0: pouze na předepsanou obsluhu systémů, které jsou důležité pro bezpečnost. Jaderná inspekce ruský útok označila za válečný zločin. Další ruský dron dnes zaútočil na jižní most v Kyjevě, a to v době, kdy jim projíždělo metro. Souprava i cestující se ale včas stačili dostat do bezpečí a odpoledne policie most opět otevřela. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Evropská unie žaluje Řecko a Kypr kvůli špatnému nakládání s odpadem, informoval o tom řecký deník Ekaterini s odvoláním na Evropskou komisi. Ta obě země několikrát varovala kvůli nedostatkům na desítkách skládek a podle pravidel Evropská unie musí členské státy například zajistit, aby na skládky šel pouze předem upravený odpad. Menší nemocnice se obávají, že kvůli plánované centralizaci onkologické péče nebudou moct naplno využívat drahé přístroje. Třeba příbramská nemocnice letos pořídila robotický systém za více než 100 milionů korun.
2: Robot v Příbrami urologové využívají hlavně při operacích nádorů prostaty a ledvin, říká primář urologie Pavel Hanek.
3: Podle plánu ministerstva zdravotnictví by nám byla odebrána možnost operovat útvary na ledvinách, nádory prostaty, nadledvin.
2: Asociace českých a moravských nemocnic upozorňuje, že přesun častějších výkonů do center by zhoršil dostupnost péče v regionech. Ministerstvo tvrdí, že specializované operace mají dělat hlavně nemocnice s dostatečnou zkušeností, pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ano.
4: Některé nemocnice v minulém roce provedly například takzvané prostatektomy 17 výkonů, tak si myslím, že to prostě je neúplně dobře naplánované vynakládání peněz.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce zejména onkologické zákroky přivést do specializovaných center do roku 2030. Z Příbrami Laura Hajková, Radiožurnál.
1: Sparta Praha si v tomto ročníku hokejové Tipsport Extraligy připsala první domácí výhru. Nad Českými Budějovicemi zvítězila 4-2. Jihočeši v zápase vedli, ale vývoj otočil gól Špačka a Hiky. Vítěznou branku na 3-2 dal pak Kanaďan Shore. V dresu Jihočechů debitoval 18-letý obránce Václav Nedorost.
5: Nějaká nervozita byla, samozřejmě O2 Arena, že jo, 11 000 lidí. Jsem si první třetině říkal, jaký to je fučák, teda, že se to s tou juniorkou fakt nedá absolutně srovnat, a jsem rád, že jsem se s tím nějak vyspořádal.
1: V neúplné tabulce se Sparta posunula na čtvrté místo a má stejný počet bodů jako páté České Budějovice.
6: Dálnice i hlavní tahy jsou průjezdné bez nehod a v Praze je zavřený Strahovský tunel. Na dálnici D5 počítejte s omezením u Prahy. Na kilometru 3,5 silničáři opravují svodidla. Jsou tam uzavřené levé pruhy v obou směrech. Jezdí se tudy plynule. Plynule jsou průjezdné i ostatní dálnice, nezdrží vás ani nehody. A v Praze je uzavřený Strahovský tunel. Údržba zastavila provoz v obou směrech a má být hotová až ráno. Omezení má skončit do 5 hodin. A v Ohrazenicích na Semilsku je kvůli práci na vozovce uzavřený sjezd ze silnice 10 od Turnova na 35 na Liberec. Objížďka vede po dálnici D10 otočením na exitu u Svijan a pak zpět na Ohrazenice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Teď v noci se ochlazuje na 13 až 8 stupňů při vyjasnění a uklidnění větru, naměří kolem 6. Přes den čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Kateřina Šormová je lingvistka, vedkyňa a vysokoškolská pedagogička na Karlovej univerzite, kde vedie Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Pripravuje budúcich učiteľov češtiny a zároveň sama skúma, ako má vyzerať správne vyučovanie českého jazyka. Zaoberá sa okrem iného aj jazykovými testami a tým, čo od detí požadujú prijímacie a maturitné skúšky. Spolupracovala s Cermatom ako revizorka testov z češtiny, vrátane jednotnej prijímacej skúšky na stredné školy. Druhou veľkou oblasťou jej práce je učenie češtiny cudzincov, dnes aktuálne hlavne ukrajinských detí. Čeština bude témou hovorov. Od mikrofónu vás zdraví Tatiana Čabáková.
7: Hovory.
8: Kateřino, vítejte v hovoroch.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
8: Jazyk nie je konzerva, neustále sa vyvíja, to mi je jasné, ale keď počúvam hovorovú slovenčinu a češtinu, tak niekedy sa podivujem nad tým, čo všetko jazyky absorbujú do seba. Ja teraz poviem príklad zo slovenčiny. Tam ma tak ako mierne irituje slovné spojenie, ktoré používajú ľudia pri lúčení vidíme sa namiesto dovidenia alebo uvidíme sa. A zistila som, že vidíme sa začali jazykovedci komentovať v jazykovedných poradniach už v roku 2009. Máte aj vy v češtine nejaké momenty, ktoré sa vám osobne vo vývoji českého jazyka nepáčia?
9: Já na tuhle otázku asi musím odpovědět ve dvou rovinách. Nejprve jako uživatelka češtiny, ale potom asi bych měla zaujmout i také nějaké stanovisko vědkyně. Navážu na ten váš příklad. I čeština používá to spojení vidíme se v úterý, vidíme se zítra. A měla-li bych se k tomu vyjádřit nějak osobně, když se to začínalo častěji používat, tak mě to trochu, řekla bych, tahalo za uši, moc se mi to nelíbilo, viděla jsem zatím hned angličtinu, působilo to na mě nějak defektně. Kdybych to měla úplně subjektivně hodnotit, tak je to třeba spojení, které jsem já možná nikdy nepoužila. Ale z hlediska, dejme tomu, nějakého vědeckého přístupu nebo lingvistického přístupu, není úplně správné, abychom my užívání češtiny a různé třeba novotvary, které do češtiny pronikají, hodnotili na ose správně, špatně. Protože zkrátka dobře, ten jazyk se nás nebude ptát, jestli jako smí nebo nesmí něco přijmout. Nositeli jazyka jsou jeho uživatelé a pokud se nějaká fráze nebo nějaké slovo, nějaké spojení, nějaký tvar do toho jazyka přenese, třeba z jiného jazyka nebo se vytvoří nově, ujme se z domácní, tak zkrátka dobře lingvisté proti tomu příliš mnoho nenadělají. My to můžeme popisovat, můžeme se zabývat třeba tím, z jakého jazyka to přišlo, jakou funkci to má, zda to nahrazuje třeba nějaké jiné spojení, jinou frázi, ale není úplně úkolem lingvistiky toto hodnocení, jestli je něco jednoznačně správně nebo špatně. Je to zkrátka dobře nějaká tendence a v současné době samozřejmě, to asi nikoho nepřekvapí, češtinu velmi výrazně, ale nejenom češtinu, řadu dalších jazyků ovlivňuje angličtina.
8: Tak toto bolo skôr také moje emotívne vyjadrenie. Ja som sa vôbec nesnažila o nejaké hodnotenie, či to tam patrí alebo nepatrí. A s jazykom sú spojené veľmi silné emócie. Kde tú emóciu vnímate vy?
9: Určite. Zase sa vrátim k tomu, že užíváme-li jazyk jako svůj mateřský jazyk, tak je to pro nás také jazyk, kterým vyjadřujeme třeba emoce svým blízkým, ve kterém jsme slýchali vyprávění pohádek od svých rodičů, je to jazyk, kterým jsme vyslovili první slůvka a míváme tedy tendenci nějak ten jazyk do jisté míry opatrovat, ochraňovat, mít pocit, že je důležitý, což bez pochyby je. Zároveň míváme také tendence hodnotit ostatní za to, jak se vyjadřují, jak s tím jazykem nakládají. Do nějaké míry bych si troufla to možná přirovnat i k tomu, jako míváme tendence někdy někoho hodnotit třeba za vzhled, tak někdy někteří lidé mají tendence hodnotit ostatní za to, jak mluví, jaká používají slova, jaký používají třeba pravopis. Když jsem se dotkla téma pravopisu, byť to je zrovna téma, kterému jsem se příliš věnovat nechtěla, protože je takové výbušné, tak zrovna za pravopis Češi velmi rádi ostatní hodnotí. Je to možná i trochu taková někdy snaha trošku se vytáhnout, že já jsem lepší, protože ten pravopis umím, než ten, kdo ho třeba neumí. Zároveň není prokázána žádná jednoznačná přímá souvislost mezi tím, když někdo pravopis neumí, že by měl nějaký snížený intelekt nebo něco podobného. To, jestli někdo pravopis umí nebo neumí, pouze ukazuje to, jestli je opravdu teda dostatečně školený a vzdělaný v používání pravopisných pravidel. Ale zkrátka dobře, nás to trošku baví, nás jako uživatele jazyka a dělá nám to dobře se trošku vytáhnout na ostatní, že třeba umíme ten pravopis lépe a když můžeme poukázat na to, že dělá někdo chyby.
8: Kateřino, vy pripravujete budúcich učiteľov češtiny na Karlovej univerzite. Na čo sa dnes sústredíte pri ich vzdelávaní?
9: Nejprve bych možná trošku rozšířila tu vaši otázku na to, že se zabývám přípravou učitelů češtiny jako mateřského jazyka, ale i češtiny jako druhého jazyka, což je úplně odlišná disciplína, byť pořád ten materiál je tam ten český jazyk. Ale učitel českého jazyka jako mateřského jazyka má z velké části úplně odlišnou situaci v té třídě, protože učí-li rodilé mluvčí češtiny, tak mu přicházejí do školy děti, které jsou v té češtině už vysoce kompetentními uživateli. Primárně do školy přijde s tím, že se potřebuje naučit číst a psát. A samozřejmě, že se taky mění naše komunikační potřeby. To znamená, že i cíl té výuky češtiny jako mateřského jazyka se v tomto smyslu mění. Dneska se klade akcent zejména na práci s textem, na hluboké porozumění textu a stejně tak se potřebujeme být schopni vyjadřovat. To znamená, je potřeba žáky podporovat v tom, aby dokázali mluvit, tak, aby vyjádřili srozumitelně svoji myšlenku, aby jim jejich posluchač porozuměl, a to nejenom co se týká výslovnosti samozřejmě, ale i té myšlenky, a stejně tak potřebují žáci umět psát. Takže to jsou asi hlavní aspekty, na co se dneska výuka zaměřuje. Ale zároveň ne ve všech školách je to úplně stejné, ne ve všech školách se tento cíl dostatečně sleduje a do toho nám vstupují právě možná ty zmíněné testy.
8: Ako?
9: Když se podíváte na přijímací testy na střední školy, tak je tam velká řada úloh, které testují právě schopnost žáka porozumět textu, interpretovat jej, nějak s ním dále pracovat. Ale jsou tam potom také úlohy, které se zaměřují na různé gramatické aspekty. Kromě toho už několikrát zmíněného pravopisu, to jsou třeba úlohy, které se zaměřují na určení věty vedlejší nebo na určení konkrétního slovního druhu. A protože v aktuální situaci máme pořád ještě v 9. třídách silné populační ročníky a míst na středních školách je málo, tak vlastně logicky, ale do jisté míry nešťastně, se i výuka na školách soustřeďuje zejména na to, aby žáci úspěšně naplnili ty testy. A přestože ta původní myšlenka té aktuální podoby testů byla, že třeba ty různě gramatické úlohy a takové obtížné úlohy byly určené spíš žákům, těm úplně nejlepším, kteří aspirovali třeba na ty školy, kde by měli teoreticky potřebovat nejvyšší bodový zisk, tak aktuálně se nám ta výuka velmi výrazně pod vlivem toho testování proměňuje na drill na přijímací zkoušky. To znamená, že i od žáků, kteří to vlastně třeba pro své budoucí studium vůbec nepotřebují, se dneska očekává, že i tyto úlohy vyřeší pokud možno dobře s bodovým ziskem, aby úspěšně prošli tím přijímacím řízením.
8: Keď sme sa pripravovali na tento rozhovor, tak sme spolu viedli takú polemiku, že na čo všetky tieto vedomosti majú prakticky deťom slúžiť. Vy ste vlastne v pozícii, že jednak nad tým premýšľate, na čo je to dobré, jednak ale je to stále súčasťou tých osnov, čo všetko sa v češtine učí. Takže ktoré znalosti o jazyku teda majú byť ešte súčasťou toho základného vzdelávania?
9: To si nejsem jistá, jestli na takovou otázku dokážu úplně jednoduše odpovědět, ale všechno by mělo být motivováno tím, aby to ten žák něčemu prakticky dokázal využít, aby dokázal napsat lepší text, aby dokázal se lépe vyjadřovat, aby dokázal porozumět lépe třeba mluvenému slovu nebo psanému textu, což je ten hlavní cíl. Když se dneska podíváme i do kurikulárních materiálů, dneska už se nehovoří o učebních osnovách, ale o rámcových vzdělávacích programech a školních vzdělávacích programech, tak tam nemáme nikterak vyjmenované přesně všechny tyto gramatické kategorie, o kterých jsme před chvílí mluvili, ale sledujeme tam právě ty výstupy učení a ty vzdělávací cíle, které by měly být na konci té cesty a ne pro všechny žáky je nezbytně nutné, aby se naučili například vyjmenovat všechny slovesné třídy, protože je to pro ně možná zbytečně pokročilé, zbytečný detail.
8: No, ale toto je trošku v rozpore s tým, že keď idú robiť nejaký test alebo nejaký príjmací pohovor, tak to tam jednoducho je. A v prípade, že to nevedia, majú menej bodov, nedostanú sa. Takže nevnímate to trošku ako pre tých žiakov náročné, že na jednu stranu to naozaj nepotrebujú, na druhú stranu sa to naozaj musia drillovať?
9: Vnímám a je to za mě jedna z velkých slabin aktuálního pojetí přijímacího řízení na střední školy. Já jsem byla na jaře na takové stáži na Islandu a tam to mají tak, že kdokoliv, kdo má zájem studovat střední školu a přihlásí se na ní, tak na ní teda také může nastoupit a může ji vystudovat. Což myslím, že je pohled, který u nás aktuálně dost chybí a je to škoda, že vlastně nějakým sítem přijímacího řízení propadají žáci, kteří by měli třeba i potenciál studovat na střední škole, ale neudělají dobře přijímačky nebo je neudělají na tu školu, kterou si vybrali. Je i k otázkou zamyšlení a teď trošičku tady vlastně jako jsem proti svému předmětu, jestli testovat třeba budoucí ošetřovatele, ošetřovatelky, budoucí zdravotní sestry a jestli je testovat zrovna z češtiny, jestli je to ten způsob výběru někoho pro studium na střední škole, který opravdu přinese ten nejlepší efekt.
10: Diskutujete o tejto téme s odborníkmi na ministerstve školstva, ktorí majú vplyv na to, ako naozaj tie príjmačky a tie skúšky na stredné školy vyzerajú?
9: Tahle diskuze aktuálně neprobíhá a já se trošku obávám, že aktuálně jsme v takové fázi vyčkávání toho, až odstudují silné populační ročníky, že se situace zase uklidní a nebude tak palčivá jako v současné době, což si teda osobně nemyslím, že je to správné řešení, ale je to tak.
10: Hovorí hostka v Hovoroch, lingvistka Kateřina Šormová.
7: Posloucháte Hovory, nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Kateřino, takou důležitou témou, které se dlouhodobo venujete, jsou děti, pro které čeština nie je prvý jazyk, který se učí. A vo výzkumoch narážate na to, že tyto děti jsou jazykovo znevýhodněné. Akou velkou úlohu může neznalost češtiny zohrať v ich ďalšom vzdelávaní? A vlastně narážam tu na děti z Ukrajiny. Je to teda aktuálna téma, aktuálny problém na českých školách a učiteľov češtiny.
9: To je výborná otázka, děkuji za ni, protože zrovna ta situace ukrajinských žáků, ale nejenom jich, na českých školách je opravdu velmi palčivá a myslím, že pro nás i jako pro společnost velmi zásadní. Poté, co v těch prvních 2-3 letech války na Ukrajině naše školy opravdu byly velmi zaměstnány tím, aby integrovaly ukrajinské děti, vytvářely se pro ně speciální kurzy češtiny jako druhého jazyka a byla jim v tomto smyslu věnována, troufám si říci, zaslouženě velká pozornost, tak už se do nějaké míry naučili česky, aby už nebylo tolik vidět, že mají nějaké jazykové znevýhodnění. A mimo to, že pořád ještě ty děti proudí sem a tam, to znamená, přicházejí nové a zase se vracejí na Ukrajinu, tak díky a zároveň i kvůli tomu, hned to vysvětlím, že ukrajinština je jazyk podobný češtině, je to slovanský jazyk, tak to má své výhody i nevýhody. Oni se docela rychle dokázali dostat na mírně pokročilou úroveň tak, aby v zásadě rozuměli, aby se dokázali zapojit do vyučování. Ale zároveň ta podobnost těch jazyků přináší různá rizika, včetně toho, že oni sami, ty děti, mohou mít pocit, že už umí dostatečně, protože rozumí a nejsou třeba tolik motivovány pro to, aby studovali dále. A palčivá věc je zejména v tom, že potřebují, nebo i my jako společnost potřebujeme, aby mohli pokračovat potom ve studiu na středních školách. Statistická data ukazují, že na střední školy z té populace deváťáků odchází mezi cizinci výrazně menší procento žáků než z českojazyčné populace. To svědčí o tom, že je tam nějaká bariéra. Jedna z těch bariér můžou být samozřejmě ty přijímací zkoušky, ale nejsou to jenom přijímací zkoušky, ale je to i obecně celý způsob studia a vzdělávání na střední škole. Ty děti mají oprávněnou obavu z toho, že tu středoškolskou výuku nezvládnou, protože nebudou jazykově dostatečně vybavené. Tady hovoříme o takzvaném akademickém jazyku, což je taková střední vrstva jazyka, primárně slovní zásoby, která obsahuje slova a fráze, které nejsou úplně na začátečnické nebo mírně pokročilé úrovni, ale pořád ještě nejde o terminologii. Abych vám dala nějaký příklad, tak jsou to slovesa typu posuďte, vyjmenujte, najděte, zanalyzujte. To jsou třeba slova z učebnic nebo z instrukcí v učebnicích, u kterých se ukazuje, že těmto Jsou to primárně slovesa, ale nejenom slovesa. Ti nerodilí mluvčí třeba nerozumí a brání jim to vlastně v tom, aby vyřešili správně třeba úlohu podle instrukce učitele. To znamená, brání jim to nějak v úspěšném studiu na střední škole. Takže my se s mým týmem kolegyň soustřeďujeme aktuálně právě na výzkum situace žáků na středních školách, žáků s odlišným mateřským jazykem a na jazyk, který je potřeba podpořit z hlediska toho, aby se naučili právě tuhle tu střední vrstvu slovní zásoby, aby se zvýšila pravděpodobnost, že úspěšně zvládnou složit maturitu.
10: No a čo rozhoduje o tom, či sa dieťa s iným materinským jazykom, teda hovoríme o ukrajinských deťoch, nakoniec prekonajú tú bariéru, aby sa dostali z tej základnej školy?

0: Lidská data, tak více než polovina ukrajinských uprchlíků, kteří jsou aktuálně v České republice a přišli v důsledku války na Ukrajině, tak žijí na hranici chudoby nebo v chudobě. To znamená, že jeden z faktorů, proč ty děti nechodí na střední školy, je to, že potřebují jít do práce, aby mohli přispívat do rodinného rozpočtu. Nemají vlastně dostatek financí na to, aby mohli studovat, což je pro nás nějaký latentně dřímající problém, protože pokud tito lidé nezískají středoškolské vzdělání, velmi pravděpodobně budou i nadále pracovat v nekvalifikovaných profesích, které budou ekonomicky velmi málo nebo velmi, velmi nízko hodnocené. A to znamená, že z nich můžou vyrůst lidé, kteří nebudou v té společnosti spokojení. Nechci to úplně spojovat rovnou s nějakými sociálně patologickými jevy, ale samozřejmě i takové riziko tam je. Pro nás jako pro společnost by bylo samozřejmě mnohem výhodnější je podpořit v tom vzdělávání a podpořit je v tom, aby z nich vyrostly vzdělaní jedinci, kteří se uplatní v profesích, které je třeba zajímají a mimo jiné také v profesích, které nám třeba chybí. To znamená, že ta podpora by měla opravdu přijít už v tom závěru té povinné školní docházky.
1: Ako by mala vyzerať ta podpora?
0: To je samozřejmě nejednoduchý problém, nebo nemá jednoznačné řešení, ale potřebovali bychom, aby byli třeba i učitelé více edukováni v tom, jak učit nerodilé mluvčí z hlediska jazykové kompetence. Nemluvím teď nutně jenom o učitelích češtiny, ale mluvím o učitelích i dalších předmětů, tak aby věděli třeba, jak jim učivo zjednodušit, jak jim přiblížit některé aspekty toho učiva tak, aby byly pro ně srozumitelnější, aby věděli, jak jim zadávat srozumitelně instrukce v rámci nějakého plnění školních úkolů.
1: No, mají tyto učitelia, ktorí učia ukrajinské deti, nejaké špeciálne vzdelávania na to, o čom teraz hovoríte, aby vlastne vedeli, ako sprostredkovať to učivo deťom, pre ktoré to nie je v ich rodnom jazyku?
0: Ti učitelé, mají-li zájem o tuto problematiku, tak můžou absolvovat nějaké kurzy, jak vyučovat žáky s odlišným mateřským jazykem, které takové kurzy se pořádají právě nejenom pro učitele češtiny, ale není to žádná povinnost. Takže záleží samozřejmě na nějakém zájmu toho daného učitele, na jeho kapacitě, samozřejmě, že také na tom, jestli je třeba na škole, která podporuje vzdělávání zrovna v téhleté oblasti.
1: Kateřino, vy robíte výzkum. Stretáváte se s tím, že učitelia aktivně podporují ukrajinské děti na základních školách v tom, aby vytrvali? Protože stále se tu bavíme trošku na také jako teoretické úrovni, co by se malo a co by bylo dobré. Aká je ta prax? Pojďme si povedať.
0: Já myslím, že to je strašně různorodé. Já se výzkumně dostanu spíš k tomu, že hovořím s učiteli, kteří je podporují, protože učitelé, kteří mají nějaké předsudky, kteří se nechtějí zabývat tématem vzdělávání ukrajinských dětí, tak mi ani nedají svolení k tomu, abych s nimi vedla nějaký rozhovor. Takže já můžu vlastně říci, že na základě nějakého vzorku učitelů, se kterým já jsem v kontaktu, jsou ti učitelé neskutečně obětaví, velmi často pracují na úkor nějakého svého volného času, vytváří vzdělávací materiály pro ty děti. Jedna učitelka nám třeba i vyprávěla, jak se snažila zajistit žákům třeba i možnost nějaké lékařské péče, takže jim dohledávají lékaře, kteří je přijmou do své péče a tak podobně. Takže mnoho těch učitelů je opravdu neskutečně obětavých. Ale to je jenom nějaký vzorek a nedokážu říci, jestli je to většinový nebo menšinový. Ale obecně tady se asi také hodí říci, české školství je dlouhodobě kritizováno ze strany různých orgánů, ze strany třeba testů PISA, což jsou testy čtenářské gramotnosti, ale obecně i třeba ze strany Evropského soudu pro lidská práva, že máme vysokou míru reprodukce vzdělanostních nerovností. To znamená, velmi jednoduše řečeno, že pokud se dítě narodí v rodině, kde jeho rodiče nemají vysoké vzdělání, vysoký stupeň vzdělání, mají třeba jenom základní vzdělání, tak má výrazně větší pravděpodobnost, že ani ono nedosáhne na vyšší vzdělání, na středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. A to samozřejmě v situaci migrantů, kteří sem přicházejí primárně třeba jenom se svojí matkou, která nezná ten vzdělávací systém, nezná celkově český systém nějakých podpůrných opatření, tak vlastně takové děti nemají právě to zázemí, které by je mohlo podpořit v tom, aby se k tomu vyššímu vzdělání dostali. Přistupují-li k ním potom i učitelé, a to netvrdím, že dělají, nebo může se to stát, ale nevím v jaké míře, jako k někomu, kdo nemá potenciál, tak se nám tady vlastně může velmi jednoduše projevit takzvaný Pygmalion efekt. Ten Pygmalion efekt naráží na experiment, který vznikl v 60. letech. Dneska už by se asi nedal provést, protože by byl považován, nebo jistě

0: by byl považován za neetický, ale tehdy skupina badatelů, psychologů otestovala děti v jedné třídě základní školy. Učitelům řekla, že část dětí vykazuje výrazně vysoké výsledky v IQ testech, že v následujícím školním roce budou na takovém jako rozkvětu inteligence, že se jim bude velmi dařit. Trik byl ale v tom, že oni ty děti vybrali zcela náhodně, vůbec to nebylo na základě výsledků nějakých testů, ale byl to experiment, který ale ukázal, že jelikož ti učitelé měli informaci o konkrétní skupině dětí, že to jsou děti, které mají studijní potenciál, tak tyto děti potom za rok skutečně vykazovaly lepší vzdělávací výsledky. Nebylo to ale způsobené tím, že by měli skutečně nějaké mimořádné IQ, bylo to způsobené tím, jak jim ti učitelé přistupovali. Přistupovali k ním s vírou, že mají potenciál, který stojí za to rozvíjet. A to myslím, že je důležité sdělení vlastně pro kohokoliv, že má-li to zázemí, má-li potenciál a věří-li někdo, že dokáže velké věci, že se dokáže posouvat, tak má z velké míry nakročeno k tomu, aby se skutečně posouvalo.
1: Vy jste se podíleli na vytvorení materiály určenom starostom, ktorý sa týka výučby češtiny pre ukrajinských utečencov. Prečo práve je určený starostom a nie učiteľom napríklad?
0: Protože obce jako zřizovatelé škol mají také možnost ovlivňovat, co se ve školách děje, jaké kurzy se tam třeba realizují, jestli se tam realizují třeba kurzy češtiny jako druhého jazyka. To znamená, že starostové v menších obcích jsou prvními hybateli nebo prvními osobami, které mohou ovlivnit situaci mimo jiné žáků nerodilých mluvčích na školách.
1: Čo je taká esencia toho sdělenia pro těch starostů v tom vašem materiáli?
0: Já myslím, že hlavní sdělení tkví v tom, že učit češtinu jako druhý jazyk je něco úplně jiného, než učit češtinu jako mateřský jazyk a že nemůžeme u takových dětí začít vyjmenovanými slovy, protože jim zkrátka a dobře nebudou rozumět.
1: Hovorí hostka v hovoroch Kateřina Šormová. Já vám velmi pěkně děkuji za rozhovor, Kateřino.
0: Děkuji také.
1: Od mikrofonu hovorů zdraví Tatiana Čabáková.
2: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Opozice ani na podruhé nesvrhla vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Pro vyslovení nedůvěry hlasovalo podle očekávání všech jejich 83 přítomných poslanců. Potřebovali ale 101 hlasů. Opozice vyvolala hlasování kvůli obavám, že kabinet hazarduje s národní bezpečností. Kritizovali třeba výši schodku státního rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešený střet zájmu Andreje Babiše. Debata trvala dohromady 3 jednací dny. Američanka Krista Pajková odsouzená k trestu smrti je po nezdařené popravě v kritickém stavu v nemocnici. Informovali o tom její právní zástupci s tím, že prognóza je nejasná. Obhájci ženy žádají guvernéra státu Tennessee, aby trest smrti zrušil a zmírnil ho na doživotní vězení. 50-letou Pajkovou soud odsoudil k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužečky. Její obhájce řekl, že pokus o popravu provázelo mnoho problémů. Celkem dostala 2 dávky smrtící injekce. Výrobci kabelů dostali od antimonopolního úřadu rekordní pokutu za kartelovou dohodu. 4 firmy dohromady zaplatí skoro 2 miliardy korun. Nejvyšší pokutu 955 milionů korun dostala společnost Prysmian. Je to nejvyšší sankce, kterou kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil. Společnosti s pokutou nesouhlasí a plánují se proti ní bránit. A z Floridy odstartovala raketa společnosti SpaceX mířící na mezinárodní vesmírnou stanici. Na palubě jsou astronaut a astronautka ze Spojených států, jeden Kanaďan a jeden ruský kosmonaut. A v rámci mise na ISS stráví 6 měsíců. A během pobytu bude posádka provádět výzkum lidského zdraví a výkonnosti na oběžné dráze. A zaměří se taky na přípravu budoucích misí mířících do vesmíru mimo nízkou oběžnou dráhu Země. Basketbalista Tomáš Satoranský pomohl Hapoelu Tel Aviv v evropské lize k cennému vítězství nad Reálem Madrid 102-98. Český rozehrávač přispěl 9 body, 5 asistencemi a 3 doskoky. Izraelský tým si ve třetím kole připsal druhou výhru.
4: Překážky na D1 u Kývalky a taky na silnici 10. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na překážku před sjezdem na Popůvky. Na kilometru 182 v odstavném pruhu nepojízdné vozidlo. Na místo už silničáři přivezli světelnou šipku. Auta přesto vybočují doleva. Na D1 z Lipníku do Ostravy počítejte s omezením u Bělotína. Na kilometru 310,5 silničáři opravují vozovku. V obou směrech je zúžení do jednoho pruhu. Kolony se teď netvoří. Na silnici 10 zpomalte za Turnovem směrem do Železného Brodu. Před Malou Skálou stojí porouchané vozidlo, částečně zasahuje do jízdního pruhu. A v Praze na městském okruhu dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem. Uzavřené jsou oba směry kvůli plánované údržbě a potrvá to až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Teď v noci se ochlazuje na 13 až 8 stupňů. Při vyjasnění a uklidnění větru naměří kolem 6 stupňů Celsia. A přes den pak čekáme většinou polojasno, na východě až jasno. V západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky. A k večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů. V západní polovině Čech naměří 18 až 21 a na horách kolem 15 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Regulace cen pohonných hmot. Trump slibuje poslední bitvu. Jaké ministry potřebuje populistický lídr? V Rusku chybějí peníze. Perou se o nás agenti a fenomén Jiří Suchý. To jsou náměty názorů a argumentů, při jichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
2: Názory a argumenty.
5: Konflikt Íránu a okolí se zatím nechýlí ke konci a to má vliv na celosvětové ceny pohonných hmot. Ve čtvrtek proto i u nás začala platit vládní regulace jejich cen. Opatření stanoví nejvyšší možné ceny nafty a benzinu vždy na konkrétní den podle klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen plus maximální marže obchodníků. Ministerstvo financí bude cenové stropy zatím stanovovat až do konce října. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Petře, vláda reguluje ceny paliv. Je to smysluplné?
6: Z hlediska toho, že by třeba ty vládní zásahy docílily, že dlouhodobě klesnou ceny pohonných hmot, tak to smysluplné není. To není v silách vlády a ukazuje se to na příkladu, že určitou regulaci cen pohonných hmot jsme měli už letos od poloviny dubna do poloviny července a nyní tedy se k tomu přistupuje opět. Je zřejmé, že v současné době je vychýlená rovnováha mezi nabídkou a poptávkou a protože ta poptávka výrazně převyšuje nabídku, takže jsme svědky toho, že ta cena roste nejenom v České republice a kdyby to mělo být smysluplně vyřešeno, tak by bylo potřeba například to, aby se nějak dlouhodobě stabilně uklidnilo dění kolem Iránu a podobně, k čemuž asi patrně v dlouhodobém horizontu snad někdy dojde, ale v tom krátkém výhledu to není pravděpodobné, takže vláda se snaží de facto těmi svými kroky pouze omezit ten dopad na ekonomiku České republiky, protože když třeba máte drahou naftu, tak se to promítá do nákladů, ať už veřejné dopravy, přepravců, různého zboží a tak dále. A promítá se to pak zprostředkovaně do cen zboží a služeb, a což se promítá do inflace. Takže vláda chce alespoň tímto částečně ty dopady omezit. Tvrdila, že to bude zatím na měsíc, uvidíme, zda to nebude na delší dobu a zároveň to, že stanovuje cenový strop, tak neznamená, že ten cenový strop bude každý den stejný. Naopak se bude každý den měnit, bude vyhlašován vždy den předtem odpoledne ministerstvem financí a můžeme se dočkat toho, že ty ceny jednak mohou růst směrem nahoru, ale také dolů a zároveň, když je stanoven ten cenový strop, tak to automaticky neznamená, že za tolik se musí prodávat benzin nebo nafta, ale je to maximální částka a i dnes jsme svědky toho, že například u některých čerpacích stanic se benzin prodává a i před tou regulací populací prodával pod tím stropem. Takže uvidíme, jaká bude motivace těch prodejců, zda budou se snažit konkurovat tou cenou, anebo zda skutečně začnou posouvat třeba cenu benzínu nahoru, aby se přiblížili tomu cenovému stropu. A když jsme u té nafty, tak tam ten pokles ceny je markantnější. Dostala se ta cena pod 50 korun, což byl cíl vlády, a uvidíme, zda ho tam udrží, a je to také dáno tím, že se určitým způsobem snížila spotřební daň, což má samozřejmě negativní dopad na příjmy státního rozpočtu.
5: Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
6: Naslyšenou.
5: Napětí ve Spojených státech stoupá. Volby do kongresu budou už za měsíc. Americkému prezidentovi jde o to, do jaké míry bude kontrolovat legislativní proces v následujících 2 letech. S čím Donald Trump přichází? O tom uvažuje politolog Jiří Pehe.
7: Do voleb do Kongresu Spojených států zbývá už jen měsíc a podle průzkumu veřejného mínění mohou přinést drtivou porážku republikánů. Pro prezidenta Donalda Trumpa by to znamenalo konec vládnutí bez faktické kontroly ze strany Kongresu a on i jeho spolupracovníci by skoro jistě čelili celé řadě vyšetřování iniciovaných sněmovnou reprezentantů. Trump čelí rekordně nízké oblíbenosti. Přesto dál tvrdí, že jediný způsob, jak mohou republikáni nakonec uspět, je naprostá lojalita všech kandidátů k němu. Kandidátům, kteří se od něj ve světle propadu jeho popularity distancovali, otevřeně vyhrožuje pomstou. Na nedávném předvolebním kongresu republikánské strany v Dallasu vybízel přítomné delegáty i diváky u televizních obrazovek, aby si při volbách představovali, že volí jeho. A po delegátech chtěl, aby spolu s ním odříkávali cosi jako slib věrnosti. Zároveň sliboval, že pokud republikáni zvítězí v obou komorách, dostane každý dospělý Američan $5,000. Navzdory tomu, že Trump tvrdí, že by šlo o jakousi dividendu z peněz vybraných na clech, skutečnost, že slibuje vyplácení peněz jen v případě vítězství republikánů, činí z jeho slibu podle nejen středních demokratů, ale i některých republikánských politiků, cosi jako úplatek, i když vyplácení peněz by musel schválit kongres. Kritici Trumpa, kteří mluví o otevřené politické korupci, nemuseli čekat dlouho na další bezprecedentní čin Bílého domu. Ten zaplatil 2 reklamní spoty, které nejsou pouhý měsíc před volbami ničím jiným než kampaní. Ačkoliv Bílý dům tvrdí, že oba reklamní spoty jsou veřejnou službou, v níž vláda Spojených států vybízí Američany klást se k vlasti, zákonodárci z obou politických táborů je kritizují kvůli jejich politické povaze a využívání peněz daňových poplatníků. Záplava politických a mediálních debat o tom, zda jde o korupci, poněkud odsunula stranou dosti hrozivý obsah obou reklamních spotů. První z nich kombinuje rychle stříhané fotografie a záběry Trumpa s audionahrávkou, v níž prezident říká: společně porazíme komunismus, socialismus a marxismus v Americe. V pozadí zní píseň Love Me, v překladu Milujte mě, od interpreta JMSN. Spot uzavírá záběr, v němž prezidentka Svazu amerického zápasu označuje Trumpa za nejtvrdšího a nejodolnějšího člověka, jakého kdy potkala. Druhý spot v podstatě kopíruje předvolební spot Trumpa z roku 2024, což samo o sobě oslabuje argument, že jde o veřejnou službu. Trump v něm prochází stemnělou chodbou a říká: toto je poslední bitva. Vyženeme komunisty a marxisty, svrhneme zvrácenou politickou třídu, která nenávidí naší zemi. Rozprášíme média šířící falešné zprávy a jednou provždy osvobodíme Ameriku od těchto ničemů. Podobně Trump mluví i na předvolebních shromážděních. Historici a politologové varují, že tato rétorika dost připomíná kampaně některých pozdějších diktátorů z první poloviny 20. století. Je o to hroživější, že na rozdíl od Německa nebo Itálie ve 20. a 30. letech Spojeným státům nástup komunismu rozhodně nehrozí. Za demokratickou stranu sice kandidují někteří progresivisté a demokratičtí socialisté, ale jejich agenda není o nic více levicová než to, co hlásají evropské sociálně demokratické strany. Panují proto obavy, že Trump si s pomocí tohoto radikálního jazyka o poslední bitvě připravuje půdu k útoku na volební výsledky, pokud zvítězí demokraté. Nejvyšší soud sice odmítl jim požadované změny v korespondenčním hlasování, ale v zápětí podpořil snahy o administrativy zavést komplikovaný systém pro ověřování občanství lidí, podezřelých z toho, že nejsou občany. To může vést k chaosu už jen proto, že na zavedení nových opatření už není dost času. Zneužití peněz daňových poplatníků pro volební kampaň a sliby nemalých peněžních částek pro americké občany, pokud zvítězí republikáni, jakož i snahy měnit na poslední chvíli volební pravidla, nejsou zřejmě posledními pokusy ovlivnit výsledky voleb. Trump se tak stále více zakopává v pozicích, kdy skutečně nemůže vítězství demokratů připustit, protože by mu v takovém případě hrozil impeachment už jen za jeho dosavadní kroky.
5: Uzavírá Jiří Pehe. I populistický lídr potřebuje ve vládě schopné ministry. Říká to redaktorka a komentátorka listu Deník Kateřina Perknerová.
8: Andrej Babiš není politik, který se pohybuje v mantinelech daných ideově vystuženým přesvědčením. Tvrdí o sobě, že smýšlí pravicově, ale má sociální cítění. A když mu kdokoliv vyčítá, že vládne líbivě podle průzkumu veřejného mínění, odtuší, že ano je catch-all party, vycházející vstříc nezakotveným voličům. A ti chtějí co? Lepší platy, vyšší důchody, bezpečné ulice bez imigrantů, střed zájmů, rozpočtový schodek a závazky vůči NATO či válku na Ukrajině příliš neřeší. Léč Rusko a Čínu rádi nemají, ovšem ani Evropskou unii. Nepochybně si přejí prosperující český průmysl a zemědělství, špičkovou zdravotní péči v každém okresním městě a bezproblémové školství. Šéf hnutí ANO jim tento balíček v podstatě nabízí. Dlouze o tom mluvil na sněmovní schůzi k vyslovení nedůvěry jeho vládě. A pokud oproti předvolebním slibům i programovému prohlášení zvýší daně z neřesti či z investičních bytů, tento segment voličstva mu to vyčítat nebude. Bylo by přitom krátkozraké si myslet, že to jsou lidé hloupí, neteční nebo slepě obdivující současného premiéra. Některé věci neodpouštějí, třeba okaté okrádání eráru, neúctu k prezidentskému úřadu, drzé porušování pravidel a amatérismus. Ku příkladu dění na ministerstvu životního prostředí i peritové výstřelky přerušeného vládního zmocněnce pro klimatickou politiku Filipa Turka a dosazování kamarádů do důležitých funkcí je zkrátka i na ně moc. Z toho důvodu Babiš v nedělní videospovědi zveřejnil stesky svých sledujících právě na zmíněný motoristický resort. Prý by jim ho měl vzít. Nemůžu, byly volby a nějak dopadly, pokrčil rameny předseda vlády. Jistě, že může. Kdyby chtěl, půjde to ráz na ráz. Zatím jen vyslal jasný signál. Jednak voličům před říjnovým kláním, že v koalici je to vždycky obtížné, čili je nejlepší dát co nejvíc hlasů jedné straně, konkrétně té jeho. Motoristům pak touto cestou vzkázal, že nesrovnají-li se, o zelené ministerstvo přijdou. Zároveň tím oklikou potvrdil silnou pozici ministrů, kteří jsou v očích veřejnosti kompetentní a v mezích možností samostatní. Typickým příkladem je Robert Plaga. Ne, že by ho Babiš miloval, spíš naopak. Avšak v rozpočtových jednáních ho podržel a dal všem kritikům na srozuměnou, že šéf resortu školství je chráněná osoba a proto si revizi inkluze udělá po svém, stejně jako vysokoškolskou novelu nebo změnu rámcových vzdělávacích programů. Plaga své agendě rozumí a Babiš se tudíž o ně nemusí až tolik zajímat. A když už... Jde o okrajové téma typu zákazu mobilů ve školách, kde nebude proti ani velká část opozice. I populističtí a světonázorově inertní lídři potřebují mít ve vládě odborně zdatné lidi. Loajální zajisté, ale nedráždící stupidními kroky a výroky. Možná také díky Karlu Havlíčkovi, Robertu Plagovi či Adamu Vojtěchovi sedí Andrej Babiš pevně v sedle.
5: Konstatuje Kateřina Perknerová.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Války se neodehrávají jen na bojišti, ale i v peněženkách občanů a státních rozpočtech. Ruská vláda schválila návrh rozpočtu na příští 3 roky a změnila daňové zákony. Ty se zvýší pro firmy a občany, což je logické, protože speciální operace je drahá jako válka. Podle prognózy také Rusy čeká zvýšení nákladů na bydlení a elektřinu. Jaké to může mít dopady? Slovo má Libor Dvořák.
9: Nejdřív se zmiňme o podstatných okolnostech kolem samotného rozpočtu. Minister financí Anton Siluanov totiž původně předložil čísla, která po prokalkulování všech příjmů a výdajů mluví o deficitu ve výši 5,5 trilionu rublů. Ještě nedávno přitom jak prezident Putin, tak i minister Siluanov uvažovali o deficitu ve výši 2% HDP, což by penězích představovalo 4,5 trilionu. Zmíněná 2% však o 0,2 poskočila a současný odhad v konečných číslech ještě zvýší inflace. Podle zmíněného návrhu rozpočtu budou dodatečně zdaněny třeba mimořádné příjmy podnikatelských subjektů. Daň v porovnání s loňskem o 30% vyšší zaplatí například výrobci barevných kovů a umělých hnojiv. Běžného občana ovšem zajímá především to, jak se finanční kejkle státu dotknou jeho osobně. Jak se zdá, nejnovější daňová pravidla se významně podepíší na výdajích, které Rusové vynaloží v zahraničních internetových obchodech. Přestože se původně předpokládalo, že sazba DPH při těchto transakcích se bude zvedat postupně, stát okamžitě nasadil nejvyšší možnou, tedy 22%. Podle původního předpokladu pro příští rok to přitom mělo být pouhých 7%, tedy méně než třetina současné sazby. Obzvlášť významně budou v následujících 3 letech stoupat výdaje obyvatelstva na energie, konkrétně na elektřinu. Úřady to vysvětlují mimo jiné tím, že stát musí vynakládat dodatečné prostředky na ochranu kritické infrastruktury trvale ohrožené ukrajinskými dronovými útoky. Část obranných výdajů tak zaplatí obyvatelstvo. Podobný postup je pro ministerstvo financí podstatně výhodnější než prosté zvyšování daní, jehož rubem se okamžitě stává jejich nižší výběr. Růst cen ku příkladu za elektřinu, kterou odebírají všichni, je tak mnohem jednodušší, protože když neplatíte, tak vám jednoduše odpojí. A údaj poslední. Podle nezávislých odhadů jde dnes na ukrajinské válečné dobrodružství každý třetí rubl. To by si konečně měli uvědomit všichni Rusové, což je ovšem jen málo pravděpodobné.
5: Hovořil Libor Dvořák. Roboti už tady jsou, teď je řada na agentech. Právě tak se nazývají fiktivní osoby stvořené umělou inteligencí, které nám pomohou v běžném životě, třeba něco zařídit, naplánovat, koupit nebo se rozhodnout. Také se těšíte? Nad novým fenoménem uvažuje Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.
10: Pokud se lidé nezačnou chovat zásadně jinak, než se chovají, pravděpodobně se naplní očekávání firem, že za ně brzy začnou v digitálním prostředí jednat agenti. Oblast, kterou to zásadně změní jako první na ráně, je nakupování. Hlavně proto, že to tvůrce agentů láká nejvíce. Nedávno k velké radosti investorů představila zlomovou novinku v této oblasti Meta Marka Zuckerberga, agenta umělé inteligence s názvem Muse. Meta ho oficiálně popisuje jako osobního agenta, který má znát dlouhodobé cíle člověka, pracovat na úkolech napříč webem a aplikacemi, posílat maily, rezervovat cestování, vyjednávat ceny, plánovat a proaktivně něco navrhovat. Meta ho chce dostat i do AI brýlí, či nově představeného přívěsku, tedy fakticky k průběžnému doprovázení člověka během dne. Už z popisu aktivit vyplývá, že Muse bude chtít za člověka převzít nakupování. Nový agent postrčil Metu, která v závodě o umělou inteligenci za největšími hráči trochu zaostávala, protože nemá vlastní operační systém ani vyhledavač, opět do první ligy. Zuckerberg totiž ukázal na místo, které může být pro AI giganty nejlukrativnější. Hraje se totiž o to, kdo získá hlavní místo mezi člověkem a digitálním světem. Jak bude nakupování vypadat? Oblíbenými příklady jsou běžné situace jako plánování narozeninové oslavy. Chatbot člověku pomůže s výběrem hostů, výzdoby i menu, pak sám rozešle pozvánky a zboží nakoupí. Nákup proběhne tak, že se spojí s agentem internetového obchodu a spolu vyjednají cenu i rychlost dodání. E-shop se už nebude muset ani párat s fotkami produktů, protože stroje si informace vymění čistě v digitálním rozhraní. A teď na řadu přichází hned několik etických pochybností. Agenti obchodníků dávají provizi za nákup agentům uživatele. Bude tedy osobní agent na straně člověka, anebo jej prostě monetizuje. V případě Mety je problém ještě větší. Její dnešní biznis spočívá v tom, že obchodníci jí platí za možnost ovlivnit rozhodnutí člověka. Řada nákupů probíhá ve chvíli, kdy lidé scrollují na Facebooku či Instagramu. S vlastním agentem bude mít Meta přístup k zákazníkovi ještě těsnější. Meta v miliardovém závodě o zákazníky není sama. Obří investice do AI sypují ostatní giganti a zatím spíše pálí peníze a na agentech je chtějí začít vydělávat. Meta má výhodu, že vlastní prostředí a tedy data uživatelů sociálních sítí. Google má řadu aplikací od e-mailu přes operační systém Android i zábavu na YouTube a také on se snaží tento ekosystém propojit do vrstvy osobních agentů. Amazon má zase přímo data zákazníků a vztah s prodejci a vlastního agenta vytvořeného z chatbota Alexy. Osobního agenta kolem chatbota Siri chce rozvíjet Apple, který zase má výhodu v tom, že jej uživatel drží přímo v ruce. Ze hry není ani OpenAI, jejíž ChatGPT se stal synonymem pro umělou inteligenci a miliony lidí jsou na něj zvyklí. Platformy slibují, že agenti umějí lidem vyjednat nejlepší ceny zboží, i třeba pojistek či bankovních služeb. A zde svítí další problém. Pokud nákupy pojedou na cenu a rychlost dodání, znamená to další tlak na marže, který dokáží absorbovat jen největší obchodníci. Celý americký retail se tak brzy může proměnit ve hřiště, kde giganti skrze agenty obchodují s giganty. A člověk je sice obsluhován, ale vlastně stojí stranou. Menší a střední obchody mohou být rychle ze hry. Agentní obchodování přitom není hudba daleké budoucnosti. Plně rozšířené má být podle poradenských firem už v roce 2030. Evropská unie tuto obchodnickou dystopii prozatím alespoň zdržuje. Google ani Meta kvůli digitálnímu zákonu nemohou sdílet data uživatelů ani mezi vlastními aplikacemi, ani vytvářet podrobné profily. Takže třeba Zuckerberg Muse do Evropy ani neskoušel poslat. Zjednodušeně řečeno, zatímco ve Spojených státech může Meta uživatele de facto uzamknout do svého rozhraní, tedy reklama na Facebooku mu ukáže zboží, agent je koupí a kasíruje provizi od spřízněného obchodníka, v Evropě budou muset zůstat agentní vrstvy oddělené. Spíš bude chtít tlačit na existenci nezávislých agentů, podobně jako protlačila interoperabilitu dat v bankovnictví. Každopádně Evropané nebudou mít brzy tak levné a pohodlné nákupy jako Američané, ale i v tomto případě vypadá jako velká výhoda sledovat pokrok zatím jen zpovzdálí.
5: Všímá si Tereza Zavadilová. Málo kterému blahopřání k narozeninám bych se připojil s takovou radostí jako k tomu z pera Karla Hvížděly, adresované Jiřímu Suchému.
11: Jiří Suchý, zázrak v jazyce. Tak se na Jiřího Suchého dívala dnešní generace osmdesátníků, která vyrostla v 50. letech, když ve škole museli recitovat traktory, traktory, úspěch máte jistý, je to těmi motory nebo traktoristy. A najednou v pražské redutě Suchý zpíval malé kotě, spalo v botě, nehas co tě nepá, nepálí a my jsme kotě spáti v botě, po robotě necha, nechali. Malé kotě se vysmálo dřevěnému ideologickému jazyku. Osud je někdy filuta, dělá jakože nic a zatím jakože něco. Napsal Jiří Suchý a mě ta slova napadla, když jsem se minulý týden porozhlédl po hledišti při pořadu extravagantní díku vzdání Jiřímu Šlitrovi a v hledišti jsem kromě pamětníku zahlédl skupiny mladých lidí. Filuta osud mi připomenul, že vyprázdněný, prolhaný a zlý jazyk dnešních politiků Suchého kotě a jeho poetika zase usvědčuje ze lži. Kdyby tomu tak nebylo, určitě by do semaforu, který před 7 lety slavil 60 let své existence, nevkročili. Poté, co Suchý jako kluk viděl filmy s Georgem Forbym a Voskovcem a Verichem, umínil si, že jednou bude komikem. Říká si, to musí být nádherný, být v centru takového dění, dokázat lidi rozesmát. Měl ale štěstí, hrát si s jazykem ho bavilo od malička. To brzy potvrdil úspěch jeho textů. Blues pro tebe, této desky, kterou naspíval Josef Zima, se prodalo 160 tisíc výlisků. Následující píseň Včera neděle byla už překročila rekord, prodalo se jí 360 tisíc. Dovoluji si říci, že právě kvůli jazyku se stal brzy i semafor, který založil s Jiřím Šlitrem centrum nového společenského pohybu. Inspiroval i jiné obory. Na představeních se podílel i světoznámý choreograf Pavel Šmok, hrál tam Miroslav Horníček i Miloš Kopecký, divadlo navštěvoval Jan Verich, zaskočil si tam i Louis Armstrong či Arkádi Rajkin. Na výstavách ve foaje divadla mohli diváci poprvé vidět fotografie Josefa Koudelky, obrazy Zdenka Mlčocha, Jana Součka, Tomáše Býma, Františka Skály či Vladimíra Komárka. A plakáty jim dělal Suchého manželka Bělida i Milan Kopřiva. Suchý v 60. letech oživil jeviště skamenělá ideologickým blábolem a nepatetickými, zcela uvolněnými, nespoutanými výrony hravosti, frivolnosti, která překračovala všechny hranice tehdy totálně zideologizovaného veřejného prostoru. Zdá se, že takovou roli mohl sehrát i dnes, kdy Jiří Suchý sloví na jevišti 95. narozeniny a zřejmě právě tento zájem mladých je tím nejlepším dárkem k jeho narozeninám. Mladí poslouchají jeho písničky, jako my jsme v 50. letech hltali staré texty Voskovce a Vericha. Z životopisu pilného Jiřího Suchého si lze vzít dnes dvě zásadní poučení. Člověk může dostáhnout jen toho, po čem opravdu touží. Prohra a neúspěch pro umělce musí být výzvou k ještě větší píli.
12: Uzavírá Karel Hvíždala nejen své blahopřání Jiřímu Suchému, ale i celé toto vydání Názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
13: Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vláda ustála hlasování o nedůvěře. Státy Evropské unie schválily zpřísnění migračních pravidel i zřizování center pro odmítnuté žadatele o azyl ve třetích zemích. Čeští fotbalisté odjedou do Španělska k zápasu Ligy národů bez Adama Karabce. A dnes bude většinou polojasno na východě až jasno na západě s velkou oblačností a přeháňkami, teploty až 24 stupňů.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO má dál důvěru sněmovny. Opozici se ani na druhý letošní pokus nepodařilo vyslovit kabinetu nedůvěru. Pro návrh hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců, proti jich bylo 94 z koaličních stran. Ministryně financí Alenu Schillerovou z hnutí ANO výsledek nepřekvapil.
14: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný, že naše koalice je pevná, nás spojovalo a spojilo to, abychom odstavili od moci vládu Petra Fialy, to se podařilo a samozřejmě nedalo se očekávat, že by se stalo dnes něco jiného. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
3: Mimořádná schůze trvala 3 dny, opoziční poslanci kritizovali, že se ke slovu dostali až 2. den. Opozice zdůvodnila vyvolání schůze výší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmů a útoky vlády na různé instituce. Státy Evropské unie budou moct pro neúspěšné žadatele o azyl zřizovat migrační centra ve třetích zemích. Vyplývá to z návrhu návratového nařízení, které finálně schválili ministři vnitra zemí 27. Centra by měla vznikat na základě dohod se zeměmi v Asii nebo Africe.
15: Dánsko, Rakousko či Německo už podle agentury AFP uvažují o zřízení návratových center ve Rwandě, Ugandě nebo v Uzbekistánu. Dánský ministr pro migraci a integraci Morten Beckov si od center slibuje rychlé a přímé návraty neúspěšných žadatelů o azyl. Rada Evropské unie uvedla, že návratová centra bude možné zřizovat jen v zemích, které dodržují mezinárodní standardy lidských práv. Podle kritiků z řad lidskoprávních organizací to ale přesto povede k masovým deportacím a porušování lidských práv. Návratové nařízení počítá také s přísnějším postupem vůči lidem, kteří představují bezpečnostní riziko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Po 10 letech končí festival Metronom Prague. Podle organizátorů ho nenavštěvovalo dostatek lidí. Pořádání hudební akce komplikovaly také stížnosti narušení nočního klidu.
16: Sting, Nick Cave nebo Iggy Pop. Nejen tyto hudební hvězdy mohli slyšet fanoušci na festivalu Metronom Prague, který založil v roce 2016 David Gajdečka.
17: Pro nás hlavní důvod je, že nevidíme cestu, co my bychom mohli změnit, aby jsme ten festival posunuli dál. Ano, návštěvnost by to potřebovalo větší, potřebovalo by to trochu dlouhodobější strategický dohody. My jsme toho nedosáhli, proto to rozhodnutí je takový.
16: Na festival běžně zavítali nižší desítky tisíc lidí. Na ty největší koncerty na letišti v Letňanech ale dorazí běžně až 80 tisíc diváků. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
3: Českou fotbalovou reprezentaci opustil záložník Adam Karabec. Spartianský kapitán má poraněný kotník z utkání proti Anglii a tak přijde o nejbližší zápasy Ligy národů ve Španělsku a Anglii. Lituje toho i křídelník národního týmu Martin Schubert.
18: Myslím si, že to je skvělý hráč, kreativní, dopředu výborné věci. Hrál oba dva zápasy v základu, dal góla, takže určitě to ztráta. Doufám, že ho, kdo bude hrát místo něho, tak ho dokáže nahradit.
3: Národní tým dnes odletí do Španělska. Zápas Ligy národů je čeká v Oviedu zítra večer. Radiožurnál a Radiožurnál Sport chystají přímý přenos. V úterý se pak Češi představí proti Anglii.
4: Omezení na D5 u Loděnice a překážka na D1 u Kývalky. Na dálnici D5 počítejte s omezením u Loděnice. Mezi 9. a 10. kilometrem silničáři opravují svodidla. Jsou tam uzavřené levé pruhy jak na Plzeň, tak na Prahu. Na D1 z Prahy do Brna nepřehlédněte odstavené vozidlo za Humpolcem. Na kilometru 101 stojí porouchaný kamion v odstavném pruhu. Je to za zatáčkou, tak opatrně. Na D1 z Prahy do Brna podobná situace i před sjezdem na Popůvky. Na kilometru 182 v odstavném pruhu nepojízdná dodávka. Místo je označené šipkou. A v Praze bude až do rána uzavřený Strahovský tunel. Údržbáři tentokrát pracují v obou směrech. Omezení má skončit do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Teď v noci se ochlazuje na 13 až 8 stupňů při vyjasnění a uklidnění větru na měří kolem 6. A přes den pak čekáme většinou polojasno, na východě až jasno. V západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat a nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Skoro 50 let, tak dlouho se vznášejí otazníky nad případem únosu 6-letého školáka Ethana Petze z New Yorku. V souvislosti s tímto případem byli postupně odsouzeni dva muži. A nejde jen o tragédii uneseného chlapce, ale také o to, jak právě tenhle případ doslova přepsal svět. O tom si dnes ve speciálu portrétu věnovaných významným únosům budu povídat s historikem Janem Adamcem. Honzo, vítám tě, hezký den.
20: Dobrý den.
19: A zdraví vás také David Hertl.
2: Slavné únosy.
21: We are trying to locate a lost child by the name of Ethan Pate. He is only 6 years old.
19: Tak tohle je asi noční můra všech rodičů, to prostě nechcete zažít. Představa, že se obracíte na policii s tím, že vaše dítě nepřišlo ze školy, z vycházky s kamarády, že se ztratil nebo že se zmizel, to je něco, z čeho musí běhat mráz po zádech. A nejde jenom o Spojené státy. V tom květnu 1979, kdy se tenhle případ odehrál, se narodil Tomáš Reisigl, který je dneska jednou z nejdéle hledaných osob v České republice. Honzo, je to tak?
0: Ano, ten jeho případ se odehrál také v květnu v roce 1986, a tehdy sedmiletý Tomáš vlastně měl jít z jednoho místa domu, který byl vzdálený asi 500 metrů, se měl vrátit a na téhle cestě vlastně se někde ztratil, nebo nevíme, co se s ním stalo. Pak, když bylo přijato oznámení o jeho pohřešování, tak vlastně tehdy veřejná bezpečnost a všechny složky vlastně ho začaly hledat, ale dodnes vlastně nevíme, co se s ním stalo a skutečně patří mezi nejdéle hledané osoby v České republice. A těchto případů je i více. I po roce 1989 asi nejznámější případ byl třeba Jan Nejedlý, který zmizel v roce 1998, nebo Michaela Patricie Muzikářová v roce 2017.
19: Navzdory jakému si takovému pocitu, že těch případů jsou stovky, možná tisíce, uslyšíme dneska ještě v tom pořadu, že realita až tak tragická zase není. Vrátíme se do Spojených států. Jeden z těch nejtemnějších a možná i nejtajemnějších případů americké kriminalistiky se začal odvíjet v pátek 25. května 1979 ráno. My si o tom přečteme z knížky, kterou napsal Paul Renfro. Ta knížka se jmenuje Nebezpečí zvaní cizinci, rodinné hodnoty dětství a americký systém vězeňství. Já ještě jenom řeknu takové osoby a obsazení. Rodiče Stan a Julie Petzovi, 6-letý školák Ethan, o tom už jsme si říkali, no a místo činu New York, Manhattan, Soho.
20: Ethan nikdy předtím dva bloky k zastávce školního autobusu nešel sám, bez dohledu rodičů nebo dospělých. Ale toho pátečního rána se Ethan vydal právě na tuto cestu. Navzdory svým výhradám to Julie Petzová synovi povolila poté, co Ethan neustále prosil o větší samostatnost. Oblékl si modré kalhoty, bundu, tenisky a čepici. S malou modrou taškou s potiskem červených a bílých slonů vyrazil 5 minut před 8. Z požárního schodiště rodinného loftu ve 3. patře v Soho sledovala Julie Petzová syna, jak kráčí k autobusové zastávce. Sám. Poprvé a naposledy. Viděla ho projít ulicí vedle autobusové zastávky. Tam měl Ethan v plánu zastavit se ve večerce a koupit si k obědu limonádu. Další matka, která hlídala autobusovou zastávku, čekala na Ethana až do 8.20, ještě 20 minut poté, co školní autobus odjel. Ethan se nikdy nedostavil.
19: Honzo, je to neuvěřitelná schoda takových nepříjemných náhod. Nejprve paní, která má na něj čekat, tak zkrátka vezme na vědomí, že asi nepřišel, je doma. Dočetl jsem se, že ani škola nenahlásila, že nepřišel, neoznámila to rodičům, takže rodiče se to dozvěděli vzhledem k okolnostem toho případu poměrně pozdě.
0: No, tady je potřeba vzít v potaz to, že tehdejší vlastně systém komunikace rodiče, škola a děti vycházel z toho, jaké byly komunikační prostředky. Dneska vlastně v éře mobilů a i těch trackovacích zařízení vlastně mohou rodiče takřka online sledovat své dítě a kontrolovat ho, případně nechat si od něj poslat zprávu, že je tam a tam. Ale tady bych to zase úplně jako nedával za vinu, ať už té učitelce nebo někomu jinému, že vlastně i hned neinformovali. Ta učitelka vycházela z předpokladu, že byl prostě buď nemocný a vzhledem k tomu, že bylo jak si to ověřit, tak se to předpokládalo, že to tak prostě je. Každopádně to zmizení bylo nahlášeno až odpoledne a to byla zřejmě jako důležitá, možná pro případ až fatální jako časová mezera, která uplynula od tím zmizením, které mohlo nastat pravděpodobně někdy v těch 8:15, mezi 8 a 9:15 a tím odpolednem. No a okamžitě se rozjelo pátrání. V uvozovkách určitou výhodou bylo, že Ethanův otec byl fotograf a měl okamžitě k dispozici kvalitní fotky, které se i hned začaly distribuovat a i hned vlastně šly do oběhu a rozjela se obrovská masivní kampaň. Stovky policistů vlastně pročesávali to okolí a hledali. ale stalo se vlastně jako to, čeho se nejvíc obávají kriminalisté, že vlastně v těch prvních hodinách nebo v tom prvním dni se nenašla žádná stopa a čím více přibývalo času, tak ta stopa v úzovkách chladla a bylo stále těžší a těžší najít nějakou skutečnou stopu nebo něco, co by vlastně přivedlo vyšetřovatele k tu Ethanovi, ať už byl živý nebo mrtvý. No a dalším problémem bylo, že se najednou okamžitě začaly hromadit svědectví, falešná, možná s nějakým zrnkem pravdy. A to je vždycky tak, jak přibývá ten čas k tomu případu, tak se v rámci té masové mediální společnosti, protože ten případ samozřejmě se stal jednou z důležitých zpráv ve vysílání, tak vlastně se do toho vtahovali stále více lidí a bohužel se ten případ začal i zamotávat, komplikovat a vyšetřovatelé začínali být zahlceni stovkami falešných stop, informací, které museli prověřovat a tak dále. A to byl vlastně ten problém, který pak ten případ na dlouhé období vlastně zmrazil nebo vedl do slepé uličky.
19: Je to tak, denně až 500 telefonátů přijala newyorská policie od lidí, kteří se domnívali, že mají nějakou informaci k tomu případu. Mimochodem taková malá odbočka, ono se také spekulovalo, zda za tím Ethanovým zmizením není nějaký kriminální čin s náboženským motivem, protože oba dva rodiče byli tedy Židé, takže zvláštní tým hledal Ethana dokonce i v Izraeli. První jméno, které v souvislosti se zmizením malého Ethana musíme probrat, je José Antonio Ramos, člověk s pedofilními sklony, který byl potom za znásilnění dvou chlapců řadu let vězněn. On byl přítelem ženy, kterou Pecovi rodiče najali jako hochu v doprovod do školy během doby, kdy v New Yorku stávkovali řidiči autobusu, čili relativně měl k tomu chlapci blízko. Ramos po letech policii tak jako neurčitě vypověděl, že chlapce podobného Ethanovi kdysi nalákal z autobusové zastávky domů, kde ho znásilnil, ale pak ho prý dovedl na metro a poslal ho pryč. A po zbytek života se hájil, že chlapce nezabil. Tenhle případ a to, co tedy následovalo, je zajímavým způsobem popsán na Wikipedii, kde je celé to heslo věnováno právě té kauze Ethana Pece.
20: Stan a Julie Pecovi podali u soudu státu New York žalobu proti Ramosovi za neoprávněné usmrcení. Ramos však odmítl odpovídat na otázky pod přísahou. V roce 2004 soud vynesl rozsudek ve prospěch manželů Pecových a přiznal jim odškodné $2 miliony, které se jim ale nikdy nepodařilo získat. Za vraždu Ethana nebyl Ramos nikdy stíhán. Každý rok v den Ethanových narozenin a v den výročí jeho zmizení posílal Stan Pec Ramosovi plakát s vyobrazením svého syna. Na zadní stranu vždy napsal: co jsi udělal mému malému chlapci? Ramos popíral, že by Ethana zabil. Odpykal si 20-letý trest odnětí svobody za sexuální zneužívání dětí a byl propuštěn 7. listopadu 2012. Zemřel v březnu 2026 ve věku 82 let v nemocnici na Manhattanu.
19: Honzo, tady asi největším problémem toho případu, ostatně narazíme na to za chvíli v případě i toho dalšího podezřelého a nakonec odsouzeného, tady jde o to, že nikdy nebylo nalezeno tělo toho chlapce.
0: Ano, to byl základní problém, takže se nedalo potvrdit ani vyloučit, jestli Ethan žije, nebo jestli se stal skutečně obětí nějakého brutálního zločinu. A v takovém případě vlastně nebylo možné ten případ nějak uzavřít a chyběly vlastně konkrétní důkazy, které pak vedly vlastně i k tomu, že skončil i ten druhý proces. Tady jenom ještě jenom připomenu, že ten proces se hrozně dlouho táhl. A v roce 2001 Ethanův otec Stan požádal vlastně soud o prohlášení Ethana za mrtvého, což vlastně umožnilo pak tu civilní žalobu proti Ramosu. Bez té to vlastně nešlo. Ale jak zaznělo v té ukázce, tak Ramos nebyl nikdy souzen za tenhle konkrétní případ. To byla jako ta zvláštnost toho systému, že vlastně u toho občanskoprávního sporu nebylo potřeba tolik důkazů. No, když to prostě u toho trestně právního tam je potřeba, aby ta porota se vyjádřila jednoznačně a tam to vždycky skončilo. No a v roce 2010 ten případ znovu otevřel manhattanský státní zástupce Cyrus Vance a začalo se znovu vyšetřovat A tam pak došlo k tomu, že oni začali v rámci toho vyšetřování znovu prověřovat ta jednotlivá místa a v dubnu 2012 začali na jednom z konkrétním místě, kde možná mohlo vlastně k nějakému únosu nebo spíše k té vraždě dojít, tak začali vlastně dělat vykopávky, začali tam prohlížet to místo. No a v návaznosti na to přišlo jedno důležité vlastně jako svědectví, které ukázalo na dalšího podezřelého, Pedra Hernandéze.
19: A o tom si povíme za chvíli, já ještě teď řeknu, že ta situace rodičů samozřejmě byla hrozná, ono ten dnešní pořad asi nemůžeme věnovat jenom jim, ale každopádně ví se o tom, že opravdu dlouhá léta pravidelně vyvěšovali fotografie svého syna po celém New Yorku, nepřestěhovali se řadu let z bytu na Manhattanu, nechali si stejné telefonní číslo, věřili, že syn se jednou ozve a nakonec se až v roce 2019 odstěhovali na Havaj.
2: Posloucháte sérii portrétů o únosech, které šokovaly svět. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
19: V dnešním speciálu portrétů se věnujeme únosu Ethana Petze z roku 1979. Honza Adamec už tedy řekl to jméno člověka, který nakonec zvláštním způsobem opět se propojil s tímhle případem, Pedro Hernandez, člověk, který nakonec byl i v této kauze souzen. Co se vlastně stalo, to si přečteme z knížky novinářky Lizy Cohenové, která se případu Ethana Petze dlouhá léta velmi systematicky věnovala. Já jenom řeknu, že Pedro Hernandez byl člověk v té době, kdy o tom mluvíme rok 2012, asi 60-letý. A říkalo se o něm, že kdysi prý v kostele v New Yorku někomu řekl, že zabil dítě. No a teď už knížka Lizy Cohenové.
20: Den před výročím 25. května mi zazvonil telefon. Zadrželi chlapa, který tvrdí, že zabil Ethana, řekl John Myler a vytrhl mě ze spánku. Kdo sakra je ten Pedro Hernandez? Ráda bych pomohla, ale nevím o něm nic. Omluvila jsem se. A tak šel John Myler do vysílání se zprávou, která případ Petzových obrátila vzhůru nohama. Pedro Hernandez, muž z New Jersey, strávil předchozí noc v policejní vazbě a během emotivního několikahodinového výslechu přesvědčil detektivy, že zavraždil Ethana pár minut poté, co se chlapec vydal na zastávku autobusu. Hernandez řekl policistům, že toho rána, kdy Ethana nalákal do sklepa, pracoval jako 18-letý skladník v obchodě vedle zastávky. Uvedl, že chlapce uškrtil a tělo ukryl. Poté žil, aniž by si ho někdo všiml. Všechno znělo tak neuvěřitelně a náhodně. Mohla to být pravda?
19: Honzo, mě zaujala v citaci z té knížky ta věta, že Pedro Hernandez během několika hodinového výslechu přesvědčil detektivy, co až tak zní skoro, že je musel o tom přesvědčovat. On to byl zvláštní člověk.
0: No, tam jenom ještě k té genezi. Ono vlastně to začalo tím, že jak se dělali ty vykopávky v tom dubnu 2012, tak bylo to široce medializováno, tak vlastně jistý José López si vzpomněl, že jeho švagr, právě Pedro Hernandez, kdysi vyprávěl na jednom náboženském komunitním setkání v rámci náboženské skupiny, že tedy údajně měl zabít nějakého malého chlapce. A že to bylo údajně jako temné rodinné tajemství, ale na druhou stranu vzhledem k těm jeho psychickým dispozicím, myslím toho Pedra Hernandeze, velmi nízký intelekt a evidentní vlastně psychické jaké zatížení a poruchy, tak to vlastně jako nikdo nebral vážně. A pak došlo k té údajně přesvědčivé výpovědi, které vlastně jako ty detaily, jako člověk může argumentovat, že to byly všechno detaily, které vlastně ten člověk mohl vědět z té široké medializace, která vlastně proběhla. A pak vlastně na tom Hernandezova obhajoba byla založena, že je to jednak vlastně člověk psychicky postižený, má nedostatečný intelekt a že vlastně tohle všechno, co on vypovídá, je spíše takový mix toho, co viděl a nějakých reálných zážitků, ale ve skutečnosti to s tou vraždou nebo s nějakým únosem nebo s tím spáchaným násilím na Ethanovi Petzovi nemá nic společného. Každopádně Hernandez byl souzen a ten jeho případ se také dost táhl a dost prodlužoval si až do letošního roku.
19: Tady je důležité tedy říci, že soudy to vzali vážně, to jeho přiznání, byť ty jsi mluvil o nízkém intelektu, nezmínili jsme bipolární poruchu, schizofrenie, halucinace, vjemové i sluchové, zkrátka velmi složitý člověk. Přijali tuhle verzi i rodiče Petzovi?
0: Nakonec ano, přestože vlastně ten proces s tím Hernandezem byl poměrně komplikovaný, nebo ta cesta k údajné spravedlnosti. První proces v roce 2015, ten vlastně skončil tím, že byl prohlášen za zmatečný, protože z 12 porotců jeden byl proti rozsudku s tím, že tedy bez těch fyzických důkazů a s tak závažnou psychiatrickou anamnézou nelze vlastně bez rozumných pochybností jeho vinu prokázat. Pak se ale konal v roce 2017 další proces, v němž byl tedy Hernández odsouzen a vlastně předtím Pecovi stáhli tu žalobu na Romose a vlastně začali vidět v Hernándezovi toho skutečného pachatele a byli přesvědčeni, že tedy spravedlnosti bylo učiněno za dost. Pak ale ještě v roce 2025 do toho zasáhl nadřízený federální soud z toho druhého okruhu, takzvaného ten Second Circuit, a ten rozsudek zrušil, i když to bylo z důvodu procesního, že údajně tam byl někdo z poroty špatně poučen, takže vlastně to byl ten důvod toho zrušení. A vlastně finální tečku za tím případem z toho právního hlediska učinil až letos nejvyšší soud, který zase zrušil to zrušení toho nadřízeného federálního soudu. Takže de facto Hernández byl prohlášen za vinného a ten rozsudek z roku 2017 platil. Ale stále tam přetrvávaly ty základní pochybnosti, protože k tomu rozsudku došlo bez fyzických důkazů a bez toho, že bychom cokoliv věděli více o Ethanově osudu. A z hlediska třeba té profilace toho pachatele, tomu skutečně odpovídal více ten první obviněný, ten Ramos. U toho Hernández zase argumentovali žalobci tím, že znal některé detaily, které tedy opravdu odpovídají tomu případu. Ale i v tom roce 2026 je nad údajnými pachateli a pokud tedy skutečně se ten zločin stal, panují velké pochybnosti.
19: Ještě taková temná stránka celého případu. Vžijte se do role nebo do

0: od mléka. To je fenomén, který dokonce probleskl i seriálem o Simpsonových, čili je to asi něco, o čem bychom měli mluvit. Do té doby tenhle způsob pátrání po dětech nebyl asi běžný.
1: No, ten případ Ethana Pace je v určitém smyslu jako milníkem a proměnil se vlastně ve specifický společensko-kulturní fenomén. A ta kampaň na krabicích od mléka byla míněna asi dobře na začátku, protože měla zvýšit povědomí o těch pohřešovaných a v době, kdy ještě tedy neexistovaly jako sociální sítě nebo internet. Nezačalo to úplně s Ethanem Pacem. Vlastně prvními těmi dětmi na těch kartonech byly v září roku 1984 dva teenagery z Iowy. Jejich fotky vlastně nechala místní mlékárna natisknout na ty krabice od mléka, ale postupem času se z toho stal jako velmi důležitý fenomén, takřka vlastně každodenní realita všech snídajících dětí, což na druhou stranu se kritizovali psychologové, protože údajně, že vlastně to mělo negativní vedlejší efekt na psychiku celé generace amerických dětí, protože tím vlastně získali jakýsi permanentní pocit ohrožení s tím, že vlastně každé ráno snídali s obličejem nějakého dítěte, které mohlo už být mrtvé nebo zavražděné nebo prostě zmizelé. A z tohohle pohledu to vlastně psychologové považovali trošku za kontraproduktivní a zároveň se tím definoval i specifický ten fenomén toho Stranger Danger. To znamená, že najednou získáte pocit díky té obrovské mediálnímu pokrytí toho případu a nejenom tohohle případu, že vlastně každé dítě, které kdy vyjde na ulici, tak prostě okamžitě na něj číhá celá řada nebezpečí, což je pocit, kterému se žádný rodič nemůže ubránit, samozřejmě. Ale z hlediska třeba statistiky a z hlediska prostě toho, jak četné jsou takovéhle opravdu činy, že prostě dítě zmizí bez důvodu a vůbec nemůžeme se dobrat toho, proč a jaké jsou důvody, tak je poměrně malý. Protože do toho obecného fenoménu zmizelých dětí se třeba v Americe v určitou dobu započítávaly, nebo aspoň v tom mediálním diskurzu se započítávaly i počty dětí, které z nějakého důvodu uprchly. No, a vědělo se, že uprchly, ale prostě nemohli se najít. No, to znamená děti třeba, které uprchly od dysfunkčních rodin, nebo děti, které utekly z nějakého detenčního zařízení, do kterého bylo předtím umístěni. A pak se tam započítávaly i případy dětí, které zmizely nebo nějakým způsobem u nich nějaký čas nebylo vidět, kde jsou, a které byly obětí těch partnerských sporů, těch rozvedených rodičů, kteří se hádali o děti a děti zneužívali jako nástroj k potrestání toho druhého rodiče. Každopádně ta kauza Ethana Pace odstartovala opravdu jako velkou mediální kampaň, vlastně, která měla zvýšit bezpečnost dětí, měla vlastně zvýšit povědomí i o tom, že se něco takového děje. Na začátku 80. let v květnu roku 1983 prezident Ronald Reagan vyhlásil 25. květen za den pohřešovaných dětí a skutečně se jako vytvořila i celá řada jako institucionálních struktur, nezávislých organizací. V roce 1984 vzniklo Národní centrum pro pohřešované a zneužívané děti. Takže zvýšilo se vlastně jako povědomí o tomhle problému a v tom pozitivním i v tom negativním a kauza Ethana Pace v tomhle je skutečně zásadním milníkem.
0: Já doplním ta čísla, ty jsi to malinko naznačil. Kritici upozornili, že bojovníci za bezpečnost dětí v 80. letech tvrdili, že každoročně se až 50 tisíc amerických dětí stává oběťmi únosu. Ten skutečný počet se prý pohyboval a stále pohybuje někde mezi čísly 100 až 300 za rok. Takže není to až taková epidemie, jak by se na první pohled zdálo.

0: Květen roku 1993 americká rocková kapela Soul Asylum zveřejnila na MTV videoklip téhle písničky Runaway Train, kterou si určitě mnozí z vás budete dobře pamatovat. I když text té písničky je o depresi, která už se tak trochu vymyká kontrole, tak ten klip byl zajímavý tím, že se v něm objevily tváře pohřešovaných dětí. To byla taky novinka.
1: Ano, tam se jako propojilo několik fenoménů, i to, že vlastně tehdy vrcholil fenomén MTV a té videoklipizace hudby, kdy často, když si vzpomenete na ty videoklipy, tak oni byli sami o sobě jakýmisi v úzovkách uměleckými díly. Měli nějakou vypovídací hodnotu, která často nesouvisela nebo která trošku šla jinam než ta písnička nebo její text. A ačkoliv zpěvák a autor té písně Dave Pirner, podle něj to měla být vlastně původně osobní výpověď a metafora pro jeho depresi, takže jakýsi osobní problém, tak vlastně pak ten koncept k videoklipu pod vedením režiséra Tonyho Kaye byl trošku jiný a on do něj záměrně včlenil ty reálné fotografie pohřešovaných dětí. A zajímavé bylo, že třeba různá verze klipu se vysílala ve Spojených

0: státech, různá ve Velké Británii, včetně v Austrálii, a vznikl tak vlastně jako specifický fenomén, kdy ta obrovská sledovanost MTV posloužila jako specifické médium pro pátrání po zmizelých dětech. Dokonce se údajně podařilo vypátrat 21 dětí z těch 36 obrázků nebo fotografií, které se tam promítaly. A některé z těch pořešovaných už byly nalezeny, že jsou mrtvé, nebo že prostě se dospělo k tomu, že asi nežijí.
1: A ještě dodám takové zajímavé číslo, ty jsi to vlastně říkal, v tom klipu 4minutovém bylo 36 obrázků, 21 dětí se podařilo najít. Během mnoha let, kdy bylo obrázky pohřešovaných dětí potištěno asi 5 milionů kartonů mléka, tak se podařilo z těch fotek najít jenom 2 děti. To je vše z dnešních portrétů. Ukázky přečetla Bára Lukešová, spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, mistři zvuku Ladislav Čurda a Tomáš Pernický. Mým hostem byl historik Jan Adamec. Honzo, díky, že jsi přišel na slyšenou.
0: Děkuji za pozvání.
1: K pořadu se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v audioportálu Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. No a David Hertl přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
2: Interview Plus. Pobaltské státy a Finsko se dlouhodobě a systematicky chystají na možnost ruského útoku. Neměl by se ale na možnou ruskou agresi připravit také zbytek Evropy, včetně Česka? Pavlína Nečásková se zeptá finské spisovatelky s estonskými kořeny Sofie Oksanen.
3: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Všech 130 nových vzorků vody v oblasti Odolena voda splnil limit pro olovo a vyhověl i Postřižín, kde úterní odběr ukázal skoro trojnásobek povoleného množství. Informovali o tom středočeské vodárny. Voda ale dál není pitná, vodohospodáři totiž nejdřív chtějí mít jistotu, že se nadlimitní hodnoty znovu neobjeví. V platnosti taky zůstávají všechna ostatní opatření. Červencová autonehoda poslance Filipa Turka za motoristy s řidičem nemocničního vozu v centru Prahy nebyla trestným činem a výsledek pro věřování oznámila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Podle ní policie věc postoupila k projednání možného přestupku, a to v případě obou řidičů. A Estonsko zakázalo transport ruského a běloruského obilí přes své území. Jde o preventivní krok, oznámila to estonská veřejnoprávní média. Rusko a Bělorusko zatím estonské přístavy k vývozu svého obilí nepoužívali. Talinem zavedená omezení tomu ale mají zabránit do budoucna. Estonská vláda nechce umožnit export zboží zemi, která ničí přístavní, skladovací a vývozní kapacity Ukrajiny. Poslední tým fotbalové šance ligy Zlín posílil v reprezentační pauze záložník Miloš Kratochvíl. 30-letý hráč přišel do klubu po vypršení smlouvy ve Spartaku Trnava, kde strávil 2 sezóny. Předtím hrál v české lize za Jablonec a Zbrojovku a připsal si celkem 161 startů a 19 gólů.
5: Překážka na D1 za Humpolcem a omezení na D5 u Loděnice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za Humpolcem. Na kilometru 101 stojí porouchaný kamion v odstavném pruhu. Je to za zatáčkou, tak snižte rychlost. Na dálnici D5 je omezený provoz u Loděnice. Mezi 9. a 10. kilometrem silničáři opravují svodidla. Jsou tam uzavřené levé pruhy na Plzeň i na Prahu. V Praze je uzavřený Strahovský tunel. Údržba zastavila provoz v obou směrech. Má být hotová až ráno. Omezení má skončit do 5 hodin. A u Opavy jeďte opatrně po silnici 56 na Hlučín. Mezi Malými a Velkými Hošticemi je omezený provoz kvůli noční nakládce řepy a pohybují se tam lidé a technika, tak buďte opatrní. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Ochladilo se na 13 až 8 stupňů Celsia, při vyjasnění a uklidnění větru naměří kolem 6. A přes den pak čekáme většinou polojasno, na východě až jasno. A v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky. K večeru ale začne postupně oblačnost ubývat. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů. A v západní polovině Čech naměří odpoledne 18 až 21 a na horách bude většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Poslanecká sněmovna stále nedokončila debatu k opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. Očekává se, že k samotnému hlasování by mohlo dojít během dneška. Koalice to ustojí, protože má ve sněmovně pohodlnou většinu. Jedním z důvodů, proč opozice o vyslovení nedůvěry usiluje, je hospodaření současného kabinetu. Má za to, že vláda porušuje své vlastní programové prohlášení, když na příští rok navrhuje rozpočet s vysokým schodkem. Koalice kritiku odráží a ujišťuje, že napřes rok začne konsolidace veřejných financí. Bude tomu tak?
3: Pro a proti Lukáše Matošky.
6: Našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou předseda poslaneckého klubu TOP 09 a člen sněmovního rozpočtového výboru Jan Jakob, který kandiduje v komunálních volbách v Roztokách. Dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: A náměstek ministryně financí Petr Mach, který kandiduje za hnutí SPD v komunálních volbách v městské části Praha 17. Dobrý den.
8: Dobrý den.
6: A začněme od vás, pane náměstku. Je ten navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok v souladu s programovým prohlášením vlády, ve kterém se hovoří o návratu k vyrovnaným rozpočtům?
8: Tak hovoří se tam o návratu v tom střednědobém horizontu a ta vláda, když o tom debatovala, tak nakonec se to všechno proměnilo v konkretizovanou trajektorii, v dokument, který vláda schválila, Brusel schválil, myslím tím ten fiskálně strukturální plán. To znamená, že nikdo nepožadoval a ani já jako ekonom si to nemyslím, že by to bylo rozumný udělat z roku na rok, snížit deficit na nulu z roku na rok, takže máme tady prostě trajektorii, podle které to je celkem jasně dané.
6: Pane poslanče, proč vy neberete tohle vysvětlení, že vláda si konsolidaci naplánovala a že s ní začne napřes rok?
7: No, protože bohužel zatím nic pro konsolidaci nedělá. Nastolila úplně opačný trend, který je zcela nezodpovědný vůči budoucím generacím. Ano, já vnímám dokument fiskálně strukturální plán, který si sama vláda schválila. Tam tyto snižování schodku, zvláště v roce 2028 o nějakých zhruba 130-140 miliard, to bych řekl, že je poměrně skokové, tak je na tuto vládu ambiciozní. Bohužel vláda neříká, jak to chce dosáhnout, jak chce konzolidovat veřejné finance. K tomu je potřeba udělat celou řadu kroků, reform a to bohužel nevidíme, není to ani naznačeno. A aby došlo třeba k úpravě mandatorních výdajů, což je naprosto stěžejní z tohoto pohledu, tak je potřeba změny zákonů. Tak a ty tady nejsou.
6: Zeptejme se na to pana náměstka. Máte už na ministerstvu financí přibližnou představu o tom, jakým způsobem budete konsolidovat?
8: Tak tu představu si utváří ministerstvo financí, ministryně financí, utvářím si já jako náměstek, utváří si jistě premiér, předsedové koaličních stran. A všem teď určitě běhají v hlavě nápady, které vznikají, některé byly medializovány, některé nebyly.
6: A můžete některé sám zmínit, které jsou opravdu těmi relevantními?
8: No, relevantní jsou všechny a na těch politicích potom bude, aby si vybrali. Takže já sám jsem řadu návrhů dával, prostě ty návrhy existují, takže není to tak, že bychom se báli, že by vláda ten fiskálně strukturální plán nedodržela, ale samozřejmě všechny ty změny jsou prostě věc politická par excellence.
6: Tomu
8: a bude
6: na
8: debatě těch politiků, co udělají.
6: A
8: že to jsou všechno
6: poprosit.
8: Mandatorní výdaje, to znamená, které vyžadují změnu zákonů, případně to jsou nějaké úpravy, které budou znamenat změny na té příjmové straně, to je jasný, že bez zákonů se to neobejde.
6: Tak já tomu rozumím, ale když, pokud ten předpoklad ještě platí, vláda plánuje, že napřes rok ušetří 60 miliard korun, tak na čem?
8: No, ušetří nebo vybere navíc, to prostě bude pravděpodobně jako každý takový balíček, jako směs opatření, příjmová i výdajová strana. A já si myslím, že to bude prostě spíš na těch politicích, aby to říkali. Já jako náměstek jsem jako na půl úředník nebo na půl politik, ale nemám tu rozhodovací pravomoc ani ve vládě, ani v parlamentu. Takže já spíš jako říkám ty možnosti, ale říkám je buď ministrině, nebo je říkám předsedovi Tomiovi Okamurovi, ale určitě ty návrhy existují a je z čeho vybírat.
6: Pane poslanče, Podle všeho, nebo podle toho, jak se vyjadřuje pan náměstek Mach, tak ten plán na konsolidaci českých veřejných financí se teprve rodí.
7: Je to evidentní, tak my můžeme vycházet z těch dokumentů, které jsou schváleny, ten fiskálně strukturální plán, tam ty návrhy opatření, aby se opravdu v tom roce 28 snížil schodek o 130 až 140 miliard, nejsou. Je tam velmi obecně v jednom odstavečku napsáno, že to bude řešeno EET2, všichni víme, že minimálně spíš podle mě více, tak toho přínosu, který bude navíc ET2, tak už vláda, koalice rozpustila v těch opatřeních, které byly součástí té novely. Spoléhá se ten materiál na budoucí ekonomický růst a na vyšší příjmy díky daňové Kobře. Ale to opravdu tu reformu neuskuteční.
6: Můžete o tom mít pochybnosti v tuto chvíli, jakožto opoziční představitel, ale nemůžete vyloučit, že skutečně vláda dodrží svůj slib a napřes rok s konsolidací začne.
7: Já o tom velmi pochybuju, protože víme, že legislativní proces není otázka jednoho měsíce a pokud vláda v tuto chvíli zatím diskutuje o nějakých možnostech, mají nějaké brainstormingy, jak říkal pan náměstek, o nápadech, tak to, aby došlo skutečně ke změně zákonů s účinností od 1.1.2028, notabene rozpočet se musí připravit v srpnu, respektive v září, tak do té doby ty zákony nebudou za legislativním procesem. Takže já o tom velmi pochybuju a bohužel míříme zcela zásadní. K tomu bych se pak rád dostal.
6: Pane náměstku, berete to v potaz, že nemáte zase tolik času, pakliže chcete prosazovat určité zákonné změny, reformní kroky, tak, aby zhruba za rok touto dobou vešly v platnost?
9: Dokonce je to tak, že vznikla politická dohoda, že se nějaké legislativní změny připraví už vlastně na konci letošního roku, to znamená roku 26, aby platili pro rok 27. Ta politická shoda je, že se udělají změny, které povedou k tomu, že se deficit na rok 2027 sníží vlastně o dalších 20 miliard.
6: To znamená, ještě v průběhu toho roku.
9: Ti poslanci, protože rozpočet se musí schvalovat, takže vychází z platné legislativy, takže vláda dává do sněmovny rozpočet s deficitem 386 miliard, ale ta politická shoda je, že mezi tím vymyslí politici vládní koalice úpravy o dalších 20 miliard, aby v reálu potom ten rozpočet skončil se schodkem vlastně o 20 miliard nižším.
6: Rozumím. A prosím, můžete být zase o něco konkrétnější a říct, jakým způsobem chce vládní koalice ještě v průběhu roku 2027 ušetřit těch vámi zmíněných 20 miliard?
9: Já to nechci komentovat, protože opravdu těch nápadů je celá řada. A některé z nich zazněly a k některým se vyjadřoval zase nějaký koaliční politik kladně, k jiným zase záporně. Prostě ta debata probíhá na úrovni koaliční rady, na úrovni vlády, takže jako není na místě, abych je jako náměstek prostě některé nápady tady říkal.
6: A bude vy to tušíte, jak to proběhne?
9: No tak slíbili to, tak prostě něco vymyslí a na něčem se dohodnou. Ale chci říct, že teď vlastně opozice kritizuje vládu, ale ve skutečnosti 3 ze 4 jejich rozpočtů měli větší deficit vůči hrubému domácímu produktu, než je ten letošní deficit. Takže to prostě to tak je. Prostě oni neuměli tu konsolidaci udělat a to byl jeden z důvodů, proč vlastně prohráli ty volby.
6: Pane poslanče, to byste připustil, že vysoké schodky šly i za minulou Fialovou vládou. A prosím o stručný komentář, protože to je minulost a já bych se pak rád zaměřil na přítomnost a budoucnost.
7: Já bych taky rád reagoval na
6: zcela
7: to, co
6: určitě
7: tady
6: máte prostor.
7: Zaznělo, ano, schodky byly, byla taky jiná situace v rámci ekonomiky, byly tady krize, v tuto chvíli my tady máme krizový rozpočet v době hospodářského růstu a nízké nezaměstnanosti, druhý nejvyšší nominálně rozpočet v historii, který je těsně za tím nejvyšším, který byl v krizové době covidu.
6: Promiňte, ale sám dobře víte, že více relevantní číslo je
10: je, jak velký ten schodek je vzhledem k výkonu ekonomiky.
7: Samozřejmě. A my jsme konzolidovali. Ano, já za TOP 09 bych byl rád, bychom konzolidovali rychleji. Ale ty konzolidační kroky tady probíhaly a to saldo se postupně snižovalo, i strukturální saldo. Co dělá současná vláda? Pravý opak. Pravý opak, ty schodky se navyšují, nedodržují ani to, co mají v programovém prohlášení, schodek bude 3,5% HDP, ano, je to v té poznámce pod čarou, prostě fakticky to tak je. Stejně tak navýší o procento také shodou okolností na 3,5% strukturální saldo.
10: Dobře.
7: K tomu, co tady zaznělo,
10: prosím, stručně.
7: Tak vláda má nápady. Je zcela naivní si myslet, že do konce tohoto roku projde nějaká legislativa, kterou má vláda v tuto chvíli ve fázi nápadů, ani ne paragrafovaného znění.
10: Ne všechno vyžaduje tady legislativu.
7: No, ale pan kolega se tady bavil o 20 miliardách, které vyžadují legislativu.
9: Můžou to být parametrické změny.
10: Prosím, nechte dokončit ale pana Jakoba.
7: Parametrická změna v drtivé většině potřebuje změnu zákona. Dobře. Takže to je absolutně mimo realitu.
10: Než budeme pokračovat, tak já jenom připomenu, že našimi hosty tady ve sněmovním studiu zůstávají poslanec TOP 09 Jan Jakob a náměstek ministryně financí Petr Mach z SPD.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Ten názor, pane náměstku, který se tady před chviličkou vyslechl od pana poslance, že minulá vláda měla určité konsolidační úsilí a teď to vypadá, že to úsilí nepokračuje, že přinejmenším na nějakou dobu skončilo, sdílí s opozicí i Národní rozpočtová rada a varuje v té souvislosti před dřívějším nárazem na dluhovou brzdu. Co vy na to?
9: Tak jednak to není jako můj názor, že to minulé vládě ta konsolidace nefungovala. Prostě ty deficity byly plus minus 300 miliard ročně, říkám plus minus, to znamená dohromady 1200 miliard.
10: Prosím,
9: a
10: té mojí otázce.
9: A ty jejich nápady nefungovaly. Zvýšení daně z cigaret vedlo k tomu, že se vybralo na té dani míň, protože lidi jezdili do Polska. Zvýšení daní pro živnostníky nefungovalo, protože to pověsili na hřebík a tak dále. Prostě jim to nefungovalo.
10: Co říkáte na to, že podobně jako opozice vás kritizuje Národní rozpočtová rada, která ze zákona dohlíží na sestavování státních rozpočtů?
9: Podle mě Národní rozpočtová rada má dohlížet, má jako sdělovat ty čísla, který spočítá nebo který převezme z různých statistických údajů, ale nemá jako spekulovat o tom, co bude. Jak říkám, pokud je schválený fiskálně konzolidační plán, tak proč oni říkají, podle nás to určitě bude opačně a narazíme někdy na nějaký strop. Prostě podle mě jim to nepřísluší, ale dobře, tak to říkají. No. Já bych možná...
10: Ale promiňte, není to logické, že se přiblížíme dřív dluhové brzdě tomu zákonnému stropu, když se zvyšuje zadlužení?
9: No ne, tak podle toho fiskálně strukturálního plánu právě se to zadlužování vůči HDP zastavuje, protože ten plán obsahuje snižování deficitu, tak to prostě je. To znamená, nemáme v dohledu, že bychom měli narazit na tu hranici dluhové brzdy, tak nevím, proč vlastně o tom Národní rozpočtová rada spekuluje. Podle mě to nepřísluší, ale dobře, tak to říká. No.
10: Čímž ale trochu se točíme v kruhu, pánové, protože k tomu, pane poslanče Jakobe, už jste se vyjadřoval. Pan Mach to tady připomínal a vy sám jste to připustil, že skutečně zatím podle toho plánu to vypadá, že by vláda na přes rok měla začít konsolidovat.
7: Tak to se týká Národní rozpočtové rady, tak ta samozřejmě vyhodnocuje přesná data, jasná čísla, konstatuje, že schodky v minulých letech za naší vlády klesaly. Teď je tady dramatický nárůst a nezodpovědný přístup současné vlády, zejména budoucím generacím. A samozřejmě, že nějaký výhled vychází z modelu. Je krásné, že současná vláda schválila fiskálně strukturální plán, kde se zavazuje k tomu, že bude nějak konsolidovat, ale to je pouze na papíře. Žádný reálný krok k tomu vláda bohužel neudělala.
10: Ty kroky můžou ještě
7: co
10: přijít.
7: Já vám ale, třeba ale, aspoň ne, ale není řeknu. Nic prosím, připraveno.
10: Zatím mají
7: pouhé nápady, nemají nic připraveno. A to je zásadní. A to že tady hrozí náraz do dluhové brzdy, kdy na jaře Národní rozpočtová rada říkala, že se to může stát v roce 2037. Dnes už říká, že to bude v roce 2034, tak. O tři roky. Tato vláda za tři čtvrtě roku promarnila tři roku času, které jsme měli jako česká společnost na to, abychom zachránili veřejné finance. Dobře. Jakmile narazíme na dluhovou brzdu, což vláda proto dělá bohužel maximum, tak to už nebudeme mít ty dluhy pod kontrolou.
10: Pane náměstku, vy jste chtěl reagovat?
7: To už budou tvrdé škrty, velké reformy, jako, budou se škrtat důchody. A to bude mít na svědomí tato vláda.
9: Tak pane náměstku. Říkáte jako legrační věci, důchody jste proškrtali vy, že jste vlastně omezili valorizaci. Důchodce
7: se reálně měl výrazně.
10: Tak ale, pánové, moment. Pane Jakube, já jsem nechal dokončit myšlenku. Vás teď prosím, nechte dokončit myšlenku.
9: No, schválili jste omezení.
10: A já jsem ho tlumil. Když vám skákal do řeči, teď tlumím vás. Tak prosím, pane náměstku.
9: Mně to přijde absurdní, že tady spekulujete o něčem, co se stane v roce 2035. Prostě to je úplně mimo, to nemá co o tom spekulovat ani rozpočtová rada, ani vy. Důchody jste osekali vy, valorizaci, kterou jste skrouhli na jednu třetinu reálného růstu, který ani žádný za vaší vlády, mimochodem žádný reálný růst prostě neexistoval. Ale řekl bych vám možná aspoň jednu konkrétní věc, protože to je něco, co tlačí moje strana SPD omezení těch sociálních dávek pro Ukrajince, které u nás existují. Já vám řeknu takový příklad ze své praxe učitele na vysoké škole, jestli máme minutu, tak to můžu říct.
10: Prosil bych vás o větší stručnost, ano. Protože tolik času
9: víte
10: nemáme.
9: Co? Já mám studenty, a když studenti bydlejí třeba dva nebo tři dohromady v nějakém bytě, tak chodí na brigády, aby si na to vydělali, aby měli vedle kapesního od rodičů prostě nějaké příjmy. A když bydlí ukrajinští studenti, vysokoškolští, u sebe dohromady, tak nepracují, nechodí na brigády, protože cokoliv by si viděl...
10: A to vycházíte z čeho, pane náměstku?
9: To já vím, protože
10: jste si vědom toho, že
9: ptal...
10: ty podmínky pro čerpání ano. pomoci se zpřísňovaly v
9: no,
10: posledních
9: No, ale já
10: letech.
9: Vím, že je to tak, že cokoliv oni by si vydělali, tak přesně o to se jim ta dávka zkrátí. Takže oni na rozdíl těch českých
10: váš
9: studentů
10: program
9: nemají
10: je...
9: žádnou motivaci no, změnit konstrukci té dávky, aby se odstranila ta demotivace, aby prostě měli taky motivaci pracovat a tím se bude ten výdaj na tu dávku snižovat.
10: Tedy chcete míň pomáhat ukrajinským uprchlíkům, rozumím
9: no, aby
10: tomu,
9: si
10: jak
9: měli
10: to
9: možnost pomoci sami,
10: kolik
9: aby to
10: byste,
9: bylo spravedlivější.
10: Kolik byste na tom ušetřili?
9: Já to říkám jako příklad, který umožní ušetřit jako částku v řádech miliard a jsou další příklady, ke kterým se jako případně můžeme dostat, ale platí, tak. Že něco slyšíme, že prostě různé politické strany říkají a zase jiný členové koalice na to můžou mít tak. Jiný názor, ale jasný, že něco z těch nápadů se vybere.
10: Pane poslanče, vaše stručná reakce na tento námět?
7: Tak já bych zareagoval hlavně na to, co zaznělo předtím, tak to se neshodneme, já tady nebudu naskakovat naproti ukrajinskou retoriku SPD, to opravdu ne, která navíc
9: já jsem neřekl nic proti ukrajinskýho.
7: Nemá rácio. Ale co se týká těch seniorů, tak my jsme udělali kroky, reformy k tomu, aby byl důchodový systém trvale nebo dlouhodobě udržitelný. Tehdejší opozice, současná koalice křičela, že jsme okradli důchodce. Přitom fakta jsou úplně opačná. Když vezmeme průměrný důchod k průměrné mzdě, tak za naší vlády tento poměr narostl zhruba o 5%. A v tuto chvíli vláda, která slibovala důchodcům, že jim vrátí to, co jim Fialova vláda sebrala, přičemž jim nic nesebrala,
10: tak ten poměr
7: klesá pod 43%, který byl na začátku roku 2021.
10: Nechte dokončit myšlenku pana poslance a já vás poprosím o stručnost taky.
7: Vláda nedodržuje, já si myslím, že je rozumné nechat tu reformu důchodového systému, jak jsme ji udělali my, ale vláda slibovala, že ji zruší. Neudělala nic, nedodržuje sliby svým voličům, to, co slibovala důchodcům, to nesplnila. A takových příkladů je celá řada. Můžeme se bavit třeba o tom, jak zlevnila vláda Babiš hypotéky a podobně. Jsou dražší, že?
10: Pane náměstku.
9: Tak to je komický, že se tady pan poslanec chlubí tím, že se zvýšil poměr důchod průměrná mzda, ale ten se zvýšil tím, že se prostě ta průměrná mzda propadala, jo, takže to jako je spíš komický se něčím takovým chlubit, no.
10: Já bych se rád zaměřil na jednu konkrétní věc, o které se v těchto dnech v souvislosti s konsolidací veřejných financí hovoří a vlastně v tomto pořadu a v tomto studiu to minulý týden říkal i poslanec hnutí ANO Patrik Pařil, a sice, že způsob, jak by bylo možné pomoct státnímu rozpočtu, by bylo změnit rozpočtové určení daní ve prospěch státu. Uvažujete o něčem takovém na ministerstvu financí, pane náměstku?
9: Tak třeba já konkrétně, ano, když se na to ptáte, je to jeden z těch možností, které doporučuju, protože samozřejmě my si přejeme, aby se ta konsolidace děla bez zvyšování daní a z mého pohledu jako se je to prostě, řekl bych, jako nerovnovážné rozdělení těch peněz, myslím, daně z přidané hodnoty a příjmový daní mezi státní rozpočet a ty municipality, protože municipality končí v přebytcích a stát končí v deficitu. To znamená, každý má nějaké odpovědnosti a na státu z těch mandatorních výdajů to vypadá teď, že je víc odpovědností, než kolik je jí přisouzeno příjmu, zatímco u těch obcí to je naopak. A mimochodem za této vlády tento rok ty příjmy z DPH i z příjmových daní rostou velmi vysokým tempem, jako v průměru kolem 10% ročně, a zase z toho profituje jako vlastně i ten kraj a obce.
10: Takže jestli tomu rozumím správně, aby to bylo úplně jasné pro všechny, tak vaším plánem je vzít část těch prostředků obcím ve prospěch státu.
9: Je to jeden z návrhů, který bych třeba já prosazoval.
10: Pane poslanče, není to ke zvážení, vzhledem k tomu, že skutečně leckteré samosprávy hospodaří s velkými přebytky?
7: Tak já jsem přesvědčen, že je potřeba udělat komplexní daňovou reformu, ale pokud se budeme bavit o tomto návrhu, jehož parametry vůbec neznáme, to zase opět jenom nápad vládní koalice, který bohužel z něho tak nějak jako čiší to, že vláda by chtěla okrást 4 největší města, včetně Prahy, které mají našetřeno to, že by mohli investovat víc, to je jejich věc.
10: Vy používáte tento expresivní prosím, výraz?
7: Ale pan kolega tak tady mluvil 3 minuty v kluse. Tak já bych
10: nevím, jestli 3 minuty, ale
7: ano,
10: ten prostor máte.
7: Já jsem
10: máte.
7: Se díval na čas.
10: Já jsem jenom okomentoval ten váš výraz.
7: To,
10: nezlobte
7: že
10: se.
7: Obce a města umí hospodařit, v drtivé většině hospodaří zodpovědně, tak z toho by si naopak vláda měla vzít příklad. Já neznám ty návrhy, parametry, takže se mi to takže to nemůžu ani komentovat. Mám obavu, aby vláda nechtěla těm největším městům zejména vzít, ukrást jejich našetřené prostředky. Ale co by mělo dle mého soudu mnohem větší význam,
9: než se...
10: Prosím, nechte dokončit pana poslance.
7: Co by mělo mnohem větší význam, tak je diskuze vlastně o efektivitě samospráv, o optimalizaci počtu obcí, dobře, nakonec i krajů. To má smysl a to z dlouhodobého hlediska
10: ale
7: může českému dobře hospodářství nalézt velmi významné úspory a pomoci těm obcím samotným.
10: Pane náměstku, nedělá tento váš plán, který vy připouštíte, spočívající v úpravě rozpočtového určení daní ve prospěch státu, dojem, že skutečně chcete ošidit třeba velká města, která hospodaří s přebytky ve prospěch státu?
9: Tak já bych nerad, aby to vyznělo, že to je prostě nějaká teď hlavní myšlenka, jenom protože vy jste to zmínil. Jo, je to jedna z myšlenek,
10: který jsem měl. Nezlobte se na mě, zmínil to v tomto studiu koaliční poslanec minulý týden.
9: Ano, tak je vidět, že prostě ty myšlenky už se objevují a ono to má logiku, protože obce a kraje třeba nemají povinnost vyplácet důchody, že jo? Obce a kraje nefinancují armádu a tak dále. A nám tady narůstá potřeba financování právě třeba obrany, jsou tady další prostě výdaje, které narůstají a ty příjmy, které jsou z rozpočtového určení daní, jsou dány rozhodnutím parlamentu.
10: Dobře.
9: Takže my jako neovlivníme, jestli se nějaká obec s druhou sloučí nebo kraj s druhým sloučí, protože to jsou jako autonomní entity, ale samozřejmě,
10: děkuju,
9: že parlament určuje rozpočtové určení daní, takže je to jedna z možností.
10: Tolik náměstek ministryně financí Petr Mach diskutoval s poslancem TOP 09 Janem Jakobem. Děkuju vám oběma.
7: Hezký den, na shledanou.
10: Ze sněmovny se loučí Lukáš Matoška.
3: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý po 11. dopoledne Peníze a vliv Jany Klímové a Nic osobního, prostě biznis. A ve čtvrtek Řečí peněz. K poslechu vás zvou autoři Jana Klímová, Petr Šimůnek a Václav Pešička. Všechny pořady najdete na webu Plusu, v audioportálu Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět. Na východ i na západ. Do obou geopoliticky významných oblastí vás každou středu dopoledne vezmou dva podcasty Českého rozhlasu Plus. V podcastu Na východ se Josef Pazderka a Ondřej Soukup zaměřují na dění v postsovětském prostoru. A další týden je vystřídá americký podcast Přes Atlantik Jany Ciglerové a Jana Kaliby. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině dopoledne nebo kdykoli na plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
11: Jak měříme růst a velikost ekonomiky?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
11: Ekonomie má na toto hodnocení jeden zásadní ukazatel, hrubý domácí produkt neboli HDP. Ten ukazuje výkonnost ekonomiky a my podle jeho vývoje dokážeme hodnotit, jestli ekonomika roste, stagnuje anebo padá. V praxi HDP představuje peněžní vyjádření celkové hodnoty veškerého zboží a služeb, které se v ekonomice za určité časové období, obvykle za kalendářní rok, vytvoří. V Česku tuto hodnotu měří a pravidelně zveřejňuje Český statistický úřad a budoucí vývoj HDP pravidelně odhaduje Česká národní banka, která pak podle svých předpokladů nastavuje naši měnovou politiku, ministerstvo financí i většina dalších důležitých finančních institucí a bankovních domů. Ve vztahu k HDP se pak hodnotí i řada dalších ekonomických ukazatelů. Jejich vyjádření vůči HDP má totiž mnohem lepší vypovídající hodnotu, protože zohledňuje velikost dané ekonomiky.
3: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Sněmovní opozici se ani na podruhé nepodařilo svrhnout Babišovu koaliční vládu. Zemřela dívka, kterou v úterý na Slovensku pobudal spolužák. Útok tak má druhou oběť. Hokejisté Sparty vyhráli poprvé v sezóně Tipsport Extraligy doma, zvítězili nad Českými Budějovicemi. A dnes bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě s velkou oblačností a přeháňkami, teploty až 24 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO ustál hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení vlády kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Prohlasovalo 83 jejich poslanců, proti bylo 94 zástupců koaličních stran.
12: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
13: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
12: Předseda Starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
14: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
12: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už podruhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: Úterní útok 13-letého žáka na základní škole ve Staškově na severu Slovenska má už dvě oběti. Včera zemřela v nemocnici žačka, která byla po útoku v kritickém stavu. První obětí byla na místě incidentu jedna z napadených učitelek. Druhá kantorka je mimo ohrožení života. Policie případ vyšetřuje jako úkladnou vraždu. Motiv zatím nezveřejnila.
15: Smrt žačky oznámil na jednání parlamentu jeho předseda Richard Raši.
16: Nikdo z nás jako rodiče asi nevím ani len představit, žiaľ, ktorý musia rodičia prežívať.
15: Problémy ve škole řešili i několik dní před útokem a vedení kvůli jednomu z incidentů podalo trestní oznámení. Policejní inspekce nyní prověřuje, jak s ním policisté naložili. Úřady neuvedly, jestli souviselo s útokem. Ještě den před tragédií na místě podle ministra školství Tomáše Druckera s jednou třídou pracovali psychologové. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
17: V Břeclavi můžou lidé nově zdarma využít toaletu v jedné z kaváren v centru města. Jde o první podnik zapojený do projektu WC Gratis. Odskočit si můžou i lidé, kteří si v kavárně nic neobjednají. Město chce do projektu postupně zapojit i další podniky. Na provoz toalet bude přispívat 2 000 korun měsíčně. A podle radnice je to levnější než provoz vlastních veřejných záchodů, říká mluvčí Břeclavy Ivana Solaříková.
18: My jsme měli veřejné toalety, které fungovaly v minulosti, ale ty náklady na ten personál plus ten provoz, úklid, to je nesmírně ekonomicky náročné. Zvažovali jsme třeba i nějakou možnost samoobslužného využití, ale to se zase pojilo s vandalismem, nebo nám tam chodili bezdomovci a lidé pak stejně měli obavy ty toalety využívat.
17: Podobný systém přístupných toalet funguje taky třeba ve Znojmě, Hradci Králové nebo v Jihlavě. Pražská Sparta vyhrála poprvé v této sezóně hokejové Tipsport Extraligy na svém ledě. Nad Českými Budějovicemi zvítězila 4-2. V dresu Sparty debutoval v nejvyšší soutěži teprve 16-letý obránce Matyáš Michálek. Mluvil o něm střelec úvodní branky Sparty, útočník Michal Špaček.
19: Výborný kluk, hodnej, takový trošku tichý, ale to je normální. Já si myslím, že jsem nebyl úplně jiný, když si vzpomínal nějaký ty moje začátky a tahle liga není vůbec lehká, naopak je to hodně defenzivní, hodně soubojů a on se s tím poradil výborně.
17: Sparta v tabulce odsunula ze 4. místa právě České Budějovice. Zbylých 6 zápasů 7. kola se bude dohrávat dnes.
20: Nehoda na D1 za hranicemi a překážka na D2 u Hustopečí. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy vyšetřují nehodu před sjezdem na Bělotín a Frýdek Místek. Na kilometru 310,5 ve zúžení havarovalo osobní auto. Na místě policie jsou v uzavřeném jízdním pruhu. Na D2 z Bratislavy do Brna zpozorněte před Hustopečemi. Na 28. kilometru stojí na kraji nepojízdné nákladní auto. U Bruntálu zpomalte na silnici 45 do Krnova. U Oborné osobní auto narazilo do dopravního značení. Čekejte překážky na vozovce. V Brně opatrně v Ostravské ulici ve směru k dálnici D1 a v okolí odbočky na Ochoz a Slatinu se na vozovce pohybuje chodec bez reflexních prvků. A v Praze na městském okruhu je stále uzavřený Strahovský tunel. Zavřené jsou oba směry kvůli údržbě. Potrvá to ještě do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
17: Přes den čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přeháňky, k večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech naměří 18 až 21 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Zatímco v tehdejším Československu vrcholilo v roce 68 pražské jaro, na západě se bouřila mladá generace proti stávajícímu establishmentu a konzervativním pořádkům. Píše o tom německá historička Ingrid Gilcher-Holtejová v knize Hnutí 68 na západě, studentské bouře v USA a západní Evropě. Knihu v roce 2005 přečetl, zajímavé ukázky z ní vybral a v repríze pořadu Politická literatura okomentoval Jiří Berounský.
21: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Politická literatura na českých pultech.

0: Dnešním pořadem vás bude provázet Jiří Berounský. Budeme se zabývat knihou Ingrid Gilcher-Holtyové Hnutí 68 na západě, studentské bouře v USA a západní Evropě. Autorka je profesorkou obecných dějin na univerzitě v Kolíně nad Rýnem. Tato její práce je první česky vydanou knihou, která se uvedeným tématem souhrnně zabývá. Knihu přeložil Vlastimil Drbal a v roce 2004 vydalo nakladatelství Vyšehrad. Kniha je doplněna zajímavým doslovem historika Jaroslava Pažouta. Z úvodního textu na záložce vybírám. V době, kdy naše republika prožívala dramatický čas pražského jara, nesený nadějí na liberalizaci a demokratizaci komunistické diktatury, vůči zeměmi demokratického západu otřásaly mohutné bouře studentstva, inspirovaného různými levicovými ideologiemi. To se touto mimoparlamentní cestou pokoušelo prosadit na místo liberálně demokratického, na kapitalismu založeného systému, nový společenský řád, na jehož podobě se ovšem jeho příslušníci nedokázali zcela shodnout. Hnutí vytyčovalo mnoho významná hesla, participační demokracie, samospráva, sebeorganizace a tak dále, snažit se spíše jasně oddělit od staré levice zkompromitované komunistickým totalitarismem či zburžoáznělým sociáldemokratismem. Pod těmito vágními hesly lze však rozpoznat touhu po větší svobodě jedince, po výraznějším podílu lidu na vládě, po přeměně často spíše formálně uzákoněných lidských práv na práva reálná. Třeba že se tedy cíle hnutí západního a československého na pohled odlišovaly, přece se tato hnutí sama jeví jako vnitřně spřízněná. Překladatele knihy germanisty magistra Vlastimila Drbala jsem se zeptal, jak se vám kniha překládala, je psána běžnou němčinou nebo obtížně překladatelným jazykem, jehož výrazy jste musel konzultovat s kolegy germanisty, prostě kdybyste nám něco řekl o překladu.
1: Ta samotná kniha se nepřekládala příliš dobře, jednak to byl dost hutný text, takže bylo třeba vyhledat mnoho zkratek, například nějakých hnutí spolků a tak dále. Potom i stylisticky byla v řadě ohledů dosti těžká, především v úvodu a na závěru autorka prováděla takové stylistické sociologické úvahy, které se tedy nedobře překládaly, musely se hodně stylisticky měnit. Ale především bych chtěl zdůraznit problematiku terminologie. Tady trošku bych začal ze široka. Vzhledem k tomu, že česká společnost se tímto studentským hnutím na západě věnovala pouze ve druhé polovině 60. let, pár roků, a pak přišla normalizace, tak nedošlo k tomu, že by tady vznikla nějaká terminologie, která by některé charakteristické aspekty hnutí označovala. My jsme potom, jsem tady s kolegou Pažoutem, musel hledat některé výrazy, některé ekvivalenty pro německé výrazy. Takže bych zmínil například Gegenmacht, protimoc, negative Universität, jako antiuniverzita, Gegenkultur, antikultura, Gegenöffentlichkeit, vzdoroveřejnost a několik dalších. A bylo to teda objevitelské hnutí jako překladatele.
0: Takže vlastně takřka novátorsky jste něco museli vytvářet. Tak. A ještě nám řekněte, jak jste na knihu přišel, jaká byla historie jejího umístění v nakladatelství Vyšehrad a něco kolem této historie.
1: No, ta úvaha vycházela z toho, že v češtině neexistuje knížka, která by se tímto studentským hnutím na západě věnovala. V roce 1969 měla vyjít knížka docentky Jiřiny Šiklové v nakladatelství Mladá fronta. Ta ovšem nevyšla, takže dosud tedy v češtině žádná nebyla. A tu knihu navrhl jako téma, teda spíše knihy navrhl doktor Daněk v nakladatelství Vyšehrad a tuto konkrétní knihu od profesorky Ingrid Gilcher-Holtyové navrhl zde kolega Pažout, který se touto problematikou zabývá. Já bych chtěl ještě dodat, že tato kniha, která je menšího rozsahu, asi 140 stran, je takovým spíše úvodem do problematiky a bylo by určitě vhodné, aby v češtině vyšly původní buď práce nebo i překladové, které by se zabývaly pak konkrétními aspekty nebo různými těmi účastníky toho studentského hnutí.
0: A máte nějaké signály, že podobném vydání knihy, nějaké knihy by mohlo dojít?
1: Ne, zatím nemám. Ne.
0: A ještě, jak byste vykomentoval tu její prezentaci, ke které došlo koncem listopadu loňského roku?
1: K té prezentaci došlo 18. listopadu v literární kavárně nakladatelství Akademia na Václavském náměstí. Mně tam přišlo, že tam došlo k takovému jistému konfliktu generace 68-ků, tehdy tedy mladých účastníků levicových, jako například docentky Jiřiny Šiklové, Petra Úla, Petrušky Šustrové a mladších dnešních historiků. Který ano, to vidí spíše pravicově, vychází z pravicového hlediska.
0: Čili svým způsobem ten názorový konflikt vlastně navazuje na ty, třeba na ty konflikty, které byly i v tom roce 68.
2: Ano. Disidenčtí intelektuálové Nové levice. Soho, jaro 1960. Nedaleko bývalého bydliště Karla Marxe, v Carlisle Street 7, zahajuje na jaře 1960 svoji práci redakce časopisu New Left Review. V přízemí se nachází Café Partizán, londýnský Left Wing Coffee House, místo setkávání kritické mládeže, která si vštěpuje myšlenky, o nichž psali rozhněvaní mladí muži. Individuální kulturní protest proti duchu doby, proti ustrnutí politiky, společnosti a kultury. Zářivé neonové lampy osvětlují místnost, ve které občas hraje také folková hudba nebo se organizuje předčítání básní. Přímo nad kavárnou má sídlo centrála kampaně pro atomové odzbrojení CND, která koordinuje protesty nepřátel atomových zbraní. Ve druhém patře se nacházejí místnosti diskusního fóra levicové inteligence Universities and Left Review Club. Stovky zájemců sem každý týden přicházejí, aby se zúčastnili přednášek a diskusí, které se tu konají. První rámec pro jednání aktivistů Nové levice mají tvořit malé skupiny, ve kterých je zachován bezprostřední styk mezi členy, v nichž komunikace probíhá na základě osobních kontaktů a tím se zamezuje zbyrokratizování Nové levice. Tento pokus o vytvoření antibyrokratické skupinové struktury, v níž mohou uskutečňovat svoji hodnotovou a cílovou orientaci, je učiněn také ve Francii. Paříž, jaro 1960. Počátky čtenářských kroužků se skupujících se kolem časopisu Socialism au Barbarie, který vydávají dva bývalí trockisté Cornelius Castoriadis a Claude Lefort, sahají až do roku založení 1949. Od roku 1959 se však redakce snaží vytvořit diskusní skupiny i mimo Paříž ve francouzských regionech. V Itálii se ústředními časopisy Nové levice Nuova Sinistra postupně stávají Quaderni Rossi 1961, Quaderni Piacentini 1962 a Klasse Operaria 1963. A konečně se v květnu 1960 v Paříži rozšiřuje třetí skupina, spojující jemně vypracovanou po celé Evropě rozprostřenou síť stoupenců nového levicového hnutí založením situacionistické internacionály. Navázáním na tradice dadaismu, surrealismu a letrismu nabádá v manifestu k obsazení sídla UNESCO, aby protestovala proti byrokratizaci v umění i v celé kultuře a současně touto akcí spojila tvůrce nové kultury v organizaci prožitého okamžiku.
0: Zmiňované intelektuální kroužky jsou malé, nejednotné, od sebe vzdálené a tak jen omezeně spolupracující. Spojuje je jejich vymezení vůči staré levici, vůči tradičním socialistickým, sociálně demokratickým a komunistickým stranám. Je tady zřejmý nesouhlas s událostmi, jako byl komunistický puč v roce 1948 v Praze nebo maďarské události v roce 1956. Kritizují jak reformní hnutí demokratického socialismu, tak i zrůdnost komunismu stalinského typu.
3: Novou myšlenkovou orientaci, jež postavila svobodně uvažující intelektuály Nové levice proti tradiční levici, je možno zjednodušeně popsat v 5 bodech. Za prvé, nově je interpretována marxistická teorie. Nová levice zdůrazňuje návratem k Marxovým raným spisům především hledisko odcizení, nikoli vykořisťování. A hledá ve spojení marxismu a existencialismu i marxismu a psychoanalýzy cestu k teoretickému výkladu s cílem zbavit marxistické myšlení sklerotické stuhlosti a identifikace s institucionalizovaným marxismem. Za druhé, nově je nastíněn socialistický společenský řád. Socialismus podle přesvědčení nové levice nemůže skončit politickou a sociální revolucí, uchopením moci a zestátněním výrobních prostředků. Nýbrž musí odstranit odcizení člověka ve vztahu k jeho okolí, ve volném čase, v rodině, v sexuálních a sociálních vztazích jednotlivce. Za třetí, je vytvořena nová transformační strategie. Jednotlivec se má zbavit podřízeného vztahu vůči kolektivu. Změny v kulturní oblasti, tak zní jejich heslo, musí předcházet transformaci sociální a politické. Mají se přednostně a experimentálně rozvíjet nové komunikační a životní formy. Vytvářením nových kulturních ideálů a jejich přenesením do subkultur i vyzkoušením jako protimoci v rámci stávajících institucí. Za čtvrté, vzniká nová koncepce organizace. Heslem je akce, nikoli organizace. Nová levice se chápe jako hnutí, nikoli jako strana. Jako hnutí sleduje strategii přímé akce se všemi jejími rysy. Svět chce pochopit vlastním jednáním, veřejnost chce vyburcovat provokacemi a současně chce změnit účastníky, a to právě účastí na akcích. Za páté, nově je definován nositel sociální změny. Za nositele sociální a kulturní změny již není považován proletariát. Nová levice vychází z toho, že podnět k transformaci společnosti vyvolávají nové vůdčí skupiny. Odborně vyškolená nová dělnická třída, mladá inteligence, okrajové společenské skupiny.
0: Novou levici věda označuje v mnoha kategoriích jako výraz generačních konfliktů, jako hnutí neomarxistické, antibyrokratické, kulturně revoluční nebo sexuálně emancipační. Tím, že se nová levice zřekla jakékoliv organizační struktury, zůstala otevřena mnoha protestním proudům od hnutí protiatomového, hnutí za odzbrojení, za občanská práva až po aktivity protikoloniální. Proces přejímání a zprostředkovávání myšlenek intelektuální nové levice ostatními avantgardami je ovlivněn existencí komunistických stran a jinými dílčími politickými kulturami. V další ukázce bude mluvit o organizaci Studenti pro demokratickou společnost, dále jen SDS.
2: Port Huron, léto 1962. 40 mil od Detroitu v Port Huronu, Michigan, se 11. června 1962 na pozvání organizace Studenti pro demokratickou společnost setkalo 59 delegátů amerických studentských skupin. Mají debatovat o návrhu programu, který má vyjadřovat oficiální stanovisko SDS. Port Huronská deklarace se staví proti degradování černošského obyvatelstva ve Spojených státech, proti stálému smrtelnému nebezpečí, v němž se všichni tváří v tvář atomové bombě nacházejí, proti vojensko-průmyslovému komplexu, který žene lidstvo do záhuby, proti nové chudobě ve společnosti nadbytku i proti podvýživě 2/3 obyvatel světa, na níž Amerika reaguje pouze další industrializací. Tom Hayden, 23-letý student sociologie v Ann Arbor, Michigan, právě píše diplomovou práci o Milesovi. Miles není marxista a z pohledu intelektuálu kolem časopisu New Left Review je on the left, but not of the left. Jako nezávislý radikální myslitel, který opovrhuje dogmaty jakéhokoliv druhu a rád je porušuje, je však intelektuály kolem časopisu New Left Review ceněn a po jeho intervencích do debaty o historickém subjektu i uznáván za jednoho z nich, za the big daddy of the New Left. Miles je ještě radikálnější než redaktoři časopisu New Left Review a přestal věřit v dělnickou třídu jako revoluční subjekt v transformačním procesu společnosti a za novou avantgardu označil mládež, mladou inteligenci. Studenti pro demokratickou společnost s ním v tomto bodě bezvýhradně souhlasí. považují mládež za nového nositele univerzity, za potenciální základnu a za středisko hnutí způsobující sociální změny. Za prostředek na cestě ke změně společnosti propagují jako alternativu k apatii přímou účast vytvořením participační demokracie, jež má odstranit lhostejnost a anonymitu vztahů, které nejlépe vystihl Camusův román Cizinec, ve prospěch osobní přímé účasti na demokraticky organizovaných projektech, dále vytvoření militantní nové levice, jež by se skládala z mladých lidí, kteří jsou aktivní. S jistým patosem končí Porturanská deklarace s podtitulem Agenda pro jednu generaci větou. Pokud se zdá, jak již bylo mnohokrát řečeno, že usilujeme o nedosažitelné, pak to lze vysvětlit tím, že to činíme, abychom zamezili nepředstavitelnému. Frankfurt nad Mohanem, podzim 1962. 17. konferenci delegátů Socialistického svazu německého studentstva SDS, založeného již v roce 1946, jež se koná 4. až 5. října 1962 ve Frankfurtu, ovládají dvě témata. Vztah mezi teorií a praxí a debata o memorandu SDS o vysokých školách. Kriticky se vyslovuje k odklonu od marxistické tradice, k němuž došlo na Godesberském stranickém sjezdu SPD v listopadu 1959 a vyzdvihuje socialistickou teoretickou práci jako úkol vnitřního procesu sebepochopení. Štrásburg, podzim 1966. Na místní univerzitě rozdává

0: společnosti a i ve svém soukromém životě, včetně svých sexuálních vztahů, napodobují obecné struktury třídní společnosti. Bouřící se část mládeže vyjadřuje pouze odmítnutí, aniž by nabízela perspektivu. Radikální kritika mládeže by podle situacionistické internacionály mohla získat orientaci jen od proletariátu, nikoli však od stávajícího dělnického hnutí, nýbrž od proletariátu nově organizovaného dělnickými radami a vytvářením všeobecné samosprávy.
1: V letech 1964 až 65 vyvolávají pozornost společnosti nepokoje na univerzitách Berkeley v USA a v Berlíně. Studenti bojují proti rasové diskriminaci, podporují sociální požadavky dělníků a především požadují svobodu projevu. Hnutí Nové levice silně ovlivní válka ve Vietnamu. Od roku 1954, kdy se Francie stáhla z Vietnamu, se v této zemi stále více stupňuje napětí mezi komunistickým severem a jihem, podporovaným demokratickými státy. Od roku 1964 dochází k ozbrojeným konfliktům, nastává období nevyhlášené války a prezident Johnson je za tento stav kritizován zejména od SDS. Pod stejnou zkratkou v Německu pracuje i Socialistický svaz německého studentstva. V duchu zásad těchto organizací říká Paul Potter, že politika USA je výsledkem systému, který vytváří anonymní a hrůzný byrokratický režim, který neustále nadřazuje anonymní hodnoty nad hodnoty lidské a přesto se nepřestává označovat za svobodný a považuje stále za vhodné, aby přebíral úlohu světového četníka. Jeho kritický proslov vrcholí výzvou k vytvoření širokého sociálního hnutí, jehož cílem by bylo ukončení vietnamské války a změna institucí, které se podílely na jejím rozpoutání. I v Německu se podpisují výzvy k míru ve Vietnamu, které podepsalo 70 spisovatelů, mezi nimi například Heinrich Böll, Peter Weiss a jiní.
2: Konflikt kolem postoje a stanoviska německé veřejnosti k válce ve Vietnamu se přiostří, když spolkový kancléř Ludwig Erhard při příležitosti své návštěvy ve Washingtonu 20. až 21. prosince 1965 prohlásí, že spolková vláda morálně podporuje americkou politiku ve Vietnamu a její cíl. Obranu před komunismem chápe jako politiku uskutečňování v německém zájmu. Erhard a bonské politické strany podporují vraždění, hlásají nápisy na plakátech, které asi 40 členů SDS, mimo jiné Rudy Dutschke a Bernd Rabel, nalepili v noci z 3. na 4. února 1966 na průčelí berlínských domů. Akce proběhla bez domluvy s berlínským zemským sdružením SDS. Plakáty jak jazykem, tak obsahem radikalizují výklad válečných událostí. Vraždění napalmovými bombami, vraždění jedovatým plynem, vraždění atomovými bombami. Tito aktivisté SDS vidí řešení konfliktu pouze v sáhnutí po zbraních. Jde o názor menšiny uvnitř berlínské SDS a studentské opozice proti válce ve Vietnamu, avšak její strategie provokativní akce bez předcházejících diskusí v rámci SDS a bez dohody s ostatními studentskými skupinami se postupně prosazuje. Část demonstrantů táhne 5. února po skončení oficiální demonstrace k americkému domu v Berlíně, budovu obklíčí a víme z vlajkového stožáru americkou vlajku. Provokativní protesty vrcholí hozením 5 vajec na průčelí amerického domu. Jedná se o akci, která mezi německou veřejností získala více pozornosti než všechny transparenty, provolání a prohlášení. Pod dojmem válečných událostí ve Vietnamu i veřejných sporů ve Spolkové republice plánuje spolkové předsednictvo SDS kongres na téma Vietnam – exemplární analýza, jenž se má konat 22. května ve Frankfurtu nad Mohanem. Svaz je před zahájením tohoto kongresu rozdělen. Má požadovat okamžité ukončení bojů a stažení amerických vojsk z Vietnamu nebo, jak požadují berlínští členové SDS, propagovat heslo Vítězství Vietkongu, vítězství naší demokracie. Spor rozhodne zásah intelektuála, jehož cílem se stalo vytvořit spojení mezi Amerikou

0: americkou a německou novou levicí Herberta Markuse. Od roku 1932 bylo jeho působení spojeno s Ústavem pro sociální výzkum vedený Maxem Horkheimerem. Ještě před nástupem Hitlera k moci však opustil Německo a v roce 1934 emigroval do Spojených států. Na rozdíl od jiných členů ústavu se po druhé světové válce do Německa nevrátil. Markus se znovu věnuje nacistické minulosti, aktualizuje ji a rozšiřuje úkoly z ní vyplývající. Odpor proti válce ve Vietnamu prohlásí za morální povinnost všech docentů a studentů na univerzitách ve Spolkové republice. Nepřímo tím dává najevo, že z jeho pohledu reformovat výuku a výchovu nestačí. Nejdůležitější je z něho poselství angažovat se v konfliktu. V dějinách existuje, prohlásí totiž, něco jako vina a neexistuje nutnost, ať strategická, technická nebo národní, jež by ospravedlňovala události, jež se ve Vietnamu odehrávají. Vyvražďování civilního obyvatelstva, žen a dětí, systematické ničení zdrojů potravin, masové bombardování jedné z nejchudších a nejbezbranějších zemí na světě. Toto je vina a proti ní musíme protestovat. Třeba se domníváme, že je beznadějné moci pouze jako lidé přežívat a umožnit tak snad jiným lidem důstojný život, možný jen proto, že tím tyto hrůzy mohou být ukončeny. A to je dnes nekonečně mnoho. Na pozadí rostoucího uvědomování nespracovanosti německé minulosti, o níž se protestující němečtí studenti živě zajímali, bylo možné tato slova chápat jako horlivou výzvu, aby si studenti vzali poučení z viny otců, z jejich nečinnosti. Zdůrazněním otázky viny se sice v žádném případě problematika netýkala německých studentů, stejně jako amerických, ale stala se z ní otázka svědomí a vyžadovala, aby k ní studentské organizace zaujaly postoj.
1: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz. Politická literatura na českých pultech.
2: Dnešní pořad politické literatury na českých pultech je věnován knize Ingrid Gilcher-Holtyové Hnutí 68 na západě. Vojenský zásah USA ve vietnamském konfliktu dal protestům různých národních studentských avantgardních skupin mezinárodní rozměr spojující myšlenku i společnou strategii. Nábor nových sympatizantů a aktivistů přinesl nové levici překvapení takzvaným vpádem kentaurů.

0: Teorie a praxe provokatérů, kterou si osvojili části americké SDS a německé SDS, byla během vzrůstu protestů na univerzitách i při vytváření opozice proti válce ve Vietnamu konfrontována s mládežnickým protestním hnutím, jehož praktiky a světový rozhled byly nesmírně vzdáleny intelektuálnímu rozhledu nové levice a přesto se jejich program v řadě bodů překrýval. Tato rozbouřená mládež chtěla vystoupit ze společnosti, neměla zájem angažovat se v politicko-sociálních problémech společnosti, proti sit-in a teach-in postavila be-in a love-in. Provokovala veřejnost, ale nejednou také elitu provokatérů studentské nové levice. Kiwedin, Michigan, červen 1965. Scéna připomínala reliéfy umístěné na štítu Diova chrámu v Olympii, jež zobrazovali vpád kentaurů, Rorschach Gegenkultur. Studenti a studentky vpadli se spacími pytly, modrými pracovními košilemi, bavlněnými bundami a boots, vysokými botami nad kotníky, na zasedání Národního konventu SDS. Ještě nikdy předtím se nadregionální akce SDS nezúčastnili. Neznali osobnosti, které od konference v Port Huronu svaz řídili. Do skupin na kampusu vstoupili teprve před několika měsíci nebo týdny a proto neznají jejich zvyky a obyčeje, ani jejich způsob řeči. Jen málo z nich slyšelo o Marxovi, žádný z nich, jak jeden dlouholetý člen ihned zjistil, nečetl nic od Luxemburkové, Bernsteina, Webera, Lenina nebo Trockého. Údiv, který tito noví účastníci vyvolali, narostl, když začnou během jednání kouřit marihuanu a bránit se jakémukoli pokusu vnést do diskusí řád a jejich přenesení do závěrečných usnesení. Narazí tu na sebe dvě kultury, které se nedůvěřivě pozorují a nálepkují. Síla prérie, prairie power, tak nazývají členové zastávající Porthuronskou deklaraci nováčky, kteří přijeli většinou z univerzit na jihu a západě Spojených států, stará garda, old guard, tak pojmenovávají tito nově příchozí své o 6 až 7 let starší kolegy, pocházející převážně z univerzit na východním pobřeží Spojených států. S přívalem beatové bohémy a antikulturou se mění kultura demonstrací. Láska je lepší než válka. Ve stále větší míře určuje obraz protiválečných demonstrací mládež, která zaměnila oblečení společnosti blahobytu za oděvy plné fantazie nebo za pouhé hadry. Nosí květiny, kuřácké tyčinky nebo kravské zvonce a zpívá písně Boba Dylana nebo provolává Hare Krishna. Pro ně již většinou neplatí, že, jak konstatovali sociologové po protestech v Berkeley, pocházejí z rodin vyšší střední třídy, z levicově liberálních, levicově katolických nebo také v míře daleko přesahující průměr z židovských vrstev. Nenarodili se jako Tom Hayden a mnoho dalších z porthuronské generace koncem 30. nebo počátkem 40. let, nýbrž až po válce. Jsou zvyklí na svobodný styl výchovy, který zavádělo v poválečné době mnoho amerických rodin. Jejich reakcí je útěk do světa bohémy a lidí vystoupivších ze společnosti, odmítání byrokraticko-technokratické disciplíny do nonkonformismu, odmítání konzumních zvyků, které je svádějí ke spolupráci s tímto systémem. Vzory pro nový životní styl, který propagují, jsou román Na cestě Jacka Kerouaka a sbírka Kvílení Allena Ginsberga, ale i asijská náboženství a sekty.
1: Marcus zdůrazňuje potřebu rozdělit opozici na dva extrémní póly společnosti, na privilegované a neprivilegované. Studenti a intelektuálové patří k té prvé skupině, neboť rozvíjejí požadavek po radikální proměně společnosti. Do druhé skupiny zahrnuje okrajové sociální jevy, nezaměstnané, práce neschopné a osvobozovací hnutí ve třetím světě a předpokládá, že z nich lze vytvořit revoluční sílu. Ač sem přiřazuje i dělnickou třídu, domnívá se, že ta, zejména v USA, ztratila potřebu měnit systém. Oceňuje kulturní protest beatové bohémy, současně jej však podřizuje politicko-sociálním snahám nové levice, které se orientují na spolupráci s okrajovými sociálními skupinami.
2: Odmlčení k jednání, vyrovnání s nepřekonanou minulostí. Strategie osvěty pomocí akcí utváření vědomí jednáním, kterou se studentské skupiny vyznačovaly, byla posílena dalšími požadavky, které kladla mládež narozená za druhé světové války a krátce po ní. Spory o bezprostřední minulost. Do povědomí lidí se tyto spory dostávaly jako postupný proces probouzení. Události jako válka v Alžírsku v letech 54 až 62, proces s Adolfem Eichmannem v Jeruzalémě v letech 61 až 62, nebo frankfurtský proces s příslušníky dozorčího personálu SS ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi v letech 64 až 65, tento proces podporovali. Pro toto vypořádání s minulostí byla charakteristická představa, že její hrůzy se mohou opakovat. Takto bylo možné odvoláním se na minulost získat oprávnění k zasahování do přítomnosti. Význam tohoto faktoru na formování protestních hnutí sice nebyl ve všech zemích stejný, ale minulost neposkytovala podněty jen ve Spolkové republice. Moc obrazů. Množství fotografií zobrazujících násilí, které aktualizují hrozbu návratu těchto nebezpečných situací, připomnělo ve Francii zcela nedávnou minulost. Jednalo se o fotografie francouzských vojáků v Alžírsku, jež u generace, která jako děti židovských rodičů zažila válečný fašistický režim, vyvolávaly potlačené vzpomínky. Zdálo se, že se vrací to, co už považovali za překonané. Alain Geismar, jeden ze tří mluvčích studentského hnutí v květnu 1968, později v rozhovoru s Jerem Oronem prohlásil, že bylo najednou nepředstavitelné nosit francouzskou uniformu a riskovat tak, že bude spojován s mučením nebo místní genocidou. Francie sice nebyla ztotožňována s nacistickým Německem, ale chování francouzské armády v Alžírsku s chováním německého Wehrmachtu srovnáváno bylo. Šokovaní mladí francouzští židé se začali dotazovat svých rodičů a obviňovat je, že proti fašismu nedostatečně bojovali. Závěr, který vyvodili, bylo nejen angažování proti válce, ale často také podpora Alžírské fronty osvobození i příklon k levicově radikálním gaušistickým skupinám. Válka v Alžírsku se stala klíčovou událostí pro politickou socializaci řady aktivistů studentských skupin květnového hnutí 68. Hrozba opakování. Fašismus není, jak se vyjádřil Hans Magnus Enzensberger ve svých reflexích o obtížnosti být domorodcem z roku 1964, hrozný proto, že ho spáchali Němci, ale protože je možný všude. Není možné zabývat se pouze vinou starších, nýbrž vinou, již jsme zatíženi my sami. Dučke argumentoval v roce 1968. My, kteří jsme vyrostli v autoritářské společnosti, máme jen možnost překonat svoji autoritářskou strukturu osobnosti tím, že se naučíme pohybovat se v této společnosti jako lidé, jimž tato společnost patří, kterým je stávajícími mocenskými a vládnoucími strukturami pouze odpírána. Třeba, že se politický systém změnil, ústřední strukturální prvek, jenž vedl k fašismu, podle jeho přesvědčení zůstal zachován. Autoritářská struktura osobnosti. K jejímu odstranění je nutné podporovat výchovu nových lidí, aby tím získali co největší míru autonomie.
1: Až do jara 1967 na univerzitách probíhaly jednotlivé protesty, avšak kromě USA se nevytvářela celonárodní studentská hnutí. Maoistické hnutí, soustředěné do progresivní dělnické strany, zdůrazňovalo nutnost zahrnout do protestních akcí také ty, kteří tvoří většinu, dělníky. Maoisté si disciplinovanou organizační prací zabezpečují stále větší vliv v mnoha místních organizacích SDS. Národní vedení SDS sází na provokativní symbolické akce a vyzve v říjnu 1967 k účasti na pochodu na Washington, který má být největší demonstrací odpůrců války a má tak docílit změnu válečné politiky.
0: Jeden z vůdčích členů SDS z Berkeley, Jerry Rubin, se od roku 1965 snažil v San Franciském zálivu zabránit dodávkám vojenského materiálu po železnici formou občanské neposlušnosti. Na základě zkušeností se strategií omezeného porušování předpisů vypracuje plán demonstrace. Po shromáždění u Lincolnova památníku se mají demonstranti přesunout k symbolickému místu americké vojenské moci, k Pentagonu, kde sídlí ministerstvo obrany. Z náměstí před touto budovou se mají demonstranti pokusit proniknout do ústředí moci, symbolicky jej obsadit a tím alespoň po krátkou dobu narušit jeho chod. Jednotlivé fáze demonstrace jsou navrženy tak, aby spojily protesty mírového hnutí, liberálních skupin a nové levice do jedné akce, ale přitom, aby zůstalo dostatek prostoru pro různé formy demonstrací. Ne všichni demonstranti jdou po shromáždění u Lincolnova památníku dále k Pentagonu. Jsou to především studenti a studentky, jakož i hippies, ale i zástupkyně skupiny Women Strike for Peace a intelektuálové, mimo jiné Dave Dellinger, Dr. Benjamin Spock, Noam Chomsky a Norman Mailer. Poslední z nich popsal události před Pentagonem ve své knize Armády noci. Historie jako román, román jako historie, 1968. Jednomu samozvanému revolučnímu oddílu, složenému ze členů SDS, se podařilo překonat ochranné mříže a vedlejším vchodem proniknout do Pentagonu. Stáhnou americkou vlajku ze stožáru. Mezi policisty a vojáky střežícími Pentagon a demonstranty, kteří se stejně jako předvoj snaží proniknout do bašty americké moci, se pohybují hippies, kteří se slovy pojďte k nám, vkládají vojákům do hlavní zbraní květiny a snaží se je provokovat odhalenými ňadry nebo veřejným aktem lásky. Členové revolučního kontingentu jsou zatčeni uvnitř Pentagonu, prominentní intelektuálové s výjimkou doktora Spocka jsou zatčeni při pokusu přiblížit se k hlavnímu vchodu a zahájit rozhovor se strážci. Demonstranti se rozešli, jen pár tisíc jich zůstane. Podávají si dýmky míru naplněné hašišem a takto probdí noc. Z dřevěných zábran, jež měli uzavírat prostor před Pentagonem, si udělali táborové ohně. Mezi těmi, kteří vydrží, jsou ale také mnozí, kteří mají v kapse povolávací rozkaz. S narůstající tmou tyto rozkazy zapálí, schoří během několika sekund, jako malé zářivé pochodně jsou však v noci zdaleka vidět. Představují symbol odporu, který se však trestá 4 až 5 lety vězení. Uplyne 1,5 dne, než se vojákům a policistům podaří obležení násilně ukončit. Německo, léto 1967, zima 1967 až 68. I ve Spolkové republice se 21. října konají v mnoha městech protesty proti válce ve Vietnamu. Ve Frankfurtu nad Mohanem proběhne poklidně demonstrace organizovaná SDS, již se zúčastní asi 500 studentů. V západním Berlíně dojde po ukončení oficiální demonstrace k ostrým potyčkám mezi policií a 15 demonstranty, kteří se snaží zablokovat provoz na široké třídě Kurfürstendamm. Události z 2. června 1967 situaci ve městě změnily. Smrtelné střely ze zbraně jednoho policisty, jež zasáhli studenta Bena Onesorka na konci demonstrace proti návštěvě iránského šáha Rezy Pahlavího před německou operou, vyvolali mezi studenty paniku, zděšení a vztek. Mnozí, kteří sledovali události studentských skupin jen zpovzdálí, se nyní cítili osobně zasaženi a začali se proto politicky angažovat. Základna studentského protestního hnutí se rozšířila nejen v západním Berlíně. Jiskra protestů přeskočila i na univerzity ve Spolkové republice. Vzpomínkových a smutečných akcí v celé zemi se zúčastnili i asistenti, profesoři a zástupci liberální inteligence.
1: Válka ve Vietnamu vrcholí. Zpravodajská média v USA začínají poukazovat na oběti války, na slabost jihovietnamské vlády a na vysoké ztráty USA. Spolu s tím se mění americké veřejné mínění. Stále více obyvatel s válkou nesouhlasí. Lyndon B. Johnson dospěl k názoru, že ztratil podporu americké veřejnosti a ustupuje z další kandidatury na prezidenta. To vše urychluje a zostřuje protiválečné protesty a stupňuje požadavky nové levice i ostatních příbuzných hnutí. Mění se i situace ve Francii. Začátkem května 68. roku se začínají solidarizovat početné složky dělnické třídy se studenty, vycházejí do ulic a zúčastňují se mohutné generální stávky. Prezident de Gaulle opouští ve vrtulníku načas dokonce zemi. Dochází k brutálním policejním zásahům a to ještě více podporuje solidaritu všech protestujících. Jako hlavní požadavky se tu objevují demokratizace školství, zvýšení zaměstnanosti a změna ekonomického systému a propuštění všech v této souvislosti zatčených, včetně zastavení trestních řízení. Krátce po vypuknutí spontánní stávky se objevuje heslo autogestion, samospráva, v jejím duchu se mají demokratizovat instituce, ale i cituji, monarchii v průmyslu a správě nahradit demokratickými strukturami na základě samosprávy. Konec citátu.
2: 4 dny po vyhlášení požadavku samosprávy vychází v časopise Nouvel Observateur rozhovor, ve kterém Jean-Paul Sartre svému protějšku Danielu Cohn-Benditovi prohlásí. Na vaší akci je zajímavé, že propůjčuje moc fantazie. Také vaše fantazie má bez pochyby své meze, ale máte mnohem více myšlenek, než měli vaši otcové. My starší jsme byli formováni tak, že jsme měli představu o tom, co je možné a co možné není. Profesor řekne, zrušit zkoušky nikdy. Je možno změnit jejich pravidla, ale je nemožno je zrušit. Proč? Protože sám trávil polovinu svého života absolvováním zkoušek. Dělnická třída často vyvolávala v život nové metody boje, ale vždy v sepětí s určitou situací, v níž se právě nacházela. V roce 1936 vynalezla obsazování závodů, protože to byla jediná zbraň, jak upevnit a rozšířit volební vítězství. Vy však máte fantazii, která byla v mnoha ohledech obohacena. Dokazují to hesla na zdech Sorbony. Vyšlo z vás něco, co udivuje, něco převratného a toto něco popírá vše, co dopustilo, aby naše společnost byla tím, čím dnes je. To něco bych nazval rozšířením prostorů možností. A odtud necouvejte.
1: Proti studentům i ostatním protestujícím nebojují jen mocenské složky, ale také komunisté s tím, že jde pouze o změnu mocenských a rozhodovacích struktur, nikoli o změnu vlastnictví. V podstatě proti sobě stojí předseda vlády Pompidou a prezident de Gaulle. Prvý slibuje demonstrujícím ústupky, stanovisko druhého je, že stát neustupuje. Nakonec jim oběma nahrává i nejednotnost levicové opozice. Do ulic posléze vejdou gaullističtí příznivci a zvítězí. V době bouřlivých francouzských událostí se koná i ve Spolkové republice pokus o podobnou revoltu, ale dělnické hnutí není tak propojené se studenty a pokus o generální stávku ztroskotá. Po přijetí zákona pro případ nouzového stavu, proti kterému levice tolik bojovala, dochází i v Německu, podobně jako ve Francii, k rozkladu mimo parlamentní opozice.
0: Stabilita systému institucí vedla řadu impulzů hnutí 68 k experimentálnímu průzkumu nových kulturních a životních forem v subkulturách. Co se zdálo být politickým ústupem do soukromí a skutečně jim částečně i bylo, znamenalo současně též počátek snahy nově definovat to, co je politické ve vztazích mezi pohlavími, ve vztahu k přírodě i v jiných oblastech života. Symbolicky vyjádřen heslem soukromí je politické, byl nově vytvářen vztah mezi oblastí politického života a veřejností. Nástupnická hnutí, k nimž přistoupilo mnoho bývalých členů hnutí 68, byla ve svých cílech, měřeno velkými projekty hnutí 68, skromnější, avšak zdůrazňováním svých požadavků na východiska issues, jež bylo možné začlenit do politického procesu rozhodování, úspěšnější. Společnost, prohlásil Niklas Luhmann ve své analýze hnutí 68, je bezadresná. Požadavky na ni kladené je nutné adresovat organizacím. Nástupnická hnutí, která ve svých formách organizace navazovala na hnutí 68, se v tomto ohledu poučila. Popud k demokratizaci prostřednictvím sebeorganizace, jejíž dalo hnutí 68 a jeho zdůrazňování sebeurčení jako strukturálního předpokladu pro budování jiné společnosti, vedl především ve Spolkové republice k překonání tradičních autoritářských forem jednání, které v 60. letech přes změněný politický instituční systém ještě přežívaly. Působení na změnu těchto struktur mentality je možné přičíst hnutí 68. A tato hluboká proměna mentality představuje v německých dějinách zásadní politický a kulturní přelom.
1: Posluchači si pravděpodobně během celého našeho pořadu kladou otázku, jaká je souvislost mezi rokem 1968 v Československu a oním protestním hnutím v témže roce na Západě. Kladu tedy stejnou otázku i historikovi doktoru Jaroslavu Pažoutovi. A dodávám, nebyly cíle obou aktivit tak trochu spíše protichůdné?
3: Tak ty cíle byly samozřejmě různé, což plynulo z toho, že protestní hnutí v západní Evropě už hlavním hegemonem nebo hlavním aktérem bylo studentské hnutí a protestní hnutí, respektive reformní hnutí v Československu reagovaly na krize rozdílných systémů, na krize pramenící z různých historických příčin.
1: Čili když vám skočím do řeči, je možno říct i to, že to hnutí na západě bylo víc akademické než to naše, které vlastně se protivilo totalitní moci?
3: No takhle, řekl bych, že reformní hnutí v Československu bylo mnohem širší, že i díky tomu, že ta československá krize se dotká víc oblastí než krize v západní Evropě a ve Spojených státech, tak se aktéry reformního hnutí Československu staly širší vrstvy společnosti než na západě. V té západní Evropě byl hlavním nositelem toho protestní hnutí studentstvo, i když samozřejmě se do něj zapojil i kriticky myslící intelektuálové. Jeho součástí byly černošské hnutí za občanská práva a tak dále, a tak dále.
1: V knize se hovoří i o pokusech, myslím, že zůstalo u pokusu, o pokusech spolupráce třeba s dělníky na tom západě.
3: Tak je třeba říci, že vlastně snaha získat si dělníky byla mezi levicovými západními studenty výrazná. Ovšem nikdy se to ve skutečnosti nepodařilo, což vyplývalo z několika příčin. Ta hlavní příčina spočívala v tom, že v 60. letech byly do značné míry uspokojeny sociální požadavky dělnického hnutí na západě, i když zde samozřejmě existovalo času stávkové hnutí. Další příčinou bylo, že ta dikce, ideologie západních levičáků byla pro dělníky nesrozumitelná.
4: Politická literatura na českých pultech.
1: Pořad o knize Ingrid Gilcher-Holtyové, který jste právě slyšeli, připravil Jiří Berounský. Režíně spolupracoval David Schneider, technicky Dana Pohnánová. Ukázky četli Hana Vohrysková a David Schneider.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Archiv Plus.
1: Valdemar Matuška, jeden z našich nejpopulárnějších zpěváků, který se v září 86 nevrátil z dovolené na Floridě domů do Husákova Československa.
2: Přátelé, teď užíváme krásné pohody. Je nám moc dobře. Já jsem si nikdy neuvědomil, jak se na ty ošklivé věci rychle zapomíná.
1: O důvodech jeho emigrace a také o tom, jak je těžké v Americe uspět v showbiznisu.
0: Archiv Plus Davida Hertla dnes po 8. večer na Plusu. Jak to bylo doopravdy, už není jen cyklus rozhlasových pořadů. Teď dostal i stejnojmenou knižní podobu. Také v ní publicistka Ivana Chmel-Denčevová odhaluje spolu s historiky mýty, dezinformace, polopravdy nebo lži z naší historie. 21 příběhů vás přesvědčí o tom, že jednoduché pravdy v minulosti zkrátka neexistují. Publikaci Jak to bylo doopravdy autorka představí v úterý 6. října od 5 hodin odpoledne v Radiokafé na Vinohradské 12 v Praze. Ale už teď si knihu můžete koupit ve vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis. A pořady Ivany Chmel-Denčevové Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout také každé pondělí po 8. hodině večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: László Biró byl maďarský novinář, který vytvořil jeden z nejpoužívanějších vynálezů 20. století – kuličkové pero. Narodil se v Budapešti v roce 1899 do židovské rodiny. Kromě žurnalistiky se zajímal také o malířství.
4: K pokusu sestavit kuličkové pero ho vedlo zjištění, že inkoust, který se používal při tisku novin, schne mnohem rychleji než ten na psaní. Při pokusech mu pomáhal i jeho bratr Děrť.
3: Svůj vynález však patentovali až v pařížském exilu. V roce 1938 totiž museli opustit rodné Maďarsko kvůli protižidovským opatřením.
4: Před obsazením Paříže nacistickým Německem uprchl i s bratrem do Argentiny, kde založili Biro Pens of Argentina. Odtud se pak v 60. letech rozšířil vynález do celého světa.
3: Jedním z prvních uživatelů nového vynálezu byli letci britské Royal Air Force. Vláda tehdy od Bira patent odkoupila, aby letci mohli psát i během letu a v jiných vypjatých situacích.
4: László Biró zemřel v roce 1985 v Buenos Aires. V mnoha jazycích se kuličkovému peru říká Biro nebo Biropen. V Argentině je také dodnes připomínán Den vynálezců, který připadá na výročí Birových narozenin 29. září.
0: 5 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Vláda ustála hlasování o nedůvěře. Američanka Pajková je po nezdařené popravě v kritickém stavu. České fotbalisty čeká přesun do Španělska, kde nastoupí proti mistrům světa. A bude polojasno až oblačno, na západě Čech až zataženo. Teploty do 24 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Opozice ani na podruhé nesvrhla vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Pro vyslovení nedůvěry hlasovalo všech jejich 83 přítomných poslanců. Potřebovali ale 101 hlasů. Opozice vyvolala hlasování kvůli obavám, že kabinet hazarduje s národní bezpečností. Kritizovala taky výši schodku státního rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešený střet zájmů premiéra. Debata trvala dohromady 3 jednací dny. Do Česka dnes mají přijet až tisíce řidičů speciálně upravených aut. Informovala o tom policie, která kvůli nelegální akci připravuje rozsáhlá bezpečnostní opatření. V jiných zemích byl sjezd podle policie spojený se závody, krádežemi dopravních značek a pyrotechnikou. Podle mluvčí policie Violety Canosky se proto do ulic vydá velké množství hlídek z různých oddělení.
6: Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání.
5: Nezákonný sraz by se měl podle informací policie uskutečnit dnes v Praze a zítra v Brně. Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a Smartwings. Vznikla tak skupina s více než 175 letadly a objednávkami na dalších 140. Informovala o tom mluvčí Smartwings Vladimíra Duvková. Podle ní bude dopravce dál fungovat pod svou zavedenou značkou. Pegasus Airlines za obě společnosti zaplatila zhruba 3 miliardy 800 milionů korun. Převzetí bylo potřeba schválení od několika institucí, včetně Českého úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Američanka Krista Pajková, odsouzená k trestu smrti, je po nezdařené popravě v kritickém stavu v nemocnici. Informovali o tom její právní zástupci s tím, že prognóza je nejasná. Obhájci ženy žádají guvernéra státu Tennessee, aby trest smrti zmírnil na doživotní vězení. 50-letá Pajková si nejvyšší trest vyslechla před 30 lety za vraždu spolužačky. Její obhájce řekl, že pokus o popravu provázelo mnoho problémů. Celkem dostala 2 dávky smrtící injekce. Činohra Moravského divadla Olomouc dnes uvede svou první premiéru v nové sezóně. Hedu Gablerovou dramatika Henrika Ibsena. Režie se ujal Marián Pecko. V titulní roli se představí Kristýna Jurková. Pokračuje šéf činohry Moravského divadla Roman Vencel.
7: Abyste mohli dělat Hedu Gablerovou, tak potřebujete mít Hedu Gablerovou, kterou pan režisér našel v naší Kristýnce Jurkové. To byla nabídka na čtvrtou spolupráci, která se nedala odmítnout, protože pan režisér se k nám vrací po čtvrté během 8 let. Jsem rád, že je to právě tento titul, který se v Moravském divadle hrál pouze jednou, a to v úplně první sezóně, české sezóně v Moravském divadle v roce 1921.
5: Fotbalisté se odpoledne přesunou do Španělska, kde zítra nastoupí ve třetím utkání Ligy národů proti aktuálním mistrům světa i Evropy. Tým Santiago de Nuit zatím prohrál oba duely v elitní skupině, doma podlehl Chorvatsku i Anglii. Reprezentační obránce Štěpán Chaloupek mluví o programu během rekordně dlouhé reprezentační přestávky.
8: Tak věděli jsme, že to bude náročný, ten program je prostě nabitej, 4 zápasy v jedné repre pauze je prostě hodně, ale kluci tady okolo, fyzouši, maséři dělají všechno pro to, aby jsme byli maximálně připravení, takže máme dobré podmínky.
5: Zápas Španělsko-Česko se bude hrát v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport zítra od 20 hodin 45 minut. Reprezentační blok pak Češi zakončí v úterý utkáním v Anglii.
9: Nehoda na D1 za Tasovem a překážka na D2 za Hustopečemi. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor za odbočkou na Tasov. Na kilometru 157 máme hlášenou nehodu. V místě se zpomaluje, tak opatrně. Na D1 z Ostravy na Přerov se vyhněte překážce za odbočkou na Bílovec. Na kilometru 337 leží na vozovce nějaký předmět. Na D1 čekejte silnější provoz kolem Brna ve směru na Vyškov. Zpomaluje se u odbočky na Centrum a Mikulov na kilometru 194. A pak se kilometr jede pomalu až za zúžení na kilometru 195. Na D2 z Bratislavy do Brna zpozorněte před Hustopečemi. Na 28. kilometru stojí na kraji nepojízdné nákladní auto. A na D8 z Prahy do Ústí nad Labem podobná situace za odbočkou na Mělník a Slaný. Na 25. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Bude převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech výjimečně i slabé přehánky. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Teploty dnes vystoupí na 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech bude 18 až 21. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Střet zájmu premiéra Andreje Babiše komplikuje a zhoršuje podle europoslankyně opoziční ODS Veroniky Vrecionové vyjednávací pozici Česka v debatě o víceletém rozpočtu EU a nové společné zemědělské politice. Premiér jakékoliv pochyby o tom, zda svůj střet zájmu vyřešil, dlouhodobě odmítá. Bude to Evropské komisi stačit? Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
0: Interview Plus.
10: Hostem Interview Plus je poslankyně Evropského parlamentu za ODS a předsedkyně výboru Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova Veronika Vrecionová. Dobrý den.
11: Dobrý den vám i posluchačům.
10: Vy uvádíte dva důvody, proč je podle Evropské komise premiér Babiš stále pravděpodobně ve střetu zájmu. První důvod je, že Agrofert jednou připadne jeho dětem, má tedy zájem na tom, aby holding prosperoval. Je tohle konečný závěr Evropské komise?
11: Tak já zaprvé bych chtěla říct, já tohle říkám už hodně dlouho. Myslím si, že je to úplně nabíledně, je to na první pohled zřejmé, nicméně to potvrdila i ta Evropská komise, která vlastně nedávno zastavila některé investiční dotace pro firmy ze společnosti Agrofert, z holdingu Agrofert a řekla, že prostě toto, ten jeho v uvozovkách slepý fond, který vlastně Andrej Babiš zřídil, že prostě je naprosto nedostatečný.
10: Ten druhý důvod je možná ještě závažnější. Vy tvrdíte, že podle Evropské komise má Andrej Babiš stále informace o svém portfoliu, ačkoliv převedl Agrofert do slepého fondu. Tedy by takové informace mít neměl. Můžete potvrdit, že Evropská komise má taková zjištění?
11: No, ona říká, že ten slepý fond se jmenuje slepý, protože vlastně ten existuje v anglosaském právu tak, aby ten konečný příjemce, který třeba může ovlivňovat i nastavení podmínek, za kterých můžou firmy třeba se ucházet o veřejné zakázky nebo získávat dotace, tak je slepý, že vlastně ten konečný příjemce, který rozhoduje, neví, co v tom portfoliu je. Ale prostě Andrej Babiš přeci ví, to víme. Je to na stránkách Agrofertu. On ví dobře, co tam je. To vlastně by možná nevěděli až někdy budoucí generace, když mezi tím ten správce toho fondu různě nakupuje, prodává. Ale Andrej Babiš dneska, který je dneska premiér, který dneska rozhoduje, tak dobře dneska ví, co v tom je.
10: No, ten údajný střet zájmu českého premiéra by podle vás mohl Česko poškodit v debatě o víceletém rozpočtu EU a nové společné zemědělské politice. Neměla by ale prvně Evropská komise právě definitivně rozhodnout, jak to tedy je se střetem zájmu Andreje Babiše, vynést nějaké rozhodnutí, řekněme?
11: No ano, Evropská komise, právní služba Evropské komise určitě na tom pracují, ale vlastně už i tím, že pozastavila ty dotace a řekla, že nebude je proplácet, tím teda mimochodem by měla okamžitě přestat ty české úřady vyplácet, protože to jsou peníze českých daňových poplatníků, které dneska posílají do těch firem Andreje Babiše, tak jednoznačně dala najevo, že tam problém je, řekla, že to není uspokojivé opatření, že to neřeší ten jeho konflikt zájmu a přenesla tu povinnost říci, že to tak není, naopak na českou stranu. A já tady zatím slyším od Andreje Babiše, že to je celé nesmysl, že to je, já nevím, co k tomu všechno říkal, to politický boj, že si to vymýšlíme. No není to tak. Teď musí on vysvětlit, nebo česká strana musí vysvětlit, která posílá ty faktury do toho Bruselu, musí vysvětlit, že prostě je to uspokojivé. A ne, prostě není, protože ta evropská legislativa je strašně jednoduchá. Ta vlastně říká, ten, kdo se podílí na tom rozhodování o tom, za jakých podmínek může ten, který subjekt čerpat evropské dotace, tak ten je také nesmí čerpat, nesmí z toho vlastně mít benefit. A to v tomto případě prostě naplněné není. Já bych jenom chtěla říct, že ty evropské peníze, to není něco imaginárního, někde nějaký peníze v Bruselu.
10: To je celkem pochopitelné.
11: To jsou peníze český i mimo jiné českých daňových poplatníků a daňových poplatníků všech ostatních evropských zemí.
10: Ještě k tomu, co říkáte, že premiérův údajný střet zájmu komplikuje a zhoršuje vyjednávací pozici Česka při vyjednávání rozpočtu a nové zemědělské politiky. Vaše slova včera v tomto pořadu zpochybnil komentátor Ondřej Houska, který tvrdí, že dokud nebude ten případ uzavřen, tak říkajíc, pozici Česka nějak nekomplikuje. Máte nějaké osobní zkušenosti s tím, o čem mluvíte? Můžete to nějak
11: dokládat? Samozřejmě na té oficiální úrovni, protože prostě teď se projednává, je období, kdy se ostré projednává ta doba vyjednávání nového víceletého finančního rámce od roku 28, který bude platit, mělo by se do konce roku uzavřít, a oni neprobíhají jenom ty oficiální jednání, ale samozřejmě je tady spousta neoficiálních jednání, a v momentě, kdy vlastně premiér, jeden z těch, který o tom rozpočtu bude rozhodovat, je v takovémhle problému, v takovém konfliktu zájmu, tak prostě ta naše vyjednávací pozice je horší. A já samozřejmě dost často to slyším od různých kolegů z různých členských států. Pro boha, jak my máme u nás doma vysvětlovat, že naši daňoví poplatníci posílají peníze vašemu jednomu premiérovi do jeho firem a on tady ještě rozhoduje o tom, jak se budou přerozdělovat. No tak je těžko se v tu chvíli prostě, to prostě není pravda, že to nezatěžuje, jakékoliv naše vyjednávání to zatěžuje.
10: Čili vy to slyšíte od svých kolegů a kolegyň poslanců, kteří
11: no, jistě. Ano, protože se na to všichni chodí ptát.
10: Jak jsme zmínili...
11: Že, jako Andrej Babiš je jako jeden z největších příjemců z těch evropských, respektive jeho firmy, a on je ten konečný příjemce, konečný beneficient. A on prostě je jeden z největších příjemců evropských dotací v celé Evropské unii.
10: Jak jsme zmínili, premiér Babiš pochybnosti o řešení střetu zájmu odmítá a označuje to za kampaň, která jej má pošpinit u jeho voličů. Další námitkou je, že většina dotací pro Agrofert je nároková. Vypláceli by se tedy bez ohledu na to, komu holding patří. Jak se s těmi námitkami vyrovnáváte? Nejdřív s tou první, s tou kampaní. Tak vy jste zástupkyně současné opozice, tak podobně jako Piráti, samozřejmě vidíte tu věc jasně. Když ji vidíte z pohledu Andreje Babiše, jak se vám jeví?
11: No tak ano, to je jeho obvyklý argument, že to je kampaň, že to je spolitizovaný. Prostě tady o tom ty rozhodnutí a ty pochodnosti má Evropská komise, na kterou já teda fakt nemám vůbec žádný vliv, nikdo z nás na ní nemá vliv. Já trošku jsem někdy nešťastná z toho, když někteří v tom minulém období, ne teď, někteří naši kolegové z jiných politických stran vydírají ten problém třeba na půdě Evropského parlamentu, protože vím, že první věc je s tím neustále ten problém, upozorňujeme i naše kolegy, ale druhá věc je, že vlastně nahráváme Andrejovi Babišovi, on říkal, že vlastně celá ta věc je spolitizovaná. Ne, rozhoduje o tom Evropská komise, to je ten orgán a tam mi žádný vliv, já tam teda žádný vliv a nikdo z mých kolegů nemáme, takže je to úplný nesmysl. Je to jenom prostě hra o čas Andreje Babiše, který si vymýšlí vlastně takové zjednodušující argumenty.
10: A jenom, abych dobře rozuměl tomu, co vysvětlujete jako nahrávání Andreji Babišovi, jak jste to myslela?
11: No v tom smyslu, že on pak říká, že to je politická hra, politická kampaň, když my o tom se jedná na půdě Evropského parlamentu a dělali to v tom minulém období například Piráti, že to tam otevírali a myslím, že to nebylo šťastné, protože vlastně potom Andrej Babiš tady vykřikuje, jak je to prostě, že si to vymýšlí opozice a že jenom říct, je to politický boj. Prostě to není pravda. Tohle je jako postup Evropské komise, jejíž povinností je hlídat, jak se nakládá z penězi evropských daňových poplatníků.
10: Čili rozumím tomu, takže podle vás není šťastné, když se to vykládá, že to je výsledek politického boje, nikoli,
11: no,
10: že jde o problém.
11: To je nesmysl.
10: Ten argument, že ty dotace jsou nárokové, že by se vyplácely bez ohledu na to, komu holding patří, jak se s těmi vyrovnává?
11: Ano, ale my tady teď Evropská komise zastavila ty nenárokové, ty investiční dotace. Mimochodem ani nerozumím moc Andreji Babišovi, protože ty nárokové dotace, o těch tady teď nemluvíme, ty jdou na hektar, to zatím komise nespochybnila, nevím, jak budou pokračovat dál, ale zatím nic takového nespochybnila, protože ano, je to ten argument, že vlastně ať by tam byl vlastník kdokoliv, tak za stejných podmínek to takhle všichni dostávají. A to jsou ty velké miliardy, to jsou ty veliké peníze, které Andrej Babič získává. My tady mluvíme teď o vlastně pro něho podle mého názoru zanedbatelné částce, tam teď jde o nějakých 70 milionů korun, nebo kolik to bylo po přepočtu. A to jsou ty investiční dotace.
10: To 77, jestli se nepletu.
11: Tak, no, ano, o které on vlastně žádat nemusí a strašně by ulevil veškerým těm jednáním, kdyby o to ty jeho firmy nežádali. A to, o to je to vlastně celé absurdnější, že v tom ohromných příjmech, které on má, vlastně tady hraje já nechci říct 80 milionů pro českého daňového poplatníka je strašně moc peněz, ale pro Andreje Babiše ne a prostě já zatím vidím takovou hamižnost a prostě v současné době i hru od každý euro dobrý, tak vydržme a bere si vlastně nás všechny jako rukojmí.
10: Hostem Interview Plus je poslankyně Evropského parlamentu za ODS Veronika Vrecionová.
0: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
10: Co by podle vás měly teď udělat české úřady, které rozhodují o přidělování evropských dotací? Mohou zastavit proplácení dotací holdingu Agrofert?
11: No, na základě těch informací, které já mám, já mám taky jenom, neznám tu komunikaci, nevím s kým vlastně, kdo je na české straně ten, kdo komunikuje. Takže jsem pevně přesvědčená, že prostě měli okamžitě zastavit vyplácení těch dotací, o kterých komise říká, že neproplatí. Protože jinak to jsou peníze, které jdou z českého rozpočtu. Evropská komise s tím její práce vlastně končí, protože nám je prostě už nepošle a ty prostě budou chyby českému daňovému poplatníku. Moc nerozumím tomu, proč ty příslušné orgány okamžitě nezastavily proplácení dotací, dokud se teda minimálně ta věc celá nevyjasní.
10: Ministr zemědělství Šebestián v pondělí v Bruselu uvedl, že Evropská komise zatím nerozhodla o vyloučení Agrofertu z unijního financování. Přerušení proplácení části dotací je podle něj prozatím pouze procesním krokem a fond zatím nemůže sám platby zastavit. Vy s ministrem Šebestiánem nesouhlasíte?
11: No, mně to přijde úplně neuvěřitelné slovíčkaření a prostě dělá všechno pro to, aby tady vytvářel nějakou kouřovou clonu. Pro boha, přeci normální, jako kdyby ministr zemědělství se staral o blaho českých zemědělců, tak by v tuto chvíli udělal ten krok, že by řekl, my to teda ano, komise říká a zpochybňuje to, my to zastavíme. A prostě pokud by třeba se ukázalo časem, že to komise si rozmyslela, nebo by, že to byl neoprávněný krok, my jsme schopni to prokázat, tak to může přeci znova všechno doplatit později. Jako mně to přijde, že opravdu je to ministr Andreje Babiše a ne ministr českých zemědělců.
10: Já se teď odvolám na vaši zkušenost političky, která se dlouhodobě zabývá zemědělstvím. Ministerstvo zemědělství tento týden zareagovalo na zjištění serveru i rozhlas, že ministr zemědělství Šebestián na červnové poradě ministerstva nechal vypracovat analýzu, která měla dokázat, že stát se před více než 7 lety dost nezastal velkých zemědělských podniků. Ministerstvo v reakci potvrdilo svůj postoj, chybu tedy udělal stát, nikoli velké zemědělské podniky. Co si myslíte vy?
11: Takhle, já jsem o tom nevím žádné podrobnosti. Já jenom vím, že samozřejmě prostě v současné době tato vláda i ta vláda předcházející za Andreje Babiše, vlastně za té vlády, ministerstvo zemědělství vždy daleko více vycházelo vstříc právě těm velkým firmám, obrovským. Já tady fakt mluvím o těch největších hráčích, kterých je vlastně, to je asi, nemluvím o středně velkých a nemluvím o těch malých.
10: Abychom to upřesnili, nastavit, promiňte, jenom pro upřesnění, tak malé a střední podniky zaměstnávají méně než 250 lidí a jich roční obrat nepřesahuje 50 milionů eur, tak jenom abychom viděli ty proporce.
11: Promiňte, že jsem vám vstoupil. Ne, to je v pořádku, ono se to dost těžko kvantifikuje, ale prostě asi takhle by ta definice mohla znít. A prostě evropské zemědělství celé stojí spíše na podpoře i tam SZP, která se nyní chystá na podpoře malých a středních podnikatelů, kteří potřebují určitě pomoc, ať evropskou nebo národní. Za naší vlády my jsme v tom minulém období nastavili redistributivní platbu, kdy vlastně ty menší dostávají na hektar o něco víc než ti větší. Já to považuji za správný krok a myslím si, že máme třeba přistoupit i k povinnému zastropování dotací dotací, aby pod určité velikosti už je to v pořádku. Myslím, že tady velké hráče máme mít také, ale ať si hospodaří za své, protože mají výhodu ze své velikosti a tak dále. A já teda skutečně bohužel nebo politicky chápu kroky současného pana ministra, který vlastně chce zase to všecko pootočit nebo dělá všechno pro to, aby vlastně kormidloval zase směrem k podpis k pomoci těm největším hráčům.
10: No a vy tedy máte za to, že současný ministr je jednoznačně pod vlivem velkých firm, jako je například Agrofert?
11: Určitě. Já to vidíme a vidíme i to, co vlastně třeba teď prohlásil kolem těch dotací, že umožňuje další proplácení Agrofertu a vlastně myslím si, já i vím, protože se teď projednává nové období SZP a já v těch návrzích od komise je povinné zastropování právě pro všechny evropské zemědělce od nějaké velikosti. A musím říct, že ty částky, které navrhly komise, jsou třeba pro českou strukturu nevyhovující, že bychom měli se snažit ty stropy zvednout tak, aby právě jsme nepoškodili i ty středně velké, protože to je v našem zájmu. Když to pan ministr vlastně o tom úplně vůbec nevyjednává, snaží se prostě v žádném případě žádné zastropování. To jsou všechno kroky, které mě prostě vedou k tomu, k mému závěru, že vlastně zase zpátky vrací tu politiku opravdu k té čisté podpoře těch největších hráčů.
10: Předseda české vlády nedávno na výstavě Země živitelka řekl o evropských dotacích. Dotace klidně zrušme, čeští zemědělci by to bez nich zvládli, protože jsou produktivní. Tak v tomhle byste s premiérem souhlasila?
11: Ale já si myslím, takhle mimochodem já velmi často objíždím zemědělce malé, střední, velké v celé Evropské unii, v různých členských státech a na jedné věci se shodnou, že by byly nejradši, kdyby se dotace úplně zrušily, ale museli by se zrušit vlastně ve všech evropských zemích. Nemůžete je zrušit jenom v jedné země, protože to by skutečně vyvolalo nekonkurenceschopnost. To si myslím, že by byla chybou. Myslím si ale, že pokud by se to tak stalo, a to opravdu ale není ve hře, to si bohužel...
10: To je myslím, hypotéza
11: pan
10: jenom.
11: Premiér, to je čistá hypotéza, že určitě pokud by se zrušili úplně, tak čeští zemědělci by přežili dobře a byli by... Proto ty dotace jsou takové, že víceméně hodně pokřivují celé to prostředí a bohužel vlastně se stávají nástrojem politiků, a že vlastně chtějí, si vybírají jednotlivé skupiny, které podporují a to si myslím, chtějí podporovat a to si myslím, že je velká škoda. Proto jsem moc ráda, že za naší vlády jsme aspoň udělali ten vstřícnější krok k těm menším, tou redistribucí, protože alespoň trošičku jsme narovnali malinko to prostředí neférové.
10: Premiér Babiš po schůzce s italskou premiérkou Meloniovou potvrdil, že obě země chtějí usilovat o zajištění evropského

0: obrany, máme problémy s drahými energiemi. To jsou prostě nové priority. A v momentě, kdy vlastně chcete udržet i všechny ty stávající nebo původní priority, tak musíte říct, že za to vezmete. To znamená, musí pan premiér také říkat ano, budu se snažit to všechno udržet, ale v tom případě to znamená, že buď budeme přispívat víc do evropského rozpočtu, nebo chceme nějaké nové daně. Já si myslím, že to je špatná cesta, že třeba v tom ten zemědělský ten návrh toho rozpočtu, který přišel z komise, je skutečně, si myslím, že i my jsme v zemědělském výboru se snažili ty peníze o něco navýšit, nicméně tam je velký prostor a právě by se třeba získalo víc peněz tím zastropováním, protože v rámci toho balíku bychom dokázali ušetřit. Nejde jenom o tu výši peněz, ale jde i o to zjednodušovat prostředí pro zemědělce, to znamená deregulovat postupně, jsou zatížení obrovskou administrativou, zákazy, příkazy a zároveň se snažit prostě s tou hromadou peněz zacházet lépe. A tam si myslím, že třeba právě ta diskuze o tom zastropování je nesmírně důležitá, ale to od pana premiéra neslyším.
1: Hostem Interview Plus je poslankyně Evropského parlamentu za ODS Veronika Vrecionová. Vy jste nedávno v Evropském parlamentu mluvila o roli zemědělců v reakci na letní ničivá vedra, přírodní požáry a sucha v Evropě. A já vás ocituji. Musíme podporovat ty, kdo dělají vše pro zadržování vody v krajině, živou půdou a sází odolné lesy, ale nesmí mít ruce zahlcené papíry a svázané šílenou byrokracií. To jsou vaše slova.
0: Ano.
1: Jakou část byrokracie byste odbourala? Vy už jste říkala, že dotace jsou... Jak bych to řekl, nutné zlo, říkáte něco v tomhle smyslu?
0: Asi něco takového.
1: Jak by to bylo s tou byrokracií? Co by podle vás bylo nejlepší?
0: Takhle je úplně... tady není jako jedno řešení, které by tomu napomohlo.
1: A vždycky to nějakým začíná, jako, že? Nějakým
0: jasně,
1: krokem.
0: Jasně, rozumím. Já právě vítám, že třeba teď projednáváme ty různé zjednodušující balíčky. Teď máme některé další na stole. I bude hrozně důležité, jak vyjednáváme. Vyjednáme teď to novou společnou zemědělskou politiku, protože si musíme uvědomit, že s každým tím přerozdělováním pomáhá se všema těma dotacema. Tady samozřejmě zemědělce zavalujeme obrovským množstvím kontrol a
1: různých
0: zákazů a administrativy a tak dále. Takže ten konkrétní například je ano, musíme samozřejmě veřejné peníze kontrolovat, ale nechť třeba právě ti menší, protože i kdyby oni udělali nějakou chybu, tak si na rovinu řekněme, že to prostě je vlastně nespůsobí až tak velké škody. A aspoň tak řada členských jiných států postupuje, že mají trošku zjednodušený postupy vůči třeba rodinným farmám nebo menším zemědělcům a podobných kroků je tady skutečně daleko více. Ten problém s tím suchem zachvátil celou Evropu, ale zase není na to jedno řešení. Ale vy skutečně musíte dělat. A já myslím, že i ty peníze, když už tady máme ty veřejné peníze, tak by se právě měly vrhnout spíše na ta opatření v krajině, abychom ji rozčlenili, aby vznikaly mokřady a další věci, které vlastně jakoby komplikují těm zemědělcům život. To pro ně není ekonomicky výhodné. A tam bychom měli nasměrovat tu pomoc. A samozřejmě třeba je takový ten princip, teď jenom jedna kontrola za rok, aby jim nechodili třeba kontroly, když se ptáte už na nějakou konkrétní věc, aby nechodili kontroly každý měsíc na něco jiného, ale aby prostě si to ty státní úředníci vždycky předali a opravdu jim třeba přišla jenom jedna kontrola za rok.
1: Nicméně, jak jste říkala na začátku, pochopil jsem, že byste byla pro to, aby čím menší zemědělský podnik nebo farma, tak tím méně byrokracie, aby to bylo přímo
0: umětné. Ano.
1: Dalo by se to provést?
0: Ano. No, tak jistě, tak jsou země, kde to vlastně například i Polsko, že prostě pro ty menší mají jednodušší podmínky, tak a protože je to ale i logické, ty velké firmy, tak prostě ti mají právníky, ekonomy, mají lidi, kteří na tom můžou pracovat, když máte jednoho malého farmáře, který jako celý den pracuje na poli a chtít po něm večer, aby ještě seděl a 2 hodiny vyplňoval nějaké excelové tabulky a ještě posílal na různé jednu tabulku na několik institucí, tak prostě

0: to je skutečně čas a je to pro ně strašně vysilující. Takže a dává to opravdu logiku a naopak se snažit těm malým prostě je potřeba ulevit.
1: Jak jsme řekli, v Evropském parlamentu vedete výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Může si podle vás Evropská unie dovolit stále štědrou a nákladnou dotační politiku pro své zemědělce? My jsme se o dotacích bavili. Neměly by se evropské finanční prostředky směrovat i do jiných oblastí, například do obrany a bezpečnosti?
0: No ano, o tom už jsme se bavili. Já teda musím říct, že jsem byla trošku zaskočena. Já nevím, minulý týden Ursula von der Leyen, předsedkyně komise, měla takovou zprávu o stavu Unie, kterou přednáší vždy touto dobou a vlastně měla pojmenovat priority a vyjmenovala tam úplně všechno. Samozřejmě i jako bezpečnost, konkurenceschopnost tam taky byla, ale prostě nebyli jsme těch priority tam asi 25 nebo kolik to kolegové počítali a to už nejsou priority. A já jenom chci říct, že skutečně Evropská unie teď stojí fakt v takovém velmi komplikované době a měli bychom se na ty priority zaměřit a bezpečnost je jedna z nich. Ale chtěla bych zase k tomu na druhou stranu říct, že potravinová bezpečnost je také součást bezpečnosti. A nesmíme jako zemědělství vyhodit přes palubu, to v žádném případě si nemyslím. Nicméně ten evropský rozpočet vlastně donedávna ještě asi třetina šla jenom čistě do zemědělství. V současné době se to samozřejmě snižuje v celém tom rozpočtu, to procento. Teď je to asi 1/4. Myslím, že budou tlaky na další snižování, ale já právě proto upozorňuji, ty tlaky tady budou a je nejdůležitější vlastně v tuhle chvíli je přemýšlet o tom, jak s těmi penězi naložíme, aby prostě z něj byl pro zemědělce, aby měli z toho efekt a abychom byli schopni zajistit potravinovou bezpečnost.
1: Hostem Interview Plus byla poslankyně Evropského parlamentu za ODS Veronika Vrecionová. Já vám mnohokrát děkuji.
0: Já vám děkuji za pozvání a přeji hezký den.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Osobnost Plus.
3: Čím déle tam jsem, tím větší mám strach. Víc vnímám i ostřelování a nebezpečí, které přichází společně s ním. Občas je těžké ukočírovat vlastní emoce, říká válečná zpravodajka České televize na Ukrajině Daria Stomatová, která společně s kameramanem Janem Schirgerem převzala stříbrnou medaili předsedy Senátu za otevírání očí a boji proti lhostejnosti. Jak spolu vybírají místa, kam pojedou natáčet a jaký příběh jim zůstane v paměti už na pořád.
2: Osobnost Plus Světlany Vitovské dnes po 10:30 dopoledne na Plusu. Následující pořad vysíláme v repríze.
4: Regulace cen pohonných hmot. Trump slibuje poslední bitvu. Jaké ministry potřebuje populistický lídr? V Rusku chybějí peníze. Perou se o nás agenti a fenomén Jiří Suchý. To jsou náměty, názorů a argumentů, při jichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
2: Názory a argumenty.
4: Konflikt s Íránu a okolí se zatím nechýlí ke konci a to má vliv na celosvětové ceny pohonných hmot. Ve čtvrtek proto i u nás začala platit vládní regulace jejich cen. Opatření stanoví nejvyšší možné ceny nafty a benzinu vždy na konkrétní den podle klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen plus maximální marži obchodníků. Ministerstvo financí bude cenové stropy zatím stanovovat až do konce října. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Petře, vláda reguluje ceny paliv. Je to smysluplné?
5: Z hlediska toho, že by třeba ty vládní zásahy docílily, že dlouhodobě klesnou ceny pohonných hmot, tak to smysluplné není. To není v silách vlády a ukazuje se to na příkladu, že určitou regulaci cen pohonných hmot jsme měli už letos od poloviny dubna do poloviny července a nyní tedy se k tomu přistupuje opět. Je zřejmé, že v současné době je vychýlená rovnováha mezi nabídkou a poptávkou a protože ta poptávka výrazně převyšuje nabídku, takže jsme svědky toho, že ta cena roste nejenom v České republice a kdyby to mělo být smysluplně vyřešeno, tak by bylo potřeba například to, aby se nějak dlouhodobě stabilně uklidnilo dění kolem Iránu a podobně, k čemuž asi patrně v dlouhodobém horizontu snad někdy dojde, ale v tom krátkém výhledu to není pravděpodobné, takže vláda se snaží de facto těmi svými kroky pouze omezit ten dopad na ekonomiku České republiky, protože když třeba máte drahou naftu, tak se to promítá do nákladů, ať už veřejné dopravy, přepravců, různého zboží a tak dále, a promítá se to pak zprostředkovaně do cen zboží a služeb, a což se promítá do inflace, takže vláda chce alespoň tímto částečně ty dopady omezit. Tvrdila, že to bude zatím na měsíc, uvidíme, zda to nebude na delší dobu, a zároveň to, že stanovuje cenový strop, tak neznamená, že ten cenový strop bude každý den stejný, naopak se bude každý den měnit, bude vyhlašován vždy den předtem odpoledne ministerstvem financí a můžeme se dočkat toho, že ty ceny jednak mohou růst směrem nahoru, ale také dolů, a zároveň, když je stanoven ten cenový strop, tak to automaticky neznamená, že za tolik se musí prodávat benzin nebo nafta, ale je to maximální částka, a i dnes jsme svědky toho, že například u některých čerpacích stanic se benzin prodává a i před tou regulací prodával pod tím stropem, takže uvidíme, jaká bude motivace těch prodejců, zda budou se snažit konkurovat tou cenou, anebo zda skutečně začnou posouvat třeba cenu benzínu nahoru, aby se přiblížili tomu cenovému stropu. A když jsme u té nafty, tak tam ten pokles ceny je markantnější, dostala se ta cena pod 50 korun, což byl cíl vlády, a uvidíme, zda ho tam udrží, a je to také dáno tím, že se určitým způsobem snížila spotřební daň, což má samozřejmě negativní dopad na příjmy státního rozpočtu.
4: Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
5: Naslyšenou.
4: Napětí ve Spojených státech stoupá. Volby do kongresu budou už za měsíc. Americkému prezidentovi jde o to, do jaké míry bude kontrolovat legislativní proces v následujících dvou letech. S čím Donald Trump přichází? O tom uvažuje politolog Jiří Pehe.
6: Do voleb do Kongresu Spojených států zbývá už jen měsíc a podle průzkumu veřejného mínění mohou přinést drtivou porážku republikánů. Pro prezidenta Donalda Trumpa by to znamenalo konec vládnutí bez faktické kontroly ze strany Kongresu a on i jeho spolupracovníci by skoro jistě čelili celé řadě vyšetřování iniciovaných sněmovnou reprezentantů. Trump čelí rekordně nízké oblíbenosti. Přesto dál tvrdí, že jediný způsob, jak mohou republikáni nakonec uspět, je naprostá loyalita všech kandidátů k němu. Kandidátům, kteří se od něj ve světle propadu jeho popularity distancovali, otevřeně vyhrožuje pomstou. Na nedávném předvolebním kongresu republikánské strany v Dallasu vybízel přítomné delegáty i diváky u televizních obrazovek, aby si při volbách představovali, že volí jeho. A po delegátech chtěl, aby spolu s ním odříkávali cosi jako slib věrnosti. Zároveň sliboval, že pokud republikáni zvítězí v obou komorách, dostane každý dospělý Američan $5,000. Navzdory tomu, že Trump tvrdí, že by šlo o jakousi dividendu z peněz vybraných na clech, skutečnost, že slibuje vyplácení peněz jen v případě vítězství republikánů, činí z jeho slibu podle nejen středních demokratů, ale i některých republikánských politiků, cosi jako úplatek, i když vyplácení peněz by musel schválit kongres. Kritici Trumpa, kteří mluví o otevřené politické korupci, nemuseli čekat dlouho na další bezprecedentní čin Bílého domu. Ten zaplatil dva reklamní spoty, které nejsou pouhý měsíc před volbami ničím jiným než kampaní. Ačkoliv Bílý dům tvrdí, že oba reklamní spoty jsou veřejnou službou, v níž vláda Spojených států vybízí Američany klást se k vlasti, zákonodárci z obou politických táborů je kritizují kvůli jejich politické povaze a využívání peněz daňových poplatníků. Záplava politických a mediálních debat o tom, zda jde o korupci, poněkud odsunula stranou dosti hrozivý obsah obou reklamních spotů. První z nich kombinuje rychle stříhané fotografie a záběry Trumpa s audionahrávkou, v níž prezident říká: společně porazíme komunismus, socialismus a marxismus v Americe. V pozadí zní píseň Love Me, překladu Milujte mě, od interpreta JMSN. Spot uzavírá záběr, v němž prezidentka Svazu amerického zápasu označuje Trumpa za nejtvrdšího a nejodolnějšího člověka, jakého kdy potkala. Druhý spot v podstatě kopíruje předvolební spot Trumpa z roku 2024, což samo o sobě oslabuje argument, že jde o veřejnou službu. Trump v něm prochází stemnělou chodbou a říká: toto je poslední bitva. Vyženeme komunisty a marxisty, svrhneme zvrácenou politickou třídu, která nenávidí naší zemi, rozprášíme média šířící falešné zprávy a jednou provždy osvobodíme Ameriku od těchto ničemů. Podobně Trump mluví i na předvolebních shromážděních. Historici a politologové varují, že tato rétorika dost připomíná kampaně některých pozdějších diktátorů z první poloviny 20. století. Je o to hroživější, že na rozdíl od Německa nebo Itálie ve 20. a 30. letech Spojeným státům nástup komunismu rozhodně nehrozí. Za demokratickou stranu sice kandidují někteří progresivisté a demokratičtí socialisté, ale jejich agenda není o nic více levicová než to, co hlásají evropské sociálně demokratické strany. Panují proto obavy, že Trump si s pomocí tohoto radikálního jazyka o poslední bitvě připravuje půdu k útoku na volební výsledky, pokud zvítězí demokraté. Nejvyšší soud sice odmítl jim požadované změny v korespondenčním hlasování, ale v zápětí podpořil snahy o administrativy zavést komplikovaný systém pro ověřování občanství lidí, podezřelých z toho, že nejsou občany. To může vést k chaosu už jen proto, že na zavedení nových opatření už není dost času. Zneužití peněz daňových poplatníků pro volební kampaň a sliby nemalých peněžních částek pro americké občany, pokud zvítězí republikáni, jakož i snahy měnit na poslední chvíli volební pravidla, nejsou zřejmě posledními pokusy ovlivnit výsledky voleb. Trump se tak stále více zakopává v pozicích, kdy skutečně nemůže vítězství demokratů připustit, protože by mu v takovém případě hrozil impeachment už jen za jeho dosavadní kroky.
4: Uzavírá Jiří Pehe. I populistický lídr potřebuje ve vládě schopné ministry. Říká to redaktorka a komentátorka listu Deník Kateřina Perknerová.
7: Andrej Babiš není politik, který se pohybuje v mantinelech daných ideově vystuženým přesvědčením. Tvrdí o sobě, že smýšlí pravicově, ale má sociální cítění. A když mu kdokoliv vyčítá, že vládne líbivě podle průzkumu veřejného mínění, odtuší, že ano je catch-all party, vycházející vstříc nezakotveným voličům. A ti chtějí co? Lepší platy, vyšší důchody, bezpečné ulice bez imigrantů, střed zájmů, rozpočtový schodek a závazky vůči NATO či válku na Ukrajině příliš neřeší. Léč Rusko a Čínu rádi nemají, ovšem ani Evropskou unii. Nepochybně si přejí prosperující český průmysl a zemědělství, špičkovou zdravotní péči v každém okresním městě a bezproblémové školství. Šéf hnutí ANO jim tento balíček v podstatě nabízí. Dlouze o tom mluvil na sněmovní schůzi k vyslovení nedůvěry jeho vládě. A pokud oproti předvolebním slibům i programovému prohlášení zvýší daně z neřesti či z investičních bytů, tento segment voličstva mu to vyčítat nebude. Bylo by přitom krátkozraké si myslet, že to jsou lidé hloupí, neteční nebo slepě obdivující současného premiéra. Některé věci neodpouštějí, třeba okaté okrádání eráru, neúctu k prezidentskému úřadu, drzé porušování pravidel a amatérismus. Ku příkladu dění na ministerstvu životního prostředí i peritové výstřelky přerušeného vládního zmocněnce pro klimatickou politiku Filipa Turka a dosazování kamarádů do důležitých funkcí je zkrátka i na ně moc. Z toho důvodu Babiš v nedělní videospovědi zveřejnil stesky svých sledujících právě na zmíněný motoristický resort. Prý by jim ho měl vzít. Nemůžu, byly volby a nějak dopadly, pokrčil rameny předseda vlády. Jistě, že může. Kdyby chtěl, půjde to ráz na ráz. Zatím jen vyslal jasný signál. Jednak voličům před říjnovým kláním, že v koalici je to vždycky obtížné, čili je nejlepší dát co nejvíc hlasů jedné straně, konkrétně té jeho. Motoristům pak touto cestou vzkázal, že nesrovnají-li se, o zelené ministerstvo přijdou. Zároveň tím oklikou potvrdil silnou pozici ministrů, kteří jsou v očích veřejnosti kompetentní a v mezích možností samostatní. Typickým příkladem je Robert Plaga. Ne, že by ho Babiš miloval, spíš naopak. Avšak v rozpočtových jednáních ho podržel a dal všem kritikům na srozuměnou, že šéf resortu školství je chráněná osoba. A proto si revizi inkluze udělá po svém, stejně jako vysokoškolskou novelu nebo změnu rámcových vzdělávacích programů. Plaga své agendě rozumí a Babiš se tudíž o ně nemusí až tolik zajímat. A když už, jde o okrajové téma typu zákazu mobilů ve školách, kde nebude proti ani velká část opozice. I populističtí a světonázorově inertní lídři potřebují mít ve vládě odborně zdatné lidi. Loajální zajisté, ale nedráždící stupidními kroky a výroky. Možná také díky Karlu Havlíčkovi, Robertu Plagovi či Adamu Vojtěchovi sedí Andrej Babiš pevně v sedle.
4: Konstatuje Kateřina Perknerová.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Války se neodehrávají jen na bojišti, ale i v peněženkách občanů a státních rozpočtech. Ruská vláda schválila návrh rozpočtu na příští 3 roky a změnila daňové zákony. Ty se zvýší pro firmy a občany, což je logické, protože speciální operace je drahá jako válka. Podle prognózy také Rusy čeká zvýšení nákladů na bydlení a elektřinu. Jaké to může mít dopady? Slovo má Libor Dvořák.
8: Nejdřív se zmiňme o podstatných okolnostech kolem samotného rozpočtu. Minister financí Anton Siluanov totiž původně předložil čísla, která po prokalkulování všech příjmů a výdajů mluví o deficitu ve výši 5,5 trilionu rublů. Ještě nedávno přitom jak prezident Putin, tak i minister Siluanov uvažovali o deficitu ve výši 2% HDP, což by penězích představovalo 4,5 trilionu. Zmíněná 2% však o 0,2 poskočila a současný odhad v konečných číslech ještě zvýší inflace. Podle zmíněného návrhu rozpočtu budou dodatečně zdaněny třeba mimořádné příjmy podnikatelských subjektů. Daň v porovnání s loňskem o 30% vyšší zaplatí například výrobci barevných kovů a umělých hnojiv. Běžného občana ovšem zajímá především to, jak se finanční kejkle státu dotknou jeho osobně. Jak se zdá, nejnovější daňová pravidla se významně podepíší na výdajích, které Rusové vynaloží v zahraničních internetových obchodech. Přestože se původně předpokládalo, že sazba DPH při těchto transakcích se bude zvedat postupně, stát okamžitě nasadil nejvyšší možnou, tedy 22%. Podle původního předpokladu pro příští rok to přitom mělo být pouhých 7%, tedy méně než třetina současné sazby. Obzvlášť významně budou v následujících 3 letech stoupat výdaje obyvatelstva na energie, konkrétně na elektřinu. Úřady to vysvětlují mimo jiné tím, že stát musí vynakládat dodatečné prostředky na ochranu kritické infrastruktury trvale ohrožené ukrajinskými dronovými útoky. Část obranných výdajů tak zaplatí obyvatelstvo. Podobný postup je pro ministerstvo financí podstatně výhodnější než prosté zvyšování daní, jehož rubem se okamžitě stává jejich nižší výběr. Růst cen ku příkladu za elektřinu, kterou odebírají všichni, je tak mnohem jednodušší, protože když neplatíte, tak vám jednoduše odpojí. A údaj poslední. Podle nezávislých odhadů jde dnes na ukrajinské válečné dobrodružství každý 3. rubl. To by si konečně měli uvědomit všichni Rusové, což je ovšem jen málo pravděpodobné.
4: Hovořil Libor Dvořák. Roboti už tady jsou, teď je řada na agentech. Právě tak se nazývají fiktivní osoby stvořené umělou inteligencí, které nám pomohou v běžném životě, třeba něco zařídit, naplánovat, koupit nebo se rozhodnout. Také se těšíte? Nad novým fenoménem uvažuje Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.
9: Pokud se lidé nezačnou chovat zásadně jinak, než se chovají, pravděpodobně se naplní očekávání firem, že za ně brzy začnou v digitálním prostředí jednat agenti. Oblast, kterou to zásadně změní jako první na ráně, je nakupování. Hlavně proto, že to tvůrce agentů láká nejvíce. Nedávno k velké radosti investorů představila zlomovou novinku v této oblasti Meta Marka Zuckerberga, agenta umělé inteligence s názvem Muse. Meta ho oficiálně popisuje jako osobního agenta, který má znát dlouhodobé cíle člověka, pracovat na úkolech napříč webem a aplikacemi, posílat maily, rezervovat cestování, vyjednávat ceny, plánovat a proaktivně něco navrhovat. Meta ho chce dostat i do AI brýlí, či nově představeného přívěsku, tedy fakticky k průběžnému doprovázení člověka během dne. Už z popisu aktivit vyplývá, že Muse bude chtít za člověka převzít nakupování. Nový agent postrčil Metu, která v závodě o umělou inteligenci za největšími hráči trochu zaostávala, protože nemá vlastní operační systém ani vyhledavač, opět do první ligy. Zuckerberg totiž ukázal na místo, které může být pro AI giganty nejlukrativnější. Hraje se totiž o to, kdo získá hlavní místo mezi člověkem a digitálním světem. Jak bude nakupování vypadat? Oblíbenými příklady jsou běžné situace jako plánování narozeninové oslavy. Chatbot člověku pomůže s výběrem hostů, výzdoby i menu, pak sám rozešle pozvánky a zboží nakoupí. Nákup proběhne tak, že se spojí s agentem internetového obchodu a spolu vyjednají cenu i rychlost dodání. E-shop se už nebude muset ani párat s fotkami produktů, protože stroje si informace vymění čistě v digitálním rozhraní. A teď na řadu přichází hned několik etických pochybností. Agenti obchodníků dávají provizi za nákup agentům uživatele. Bude tedy osobní agent na straně člověka, anebo jej prostě monetizuje. V případě Mety je problém ještě větší. Její dnešní biznis spočívá v tom, že obchodníci jí platí za možnost ovlivnit rozhodnutí člověka. Řada nákupů probíhá ve chvíli, kdy lidé scrollují na Facebooku či Instagramu. S vlastním agentem bude mít Meta přístup k zákazníkovi ještě těsnější. Meta v miliardovém závodě o zákazníky není sama. Obří investice do AI sypují ostatní giganti a zatím spíše pálí peníze a na agentech je chtějí začít vydělávat. Meta má výhodu, že vlastní prostředí a tedy data uživatelů sociálních sítí. Google má řadu aplikací od e-mailu přes operační systém Android i zábavu na YouTube a také on se snaží tento ekosystém propojit do vrstvy osobních agentů. Amazon má zase přímo data zákazníků a vztah s prodejci a vlastního agenta vytvořeného z chatbota Alexy. Osobního agenta kolem chatbota Siri chce rozvíjet Apple, který zase má výhodu v tom, že jej uživatel drží přímo v ruce. Ze hry není ani OpenAI, jejich ChatGPT se stal synonymem pro umělou inteligenci a miliony lidí jsou na něj zvyklí. Platformy slibují, že agenti umějí lidem vyjednat nejlepší ceny zboží, i třeba pojistek či bankovních služeb. A zde svítí další problém. Pokud nákupy pojedou na cenu a rychlost dodání, znamená to další tlak na marže, který dokáží absorbovat jen největší obchodníci. Celý americký retail se tak brzy může proměnit ve hřiště, kde giganti skrze agenty obchodují s giganty. A člověk je sice obsluhován, ale vlastně stojí stranou. Menší a střední obchody mohou být rychle ze hry. Agentní obchodování přitom není hudba daleké budoucnosti. Plně rozšířené má být podle poradenských firem už v roce 2030. Evropská unie tuto obchodnickou dystopii prozatím alespoň zdržuje. Google ani Meta kvůli digitálnímu zákonu nemohou sdílet data uživatelů ani mezi vlastními aplikacemi, ani vytvářet podrobné profily. Takže třeba Zuckerberg Muse do Evropy ani neskoušel poslat. Zjednodušeně řečeno, zatímco ve Spojených státech může Meta uživatele de facto uzamknout do svého rozhraní, tedy reklama na Facebooku mu ukáže zboží, agent je koupí a kasíruje provizi od zpřízněného obchodníka, v Evropě budou muset zůstat agentní vrstvy oddělené. Spíš bude chtít tlačit na existenci nezávislých agentů, podobně jako protlačila interoperabilitu dat v bankovnictví. Každopádně Evropané nebudou mít brzy tak levné a pohodlné nákupy jako Američané, ale i v tomto případě vypadá jako velká výhoda sledovat pokrok zatím jen zpovzdálí.
4: Všímá si Tereza Zavadilová. K málo kterému blahopřání k narozeninám bych se připojil s takovou radostí jako k tomu z pera Karla Hvížděly, adresované Jiřímu Suchému.
10: Jiří Suchý, zázrak v jazyce. Tak se na Jiřího Suchého dívala dnešní generace osmdesátníků, která vyrostla v 50. letech, když ve škole museli recitovat Traktory, traktory, úspěch máte jistý, je to těmi motory nebo traktoristy. A najednou v pražské redutě Suchý zpíval Malé kotě, spalo v botě, nehas co tě nepá, nepálí, a my jsme kotě spáti v botě, po robotě necha, nechali. Malé kotě se vysmálo dřevěnému ideologickému jazyku. Osud je někdy filuta, dělá jakože nic a zatím jakože něco, napsal Jiří Suchý, a mě ta slova napadla, když jsem se minulý týden porozhlédl po hledišti při pořadu Extravagantní díku vzdání Jiřímu Šlitrovi, a v hledišti jsem kromě pamětníku zahlédl skupiny mladých lidí. Filuta osud mi připomenul, že vyprázdněný, prolhaný a zlý jazyk dnešních politiků Suchého kotě a jeho poetika zase usvědčuje ze lži. Kdyby tomu tak nebylo, určitě by do semaforu, který před 7 lety slavil 60 let své existence, nevkročili. Poté, co Suchý jako kluk viděl filmy s Georgem Forbym a Voskovcem a Verichem, umínil si, že jednou bude komikem. Říká si, to musí být nádherný, být v centru takového dění, dokázat lidi rozesmát. Měl ale štěstí, hrát si s jazykem ho bavilo od malička. To brzy potvrdil úspěch jeho textů. Blues pro tebe, této desky, kterou naspíval Josef Zíma, se prodalo 160 tisíc výlisků. Následující píseň Včera neděle byla už překročila rekord, prodalo se jí 360 tisíc. Dovoluji si říci, že právě kvůli jazyku se stal brzy i semafor, který založil s Jiřím Šlitrem centrum nového společenského pohybu. Inspirovalo i jiné obory. Na představeních se podílel i světoznámý choreograf Pavel Šmok, hrál tam Miroslav Horníček i Miloš Kopecký, divadlo navštěvoval Jan Verich, zaskočil si tam i Louis Armstrong či Arkádi Rajkin. Na výstavách ve foaje divadla mohli diváci poprvé vidět fotografie Josefa Koudelky, obrazy Zdenka Mlčocha, Jana Součka, Tomáše Býma, Františka Skály či Vladimíra Komárka. A plakáty jim dělal Suchého manželka Bělida i Milan Kopřiva. Suchý v 60. letech oživil jeviště skamenělá ideologickým blábolem a nepatetickými, zcela uvolněnými, nespoutanými výrony hravosti, frivolnosti, která překračovala všechny hranice tehdy totálně zideologizovaného veřejného prostoru. Zdá se, že takovou roli by mohl sehrát i dnes, kdy Jiří Suchý sloví na jevišti 95. narozeniny, a zřejmě právě tento zájem mladých je tím nejlepším dárkem k jeho narozeninám. Mladí poslouchají jeho písničky, jako my jsme v 50. letech hltali staré texty Voskovce a Vericha. Z životopisu pilného Jiřího Suchého si lze vzít dnes dvě zásadní poučení. Člověk může dostáhnout jen toho, po čem opravdu touží. Prohra a neúspěch pro umělce musí být výzvou k ještě větší píli.
4: Uzavírá Karel Hvížděla nejen své blahopřání Jiřímu Suchému, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
2: Pro a proti. Vláda Andreje Babiše při projednání státního rozpočtu na příští rok některé výdaje snížila, jiné zvýšila. Schodek se ale nemění. Měl by dosáhnout 386 miliard korun. Je takový dluh odůvodněný investicemi, které návrh obsahuje, jak říká vláda?
4: nebo jde o nezodpovědné zadlužování, jak tvrdí opozice? Zeptám se náměstka ministryně financí Petra Macha a předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Jana Jakoba.
2: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po půl desáté na Plusu. Ochrana přírody a životního prostředí z mnoha úhlů pohledu a v mnoha pořadech. To je Český rozhlas Plus. S námi se dozvíte to nejdůležitější o změně klimatu na světové, evropské i lokální úrovni. Vysvětlíme vám všechna přijímaná opatření a popíšeme, jaký mají cíl. Zavedeme vás do národních parků, k malým biotopům, ale i na pole zemědělců. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus. Tam všude se dozvíte, co potřebujete vědět o ochraně životního prostředí. Český rozhlas Plus.
3: Dobré ráno, v 6 hodin v pátek 2. října začíná živé vysílání Ranního Plusu. U poslechu vás vítají Renata Kropáčková
11: a Daniela Vrbová.
2: Český rozhlas Plus.
11: Tady je to, o čem budeme mluvit. Američanka Krista Pajková je po nezdařené popravě v kritickém stavu. Změní guvernér Tennessee její trest smrti na doživotí.
3: Proč izraelská opozice kritizuje vládu kvůli incidentu na palubě letadla Fly Dubai, které se jeden z pilotů snažil zničit?
11: A jak se v Praze bydlí? Odpověď hledala jedna z akcí festivalu Den architektury, který potrvá do středy.
3: Teď jsou na řadě zprávy a Martin Matějka.
12: Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO ustál hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Opozici se ji nepodařilo svrhnout ani na druhý letošní pokus a pro návrh hlasovalo 83 opozičních poslanců, 94 z koaličních lavic bylo proti. Mimořádná schůze zabrala poslancům celkem 3 jednací dny. Jejich průběh zkritizoval třeba předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
13: To, co jsme tady sledovali, bylo, že tedy vláda tady nepustila opozici ke slovu. My jsme vlastně se dostali k pultíku až ty následující dny, kdy jsme konečně mohli přednést své argumenty, zeptat se konečně na něco vládních představitelů. Nicméně to už ty vládní lavice vzeli prázdnotou.
12: Schůzi nechala svolat opozice mimo jiné kvůli hospodaření Česka v příštím roce. Podle koalice šlo jen o předvolební kampaň. Američanka Krista Pajková odsouzená k trestu smrti je po nezdařené popravě v kritickém stavu v nemocnici. Informovali o tom její právní zástupci s tím, že prognóza je nejasná. Obhájci ženy žádají guvernéra státu Tennessee, aby jí trest smrti zrušil a zmírnil ho na doživotní vězení. A 50-letou Pajkovou soud odsoudil k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužečky. Její obhájce řekl, že pokus o popravu provázelo mnoho problémů. Celkem dostala 2 dávky smrtící injekce. A další informace přidáme v Ranním Plusu hned po zprávách. Úterní útok 13-letého žáka na základní škole ve Staškově na severu Slovenska má už 2 oběti. Ve čtvrtek zemřela žačka, kterou po útoku převezli v kritickém stavu do nemocnice. Jedna z napadených učitelek zemřela už na místě, druhá je mimo ohrožení života. Policie případ vyšetřuje jako úkladnou vraždu, motiv zatím nezveřejnila.
14: Smrt žačky oznámil na jednání parlamentu jeho předseda Richard Raši.
15: Nikdo z nás jako rodiče asi nevím ani len představit žal, který musí rodiče prežívat.
14: Problémy ve škole řešili i několik dní před útokem a vedení kvůli jednomu z incidentů podalo trestní oznámení. Policejní inspekce nyní prověřuje, jak s ním policisté naložili. Úřady neuvedly, jestli souviselo s útokem. Ještě den před tragédií na místě podle ministra školství Tomáše Druckera s jednou třídou pracovali psychologové. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
12: Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a Smartwings. Vznikla tak skupina s více než 175 letadly a objednávkami na dalších 140. Informovala o tom mluvčí Smartwings Vladimíra Duvková a podle ní bude dopravce dál fungovat pod svou zavedenou značkou. Pegasus Airlines za obě společnosti zaplatila zhruba 3,8 miliardy korun. K převzetí bylo potřeba schválení od několika institucí, včetně Českého úřadu pro ochranu hospodářství. Soutěže.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Policisté se připravují na dnešní nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Podle jejich informací by se až tisíce řidičů speciálně upravených aut měly setkat dnes v Praze a zítra v Brně. Policie kvůli akci vyšla do terénu, dálniční i cizineckou policii a pořádkové jednotky nasadí taky vrtulník s termovizí a drony. A po zkušenostech z okolních zemí policisté očekávají, že účastníci sjezdu budou pořádat nezákonné závody na veřejných silnicích a blokovat provoz. Dnes večer proto policejní hlídky můžou některé silnice preventivně uzavírat, aby zajistili bezpečnost. Dluhy za sociální a zdravotní pojištění by místo soudních exekutorů mohli vymáhat pracovníci finanční správy. Změny plánuje od roku 2028 ministerstvo financí. Slibuje si od nich úspory jak pro orgány sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, tak i pro samotné dlužníky, říká mluvčí ministerstva Gabriela Krušinová.
16: Zatímco náklady soudního exekutora mohou u veřejných pohledávek dosahovat násobně vyšších částek, při daňové exekuci vedené finanční správou činí náklady zpravidla 2% z vymáhané částky. Pro dlužníka tak může jít o úsporu v řádu tisíců až 10 000 korun.
12: Exekutorská komora plánované změny kritizuje s tím, že se pravděpodobně sníží úspěšnost při vymáhání. Ministerstvo financí to popírá. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Lidé na více než polovině evropského kontinentu zažívali během letošního léta velmi silnou tepelnou zátěž. To odpovídá pocitově teplotě kolem 38 stupňů Celsia nebo více a zvyšuje se tím riziko úpalu a dalších zdravotních komplikací. Vyplývá to z dnes zveřejněných dat Evropské klimatické služby Copernicus.
17: Západní Evropa zažila vůbec nejteplejší léto, Evropa jako celek třetí nejteplejší léto v historii měření. Rekordní nebo skoro rekordní byly i vysoké teploty moří nebo naopak nízké letní průtoky v řekách, včetně Rýna, Dunaje a dalších veletoků. Paralyzovalo to mimo jiné nákladní lodní dopravu nebo chlazení některých jaderných elektráren. Požáry v Evropské unii spálily plochu dvojnásobnou oproti průměru za posledních 20 let. Extrémních projevů počasí přibývá kvůli změně klimatu, která stále zrychluje kvůli spalování uhlí, ropy a plynu, odlesňování a další lidské činnosti. Jan Kaliba, Český rozhlas.
12: Některé náramky vytištěné na 3D tiskárně můžou citlivým lidem způsobovat ekzém nebo vyrážku. Ukazuje to výzkum vědců z plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zveřejnil ho prestižní vědecký časopis Nature Scientific Reports. Většina materiálů pro 3D tisk ale podle odborníků problematická není.
18: Jeden z těch materiálů Flex po 7 dnech v kontaktu velmi odolné buňky poškozuje. Můžou vyvolat nepříjemné pocity na kůži.
19: Přibližuje Jiří Dejmek z plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy, že důvodem mohou být přísady, které materiálům pro 3D tisk dávají různé vlastnosti. Většina ze 16 testovaných materiálů byla ale v pořádku.
18: Například typu PLA, ASA a většina ABS materiálů nevykázala negativní účinky na lidské kožní buňky.
19: Odborníci teď chystají podrobnější analýzy flex materiálu pro 3D tisk. Eva Kézrová, Český rozhlas.
12: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí nesouvislá kolona především kamionů v pravém pruhu od sjezdu na Ostrovačice ze 178. kilometru až do omezení u Brna na 196. Na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové čekejte kolonu u Poděbrad mezi 37. a 40. kilometrem a kvůli zúžení do jednoho pruhu zdržíte se asi 10 minut. V Praze se zatím jezdí plynule bez výraznějších problémů a také příjezdy do Prahy jsou zatím plynule průjezdné. Jezdné. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Teď nad ránem se ochladilo na 13 až 8 stupňů. Při vyjasnění a uklidnění větru naměří kolem 6. A přes den pak čekáme většinou polojasno, na východě až jasno. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů. A v západní polovině Čech naměří 18 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní plus.
11: Od mikrofonu vás zdraví Renata Kropáčková a Daniela Vrbová. Máme 6 hodin a 8 minut. Američanka Krista Pajková je v kritickém stavu v nemocnici. Úřadům ve státě Tennessee se nezdařila její poprava injekcí. Žena obě dávky smrtící látkou přežila. Lékaři se jí teď snaží zachránit život. Přesnější prognóza ale podle právníku Pajkové zatím není možná. Příběh 50-leté ženy odsouzené k trestu smrti za vraždu z roku 1995. Teď více probereme s Jiřím Cháberou ze zahraniční redakce, který přišel do studia. Dobré ráno.
20: Dobré ráno.
11: Co se mohlo stát, že se ta poprava nepovedla?
20: Podle obhájce ženy Pajkové, Randyho Spiveyho, ten pokus o popravu doprovázelo mnoho problémů. Zavedení kanely, tedy to je ta malá trubička, která se používá pro podávání léků do těla, tak jenom to zavedení trvalo asi hodinu. Pajková navíc měla podle Spiveyho na ruce 7 vpichů, jedna z těch jehel měla být navíc velmi ohnutá. Spivey dodal, že zdravotní kondice, zdravotní stav, ve kterém žena byla ještě před popravou, nebyl vůbec dobrý.
21: To, co se stalo, bylo nejen neefektivní, ale taky kruté. Bylo to umučující. Kristýnin tým právníků řekl jak státu Tennessee, tak soudu, že její zdravotní situace způsobí, že žena zemře bolestivou smrtí. Stát i soud tyto námitky zamítl.
20: Poté, co ženě lékaři, respektive popravčí četa injekci vpíchla, tak se jí ruka zbarvila do fialova a okolo těch vpichů se objevily popáleniny a puchýře.
11: Co následuje v takovém případě, kdy se poprava nepovede, může tato žena uniknout svému trestu?
20: V americkém právu existuje precedens podle rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států z roku 1947. Ve státě Louisiana se tehdy nezdařila poprava muže, který v 16 letech zabil svého nadřízeného. Do právnických učebnic tento případ vešel pod jménem pachatele Willieho Francise. Tehdy vlastně selhalo elektrické křeslo a Nejvyšší soud musel rozhodnout, jestli opak popravy není porušením 5. dodatku americké ústavy, tedy že nikoho nelze soudit dvakrát za stejný zločin. Nejvyšší soud tehdy rozhodl, že opakování neúspěšné popravy není porušením ústavy, muže tedy znovu posadili na elektrické křeslo a rok po neúspěšné popravě tentokrát trest vykonali. V případě Kristy Pajkové se ale její advokáti snaží tu popravu úplně zrušit a pro ženu v uvozovkách vybojovat pouze doživotní trest bez tedy možnosti podmínečného propuštění. Navíc vlastně není jasné, jestli ten její zdravotní stav vůbec umožní další pokus o popravu. Guvernér státu Tennessee Bill Lee teď navíc všechny ostatní popravy pozastavil a nařídil nezávislé prošetření toho, kde se vlastně stala chyba.
11: Ostatně celý ten proces Kristy Pajkové provázely i odklady a soudní komplikace. Můžeš je shrnout?
20: Ano, Američanka Pajková byla v roce 1996 odsouzena k trestu smrti za obzvlášť brutální vraždu, kterou spolu se svým přítelem spáchala o rok dřív. Její tehdy nezletilý přítel za tu vraždu dostal doživotní trest. Tehdy vylákali spolužačku Colleen Slemerovou do lesa a tam ji mučili a následně ji zavraždili údajně, tedy ze žárlivosti. Na vykonání trestu smrti Pajková čekala v takzvané celé smrti skoro 30 let. Původně měla být vlastně popravena ve středu amerického času, to znamená před asi 2 dny. Jenom několik hodin předtím se ale jejím právníkům vlastně povedlo částečně odložit ten proces. Oni žádali Nejvyšší soud Spojených států, aby prověřil rozhodnutí soudu nižší instance, protože podle nich ty soudy nižší instance nebrali v potaz to, že Pajková byla od dětství sexuálně zneužívána, byla několikrát znásilněna a že taky žena trpí psychickými problémy. Nejvyšší soud rozhodl hned o několik hodin později a rozhodl tak, že soudy nepochybily a popravu ženy státu Tennessee povolil. Celý ten soudní proces, ale ještě tedy před tou nepovedenou popravou vlastně ve Spojených státech vyvolal velkou debatu o tom, jestli je vůbec morální popravovat vrahy, nebo jestli by soudy měly přihlížet k okolnostem, ať už jsou tedy jakékoliv. Tato debata je teď tímto unikátním případem, kdy někdo přežil popravu, ještě vlastně umocněna. Jenom ve Spojených státech úřady popravili 1683 lidí, další asi 2000 Američanů na trest smrti teprve čekají.
11: Říká Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Děkujeme, že jsi přišel do studia.
20: Naslyšenou.
22: 6 hodin, 12,5 minuty, posloucháte Ranní plus. Izraelská opozice kritizuje vládu ze zneužití středečního incidentu, během kterého pilot napadl v kokpitu svého kapitána a letadlo společnosti Fly Dubai plné izraelských cestujících přistálo za dramatických okolností nouzově Saudské Arábii. Premiér Benjamin Netanyahu pachatele obvinil z toho, že podle jeho slov prošel, cituji, radikální islamistickou indoktrinací. Podle šéfa středolevicových demokratů Jaira Golana se Netanyahu přiživuje na hrdinství indického kopilota a části cestujících, sbírá na něm laciné politické body. Izrael totiž za necelý měsíc čekají volby. První od teroristických útoků ze 7. října roku 2023. Z čeho ve svých obviněních vycházejí izraelští koaliční politici, na to se Vladimír Kroc zeptal Ireny Kalohousové, ředitelky Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově.
0: Je potřeba říct, že vlastně ze začátku to byl především ministr obrany Katz, který tvrdil, že se jedná o džihadistický útok. Benjamin Netanyahu byl opatrnější, ale vlastně i on teď tvrdí, že se jedná o útok džihadisty. Asi zřejmě vychází z toho, že na svých sociálních sítích měl tento občan Ománu jaksi otevřeně tvrdit, že chce zabít židy. Někteří jeho kolegové piloti říkali nebo měli říkat, že se velmi často modlil a odmítal například podávat ruku ženám, ale zatím bych řekla, že to je všechno na úrovni spekulací a to zatím rozhodně není potvrzeno a určitě to bude předmětem vyšetřování, jestli ten člověk byl třeba napojen na Irán nebo případně na jaké jiné organizace mohl být napojen, nebo jestli se opravdu jedná o čin jednotlivce bez napojení na nějaké mezinárodní teroristické organizace nebo případně i Irán samotný.
1: Incident teď vyšetřují ve Spojených arabských emirátech, protože to letadlo létá pod jejich vlajkou, ale ten stroj je fyzicky v saúdsko-arabském Tabuku, kde tedy nouzově přistál. Jak tohle může to vyšetřování zkomplikovat?
0: Tak to je samozřejmě zajímavá situace, protože Saúdská Arábie a Izrael spolu sice nemají diplomatické vztahy, ale víme, že spolu poměrně intenzivně kooperují v různých bezpečnostních otázkách a myslím si, že jak si ta spolupráce se možná tímto ještě prohloubí. Víme, že už představitelé izraelských tajných služeb jsou právě v Saúdské Arábii a mají být součástí vyslýchání toho ománského pilota. Takže to je právě ta realita na Blízkém východě, že něco jsou oficiální diplomatické vztahy, ale potom jaksi v zákulisí se toho děje o něco víc. Ale pochopitelně v něčem to tu situaci komplikuje, protože jednoduše ty vztahy jsou poměrně citlivé a samozřejmě velkou roli v tom budou hrát samotní Emiráťané, protože to letadlo je jejich a vlastně ten zločin, pokud tedy se potvrdí, že to opravdu byl teroristický útok, tak se stal na vlastně na jejich půdě, protože to bylo jejich letadlo, jakkoliv se nenacházelo fyzicky na území Emirátu.
1: Například deník Jerusalem Post píše, že i když Izrael dlouhodobě tvrdí, jak dobré vztahy má se Saudskou Arábií, tak při tom samotném incidentu a těsně po něm se to úplně neprojevilo. Saudové odmítli přijmout izraelské vojenské letadlo, které by odvezlo izraelské cestující. Tajná služba Mossad musela sama prověřovat totožnost členů posádky, kteří pak byli v tom repatriačním letu do Izraele poskytnutém Saudy. Co to ukázalo tedy o vzájemných vztazích?
0: Já si nemyslím, že to ukázalo, že ty vztahy jsou nějak výrazně špatné. Například izraelští pasažéři tvrdili, že o ně bylo bezvadně postaráno, že jim Saudi poskytli nejen tedy potraviny, ale i lékařskou pomoc. A ano, má to své limity. Prostě Saudská Arábie nebyla připravena pustit na své území izraelská letadla a raději tedy využili té služby přímo letecké společnosti Fly Dubai. Ale zase byl to Izrael, kterému bylo umožněno vlastně nejprve prověřit ty piloty. Takže říkám, je to citlivé a některé věci jdou a jiné věci nejdou a samozřejmě kdyby jaksi izraelská vojenská letadla přistála v Saudské Arábii, tak by to byl zřejmě krok, který by byl příliš viditelný pro současné vedení Saudské Arábie.
1: Server New Arab napsal, že podle izraelské opozice premiér Netanyahu v rámci předvolebního boje šíří paniku, protože opakovaně varuje před rostoucím bezpečnostními hrozbami. Zároveň je teď venku kniha novinářů Zdeňku Hárec, podle které Netanyahu před 3 lety, tedy před 7. říjnem 23, ignoroval varování Spojených arabských emirátů, že hrozí velký útok z pásma Gazy. Jak mu tohle všechno může uškodit nebo možná pomoct v těch nadcházejících volbách?
0: No, to je ta velká otázka. Samozřejmě on se opravdu umí v těchto momentech zachovat tak, jak Izraelci od svého premiéra očekávají. To znamená tím svým velmi jaksi dramatickým hlasem k ním promlouvá. Samozřejmě ty obrázky, jak se schází s těmi lidmi, kteří měli zabránit tomu teroristickému útoku přímo na palubě, to je něco, co mu také samozřejmě pomůže v kampani.
22: Uzavírá Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově.
11: Je 6 hodin a 18 minut, vy posloucháte Ranní plus, tady jsou hlavní zprávy dnešního rána. Vláda Andreje Babiše včera ustála hlasování o nedůvěře. Opozice se pokusila kabinet svrhnout už po druhé. Proti hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Ruská armáda znovu zaútočila na jižní most v Kyjevě, přes nějž vede důležitý silniční tah a trasa metra. Dnes časně ráno to bez dalších podrobností oznámil starosta Vitalij Kličko. A dnes je poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudete moci hlasovat v místě bydliště. Žádost je nutné doručit na obecní nebo v zahraničí na zastupitelský úřad do 16 hodin.
22: Teď 19 minut po 6. hodině otevíráme dnešní zahraniční média. Zpravodajský server Politico si všímá změny v chování některých světových lídrů vůči americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Podle analýzy serveru se francouzský prezident Emmanuel Macron a kanadský premiér Mark Carney stali lídry pomyslného hnutí odporu. Oba tito politici začali šéfovi Bílého domu vracet údery a neváhají ho veřejně ironizovat a popichovat.
11: Někdejší strateg Bílého domu Steve Bannon varuje, že spojenci si zahrávají s ohněm, protože jsou na Spojených státech obchodně závislí. Naopak bývalý americký velvyslanec při Severoatlantické alianci a Ivo Dalder politiku řekl, že spojenci konečně pochopili, jak na Donalda Trumpa vyzrát. Když totiž ignorují jeho chvástání a stojí si za svým, mají větší šanci dosáhnout vlastních cílů.
22: Podle politika jde Macronovi a Carneymu částečně o sbírání domácích politických bodů z pozice bojovníků proti silnějšímu protivníkovi. Jejich veřejné vystupování má ale podle expertů i strategický přesah. Svou asertivitou se snaží dodat odvahu dalším státníkům, aby se k jejich táboru přidali, čímž by se společná pozice spojenců výrazně posílila.
11: Teď se podíváme na stránky britské veřejnoprávní stanice BBC, která se věnuje znovu otevření vyšetřování údajného hromadného znásilnění na prestižní americké Cornellově univerzitě. K incidentu mělo dojít v roce 2024 v jednom ze studentských spolků. Tamní prokuratura případ nově otevřela poté, co údajná oběť, v soudních spisech označovaná jako Jane Doe, podala v polovině září občanskoprávní žalobu. V ní tvrdí, že jí 7 mužů zdrogovalo ketaminem a sexuálně napadlo.
22: Stanice BBC upozorňuje, že žaloba míří nejen na samotné útočníky, ale i na vedení univerzity. Žena školu viní z toho, že ji nedokázala ochránit a pachatele dostatečně nepotrestala. Velké pobouření veřejnosti vyvolalo zejména tvrzení, že někteří ze studentů dostali za své chování jako trest pouze sepsání eseje. Vedení školy se ale brání s tím, že to nebyl jediný postih a uložilo i přísnější sankce, včetně vyloučení ze studia.
11: Postup školy prověří podle BBC nezávislý externí vyšetřovatel. Na samotném kampusu nyní podle oslovených studentů i pedagogů panuje velmi napjatá atmosféra a celá událost vrhá na elitní vzdělávací instituci temný stín. Tolik BBC.
22: Katarská stanice Al Jazeera přináší příběh 94-leté britské židovské právničky Margaret Owenové, obhájkyně lidských práv, která byla o víkendu zadržena policií v anglickém Liverpoolu. Provinila se tím, že na demonstraci nesla transparent na podporu hnutí Palestine Action, které britská vláda loni zařadila na seznam teroristických organizací.
11: Jak ale Al Jazeera upozorňuje, seniorka se o své vlastní zatčení snažila cíleně už několik měsíců. Zapojení právních expertů totiž podle Ovnové dodává současné kampani občanské neposlušnosti patřičnou váhu a autoritu.
22: Novináři z katarské Al Jazeery připomínají, že britské úřady skupinu Palestine Action zakázaly kvůli jejímu tažení proti zbrojním továrnám. O tom, zda 94-letá židovská právnička bude za svůj protest nakonec obviněna, se má rozhodnout v prosinci. No a s tímto konstatováním uzavíráme pro tuto chvíli zahraniční média.
11: A podíváme se na domácí dění. V desítkách měst v Česku a na Slovensku začal festival Den architektury. Návštěvníkům nabízí přednášky, workshopy, výstavy nebo komentované prohlídky a procházky ulicemi měst. Skupinu návštěvníků v Praze ale čekala také o něco rychlejší procházka. Architektky Martina Kárová a Kateřina Rotová provedly skupinu s Vyžným klusem Stromovkou, Trojou a Bohnicemi a představili odlišné podoby bydlení v Praze. A běžel s nimi i náš reportér.
5: Dneska poběžíme tady Bubenečskýma vilama, pak proběhneme do Stromovky, Stromovkou proběhneme přes Trojskou lávku a uděláme takový okruh na velkou skálu, aby jsme viděli Bohnický sídliště a starý Bohnice a pak se takovou zkratkou vrátíme zpátky.
6: Nakonec se v Praze u stanice Hradčanská sešlo několik desítek, nižších desítek lidí. připravují se k běhu. Martina Károva teď vysvětluje, proč vlastně poběžíme.
7: Protože když běžíte, tak urazíte mnohem větší vzdálenost v krátkém čase a tím, že my tu vzdálenost urazíme v jednom kuse, tak se nám to propojí celý ty jednotlivý stavby do města jako do celku a orga. Taky pobídnutí je, jestli jste se zamysleli nad tím, kdy se bydlení stává domovem, protože to je taková jako zajímavý vztah, který není automatický.
6: Program je jasný, trasa měří nějakých 12 kilometrů, všichni jsou připraveni a budeme vybíhat. Běžíme slibovaným svižným klusem, ale nezpomalujeme a proplétáme se uličkami. Stojíme u cihlové vily, neomítnuté, takže cihly jsou vidět úplně po celém jejím povrchu. A mezi ostatními domy, také vilami a luxusními vilami, tak díky tomu vypadá opravdu monumentálně.

0: kde je nejdelší panelový dům v Česku. Filip Svoboda, Český rozhlas.
1: Doběhli jsme 5 minut před 6:30 až k nemocem štítné žlázy, které trápí podle odhadu lékařů přes 600 tisíc Čechů. Nejrozšířenějším onemocněním je její snížená funkce. Pacienty ale může trápit i funkce zvýšená nebo takzvané uzly na štítné žláze. S předsedou České endokrinologické společnosti a přednostou 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Michalem Krškem o současné léčbě mluvila Andrea Skalická.
2: Upozorňují na sebe nějak ty nemoci štítné žlázy?
3: No určitě upozorňují. Více na sebe upozorní zvýšená funkce štítné žlázy. Ta má takové výraznější projevy a přivede pacienta brzo k lékaři. S tou sníženou funkcí je to většinou tak, že se vyvíjí velmi pomalu. Ty příznaky ze začátku jsou hodně nespecifické. Jsou ti lidé unavení a zvlášť, jsou to třeba lidé středního vyššího věku, tak tomu nepřikládají větší význam, ale pokud by se to nechalo být a neléčilo se to, pak ty příznaky se můžou stupňovat, kromě té únavy, slabosti, to může být mírný přírůstek na váze, suchost, vypadávání vlasů, poruchy nehtů, zácpa, zimomřivost a podobně.
2: Takže je dobré si, řekněme, tu štítnou žlázu hlídat a i třeba aktivně o ní se svým praktikem mluvit.
3: Určitě ano. Zatím na to nejsou vlastně žádné obecně akceptované doporučené postupy, ale myslím, že zejména u žen, kdyby se třeba jedenkrát za 2, za 3 roky při preventivních prohlídkách vyšetřila funkce štítné žlázy, tak by to určitě bylo užitečné. A myslím si, že úplně klíčové to je, když se žena rozhodne, že chce dítě, tak úplně optimální by bylo vyšetřit funkci štítné žlázy ještě před početím a nebo co nejdříve poté, co je gravidita diagnostikována.
2: Jak se vlastně mění ta diagnostika jako taková? Dnes je možné zjistit nemoc štítné žlázy vlastně už, pokud vím, z krve, je to tak?
3: No, záleží jakou nemoc, ale pokud se týká poruchy funkce štítné žlázy, tak v podstatě z jednoho nebo ze dvou parametrů laboratorních, které dneska máte prakticky ten den k dispozici, tak to zjistíte. Rozvíjí se trošku diagnostika, pak ta detailní, třeba vyšetření ultrazvukové se zdokonaluje, zdokonalují se klasifikační systémy těch uzlů, kdy třeba dělat punkci, kdy nedělat punkci a tak.
2: Zmínil jste ty typické uzly. Je to něco, co ty pacienty může pobolívat? Cítí oni to, že tam ten uzel se vytváří?
3: Ono záleží, uzel je takový nešikovný termín. Uzel je vlastně nějaký útvar, který v té štítné žláze je. Nejčastěji to bývají nezhoubné nádorky, takzvané adenomy, můžou to být cysty, může to být třeba i ložisko zánětlivé a může to být samozřejmě zhoubný nádor. Ale většina těch nádorů nebolí a pacient si často všimne náhodou, že se je nahmatá nebo že mu to kosmeticky vadí, že jsou vidět na krku. Nebo dneska je časté, že třeba angiologové nebo kardiologové vyšetřují ultrazvuk krčních tepen a přitom vidí, že v té štítné žláze něco je.
2: Kdy doporučujete třeba jejich odstranění?
3: No tak odstranění vždycky, když je to ten karcinom, zhoubný nádor a pak, když to těm pacientům nějak vadí, což může být kosmeticky, může to být tlak, méně často bolest, pacientovi to dělá potíže.
2: Jak velkou roli hraje v těch nemocech štítné žlázy dědičnost?
3: Záleží jak u jaké. Třeba k těm autoimunitním poruchám funkce je určitý sklon, často vidíme v rodinách, že dcera, maminka, babička, někdy tatínek mají autoimunitní poruchu štítné žlázy nebo někdy jiné autoimunitní onemocnění. A není to taková ta jednoduchá, takzvaná monogenní dědičnost, že byste si vypočítala, z jakou pravděpodobností to může mít dítě. Je to vlastně souhra určitých genetických imunologických faktorů, které se můžou dědit. A pokud se týká nádoru štítné žlázy, tak tam vlastně vždycky je nějaká základní příčina v té genetické informaci, ale zase jednoduše dědičné, kde je známá jedna mutace genu, která se přenáší z člověka na člověka, to je poměrně vzácné.
2: Je nějaká vyhlídka do budoucna, pokud jde o změnu léčby, jak se bude léčit štítná žláza třeba za 5, za 10 let?
3: No, pokud se týká těch poruch funkce, tak si myslím, že se bude léčit stejně, protože lepší substituce, než dodávat ty chybějící hormony, není. Co se ale určitě vyvine a už teď se vyvíjí, je léčba těch zhoubných nádorů a zvlášť některých těch forem, které naštěstí jsou vzácné, ale které jsou třeba více zhoubné a dneska špatně reagují na běžnou onkologickou léčbu a léčbu zářením. Ten vývoj vlastně onkologických léků je dneska tak dramatický, že za 5 let to klidně může být všechno jinak, co se týká prognózy léčby těch nádorů.
1: Dodává předseda České endokrinologické společnosti Michal Kršek. Andrea Skalická, Český rozhlas. A co vám nabídneme po zprávách? Jak by se podle ministerstva financí mělo změnit vymáhání dluhu za sociální a zdravotní pojištění? A proč s tím exekutoři nesouhlasí? 6:30, zprávy přináší Martin Matějka.
4: Český rozhlas Plus.

0: Opozice ani na podruhé nesvrhla vládu premiéra Andreje Babiše. Z hnutí ANO pro vyslovení nedůvěry hlasovalo podle očekávání všech jejich 83 přítomných poslanců. Potřebovali ale 101 hlasů. Opozice vyvolala hlasování kvůli obavám, že kabinet hazarduje s národní bezpečností. Kritizovali třeba výši schodku státního rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešený střet zájmu Andreje Babiše. Debata trvala dohromady 3 jednací dny. Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu velmi tvrdým trestem za možný podíl na incidentu v letadle společnosti Fly Dubai, informuje o tom agentura AP. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, proč druhý pilot během letu ze Spojených arabských emirátů do Tel Avivu pobudal kapitána letounu. Letoun i díky zásahu cestujících nouzově přistál v Saudské Arábii. Na jeho palubě bylo přes 180 lidí, většina cestujících byli Izraelci. Šéf Bílého domu spojitost mezi útočníkem a Teheránem připustil konkrétní, ale být nechtěl. V Lucemburku se schází unijní ministři spravedlnosti. Jednat budou mimo jiné o změnách ve fungování Eurojustu, který pomáhá státům spolupracovat při vyšetřování závažné kriminality. Ministři budou mluvit taky o ochraně novinářů nebo o boji proti rasismu a diskriminaci. Česko na jednání zastoupí ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z hnutí ANO. Slovenský premiér Robert Fico by dnes měl jednat s předsedou nejmenší vládní strany SNS Andrejem Dankem. Řešit mají jmenování nového ministra životního prostředí. Doteď rezort řídil Tomáš Taraba, kterého nominovala právě SNS. Tento týden mu ale parlament vyslovil nedůvěru a prezident Peter Pellegrini ho pak odvolal. A policie se připravuje na nelegální sjezd tuningových aut v Česku. A tisíce upravených vozů ze zahraničí mají dnes dorazit do Prahy a zítra pak do Brna. Policisté se obávají hlavně nelegálních závodů. A do ulic proto vyšlou víc hlídek a provoz budou sledovat taky pomocí dronů a vrtulníků s termovizí. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí nesouvislá kolona především kamionů v pravém pruhu od sjezdu na Domašov ze 168. kilometru až do omezení u Brna na 196. Na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové čekejte kolonu u Poděbrad mezi 34. a 37. kilometrem a kvůli zúžení do jednoho pruhu zdržíte se asi 10 minut. Kratší zdržení očekávejte v tomto úseku také ve směru na Prahu. Další informace z dopravy za půl hodiny. A dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou polojasno na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky, k večeru začne oblačnost ubývat a teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Ranní plus.
2: 3 minuty po 6:30 vás od mikrofonu zdraví Daniela Vrabová a Renata Kropáčková. Cizinci na českém trhu práce, zastropování cen pohonných hmot nebo konec české účasti v soutěži Eurovize. To jsou některá z témat, kterým se dnes věnují redakce českých deníků. Tentokrát z nich bude vybírat evropský analytik Plusu Viktor Daněk, který si už stihl přečíst ranní vydání a teď je s námi ve spojení. Dobré ráno.
3: Hezké ráno.
2: Viktore, ty si na úvod vybral téma z Hospodářských novin. Do Česka by podle nich mohlo za prací dorazit víc cizinců. Co se o tom můžeme dočíst?
3: Řeč je o zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU, kteří přicházejí prostřednictvím státního programu Kvalifikovaný zaměstnanec. Zájem firem o ně je vysoký, protože na trhu práce zkrátka chybějí lidi. Firmy však narážejí na měsíční kvótní limity pro jednotlivé země původu a proto jednají o jejich navýšení. Podle citovaného odhadu Tomáše Zeleného z Hospodářské komory se dá změna se dá možná čekat už od nového roku. V deníku se také dočteme, že cizinci nacházejí v Česku uplatnění třeba při obsluze strojů, jako kovodělníci a svářeči, anebo jako skladníci. No a hospodářky si všímají, že nejvyšší zájem je o Filipince, těch mohou měsíčně do Česka přijít kolem 800 a u nich je zároveň také nejvyšší šance, že úřady na navýšení kývnou. Celkem program do Česka letos přivedl přes 9000 lidí. No a když už jsme u cizinců v Česku, tak upozorním i na trochu jiné téma v deníku Právo. Ten se věnuje zase pro změnu ukrajinským uprchlíkům v Česku. Konkrétně možnosti získat místo dočasné ochrany dlouhodobý pobyt. Ten úřady letos přiklepli dalším 22 tisícům Ukrajinců, kteří splnili náročné podmínky. Krom minimálně dvouletého pobytu v Česku musí žadatelé také prokázat, že nemají nedoplatky na zdravotním pojištění, že nečerpají humanitární dávky, že jejich děti chodí řádně do školy, anebo také, že mají dostatečně vysoké příjmy.
2: Deníky se vrací ještě k čtvrtečnímu zastropování cen pohonných hmot na čerpacích stanicích. V jaké souvislosti?
3: To je třeba téma Práva, má ho takzvaně v otvíráku na titulní straně. Redakce se podívala na to, jak se znovu zavedený vládní strop reálně odráží na ceně paliv. Podle deníku se největší prodejci nepřekvapivě rozhodli nasadit maximální ceny. Tématu se věnují také Hospodářské noviny, konkrétně Julie Hrstková, kterou v komentáři zajímaly dopady na ekonomiku a na hospodaření státu. Upozorňuje, že opatření má za následek krom jiného výpadek inkasa spotřební daně měsíčně jde zhruba o miliardu korun. V porovnání s jinými, cituji, předvolebními dárečky pro různé skupiny obyvatel jde ale podle autorky o relativně levné opatření, kterého si ale lidé rychle všimnou. Jak se v komentáři dále dočteme, možná strop ale nebude mít dlouhého trvání, skončit by možná mohl už na konci října, odhadují Hospodářské noviny.
2: Podívejme se ještě do titulů, o kterých jsme zatím nemluvili. Mladá fronta dnes varuje před epidemií osamělosti. O co jde?
3: Společností se rozmáhá pocit osamocení, to píše Mladá fronta dnes rovněž na titulní straně. V průzkumu společnosti Stada se k němu přihlásila víc než polovina respondentů a zajímavé je, že ač je rozšířený napříč věkovými skupinami, tak nejvíce osamělých Čechů je, a teď možná posluchače překvapím, mezi mladými do 26 let. V různé intenzitě se s osamělostí potýkají 2/3 mladých Čechů a Češek. Dotýká se ale také třeba seniorů a pojí se s ním zvýšené riziko vážných nemocí, jako je infarkt nebo mrtvice. A víc o příčinách, dopadech, ale také prevenci se dočteme v Mladé frontě dnes.
2: A závěrem se podívejme ještě na komentářové stránky. Co tě na nich dnes zaujalo?
3: Vrátím se do Práva, to v souvislosti s blížícími se senátními volbami se vrací k takové, řekl bych, trvalce, k otázce, co s nízkou účastí ve druhém kole senátních voleb. Právník Jiří Němec v komentáři navrhuje, že řešením by bylo zrušit druhé kolo, o které je zájem nejmenší, a připomíná, že existují možnosti, jak prvky dvoukolového systému zachovat i při hlasování v jednom kole, například možností doplňkového hlasu. No a já obvykle hledám evropská témata, jak možná bylo už slyšet, tak dnes jsem na ně v novinách moc štěstí neměl, a tak nemůžu nezmínit alespoň drobnou výjimku v deníku N. Ten má alespoň euro v názvu. Enko se konkrétně pozastavilo nad ohlášenými škrty v hospodaření České televize, mimo jiné nad zvažovaným stažením Česka z panevropské hudební zábavní soutěže Eurovize. Filip Titlbach se na stránkách NK rozhodl obhajovat českou účast, poznamenává mimo jiné, že se kvalita českých zpěváků a interpretů v posledních letech zvedla, jak píše, z bizáru k něčemu, co dává smysl, a především by Česko podle něj přišlo o jednoduchou cestu, jak o sobě dát v jiných evropských zemích snadno vědět a slyšet, tolik deník N.
2: Mě tedy zaujal ten pocit osamělosti, ten jsme snad takhle po ránu narušili s naším analytikem Viktorem Daňkem. Díky moc, že jsi se připojil, a za tvůj přehled domácího tisku. Naslyšenou.
3: Díky, hezký den.
4: 6 hodin 38 minut, tohle je Ranní plus. 94 proti a 83 pro. Takový byl poměr hlasů, kterým skončilo hlasování o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Poslanci projednáváním strávili zhruba 30 hodin během 3 dnů. Mimořádnou schůzi nechala opozice svolat, protože podle ní vláda nedodržuje svoje programové prohlášení. A opozici vadí i například údajný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Na závěr se schůze, kterou provázela napjatá atmosféra mezi koalicí a opozicí, ještě vyostřila. Detaily už přidá Jan Duchoslav z domácí redakce. Vítej ve studiu.
5: Dobré ráno.
4: Co způsobilo ten závěrečný střet poslanců?
5: Debata k nedůvěře vládě se včera odpoledne vyostřila poté, co se opoziční zástupci scháněli po premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO, který byl omluven téměř celý jednací den. Do běžné diskuze už se navíc hlásili jen koaliční poslanci. Opozice to označovala za zdržovací taktiku, stejně jako hodinu a půl dlouhou pauzu během jednání. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD to odmítl.
6: Byl poměrně dlouhý organizační výbor. Takže se opozice se divila, proč jsem udělal pauzu hodinu a půl. Mysleli si, že to schválně protahujeme. Nakonec byl organizační výbor hodinu 20 minut. Vidíte, že to ve finále už začalo trošku zapadat do sebe zase. Takže já jsem tady od toho, abych to tady uklidňoval.
5: Celé 3 dny mimořádné schůze se nesly v napjaté atmosféře mezi koalicí a opozicí a vzájemného obviňování z nedodržování dohod. Už v úterý totiž opoziční zástupci ostře kritizovali, že nebudou vystupovat střídavě, ale že budou nejdřív mluvit ministři a koaliční řečníci s přednostním právem. Podle koalice ale zase nebyla dodržena domluva minulý týden při projednávání návrhu zákona o penzijním připojištění. Předseda STAN Vít Rakušan označil situaci za ostudu celé sněmovny.
7: Pokud se opozice bude vyčítat, že hraje svoji opoziční roli a kvůli tomu padají dohody, tak to je nastavování nějaké kultury jednání, která tady je. Že ta schůze bude ostrá, že si budeme vyměňovat pohledy na svět, ale i tohle může probíhat v atmosféře, která respektuje elementární slušnost.
5: Opozice dokonce hned v úterý opustila jednání takzvaného grémia, tedy předsedů poslaneckých klubů a vedení sněmovny. Předseda dolní komory Okamura ale věří, že se vztahy opět uklidní po senátních a komunálních volbách, které mají být v následujících týdnech.
4: Připomeň mi ještě, jaké byly ty hlavní důvody pro vyvolání hlasování o nedůvěře vládě.
5: Opozice vyčítá vládě například návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun, údajně nevyřešený střet zájmů premiéra Andreje Babiše nebo útoky kabinetu na různé instituce. Podle šéfa ODS Martina Kupky také vláda hazarduje s národní bezpečností.
8: Bylo důležité vládu konfrontovat s tím, jak neplní sliby. Sliby, které dali svým vlastním voličům před volbami, hovořili o tom, jak budou lacinější hypotéky, nejsou. A to nejzávažnější, porušili svoje vlastní programové prohlášení, ve kterém slibují, že budou držet schodek bezpečně pod 3% a jsou pro příští rok na 3,5%.
5: Podle ministryně financí a vicepremiérky Aleny Schillerové z hnutí ANO má ale opozice a současně bývalá vláda zamést před svým prahem.
9: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný, že naše koalice je pevná, nás spojovalo a spojilo, kromě toho, že děláme spoustu dobrých věcí pro lidi, tak nás spojilo to, abychom odstavili od moci vládu Petra Fialy, to se podařilo.
5: Současná vláda tak odolala už druhému opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry. První byl v únoru, 20. den poté, co kabinet získal důvěru. Podnětem k vyvolání schůze bylo vyostření konfliktu mezi motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat poslance za motoristy Filipa Turka ministrem životního prostředí.
4: Připomíná Jan Duchoslav z domácí redakce. Děkujeme za to.
5: Díky, naslyšenou.
2: V 6 hodin 42 minuty míříme z rušné sněmovny do klidných lesních porostů. Mimořádný audit totiž tam provádějí Lesy České republiky. Jedná se hlavně o prevenci před novou kůrovcovou kalamitou. Lesníci důkladněji hodnotí aktuální stav lesů po mimořádně suchém a horkém létu. Například v Nových Hradech na Českobudějovicku kvůli těmto extrémům letos vytěží víc kůrovcového dřeva.
10: Tady vidíte pěkně v tom požerku se nachází několik jedinců, kteří dokončili vývoj.
11: Lesní správce Petr Žemlička v lese u Nových Hradů právě odloupnul kus kůry a pod ním už vidíme, že kůrovec tenhle strom napadnul.
10: Tady, když se podíváte na patu stromu, tak můžete vidět zbytky drtinek, což jsou prakticky pyliny z toho požerku, která vyhazuje samice ven. Tady jsou zřetelné stromy, které už ztrácí jehličí.
11: Sucho oslabuje stromy a tím pádem jsou snažší kořistí pro líkožrouta.
10: Nedostatek srážek nám tady zásadně ovlivnil výskyt kůrovce a druhá věc je ty maximální teploty v létě, které urychlily vývoj.
11: Lesníci z Harvestory budou vidět v lesích určitě při nahodilé těžbě kvůli kůrovce minimálně do konce roku.
10: Objem kůrovcové těžby naroste zhruba o 30 až 50% oproti loňskému roku a pochopitelně to bude klást větší nároky na položení obranných opatření první generaci příštího roku.
11: I když tadyhle na tom místě budou stromy pokácené, tak revírník se sem bude vracet a poměrně často, což potvrzuje i Petr Žemlička.
10: No, bude tady neustále probíhat kontrola, protože v těch okrajových stromech okolo ohniska může docházet k opožděnému vývoji a ty znaky napadení se objeví třeba až za týden, za 14 dní.
11: Místa na jihu Čech, kde by se kůrovec mohl na jaře přemnožit, mi vyjmenoval ředitel oblastního ředitelství lesů České republiky v Českých Budějovicích Kamil Biaček.
12: Kolem těch Strakonic a pak to jsou ty příhraniční oblasti. Problematické samozřejmě i Táborsko, i třeba Jindřichohradecko, kde je hodně soukromých vlastníků a ne všichni se o ten les pravidelně starají.
11: Lesníci provádí intenzivní monitoring kůrovce od poloviny září.
12: Do monitoringu jsou zapojeni všichni venkovní pracovníci, samozřejmě zapojujeme i moderní technologie, jako jsou třeba drony nebo satelitní snímky.
11: Význam tohoto mimořádného auditu Lesů České republiky shrnula mluvčí společnosti Eva Jouklová.
13: Cílem je připravit účinná opatření pro rychlou reakci a minimalizaci případných škod. Poučení z nedávné kalamity je pro lesníky jasné, je třeba jednat rychle, důsledně a s využitím všech opatření i kapacit.
11: Audit by měl skončit na konci března. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Posloucháte Ranní plus, hodiny ukazují 6 hodin a 45 minut. Šéfové největších firem na vývoj umělé inteligence začali varovat před riziky této technologie a volají po regulaci. Jinak podle nich AI ohrozí existenci lidstva. Je toto varování ze strany tzv. Tech bros ze Silicon Valley upřímné, nebo sledujeme promyšlený marketing před uvedením jejich firem na burzu? I o tom debatují v novém díle podcastu Chyba systému novinářka Apolena Rychlíková, publicista David Klimeš a vědec z Centra teoretických studií Jan Kulvajt. Ten mluvil i o tom, co může překotný vývoj AI znamenat pro demokracii.
14: V současnosti ekonomika většiny rozvinutých zemí funguje tak, že většinu té ekonomiky tvoří lidské práce, za to dostáváme platy a za to se jako kupujeme věci a ta ekonomika vlastně tvoří věci pro lidi, protože jako spotřeba domácností jako dominantní faktor té ekonomiky. Pokud by se naplnilo i ty vize, které jsou vlastně prezentované jako optimistické, že ty agenti se nějak jako nevymknou kontrole, ale vlastně dokážou lidi nahradit ve většině ekonomických činností, tak je trochu problém, pokud tady to se stane, tak vlastně poklesne jako hodnota lidské práce. Spousta toho, co jako je nějaký lidský kapitál, tak se znehodnotí, protože je mnohem jednodušší a levnější, když to budou dělat ty AI systémy. No a to není úplně dobrou zprávou pro vliv lidí, a nejen jako ekonomický, ale i jako pro politický vliv. My proto používáme takovou paralelu takzvaného jako prokletí zdrojů, když se podíváte na prostě různé státy, kde jako většina bohatství v tom státě nevzniká z práce lidí, ale vzniká třeba tím, že tam těží ropa nebo plyn, tak to vlastně snižuje jako motivaci toho státu vlastně dávat hlas těm lidem, protože když ten stát se tak nějak jako uživí a dokáže zaplatit ozbrojené síly jenom prostě třeba z toho, že se tam těží něco, tak vlastně ty lidi, ty občany až tak nepotřebuje. A my se obáváme, že nějaká podobná dynamika by mohla nastat i vlivem právě do nějaké míry jako úspěšného rozvoje umělé inteligence, že pokud ztratí lidská práce část hodnoty, tak ono to jako nebude, takže bude prostě 100% nezaměstnanost nebo něco takového, ale že vlastně poklesne třeba podíl mest na ekonomice a tím do nějaké míry poklesne jako třeba kupní síla, i když určitě něco zase umělá inteligence zlevní, takže to bude jako předmětem nějakých jako rozsáhlých debat. Ale ve výsledku vlastně pokud ty státy nebudou tak záviset jako na lidech, armáda bude z velké části taky jako automatizovaná, tak historicky tady to jako nevěstí nic dobrého pro demokracii. Jedna z historických teorií vysvětlujících, proč vlastně třeba evropské státy dali lidem široce rozšířená volební práva a investovali do vzdělání a tak podobně, bylo, protože vlastně nás jako obyvatele ty státy začaly potřebovat v době, kdy začaly potřebovat rozsáhlé armády. Napoleonská Francie třeba potřebovala opravdu jako armádu nabranou z nějakého jako hodně velkého podílu populace oproti předchozímu stavu, kdy prostě tu armádu tvořila šlechta a vlastně ta celá populace na to neměla moc vliv. Takže tadyhle ta teorie vlastně říká, že do nějaké míry prostě demokratický vliv a ty moderní státy, že to jako pro ty státy byla nutnost, protože občany potřebovali jako plátce daní a potřebovali nás z mnoha pohledů. A pokud my jako říkáme, že pokud nás ty státy přestanou potřebovat, tak jako je otázka, co očekávat, ale jako může být velkým rizikem, že ty státy se stanou výrazně méně demokratické. Taky říkám, že to může být nějaký jako systémový efekt, kde řada lidí si to jako ráda jako personalizuje, že se tam moc soustředí u toho Elona Muska a tak. Ale mně přijde, že tam jako důležitější nějaký jako systémový efekt, že když prostě poklesne hodnota vaší práce, nejste potřeba v armádě, prostě vlastně jako nic na nás nebude nutně záležet, tak se prostě sníží nějaká naše vyjednávací síla a tím se ty systémy jako státy prostě nějak zase posunout do jako nové rovnováhy, která třeba nebude tak dobrá pro nás. Tak to považujeme za jedno z největších nebezpečí vývoje AI.
4: Říká odborník na umělou inteligenci Jan Kulvajt v kázce z nového dílu našeho pořadu Chyba systému. Celé znění najdete už teď v podcastových aplikacích. U nás na Plusu zazní v sobotu po 11. hodině dopoledne.
2: Teď 10 minut před 7 se podíváme na ekonomické informace. Ministerstvo financí dnes stanoví maximální ceny pohonných hmot na víkend a na pondělí. Dnes mohou čerpací stanice prodávat naftu na nejvýš za 48 korun 58 haléřů za litr a benzín za 45,92 koruny za litr.
4: Vývoz neíránské ropy přes Hormuzský průliv se na konci září vrátil na úroveň obvyklou před začátkem války, která vypukla posledního února. Uvedla to agentura AFP. Přeprava ropy, která nepochází z Íránu, se výrazně zvýšila, aniž by Írán oficiálně blokádu odvolal.
2: Akcie ve Spojených státech ve čtvrtek smazaly počáteční ztráty a mírně posílily. Trh podpořil obrat na světových dluhopisových trzích, který zastavil růst výnosu amerických státních dluhopisů. Akcie zpočátku tlačily dolů také údaje naznačující, že americká ekonomika zůstává odolná a cenové tlaky přetrvávají.
4: A dánský výrobce šperků Pandora otevřel ve Vietnamu největší šperkařský závod na světě. Výstavba továrny stála 150 milionů dolarů.
2: Dluhy na sociálním a zdravotním pojistném už by nemuseli vymáhat soudní exekutoři, jako je tomu dnes. Ministerstvo financí je chce od roku 2028 nahradit pracovníky finanční správy, kteří by agendu převzali. Od změn si ministerstvo slibuje mimo jiné i finanční úspory. A to jak pro zdravotní pojišťovny, tak pro samotné dlužníky.
15: Dnes při vymáhání využíváme kombinaci vlastních nástrojů daňové exekuce a soudních exekutorů. Současné nastavení považujeme za funkční a efektivní.
16: Říká za Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu mluvčí Elenka Mazurová. Od roku 2028 by nově měla dluhy vymáhat finanční správa. Podle mluvčí ministerstva financí Gabriely Krušinové to zvládne levněji.
17: Zatímco náklady soudního exekutora mohou u veřejných pohledávek dosahovat násobně vyšších částek, při daňové exekuci vedené finanční správou činí náklady zpravidla 2% z vymáhané částky. Pro dlužníka tak může jít o úsporu v řádu tisíců až 10 000 korun.
16: Změny se ale nelíbí exekutorské komoře. Podle jejího prezidenta Jana Mlynarčíka mimo jiné proto, že někteří exekutoři přijdou o zakázky.
18: Z přibližně 140 soudních exekutorů v Česku jich vymáhá pohledávky zdravotních pojišťoven asi 30. Ti nepochybně přijdou o část své práce. Skutečné a mnohem širší důsledky ale pocítí celá společnost.
16: Klesne podle něj například efektivita vymáhání. Finanční správa totiž na rozdíl od soudních exekutorů může využívat jen zlomek nástrojů. Zpravidla se omezuje jen na blokaci peněz na bankovním účtu nebo srážky ze mzdy, dodává Jan Mlynarčík.
18: Přestože finanční správa vlastní data o své efektivitě nezveřejňuje, expertní analýzy odhadly její hrubou úspěšnost mezi 8 až 13%. Soudní exekutoři dosahují úspěšnosti mezi 35 až 40%. Rozdíl je tedy zásadní.
16: S tím ale Gabriela Krušinová z ministerstva financí nesouhlasí.
17: Finanční správa je na převzetí této agendy odborně, technicky i personálně vybavena a její kapacity umožní efektivnější správu pohledávek i jejich celorepublikové rozložení. Obavy z poklesu efektivity nebo miliardových výpadků příjmu zdravotních pojišťoven proto nepovažujeme za důvodné.
16: Zdravotním pojišťovnám každopádně současný stav vyhovuje. Například pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, suverénně největší zdravotní pojišťovnu v zemi, je klíčové zachování alespoň současné úrovně vymahatelnosti pohledávek.
19: Konkrétní dopady případného převodu vymáhání nedoplatků na sociálním a zdravotním pojištění na finanční správu bude možné objektivně vyhodnotit až po schválení finální podoby legislativy a nastavení jednotlivých procesů.
16: Říká mluvčí Lucie Miarková. VZP loni zahájila daňové exekuce dohromady za téměř 6 miliard korun. Vymoct se jí podařilo asi 1,5 miliardu. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
4: A 6 minut před 7 hodinou je v našem vysílání teď připraven pravidelný ranní komentář. Dnes ho napsala publicistka Lída Rakušanová a věduje se v něm blížícímu se výročí nedožitých 90. narozenin prvního porevolučního a prvního českého prezidenta Václava Havla.
20: Vlastně se to dalo čekat. Václav Havel bude této zemi chybět tím intenzivněji, čím víc se bude jeho smrt vzdalovat v čase. Jakoby teprve s odstupem bylo stále zřetelnější, oč jsme přišli. Příznačné přitom bylo už tenkrát, 18. prosince 2011, kdy na Hrádečku u Trutnova zemřel, že to byli hlavně mladí lidé, kteří začali na náměstích spontánně zapalovat svíčky a pokládat květiny. Narodili se do svobody a Havla v křesle prezidenta zažili jako děti. Jeho knihy a eseje mohly mít tak maximálně ve škole jako povinnou četbu. Podle zářijového průzkumu agentury STEM/Mark považuje 56% střední generace, to znamená tehdejší mládeže, Václava Havla za nejlepšího porevolučního prezidenta. U lidí nad 60 let je to jen 38%. Mladých od 18 do 29 let, kteří ho pozitivně hodnotí, je naproti tomu 43%. Což znamená, že se Havlův symbolický význam přenáší i na generaci, která ho v roli prezidenta nemohla osobně zažít. Jako důvod agentura STEM/Mark uvádí, že mladí lidé do 30 let oceňují Václava Havla především za jeho obranu lidských práv a občanskou angažovanost. Faktem je, že Václav Havel viděl i jako prezident svou odpovědnost, jak to kdysi formuloval, v tom zasazovat se jen o to, co považuje za dobré a správné. Ve svém projevu v Rudolfínu v roce 1997 kritizoval například otevřeně tehdejší politickou situaci se všemi jejími mafiánskými a korupčními praktikami. Nelíbilo se to nejen tehdejšímu premiérovi Klausovi, ale i mnoha ostatním politikům. Většinou Havlovi vytýkali, že se tváří, jako by na tom hradě už roky neseděl i on. V každém případě tím Václav Havel nastavil české společnosti zrcadlo. Jádrem problému přitom bylo a je, že první český porevoluční prezident, symbol svobody a demokracie, zůstal zároveň i symbolem zdejších nadějí, že s takovou osobností v čele, jako je on, už všechno půjde samo. Když se pak ukázalo, jak namáhavé je budovat právní stát, jak dlouho to trvá a jak ošklivé peripetie to může nabývat, stal se z Havla jako symbolu svobody, nezřídka i Havel, co by hromosvod. Podle rčení, že doma není nikdo prorokem, to měl za hranicemi podstatně jednodušší. A jeho zásluhou to měla jednodušší i Česká republika, když například v 90. letech žádala o přijetí do Severoatlantické aliance. Václav Havel byl a je ve světě symbolem nenásilného odporu a občanské odvahy chránit lidská práva. Víc než jindy je jeho příklad aktuální právě teď, v době, kdy se rozpadá dosavadní světový řád a demokracii oslabuje nástup autokratů. V Havlově skoro 50 let staré eseji Moc bezmocných je řeč o zelináři, který ve výloze denně vystavuje komunistické heslo Proletáři všech zemí, spojte se. Ne proto, že by mu věřil, ale protože se to od něj očekává. Totéž předstírají každý den miliony lidí a pomáhají tak upevňovat stabilitu systému, o kterém všichni vědí, že je založený na lži. Tuhle spoluúčast lze ale odmítnout a rozhodnout se pro život v pravdě. A to už by pro režim nebezpečné bylo. Havlova Moc bezmocných není ale jenom text o komunistické totalitě. Dnes se dá číst jako varování před okamžikem, kdy se lidé začnou přizpůsobovat moci dřív, než je k tomu moc skutečně donutí.
4: Slyšeli jste komentář publicistky Lídy Rakušanové.
1: Pro a proti.
0: Hudební svět žije kauzou britského zpěváka Eda Sheerana. Ten byl fanoušky a hudebníky přinucen vyjádřit se k situaci v Gaze, poté co byl z jeho turné vyhozen předskokan a rapper Macklemore kvůli svým propalestinským výrokům. Vyhrotila se debata o Izraeli natolik, že už je dnes morální povinností umělce vybrat si stranu konfliktu, anebo má i megastar právo zůstat neutrální. A jak to souvisí s válkou na Ukrajině? Debatovat budu s režisérem Robinem Kvapilem a novinářem deníku Alarm Davidem Šarfem.
1: Pro a proti Lucie Vopálenské dnes po 9:30 na Plusu.
2: Po 10. hodině uslyšíte jako vždy další vydání Vinohradské 12. Tentokrát kde bydlet a kde parkovat, to jsou témata hlavních pražských voleb. Kdo v nich zvítězí a ovládne hlavní město, potom pátrá Matěj Skalický.
4: Bylo 7 hodin a tohle je páteční Ranní plus s datem 2. října. Do nového dne vás vítají Daniela Vrbová
2: a Renata Kropáčková.
1: Český rozhlas plus.
2: V jakých oblastech hospodářství chce Česko a Sasko prohloubit spolupráci? S čím přijíždí saský premiér do Prahy?
4: Policisté varují před bezpečností na silnicích kvůli nelegálnímu tuningovému srazu v Praze a v Brně. Jakou účast očekávají?
2: A proč při komunálních volbách mizí z menších obcí politické strany a nahrazuje je jedna nezávislá kandidátka?
3: Ke každé té straně já mám nějaké výhrady a nechci být nikde jako člen nějaké strany.
4: Nejdřív tu jsou ale zprávy s Martinem Matějkou.
21: Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO ustál hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení vlády a kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok a prohlasovalo 83 jejich poslanců, proti bylo 94 z koaličních stran.
22: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
9: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
22: Předseda starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
7: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
22: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už podruhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
21: Ukrajinská armáda poprvé použila v boji vlastní taktickou balistickou střelu FP-7, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Raketu vyrobila ukrajinská firma Firepoint, podle které má dolet 200 kilometrů.
23: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu zveřejnil video z nočního odpálení taktické balistické rakety FP-7. Bude se vyrábět, napsal stručně Zelenský, aniž upřesnil, na jaké cíle střela mířila a jestli je zasáhla. Ukrajinská firma Firepoint předeslala, že raketu není možné otestovat jinak než v bojových podmínkách. Podle výrobce je klonem ruského systému S-400 a je 2,5× levnější obdobou americké Atakams. Využívat může už existující odpalovací zařízení. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
21: Spojené státy přesunou část vojenské pomoci z Evropy a dalších zemí do Latinské Ameriky. O peníze v přepočtu za více než 1 miliardu korun přijde mimo jiné třeba Slovensko nebo Severní Makedonie. Nově je dostanou třeba Panama, Peru nebo Kolumbie. Americký kongres přitom pomoc evropským zemím schválil už v roce 2022 kvůli válce na Ukrajině.
24: Americké ministerstvo zahraničí tvrdí, že peníze budou užitečnější v Latinské Americe, kde pomohou bojovat proti pašerákům drog a chránit panamský průplav. Demokratická senátorka Jean Shaheenová a kongresman Gregory Meeks s tím ale nesouhlasí. V dopise ministru zahraničí Marku Rubiovi upozornili, že vláda porušuje zákon, protože kongres peníze výslovně určil na podporu Ukrajiny a jejich sousedů. V přepočtu jde zhruba o 1 miliardu korun a krok přichází ve chvíli, kdy Pentagon zvažuje omezit americké základny v Evropě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
21: Americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu velmi tvrdým trestem za možný podíl na incidentu v letadle společnosti Fly Dubai, informuje o tom agentura AP. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, proč druhý pilot během letu ze Spojených arabských emirátů do Tel Avivu pobudal kapitána letounu. Letouny díky zásahu cestujících nouzově přistál v Saudské Arábii. Na jeho palubě bylo přes 180 lidí, většina cestujících byli Izraelci. Šéf Bílého domu spojitost mezi útočníkem a Teheránem připustil konkrétní, ale být nechtěl.
1: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
21: Vývoz neíránské ropy přes Hormuzský průliv se vrátil na předválečnou úroveň, informuje o tom agentura AFP s odkazem na údaje analytické společnosti Kepler. Podle ní lodě plující z Hormuzu vyvezly od 22. do 28. září v průměru 13,5 milionu barelů ropy denně. To je podle AFP srovnatelné s úrovní před začátkem války na konci února. Teherán nicméně neoznámil, že by důležitou úžinu přestal blokovat. Zmíněná ropa pochází ze států používajících Perský záliv pro ropný export mimo Irán. A konflikt v regionu začal po americko-izraelských úderech na Islámskou republiku. Do Česka se dnes sjedou až tisíce řidičů speciálně upravených aut, informovala o tom policie, která kvůli nelegální akci připravuje rozsáhlá bezpečnostní opatření. V jiných zemích byl sjezd podle policie spojený se závody, blokováním dálnici policejních aut, krádežemi dopravních značek a pyrotechnikou. A podle mluvčí policie Violety Canosky se proto do ulic vydá velké množství policistů z různých oddělení.
5: Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání.
21: Nezákonný sraz by se měl podle informací policie uskutečnit dnes v Praze a zítra v Brně. Postupný vstup zemí západního Balkánu do Evropské unie je pro Česko, Slovensko i Rakousko priorita, řekl to český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Spolu se svými slovenským a rakouským protějškem bude dnes v Černé Hoře jednat s tamními představiteli.
6: Černá Hora má ke vstupu do Evropské unie nejblíž. Macinka vysvětlil, proč střední Evropa o rozšíření unie na Balkán stojí.
8: My chceme posílit to zastoupení těch zemí, které mají trošku odlišnou historickou zkušenost od těch zemí západní Evropy.
6: Rakouská ministryně zahraničí Beate Meinl-Reisingrová, slovenský šéf diplomacie Juraj Blanár a Macinka už včera jednali s prezidentem Černé Hory Jakovem Milatovičem. Dnes je čeká ministr zahraničí Ervin Ibrahimovič a premiér Milojko Spajič. Z Podgorice Dominik Tesár, Český rozhlas.
21: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Lesy České republiky zahájily mimořádný audit lesních porostů. Intenzivnější kontrola je prevencí před novou kůrovcovou kalamitou. Lesníci se zaměří hlavně na stromy oslabené suchem. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí nesouvislá kolona především kamionů v pravém pruhu. Od sjezdu na Domašov ze 167. kilometru do omezení u Brna na 196. osobní auta projedou výrazně rychleji. Na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové brzdí za sjezdem na Poděbrady na 40. kilometru provoz dopravní omezení. Kolona začíná na 32. kilometru a zdrží vás až půl hodiny. Opatrně na Pražském okruhu směrem na letiště. U odbočení na dálnici D5 stojí částečně v levém pruhu nepojízdné osobní auto, vybočuje se do pravého pruhu, ale kolona se netvoří. V Praze už se zdržíte v Liberecké ulici a v ulici v Holešovičkách směrem do centra. Od sjezdu na Hloubětín před tunel Blanka pojedete až 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou polojasno, na východě až jasno a v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky, k večeru začne oblačnost ubývat a nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Ranní plus.
2: 8 minut po 7. vám dobré ráno, dobrý poslech. Od mikrofonu přejí Daniela Vrbová a Renata Kropáčková. Den německé jednoty oslavil včera večer na německém velvyslanectví v Praze saský premiér Michael Kretschmer, který tak zahájil dvoudenní návštěvu Česka. Znovu sjednocení Německa z roku 1990 připadá na zítřek. Dnes se saský premiér setká s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem, se zástupci Česko-německé obchodní a průmyslové komory. V plánu je také schůzka s hejtmanem Ústeckého kraje Richardem Brabcem. Středobodem cesty je totiž prohloubení sasko-české spolupráce, hlavně v hospodářské oblasti. Do vysílání proto zvu Zuzanu Zavadilovou z Asociace pro mezinárodní otázky, se kterou si řekneme více. Dobrý den.
10: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
2: Ve kterých oblastech hospodářství už spolu země spolupracují a kde by mohly více spojit cíly?
10: Ano, ono, ekonomicky je Německo pro Česko stále klíčovým partnerem a obě ekonomiky jsou velmi silně provázané, tradičně tedy především přes průmysl a automobilový sektor. Česko je přitom nejvýznamnějším obchodním partnerem Saska. Když se podíváme na statistiky exportu a importu, tak Česko je dokonce ještě před Polskem a vychází například jako opravdu druhý nejsilnější hospodářský partner po Číně. Když se tedy mluví o tom, kam se má spolupracovat, se posouvat dál, tak už se nemluví jenom právě o automotive. Na spolkové úrovni se tady hodně mluví o energetice a propojení energetických sítí a dopravní infrastruktuře a u Saska je ten seznam vlastně spolupráce ještě o něco konkrétnější, kde se mluví tady především o polovodičovém průmyslu a mikroelektronice, který je velmi silný právě v tom saském regionu. Velký potenciál má například spolupráce kolem drážďanského klastru Silicon Saxony a nově také tedy obranný průmysl, kde se saské firmy snaží využít své kapacity v automotive a strojírenství. Jsou tady zde také velké podpůrné programy například i z evropské úrovně, kde existují přeshraniční programy typu Interreg, které se snaží podporovat například dodavatelské řetězce přeshraniční, kdy například i po covidu byla ta poptávka potom, aby firmy například se snažily dodávat výrobky, které můžou importovat například z Česka do Německa přes hranici, tak tady ten fenomén se stal silnější.
4: Takže ty vzájemné vztahy, nejenom tedy na té hospodářské úrovni, třeba nijak nepoznamenalo ani napětí letošní kolem sjezdu sudeckých Němců v Brně, proti kterému se vymezila Česká sněmovna, hlasy poslanců vládní koalice a i právě vládní politici používali dost ostré výrazy?
10: Česko-německé a přímo i česko-saské vztahy jsou na velmi dobré úrovni. Ono to přímo zmiňovali i političtí představitelé na včerejší oslavě dne německého sjednocení, kde vystoupil tedy prezident Petr Pavel, saský premiér, ministr Havlíček. A ten sudeto-německý sjezd v Brně byl opravdu tématem, které se velmi spolitizovalo v Česku, v té vnitropolitické debatě. Pokud vím, tak v Sasku toto téma například i ve srovnání s Bavorskem nerezonovalo. To souvisí především s tím, že v Bavorsku má tradičně historicky sudeto-německé sdružení významnou pozici, ale toto téma se opravdu ukázalo, že právě historické témata se v Česku mohou stále velmi rychle stát vnitropoliticky konfliktními.
4: Když jsme zmiňovali ty vzájemné projekty a zastavíme se teď u dopravní infrastruktury, zdá se, že i pro Česko je tedy Sasko velmi důležité, jak to, že vlastně nemá dopravní spojení na takové úrovni, jaké by si zasloužilo, protože narážím třeba na tu výstavbu vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan, která by měla zkrátit spojení na hodinu, ale vlastně má být dokončena až v roce 2044.
10: Ano, o dopravním spojení nejenom tedy do Saska, ale do Bavorska se dlouhodobě mluví, že je to něco, co je podceňováno, o čemu by se mělo věnovat větší pozornost. Ten projekt té vysokorychlostní železniční tratě Drážďany Praha se v posledním roce posunul, ale stále jsme tedy v nějaké fázi plánování, povolování a geologických průzkumů. Klíčovou částí té nové tratě má tedy být ten 30-kilometrový dlouhý krušnohorský tunel, přičemž ten důležitý krok přišel letos v květnu, kdy spolkový sněm schválil pokračování toho projektu a preferovanou variantu pro nějaké další plánování. Není to ale ještě definitivní nějaké stavební rozhodnutí. Současně ale už tedy probíhají práce v terénu a političtí představitelé dlouhodobě zmiňují, že je to pro ně priorita. Na české straně tady už pokračuje ten geologicko-inženýrský průzkum, který má zpřesnit technické řešení toho krušnohorského tunelu. A česká i saská strana, pokud vím, tak dnes jako cílový termín zahájení té stavby uvádí přibližně rok 2032. U dokončení se tedy trošku ty dokumenty liší. České podklady pracují podle mě s rokem 2040, německé o něco pouštěji. Takže ten projekt už má preferovanou trasu a politickou podporu pro další přípravu. Je to ale opravdu dlouhodobý projekt.
4: Jsou ještě na závěr přeci jenom nějaká témata, na kterých se obě strany úplně neshodnou a která třeba přijdou i při té návštěvě saského premiéra Krečmera v Praze na přetřes?
10: Česko i Německo mají dlouhodobě v některých otázkách lehce odlišnější názory. Ta témata jsou z oblasti, kde se například střetávají rozdílné národní nebo regionální zájmy. Když se podíváme například na oblast energetiky a klimatické politiky, tak česká a německá energetická politika mají dlouhodobě rozdílná východiska a současná česká vláda například velmi kriticky vystupuje vůči systému emisních povolenek. Zároveň ale obě země pragmaticky, bych řekla, spolupracují na například spolupráci energetických sítí a bezpečnosti dodávek. Co je například ještě to téma v česko-saských vztazích, tak to se zmiňuje například Labe a plánovaný plavební stupeň Děčína. I tady se letos odehrál trošku posun, kde Sasko bylo vůči projektu dlouhá léta kritické vůči jeho možným ekologickým dopadům. A v létě se podle mě česká a saská strana dohodly, že budou aktualizovaný ten projekt ještě společně posuzovat. Takže už to není kategorické odmítání k tomu k novému posouzení projektu.
2: Tolik Zuzana Zavadilová z Asociace pro mezinárodní otázky. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
10: Děkuji. Naslyšenou. Hezký den.
4: Posloucháte Ranní plus, a to v 7 hodin a 15 minut. Tisíce upravených, takzvaných tuningových aut se dnes a zítra budou prohánět po českých silnicích. Očekává to policie, která nelegální sraz automobilových fanoušků s názvem Europe Illegal Season End 2026 odhalila na sociálních sítích. Dnes se auta sjedou do Prahy, zítra zamíří do Brna. Podrobnosti k tomu přidá Jan Duchoslav z domácí redakce. Dobré ráno.
11: Dobrý den.
4: Kde přesně můžeme účastníky tohoto nelegálního srazu očekávat?
11: To teď není a nejspíš až do poslední chvíle ani nebude jasné. Organizátoři nelegálního srazu se snaží o co největší konspiraci a ani účastníkům předem neříkají, kde přesně sraz bude, aby informaci nedostali s předstihem policisté. Očekávat se dá třeba nějaké velké parkoviště, například u obchodních zón nebo jiná rozlehlá plocha. Řádově tisíce účastníků budou postupně přijíždět do Prahy a budou neorganizovaně projíždět metropolí. Podle policistů se akce v minulých letech konala v jiných evropských zemích a vždy přitom účastníci vážně ohrožovali bezpečnost silničního provozu a veřejného pořádku. Pořádali ilegální závody, cíleně blokovali dálnice a silnice, ničili dopravní značení nebo odpalovali pyrotechniku.
4: A jak s tím budou policisté bojovat?
11: V terénu posílí hlídky stovky policistů, budou mít k dispozici i vrtulník nebo drony a zaměří se hlavně na dodržování povolené rychlosti, ale taky na nadměrné emise nebo nadměrný hluk. Pokračuje mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
12: Kvůli bezpečnosti ostatních řidičů budeme v případě potřeby omezovat provoz a uzavírat některé komunikace. Mohou se tak tvořit kolony, za což se všem slušným řidičům předem omlouvám.
11: Na místě srazu se pak policisté při kontrolách tuningových aut zaměří například na možné úpravy motoru, výfukového systému, podvozku, použití neschválených pneumatik nebo zatmavená okna.
12: Problém je ale v tom, že každé vozidlo bylo vyrobeno, testováno a schváleno za určitých technických podmínek. Tyto nepovolené zásahy mohou změnit jeho jízdní vlastnosti, stabilitu nebo ovladatelnost. Upravené výfuky mohou navíc způsobovat nadměrný hluk a zvyšovat emise.
11: Říká Canosky. Do akce se zapojí nejen dálniční a silniční policisté, ale vzhledem k zahraničním účastníkům třeba taky cizinecká policie nebo pyrotechnici.
4: Připomeňme, co tuningářům za nelegální úpravu auta hrozí.
11: Pokud kontrolované auto nebude splňovat potřebné podmínky provozu, policisté mu zamezí v další jízdě buď odtažením nebo botičkou. A samozřejmě za další přestupky jako překročení rychlosti platí příslušné pokuty a bodová ohodnocení. Ministerstvo spravedlnosti teď připravuje novelu trestního zákoníku, podle které se bude organizování nelegálních závodů, účast na nich, ale taky další nebezpečné chování za volantem jako vybržďování nebo ujíždění policii posuzovat jako trestné činy. V některých případech za to má hrozit vězení a jednodušší bude zabavení vozidla. Předloha už prošla mezirezortním připomínkovým řízením a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ono by měl brzy předložit vládě.
4: O nelegálním tuningovém srazu a nejen o něm jsme mluvili s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Děkujeme, hezký den.
11: Díky, naslyšenou.
2: 7 hodin, 18,5 minuty v krátkosti k hlavním zprávám dne. Opozici se ani na podruhé nepodařilo ve sněmovně svrhnout koaliční vládu premiéra Andreje Babiše. Ruská armáda znovu zaútočila na jižní most v Kyjevě, přes který vede důležitý silniční tah i trasa metra. Na jiném místě při ruském náletu v Kyjevě zemřel jeden člověk. A řeky po celé Evropě letos v létě zaznamenaly nejnižší nejvyšší letní průtoky za víc než 30 let. Na konci sezóny podle služby Copernicus čelilo rekordních 52% evropského kontinentu velmi silné tepelné zátěži.
4: A teď naše další téma. Politické strany mizí z komunálních voleb. Ve velkých městech se strany ještě prosazují. V malých obcích je ale stranická příslušnost spíš na obtíž. Dokládají to datové analýzy Českého rozhlasu. A pro jeden příklad teď zamíříme na Litoměřickou. Pod kopec Radobíl do obce Žalhostice. Tam kdysi kandidovaly politické strany, později s nimi různá sdružení nezávislých a nakonec jim tam zbyla jen jedna nezávislá kandidátka. Jeden straník se jim tam ale stejně objevil.
13: Vyšplhal jsem se na Radobíl, krásný čedičový kopec v nadmořské výšce 399 metrů, z dálky vypadá jako kus uraženého zubu, no a hluboko pode mnou ve strmých svazích s vinicemi se na pravém břehu Labe rozkládá obec Žalhostice. Žije tu téměř 600 obyvatel.
3: Je to malá obec, takže jsem se spíš řídila lidmi, které znám, takže určitě jsem volila podle lidí, podle tváří a určitě ne podle politické strany.
14: Místostarostka Jana Kleinerová také nikdy nebyla v politické straně.
3: Ne, nebyla a ani nebudu.
15: Předtím, když jsem na to koukal jako jinak, tak mi to jako nepřišlo, že to je politika.
14: Nezávislý starosta Jan Hamerník.
15: Jsme byli na vesnici, jako malý dítě, že znali jsme se od malička.
14: A dneska to je politika už?
15: No, teď už to tak brát bohužel musím. No. Jako nevím, co se změnilo, asi tím, jak jsem starší, už na to koukám trošku jinak.
3: Ke každé té straně já mám nějaké výhrady a nechci být nikde jako člen nějaké strany, když si 100% nejsem jistá těmi cíly.
13: Místo starostka i starosta jsou neuvolnění, takže chodí do práce a na úřadování v 600 hlavé obci si musí najít čas ve svém volnu. Takový koníček mnoho lidí neláká.
17: Zajímá mě, jako kdo tam je, ale jako nezasahuji vůbec jako nějak do toho.
14: Nikola tady čistí auto v garáži, blízká ho.
17: Možná ty mladý lidi jako.
14: No vy jste mladá.
17: No ale já do toho jako vůbec. Já jsem ještě teda jako neviděla ten list toho, ale jako budu, no, uvidím, kdo tam bude, no, jako nevím ještě o tom nic.
13: Po hlučné silnici přejíždí auto za autem, po úzkém chodníku nalepení na zeď rychle přecházejí chodci, na parkovišti schovaný v autě čeká Bořivoj.
18: Tak tady to drž byla komunistická vesnice, no tak teď už pomalu vymřeli, tak už tady jsou ty nezávislí, no. Tomu nevím, co bych řekl.
13: Politické strany ve stovkách obcí zmizely, i když v Žalhosticích výjimka potvrzuje pravidlo.
25: AŽD Praha do stanice Litoměřice Horní nádraží s odjezdem.
13: Za kolejemi stojí neobvyklý dům ze slámy a vápna. Postavil ho Václav Rotter, který je na nezávislé kandidátce za Zelené. Žádný význam to prý v obci ale nemá.
26: V podstatě ne, možná lidi, co mě moc neznají, tak si můžou přečíst, že jsem zelený, tak třeba proto mi můžou dát hlas, ale jinak ty lidi, co mě znají, vědí, jaký jsem, takže ten vliv je minimální.
13: Jinak se tu ale na politické strany může leda tak vzpomínat. V bufetu u koníka na břehu Labe ideální místo.
27: No tak to bylo, já si pamatuju třeba před x lety po revoluci, tady se zakládala strana piva, strana tábleto, takže se různě tady vždycky byly kloučky, partaci byly v téhle straně, že jo, pak že jo, zase říkám, časem se to rozpadne a takže to je takový.
13: V roce 1994 šlo do voleb 35% nezávislých kandidátů. Letos jich kandiduje 60%, tedy skoro dvojnásobek. Zde Žalhostic na Litoměřicku, Lubomír Smatana, Český rozhlas.
4: A toto téma probereme v našem vysílání z marketingového hlediska ještě krátce po půl osmé.
2: Teď 7 minut před půl osmou se ponoříme do světa vědy. Vytiskli jste si na 3D tiskárně někdy náramek a teď vás při jeho nošení svědí ruka? Podle odborníků z Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy to nemusí být náhoda. Otestovali běžné materiály pro 3D tisk a zjistili, že některé z nich při dlouhodobém používání negativně ovlivňují lidské buňky. A to pak může vyvolat ekzém nebo svědění. Český výzkum publikoval prestižní vědecký časopis Nature Scientific Reports.
28: Jeden z těch materiálů je flex. Po 7 dnech v kontaktu velmi odolné buňky významně poškozuje. u lidí, kteří jsou citliví. Může vyvolat svědění nebo ekzém, pokud budou dlouhodobě nosit nějaký řemínek vytištěný z tohoto materiálu.
0: Přibližuje Jiří Dejmek z Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, zatímco v nevelké laboratoři biomedicínského centra otevírá skříně plné materiálu pro 3D tisk.
28: Tak, těch materiálů a jejich barev i vlastností je nepřeberné množství. Bohužel nám nikdo neřekne, z jakých příměsí to je. Je to obchodní tajemství.
0: Primárně jde o technické materiály pro výrobu atypických součástek a plzeňští vědci si chtěli vytisknout pomůcku pro výzkum buněk, jenže...
28: Nikde jsme se nebyli schopni dočíst, jaký materiál máme použít, aby to ty buňky nepoškodilo.
0: Odborníci otestovali 16 nejběžnějších materiálů pro 3D tisk a vytiskli si zhruba 10mm kostičky a ty teď Iveta Paurová přidává k laboratorním buňkám.
7: Nyní si otevřeme laminární box, tak se nalekněte. Buňkám přidám kultivační médium a následně testovaný vzorek. Buňky jsme umístili do inkubátoru a po týdenní kultivaci si vyndáme již zpracované.
0: Takže to už je jiná krabička.
7: Odsajeme staré médium, odstraníme testovaný materiál a buňkám, které sedí na dně destičky, přidávám fluorescenční barvu a dojde postupné změny.

0: Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: A teď kulturní okénko v Ranním plusu. Bývalý učitel, ze kterého se stala rocková legenda, to je britský zpěvák Sting, který dnes slaví 75. narozeniny. Za desítky let na hudební scéně napsal množství hitů a pozbíral také řadu cen, včetně skoro 20 Grammy. Kromě hudby ale Stingovi záleží také na lidských právech nebo na ochraně klimatu a obě témata pravidelně zahrnuje do své tvorby.
2: První melodie začal Sting ještě jako malý kluk hrát na postarší španělskou kytaru. Nástroj mu daroval jeho strýc John. Kytara měla jen 5 zrezivělých strun, ale malý Gordon Sumner, jak zní Stingovo občanské jméno, věděl jak na to.
3: Převařoval jsem je ve vroucí vodě, abych je zbavil rzy a oni zněli jako nové.
2: Vzpomínal Sting pro kanadskou veřejnoprávní televizi. Rezavé struny ho dostaly až k hraní na baskytaru v jazzových kapelách. A právě v jedné z nich si díky nepřehlédnutelnému žluto-černému svetru, který mu upletla tehdejší přítelkyně, vysloužil přezdívku Sting, tedy žihadlo. Výrazné barvy zvolil na protest proti těm kapelním, růžové a šedé, jak popisoval v australské televizní show Today. Zlom ve Stingově kariéře přišel, když si ho všiml americký hudebník Stuart Copeland. Ten ho přivedl do později celosvětově známé hudební skupiny The Police. Hudba ale pro Stinga nebyla vždy jedinou prioritou. Proslavil ho taky boj za lidská práva a to se pravidelně propisovalo do jeho koncertů i do samotných skladeb. Třeba jako v písni They Dance Alone. Britského zpěváka k ní inspiroval tichý protest chilských žen za diktatury Augusta Pinocheta. Ženy před vládními budovami tančily tradiční námluvní tanec cueca. Místo partnera si ale na oblečení připnuli fotografie svých nezvěstných manželů, synů, bratrů nebo otců. Během Pinochetovy vlády totiž beze stopy zmizely tisíce jeho politických odpůrců. Skladbu Russians zase Sting napsal v reakci na studenou válku. Pár týdnů po začátku celoplošné invaze na Ukrajinu vydal její upravenou verzi a věnoval ji Ukrajincům a Rusům, kteří válku kritizovali.
3: Pro Ukrajince bojující proti této brutální tyranii a taky pro mnohé Rusy, kteří proti tomuhle zvěrstvu navzdory hrozby zatčení protestují.
2: Vedle lidských práv se Sting věnuje také boji za ochranu klimatu. Na konci 80. let zpěvák spolu založil organizaci Rainforest Fund. Vznikla ze slibu, který dal náčelníkovi amazonského kmene. Sting se zavázal, že jeho kmenu pomůže získat právní nárok na jejich tradiční území. Ondřej Himer a Jana Stuláková, Český rozhlas.
4: Osobnost plus.
5: Čím déle tam jsem, tím větší mám strach. Víc vnímám i ostřelování a nebezpečí, které přichází společně s ním. Občas je těžké ukočírovat vlastní emoce, říká válečná zpravodajka České televize na Ukrajině Daria Stomatová, která společně s kameramanem Janem Schirgerem převzala stříbrnou medaili předsedy Senátu za otevírání očí a boji proti lhostejnosti. Jak spolu vybírají místa, kam pojedou natáčet a jaký příběh jim zůstane v paměti už na pořád.
4: Osobnost plus Světlany Vitovské dnes po 10:30 dopoledne na Plusu.
1: Bylo 7:30, zprávy má Martin Matějka.
4: Český rozhlas plus.
6: Vývoz neíránské ropy přes Hormuzský průliv se vrátil na předválečnou úroveň, informuje o tom agentura AFP s odkazem na údaje analytické společnosti Kepler. A podle ní lodě plující z Hormuzu vyvezly od 22. do 28. září v průměru 13,5 milionu barelů ropy denně. To je podle AFP srovnatelné s úrovní před začátkem války na konci února. Teherán nicméně neoznámil, že by důležitou úžinu přestal blokovat. Lidé mají dnes poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. volby. Čas na to mají.

0: do dnešní 16. hodiny. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Osobně je možné o průkaz požádat ještě do 7. října. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová pokračuje ve své cestě po západním Balkánu. Dnes navštíví Severní Makedonii. Ve Skopje se setká s prezidentkou země Gordanou Siljanovskou Dávkovou i premiérem Christianem Miloským. Leyenová v regionu jedná s jednotlivými zeměmi o možném vstupu do Unie. Soudní exekutoři by už nemuseli mít na starosti vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění. Ministerstvo financí je od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy. Od změny si slibuje větší efektivitu a taky úspory. Exekutorská komora plán kritizuje, podle ní se naopak úspěšnost při vymáhání dluhů sníží. Do Česka dnes mají dorazit tisíce upravených aut na nelegální tuningový sraz. Policie kvůli tomu posílí hlídky v Praze i Brně. Do akce nasadí taky drony nebo vrtulník s termovizí a policisté se obávají hlavně nelegálních závodů na silnicích. Některé úseky proto možná bude dočasně uzavřít. Řidiči by tak měli počítat s možnými komplikacemi v dopravě. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí nesouvislá kolona, především kamionu v pravém pruhu, už za sjezdem na Velkou Bíteš ze 163. kilometru až do omezení u Brna na 196. Osobní auta projedou celý úsek v levém pruhu rychleji. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 vjedete do kolony za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru a pomalu se jede až do omezení na začátku Rozvadovské spojky, kde se jezdí jenom jedním pruhem, je to až na 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky, k večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů a v západní polovině Čech naměří 18 až 21 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Ranní plus.
2: A dobré ráno vám přejí Renata Kropáčková a Daniela Vrbová. Máme 7 hodin a 33 minut. Do komunálních a prvního kola senátních voleb zbývá přesně týden. Kampaně politických stran a hnutí a také jednotlivých kandidátů tedy přešly do horké fáze, jak je ostatně vidět z ulic měst a výlepů podél silnic. Volit se bude ve více než 6 000 městech a obcích a v určitých okrscích budou lidé vybírat také svoje zástupce do senátu. Český statistický úřad zaregistroval do letošních komunálních voleb přes 190 000 kandidátů na více než 22 000 kandidátkách. Jak se ucházejí ohlasy voličů, teď probereme s Anou Šavic z katedry marketingové komunikace a public relations na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Doplním ještě, že také působíte v Solvo institutu kolem Ivany Tykač. Paní Šavit, vidíte v letošních komunálních volbách nebo v těch tématech nějaký výrazný trend z pohledu marketingu, který se prolíná napříč celým Českem?
3: Asi to nelze úplně jako zjednodušit, protože komunální volby obecně nemají jedno téma. Jsou vlastně velmi zajímavé tím, že do velké míry jejich výsledek také záleží na tom, na známosti jednotlivých kandidátů a hlavně se to liší také od velikosti obce. A vlastně komunální volby mohou být i rozdílné v tom, že například příslušníci politických stran komentují věci trošku jinak, než to dělá vláda. Vlastně vždycky je tam větší kontakt s nějakou realitou a s politickou prací, ale samozřejmě, když už se potom přesuneme do velkých měst, jako je Praha, Ostrava, Brno, tak tam už je to trošku odlišné. Tam to do nějaké míry může více odrážet tu celostátní politiku, ale jinak prostě komunál je o kontaktu s voličem a o lokálních tématech.
2: Od loňského roku platí v Evropské unii nová pravidla pro politickou reklamu. Ano. A velké platformy jako Google nebo Meta značně omezily možnosti politické reklamy tedy ve svých prostředích, na svých platformách. Jak to tedy dopadlo na volební kampaně? Vrátili se skutečně zpátky do ulické kontaktní formě?
3: Oni omezili placenou reklamu. Jo, v podstatě jinak ta reklama nějak zásadně limitovaná není, ale vy ji nemůžete prostě
2: sponzorovat. Nemůžete si ji zaplatit, ale můžete si ji psát na své osobní profily, ano.
3: Ano, ano. A v podstatě to ale znamená, že opět se tomu se říká organický dosah, kdy vlastně to musí podporovat buď ten konkrétní politik nebo lidé přeposílat a i tak to pro mnohé funguje velmi dobře. Ale nicméně já jsem chtěla už na začátku říci, že v podstatě ta kampaň je letos mnohem více viditelná a do velké míry je to, co říkáte, že se opět vrátila do ulic. Různé jako stánky do posledního momentu se ta kampaň jako dělá, jsou vidět ve velkých městech i v malých, hodně plakátů, zároveň je letos i ta kampaň, bych řekla, poměrně jakoby hezky barevná, ale určitě je více viditelná než před několika, než vlastně ty minulé komunální volby, což může být ten dopad toho, že prostě nelze tak využívat ten online prostor.
2: Ve volbách napříč Evropou jsme v minulých letech a měsících sledovali různě zdařilé pokusy o zapojení deepfake podvodů do online politických reklam. Jak velký problém je to v Česku?
3: U nás se, já to vlastně asi budu více mluvit přímo o konkrétně o tom, že se používá umělá inteligence, bylo to vidět i vlastně už v parlamentních volbách, kdy mnohé strany generovaly různé obrázky a obsah. Co je velmi důležité a zásadní tady, aby bylo jasně označeno, že to je vytvořeno umělou inteligencí. Pokud jde o videa, ve kterých mluví vlastně jako politika, říká, jeden politik třeba z konkurence říká něco úplně jiného a je tam jasný záměr vlastně škodit, tak v těch komunálních volbách je to náročné a na té lokální úrovni úplně neprobíhají takové jednotlivé osobní útoky. U nás ta kampaň není na úrovni například ve Spojených státech, kdy může jeden kandidát osočovat druhého. U nás to přece má ještě trošku jiné parametry, ale umím si představit, že zase s tím, jak ty volby půjdeme do těch vyšších úrovní, že v parlamentních volbách rozhodně různá videa, která budou vypuštěna do prostoru, označena nějakým způsobem, že tady je ten konkrétní politik a tady říká pravdu či nepravdu, že to rozhodně do budoucnosti bude problém. S umělou inteligencí ale je i zajímavé mnohem víc, jak vlastně ji budou využívat voliči, jestli se prostě lidé budou číst zprávy nebo sledovat samotná vyjádření strana, nebo si prostě ráno otevřou čet a zeptají se, koho mám volit.
2: Politologové letos upozorňují také na fenomén takzvaných skrytých stran, hidden parties, tedy na situaci, kdy lidé například z parlamentních stran kandidují na kandidátkách jiných uskupení, ale často toto uskupení vzniklo jen ad hoc pro tyto volby. Co můžete říct k tomuto typu volební strategie z marketingového hlediska? Je to snaha oddělit se od té stranické značky, která nemusí mít třeba ve celostátní politice dobrou pověst, nebo je to sázka na to, že český volič rád dává šanci novým stranám a hnutím?
3: Myslím, že to bude to i to, a že ta motivace se může jakoby odvíjet případ od případu. Může to být, že si nějaká skupina chce založit tu stranu, aby se tam přesně dostali. Někdy se tomu říká strany AB. A pak ten jeden poslanec, který je známější, může pomoci, může to být přesně, moje jméno je prostě známé, ale moje strana je toxická, budu kandidovat jenom já. Uvidíme, jak dopadnou. Je jakoby příliš asi brzo v tom hledat různé strategie, ale bez pochyby ti lidé, kteří je zakládají, mají různé motivace. A uvidíme. Já myslím, že český volič je, dává rád příležitost novým stranám, ale také je vlastně jako velmi kritický a není rád, když si z něho dělá legraci. A nebo pokud lidé jsou taky poměrně citliví na to, pokud kandidují různé špičky z politických stran na mnoho pozic, to se také děje. Ale uvidíme, ty komunální volby sami o sobě jsou velmi specifické. A myslím si, že jsou zásadní pro různé jednotlivé strany, jak dopadnou kvůli jejich budoucnosti, protože je to také třeba pro lidovce, pro motoristy, ty volby jsou velmi důležité pro taková ta překlenovací období mezi velkými volbami.
2: Říká Anna Šavic z katedry marketingové komunikace a public relations na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, která působí také v Solvo institutu kolem Ivany Tykače. Děkujeme za váš čas a za rozhovor.
3: Děkuji, nashledanou.
4: 7:39, tady je Ranní plus. Ruský prezident Vladimír Putin odmítl dohodu s Ukrajinou o zastavení útoků na rafinérie a lodě v Černém moři. Podle něj by to nic nevyřešilo. A ruský rozpočet počítá s novými příjmy ve výši přes miliardu korun. Má je vybrat díky zvýšení pokut za kouření nebo za protesty proti válce. Rozpočet současně počítá se snížením výdajů na zdravotnictví. Šetřit se ale nebude na projektu výzkumu dlouhověkosti. O tom všem píšou ruskojazyčná média, která dnes pročítal komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
5: Dobré ráno.
4: Server Gazeta informuje, že ruský prezident Vladimír Putin odmítl ten plán na příměří v Černém moři. Podle něj by to nebylo řešení problému, čím přitom argumentuje?
5: On vlastně říká, bylo to na zasedání takzvaného Valdajského klubu, kde on se stýká s mezinárodními experty každý rok, tak říká, podívejte se, no dobře, tak my přestaneme útočit na ukrajinské přístavy, tím pádem Ukrajina sice bude moci exportovat své obilí a tak dále a my tím pádem budeme moci také používat Černé moře, nicméně pokud nebudou zlikvidovány sankce proti našemu tomu, to je takzvané stínové flotile, pokud ruská plavidla nebudou moci si udělat pojištění u západních společností, no tak to nic neřeší.
4: Moskevský list Komersant píše o prudkém zvýšení pokut. Do rozpočtu by to mělo příští rok přinést 4 miliardy rublů, což je v přepočtu asi přes miliardu korun. Jaký pokut se to týká?
5: Tak asi nejvíce zaujaly pokuty za takové ty politické paragrafy, tedy organizace demonstrací, projevy jako nesouhlasu s válkou a tak dále. Nicméně samozřejmě naprosto nejvíce se to týká, a to je podle statistiky těch pokut, třeba za loňský rok bylo oficiálně uděleno více než milion, tak to je kouření v nesprávných místech nebo být nestřízlivý na veřejných prostranstvích a podobně. Otázka je samozřejmě drtivá většina tady těch věcí se samozřejmě řeší mimo ten protokol, to ti policisté to prostě strčí do kapsy, takže uvidíme, nakolik ty prognózy ministerstva financí nebudou příliš optimistické.
4: Pojem nestřízlivost je eufemisticky řečeno, to, co je pro Rusy poměrně typické. Server Moscow Times zase analyzuje výdaje ruského rozpočtu na zdravotnictví. Jen jedna kapitola škrtům unikla. Je to program na prodloužení délky života. O co vlastně jde?
5: Je to tak, až do roku 2029 oni chtějí na tady ten program utratit celkem 18 miliard rublů, to znamená přes nějakých zhruba 6 miliard korun. A je to program, který vede Putinova dcera Maria Voroncova a který počítá vlastně s prodlužováním délky života, mimo jiné výzkumu, jak zpomalit stárnoutí buněk a co mě nejvíce teda osobně zaujalo na vývoj speciálních geneticky modifikovaných prasat, které budou následně použité pro takzvaný biotisk nových orgánů, takže když se vám prostě porouchá nějaký váš orgán, tak si můžete prostě pořídit to prasátko a tam si ten příslušný orgán vypěstovat. Já to samozřejmě velmi zjednodušuju, ale jenom co je důležité, ostatní body toho rozpočtu, třeba pro federální program na boj proti onkologickým nemocem, tak ten ty výdaje kreslili 12krát.
4: Ano, tak program dlouhověkosti je asi osobním zájmem Vladimíra Putina. S těmito tedy konstatováními uzavíráme pohled do ruskojazyčných médií. Díky komentátoru Ondřeji Soukupovi. Naslyšenou.
5: Naslyšenou.
2: Posloucháte Ranní plus v 7 hodin a 44 minut. Neděle bude vysílání Českého rozhlasu a hlavně naší sesterské stanice Radiožurnál patřit Václavu Havlovi. Na jeden den obnovíme legendární pořad Hovory z Lán a nabídneme sérii rozhovorů s lidmi, kteří posledního československého a prvního českého prezidenta dobře znali. Spolupracovali s ním nebo mu byli jinak blízcí. A jednu takovou vzpomínku teď představí Jan Duchoslav z domácí redakce. Vítej ve studiu.
6: Dobrý den. Ano, my jsme mluvili s Petrem Riegerem, pokud vám to jméno nic neříká, tak vám prozradíme, že to je člověk, díky kterému hodně lidí v socialistickém Československu zjistilo, jak ve skutečnosti vypadá Václav Havel. Právě Rieger totiž zadal do tehdejšího Rudého práva inzerát, který blahopřál k narozeninám Ferdinandu Vaňkovi z Malého Hrádku, tedy právě Havlovi. Sám Rieger na to pro Český rozhlas vzpomíná takto.
7: No, dostalo se mě kdysi do ruky Rudý právo a tam byla ta společenská kronika a byly tam hrozně legrační inzeráty typu soudružka babička se dožívá 90 let, jako prostě, a tak mě vlastně napadla ta potěuchlost jako popřát tam tomu Ferdinandu Vaňkovi.
6: Já ještě připomenu přesné znění inzerátu. Ten oznamoval, že, cituji, 5.10.1989 by oslavil narozeniny Ferdinand Vaněk z Malého Hrádku. Za jeho namáhavou práci, kterou vykonává, mu děkuji a do dalších let hodně zdraví a dalších pracovních úspěchů mu přejí jeho spolupracovníci a přátelé. Konec citace.
2: Petr Rieger se s Václavem Havlem znal z chalupy na Hrádečku, kam si k němu chodil půjčovat knížky. Jak si tedy vysvětluje, že mu inzerát prošel?
6: My jsme se na to ptali a vysvětlení je podle Riegera následující.
7: No už tenkrát asi existovaly bubliny, protože mezi náma jsme Ferdinanda Vaňka a audienci všichni znali skoro nazpaměť. Ale zároveň jsem trochu předpokládal, že třeba v Rudým právu ne, a vyšlo to.
6: Inzerát totiž vyšel i z fotografií, a to v době, kdy byl pozdější prezident republiky opět ve vězení a rozhodně se neobjevoval na stránkách novin. Nicméně po zveřejnění inzerátu věděla, jak vypadá Václav Havel rázem celá republika. Vysílala o tom taky Svobodná Evropa.
7: Vedlo to samozřejmě i k žertovným situacím, kdy třeba rodiče mý ženy, jako prostě, který nevěděli, že jsme to tam poslali my, tak říkali, no, nahlásili na Svobodné Evropě, že vyšel inzerát jako Ferdinandu Vaňkovi. Tak mě samotného překvapilo, jak velký to mělo dosah.
2: Do pádu komunistického režimu tehdy zbývalo něco málo přes měsíc, to ale v tu chvíli nikdo nemohl vědět. Neobával se Petr Rieger nějakého postihu?
6: On sám říká, že když už ten nápad dostal, musel ho dotáhnout do konce.
7: Vlastně to byl rok, kdy v lednu byl Palachův týden, kdy se to hrotilo, Václav Havel byl zase ve vězení a jako už bych, když už jsem ten nápad měl, tak bych si připadal hloupě, že bych se ho bál jako uskutečnit vlastně ve světle těch proměn. Takže vlastně, i kdybych počítal, že z toho budu mít nějaký malér, tak už bych do toho šel, protože člověk si tak chce vážit sám sebe.
2: A co tomu všemu říkal Václav Havel, když se to dozvěděl?
6: No, ono to trvalo několik let, jak vzpomíná Petr Rieger.
7: Potom nějakou dobu já jsem se k tomu jakoby nehlásil. Ono i na začátku to mělo být překvapení a vlastně dostali jsme se k tomu až po letech náhodně tady na Hrádečku, kde na to přišla řeč a mám to zaznamenaný, Václav Havel tenkrát mluvil o tom, jakože to byla přelomová věc, jakože to byla vypadlá cihla z té zdi a jako tak jsem byl překvapený, jak to bere on, protože pro nás to byla pořád ta potěuchlost.
2: Tak tolik Jan Duchoslav z domácí redakce, děkujeme.
6: Díky, hezký den.
2: A já ještě připomenu, že speciální vysílání věnované Václavu Havlovi uslyšíte na vlnách Radiožurnálu a také na Plusu v neděli.
4: Teď je pátek 2. října 7 hodin 48 a půl minutky v krátkosti ke zprávám dnešního dne. Opozici se včera ani na podruhé nepodařilo ve sněmovně svrhnout koaliční vládu premiéra Andreje Babiše. Ruská armáda znovu zaútočila na jižní most v Kyjevě, přes který vede důležitý silniční tah i trasa metra. A dnes je poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudete moci hlasovat v místě svého bydliště.
2: Konflikt na severu Etiopie dál sílí a začíná přerůstat hranice země. Etiopie totiž nechala vyhostit desítku diplomatů sousední Eritreje a uzavřela svoji tamní ambasádu. Eritrea následně vůči svému jižnímu sousedovi udělala totéž. Vše se děje poté, co etiopským hlavním městem Addis Abebou v noci na čtvrtek otřáslo několik výbuchů a zintenzivňují boje na severu země. Ty vypukly minulý týden v regionu Tigraj mezi Tigrajskou lidově osvobozeneckou frontou a etiopským federálními jednotkami. K povstalcům se pak přidali i další milice a společně oznámili, že chtějí svrhnout etiopského premiéra Abiyho Ahmeda. Jak může konflikt otřást 100 milionovou Etiopií a ještě zvýšit nestabilitu v širším regionu východní Afriky? To teď rozebereme s Filipem Brichtou, autorem podcastu Afrika na serveru Voxpot. Dobré ráno.
8: Dobré ráno.
2: Kdo tedy teď aktuálně bojuje proti etiopské federální vládě a vlastně s jakým cílem?
8: Tak proti etiopské federální vládě se spojilo asi 7 nebo 8 povstaleckých skupin z různých států Etiopie. Ty nejvýznamnější jsou asi Tigrajská lidově osvobozenecká fronta, Národní hnutí Amhara Fano a Oromská osvobozenecká armáda. A ty spolu s dalšími uzavřeli alianci, vytvořili alianci pro přežití. Jsou v ní i menší skupiny a tam je zajímavé říct, že tyto skupiny v předešlé válce a v předešlých letech proti sobě bojovaly. A spojili se vlastně spolu za cílem svrhnout vládu Abiy Ahmeda v Addis Abebě a nastolit nějakou zprávu, která pak nastaví jinou vládu. To je jejich politický cíl, s tím souhlasí všichni, co jsou v té alianci pro přežití, ale někteří menší aktéři v té alianci teď řekli, že nepodporují ty vojenské aktivity, ale jenom ten politický cíl.
2: A když jsme mluvili o těch výbuších, které otřásly hlavním městem Addis Abebou, jaký charakter má tedy tato válka? Ta vojenská akce.
8: Nutno říct, že ta válka tak nějak navazuje na tu předešlou válku, která byla v roce 2020 až 2022, a jednalo se o nejsmrtelnější konflikt čistě 21. století. Ty čísla jsou hrozivá, zemřelo asi 600 tisíc lidí a možná se to může překlenout do něčeho podobného, pokud by vypukla velká válka jako tehdy, bylo by to ještě smrtelnější nejspíš. Nyní se bojuje o města, bojuje se o křižovatky a o dálnice a my vidíme, že po první nějaké větší ofenzívě těch povstalců je teď nějak zvládá zatlačovat vláda, etiopská vláda, jejich armáda zpátky. Nicméně ten charakter toho konfliktu předtím, toho se velmi obávám, i další analytici, protože nám to připomněl teď útok, dronový útok na konvoj potravinové pomoci, který jako zamezil přístupu do Tigraje a to je přesně ta taktika, kterou vláda používala té minulé válce.
2: A když Etiopie z podpory povstalců viní i Eritreu, která v předchozí válce bojovala proti tigrajským povstalcům na straně federálních sil, o co se v tomto obvinění opírá?
8: Tam jde vlastně o to, že od té předchozí války, kdy Eritrea bojovala na straně etiopské vlády, se změnily poměry v regionu a i mezi Etiopií a Eritreou. Etiopie začala po té válce otevřeně říkat, že si zaslouží přístup k moři, k Rudému moři a snažila se jej jakkoliv získat. Ona teď, Etiopie, je vnitrozemský stát a přístup k moři má skrz Džibutsko. Jenže ona chce svůj vlastní přístav a zkoušela to se Somalilandem, což málem vedlo k válce se Somálskem a zkoušela to i skrz Eritreu, která tuto snahu získat přístav u Rudého moře vidí jako ohrožení svojí existence. To velmi stížilo a zhoršilo vztahy a Eritrea proto nyní podporuje tigrajské povstalecké jednotky, zejména právě ty v Tigraji, proti kterým předtím bojovala.
2: Ty
8: obvinění jsou i kvůli tomu, ano, že vlastně eritrejský prezident otevřeně řekl asi před rokem, že v případě konfliktu bude podporovat tigrajské jednotky a nyní je Etiopie vláda obvinuje Eritreji, že tam poskytuje vybavení i, že tam jsou vojáci, ale to se zatím nepovedlo nezávisle ověřit.
2: Etiopie z podpory povstalců vní i strany brutální války v sousedním Súdánu. Spojuje něco tyto konflikty? Může to souviset tedy s napětím, respektive tím konfliktem i na opačném břehu Rudého moře, tedy v Jemenu?
8: Určitě, tam s tím Súdánem, kde panuje obrovská válka, tam je to složitější, protože Etiopie, etiopská vláda, nejspíš, nebo podle Reuters, takže určitě podporuje RSF, jednotky, jednu ze stran v sudánském konfliktu, a tím pádem druhá strana konfliktu podporuje ty tigrajské jednotky. Ono je to takové zamotané. Ale právě Emiráty a Saudská Arábie jsou pak nakloněni vládě, ale mnohem víc Emiráty, které zároveň podporují ty RSF v Súdánu a zároveň teď s postupem Hútiů v Jemenu a s ohrožením Bab el-Mandebu v Rudém moři se to snaží nějak kompenzovat USA. A USA zrušily sankce na prodej zbraní do Eritreje, a ta teď může jako navazovat lepší vztahy s Washingtonem, aby ubránila Rudé moře. Je to zamotaný konflikt.
2: Je to zamotaný konflikt, složitá situace ve východní Africe. Pokusili jsme se jí rozplést s Filipem Brichtou, autorem podcastu Afrika na serveru Voxpod. Děkujeme.
8: Děkuji.
1: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
4: České obce a kraje můžou nově využít spořící účet ve státní pokladně. Nový produkt, který připravila Česká národní banka, má roční zhodnocení 3,7% a obce navíc mají vložené peníze hned dostupné. Zároveň by je ale mohlo využít stát k financování rozpočtového deficitu. Cílem je podle ministerstva financí motivovat obce ukládat peníze jinam než na bankovní účty, kde je podle resortu nízké zhodnocení. Detaily probereme s ekonomem a členem Národní rozpočtové rady Petrem Musilem. Dobré ráno.
9: Dobré ráno.
4: Jak výhodný je představený spořící účet pro samosprávy?
9: Tak oproti tomu termínovanému vkladu, který tam fungoval dříve, tak je to obrovský skok dopředu. Jak jste říkala, obce a kraje budou moci ty své peníze vlastně na ně vidět v přímém přenosu. Nebudou muset ten spořící účet zřizovat papírově, na rozdíl od toho terminovaného účtu, tak jak byl dřív. A i to zhodnocení je velice, velice solidní, takže myslím si, že uvidíme teda, jak bude fungovat praxe, ale myslím si, že minimálně tak, jak to je představeno Českou národní bankou, tak odpadly veškeré demotivační faktory, které by měly samosprávy odrazovat od odkládání nebo od upřednostňování mít peníze ve státní pokladně na místo v bankovním sektoru.
4: Vládní politici poslední dobou poukazují na ty vysoké částky na účtech samospráv oproti dluhům státu. Není ten detail takový ďábelský, že vlastně k těm penězům samospráv budou moci právě i stát, že bude moci jimi financovat rozpočtový deficit?
9: Tady možná bych jenom zdůraznil, že to není tak, že by snad samosprávy, pokud by své peníze měly uložené v té státní pokladně, že by o ně přišly. Stát by jenom vlastně využíval, nebo by dokázal lépe řídit svoji likviditu, to znamená vyrovnával by, řekněme, nějaký časový nesoulad mezi tím, jak státu nabíhají příjmy státního rozpočtu a tím, jak stát musí peníze zase z rozpočtu vydávat, tak nějaký ten časový nesoulad by právě mohl řešit tím, že by si mezičase půjčil část těch peněz od samospráv, ale neznamená to, že by vlastně těm samosprávám na peníze sahal, nebo dokonce, že by jim je bral a už jim je nevracel. Čili šlo by to jenom fakticky o to, že by si stát od těch samospráv peníze krátkodobě půjčil a proti tomu by právě šlo to plnění těch 3,7%.
4: Vy v Národní rozpočtové radě dlouhodobě upozorňujete na to, že obce a kraje mají své úspory na běžných bankovních účtech. Jak časté to je? Kolik peněz se takhle připravují?
9: My jsme vydávali v loňském roce takovou studii, kde jsme právě mapovali, jak to bylo za rok 2024. V tom roce 2024 byla nějaká průměrná úroková sazba u toho terminovaného účtu státní pokladně 4,4% a efektivní nominální úroková sazba u všech samospráv byla někde málo nad 2%. A jenom pro informaci a pro zajímavost, více než polovina samospráv nedokázala ty svoje úspory zhodnotit ani více než 1%. Jo. Takže z těch čísel, která jsme analyzovali, tak skutečně vyplývalo, že ten finanční management je opravdu špatný v tomto ohledu. Největšího zhodnocení dosahovala města o velikosti 20 tisíc až 50 tisíc obyvatel a kraje. A třeba taková Praha nám z toho vycházela velice, velice špatně.
4: Tak doufáme, že po tomhletom novém nástroji už to zhodnocení se výrazně zlepší. Tolik Petr Musil, ekonom a člen Národní rozpočtové rady. Děkuji za vaši účast v Ranním plusu. Naslyšenou.
9: Díky za pozvání, hezký den všem.
2: Já vás ještě pozvu k poslechu našeho dnešního pořadu Online Plus, který se bude věnovat AI a o tom, jak halucinuje nebo píše nesrozumitelné texty ve vědeckých textech.
4: Je 8 hodin, pátek 2. října. Dobrý poslech Ranního plusu vám přeji Renata Kropáčková
2: a Daniela Vrbová.
1: Český rozhlas Plus.
4: Thank you. O čem budeme mluvit v následujících minutách? Zbývá týden do komunálních a senátních voleb. Která témata se ukazují pro voliče jako klíčová?
2: Jak lotyšské zákony nově upravují ruskojazyčné vysílání v tamních veřejnoprávních médiích?
4: A co může zbrzdit úsilí Černé Hory vstoupit v roce 2028 do Evropské unie?
2: To vše probereme v následující hodině. Nejdřív tu jsou ale zprávy s Martinem Matějkou.
0: Rusko znovu zaútočilo na jižní most v Kyjevě, přes který vede silnice i trasa metra. Na síti Telegram to bez bližších informací oznámil starosta ukrajinského hlavního města Vitalij Kličko. Na místo míří záchranáři. Ostřelování Kyjeva podle tamních úřadů nepřežil jeden člověk a další dva jsou zranění. Ruská armáda už včera na most zavěšený přes Dněpr zaútočila dvakrát a poškozený je mostní pilíř, zábradlí, povrch vozovky a ochranné betonové bariéry metra. Doprava na místě je přerušena a podle stanice BBC můžou údery znamenat na té novou fázi útoků, a protože na mosty doteď Rusko cíleně neútočilo. Ukrajina se ruské plošné agresi brání pátým rokem. Naopak ruské úřady hlásí noční ukrajinské ostřelování průmyslové infrastruktury a v ruské Volgogradské oblasti. Jeden z dronů tam způsobil požár ve výškovém obytném domě. Omezený je provoz na letišti ve Volgogradu, jeden člověk je v nemocnici. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO má dál důvěru sněmovny. Opozici se ani na druhý letošní pokus nepodařilo vyslovit kabinetu nedůvěru. Pro návrh hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců, proti jich bylo 94 z koaličních stran. Ministryně financí Alenu Schillerovou z hnutí ANO výsledek nepřekvapil.
10: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný, že naše koalice je pevná, nás spojovalo a spojilo to, abychom odstavili od moci vládu Petra Fialy, to se podařilo a samozřejmě nedalo se očekávat, že by se stalo dnes něco jiného. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
0: Mimořádná schůze trvala 3 dny. Opoziční poslanci kritizovali, že se ke slovu dostali až druhý den. Opozice zdůvodnila vyvolání schůze výšší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmu a útoky vlády na různé instituce. Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a Smartwings. Vznikla tak skupina s více než 175 letadly a objednávkami na dalších 140, informovala o tom mluvčí Smartwings Vladimíra Duvková. Podle ní bude dopravce dál fungovat pod svou zavedenou značkou. Pegasus Airlines za obě společnosti zaplatila zhruba 3,8 miliardy korun. K převzetí bylo potřeba schválení od několika institucí, včetně Českého úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění už by neměli mít na starost soudní exekutoři. Ministerstvo financí je od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy, protože by měly být levnější. Kritizuje to ale exekutorská komora. A podle jeho prezidenta Jana Mlynarčíka se sníží úspěšnost při vymáhání dluhů.
11: Přestože finanční správa vlastní data o své efektivitě nezveřejňuje, expertní analýzy odhadli její hrubou úspěšnost mezi 8 až 13%. Soudní exekutoři dosahují úspěšnosti mezi 35 až 40%. Rozdíl je tedy zásadní.
0: Ministerstvo financí odmítá, že by se efektivita při vymáhání zhoršila. Finanční správa podle ní bude na vymáhání dostatečně připravena.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Lidem zbývá několik posledních hodin na to, aby podali písemnou žádost o voličský průkaz. Ten můžou využít za týden u senátních voleb, pro komunální ale neplatí. Průkazy vydávají obecní úřady. Můžou o ně zažádat voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb ale pořád musí zůstat poblíž svého trvalého bydliště. Vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
12: Je třeba říci, že to vždycky je omezeno na daný senátní volební obvod. To znamená, teoreticky, pokud by jsem byl z Domažlicka, ale se na druhém konci republiky, tak tam já neodhlasuji, protože ten institut platí pouze na území toho daného senátního volebního obvodu.
0: O průkaz je ještě možné zažádat i osobně, a to až do 7. října. Čechům v zahraničí ho vydají zastupitelské úřady. Voliči ale i tak musí přijet hlasovat do Česka. Libie zažívá další vlnu protestů. V zemi roste nespokojenost kvůli zdražování a špatným pracovním podmínkám. Potom, co nedávný protest dělníků omezil těžbu ropy, vyhlásili celostátní stávku taky libijští učitelé a požadují vyšší platy a lepší vybavení škol.
13: Nejdřív pořádali demonstrace před školami a vládními budovami v hlavním městě Tripolisu. Nyní odborový svaz učitelů vyhlásil celostátní stávku napříč veřejnými školami. Jde o nejnovější nepokoj v zemi, která se potýká s nestabilitou i 15 let po povstání a intervenci Severoatlantické aliance vedoucí k svržení režimu Muammara Kaddáfího. Země je posledních 10 let rozdělená mezi soupeřící kabinety na západě a východě. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. A britskému zpěvákovi Stingovi je dnes 75 let. Za dlouhou kariéru pozbíral řadu ocenění, včetně 17 prestižních cen Grammy. Největší slávy dosáhl jako člen kapely The Police. Jeho život ale neprovází jenom hudba. Sting je známý taky bojem za lidská práva nebo ochranu klimatu, hlavně deštných pralesů.
14: Do skupiny The Police přivedl Stinga americký hudebník Stuart Copeland. Předtím britský zpěvák působil v jazzových kapelách, kde díky žluto-černému svetru dostal i svou slavnou přezdívku Sting, tedy v překladu žihadlo. Do své tvorby Sting často zahrnuje i politická témata, třeba studenou válku, režim chilského diktátora Augusta Pinocheta nebo současný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Ondřej Himer, Český rozhlas.
0: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí nesouvislá kolona, především kamionů v pravém pruhu, už za sjezdem na Velkou Bíteš ze 164. kilometru až do omezení u Brna na 196. Osobní auta projedou celý úsek v levém pruhu rychleji. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 vjedete do kolony za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru a pomalu se jede až na Pražský okruh za sjezd na Ořech. Celý úsek pojedete více než půl hodiny. V Praze se bouralo na jižní spojce směrem na Smíchov. Za nájezdem od Strašnic se v pravém pruhu srazilo osobní a dvě nákladní auta. Havarovaná auta před chvílí odjela na stranu, ale kolona se propojila s tou na Štěrboholské spojce. Celkové zdržení od dálnice D11 je tak stále na skoro 30 minut, ale kolona se postupně rozjíždí. Nehoda se řeší v Plzeňské směrem z centra na úrovni Klamovky, kde se srazilo osobní auto s tramvají. Neprůjezdný je levý pruh a v koloně od Andělu se zdržíte 10 až 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou polojasno, na východě až jasno. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměří většinou kolem 15 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Ranní plus.
2: V 8 hodin a 8 minut dobrý poslech vám přeji Renata Kropáčková a Daniela Vrbová. Už za týden půjdou Češky a Češi k volbám do obecních zastupitelstev. Volit se bude ve více než 6000 městech a obcích a v určitých okrscích budou lidé vybírat také svoje zástupce do Senátu. Český statistický úřad zaregistroval do letošních komunálních voleb přes 22000 kandidátních listin. O mandát se bude ucházet zhruba 190000 kandidátů, což je méně než při posledních komunálních volbách. Jaké šance dávají jednotlivým stranám a hnutím předvolební průzkumy teď probereme s Terezou Friedrichovou z výzkumné agentury NMS Market Research. Dobré ráno.
15: Dobré ráno.
2: Jak se vlastně měří volební úspěch v komunálních volbách, když kandiduje tolik politických subjektů, ale často jen v jedné obci nebo v jednom regionu?
15: Špatně, v podstatě to nejde to udělat. Je to extrémně náročné, je to vlastně z toho důvodu, který jste řekla, vlastně ty kandidátky jsou extrémně roztříštěné, v každých městech kandidují jiné koalice a proto to je v podstatě nemožné, proto vlastně i agentury, i my, i ostatní výzkumné agentury se zaměřujeme třeba na ta největší města, Praha, Ostrava, Plzeň, Brno, tam to je ještě relativně jednoduché, ale vlastně na nějaké jako obecné úrovni nebo na úrovni České republiky my vlastně vůbec nedokážeme zachytit tady tuhle rozdrobenost a ten důvod je ještě jeden a to je samotné hlasování, jak se vlastně křížkuje u voleb komunálních, to do toho taky vnáší vlastně velký prvek nejistoty, takže my vlastně nevíme, jak to dopadne. To vlastně nevíme nikdy, ale teď to nevíme ještě víc.
2: A u těch senátních voleb tam lze lépe zjistit voličské nálady?
15: U těch senátních voleb je to něco jednodušší, ten volební systém je vlastně jednoduchý, je většinový, takže vlastně tam je nějaký jako rozstřel, kdo dostane víc hlasů, takže to se zachycuje relativně jednodušejíc, ale zase tady se setkáváme s tím problémem, že vlastně ty územní jednotky, na kterých se volí, jsou velmi malé, takže pro nás je složité třeba se dostat k těm lidem, kteří tam volí. Nemáme tam tak velký vzorek, abychom třeba mohli o tom výzkumu říkat, že je jako úplně reprezentativní a zachycuje tu situaci dobře. Takže se setkáváme tady u těchto dvou typů voleb s opravdu jako velkými problémy, překážkami a je to náročné to monitorovat.
2: Pozornost se nicméně upírá k současným parlamentním stranám, do jaké míry se jim podaří obhájit v těch komunálních volbách nebo ale i těch senátních mandáty v případě těch komunálních voleb ve vedení obecních a městských zastupitelstev. Co je vlastně pro ty parlamentní strany důležitější? Získat co nejvíce mandátů celkově nebo zvítězit v klíčových regionech, například v těch velkých městech?
15: To je dobrá otázka. Já myslím, že každá ta strana si to po těch volbách bude rámovat trošku svým vlastním způsobem. Někdo bude říkat, získali jsme nejvíc hlasů, takže jsme uspěli. Někdo bude říkat, máme nejlepší vyjednávací pozici o primátorech, starostech, takže jsme uspěli. Někdo přesně bude říkat, máme Prahu, to je vlastně to nejdůležitější. Praha je obrovské město s velkým rozpočtem, takže jsme vyhráli v Praze, takže jsme vyhráli volby. Je to opravdu jako složité. Všechno je asi správně, ty strany to můžou vlastně vnímat z různých pohledů, ale no, je to zase komplikované, ty volby jsou prostě komplikované.
2: Ale je zajímavé o tom mluvit. V komunálních volbách čeká asi největší úkol lidovce, kteří budou obhajovat nejvíce mandátů, ale v aktuálních volebních průzkumech, v níž jsou lidé dotazovaní na to, koho by teď zvolili do poslanecké sněmovny, se lidovci nacházejí pod 5% hranicí. Jak je to může ovlivnit u těch komunálních voleb?
15: Lidovci mají jednu velkou výhodu oproti těm stranám ostatním parlamentním a to je, že stále mají hodně jako širokou členskou základnu, takže dokážou obsadit ty kandidátky na těch menších městech, třeba na té Jižní Moravě, takže mají vlastně těch kandidátů hodně, to hraje v jejich prospěch a zároveň u těch komunálních voleb je strašně důležité, kde kandidujete, jakou tam máte pověst, co jste za člověka, co už jste třeba pro tu obec udělal a vlastně ti lidovci nebo třeba nestraníci za lidovce nebo nezávislí za lidovce vlastně mají tuhle dobrou pověst, jak jich je hodně, tak mají vlastně lepší příležitost získat ty hlasy, být v těch pozicích těch starostů a mají takovou jako lepší výchozí pozici.
2: A do jaké míry korespondují voličské preference u komunálních voleb s těmi senátními? To znamená, jak obvykle je, že jeden a ten týž volič si vybere komunální politiky a následně senátora nebo senátorku z úplně odlišných částí politického spektra?
15: Neřekla bych asi z úplně odlišných částí politického spektra. Myslím si, že tam vždycky bude hrát roli nějaká jako příslušnost aspoň minimálně k těm dvěma volebním blokům, o kterých jsme hodně mluvili třeba před těma volbama minulý rok. Ale myslím si, že je jako docela běžné, že si vybíráte prostě podle té osobnosti a podle člověka, nebo třeba volíte menší zlo, než že byste se rozhodoval podle strany.
2: Tolik Tereza Friedrichová, analytička agentury NMS Market Research. Děkujeme.
15: Díky, nashledanou.
2: A naším dalším hostem je teď Václav Dolejší, politický reportér ze serveru Seznam zprávy. Dobré ráno i vám.
16: Dobrý den.
2: Jak mají posluchači vašeho podcastu Vlevo dole teď možnost slyšet, tak objíždíte předvolební mítinky stran. Všimli jste si, že se napříč Českem vynořilo nějaké téma, které voliči hodně řeší a strany ho možná nepovažovaly za důležité?
16: Ne, to myslím, že se úplně neděje, protože oni ty komunální volby jsou opravdu takové hodně roztříštěné, takový ten soustředěný zájem jak politiků, tak vlastně voličů tady chybí, nemá to takovou tu emoci, kterou známe třeba z voleb do poslanecké sněmovny nebo dokonce z voleb prezidentských, takže vlastně slyšíme na všech místech a ve všech obcích velmi podobná témata a to je samozřejmě hodně dostupnost bydlení, pak tam možná vyčuhuje bezpečnost, kterou pravda možná politici trochu opomíjejí, ať už si pod tím představíme cokoliv, no a pak samozřejmě doprava. To jsou takový tři hlavní témata, které se všude opakují.
2: My jsme s Terezou Friedrichovou mluvili o aktuálních předvolebních průzkumech, kam by lidé volili, nebo které strany by volili do současného parlamentu, kdyby teď měli tu možnost. A tam je největším favoritem Hnutí ANO. Nicméně v těch komunálních volbách Hnutí ANO ani nenasadilo kandidáty do všech okrsků a obcí. Soustředí se jenom na vybrané. Co je to podle vás za taktiku? Co tím sleduje?
16: Já myslím, že na to je jednoduchá odpověď, že prostě v těch místech, kde Hnutí ANO nekandiduje, tak nemají lidi a nelze se divit. Ono celkově vidíme jako pokles vlastně těch kandidátů, kandidátek, ale i těch kandidátních listin. Ono, já jsem tím tématem trochu posedlý, ale my prostě těch měst a obcí máme příliš mnoho a je to ohromná potřeba neuvěřitelného množství, prostě 10 000 lidí po celé zemi, kteří jako jsou ochotní ve volném čase a zdarma dělat nějakou kampaň pro nějaký subjekt s naprosto nejistým výsledkem, že budou mít nějaký mandát. Jo. A sehnat ty lidi, kteří jako čím dál hůř se schání, protože ta politika má takovou pověst, jakou má, je prostě pro ty strany Hnutí, ať už jsou tradiční nebo nové, velmi těžké. Tak to myslím, že je ten důvod.
2: Takže Hnutí ANO se více zaměřuje třeba na ty senátní volby, řekl byste to tak?
16: Ano, to Andrej Babiš o tom takto mluví na mítincích, že vlastně i Alena Schillerová, Karel Havlíček to opakují, že prostě teď je Senát jako v područí opozice, oni říkají, a že jim brzdí jejich výborné zákony, které chtějí dělat pro své voliče, tudíž jako těm lidem na těch náměstích a návsích říkají, že pokud tohle chtějí změnit, oni dokonce říkají, že to i zdražuje ten legislativní proces, jak se jako ty veta musí přehlasovávat a poslanci znovu scházet, tak pokud to chtějí zlevnit, takže musí ovládnout i ten Senát, tak se na to hodně soustředí. Myslím si, že tentokrát má i šanci Hnutí ANO získat přece jenom víc mandátů než těch obvyklých 2-3 křesla, jak to u nich bývá obvykle. No a zároveň je dobrý možná dodat, že Andrej Babiš mluví otevřeně o tom, že pro něho osobně jsou důležitý vlastně jenom dva okrsky, a to je Vyškovsko, kde kandiduje kandidátka Hnutí ANO proti předsedovi KDU ČSL Janu Grolichovi, a pak je to Česko-Lipsko v Libereckém kraji, kde zase kandiduje jejich kandidátka paní poslankyně Wolfová proti místnímu hejtmanovi Martinu Putovi z Hnutí STAN. Čili v tom můžeme vidět to, že Andrej Babiš se jakoby snaží zabránit tomu, aby dva populární hejtmani, kteří jsou z opozičních stran a mohou být teoreticky nějakou nadějí pro tu celostátní politiku, aby se do ní dostali.
2: Vy jste mluvil o té personální nouzi. Já jsem si ještě všimla, že letos se hodně mluví i o takzvaných skrytých stranách, tedy situacích, kdy členové politických stran kandidují v jiných uskupeních společně s nezávislými kandidáty. A to uskupení má nějaké úplně jiné jméno, často je to vytvořené ad hoc jenom pro tyto volby. Označil byste to za výrazný trend letošních komunálních voleb?
16: Řekl bych, že velmi výrazně zesílil. Já tenhle trend pozoruju tak už dvě volby zpátky, kdy pod těmi krycími názvy kandidují politici z tradičních stran. Je to taky daný tím, že ty tradiční strany jsou prostě u veřejnosti ty značky jako takové nepopulární, neoblíbené, na tu komunální úroveň se vyloženě nehodí. Ale letos to opravdu, bych řekl, úplně explodovalo. Zrovna o tom dneska píšu článek a vezměme si, že paradoxně ty opoziční strany, které říkají, že chtějí leštit své vlastní značky a ty brandy, tak speciálně oni kandidují pod krycími názvy. Jenom taková ODS třeba v Praze kandiduje překvapivě pod názvem Spolu pro Prahu, společně s TOP 09, anebo třeba v Ostravě ODSka kandiduje pod krycím názvem Srdcová, což je taková slovní hříčka se srdcem a s tou zkratkou Ostravy Ova. No a v Brně myslím, že to je taky v koalici s TOP 09, takže snaží se to ty tradiční strany hodně skrývat, někdy je to takové bizarní ty názvy, někdy jsou takové roztomilé, velmi často tam vidíme Pro město, Za lepší město a podobně.
2: Ano, tak těžko někdo zvolí název za horší město. Ale ještě jedna otázka. Motoristé, TOP 09 a Lidovci se v předvolebních průzkumech, o nich jsme právě mluvili s Terezou Fridrichovou, to znamená, jaké strany by lidé volili do poslanecké sněmovny. Ale tyto tři strany se v těchto průzkumech pohybují kolem 5% prahu. Jak zásadní je vlastně pro ně uspět v těch komunálních, respektive senátních volbách? Může je neúspěch nějak ohrozit?
16: No, myslím, že samozřejmě, že ano. Typoval bych, že Lidovci se toho bát nemusí, protože oni, jak říkala paní Fridrichová, jsou na té komunální úrovni velmi výrazně usazeni a mají nejenom hodně členů, ale mají i ty členy takové jako nadšené srdcaře, prostě, kteří jako jsou v té kampani opravdu velmi, velmi výrazně vidět a lítají s těmi letáčky. Myslím si naopak pro TOP 09, že to může být, řekl bych, téměř poslední rána, protože ta strana opravdu úplně mizí z české politiky a pokud neuhájí ani takové ty bašty, mezi něž třeba patřila Praha nebo v minulosti Plzeň, pokud i tam budou mít nějak výrazně málo, tak ta strana je opravdu před rozhodnutím, jestli se má sloučit nebo nějak spojit s ODS-kou nebo s Lidovci, nebo se její členové někam rozprchnou, ale pro TOP 09 to bude asi rozhodující moment, který rozhodne o její budoucnosti co dál.
2: Říká politický reportér serveru Seznam zprávy Václav Dolejší. Děkujeme za rozhovor.
16: Hezký den, děkuju.
4: V 8 hodin 21 minut přidáme aktuální informace. Dnes je poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudete moci hlasovat v místě svého trvalého bydliště. Ukrajinská armáda v noci na dnešek podnikla rozsáhlý dronový útok na průmyslovou infrastrukturu ve Volgogradské oblasti. Jeden z dronů způsobil požár ve výškovém obytném domě ve Volgogradu. A řeky po celé Evropě letos v létě zaznamenaly nejnižší letní průtoky za víc než 30 let. Na konci sezóny podle služby Kopernikus čelilo rekordních 52% evropského kontinentu velmi silné tepelné zátěži. Lotyšská veřejnoprávní média budou moci vysílat ruskojazyčný obsah jen v určitých situacích. Včera o tom rozhodl lotyšský parlament. Zákon navazuje na rozhodnutí nejvyššího soudu, že veřejnoprávní média musí primárně poskytovat obsah v lotyštině. Musí sice zároveň dbát také o menšinové jazyky, ale jen o ty, které nejsou v lotyšském mediálním prostoru soběstačné. Ruština přitom mezi ně nepatří. Téma probereme se zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Dobré ráno.
17: Hezké ráno.
4: V jakých situacích tedy lotyšská veřejnoprávní média budou moci poskytovat ruskojazyčný obsah?
17: Lotyšská televize a lotyšský rozhlas budou vysílat informace v ruštině pouze v případě vyhlášení nouzového stavu v krizových situacích nebo za cílem vyvracení dezinformací. Já jsem se o tom v létě, kdy skupina poslanců ten pozměňovací návrh předložila, bavila s šéfkou lotyšských veřejnoprávních médií LSM Anitou Braunou.
18: Ten pozměňovací návrh v současné podobě nepodporujeme. Je příliš striktní a my ho považujeme za snahu ovlivnit editorskou práci, o čem přesně smíme reportovat v ruštině a o čem ne. Definice by rozhodně měla být širší.
17: Mimochodem i Lotyšská rada pro veřejnoprávní elektronická média označila podobu zákona za zásah do nezávislosti veřejnoprávních médií. Veřejnoprávní média dosud poskytovala ruskojazyčný obsah jenom na internetu, na svém portále LSM.lv, na YouTubeových kanálech nebo na sociálních sítích a otevřela i redakci na východě země, kde žije tedy ta početná ruskojazyčná menšina a pro ně redakce vytvářela speciální obsah. Pokračuje Brauna.
18: V ruském jazyce neposkytujeme zábavu, lifestyleová témata. Soustředíme se na zpravodajství. Jako profesionálové bychom měli nabízet obsah v ruštině tak, aby nás ruskojazyčné obecenstvo mohlo využívat každý den, abychom měli pocit, že naplňujeme jejich zájem o informace. A ne, že budeme vytvářet jen nějaké kousky, abychom například vyvraceli dezinformace a budeme doufat, že v tu chvíli za námi ti ruskojazyční diváci přijdou. Tak to nefunguje.
17: Pokud prezident zákon podepíše, tak vejde v platnost pravděpodobně v lednu příštího roku. Lotyšský parlament zároveň schválil zákaz dovozu ruských a běloruských knih, časopisů a videoher.
4: A kde mají, Katko, ruskojazyční obyvatelé schánit informace?
17: No, poslanci sice teď nabádají ruskojazyčné konzumenty veřejnoprávních médií, aby začali poslouchat, sledovat a číst obsah v lotyštině, ale například po té, co lotyšský rozhlas zrušil stanici 4, která vysílala rusky, tak přišla veřejnoprávní média o 90 tisíc posluchačů a snížil se i počet čtenářů ruskojazyčného obsahu na internetu. A zároveň se nezvýšil počet konzumentů těch lotyšských stanic nebo lotyšského obsahu. Je taky pravda, že v Lotyšsku fungují i komerční média vytvářející obsah v ruštině. Používání ruského jazyka je ale v Lotyšsku vlastně velmi komplikovanou otázkou, protože za sovětské okupace země čelila silné rusifikaci, únosu obyvatel na východ i kolonizaci z Ruska a dnešní používání ruštiny je považované za pořád ještě následek té sovětské okupace. Obavy ale panují, aby se ti diváci, čtenáři, posluchači nepřimkli k alternativním médiím a právě k dezinformacím, které se snadno šíří na internetu, na sociálních médiích, včetně třeba Telegramu, velmi populárního v Lotyšsku, nebo v řetězových e-mailech.
4: Jazykové zákony, které mají chránit mateřštinu, platí i v Estonsku, ale tam se proti ním bouří soukromé mediální kanály. Už jenom ve stručnosti na minutku řekni proč.
17: Je to tak, protože ty zákony nechrání podle nich estonský jazyk, ale mají negativní dopad na jednotný informační prostor a dostupnost médií, protože ti šéfové těch mediálních skupin požadují změny, které by znovu povolily třeba dabing nebo čtení překladu, hlavně tedy do ruštiny, protože povolené jsou maximálně ruské titulky a například se ukazuje, že estonská národní televize ETV+, která

0: Lína Nečásková se jí zeptala na to, jestli sílí nervozita z potenciálního ruského útoku v Pobaltí stejně jako ve zbytku Evropy.
1: I think we are less nervous.
2: My nejsme tak nervózní. Nervóznější byste měli být vy, ostatní. Pokud jde o pobaltské státy, od začátku 21. století nemáme o Putinovi a Rusku žádné iluze. Mě naopak vlastně vždycky překvapí, když se lidé ptají na pobaltské státy a používají přitom velmi emotivní slova. A to též platí i pro Finsko. Ve Finsku se nikdy nezrušila povinná vojenská služba na rozdíl od ostatních evropských států. My jsme nikdy její význam nespochybňovali. Máme tedy silnou armádu, silnější než v mnoha jiných státech a také mnohem početnější. Zároveň ale žijeme v éře, kdy se mění způsob vedení války a to je rozhodně něco, na co podle mě západní země nebyly připravené. Samozřejmě nevím, jestli na to vůbec někdo mohl být připravený, protože ten vývoj je velmi rychlý. Skutečně se v tomto ohledu změnilo téměř všechno a příprava na to nebyla dostatečně rychlá.
0: Myslíte si, že Západ dělá proti těmto ruským aktivitám dost?
2: Měl toho udělat už dávno víc, tak třeba zmrazená ruská aktiva. Co je s nimi? Proč nemůžeme více podpořit ukrajinskou protivzdušnou obranu? Co je za problém? Je zjevné, že tady je něco špatně. Neměli bychom Rusku dovolit, aby se snažilo proměnit Kyjev v neobydlené místo, což je teď jeho cílem. Rusko je také velmi dobré v opotřebovací válce a právě s tím se teď ve skutečnosti potýkáme. Zároveň se Ukrajina stala lídrem Evropy obrany. Rozumí dronům lépe než kdokoliv jiný. A proto je Ukrajina vlastně součástí naší obrany. Ale nejsem si úplně jistá, nakolik to všem dochází. Každopádně je toho ještě hodně, co je potřeba udělat. Ale jde spíš o mentalitu a o to, že jsme při rozhodování velmi pomalí.
0: Myslíte mentalitu Evropanů?
1: Yes, that only in certain countries majority of the people seems to understand that this concerns all of us.
2: Ano, jde o to, že jen v některých zemích se zdá, že většina lidí chápe, že se to týká úplně nás všech. Musím říct, že samozřejmě ve Finsku a v pobaltských státech to není. My máme, myslím tím, že naše historie je spojená s válkou, je velmi osobní, je přítomná v každé jedné rodině. Chápu, že v mnoha jiných evropských zemích tomu tak není, tomu rozumím. A možná právě proto lidé nechápou, že to, co se teď děje na Ukrajině, je něco, co se týká i jich. Možná je těžké si představit, že ruský tank vjede přímo na jejich dvorek, ale ruský dron může jejich dvorek skutečně zasáhnout.
1: Their backyard. But the thing is that the Russian drone can actually hit their backyard.
0: Tolik finská spisovatelka s estonskými kořeny Sofi Oksanen. Interview plus s ní uslyšíte dnes po 11:30.
3: Teď už se blíží další časové znamení, no a my se po něm podíváme do Černé Hory, která si klade za cíl stát se 28. členem Evropské unie a to už do roku 2028. Spojíme se s naší zpravodajkou v Bruselu.
0: Nejdřív jsou tu ale aktuální zprávy s Martinem Matějkou, bylo 8:30.
4: Český rozhlas plus.
5: Opozice ani na podruhé nesvrhla vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a pro vyslovení nedůvěry hlasovalo podle očekávání všech jejich 83 přítomných poslanců. Potřebovali ale 101 hlasů. Opozice vyvolala hlasování kvůli obavám, že kabinet hazarduje s národní bezpečností. Kritizovali třeba výši schodku státního rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešený střet zájmu Andreje Babiše. Debata trvala dohromady 3 jednací dny. Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu velmi tvrdým trestem za možný podíl na incidentu v letadle společnosti Fly Dubai. Informuje o tom agentura AP. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, proč druhý pilot během letu ze Spojených arabských emirátů do Tel Avivu pobodal kapitána letounu. Letouny díky zásahu cestujících nouzově přistál v Saudské Arábii. Na jeho palubě bylo přes 180 lidí, většina cestujících byli Izraelci. Šéf Bílého domu spojitost mezi útočníkem a Teheránem připustil, konkrétní ale být nechtěl. V Lucemburku se schází unijní ministři spravedlnosti. Jednat budou mimo jiné o změnách ve fungování Eurojustu, který pomáhá státům

0: spolupracovat při vyšetřování závažné kriminality. Ministři budou mluvit taky o ochraně novinářů nebo o boji proti rasismu a diskriminaci. Česko na jednání zastoupí ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO. Slovenský premiér Robert Fico by dnes měl jednat s předsedou nejmenší vládní strany SNS Andrejem Dankem. Řešit mají jmenování nového ministra životního prostředí. Doteď rezort řídil Tomáš Taraba, kterého nominovala právě SNS. Tento týden mu ale parlament vyslovil nedůvěru a prezident Peter Pellegrini ho pak odvolal. Policisté se připravují na dnešní nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Podle jejich informací by se až tisíce řidičů speciálně upravených aut měli setkat dnes v Praze a zítra v Brně. Policie kvůli akci vyšle do terénu dálniční i cizineckou policii a pořádkové jednotky, nasadí taky vrtulník s termovizí a drony. A po zkušenostech z okolních zemí policisté očekávají, že účastníci sjezdu budou pořádat nezákonné závody na veřejných silnicích a blokovat provoz. Dnes večer proto policejní hlídky můžou některé silnice preventivně uzavírat, aby zajistili bezpečnost. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí nesouvislá kolona především kamionů v pravém pruhu už před sjezdem na Velkou Bíteš ze 159. kilometru až do omezení u Brna na 196. Osobní auta jedou v nesouvislé koloně v levém pruhu od Ostrovačice ze 178. kilometru. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 se brzdí v obou pruzích za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru a pomalu se jede až na Pražský okruh za sjezd na Ořech. Celý úsek tak pojedete více než půl hodiny a pomalu se jede na výjezdu z Prahy na dálnici D7 před omezením u sjezdu na letiště. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměří většinou kolem 15. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Ranní plus.
2: 3,5 minuty po půl deváté vás od mikrofonu zdraví a dobrý poslech přejí Daniela Vrbová a Renata Kropáčková. Černá Hora je podle Evropské komise premiantem mezi kandidátskými zeměmi, rychle plní reformy a usiluje o vstup do Evropské unie do roku 2028. Jenže vyvstal nečekaný problém. Zřejmě země do té doby nestihne přeložit veškerou unijní legislativu do černohorštiny. Podle televize Euronews proto unijní exekutiva zvažuje výjimku pro Černou Horu. To probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Vážně víc než rok nestačí na překlad unijních nařízení a směrnic?
3: Tak ono je těch materiálů opravdu hodně. Od doby, kdy se v roce 2013 připojila zatím poslední země, sice Chorvatsko, tak se soubor té unijní legislativy skoro zdvojnásobil. A Černá Hora tak musí před svým vstupem přijmout a přeložit desítky tisíc legislativních dokumentů, které tvoří právní rámec Evropské unie. No a Brusel se právě stále více obává, že to nedokončí včas. Kromě toho taky musí vyškolit dostatečný počet překladatelů a tlumočníků, aby mohla vůbec v unijních institucích řádně fungovat. Země v posledních letech významně investovala do své administrativní kapacity a ujišťuje, že ty práce na překladech budou dokončené včas, nicméně Evropská komise se, jak už jsem říkala, obává, že se to nemusí povést a podle televize Euronews zvažuje alternativní řešení. No a důvodem jsou taky ještě obavy Chorvatska ohledně kvality některých přeložených právních textů, protože Záhřeb je ve sporu s Černou Horou ohledně některých otázek. Ty spory se týkají například území, námořních hranic, ale také interpretace a některých neuzavřených otázek z válek po rozpadu Jugoslávie.
2: Jaká je tedy ta alternativa? Jaké řešení Evropská komise zvažuje pro případ, že Černá Hora práce nestihne?
3: Mluví se o možné dočasné výjimce. Černá Hora by tak po určitou dobu, než dokončí ty překlady, mohla používat některý už existující úřední jazyk Evropské unie. Nejlogičtější by byla chorvatština, protože je černohorštině velmi blízká a ty jazyky jsou si vzájemně podobné a srozumitelné. Nicméně právě to může být politicky citlivé, mimo jiné kvůli těm sporům, o kterým jsem mluvila. Ovšem, takováto výjimka by nebyla úplně bezprecedentní. Třeba Malta dostala po svém vstupu do Evropské unie v roce 2004 tříletou výjimku, protože neměla dost kvalifikovaných překladatelů do malčtiny. Mimochodem, k tomu ještě taková historická kuriozita, která ukazuje, že s tou časovou tísní se Evropský blok potýkal už i v historii, už i dávno v historii, když v roce 1957 evropští lídři tehdy podepisovali římské smlouvy, tak část těch slavnostních svazků byla právě kvůli časové tísni ještě prázdná, takže oni vlastně podepisovali jen první a měli na stole jen první a poslední, tedy podpisové stránky, a mezi tím byly prázdné papíry.
4: Jak Evropská komise pokroky Černé Hory hodnotí celkově, kdyby země mohla skutečně do Evropské unie vstoupit?
3: Tak Černá Hora je určitě ze všech těch kandidátských zemí úplně nejdále a mohla by tak vstoupit do Evropské unie. Jako první ona sama mluví o tom, že by to chtěla stihnout do roku 2028 a je na dobré cestě, jak ve čtvrtek znovu potvrdila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová při návštěvě černohorské metropole Podgorici.
5: Černá Hora je mezi zeměmi v regionu v čele přístupového procesu a my skutečně věříme, že se vám podaří do konce roku uzavřít všechny vyjednávací kapitoly, abychom pak mohli zahájit jednání o přístupové smlouvě. K tomu potřebujeme také trvalou politickou stabilitu ve vaší zemi. Velmi důležitá je široká podpora této evropské cesty napříč stranami. Vím, že Černohorci jsou velmi proevropští.
3: Von der Leyenová tento týden kromě Černé Hory navštěvuje postupně i další kandidátské země západního Balkánu. Za sebou už má návštěvu Albánie, Kosova a dnes míří do severní Makedonie.
4: Uzavírá naše bruselská zpravodajka Zdenka Trachtová. Děkuji ti, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
4: Jak zásadně může zdánlivě jazykový problém cestu Černé Hory do Unie skutečně zkomplikovat, nakolik je za ním stále dědictví rozpadu Jugoslávie, války a spory o národní identitu, to teď probereme s balkanologem Filipem Tesařem z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Vítejte, dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Jak jsme slyšeli, tak Černá Hora je v přístupových jednáních nejdále ze všech kandidátských zemí. Chorvatsko ale teď blokuje uzavření čtyř kapitol, včetně tedy kapitol o právním státu a zahraniční politice. Který z těch sporů je mezi oběma zeměmi nejcitlivější a proč?
6: Je to spor o průliv, který uzavírá Boku Kotorskou záliv, který leží prakticky celý uvnitř Černé Hory, ale na severní straně ho uzavírá mys Oštro na poloostrově Prevlaka, který patří Chorvatsku. Chorvatsko prosazuje dlouhodobě, aby teritoriální vody byly v tom průlivu, který je široký, asi jako gibraltarský, asi 2 kilometry nebo něco přes, rozděleny v polovině, a Černá Hora prosazuje, že by vlastně to měly být výsostné vody Černé Hory. Je to trochu podobné jako spor o Piranský záliv, který jediný umožňoval Slovinsku přístup k otevřenému moři, ale v tomhle případě už Slovinsko i Chorvatsko měli za sebou dlouhá léta jednání, tady v podstatě nějaké vážnější rozhovory ještě neproběhly.
4: Na to jsem právě chtěla poukázat, na tu podobnost sporu o hranici. Není to určitý vzorec rozšiřování Unie na západním Balkáně?
6: No tak konec konců my, když Albánie měla podepsat dohodu o přidružení k Evropské unii, tak jsme taky využili toho, že jsme členskou zemí a prosadili jsme si řešení určitých nedořešených majetkových otázek, pozemkových otázek, které se týkaly Českého zastupitelského úřadu v Tiraně ve svůj prospěch. To je docela běžná věc. Jo, náš postup se taky nevymykal z nějakého obvyklého rámce, tak to prostě chodí. A je spíš otázkou, jestli to půjde cestou nějaké vzájemné dohody, a to znamená, Černá Hora povolí, nebo jestli Chorvatsko bude ochotno přistoupit na mezinárodní arbitráž, která by ale nemusela rozhodnout v jeho prospěch.
4: Když se teď zastavíme u toho sporu o jazyk, jak jsme slyšeli, Černá Hora nemusí stihnout včas kvalitně přeložit evropské právo do černohorštiny.
6: Nestihne to.
4: Proč je ta možnost chorvačtiny politicky citlivá, nebo jak moc je to řešení pro Černohorce třeba nepřijatelné?
6: Já myslím, že pro Černohorce je to přijatelné. Konec konců Chorvatsko uvolnilo svoje překlady evropské legislativy už po svém vstupu a dalo je k dispozici dalším zemím západního Balkánu, které by je mohly využít, to znamená Bosně a Hercegovině, Černé hoře i Srbsku. Největší zájem projevila Černá Hora a využívala ty chorvatské překlady už od začátku, ale tady je spíš jde o to, že tehdy Chorvatsko poskytlo ty materiály, které samo muselo přeložit kvůli svému přistoupení, a od té doby, jak už tady padlo, se ten objem zdvojnásobil a Chorvatsko by vlastně mělo teďka dávat něco, co už vytvořilo během svého členství. Jo, takže spíš si myslím, je tady takový spor, že my máme dát zadarmo něco, co jsme si museli pořídit za vlastní.
4: Ano, ale o tom, že by třeba Černohorec nerozuměl chorvatštině, o ten samotný jazyk se úplně tak nejedná.
6: Tak samozřejmě černohorská politická scéna na to, že to je země velikosti zhruba té Malty, o které tady padla zmínka, tak je docela pestrá, takže nikdy tam nenajdete 100% shodu, ale myslím si, že ta chorvatština by byla v podstatě na 95% plně srozumitelná. Spíš tam jde o to, že tam jsou určité právní termíny, právní obraty, které už nevycházejí z toho základu, které se třeba objevily nebo začaly být používány ve větší míře na tomhle prostoru až po rozpadu Jugoslávie, nevycházejí teda z nějakého jako společného základu, ale už navazují na samostatný vývoj chorvatštiny po roce 1990. Ale pořád je to mnohem blíž než třeba čeština a slovenština navzájem. A když si vezmete, jak vlastně slovenština je připouštěna u nás v úředním styku k použití, tak si můžete udělat představu asi o tom, o té chorvatštině v Černé Hoře.
4: Když spojíme ty jazykové i mezistátní spory, jsou dnes identity na západním Balkáně pořád opravdu utvářené rozpadem Jugoslávie, válkami 90. let? Už jenom ve krátkosti.
6: Já myslím, že ne. Vemte si, že to bylo už před více než generací, ale samozřejmě, když si čtete zahraniční zprávy o zemích bývalé Jugoslávie, tak nejčastěji tam nacházíte zmínky o té minulosti, ale myslím si, že konkrétně v Černé Hoře tam se minulostí moc nežije.
4: Balkanolog Filip Tesař, děkuju moc krát za rozhovor. Naslyšenou.
6: Naslyšenou.
7: Posloucháte stále Ranní plus, máme 8 hodin a 44 minut. Václav Havel miloval New York a rád se procházel jeho ulicemi. A tak není divu, že se část oslav jeho nedožitých 90. narozenin odehrála právě tam. Na gala večer pořádaný centrem Václava Havla se do New Yorku sjeli mezinárodní hosté z různých dálek. Dagmar Havlová přiletěla z Prahy, Alice Albrightová, dcera Madeleine Albrightové, přijela vlakem z Washingtonu, přišli i krajané, diplomaté a ochránci lidských práv. Ti všichni se setkali v České národní budově, aby si připomněli odkaz Havla jako člověka i jako politika. A naše americká zpravodajka Jana Ciglerová byla u toho.
8: Mezi nažehlenými fasádami stojí cihlová budova s nápisem, který tu působí trochu nečekaně. Národní budova. Postavili ji čeští přistěhovalci na konci 19. století, a to za vlastní peníze, aby měli kde zpívat, cvičit a mluvit česky. Mezi hosty seděli hlavně krajané, ale také Američané, diplomaté a lidé z kultury, kteří Václava Havla znali osobně. Připomenout si jeho odkaz přišel i ekonom Jan Švejnar, který učí na Kolumbijské univerzitě v New Yorku.
9: A jak ve světě prostě sílí autokratické myšlení? tak hodně lidí vlastně se obrací k jeho myšlenkám a v tom smyslu bych řekl, že nabírá vlastně na popularitě a důležitosti. Že není tolik vlastně myslitelů a lidí, kteří měli dopad v té politické scéně, jako on globálně.
10: Dagmar Havlová na něj vzpomínala jak jako na manžela, tak i na politickou osobnost.
11: Milovala New York, toto město věčně pulzující. Často přemýšlím nad tím, co by říkal na svět, ve kterém žijeme dnes.
10: Podle ní bych chtěl, aby lidé zůstali laskaví, empatičtí, zvědaví a odpovědní.
11: A především, abychom nestráceli naději.
10: Na gala večer přijela také Alice Albrightová, dcera Madeleine Albrightové, se kterou se Václav Havel velmi přátelil.
12: Well, President Havel and mom were very good friends.
10: Českému rozhlasu popsala to speciální pouto, které bylo mezi Václavem Havlem a její matkou Madeleine Albrightovou.
12: So they were democracy fighters.
10: Říká, že Václav Havel pro její mámu nebyl jen důležitým politikem, se kterým sdílela společné hodnoty, ale blízkým osobním přítelem.
12: Certainly very troubled by everything going on in the world.
10: Madeleine Albrightová by si podle ní dělala starosti se současným vývojem, ale vždycky věřila v sílu občanské společnosti a odhodlání veřejnosti bojovat za svobodu a bránit demokracii.
12: And people expressing their opinion through strong democratic processes.
10: Podle Alice Albright je odkaz Václava Havla aktuálnější než kdy dřív. Z Národního domu v New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: 8:45 v krátkosti k událostem dnešního dne. Dnes je poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudete moci hlasovat v místě svého trvalého bydliště. Ruská armáda znovu zaútočila na jižní most v Kyjevě, přes který vede důležitý silniční tah i trasa metra. A úřady v Egyptě podle agentury AP zadržely redakční tým jednoho z mála nezávislých médií. Lidskoprávní organizace kritizují krok jako útok na svobodu tisku.
7: Ústav jaderné fyziky Akademie věd otvírá na pražské Bulovce novou ozařovnu. Je vybavená výkonným kobaltovým ozařovačem T100. Patří k nejsilnějším zařízením svého druhu v Česku a bude simulovat různé radiační podmínky, včetně kosmického záření. Víc si o ozařovači řekneme s vedoucím autorizovaného metrologického střediska Ústavu jaderné fyziky Jakubem Šléglem. Dobré ráno.
13: Dobré ráno vám i posluchačům.
7: Jak si můžeme takové zařízení představit, jak byste ho popsal?
13: No, zvenku to vypadá jako veliká šedá krabice s cedulí radiačního nebezpečí, ale to gro je vevnitř, vlastně celé to má asi 1,5 metru na výšku a metr na šířku, metr na délku, ale to gro uvnitř je vlastně takový válec hnědý, ale je plný olova a ochuzeného uranu, aby stínil vlastně to centrální zdroj toho záření gamma, což je asi váleček o průměru 2 cm a délky 2 cm a vlastně celý ten vnitřek funguje k tomu, aby stínil to záření, aby jsme kolem toho mohli normálně pracovat a potom, aby to bezpečně vyjelo a mohlo to zářit na ty místa, které potřebujeme. Rozdíl oproti medicínským je vlastně, že ten náš je napevno a že se ty medicínské ozařovače se otáčí kolem pacientů.
7: A to nové zařízení nahradilo původní ozařovač, který sloužil několik desetiletí. V čem je tady ten nový lepší po technické stránce?
13: Je tam modernější přístup k manipulaci s tím zdrojem vlastně uvnitř. A to, jak vyjíždí a zajíždí. Je tam vyšší automatizace ovládání, ta přesnost i toho nastavení je lepší. To polohování vzorků, vlastně, které chceme ozářit, ať jsou to nějaké detektory nebo nějaké biologické vzorky, a taky je tam vyšší zabezpečení radiační ochrany kolem toho zdroje. Takže vlastně řekněme, že celé to je lepší z hlediska radiační ochrany, je tam přesnější měření a i lepší uživatelské prostředí pro nás.
7: A k čemu budete ten nový ozařovač především využívat?
13: Máme naplánované radiobiologické experimenty, kdy se sleduje, jak vlastně to záření, jak na to reagují buňky nebo molekuly, jak vlastně to, kolik tomu dáme toho záření, jaký jsou dopady v těch biologických vzorcích, nebo plánujeme kalibrace detektorů, když chceme někam poslat detektory, tak tady v tomhletom místě my budeme přesně víme, jaký to záření v tom místě je, kolik ho je, takže potom, když dáme ten detektor někam jinam, tak to můžeme navázat na to, že jsme věděli, že ta odezva odpovídá tomu množství, které víme tady velmi přesně. Další jsou různé testy radiační odolnosti materiálu, když se třeba posílají do vesmíru, tak potřebujeme vědět, že to přežije v tom prostředí několik let, takže se to testuje tady na Zemi v tomto případě. Různé materiály se testují právě, jestli přežijou vysoké dávky, a taky plánujeme, nebo tady u nás v autorizovaném metrologickém středisku děláme legální metrologii, že ověřujeme detektory například pro radioterapeutická pracoviště po republice, protože právě ten dávkový příkon, který máme tady u nás, odpovídá těm radioterapeutickým dávkovým příkonům při léčení rakovin.
7: Vy jste zmínil ten vesmír a nový ozařovač chcete používat také při vesmírných experimentech, které Ústav jaderné fyziky Akademie věd chystá pro vědecký program mise českého astronauta Aleše Svobody na Mezinárodní vesmírnou stanici v příštím roce. Můžete přiblížit už jenom krátce, o jaké experimenty půjde?
13: My jsme měli to štěstí, že z 13 experimentů, které byly vybrány, tak dva se byly získány u nás na oddělení dozimetrie záření. Jedno je CZPA, což je osobní dozimetr právě pro českého astronauta, a druhý je ZOE, což je sledování vývoje ptačího plodu v prostředí kosmického záření a mikrogravitace. A my tady budeme teda simulovat tu dávku, kterou ten plod nebo ta elektronika dostane.
7: A jestliže se ten stát chystá tedy v příštím roce, tak s těmi experimenty začnete jako prvními? Nebo už jste začali?
13: Je to, tak my to děláme i na jiných, ale tady u nás jako vlastně tady tohle zařízení je takový doplněk těch dalších experimentů, které děláme, a chystáme se teď tady, že to uděláme u nás, ale radiobiologové ty se chystají, protože potřebují vždycky ty buňky namnožit, tak ty se na to už moc těší.
7: Říká vedoucí autorizovaného metrologického střediska Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky Jakub Šlegl, tak ať vám ten nový přístroj dobře slouží.
13: Děkuju, mějte se hezky, hezký den.
4: 8 hodin 53 minuty je s vámi Ranní plus. Dluhy na sociálním a zdravotním pojistném už by nemuseli vymáhat soudní exekutoři, jako je tomu dnes. Ministerstvo financí je chce od roku 2028 nahradit pracovníky finanční správy, kteří by agendu převzali. Od změn si ministerstvo slibuje mimo jiné i finanční úspory, a to jak pro zdravotní pojišťovny, tak i pro samotné dlužníky.
14: V současnosti smí vymáhat nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění orgány sociálního zabezpečení a samotné zdravotní pojišťovny. Když ale sami neuspějí, svěří vymáhání soudním exekutorům.
15: Dnes při vymáhání využíváme kombinaci vlastních nástrojů daňové exekuce a soudních exekutorů. Současné nastavení považujeme za funkční a efektivní.
14: Říká za Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu mluvčí Elenka Mazurová. Od roku 2028 to ale má fungovat jinak. Dluhy by měla vymáhat finanční správa, která to podle ministerstva financí zvládne levněji.
16: Zatímco náklady soudního exekutora mohou u veřejných pohledávek dosahovat násobně vyšších částek, při daňové exekuci vedené finanční správou činí náklady zpravidla 2% z vymáhané částky. Pro dlužníka tak může jít o úsporu v řádu tisíců až 10 000 korun.
14: Říká mluvčí ministerstva Gabriela Krušinová a dodává další výhodu.
16: Finanční úřady se navíc primárně snaží s dlužníky komunikovat ještě před zahájením exekuce a využívají nástroje, jako jsou například splátky anebo posečkání.
14: Změny se ale nelíbí exekutorské komoře. Podle jejího prezidenta Jana Mlynarčíka mimo jiné proto, že někteří exekutoři přijdou o zakázky.
17: Z přibližně 140 soudních exekutorů v Česku jich vymáhá pohledávky zdravotních pojišťoven asi 30. Ti nepochybně přijdou o část své práce. Skutečné a mnohem širší důsledky ale pocítí celá společnost.
14: Klesne podle něj například efektivita vymáhání. Finanční správa totiž na rozdíl od soudních exekutorů může využívat jen zlomek nástrojů. Zpravidla se omezuje jen na blokaci peněz na bankovním účtu nebo srážky ze mzdy, dodává Jan Mlynarčík.
17: Přestože finanční správa vlastní data o své efektivitě nezveřejňuje, expertní analýzy odhadli její hrubou úspěšnost mezi 8 až 13%. Soudní exekutoři dosahují úspěšnosti mezi 35 až 40%. Rozdíl je tedy zásadní.
14: S tím ale Gabriela Krušinová z Ministerstva financí nesouhlasí.
16: Finanční správa je na převzetí této agendy odborně, technicky i personálně vybavena a její kapacity umožní efektivnější správu pohledávek i jejich celorepublikové rozložení. Obavy z poklesu efektivity nebo miliardových výpadků příjmu zdravotních pojišťoven proto nepovažujeme za důvodné.
14: Zdravotním pojišťovnám každopádně současný stav vyhovuje. Například pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, suverénně největší zdravotní pojišťovnu v zemi, je klíčové zachování alespoň současné úrovně vymahatelnosti pohledávek, říká mluvčí Lucie Mjarková.
18: Konkrétní dopady případného převodu vymáhání nedoplatků na sociálním a zdravotním pojištění na finanční správu bude možné objektivně vyhodnotit až po schválení finální podoby legislativy a nastavení jednotlivých procesů.
14: VZP loni zahájila daňové exekuce dohromady za téměř 6 miliard korun. Vymoct se jí podařilo asi 1,5 miliardu. Před zahájením exekucí se pojišťovna podle své mluvčí vždy snaží klienty přimět k zaplacení jinou cestou. Prioritou je podle ní včasná komunikace s plátci a upozorňování na vznikající nedoplatky. Dominik Hron, Český rozhlas.
7: Posloucháte Ranní plus. A teď máme tady další téma. Rusko má problém s medvědy. Kreml kvůli tomu chystá efektivnější kontrolu jejich počtu. Medvědi jen od jara zabili podle agentury RIA Novosti 22 lidí. Moskva zvažuje, že by povolila neomezený lov medvědů hnědých. A víc už ví Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
19: Dobré ráno.
7: Co dalšího ruská vláda plánuje? Bude to nějaká speciální operace?
19: Neplánují další speciální operaci proti medvědům. Vlastně Rusové ve větší míře kritizují ruské úřady za neschopnost s medvědy a s tou agresivitou, rostoucí agresivitou medvědů něco dělat, alespoň tak to píše agentura Reuters. Podle vicepremiéra Dmitryho Patruševa jsou potřeba systematická opatření, nikoliv tedy speciální operace. Moskva plánuje vlastně zvýšit kvótu na počty odlovených zvířat, ale taky stanovit třeba větší pravomoci pro samosprávy, aby mohly, dá se říct, lépe kontrolovat počty medvědů v regionech.
7: Počet medvědů se v Rusku od 90. let víc než zdvojnásobil. Čím to je?
19: Přesně tak, daří se jim vlastně čím dál tím víc kvůli kratším a mírnějším zimám. Letos navíc měli kvůli brzkému a suchému jaru problémy se scháněním potravy. Přibližují se tak čím dál tím blíž lidským obydlím, aby se třeba najedli z odpadkových košů. Lidé Rusové totiž často nerespektují bezpečnostní předpisy a třeba nechávají zbytky potravin nebo pytle s odpadky povalovat vedle často tedy přeplněných popelnic, které jsou jinak proti medvědům speciálně zabezpečené. Nárůst setkání lidí a medvědů ve volné přírodě ale není jenom ruská věc, zaznamenávají ho taky třeba ve Spojených státech, a to vlastně ze stejného důvodu. Klimatická změna mění zažité zvyky zvířat a ta se posouvají blíž a blíž lidským obydlím. Ale přemnožené medvědy řeší i v Evropě. Jenom před několika dny se na Facebooku objevilo třeba video slovenského myslivce Tibora Feldeše, který pomocí termokamery natočil na polích u slovenské obce Očova dohromady 26 medvědů. A víc medvědů je tedy i v Česku. U nás se vyskytuje pouze medvěd hnědý. Druh se sem vrátil v 70. letech 20. století a nejpravděpodobněji bys na medvěda mohla narazit na Beskydsku. Občas se může zatoulat do Jeseníků nebo na Českomoravskou vrchovinu, ale asi tedy pokud už na medvěda narazíš, tak jich nenarazíš jako tedy myslivec v Očové na 26 na 1.
7: No upřímně řečeno, nevím, co bych dělala.
19: Já taky ne.
4: Zabručet. Asi by bylo tak dobré zabručet, aby člověk dal najevo, že je s ním.
19: Nebo možná zadupat, nevím.
7: Já ještě pro posluchače musím říct, že na tento vstup si Jiří Chábera ze zahraniční redakce oblékl speciální svetr, na kterém je také skoro 26 medvědů.
19: Je jich tam trochu míň, to je svetr po mém tatínkovi, kterého tímto tedy zdravím.
7: Tak se na nás můžete podívat i na kamerách, uvidíte tam krásný svetr.
4: Bylo 9 hodin, v pátek 2. října vám je nadále dělá společnost Ranní plus a také Renata Kropáčková
7: a Daniela Vrbová.
1: Český rozhlas plus.
7: Jak se můžou obce bránit takzvané volební turistice, při níž si lidé účelově přehlašují místo trvalého pobytu?
4: Na řadě míst spojí komunální volby příští týden také s lokálními referendy. O čem v nich lidé budou hlasovat?
7: A monstrum z amerického snímku Resident Evil, které se stalo hitem sociálních sítí. Jak ho český choreograf vymyslel?
4: I to vám přiblížíme. Nejdřív jsou tu ale zprávy s Martinem Matějkou.
0: Vývoz neíránské ropy z Perského zálivu se vrátil na předválečnou úroveň, ukazují to data společnosti Kepler, která monitoruje námořní přepravu. V září podle nich ropné monarchie a Irák průměrně vyvezly nejméně 16,5 milionů barelů denně. Změnily se exportní trasy.
20: Přibližně 40% neíránské ropy se ze zálivu dostává bez překročení Hormuzského průlivu. Před válkou to bylo 17%. Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie totiž víc využívají své ropovody vedoucí do Ománského zálivu a do Rudého moře, které kritickou úžinu obcházejí. Předběžná data navíc ukazují, že na konci září zřejmě narostl vývoz ropy i přímo přes Hormuzský průliv. Tankery cestou proplouvají s podporou americké armády. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Spojené státy přesunou část vojenské pomoci z Evropy a dalších zemí do Latinské Ameriky. O peníze v přepočtu za více než miliardu korun přijde mimo jiné třeba Slovensko nebo Severní Makedonie. Nově je dostanou třeba Panama, Peru nebo Kolumbie. Americký kongres přitom pomoc evropským zemím schválil už v roce 2022 kvůli válce na Ukrajině.
21: Americké ministerstvo zahraničí tvrdí, že peníze budou užitečnější v Latinské Americe, kde pomohou bojovat proti pašerákům drog a chránit panamský průplav. Demokratická senátorka Jean Shaheenová a kongresman Gregory Meeks s tím ale nesouhlasí. V dopise ministru zahraničí Marku Rubiovi upozornili, že vláda porušuje zákon, protože kongres peníze výslovně určil na podporu Ukrajiny a jejich sousedů. V přepočtu jde zhruba o miliardu korun a krok přichází ve chvíli, kdy Pentagon zvažuje omezit americké základny v Evropě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO ustál hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení vlády kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Prohlasovalo 83 jejich poslanců, proti bylo 94 z koaličních stran.
22: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
23: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
22: Předseda starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
24: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
22: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už podruhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu velmi tvrdým trestem za možný podíl na incidentu v letadle společnosti Fly Dubai. Informuje o tom agentura AP. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, proč druhý pilot během letu ze Spojených arabských emirátů do Tel Avivu pobudal kapitána letounu. Letouny díky zásahu cestujících nouzově přistál v Saúdské Arábii. Na jeho palubě bylo přes 180 lidí, většina cestujících byli Izraelci. Šéf Bílého domu spojitost mezi útočníkem a Teheránem připustil, konkrétní ale být nechtěl. Do Česka se dnes sjedou až tisíce řidičů speciálně upravených aut, informovala o tom policie, která kvůli nelegální akci připravuje rozsáhlá bezpečnostní opatření. A v jiných zemích byl sjezd podle policie spojený se závody, blokováním dálnici policejních aut, krádežemi dopravních značek a pyrotechnikou. Podle mluvčí policie Violety Canosky se proto do ulic vydá velké množství policistů z různých oddělení.
25: Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání.
0: Nezákonný sraz by se měl podle informací policie uskutečnit dnes v Praze a zítra v Brně. Američanka Krista Pajková, odsouzená k trestu smrti, je po nezdařené popravě v kritickém stavu v nemocnici. Informovali o tom její právní zástupci s tím, že prognóza je nejasná. Obhájci ženy žádají guvernéra státu Tennessee, aby jí trest smrti zrušil a zmírnil ho na doživotní vězení. A 50-letou Pajkovou soud odsoudil k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužečky. Její obhájce řekl, že pokus o popravu provázelo mnoho problémů. Celkem dostala 2 dávky smrtící injekce. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Některé náramky vytištěné na 3D tiskárně můžou citlivým lidem způsobovat ekzem nebo vyrážku. Ukazuje to výzkum vědců z plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zveřejnil ho prestižní vědecký časopis Nature Scientific Reports. Většina materiálů pro 3D tisk, ale podle odborníků problematická není.
2: Jeden z těch materiálů flex po 7 dnech v kontaktu velmi odolné buňky poškozuje. Můžou vyvolat nepříjemné pocity na kůži.
3: Přibližuje Jiří Dejmek z plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy, že důvodem mohou být přísady, které materiálům pro 3D tisk dávají různé vlastnosti. Většina ze 16 testovaných materiálů byla ale v pořádku.
2: Například typu PLA, ASA a většina ABS materiálů nevykázala negativní účinky na lidské kožní buňky.
3: Odborníci teď chystají podrobnější analýzy flex materiálu pro 3D tisk. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: A jak může hraní videoher pomáhat duševnímu zdraví nebo jak dosáhnout takzvané digitální rovnováhy, se dnes dozví návštěvníci Pragfestu v Brně. Psychologové, psychiatři, mediální tvůrci a výzkumníci se budou věnovat právě dopadům digitálních technologií na psychiku. Návštěvníci se dozví třeba o využití virtuální reality při léčbě úzkostných poruch nebo o výuce bezpečné práce s umělou inteligencí pro děti. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí nesouvislá kolona především kamionů v pravém pruhu od sjezdu na Velkou Bíteš ze 160. kilometru až do omezení u Brna na 196. Osobní auta jedou v nesouvislé koloně v levém pruhu od Kývalky ze 182. kilometru. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 se brzdí v obou pruzích za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru a pomalu se jede až na Pražský okruh za sjezd na Ořech. Celý úsek pojedete až půl hodiny. Pomalu pojedete také na výjezdu z Prahy na dálnici D7 před omezením u sjezdu na letiště. Od sjezdu na Horoměřice je zdržení do 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky, k večeru začne oblačnost ubývat a nejvyšší odpolední teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Ranní Plus.
7: A dobrý poslech vám stále přejí Renata Kropáčková a Daniela Vrbová. Už za týden půjdou Češky a Češi k volbám do obecních zastupitelstev. Volit se bude ve více než 6000 městech a obcích. A v určitých okrscích budou lidé vybírat také své zástupce do Senátu. Český statistický úřad zaregistroval do letošních komunálních voleb přes 22 000 kandidátních listin. O mandát se bude ucházet zhruba 190 000 kandidátů, což je méně než při posledních komunálních volbách. Politické analytičky Terezy Friedrichové z výzkumné agentury NMS Market Research jsme se v ranním vysílání zeptali, jak se vlastně měří volební úspěch v komunálních volbách, kde kandiduje tolik politických subjektů a často jen v jedné obci nebo v jednom regionu.
5: Je to extrémně náročné, je to vlastně z toho důvodu, který jste řekla. Vlastně ty kandidátky jsou extrémně roztříštěné, v každých městech kandidují jiné koalice a proto to je v podstatě nemožné, proto vlastně i agentury, i my, i ostatní výzkumné agentury se zaměřujeme třeba na ta největší města, Praha, Ostrava, Plzeň, Brno, tam to je ještě relativně jednoduché, ale vlastně na nějaké jako obecné úrovni nebo na úrovni České republiky my vlastně vůbec nedokážeme zachytit tady tuhle rozdrobenost a ten důvod je ještě jeden a to je samotné hlasování, jak se vlastně křížkuje u voleb komunálních, to do toho taky vnáší vlastně velký prvek nejistoty, takže my vlastně nevíme, jak to dopadne. To vlastně nevíme nikdy, ale teď to nevíme ještě víc.
7: Připomněla Tereza Friedrichová z výzkumné agentury NMS Market Research. Politický reportér serveru Seznam zprávy Václav Dolejší v našem vysílání zase komentoval trend takzvaných skrytých stran, kdy členové typicky parlamentních partají kandidují v jiných uskupeních společně s nezávislými kandidáty. Tento fenomén podle Dolejšího letos výrazně zesílil.
6: Tenhle trend pozoruju tak už dvě volby zpátky, kdy pod těmi krycími názvy kandidují politici z tradičních stran. Je to taky daný tím, že ty tradiční strany jsou prostě u veřejnosti ty značky jako takové nepopulární, neoblíbené, na tu komunální úroveň se vyloženě nehodí. Ale letos to opravdu, bych řekl, úplně explodovalo, zrovna o tom dneska píšu článek a vezměme si, že paradoxně ty opoziční strany, které říkají, že chtějí leštit své vlastní značky a ty brandy, tak speciálně oni kandidují pod krycími názvy. Jenom taková ODS třeba v Praze kandiduje překvapivě pod názvem Spolu pro Prahu, společně s TOP 09, anebo třeba v Ostravě ODSka kandiduje pod krycím názvem Srdcová, což je taková slovní hříčka se srdcem a s tou zkratkou Ostravy OVA. No a v Brně myslím, že to je taky v koalici s TOP 09, takže snaží se to ty tradiční strany hodně skrývat, někdy je to takové bizarní ty názvy, někdy jsou takové roztomilé, velmi často tam vidíme pro město, za lepší město a podobně.
7: Podotýká politický reportér serveru Seznam zprávy Václav Dolejší. A na další trend letošních voleb upozornila Anna Šavic z katedry marketingové komunikace a public relations Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Podle ní souvisí s novými evropskými pravidly pro politickou reklamu. Například velké platformy jako Google nebo Meta kvůli novým pravidlům značně omezily možnosti politické reklamy. A podle Anny Šavic se proto kampaně částečně přesunula z online prostoru do toho veřejného.
8: Kampaň je letos mnohem více viditelná a do velké míry se opět vrátila do ulic. Různé jako stánky do posledního momentu se ta kampaň jako dělá, jsou vidět ve velkých městech i v malých, hodně plakátů. Zároveň je letos i ta kampaň, bych řekla, poměrně jakoby hezky barevná, ale určitě je více viditelná než před několika, než vlastně ty minulé komunální volby, což může být ten dopad toho, že prostě nelze tak využívat ten online prostor.
7: To byla Anna Šavit, expertka na politický marketing z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a také členka Solvo Institut kolem Ivany Tykač. Teď ještě jedno volební téma. Krušnohorská Moldava se před komunálními volbami znovu potýká s podezřením na takzvanou volební turistiku. Podle zjištění Seznam zpráv je v obci se zhruba 150 voliči nejméně 20 lidí hlášených na adresách, kde podle vedení obce fakticky nežijí. A v posledních týdnech přicházejí další lidé, kteří si chtějí trvalý pobyt nově přihlásit. Podobný spor přitom Moldava zažila už při minulých komunálních volbách. Tehdy soud rozhodl o neplatnosti hlasování poté, co volební komise umožnila hlasovat 27 lidem, kteří podle soudu své volební právo neprokázali a hlasování se muselo opakovat. Účelovou volební turistiku teď více probereme s ústavním právníkem Ondřejem Projsem z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Tak pokud vím, české právo nestanoví, jak dlouho musí člověk před komunálními volbami v dané obci žít, kde tedy vede ta hranice mezi legitimní změnou bydliště a volební turistikou?
9: No máte v zásadě pravdu, stačí vlastně ten příslušný krok učinit těsně před volbami, to znamená evidovat se ke dni voleb, vlastně respektive toho hlasování, to znamená je to opravdu jako formální přístup a je to důsledek toho, že v České republice je poměrně unikátní, když to srovnáme s zahraničím, ten institut toho trvalého pobytu nebo trvalého bydliště, jak se někdy říká, což je opravdu jako formální vlastně evidence, kterou vede stát v zásadě a která často nekoresponduje právě s tím, kde je to skutečné bydliště, to znamená, kde ten člověk se skutečně dlouhodobě zdržuje a má nějaké pouto, Což ano. Je většinou používáno v zahraničí právě třeba i pro to volební právo, zatímco u nás se vychází z té formální evidence a tím prostě vznikají tyto, řekněme, třecí plochy.
7: A když si to ukážeme na tom konkrétním případu z Moldavy, podle Seznam zpráv tam teď přicházejí lidé s novými nájemními smlouvami, ovšem do objektu, který není vhodný k obývání a žádají o změnu trvalého pobytu. Co v takové chvíli ohlašovna skutečně smí zkoumat, jestli mají platnou nájemní smlouvu, nebo jestli je ta adresa způsobila, nebo mohou se ještě dotazovat toho člověka, jestli tam skutečně hodlá žít?
9: Tak my už máme poměrně řadu let judikaturu, která říká slovy ústavního soudu, typicky třeba můžeme jmenovat to přelomové rozhodnutí věci Karlovy Studánky a Hřenska, někdy už tuším 15 let zpátky, které říká, že vlastně bychom se na ten vztah přeci jenom měli dívat věcně, materiálně, nikoliv jenom formálně. Právě z důvodu smyslu vlastně těch voleb. To znamená, že vlastně soud nabádá nepřímo tyto orgány, aby v takovéto situaci, když mají ty indicie, vlastně k tomu přistoupili nikoliv jenom formálně, to znamená, že je splněno, že tedy ten ohlašovatel vlastně uvádí, že tedy bude mít pobyt v takovém a takovém objektu a doloží to třeba nějakou nájemní smlouvou nebo souhlasem toho vlastníka, ale aby právě vycházel z nějakého širšího kontextu, ostatně jste to sama zmínila, to znamená koncentrace do jednoho objektu, nějaký zainteresovaný vlastník, neobyvatelnost třeba pro tolik lidí a podobně. To znamená, že se zkoumá opravdu jako ten vztah k tomu místu a jestli to není prostě čistě účelové. Protože, a to je takový paradox, trošku taky, který si málo kdo uvědomuje, ty komunální volby jsou vlastně největší problém, největší kořist těch, řekněme, účelových až třeba dokonce podvodných jednání, mám na mysli třeba i při sčítání těch hlasů nebo nakupování hlasů a podobně, protože tam opravdu jako relativně málo hlasů, jednotky, desítky, můžou často rozhodnout o tom, kdo konkrétní obec, třeba i střední velikosti, povede. Ano. A tím pádem ten poměr cena výkon, řekněme, takhle málo hlasů, je mnohem vyšší, než třeba u voleb do poslanecké sněmovny nebo prezidenta republiky.
7: Rozumím. A můžete už jenom na závěr ve stručnosti říct, jaké nástroje tedy obec má? Vy jste říkal nějaký přezkum a to znamená, že už ano. Před volbami ho může vyškrtnout ze seznamu voličů.
9: Teoreticky ano. A pak je tady samozřejmě i možnost napadnout pak ty volby. Ostatně z toho máme tu judikaturu a myslím, že právě v té Moldavě už se to stalo právě v minulosti, vlastně se to tam opakuje, kdy soud potom může nařídit opakování buď hlasování, anebo celých voleb a pak třeba nepřipustit tyto hlasy započítat. Jo? Ale samozřejmě by bylo lepší to upravit legislativně, my budeme mít od příštího roku vlastně nový zákon o tom jednotném seznamu voličů, uvidíme, jestli to pomůže.
7: O účelové volební turistice jsme mluvili s ústavním právníkem Ondřejem Projsem z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Děkujeme.
9: Děkuji také, nashledanou.
4: Komunální volby spojí v 38 městech a obcích s místními referendy. 21 místních hlasování se bude věnovat větrným elektrárnám a takzvaným akceleračním zónám, ale nejenom jem. Třeba v Záhorovicích na Uhersko-Hradišťsku budou lidé hlasovat o zachování železničních přejezdů. O tom nám více řekne reportérka Michála Kočendová, se kterou jsme ve spojení. Dobrý den.
10: Pěkné dopoledne. V Záhorovicích, obci nedaleko Uherského Brodu, budou referenda dvě. Téma ale u obou lidových hlasování bude stejné. Rušení železničních přejezdů v obci. Ty jsou v Záhorovicích, které jsou na trase takzvané Vlárské dráhy, která vede z Brna do Vlárského průsmyku 3. Jeden je na konci ulice, ten navrhla při elektrifikaci této železniční trati, se kterou se přitom počítá až po roce 2035, předběžně zrušit Správa železnic. To vyvolalo v obci nelibost a na základě sesbíraných podpisů obyvatel tak bylo vyhlášeno první referendum. Zastupitelé obce ale na to reagovali tím, že vyhlásili i referendum druhé, ve kterém budou hlasovat lidé o zachování i dalších dvou přejezdů v obci, u vlakového nádraží a v lokalitě Lány. Podle zastupitelů jsou totiž potřebné všechny tři přejezdy. Ty už jsou v současné době podle nich dostatečně zabezpečené závorami a výstražnými světly. Náklady na uspořádání referend zastupitelé vyčíslili na 30 tisíc korun. Dodám, že na úseku trati, která vede přes Záhorovice, je celkem 56 přejezdů. Správa železnic prověřuje možnost zrušení u 27 z nich.
4: Tolik reportérka Michála Kočendová, děkujeme, naslyšenou.
10: Naslyšenou.
4: A o větrných elektrárnách a takzvaných akceleračních zónách budou v referendu příští týden rozhodovat obce například ve středních Čechách na Benešovsku. K tomu nám více řekne reportér Josef Benda. Dobré dopoledne i vám.
11: Hezký den. Svůj názor na větrné elektrárny budou moct vyjádřit například obyvatelé tří obcí na Benešovsku, konkrétně v Petroupimi, Teplíšovicích a Soběhrdech. V oblasti je totiž má vzniknout takzvaná akcelerační oblast, tedy část území vhodná k výstavě parků větrných a solárních elektráren, kde jsou urychlené a zjednodušené povolovací procesy. V akcelerační oblasti Petroupim by podle plánu mohlo vzniknout až 8 větrných elektráren na dobu minimálně 25 let. Například vedení Teplíšovic tvrdí, že oblast je těsně v blízkosti místních částí obce, takže by elektrárny zásadně ovlivnily životy občanů. Referenda o větrných elektrárnách ale chystají i jinde. Jen ve středních Čechách jsou to například Kačice na Rakovnicku nebo Petrovice na Rakovnicku a Kačice na Kladensku. Aby bylo referendum platné, musí se ho zúčastnit alespoň 35% oprávněných voličů. Připomenu, že letos v létě ministerstvo životního prostředí snížilo počet akceleračních zón na 61 z původních 110. Zároveň chce před výstavbou nechat zpracovat detailní hlukové studie a posuzovat světelné vlivy větrných elektráren.
4: Dodává reportér Josef Beneda. I vám děkuji, naslyšenou.
11: Také děkuji, naslyšenou.
7: A my ještě navážeme krátkými hlavními zprávami, které s vámi od rána sledujeme. Dnes do 16 hodin je poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud nich letos nebudete moci hlasovat v místě bydliště. Ruská armáda v noci znovu zaútočila na jižní most v Kyjevě, přes který vede důležitý silniční tah a trasa metra. Dnes to oznámil starosta města Vitalij Kličko. A při studentských blokádách a protestech ve Francii, které přerostly v násilnosti, bylo poškozeno několik středních škol, narušena veřejná doprava a napadeno několik lidí. Protestní akce se odehrávaly na 900 místech ve všech francouzských departmánech.
4: Kvůli bytové krizi vyšly od minulého týdne do ulic stovky Španělů. Demonstrace vyvolalo vystěhování 87-leté ženy, která si nemohla dovolit zvyšující se nájem. Pro Španěly je nízká dostupnost bytů problémem číslo jedna. Tamní parlament se tak dnes bude zabývat návrhy zákonů, které mají nedostupnost bydlení řešit. Zajistit mají i lepší ochranu nájemníků. Více si teď řekneme s naší spolupracovnicí ve Španělsku Lubicou Zlochovou. Dobrý den.
12: Příjemný dobrý den, prajem.
4: Politici ve Španělsku začali krizi bydlení řešit aktivně. Trh s pronájmy a koupěmi bytu chtějí regulovat i kvůli rozruchu právě vyvolanému vystěhováním té 87-leté ženy v Madridu. Jaké jsou nejdůležitější body nového zákona na ochranu podnájemníků?
12: Áno, tak v Španielsku sa stalo bežné, že byty si prenajímajú 3 aj 4 osoby, ktoré sa navzájom nepoznajú. A nielen študenti, ale aj starší pracujúci ľudia, alebo napríklad aj dve rodiny neznáme bývajú v jednom byte, pretože sami cenu celého nájmu neutiahnu, nedokážu zaplatiť. Takže právna úprava chce regulovať prenájom izieb a sezónny prenájom, a to tak, že súčet Cien jednotlivých izieb nesmie presiahnuť cenu prenájmu celého bytu a má sa sprísniť aj kontrola, aby sa zabránilo používaniu falošných sezónnych zmluv, aby sa teda obchádzal zákon. Ten vládny dekret pripravovaný, alebo teda návrh zákona, myslí aj na vyššiu ochranu nájomníkov, to znamená, že obmedzuje sa zvyšovanie nájomného, rozširuje sa pozastavenie vysťahovania takých zraniteľných osôb, ako napríklad bola spomínaná 87-ročná pani Marie Carmen Abascal v Madride. Tiež sa stanovujú kompenzácie pre nájomníka, ak ten prenajímateľ neodôvodní nepredlženie zmluvy. Obmedzuje sa aj nákup nehnuteľností zo strany špekulatívnych fondov. To tu je veľmi veľká téma. Tie špekulatívne fondy tu nazývajú supie fondy, ktoré skupujú celé budovy, vysťahovávajú potom takýchto ľudí a snažia sa tam urobiť buď turistické apartmány, alebo zvýšiť nájom. Toto sú také asi najdôležitejšie body týchto dvoch vládnych dekretov, o ktorých sa teda dnes bude hlasovať, a preto sa aj teraz už pred budovu kongresu chystajú znovu tí demonstranti, ktorých ste spomínali aj v úvode, a budú teda prítomní, aby robili tlak na to hlasovanie.
4: A má socialistická vláda dostatečnú podporu, aby tuhle právnu úpravu prosadila?
12: No práve, že nemá, pretože vláda počíta s kladným hlasom svojich obvyklých partnerov ľavicových strán, aj nacionalistických ľavicových strán, či už katalánskych, alebo baskických, alebo kanárskej koalície, aj galicická nacionalistická strana, podľa teda doposiaľ, ako sa vyjadrili tieto návrhy, podporí. Ale kto ju nepodporí, je opozícia samozrejme, pravicová ľudová strana a ultrapravicové Vox, tie budú hlasovať proti týmto dekretom, ale hlavne, čo je dôležité, je, že katalánska nacionalistická strana pravicová, Junts per Catalunya, ktorej lídrom je známy separatista, medzinárodne známy Carles Puigdemont, tak títo sa včera večer vyjadrili, že vládu, ktorú v zásadných témach a priori podporovali, takže tento raz ju nepodporia a oba zákony, teda oba tieto texty, nepodporia, keďže sa teda domnievajú, ako tvrdia, že by to znížilo práve ponuku tých bytov na prenájom. No a chce, aby vláda tieto zákony okamžite stiahla, a tým pádom vlastne vláda zostáva bez potrebnej väčšiny.
4: Áno, tak my to samozrejme budeme sledovať dál, pretože i bytová otázka, tie problémy sú podobné ako v Česku, tohle byla naša spolupracovnica ve Španělsku.

0: everything that has happened in this town.
1: Na začátku bylo jen stručné zadání režiséra a tvůrce Barbara i Oscarové hodiny zmizení Zacka Craiga. Chtěl vytvořit Human Tumbleweed, něco jako lidskou obdobu chomáče, který se ve westernech kutálí krajinou. Jakub Hudlický se proto zavřel do studia z kaskadéry z filmka Stunt týmu a akrobaty z Cirkula Putika a začali zkoušet.
2: A zkoušeli jsme, aby to bylo co nejrychlejší, protože zachtěl, aby to se hýbalo hrozně rychle. A potom ten, kdo viděl film, tak tohle bude takový trošku spoiler, ale ono se to pak hejbe ta příšera i jako v malejch takových uličkách. Vlastně jsme došli k tomu, že to není reálný, aby to byli ty lidi a zároveň jsme se nemohli úplně zbavit hlav. Takže by tam bylo potřeba nějak jakoby nás dát do green screenu a tak. Takže nakonec tohle to byla jenom taková předloha k tomu, aby ta příšera, která nakonec v tom filmu je udělaná speciálníma efektama, a aby vypadala realisticky.
3: Pojď, zrychli to. Yes. Jo, super. Dobré.
1: Když pak Jakub Hudlický zveřejnil záběry ze zkoušek, původně jen jako zajímavost ze zákulisí, začal žít vlastním životem. Vůbec nečekal, že na sociálních sítích nazbírají desítky milionů zhlédnutí.
2: Já jsem to jenom pousnul, protože prostě mě to bavilo a najednou mi začal vybuchovat Instagram a byl jsem, že aha, tak tím pádem teda asi se to lidem líbí, tak super. A byli jsme hrozně rádi, že vlastně můžeme ukázat to, co v Česku děláme. Moje oblíbená reakce byla pana režiséra Guillermo del Toro, který to repostoval a napsal, že se mu hrozně líbí, že vlastně to je takhle inspirovaný těma reálnýma lidma.
1: Merched Monster ale nebyla jediná Hudlického práce. Jeho tanečníci z pražské agentury Movement Production, kterou s manželem provozuje, se proměnili také v nakažené v nemocnici a místo klasického zombie šourání hledali pohyb, ze kterého bude znát, že virus lidské tělo výrazně deformuje.
2: A dává ho do nějakých jakoby nepříjemných pozic, který jsou jak vizuálně, tak i když se člověk dělá nepříjemný. A společně jsme vlastně vytvořili se Zakem nějaký novej look vlastně těch zombíků, že to nemusí jenom, že mám ruce před sebou a dělám, že jsem mrtvej.
1: Realističnost to všem něco stála. Jednu z krvavých nemocničních sekvencí natáčeli 5 dní.
2: Každý den jsme tanečníky oslizovali od hlavy až k patě. Museli prostě ležet ve slizu cca 10 hodin, takže bylo to hodně intenzivní. Děkuju všem našim tanečníkům, že to takhle zvládli.
1: A u jednoho velkého zahraničí projektu nezůstalo. Jakub Hudlický už pracuje na dalším.
2: Tentokrát to bude Apple TV, bude to úplně něco jiného než Resident Evil.
1: Jedná se o spin-off seriálu Monarch, odkaz Monster. V Česku se natáčí už od léta pod pracovním názvem Birdwatcher. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
4: Půl desáté.
5: Český rozhlas Plus.
6: Rusko znovu zaútočilo na jižní most v Kyjevě, přes který vede silnice i trasa metra. Na síti Telegram to bez bližších informací oznámil starosta ukrajinského hlavního města Vitalij Kličko. Na místo míří záchranáři. Ostřelování Kyjeva podle tamních úřadů nepřežil jeden člověk a další dva jsou zranění. Ruská armáda už včera na most zavěšený přes Dněpr zaútočila dvakrát. Vývoz neíránské ropy přes Hormuzský průliv se vrátil na předválečnou úroveň, informuje o tom agentura AFP s odkazem na údaje analytické společnosti Kepler. A podle ní lodě plující z Hormuzu vyvezly od 22. do 28. září v průměru 13,5 milionu barelů ropy denně. To je podle AFP srovnatelné s úrovní před začátkem války na konci února. Teherán nicméně neoznámil, že by důležitou úžinu přestal blokovat. Lidé mají dnes poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Čas na to mají do dnešní 16. hodiny. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Osobně je možné o průkaz požádat ještě do 7. října. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová pokračuje ve své cestě po západním Balkánu. Dnes navštíví Severní Makedonii. Ve Skopje se setká s prezidentkou země Gordanou Siljanovskou a Davkovou i premiérem Christianem Mitsosim. Leyenová v regionu jedná s jednotlivými zeměmi o možném vstupu do Unie. Lidé na více než polovině evropského kontinentu zažívali během letošního léta velmi silnou tepelnou zátěž. To odpovídá pocitové teplotě 38 stupňů Celsia nebo víc a zvyšuje se tím riziko úpalu a dalších zdravotních.

0: klimatických komplikací. Vyplývá to z dnes zveřejněných dat Evropské klimatické služby Copernicus.
1: Západní Evropa zažila vůbec nejteplejší léto, Evropa jako celek třetí nejteplejší léto v historii měření. Rekordní nebo skoro rekordní byly i vysoké teploty moří nebo naopak nízké letní průtoky v řekách, včetně Rýna, Dunaje a dalších veletoků. Paralyzovalo to mimo jiné nákladní lodní dopravu nebo chlazení některých jaderných elektráren. Požáry v Evropské unii spálily plochu dvojnásobnou oproti průměru za posledních 20 let. Extrémních projevů počasí přibývá kvůli změně klimatu, která stále zrychluje kvůli spalování uhlí, ropy a plynu, odlesňování a další lidské činnosti. Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Soudní exekutoři by už nemuseli mít na starosti vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění. Ministerstvo financí je od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy. Od změn si slibuje větší efektivitu a taky úspory. Exekutorská komora plán kritizuje, podle ní se naopak úspěšnost při vymáhání dluhů sníží. Do Česka dnes mají dorazit tisíce upravených aut na nelegální tuningový sraz. Policie kvůli tomu posílí hlídky v Praze i Brně. Do akce nasadí taky drony nebo vrtulník s termovizí. Policisté se obávají hlavně nelegálních závodů na silnicích. Některé úseky proto možná bude dočasně uzavřít. Řidiči by tak měli počítat s možnými komplikacemi v dopravě. A turisti se po více než roce znovu projdou po visuté lávce v Bechyni na Táborsku. Klub českých turistů ji dnes po opravě slavnostně otevře. Oni v září lávku poškodil spadlý strom a od té doby byla zavřená. Oproti původní dřevěné konstrukci je teď nová lávka železná. Na dálnici D5 směrem z Rozvadova na Prahu komplikuje provoz odstavené auto v omezení u sjezdu na Plzeň na 89. kilometru. Projíždí se s opatrností jen jedním pruhem a v koloně z 97. kilometru se zdržíte kolem půl hodiny. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno čekejte nesouvislou kolonu hlavně kamionů v pravém pruhu. Především kamionů v pravém pruhu od sjezdu na Ostrovačice ze 178. kilometru a pomalu jede až do omezení u Brna na 196. Osobní auta v levém pruhu projedou celý úsek výrazně rychleji. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, nejvyšší odpolední teploty 20 až 24 stupňů a v západní polovině Čech naměří 18 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad Pro a proti, ptát se bude Lucie Vopálenská.
3: Není jednoduché být popová hvězda. Britský zpěvák Ed Sheeran, který vyprodává největší stadiony, byl dotlačen vyjádřit se k izraelsko-palestinskému konfliktu, poté co musel jeho turné opustit předskokan rapper Macklemore. Ten se otevřeně politicky angažuje v prospěch Palestinců a Izrael kritizuje za jejich údajnou genocidu. Od Eda Sheerana se pak ovšem kvůli solidaritě s Macklemorem odvrátili další muzikanti, včetně jeho doprovodné kapely a turné se tak ocitlo v ohrožení. Ed Sheeran nakonec sehnal náhradníky a předstoupil před publikum s těmito slovy.
4: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific.
3: Co se stalo v Izraeli 7. října, je děsivé a znásobilo to století utrpení. Co se děje v Gaze, je katastrofální, neospravedlnitelné, nepřiměřené. Lápme mi srdce rozsah devastace a ztráty životů civilistů dětských životů, řekl Sheeran. Kam se posunulo vnímání izraelsko-palestinského konfliktu? Proč se na sociálních sítích, a to i v Česku, lidé obvinují z podpory genocidy, respektive antisemitismu, když jde o jeden z nejsložitějších konfliktů vůbec? A jakou to má souvislost s válkou na Ukrajině? Přeji příjemný poslech.
2: Pro a proti Lucie Vopálenské.
3: Ve studiu Plusu srdečně vítám režiséra Robina Kvapila, autora oceňovaného snímku Velký vlastenecký výlet. Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás.
3: A diskutovat bude s Davidem Šarfem, redaktorem časopisu Alarm. Vítejte.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Pánové, stali jsme se svědky cenzury a potlačování svobody slova ze strany majitelů stadionů, kde bylo naplánováno Sheeranovo americké turné. A nebo je dobře, že byl rapper Macklemore z programu stažen? Možná poprosím Davida Šarfa nejdřív.
5: Jo, tak podle mě to bylo vlastně naprosto zásadní omezení svobody slova. Ten průběh té situace byl takový, že McLemore vystoupil, něco řekl, zahrál svoje písničky a v návaznosti na toho majitel toho stadionu řekl, že vlastně by tam neměl vystupovat. A tohle je podle mě doslova jako definice omezování svobody slova. A to si myslím, že hlavně proto, protože McLemore ať už v těch písních nebo v tom proslovu neřekl nic, co by bylo nenávistného nebo co by jako porušovalo nějaký naprosto ty jakoby základní limity toho, že by se nemělo vyzývat jako k těm nejhorším věcem.
3: Obsah jeho slov
5: nebyl nějak nenávistný, a což potom je ve velkém kontrastu například s tím, že na těch stejných stadionech, který McLemoreovi vlastně zakázal tam vystupovat, tak na nich vystupoval před pár měsíci například rapper Kanye West, který je jako proslavený svým jako naprosto vulgárním antisemitismem. Takže v tom jsem se naprosto jasný omezení svobody slova.
3: Je pravdou, že v Americe je svoboda slova téměř bezbřehá. Amerika je trošku svobodnější než Evropa v tomto směru, ale přesto bychom se asi mohli dostat i k obsahu McLemoreových písní. Jaký názor má tedy Robin Kvapil? Stali jsme se svědky potlačování svobody slova, anebo je to správné, že McLemora někdo zastavil?
6: Mně se jednak teda nejdřív líbilo, co to vyjádření toho Sheerana, co jste pouštěli. Já si myslím, že to je tak jakoby všechno, co se k tomu dá říct. Jo. Pokud by chtěl člověk nějakým způsobem opravdu jakoby se pohybovat v nějakém diskurzu, do kterého se vleze, aniž by jako začal emočně stranit nějaký straně, tak opravdu ten Sheeran podle mě tím, jak to pojmenoval, tak to pojmenoval správně. Takže s tím bych se asi nějak ztotožnil. Já nevím, bavíme se o show businessu. Jo. Je to jakoby myslím, že show business někdy nebyl pole, kde se jako vytyčou nějaký etický standardy. Show business je především disciplína, ve které se vydělávají peníze. Jo, tak to je. A v okamžiku, kdy prostě McLemore se potom rozhodl udělat si Tour Free Palestine, tak pravděpodobně pokračuje dál tímhle s tím biznisovým uvažováním. My musíme taky, když se o tom bavíme, tak nějakým způsobem vždycky se domluvit asi z jaký pozice to nahlížíme, jo, ty jednotlivý jako vztahování se k tomu. Jo, může to být vztahování se jako k módnímu trendu i v tomhle případě.
3: Pro vás je tedy to, co prezentuje McLemore, v podstatě módní trend?
6: Nemyslím si, že by jakoby...
3: Minimálně na umělecké scéně Spojených států nebo anglofonního světa?
6: Myslím si, že z tohohle tématu se stala moda. Já si nemyslím, že show business byl někdy v dějinách něco, co udává nějaký morální standardy.
3: No, mě ještě přeci jen zajímá jeden aspekt věci. Tady mluví Robin Kvapil o módě. Vy jste sám, Davide Scharfe, napsal, že ten postoj, vlastně ta protiizraelská kritika, ta se mainstreamizovala, stala se v podstatě mainstreamem. S tím asi lze souhlasit, ale je v pořádku, pokud se umělecká scéna zastane repera, který je otevřeně protiizraelský. V roce 2014 vystoupil s umělým nosem v obleku, co by ta nejhloupější karikatura žida, a ve svém hitu mluví o genocidě Palestinců v Gaze. Nezavání to už prostě nějakou jako čistě politickou, antiizraelskou, až téměř jako antisemickou kampaní?
5: Myslím, že tam je hodně věcí, na který odpovědět v té otázce. To nejzávažnější obvinění, které jste zmínila, podle mě to jediný závažný obvinění, které jste zmínila, je ten jeho kostým z toho roku 2014, který jako bez pochyby je antisemický. Ten rapper se za to omluvil, on to používal k nějakým, nebo on tvrdil, že to použil k tomu, aby prošel davem nepozorovaně, a pak se jako za to omluvil, že to prostě bylo nevhodný. Jo? Tak to mi přijde, že jako je ta jedna věc, která se týká doopravdy antisemitismu, a všechno ostatní se antisemitismu netýká. Kritizovat Izrael neznamená být antisemický. Stát Izrael nemá nárok na veškeré židovské obyvatelstvo, na všechny židy na světě, tak to prostě není. A ukazují to, ať už jsou to protesty, které proti tomu, co se dělo v Gaze už vlastně od začátku, tak vlastně proti tomu třeba ve Spojených státech protestovali židovská organizace jako Židovský hlas za mír, a zároveň to vlastně vidíme i v těch jako velkých číslech.
3: Na kampusech amerických vysokých škol se také ocitali židovští studenti v poměrně hodně nepříjemné situaci vůči těm, kdo demonstrovali za Palestince, že?
5: A tak tam, že to téma jakoby je citlivý, a neříkám, že to je pro vše, jakože všechno bylo vždycky v rukavičkách, ale myslím, že to, co jsem chtěl říct, jsou ty velký čísla, které se týkají toho židovského obyvatelstva ve Spojených státech, kde podle průzkumu Washington Post z roku 2025, tak podle tohoto průzkumu 39% amerických Židů označuje to, co páchá Izrael v Gaze, za genocidu, 61% amerických Židů to označuje za válečné zločiny. Podle mě jako je dost silný důkaz na to, že bychom těm lidem měli věřit v to, že Židé nemají, nerovná se prostě Izrael. To je
3: To samozřejmě.
6: Myslím, že to je tak, no. Já myslím, že je dobrý, že jako nějaký hloupej kostým židovský jste sám vyhodnotil jako nějaký projev antisemitismu, to je v pohodě. Myslím si, že to je úplně na úrovni toho, jak když tady Konvička jezdil s tím velbloudem po Václaváku přestrojený za Araba. Jo. To bylo podle mě úplně stejně debilní a tam to zase byl projev nějakého rasismu, kterým se ten Konvička nějak netajil. A kdyby v té chvíli tam byl nějaký americký turista, protože on tam vykřikoval ještě nějaký Allahu Akbar, tvářil se, že se vyhodí do vzduchu. On ho zastřelil, tak ho podle mě ani nemohli zavřít tehdy. To znamená, tyhle dva projevy jsou asi stejně hloupí a na tom se určitě shodneme.
3: No, co k tomu dodat? Zajímá mě, co chudák Ed Sheeran, chudák v úvozovkách, on chtěl jen zpívat o lásce a o přátelství, ale za vyhození McLemora si vysloužil opravdu nesmírný tlak od muzikantů i lidí z celého světa. Považujete ten tlak tedy za přiměřený, za správný, Davide Šarfe?
5: Já si myslím, že ten tlak je správný, podle mě, na to můžu mít různý názory, podle mě správný, ale myslím, že je jakoby hlavně oprávněný, protože to není tak, že by Ed Sheeran jenom zpíval a najednou ho někdo jakoby začal tlačit ke zdi, aby nám řekl, co si myslí o Gaze.
3: A jak to tedy je?
5: Je to tak, že přišel vlastně ten jako požadavek na to vyhodit toho McLemora z toho turné. A toho McLemora se na to turné Ed Sheeran nejdřív sám pozval. Mm-hmm. Pozval se ho tam, i když věděl, že McLemor takhle vyjadřuje dlouhodobě. Ty písně o tom, jakoby, který o tom má, jsou, nevím, už dva roky starý třeba. Přesně. Takže to není žádná novinka. On si ho tam pozval a potom vlastně podlehl tomu tlaku a řekl si, jo, dobře, abych si to nerozházel tady s bohatým majitelem stadionu, tak toho McLemora vyhodím. A myslím si, že za to čelí té kritice.
3: Čili dá
6: se
3: říct, že
6: to zase jakoby zkapitalizuje, že jo?
3: Ano. A Ed Sheeran tady dostal, co si zasloužil, měl být chytřejší, měl si buď rozmyslet pozvání McLemora, nebo pak tedy sklízí to, že nemůže být vlastně úplně neutrální?
6: Já si myslím, že je možný se na nějakých věcech jakoby domluvit předem, že třeba ten předskokan může říct, o co plánuje v rámci toho turné, kde vlastně opravdu je předskokanem jakoby věci, která se toho primárně netýká. Mně to přijde jako takový neúctivý. Přijde mně to podobný, jak když byla třeba nějaká...
3: Co přijde neúctivý?
6: No, přijde mně blbý jako s někým se nedomluvit a potom udělat nějaký takovýhle výrazný akt v téhle problematické věci. Jako, tak je to vlastně jako nějakým způsobem únos té věci. Podobně, když byla třeba demonstrace proti Izraeli, tak přišla nějaká holka v mikině 1972, mluvila tam na té demonstraci. To byl jasně antisemitský odkaz, protože v tom roce na olympiádě vystřílali židovský družstvo a v podstatě takhle podle mě tu protiizraelskou demonstraci unesla směrem, který je zas antisemitský. Takže a myslím, že ti pořadatelé si toho asi nevšimli, protože kdyby si toho všimli, předpokládám, že by někoho se nechat projevat antisemitsky na té demonstraci nenechali. Takže myslím, že tohle se nedělá prostě.
5: Já na to můžu reagovat, jako mě přijde zásadní u těch umělců a těch požadavků na ty umělce, je to, že já myslím, že ty umělci musí očekávat, že to od nich budou, že od nich jako budou lidi chtít vyjádření v té situaci, kdy ty umělci se vyjadřují ke spoustě jiných věcem, což je prostě případ toho Eda Sheerana, který jakoby má celou jakoby historii politických nějakých vyjádření a podpor nějakých politiků třeba dokonce a potom prostě jakoby je podle mě úplně na místě, že ty fanoušci potom očekávají, když vzhledem k tomu, co se děje v Gaze, kolik tam prostě bylo zabitých lidí, civilistů, dětí, co všechno tam bylo zničený, tak jako já úplně chápu, že ty lidi požadují to, aby ty umělci jako na to měli ne takový postoj, že vyjdou vstříc někomu.
3: David Šarf to chápe. Chápete to i vy, Robine. Myslíte si, že opravdu v té situaci, v jaké tady teď jsme, nebo my ne, my tři, ale situace, jaká se odehrává v Gaze a v rámci izraelsko-palestinského konfliktu, takže megastar typu Eda Sheerana se musí vyjádřit, že nemůže zůstat neutrální?
6: Já myslím, že v žádném případě člověk jakoby nemá kapacitu na to, aby se vyjadřoval úplně ke všem konfliktům. Těch konfliktů je po světě strašně moc. Ed Sheeran se třeba jasně vyjádřil ke konfliktu na Ukrajině. To je vlastně tady to téma, tohle téma, který tady řešíme, tak mě na něm nejvíc baví, že vlastně strhlo pozornost od toho, co se nás bezprostředně týká, což je válka na Ukrajině, směrem k tomuhle konfliktu, který je taky hrozný. V žádném případě není tak černobílej jako ukrajinská válka. A vlastně tam přesměrovává tu pozornost. A tam se třeba Ed Sheeran vyjádřil jasně. Tam on podpořil Ukrajinu. Já si myslím, že je hloupost chtít po všech umělcích, aby se vyjadřovali ke všem konfliktům. To je prostě, proč by to měli dělat?
3: Já si vzpomínám, Robine, že v našem českém prostředí mnozí lidé špatně snášeli, že Karel Gott, Helena Vondráčková nebo Michal David v podstatě sloužili komunistům, když proti nim nevystupovali. Ale oni se hájili, speciálně Karel Gott, tím, že chtěli jenom zpívat a rozdávat radost. Takže jako je, či není v pořádku chtít jenom zpívat a poskytovat de facto únik od reality?
6: Já nevím, já se ve své práci snažím jako vyjadřovat dost konkrétně angažovaně, to znamená, že mě pole show businessu jako míjí a v podstatě mě nezajímá, jak jsem řekl na začátku, vyvozovat z něho nějaký jakoby morální předpokládatelný standardy, si myslím, že je úplně naivní, jako pokud se někdo jenom zpívá a nic neříká, ty to jeho věc, ale jak říkáme, Ed Sheeran třeba k některým věcem se postavil, myslím si, že není jeho povinnost se postavit úplně ke všem. Chápu, že teďka je v tom kontextu opravdu ten konflikt jako Izrael, Palestina ten trendující, jo, je to ta móda, jak jsme se o tom už bavili, ale nemyslím si, že jeho povinnost nutně k tomu zaujmout stanovisko. Navíc, jak k tomu chcete zaujmout jednoznačný stanovisko, ten konflikt opravdu má přece spoustu odstínů. Začal 7. říjnem, kdy prostě Hamas systematicky znásilňoval, vraždil a tak dál.
3: Pro někoho ani 7. říjnem nezačal, začalo dost dřív, ale Davide Scharfe, není třeba skutečnost, že k žádnému hromadnému vracení lístků jako nedošlo důkazem, že lidé chtějí spíš Eda Sheerana jako hudebníka, než jako nějakého politického aktivistu. Že zkrátka, jak říkal Robin Kvapil, nemusí se ani megastar nutně vyjádřit úplně ke všemu a mít názor úplně na vše.
5: Já jsem tohoto nikdy neřekl, já jsem řekl, že to jakoby že to lidi očekávají to vyjádření, je pochopitelný vzhledem té situace, který byl Ed Sheeran, který jakoby umožnil vyhození svého předskoka, na kterého si předtím sám najel. To je jakoby, já neříkám, že to Ed Sheeran jakoby musí dělat vždycky za všech okolností. Já taky nemám nějaký extra vysoký morální mínění o show businessu, v tom se s panem Kvapilem shodneme. Jako mně přijde vlastně...
3: Je pro vás ta otázka kolem Gazy natolik jednoznačná, že si myslíte, že každý by se teda měl umět vyjádřit?
5: Ne, to já neříkám, že by se měl umět vyjádřit každý, ale myslím si, že ta otázka není až tak složitá, jak to třeba Ed Sheeran potom podával v tom svém prohlášení, kde řekl, že to je nejsložitější konflikt na světě, jestli se nepletu, nebo něco takového. Myslím si, že ten konflikt nezačal za první 7. říjnem, jak vy jste zmínil.
6: Tuhle fázi toho konfliktu.
5: Jasně. Já nevím, přijde, že ta situace je jako natolik drastická, můžeme se opakovat ty čísla, prostě 74 tisíc zabitých lidí, to je ten nejkonzervativnější odhad, který uznala i izraelská armáda, z toho je 21 tisíc dětí. V Gaze je prostě nejvíc dětských amputací jakoby na celém, jako v poměru na obyvatelstvo na celém světě. Jo, v Gaze byl nějakou dobu hladomor, v nějakou dobu tam vypukla dětská obrna, což je prostě nemoc, kterou jsme v 19. století vymítili. Jo, tohoto všechno se jakoby v Gaze, tyhle ty všechny hrozné věci se v Gaze děly.
3: Tak jste zatím nezmínil nic, co se dělo zase naopak proti Izraeli, ale...
6: A to je jakoby důležitá součást toho příběhu, jo. Ty čísla jsou hrozný, ten samozřejmě, že nikdo nespochybňuje, že to, co se děje v Gaze, já myslím, že to určitě nespochybňuje ani Ed Sheeran, konec konců to řekl v tom vyjádření, jo. Ale potom on říká správně, že ten konflikt opravdu velmi složitý je, protože se o tom bavili a nechtěli bychom se hádat, a já se s váma nechci hádat dneska vůbec, tak bychom se podle mě jako dlouho ničeho nedobrali. Jo. Navíc v té složitosti toho konfliktu, kolik se vyzná podle vás v České republice lidí doopravdy? Jakoby dobře.
5: Já myslím, že není potřeba se v tom konfliktu jakoby vyznat až tak moc.
3: Myslím, že to je jenom emocema.
5: Myslím, že ty základní informace existují, jsou jakoby všude v médiích, ty základní informace všichni víme. A to v čem podle mě jako to rámování ty otázky na to, že je to nějaký složitý konflikt, který musíme vyvažovat nějaký dvě strany, tak podle mě to jakoby úplně přehlíží ten základní fakt, který platí jak pro ty Spojené státy, tak pro nás. A to je to, že jakoby naše vlády a naše průmysly úplně jakoby jednoznačně podporují tu jednu stranu. Takže já jako vlastně...
3: Tak teď jste zase přeskočil někam dál, ale ono opravdu je to složité a opravdu vy říkáte, jako, že to je samozřejmé, že tady jsou čísla, ano, čísla tady jsou a některá čísla lidi nepopírají, jiná čísla jsou předmětem asi hádek, ale jako jednoduché to určitě není. Z vašeho pohledu je, dobře, nechcete se hádat, ale kam se tedy ta debata vlastně, protože tenhle pořad nemá být o meritu věci, tady o samotném izraelsko-palestinském konfliktu, ale kam se
6: opravdu nevyřešíme.
3: No, tam se ta, no jistě, že ne, ale kam se ta debata vůbec jako posunula. Nakolik jsou lidé schopni nebo naopak neschopni vůbec se o tom nějak věcně bavit?
6: Já vám nabídnu jako svoji interpretaci, která mě vlastně na tom trápí v kontextu toho, co já a čemu já se věnuju a co já tady jakoby žiju. Já opravdu vnímám, jak ta debata stáčí pozornost třetím rokem od toho konfliktu na té Ukrajině, jakoby dramatickým způsobem. A teďka my se ovšem v podstatě, co se hodně ta debata je nejvíc vyhrocená samozřejmě v onlineovém prostředí, protože ten Facebook nějakým způsobem a nejenom Facebook, takhle funguje ty sítě. Jo. A my se pohybujeme v prostředí prostě, kdy s náma vede fašistický Rusko, prostě, který vede konflikt, který je černobílej, který zautočilo na Ukrajinu a zabíjí tam prostě lidi pátým rokem. Vede s náma hybridní válku. A myslím si, že tenhle konflikt Izrael-Gaza, který je mnohem složitější, tak se stal jedním jakoby z polarizačních témat, do který to Rusko intenzivně přisypává peníze. Ostatně třeba...
3: Takže jenom, i za tou debatou o Gaze třeba vidíte zájmy Ruska? Chápu to dobře?
6: Pochopitelně, pokud někdo jakoby odkloní svoji pozornost. Lidi kolem levice podporovali Ukrajinu. Když se podíváte na ty... A to je dobře, myslím, že ji podporují doteď. Já myslím, že jakoby ta podpora uvnitřní se jakoby nestratila. Ta vnější, když se podíváte na jejich facebookový profily, tak mnohý z nich už opravdu třetím rokem k tomu jako nic moc nenapsali. Jo. Zatímco těch příspěvků k té Gaze je prostě ohromný množství. A já tomu rozumím, protože to téma, to prostě když vidíte ty obrázky, tak je to jako emoční téma. Pokud lidi, je velká
3: obrázky
6: tendence...
3: Obrázky z Ukrajiny jsou vidět také, ale je to možná na Davida Šarfa. Vy tu levicovou scénu možná budete znát lépe. Souhlasil byste s interpretací Robina Kvapila, že se tady pozornost vlastně odlévá od ukrajinského konfliktu, který je pro nás tady teď a tady daleko důležitější?
5: Jo, tak já nesouhlasím s vícero věcma. Nesouhlasím s tou základní premisou. Jakože když se člověk podívá na stránky českých médií velkých, když se podívá na hlavní zprávy na všech televizních stanicích.
6: Já jsem mluvil o levici. Jakoby o lidech z levice, o tom já jsem mluvil.
5: Jo, ale vy jste mluvil, že se jako odvádí pozornost nějak obecně. OK, dobře. Takže a myslím si... Ale,
3: já jsem to taky pochopila jako o levici.
5: A když to teda vztáhnu k nějaký tady jakoby abstraktní levici, nevím, jakoby furt by mi přišlo, byste to mělo jako hodně upřesnit, ale myslím si, že...
6: Můžeme to zkusit.
5: No. Když se to, pokud to, jako já to vnímám prostě tak, i ze své pozice, že prostě kritizuju to, jak tu současnou zahraniční politiku naší vlády. A jakoby já se shoduju s panem Kvapilem v jeho hodnocení Ruska a myslím si, že v tomhletom ohledu jakoby nemám problém s tím, co dělá naše vláda ve vztahu k Ukrajině. Mám problém s tím, co dělá naše vláda ve vztahu k Izraeli. Takže jakoby to je ten důvod, proč jakoby kritizuju to, co jakoby je špatně. To mi přijde, že jakoby...
6: Já bohužel mám problém s tím, co dělá naše současná vláda ve vztahu k Ukrajině, velký teda. A mám bohužel problém i s tím, jak moc ta věc, která se nás bytostně týká, tak se vlastně tímhle s tím jakoby rozmělňuje. Já vlastně v tom primární moje východisko v těchto vlastně diskuzích je, že mě opravdu trápí tenhle aspekt té věci. A myslím, že je potřeba se o tom takhle prostě bavit. No.
3: Jinak mimochodem asi budete souhlasit, když řeknu, že Izrael se ocitá pod stále větším a větším tlakem. Ano, česká vláda je kritizována tady zdejší levicí nebo těmi, kdo velmi prožívají problém v Gaze emočně a nedivím se jim, když se mluví o desítkách tisíc obětí na straně Palestinců, tak ale vlastně tenhle tábor názorový kritizuje Izrael, ale zajímá mě, jestli se ocitá pod stejně silným tlakem i ta palestinská strana a Hamas. Davide Šarfe.
5: Tak já myslím, že ten postoj nějaký v globální veřejnosti k Hamásu a k tomu, co Hamás spáchal 7. října, se jako nemění. Tam je podle mě ten
3: já postoj. Já se ptám na to srovnání, jestli ten tlak na Hamás je třeba adekvátní jako tomu tlaku na Izrael.
5: No já bych zase řekl to s tím, co jsem říkal. Jakoby všechny západní vlády podporují politicky nebo posílají zbraně Izraeli, nikoli v Hamásu, proto jakoby se bavíme o tom, že tlačíme na Izrael, protože Izrael je ten náš v uhozovkách spojenec podle všech vyjádření našich politiků.
6: No, já myslím, že je strašně dobře, že žádný vlády neposílají zbraně Hamásu. Hamas je proboha teroristická organizace, která prostě naprosto... To, co dělají Rusové na okupovaných územích Ukrajiny, tak dělal Hamas, když vtrhl 7.10. do Izraele. Ještě si to natáčeli tam. A je stejná ta práce s tou mediální stopou. Rusové si taky natáčejí ženy, které znásilňují, byť se tím jakoby usvědčují z válečných zločinů, tak oni se natáčí, dávají to do skupin a tím jakoby budují tu komunitu. Jo. To přesně podle tohohle stejného scénáře postupoval ten Hamas. A jako na tomhle opravdu se klidně nezhodnu, že je dobře, že nikdo neposílá peníze na zbraně Hamásu. Jo, to, v tom jsem já úplně, v tom mám zrovna úplně jasno. Ale no víte, mě, co? No.
3: Mě ještě možná na závěr
5: zajímá. Já jsem jenom, já bych chtěl ujasnit, že jsem neřekl, že má nějaká vláda posílat zbraně Hamásu.
3: Jako... Ale samozřejmě ne. Ale v Česku máme skupiny, hlavně mladých lidí, kteří útok ze 7. října 2023, teď bude výročí, dokonce oslavovali. A o spojení těch dvou zmíněných cílů, jako mám teď na mysli Izrael a Ukrajina, můžeme mluvit třeba ohledně žhářského útoku na pardubický areál LPP Holding. Ta společnost měla vlastně vazby jak na Izrael, tak na ukrajinský obranný sektor. Já se jenom ptám, jestli nezachází ta radikalizace ve jménu Palestiny třeba už trochu daleko. Jaký názor má Robin Kvapil?
6: V tomhle případě určitě zachází, teď zapálit jakoby továrnu, ještě navíc být tak blbej, že zapálíte továrnu s tím, že si myslíte, že jednáte proti Izraeli a v podstatě poškodíte nějaké věci, které mají pomáhat Ukrajině. To je samozřejmě úplně otřesný. A přijde mě v tomhle konkrétním případě mě přišla neuvěřitelná jakoby ta vlna podpory, třeba u Alarmu, který jakoby relativizoval ten útok, protože... chápete, tam, nebo v deníku referendu přirovnali jako k partizánům, jo? Tak to je asi stejná analogie, kdyby Gabčík s Kubišem zapálili za druhé světové války továrnu na výrobu letadel pro RAF, jo? To je bizarní a tohle zlehčovat to je podle mě nepřijatelný, tam jsem si taky v tom jistý.
3: Aha, tak tady poslední slovo bude mít David Šarf, nebylo to zlehčování toho problému, který vyústil nakonec na útok na LPP Holding?
5: Já myslím, že to zlehčování nebylo v kontextu té debaty, ve které se vlastně velmi rychle začaly v médiích objevat závěry o tom, že to je teroristický útok, což prostě proto nejsou žádný důkazy, o tom budou rozhodovat nejspíš soudy, takže to mi
3: stejně jako budou mezinárodní soudy mimochodem rozhodovat o tom, jestli v Gaze se odehrála genocida, válečné zločiny a tak dále, o tom také zatím nikdo nerozhodl.
6: Ale v tom teda píšete vždycky to slovo genocida, tak já bych taky v tom počkal třeba na rozhodnutí těch soudů, to si myslím, že jo. V tomhle případě vidíme tu zapálenou továrnu, ale jako jasně, máte pravdu, ano, počkáme si na rozhodnutí
3: počkáme
6: soudu.
3: Počkáme si. Pánové, více už se nám do pořadu nevejde. David Šarf z Alarmu byl hostem dnešního Pro a proti a Robin Kvapil, režisér Velkého vlasteneckého výletu. Díky, mějte se pěkně, naslyšenou.
6: Moc děkuji.
3: A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
2: Radioservis představuje CD Gramo Tingle Tangle.
7: Vítám vás na tomto našem zvláštním Gramo Tingle Tanglu bez gramo, ale za to s mnohými krásnými písněmi.
2: Dosud nevydané živě vysílané pořady s dvojicí Suchý šlitr z roku 1968 a jeden bonusový z roku 1966.
7: Přeju vám příjemnou zábavu, přestože budeme tady zpívat.
2: CD Gramo Tingle Tangle dostanete v e-shopu radiotéka.cz. Přijďte zjistit, co hýbe světem médií, komunikace a marketingu na mezinárodní konferenci Forum Media. Dozvíte se mimo jiné, jak nás korporace ovládají přes data, jak si váleční zpravodajové udržují chladnou hlavu, proč Harry a Meghan dělají stále stejné chyby a jak chápe komunikaci nový pražský arcibiskup. V úterý 10. listopadu v Praze. Více na forummedia.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Dnes skončí lhůta pro písemné žádosti o voličský průkaz. Ukrajina podle prezidenta Zelenského poprvé použila vlastní balistickou raketu a začlenění západního Balkánu do Evropské unie je podle ministra zahraničí Macinky prioritou. Zprávy a Martin Matějka. Lidem zbývá několik posledních hodin na to, aby podali písemnou žádost o voličský průkaz. Ten můžou využít za týden u senátních voleb, pro komunální ale neplatí. A průkazy vydávají obecní úřady. Můžou o ně zažádat voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb, ale pořád musí zůstat poblíž svého trvalého bydliště, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
8: Je třeba říci, že to vždycky je omezeno na daný senátní volební obvod. To znamená, teoreticky, pokud by jsem byl z Domažlicka, ale jsem na druhém konci republiky, tak tam já neodhlasuji, protože ten institut platí pouze na území toho daného senátního volebního obvodu.
0: O průkaz je ještě možné zažádat i osobně, a to až do 7. října. Čechům v zahraničí ho vydají zastupitelské úřady, a voliči ale i tak musí přijet hlasovat do Česka. Ukrajinská armáda poprvé použila v boji vlastní taktickou balistickou střelu FP-7, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Raketu vyrobila ukrajinská firma Firepoint, podle které má dolet 200 kilometrů.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu zveřejnil video z nočního odpálení taktické balistické rakety FP-7. Bude se vyrábět, napsal stručně Zelenský, aniž upřesnil, na jaké cíle střela mířila a jestli je zasáhla. Ukrajinská firma Firepoint předeslala, že raketu není možné otestovat jinak než v bojových podmínkách. Podle výrobce je klonem ruského systému S-400 a je 2,5x levnější obdobou americké Atacams. Využívat může už existující odpalovací zařízení. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Postupný vstup zemí západního Balkánu do Evropské unie je pro Česko, Slovensko i Rakousko priorita. Řekl to český ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Spolu se svým slovenským a rakouským protějškem bude dnes v Černé Hoře jednat s tamními představiteli.
10: Černá Hora má ke vstupu do Evropské unie nejblíž. Macinka vysvětlil, proč střední Evropa o rozšíření unie na Balkán stojí.
11: My chceme posílit to zastoupení těch zemí, které mají trošku odlišnou historickou zkušenost od těch zemí západní Evropy.
10: Rakouská ministryně zahraničí Beate Meinl-Reisingrová, slovenský šéf diplomacie Juraj Blanár a Macinka už včera jednali s prezidentem Černé Hory Jakovem Milatovičem. Dnes je čeká ministr zahraničí Ervin Ibrahimovič a premiér Milojko Spajič. Z Podgorice Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Lesy České republiky zahájily mimořádný audit lesních porostů. Intenzivnější kontrola je prevencí před novou kůrovcovou kalamitou. Lesníci se zaměří hlavně na stromy oslabené suchem.
12: Proti loňskému roku se ten výskyt kůrovce zvýšil.
13: Říká o dopadech sucha a horkého léta na lesní porosty v Nových Hradech na Českobudějovicku lesní správce Petr Žemlička.
12: Objem kůrovcové těžby naroste zhruba o 30 až 50% oproti loňskému roku.
13: Mimořádný audit lesů České republiky je prevencí před kůrovcovou kalamitou, která podle lesníků na některých místech v Česku hrozí. Doplňuje mluvčí společnosti Eva Jouklová.
14: Cílem je připravit účinná opatření pro rychlou reakci a minimalizaci případných škod.
13: Audit potrvá do konce března. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno čekejte nesouvislou kolonu, hlavně kamionů v pravém pruhu, především od sjezdu na Ostrovačice ze 178. kilometru. Pomalu jede až do omezení u Brna na 196. kilometr. Osobní auta v levém pruhu projedou celý úsek výrazně rychleji. Na Pražském okruhu směrem na dálnici D1 se v nájezdu od Chrášťan na 22. kilometru srazila dvě auta. Projíždí se jen jedním pruhem a v koloně z 2. kilometru dálnice D5 se zdržíte až 15 minut a kamiony se v pravém pruhu zastavují už u Rudné a zdrží se déle. A pomalu se jede ještě na Štěrboholské spojce v Praze směrem na Lanový most. Od sjezdu na Běchovice k Průmyslové pojedete 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou a polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat, nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.
15: Volby 2026. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
16: Kdo vyhraje bitvu o Prahu?
17: 9. a 10. října zvolíte primátora Prahy, který povede vaše město další 4 roky.
18: Do pražského zastupitelstva letos kandiduje celkem 24 subjektů.
17: Právě nedostupné bydlení je jeden z největších problémů, který trápí metropoli.
19: Nové vedení převezme město v době velkých dopravních staveb.
20: Další otázkou je cena veřejné dopravy.
15: Kde bydlet a kde parkovat? Hlavní témata pražských voleb. Kdo v nich zvítězí a ovládne hlavní město a co s ním pak udělá? Ptám se na to politoložky a expertky na politický marketing Marcely Konrádové z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je pátek 2. října. Ahoj Marcelo, vítej ve Vinohradské 12.
20: Ahoj Matěj.
15: Jsou tu zase volby, budou za týden a my dnes budeme spolu hledat nového pražského primátora. Zmíníme u toho 7 kandidátů a kandidátek ze stran a hnutí, které teď byly v zastupitelstvu nebo v posledních průzkumech dostávají největší šanci se do zastupitelstva dostat. A začnu byty. Minimálně 2 kandidáti na primátora už totiž museli řešit svoji bytovou kauzu. Nejčerstvěji v těch posledních týdnech Tomáš Portlík z ODS, kandidující za Spolu, veřejně se přihlásil k méně nemovitostem, než ve skutečnosti vlastní a oponenti, tak to tak bývá, samozřejmě mu to dávají takzvaně sežrat právem.
20: Já co bych řekla, tak u této kauzy je potřeba rozlišovat mezi tím, co musí politik uvést do zákonného registru a tím, co se od něj vlastně očekává v politické komunikaci. Protože když pan Portlík říká, že zákonné povinnosti splnil, tak to vůbec nechci rozporovat, nicméně pro politickou komunikaci je důležitá transparentnost. A ta byla právě neuvedením některých jeho nemovitostí z pohledu novinářů, voličů, občanů, narušena. Protože bydlení je opravdu jako jedno z těch velkých témat nejenom letošních voleb, ale vedle bezpečnosti, vedle dopravy, možná i školství. Si myslím, že to je jakoby jedno z těch opravdu největších, které se v pražské a nejenom pražské komunální politice prostě hodně řeší v České republice.
15: On tvrdí nebo říká, že podává pravidelně přiznání do registru Ministerstva spravedlnosti, protože je současně starostou na Praze 9, proto jsou tedy na něj kladena i přísnější kritéria a odmítá tedy, jak si sama říkala, porušení čehokoliv. On v nějaké anketě pro Mladou frontu dnes řekl, že těch bytů je prostě méně než ve skutečnosti. Potom se zjistilo, že má přes firmu, že vlastní další 3 byty. On se teď hájil taky v Superdebatě iDnesu, kde o těch svých bytech znovu mluvil a kde se řešilo teda, co všechno vlastní nejenom on, ale i všichni ostatní kandidáti, ty hlavní. Motoristka Klára Sovová přiznala, jsem bohatá, mám desítky bytů. Mimochodem zdanění investičních bytů by do budoucna mohlo snižovat i schodek státního rozpočtu. Počtu, byť třeba SPD je proti, jako tomu mluvil i další kandidát na primátora Milan Urban, ale je to něco, o čem třeba Alena Schillerová, ministryně financí z ANO, přemýšlí. Ty byty a to vlastnictví hodně bytů a to, že je někdo bohatý a přizná to, je to handicap pro ty volby v Praze nebo je to značka úspěchu?
20: Tady je zajímavé, že velké množství investičních bytů nemusí být samo o sobě nějakým politickým handicapem. Ono opravdu záleží na tom, jaký příběh kolem toho kandidát, respektive kandidátka vytvoří. Takže když paní Sovová to vlastnictví prezentuje jako důkaz svého podnikatelského úspěchu a otevřeně říká, jsem bohatá, tak to vlastně může některým voličům iniciovat, že bude správně vlastně hospodařit i dál, že vlastně bude schopna rozvíjet Prahu v tomto sektoru. Zároveň ale v Praze probíhá jistý politický spor o to, zda velké množství investičních nebo prázdných bytů nepřispívá k nedostupnému bydlení. A tam už potom vlastně vznikají ty třecí plochy, protože když se podíváme na téma bydlení obecně v letošních volbách, tak tam je velmi široká shoda na tom, že se to musí nějakým způsobem řešit. Jo? Tam není otázka toho, že by někdo si myslel, že bydlení je tady v pořádku a pojďme řešit třeba zrovna dopravu. Tam jde o to konkrétní řešení. Konkrétní kroky, které se mají učinit, kterým směrem.
15: Kterým směrem? K těm směrům samozřejmě mám spoustu poznatků, ale ještě jenom dopovím ten příběh o těch minimálně 2 kandidátech na primátora, co už museli řešit svou bytovou kauzu, protože tím druhým, a to je všeobecně známá věc, a taky jsme to řešili ve Vinohradské 12, Ondřej Prokop, ANO, nakonec není kandidátem za hnutí ANO na primátora, protože kvůli bytové kauze skončil, nahradil ho pan Hušbauer. Nicméně v zásadě všichni ti kandidáti mají 1, 2, 3 nemovitosti, tu a tam někdo rekreační nemovitost. Někde ve středních Čechách například a podobně. A teďka mají ty velké plány s byty v Praze s výstavbou bytů. Ty jsi říkala, že krize bydlení to je jedno z těch hlavních témat, možná to nejdůležitější, které se řeší.
20: Určitě ano, protože třeba v průzkumu STEMmark z letošního srpna hodnotilo téměř 80% Pražanů dostupnost bydlení jako velmi špatnou. Více než polovina jí dala nejhorší známku. To je poměrně zajímavé. Otázku, ale vlastně taky je, co s tím ten primátor může dělat.
15: No.
20: A zrovna u pražského magistrátu je to extrémně složité a myslím si, že někteří voliči se v tom právě nevyznají. Co řeší magistrát, co řeší městská část, co třeba musí řešit stát, prvně, aby to mohla potom řešit Praha.
1: No, nějaké legislativní změny, ale nicméně ten primátor určitě může tlačit něco, nastavovat vizi, určovat nějaký směr, kdyby to
20: určitě
1: nechtěl, tak to ani
20: Praha může stavět nemůže. Na svých pozemcích, rozhodovat o městském bytovém fondu, ovlivňovat územní plánování a tak dál a tak dál. Máme tady metropolitní plán, máme Pražskou developerskou společnost, která vznikla už v roce 2021, je hodně spjata s dalším kandidátem, o kterém jsme ještě nemluvili, s panem Hlaváčkem, takže
1: kandidátem za starosty.
20: Přesně, ano. Tak děkuji. Není to o tom, že by zrovna v tomhle tématu ti kandidáti nemohli nic udělat, ale není to tak jednoduché, oni nemůžou tlačit na developery, oni můžou využívat to, co patří Praze.
1: K těm plánům. Pirátka Tereza Nýslerová, o níž jsme ještě taky nemluvili, chce být primátorkou pro bydlení, doslova. Slibuje 10 000 bytů ročně, to není rozhodně málo, miliardy z evropských peněz do té výstavby chce sehnat. Městské byty chce právě i Petr Hlaváček, jehož mateřská strana má v gesci onu zmíněnou pražskou developerskou společnost, která skutečně už existuje řadu let, 5-6 let, má plány na spoustu nových bytů, ale na ty první, na asi 22 prvních bytů získala povolení teprve letos v létě a nelíbí se to například právě Janu Hušbauerovi z ANO, dalšímu kandidátovi na primátora. On kritizuje pana Hlaváčka za to, že prostě jenom mluví zatím o plánech, ale ty skutky jako takové se ještě nestaly.
20: Určitě. A tady dostáváme vlastně do toho další rozměr a to je mateřská strana. Protože, jak už jsem před chviličkou řekla, tak ne všechno může vyřešit pražská komunální politika. Máme tady jedno z nejsložitějších a nejdéle trvajících stavebních povolování. Ano. Takže když pan Hlaváček nebo paní Nýslerová, která se o tom taky v některých debatách zmiňovala, vlastně hájí to, že sice PDS, tedy ta pražská developerská společnost, vznikla už před těmi 5-6 lety a teprve teď získala první stavební povolení, takže to je jakoby v uvozovkách normální délka toho procesu, že to prostě nejde urychlit. Stejně jako hájili prodražování některých velkých investičních zakázek.
1: Samozřejmě třeba Vltavskou filharmonii.
20: Buď, anebo třeba Barrandovský most a tak dál, ale tam jde o to, že v ten moment vlastně získáváme ten rozměr, co mohli udělat jejich straničtí kolegové na těch vyšších nebo jiných úrovních. A ta kampaň v ten moment se z té komunální politiky v podstatě přesunuje k velkým celostátním tématům, jako je zrovna stavební povolování.
1: A vyznají se v tomhletom voliči? Ty si sama říkala, že v tom možná mají trošku guláš, co teda může ten či onen, protože pak do toho skutečně přicházejí ty plány a každý má tak trochu jiné. Pan Hušbauer, zmínili jsme ho tady, by do bytů rozpouštěl třeba to obrovské bohatství Prahy, které je teď vyčísleno na cirka asi 200 miliard korun. Ono to rozhodně není málo. Mimochodem, ano, teď teda podle Seznam Zpráv má určitý plán, jak sebrat mimo jiné Praze peníze z daní, protože Aleně Schillerové se možná nelíbí, kolik teda peněz Praha má, respektive jak s nimi hospodaří nebo nehospodaří, protože je prostě má na účtě. Tomáš Portlík chce zase spolupracovat s investory a uvolňovat pozemky pro výstavbu. A ještě Adam Scheinherr, a ten tu dosud nebyl zmíněn z Prahy sobě, tak ten říká, že Praha má stavět nejméně 500 bytů ročně. Motoristé zase nestavili žádné byty, respektive město by podle nich nemělo nic stavět.
20: No a právě tady se ukazuje problém pro voliče, jak si ho naznačil, protože když kandidát řekne postavíme tisíce bytů nebo Praha má 200 miliard, tak to zní strašně jednoduše a je to ale vlastně v podstatě heslo. Ve skutečnosti je zatím komplikovaný systém, když jsme u toho bydlení, pozemku, územního plánování a já nejsem na to vůbec expert a nechci zacházet do tohoto detailu. Takže nejde ani tak o to, že by se voliči vyznali nebo nevyznali, spíš si myslím, že je pro ně v tom heslu a v té volební kampani, což teda jsem schopná nějakým způsobem okomentovat více než to bydlení jako takové, tak co je reálný závazek toho budoucího primátora, co je politický cíl, co je vlastně příslib budoucí spolupráce na těch jiných úrovních a tak dál. A tohle si myslím, že je pro ně velice nečitelné. To, že když někdo něco slíbí, tak zatím nestojí jenom ten jeden jediný člověk, že opravdu ta spolupráce různých aktérů a nejenom politických je opravdu velice složitá
1: a nutná.
20: A nutná, ale co chce ten volič? No on chce ten výsledek, zvlášť v komunální politice, a teďka to není jenom o Praze. On chce mít spravené chodníky. On chce, aby mohl zaparkovat před svým domem. On chce, aby byly vynesené popelnice.
1: A aby měl kde bydlet.
20: Aby měl kde bydlet, samozřejmě. A tady narážíme na opravdu velký problém, protože některé z těch věcí, třeba zrovna řešení bydlení nebo doprava, prostě trvají. Takže když to jeden primátor, starosta, zastupitel, radní, já nevím, kdo začne, tak velice často za to nesklízí tu smetanu. Ale hlavně taky se k tomu potom váže ta kritika, když už se něco děje. No je to opravdu velice
1: metropolitní plán taky vznikal napříč x volebními obdobími přes 10 let, takže myslím ten pražský nedávno schválený.
4: Mám 10bodový akční plán pro zlepšení dostupnosti bydlení, který jsem připravil.
21: Založili jsme pražskou developerskou společnost. Ta, ta organizace pracuje asi na 8000 bytech.
22: Město by nemělo stavět v žádném případě, ale má si nechat stavět.
1: No není na druhou stranu pro tebe jako pro expertku na marketing, politický marketing a politickou komunikaci jako takovou vlastně dobrou zprávou, že ale ty plány jsou, že to nejsou jenom nějaká obyčejná TikToková pětivteřinová videa, kterými se ti kandidáti chlubí, ale že přicházejí s akčními plány na to, jak třeba tu bytovou problematiku změnit?
20: Pro mě ano. Otázkou je, jak to vnímají voliči, jestli jsou schopní v přehlcenosti informací, přehlcenosti kampaní a politiky si to načíst.
1: No tak na to jsou i debaty, které jsou v médiích, včetně toho, co vysíláme
20: určitě,
1: my na Českém
20: rozhlasu. Ale mám pocit, že minimálně v těchto volbách konkrétních, o kterých se teď bavíme, se politika, politická témata vlastně nevytratila, což hodnotím prostě pozitivně. Spíše je otázka toho, jak to potom zabalit komunikačně do té kampaně, aby to opravdu nevyznělo jako prázdný slib nebo dokonce nějaký populismus, protože ono je hrozně jednoduché říct, jak jsme to tady zažili, že vysázíme milion stromů, ale ona ta realita prostě opravdu je poměrně složitá.
1: No nicméně kampaň kampaňuje i tak, protože se objevují ta videa a šarvátky třeba na sociálních sítích mezi kandidáty a podobně. Portlík mluví o tempu pro Prahu, Hlaváček napsal lidem osobní růžový dopis, ukazuje na sítích památky. Adam Scheinherr má svou písničku Scheinherr Like a Diamond, což je teda jednoznačná aluze na Rihannu a její song, nicméně už se hádá, a to mě překvapilo, hádá se s právními zástupci majitelů práv právě na ten text písně o tom, jestli vůbec něco takového měl a mohl publikovat. Co udeřilo z kampaně do očí tebe nebo do uší?
20: Nebylo toho málo, na druhou stranu nemám pocit, že by tady bylo něco, co jsme dosud neměli třeba i na jiných úrovních v politickém marketingu a v kampaních. Velmi silně se letos pracuje s osobní politickou značkou. Pražské volby jsou silně personalizované, liší se potom i třeba tím, jestli ten kandidát na primátora, respektive kandidátka na primátora má za sebou pomoc třeba politiků z celostátní úrovně.
1: Jan Lipavský je poradce Tomáše Portlíka, bývalý ministr zahraničí, zvolený do sněmovny za ODS. A když mluvíš o té známosti, jenom promiň, Adamu Scheinherrovi v tom videu, kde se zpívá ta píseň, tak kadeřnice říká, vás přece vůbec nikdo nezná, tak i o té známosti to asi je. Ne?
20: No on se ostříhal a opravdu ta změna image, prostě já jsem ho taky nepoznala na první dobrou.
1: Ale ne, že je to i o tom, jestli prostě ti lidé, když říká, že to je silně personalizované,
20: no, určitě.
1: Ti lidé ty kandidáty znají.
20: Možná v té pražské politice je to trošičku jiné, když bychom rozlišili magistrát a městskou část a úplně jiné by to zase bylo, kdybychom porovnávali Prahu a nějaké prostě 20-tisícové město, kde se s tím politikem můžete potkat na náměstí při nějaké kulturní akci. Na druhou stranu, já si myslím, že opravdu, a už jsme se o tom i bavili, a u té komunální politiky je potřeba mít jakoby nějaký program, nějakou hodnotu, nějakou vizi, spojit to s tou osobností a teprve potom jít k těm emocím. A potom to zabalit do toho sdělení, potom vlastně na ně narážet na těch náměstích, ale bez toho, abyste měli jakoby ten plán a nějakou silnou osobnost, to prostě nejde. Nejde to nejenom v komunální politice, ale jde to velmi těžko a prostě ta doba je teďka tak udělaná, že ta osobní politická značka je opravdu strašně důležitá.
1: Jan Hušbauer zase nasadil trumpovskou čapku s nápisem Silná Praha, s Babišem se taky Prahou prošel, nadávali společně na, a teď budu citovat, protože ty slova použili oni, na bezdomovce, na žebráky, a na obecně nepořádek v ulicích s motoministrem Borisem Šťastným, mimochodem, který taky kandiduje v komunálkách, tak pan Hušbauer se hádá o nočním zákazu prodeje alkoholu ve večerkách, protože pana ministra pro prevenci mrzí, že by si nedal pivo po práci, což by si samozřejmě dát mohl, jenom by si musel zajít někam do restaurace nebo do baru.
20: A nebo by ho měl koupený doma.
1: Jaký vliv může vůbec to primátorské klání mít na vládní soudružnost?
20: Podle mě samotná předvolební přestřelka nebo negativní kampaň bude mít na soudržnost vlády spíše omezený vliv. Mnohem zajímavější to podle mě ale začne být po volbách, protože pak už nepůjde jen o to, kdo měl lepší kampaň, ale kdo s kým bude ochoten vytvořit koalici, kdo získá primátora a jednotlivé posty v radě. No, protože pražská politika už ukázala, že to nemusí být vůbec jednoduché, když si vezmeme stav před 4 roky, tak tam trvalo téměř 5 měsíců. Takže co se týče tady těch vztahů, tak ta kampaň, já bych ji hodně oddělila o toho, co se bude dít, až budeme znát výsledky voleb za týden.
1: Jestli jsme mluvili o politicích, kteří mají problémy s byty, tak třeba Adam Scheiner dělá kampaň jako řidič autobusu a načapali ho, jak má zaparkovaný svůj reklamní vůz na smyčce, kam můžou jenom vozy MHD. Psali o tom Novinky s tím, a to je pěkný dovětek, že kandidát Prahy sobě pak sám prostřednictvím svého mluvčího začal hlásit přestupky jiných kandidátů. A tak se přišlo třeba na to, že údajně Portlík jel na skútru pruhem pro autobusy a Hušbauer v tom svém obřím jeepu jel protisměrem někde na parkovišti. I špatná reklama je dobrá reklama, nebo?
20: Může být, záleží, jaký příběh se zase kolem toho vytvoří. Za mě to bylo vlastně trošku zbytečné. Udělala bych to trošičku jinak. Tam byl problém v tom, že tento konkrétní kandidát si vytvořil image kolem určitého tématu, takže jeho vlastní pochybení bylo jako velmi citlivé a snažil se z toho vybruslit, ale za mě takovým jako mateřská škola řešením. Na druhou stranu, není to úplně poprvé této kampani, protože pan Portlík, který teď řeší kauzu s byty, vlastně na začátku kampani se vysmíval, poukazoval na kauzu s nezveřejněním bytu u pana Prokopa, což byl původní kandidát, tedy hnutí ANO, poté nahrazen někdy v srpnu panem Hušbauerem.
1: No, diskutovat můžeme o té závažnosti, ale ty jsi mluvila o tom, že když si někdo udělá PR kolem jednoho tématu, měli jsme tu Terezu Nýslerovou, která, jak říká, chce být primátorkou pro bydlení. A Adam Scheiner by zase chtěl být tedy primátorem pro dopravu.
20: Ano.
1: Mohl by jim chtít být i Portlík třeba nebo Hušbauer s tím, jaké ty reformní plány mají ohledně parkovacích zón.
3: A myslím si, že všichni cítíme, že tou reformou ty zóny musí prostě projít. Není možné,
5: když jedu ze čtyřky na dvojku, tak tam chci mít možnost zaparkovat jako normální Pražan.
1: Ale skutečně ten titul primátor pro dopravu, ten používá Adam Scheiner.
6: Ten problém je hlavně na příjezdu do Prahy, protože z jiných krajů přijíždí 60% řidičů, 40% MHD.
1: On mluví o metru O, on slibuje klimatizované tramvaje, nezastírá nutné zdražení MHD, teda to nezastírají ani pánové Portlík nebo Hlaváček. Pan Urban, který kandiduje za SPD, by naopak MHD zlevňoval a motoristé chtějí dokonce MHD zdarma.
23: Pro Pražany zdarma.
24: Takže vy byste Vítečku úplně zrušili?
23: Ne, protože třeba například turista by si ji mohl koupit.
1: Tak ti, kteří říkají, že se zdražovat bude muset, neriskují příliš, protože zdražovat cokoliv a říct to před volbami, to je sebevražda, ne?
20: No, sebevražda ne, je to riskantní, sebevražda určitě ne. Protože volič slyší hlavně na slovo zdražit a vyvolá to v něm tu negativní emoci. Ale znovu, bylo by vlastně strašně smutné si myslet, že voliči slyší jenom na to jedno slovo. Já opravdu vřele doufám, i kdyby si nečetli celý ten program, že minimálně jako mi nacítili atmosféru těch jednotlivých kandidátů a jejich programů a ví, co za tím slibem stojí, protože ono, to zdražení jako takové má nějaké opodstatnění.
1: Takže tam asi hrají roli hlavně tři věci, tři aspekty, totiž samozřejmě inflace, pak vůbec politika té dané strany a toho člověka jako takového, který kandiduje, a třetí věc, vůbec ty širší debaty a spadá to do těch širších debat o tom, kdo co má platit za různé formy dopravy v Praze.
20: Ano, tak. A důležité v té politické komunikaci té lince je vysvětlit, přesvědčit, argumentovat. Jo? Není to jenom o tom, že dáme to heslo a jdeme od něho pryč. Takhle by to nemohlo fungovat. Takhle fungují populistická hesla a to nechceme.
1: A když mluvím o těch širších plánech, tak ODSka, ta je proti omezení transitní dopravy v centru, Piráti jsou zase pro. Jan Hušbauer mluví o dopravním pekle Pirátů, které tu bylo v minulých letech. Naprosto věčným tématem už je třeba dostavba vnějšího okruhu Prahy, která spadne asi na naše děti. Hušbauer nadává na neprůjezdnost Prahy a tak dále. Takže vedle bydlení to vypadá skoro, že ta doprava je tím druhým nejdůležitějším tématem voleb.
20: Určitě souhlasím, navíc je pro voliče velmi konkrétní, protože každý se nějakým způsobem setká s nějakou kolonou, parkováním nebo MHD, které jede pozdě nebo je špinavé nebo prostě cokoliv. V jednom z letošních průzkumů byla hned po bydlení dokonce doprava označena jako ten druhý největší problém Pražanů, ano, no, Prahy. A zajímavé je, že tady se opravdu střetávají odlišné vize.
1: Ale úplně.
20: Úplně. A spor není o tom, jestli Praha potřebuje lepší dopravu. Na tom se zase stejně jako toho bydlení shodne skoro každý. Spor je o tom, jak má vypadat, jestli má Praha hlavně lépe umožnit pohyb aut, nebo část lidí motivovat, aby auto vůbec nepotřebovali. Ano. A to už je poměrně zásadní politický rozdíl, na kterém se to potom dost láme.
1: A do toho ještě přicházejí vlaky, protože pan Hlaváček mluví o tom, že nebo rád by tlačil železnici, a Klára Sovová zase říkala teď naposled v debatě na CNN Prima News, že by nejradši vzala velký sud ředidla a smazala všechny ty zbytečné cyklopruhy na těch hlavních tazích. Tak to je ještě další rozměr. Cyklo, vlaky a auta. A auta musí někde parkovat? a parkování. O tom jsme měli samostatnou epizodu s ekonomem Alešem Rodem, protože výstavba parkovacích domů, pan Hušbauer je prosazuje, Nýzlerová taky, ale chce jenom na periferii. Hlaváček by parkování zdražoval a ubíral každý rok o nějaké to procento. Zdražování chce i Scheiner a Nýzlerová. Druhé auto dokonce trojnásobně, zdražit druhé auto v rodině. A o zdražování nechce slyšet Hušbauer, není to prý řešení, ani třeba SPD.
20: No, ale pořád je to kombinace témat. A témat, o kterých voliči mají pocit, že se jich dotýkají a že jim rozumí. Nebo třeba kapacita škol a tak dále, a tak dále. Mohli bychom vlastně na to nabalovat další témata. Ano, každý volič bude přikládat větší váhu jinému tématu, jiné třeba sekci toho tématu, takže někdo v dopravě bude spíše řešit autodopravu a jiný zase bude chtít řešit více MHD, ale není to tak, že by něco jednoznačně dominovalo.
1: Není to tak, že jenom tahle ta strana mi slibuje více parkovacích míst a parkovacích domů a já ji proto budu volit, že by jenom ta doprava vyhrála?
20: Já osobně si to nemyslím. Ano, může to být ta třešnička na dortu, takové to finální, ano, tady mám třeba 2-3 strany, 2-3 kandidáty, kteří jsou mi zhruba stejně sympatičtí nebo jsou nějakým způsobem jako na stejné úrovni, ale pro mě je důležité toto téma a z tohoto výběru

0: se třeba ostře staví Adam Scheinher, tak když Portlík a Hušbauer chtějí velké parkovací reformy, a neříkám, že chtějí to samé, ale vidím tam nějaké podobné znaky, tak neznamená to, že třeba jenom na základě spojenectví v dopravě by šla upéct koalice ODS, ano?
1: No, na papíře můžeme si udělat 100 různých variant. Je opravdu zajímavé, že Portlík, jak ano, osobně i politicky poměrně skeptický.
0: No, on to vylučuje, no.
1: A zároveň velmi ostře říká, že si neumí představit pokračování pirátského vedení dopravy.
0: Ano.
1: Takže když hledáme možné povolební partnery, tak vlastně může být důležitější právě tohle rozložení vztahu než samotný průnik u parkování. A pak si myslím ještě, že je dobré rozlišovat dvě věci. Programový průnik a politickou důvěru. Takže ODS a ANO se sice můžou shodnout na parkování, rozvoj infrastruktury nebo, já nevím, rychlejší výstavbě, ale povolební koalice vzniká až z mnohem širší dohody a také z toho, kdo kolik získá mandátu, kdo bude ochoten s kým sednout k jednomu stolu a kdo koho navrhne na to konkrétní místo. Hmm. Takže tam jakoby ta personální stránka věci bude hrát taky důležitou roli. A to my teďka nevíme.
0: My víme, že to zatím vypadá, že se teoreticky rýsuje, i přesto, kdyby náhodou ANO třeba vyhrálo ty pražské volby, že se spíš rýsuje ta koalice STAN SPOLU?
1: Podle mého názoru to není možné vyloučit, protože pokud bych vzala programové průniky a zároveň tady dostupná data voličských preferencí, tak by jim to za předpokladu, že máme zase, řekněme, těch 65 zastupitelů, protože tam není fixně daný počet, tak by to mohlo stačit. Nicméně musíme si počkat ten týden ještě. A tím pádem by novým pražským primátorem mohl být pan Portlík nebo pan Hlaváček.
0: Pan Hlaváček je, myslím, favoritem sázkovek v tuhle chvíli. Ty by ses na něj vsadila?
1: Já zásadně nesázím.
0: Dobře. Tak moc díky, že jsi přišla, že jsme o tom mohli mluvit.
1: Já děkuji, přeji hezký den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska politoložka Marcela Konrádová a řešili jsme pražské volby. Mimochodem, zástupci mnoha stran a hnutí kandidujících do pražského zastupitelstva přijali pozvánku do debat, které odvysílá Radiožurnál a Plus, a to příští týden od pondělí do čtvrtka po 18. hodině. Naslyšenou v pondělí.
2: Hodin 30 minut.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Pražský dopravní podnik vyhlásil soutěž na stavbu stanice metra D. Libuš. Tender vypsal na částku 3 miliardy 760 milionů korun bez DPH. Oznámil to mluvčí podniku Daniel Šabík. Cílem je podle něj stihnout stanici postavit do roku 2032 tak, aby mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce. Linka D propojí náměstí Míru s Písnicí. Celá trasa by měla podle aktuálního harmonogramu začít fungovat v roce 2036. Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a Smartwings. Vznikla tak skupina s více než 175 letadly a objednávkami na dalších 140. Informovala o tom mluvčí Smartwings Vladimíra Duvková. Podle ní bude dopravce dál fungovat pod svou zavedenou značkou. Pegasus Airlines za obě společnosti zaplatila zhruba 3,8 miliardy korun. K převzetí bylo potřeba schválení od několika institucí, včetně Českého úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu velmi tvrdým trestem za možný podíl na incidentu v letadle společnosti Fly Dubai, informuje o tom agentura AP. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, proč druhý pilot během letu ze Spojených arabských emirátů do Tel Avivu pobudil kapitána letounu. Letouny díky zásahu cestujících nouzově přistál v Saudské Arábii. Na jeho palubě bylo přes 180 lidí, většina cestujících byli Izraelci. Šéf Bílého domu spojitost mezi útočníkem a Teheránem připustil konkrétní, ale být nechtěl. V Lucemburku se schází unijní ministři spravedlnosti. Jednat budou mimo jiné o změnách ve fungování Eurojustu, který pomáhá státům spolupracovat při vyšetřování závažné kriminality. Ministři budou mluvit taky o ochraně novinářů nebo o boji proti rasismu a diskriminaci. Česku na jednání zastoupí ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO. Slovenský premiér Robert Fico by dnes měl jednat s předsedou nejmenší vládní strany SNS Andrejem Dankem. Řešit mají jmenování nového ministra životního prostředí. prostředí. Doteď rezort řídil Tomáš Taraba, kterého nominovala právě SNS. Tento týden mu ale parlament vyslovil nedůvěru a prezident Peter Pellegrini ho pak odvolal. A policisté se

0: připravují na dnešní nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Podle jejich informací by se až tisíce řidičů speciálně upravených aut měly setkat dnes v Praze a zítra v Brně. Policie kvůli akci vyšla do terénu dálniční i cizineckou policii a pořádkové jednotky. Nasadí taky vrtulník s termovizí a drony. Po zkušenostech z okolních zemí policisté očekávají, že účastníci sjezdu budou pořádat nezákonné závody na veřejných silnicích a blokovat provoz. Dnes večer proto policejní hlídky můžou některé silnice preventivně uzavírat, aby zajistili bezpečnost. Na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové se v omezení za Městec Králové na 54. kilometru srazil autobus s osobním autem v pravém pruhu. Kolona z 50. kilometru je už skoro na půl hodiny. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno čekejte nesouvislou kolonu hlavně kamionů v pravém pruhu před odjezdu na Domašov ze 168. kilometru. Pomalu jede až do omezení u Brna na 196. Osobní auta v levém pruhu projedou celý úsek rychleji. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už má slovo Světlana Vitovská, začíná pořad Osobnost Plus.
1: Čím déle tam jsem, tím větší mám strach. Víc vnímám i ostřelování a nebezpečí, které přichází společně s ním. Občas je těžké ukočírovat vlastní emoce, říká válečná zpravodajka České televize na Ukrajině Daria Stomatová, která společně s kameramanem Janem Schirgerem převzala stříbrnou medaili předsedy Senátu za otevírání očí a boji proti lhostejnosti. Jak spolu vybírají místa, kam pojedou natáčet a jaký příběh jim zůstane v paměti už na pořád. Oba ocenění novináři jsou hosty Osobnosti Plus. Dobrý den, vítejte v Českém rozhlase.
2: Dobré dopoledne posluchačům.
3: Dobré dopoledne.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
4: Osobnost Plus.
1: Doteď dostávala novinářské ceny Daria. Teď máte medaily oba. Co to pro tebe, Honzo, znamená?
3: Když dostávala ceny Daria, tak to byly ceny i pro mě. Já to nevnímám, to jenom, že tam je moje jméno. Vždycky, když Daria dostane cenu, je tam její jméno. Vnímám to, že to je cena i pro mě, protože je to můj parťák, je to moje partnerka a přeju jí úspěch.
1: Co ti běželo hlavou, když jsi přebíral ocenění za otevírání očí a boji proti lhostejnosti?
3: To se mi moc líbí, ten důvod, ten text. Protože to definuje tu moji práci a obecně i práci dalších kameramanů, který jezdí na Ukrajinu nebo fotografů. A jsem rád, že si toho někdo všiml, protože obraz je něco, co přenáší lidem nějaké emoce, ukazuje, jak to je. Ono, když se něco říká, něco vypráví, jak to tam vypadá, tak ale ten obraz to doplňuje. A zároveň obraz ukazuje tu sílu té destrukce.
1: My jsme v rádiu, ale vy jste nám přinesli ty medaile ukázat. Tak pro ty, kteří nás sledují třeba na YouTube, Dario, popiš nám tu medaili, jak vypadá.
2: Je to stříbrná medaile předsedy Senátu. Vlastně je to velká stříbrná medaile, když to tak trošku zjednoduším. Je na něm vyobrazen Valštejnský palác, součást sídla Senátu. Je to stříbrná medaile s patinou. My jsme se dlouho hádali, protože Honzův táta říkal, že tam je co, olovo v té stříbrný medaili.
3: Říkal, ježišmarja, olovo, ne? To asi ne.
1: A ono to má i druhou stranu, ta medaile.
2: Mm-hmm.
1: Tam je napsáno Parlament České republiky, Senát, ustaven 1996. Kam si ty medaile dáte?
2: No, hledáme místo doma. Samozřejmě je to moc milé, je to moc hezké, je to doma mít. Každá návštěva, když přijdou rodiče, rodina, tak to uvidí a uvidí vlastně, že ta naše práce není jen tak, že to, že jezdíme na Ukrajinu, že riskujeme, že to není zbytečné, protože tím vlastně nejvíc trpí naše rodiny. Hmm. Kdyby se nám něco stalo, tak myslím, že oba dva si uvědomujeme, že to je zpráva v médiích, která za měsíc už vlastně nebude skoro znát, ale naše rodiny by tím trpěly nejvíc.
1: Honzo, ty jsi říkal, že je to hořkosladké ocenění, že kdybyste mohli točit hezké příběhy, bylo by to mnohem, mnohem lepší. Tak kdyby ti teď někdo v České televizi řekl, máte rok volno a jděte točit, co chcete, kam bys jel?
3: Kamkoliv, kde nebudou lidi.
1: A Dario, ty?
2: Asi tak stejně.
1: Kolikrát vás za posledního 4,5 roku napadlo, že s válečným zpravodajstvím skončíte a vrátíte se na pořád domů? Honzo.
3: Skoro na každé misi, protože my se tam střídáme ob měsíc, takže každý lichý měsíc je náš v uvozovkách. Takže na té misi, myslím si, že tak 3x, 4x přijde téma, že už se na to vykašleme. Z různých důvodů, z důvodu přetížení, z důvodu spánkové deprivace, z důvodu, že člověk vidí toho už moc. A zároveň ale si říká, že dokončit to, dojít do cíle, stále reportovat je velmi důležité a má to větší význam než nějaké naše chvilkové rozpoložení, že už toho mám plný zuby.
1: Kdo s tím přichází častěji, Dario, ty nebo Honza, že už zůstanete doma?
2: Myslím si, že spíš já. To, co popisuje Honza, je pravda. Já to mívám hlavně před odjezdem, když si uvědomuji, co všechno bych mohla udělat doma, kam bych mohla jít, s kým bych se mohla sejít, a vlastně to všechno není možné, protože každý druhý měsíc odjíždíme pryč, odsouváme všechno, co můžeme dělat doma, na potom, a pořád je to všechno na potom, a to, že to je všechno na potom po válce, to je hrozně deprimující pro člověka, když se vlastně uvědomuješ, že tvůj život je rozdělený na dvě fáze, fáze války a fáze normálnosti, a ty se snažíš skloubit ty věci dohromady a vlastně nežiješ pořádně ani jeden z těch životů.
1: Ty jsi v České televizi říkala, že čím déle tam jezdíš, tím větší máš strach. Kdy jsi uvědomila, že to prožíváš hůř než na začátku?
2: Zhruba tak rok zpátky přišel určitý zlom. Myslím si, že asi velkým zlomem pro mě byla návštěva Konstantinivky, kam jsme šli pěšky. Je to frontové město. Tehdy už tam nešlo jet autem kvůli dronům, tak jsme tam šli pěšky a tehdy jsem si uvědomila v té Konstantinivce, že vlastně pravděpodobnost, že se nevrátíme, je poměrně vysoká. A čím víc jsem se začala uvědomovat ty následky, co se může stát, tak tím je to horší a horší a těžší vlastně zapnout nějakou logičnost, nějaký zdravý rozum. To, co třeba jsem vždycky obdivovala na Honzovi, tak jde mi to hodně těžce a strašně s tím bojuju poslední dobou.
1: Mění se to, Honzo, i u tebe? To vnímání nebezpečí, strachu, tak jako údary, nebo je to máš jinak?
3: Já to mám jinak. Mě pomáhá, jak říká Daria, zdravý rozum, nebo možná matematika. Já si vždycky říkám, někam jdeme, podívám se na bezpečnost, zanalyzujem, proč tam jdem, protože samozřejmě riskovat musí mít nějakou váhu za nějakou informaci. No a potom si říkám, dobře, tak byly tam takové útoky, makové útoky, a vlastně spočítám si, nebo nějak dodedukuju pravděpodobnost, jaký nám hrozí nebezpečí. Třeba teďka nedávno, ono vlastně doteď, probíhají masivní útoky na Kyjev, docela intenzivní, kdy skončí poplach, začne druhý poplach. A měli jsme situaci, kdy přes noc byla balistický útok, což je ta nejhorší forma, kdy prostě lítají rakety a jenom to zasviští a během vteřiny něco bouchne. Daria se velmi bála. A já jsem jí vysvětloval, jako když my teďka pojedeme do metra, kde je mnohem bezpečněji, tak samozřejmě je to, jako kdyby jsme v bouřce někam přejížděli. Ta statistická pravděpodobnost, že by to do nás bouchlo, je jako blesk. Takže takhle ta matematika mi pomáhá vlastně si říct, že jsem relativně v bezpečí. Ve válce samozřejmě nikdo není v bezpečí a v bouřce taky ne.
1: Spočítal jsi to někdy špatně? Dostali jste se někdy do většího rizika, než si čekal?
3: No, já mám na levé ruce tetování, kde jsou města, kde mi šlo o život, nebo kde to bylo špatné.
1: Kolik jich tam máš?
3: Nebudu to počítat, je jich tam dost. Je to prostě taková pojistka, když já držím kameru levou rukou, tak se vlastně ty města na mě ukážou. Říkám si právě, aby nevyhrávalo to ego, že něco chci dokázat si. Já už si nepotřebuji nic dokázat, vidím ty města. Prostě racionálně si říct, jdu za informací, nejdu za nějakou slávou, nebo abych ukazoval, že jsem nějaký machr nebo frajer. Hmm.
1: Kdy jsi o Dariu bal nejvíc?
3: Každý den. Každý den je to moje partnerka, a jestli se mě někdo ptá, jaký mám největší strach ve válce, tak je to o Dariu a zároveň potom o svoji dcerku, která je doma. Protože ji vidím jednou za měsíc a zároveň se bojím, aby nemusela zažívat to, co zažívají děti na Ukrajině.
1: Dario, a kdy ty jsi prožila největší strach o Honzu?
2: Já mám o Honzu pořád strach. Možná to je i ono, že on dokáže racionálně vyhodnotit situaci, ale u mě vždycky naskakuje, a co když? A co když tohle? A co když se budeme přesouvat a zrovna v tu chvíli? A teď vidím všechny ty záběry, co vidím pravidelně na sociálních sítích nebo v reálu, kde jede auto a jen tak kvůli tomu, že protivzdušná obrana někde blízko se střelí bezpilotní letoun, tak na to auto dopadnou trosky a ten člověk v tom autě zemře. Tak jaká je pravděpodobnost, že se to stane nám? A snažím se to taky racionálně nějakým způsobem zdůvodňovat, ale jde mi to hodně těžce a o Honzu mám strach. Mám strach vlastně o svůj vlastní úsudek. Spíš mám strach o něj kvůli sobě, že já třeba budu postupovat nějak špatně, že udělám nějakou chybu a díky tomu může nastat problém.
1: Válku provází smrt. Ty jsi v rozhlase mluvila o tom, že cítíš její blízkost, že ji od sebe pořád odháníš, ale někdy si říkáš, co když přijde i pro tebe, že to je zlomový okamžik, se kterým pořád pracuješ. Jak často na tohle myslíš?
2: Myslím na to často, ale začala jsem na to myslet často v době, kdy nám začaly umírat lidi, které známe. Protože člověk, když jezdí do těch míst, tak má občas pocit, že je nesmrtelný, že je vlastně Bůh. Že pokaždé, když se vrátíš, tak máš pocit euforie, opojení, adrenalinu a začínáš mít pocit, že jsi nesmrtelný nebo nesmrtelná. To je to nebezpečí. Ale ve chvíli, kdy vidíš, že ti lidé, o kterých jsi myslela, že jsou nesmrtelní, kteří zažili spoustu cest na frontovou linii, je to třeba náš kamarád Sláva Ilčenko, dobrovolník, který zahynul na Božího tloni v prosinci, taky jsem si myslela, že je nesmrtelný, protože jsem viděla, kolik věcí udělal, kolik lidí zachránil, starých, mladých, kolika lidem pomohl, a pak se prostě jednou nevrátil. A když si tohle uvědomíš, tak najednou máš pocit, že stejně tak se nemusíš vrátit ani ty.
1: Proto má Honza ta tetování asi. Jak se dá pohybovat bezpečně pro novináře v Ukrajině, kde všechno, co se hýbe, může být terč, protože o tom mluví i dobrovolníci, kteří vozí humanitární pomoc, že jakmile se něco hne, tak je tam dron. I oni mají strach. Jak to děláte vy, abyste se maximálně chránili, abyste ale dojeli tam, kam potřebujete?
3: No, my máme dvě volby. Buď se budeme co nejvíc skrývat, anebo nejvíc se budeme ukazovat. Budeme se chovat jako civilisti. My jsme si zvolili formu, že budeme se chovat co nejvíce civilně, nebudeme na sebe vůbec upozorňovat, i když je to samozřejmě problém, protože technika, kterou sebou vozím, tak z dálky může vypadat jako zbraň. Kamera, malá kamera, která má 3 kilo, tak pro vojáka, když je vzdálený třeba kilometr, nebo pro operátora dronu, může na první pohled to vypadat, že to je nějaké RPG. Takže samozřejmě ty problémy jsou velké a zároveň i hodně vysíláme. Ať používáme Starlink, mobilní signál, a nebo třeba i mikrofony bezdrátový, tak my ve chvíli, kdy děláme živý vstup, tak jsme jak maják na té frontové pozici a vlastně v tom rádiovém spektru svítíme velmi, velmi daleko.
1: Drony nemusí jenom zabíjet, ale můžou i pomáhat. Ty jsi, Dario, teď na sítích zveřejňovala informaci, že do okupovaných Olešek v Chersonské oblasti nedávno drony doručily 4 tuny potravin. Kolik lidí a v jakých podmínkách tam žije?
2: Říká se, že v Oleškách je to kolem 2000 lidí. Mezi nimi by mělo být i 50 dětí, ale samozřejmě ty údaje jsou hodně zhruba, protože nikdo nemá informace o tom, kolik lidí tam denně umírá, jaká je obecně situace, protože to spojení s Oleškami je velmi těžké. A problém je v tom, že tím, jak je to v okupované oblasti, tak ruská armáda, jednoduše řečeno, využívá obyvatele, civilisty jako živý štít a samozřejmě nechtějí ustoupit ani Ukrajinci, dohodnout se na nějakém příměří. Takže ve chvíli třeba, když jede nějaká ruská kolona, ukazují Rusové, že to je humanitární pomoc pro místní obyvatele, tak Ukrajinci téměř vždy tuší, že tam dopravují vojáky třeba nebo nějakou pomoc třeba pro ty vojáky, kteří tam jsou, pro ty Rusy. A v tom je velký problém. Říká se, že tam není vůbec nic, není tam jídlo, není tam voda, není tam žádná lékařská pomoc, léky. A je až neuvěřitelné si možná představit, že v dnešní době v 21. století může existovat vůbec někde taková vesnice, takové město, které je kompletně odřízlé od všeho, co by mohlo pomoct.
1: Honzo, ty jsi říkal, že jste teď točili s vojáky, kteří se vracejí na frontu pro zbytky zbraní, které se dají ještě použít a znovu vrátit na frontu. To je na tom armáda tak špatně, že musí posílat vojáky i do takového rizika, protože oni jsou snadným terčem pak pro ruské vojáky.
3: Ano, no, jako válka je vlastně o zdrojích, o ekonomice. Je to možná hnusný, když to takhle řeknu, tam o životy nejde, ale jde o ekonomiku. Kdo prostě není schopen už vyrábět zbraně, tak ten prohrává. Ukrajina samozřejmě měla ze začátku války velké problémy. Díky dodávkám ze západu se víceméně jí daří nějak držet obranu, ale samozřejmě ty dodávky nechodí pravidelně a musí samozřejmě nějak opravovat to, co mají. Což je velmi nebezpečné, protože samozřejmě Rusové to vědí, takže dost často využívají toho, že třeba nějakou houfnici jenom poškodí, tím vlastně namlsají v uvozovkách ty vojáky, který pro tu techniku jdou ji vyzvednout, zachránit, protože je samozřejmě velmi drahá. No a samozřejmě, až ty vojáky vidí, tak potom začne znova na ně útočit. Takže jejich práce je velmi důležitá. Jsou to vojáci, kteří už třeba prošli bojovým nasazením, ale třeba psychicky nebo zdravotně na to nejsou dobře, tak vlastně jsou teďka v týlu. Ale že by to bylo méně nebezpečné, nebo tak se říct, rozhodně nedá.
1: Říká Jan Schirger, kameraman České televize, který je s Dariou Stomatovou, hostem Osobnosti Plus.
4: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Dario, jste pověrčivý. Máte nějaký rituál před natáčením, nebo na to není čas?
2: Já jsem hodně pověrčivá. Nosím sebou, vozím sebou na Ukrajinu v kufru totem, takovou malou sošku, kterou mám paradoxně z Kamčatky. Je to taková babička, která už je vyšisovaná sluníčkem a všem možným a zapatlaná, zalepená, ale věřím v to, že když ji budu mít sebou, tak to vždycky bude všechno v pohodě. Je to zvláštní, ale člověk možná potřebuje mít svoje rituály ve válce, potřebuje mít nějaké nastavení, taky i ten systém, vlastně systematizace práce, kdy víme, že každé ráno, pondělí, středa, pátek máme vstup do studia 6, že vstávám v 7 ukrajinského času, že mám půl hoďky na přípravu, že jedeme na místo. Víš, vlastně všechno tohle ti pomáhá nějakým způsobem fungovat dál, protože máš nějaký rytmus. Já třeba se přiznám osobně, já nejsem člověk, který by byl vlastně takový jako, co se týče pravidel nebo ranního vstávání a podobně, jsem velký chaotik, Honza to může potvrdit, Honza to má obráceně, takže často se stává, že mě kope do těch věcí, ale pak následně zjišťuju, že podobné rituály jsou docela dobrou pomocí, aby se člověk z toho nezbláznil.
1: Ty máš taky nějaký rituál, Honzo?
3: Já mám rituál vstát a dokopat Dary do práce.
2: To je jeho pravidelný rituál.
1: Vy nejste jenom kolegové v práci, ale jste taky partneři. Je to při téhle práci výhoda nebo nevýhoda? Nemáte kvůli tomu o sebe větší strach?
2: Určitě jo. Určitě máme. Je to výhoda i nevýhoda. Už nemáme ty hranice, které mívají kolegové, že se třeba nedovolí něco říct, protože se nejsou tak blízcí. To u nás neplatí. My si řekneme úplně všechno.
1: No, vy trávíte spoustu času v autě. Jedete třeba 8 hodin. Tak Honzo, poháráte si častěji jako partneři anebo jako kolegové?
3: Já ani nevím, ale jako upřímně a asi posluchači si dokáží představit, já jsem tady 24-7 na Ukrajině v extrémním prostředí a potom 24-7 doma. Když jí řeknu, ať jde za maminkou, tak mi řekne, že jí bude smutno. No, tak to je jako, je to šílený.
1: To vypadá jako ideální vztah, Dario.
3: No ne, u nás
2: vypadá,
3: to
2: ale
3: Ráno se milujeme, na oběd se nesnášíme, večer se zase milujeme, na cestě zpátky jsem jí vysadil na autobusový zastávce, protože sama chtěla.
2: Já jsem vystoupila, nevysadil mě jenom pro
3: ano,
2: správnost.
3: Sama vystoupila, ukázala mi takové prosté gesto a já jsem si natočil, že tam je dobrovolně a odjel jsem. Jak jsem vyjel asi 5 nebo 10 metrů, tak mi bylo smutno a strach jsem měl o ní, tak jsem se otočil, asi za 2 minuty jsem přijel. A ona v takovým nafouknutým postojem a chůzí nastoupila do toho auta a pokračovali jsme sem dál domů. Jako tak.
1: Když přijdete domů, jak dlouho vám trvá, než se zase vrátíte do toho normálu? Protože to si asi nikdo neumí představit, jak je to těžké, že měsíc co měsíc musíte měnit i to, co děláte, i to nastavení. To přece není úplně snadná věc, Dario.
2: No, je to horší a horší, je to těžší a těžší. Teď třeba po návratu to bylo o něco těžší tím, že vlastně jsme byli na východě Ukrajiny Hned jsme přijížděli, 2 dny jsme přijížděli do Česka, skoro jsme nespali, ráno jsme začali zařizovat právě celou tu událost, že půjdeme do toho Senátu a máš pocit z fronty na ples. To jsou 2 úplně diametrálně rozdílné věci, rozdílný světy, rozdílní lidi a najednou se vlastně musíš přeformátovat na něco hezkého, něco milého z toho hnusu, ze kterého se vlastně vracíš. Hodně těžké. Každý zvuk, každý letadlo, cokoliv slyšíš, tak všechno tě to vrací zpátky. Každá siréna, první týden a první středu v měsíci, všechno tě to vrací zpátky. Všechny zvuky, všechny pachy, je to prostě pořád dokolečka a je těžký se s tím srovnat.
1: Daria říkala, že někdy je pro ní těžké, aby ukočírovala vlastní emoce. Honzo, ty to vždycky vidíš optikou té kamery. Jak ty prožíváš emoce a spustilo se ti někdy uvnitř něco, co jsi neuměl zastavit?
3: No, já jsem cholerik, Daria je flegmatik. My jsme úplně odlišní povahy. Takže někdy to pomáhá, někdy je to horší. Já prožívám věci velmi intenzivně, ale zase i velmi intenzivně, jak se říká, rychle nastartuju, rychle schladnu. Myslím si, že Daria ty pocity vnímá mnohem hloubš, déle a déle nad nima přemýšlí. Nedá se říct, ono všechno přichází trošku se zpožděním. My třeba i řešíme v práci, jestli máme si vzít dovolenou. My říkáme, no když my si vezmeme dovolenou, je otázka, jestli se vrátíme. Já jestli se zastavím, možná už se nerozjedu. Zároveň, když my si vezmeme dovolenou, tak už jenom to, že měsíc jsme doma, jsme mimo kontakt, mimo tu realitu té Ukrajiny, tak nám utíká plno věcí. Měsíc ve válce je jak rok tady. A je to vidět i na změně lidí. My, když se vrátíme sem, tak ty lidi víceméně jsou stále stejní, ale když jsme na Ukrajině, tak ty lidi jsou jiní. Už jenom měsíc, 30 dní.
1: Jak vás změnila válka za ty 4,5 roku?
2: No, změnila hodně, obrovsky. Já si ani nevzpomínám, jaká jsem byla před válkou. To ani nejde, to jsou 2 různé osoby. Daria před válkou, Daria během války a už vím, že nikdy vlastně se nezměním zpátky. To je, válka je Rubikon, který už se nedá překročit zpátky. Vím, že už do konce svého života se budu rozumět hlavně s lidma, kteří tu válku zažili. Že nikdy člověk z civilu mě už vlastně nepochopí. Že mi vždycky bude líp s těma lidma, se kterýma jsem to prožila. Je to děsivé si to uvědomovat, ale na druhou stranu možná, nevím, ten prožitek války je taky svým způsobem i hodně naplňující ve smyslu, že člověk chápe, co je život, co je smrt a asi víc věcí si uvědomuje, ale hodně, hodně změnilo, no.
1: Co ty, Honzo?
3: Já jenom doplním Daria je skvělý člověk a proč jsem si ji vybral a proč stále mám energii, abych vlastně s ní tam jezdil.
1: A vrací se pro ní na tu zastávku.
3: Přesně tak. Je to z toho důvodu, a já jsem to už i někde říkal, Daria rozhodně do války nepatří. Rozhodně to není člověk, který by ve válce měl být, ale právě proto by tam měl být. My samozřejmě, některý kluci, většinou to mají ty kluci, tak si hrajou s pistolkama, mají rádi adrenalin a nějakým způsobem je to láká. Bizarně. Daria nesnáší válku, nesnáší utrpení. O to víc si myslím, že tam má být. A já si myslím, že jí to nezmění. Ona je velmi dobrý člověk, v jádru dobrý člověk. A přistupuje k tomu zpravodajství, válečnímu zpravodajství svým osobitým způsobem. Takže to je moje motivace. Pokud ona bude furt stejná a stále je, tak já tam s ním budu jezdit.
1: Dobře, a já jsem se ptala, jak to změnilo tebe, protože ty pořád mluvíš o Darie, ale pojďme se zaměřit i na tebe. Ty jsi důležitá součást týmu. Tak ty na sobě necítíš žádnou změnu?
3: Já na sobě cítím ohromnou únavu. Ale každý má svoji roli. Moje role je být kameraman, být oporou Dary. Já tu roli přijmul. Daria přijala svoji roli váleční zpravodajky a na tento dotaz bude čas, až válka skončí.
1: Máte nějaký příběh, který víte, že už z té hlavy nikdy nedostanete, něco, co vás zasáhlo tak hluboce, že prostě už se s tím nedá rozloučit, Dario?
2: Jsou to všechny příběhy, které točíme. Nedá se si prostě říct, tak ten jeden příběh. Samozřejmě jsou příběhy, nad kterými přemýšlím víc, protože třeba nevím, co s těmi lidmi je teď, tak člověka to nutí pořád myslet na to. Táta hledá syna, asi jeden z nejsilnějších příběhů. S Juriem jsme se snažili v poslední době se skontaktovat, protože máme tu plaketu, kterou jsme dostali za tu audiovizuální tvorbu, za nejlepší audiovizuální dílo od nadace OSF. Chtěli jsme mu ji předat, ale nemůžeme se s ním spojit. Proto nad tím přemýšlím, protože bych chtěla ho navštívit, chtěla bych zjistit, jak na tom je, co se s ním děje, ale mám pocit, že vlastně všechno, co se dělo předtím, tak odříz, včetně nás. A hodně mě to mrzí a je těžký se s tím srovnat.
1: Honzo, ty máš něco takového? Co se ti vrací?
3: Teď ze mě se stává cynik a upřímně, když to řeknu, že dospěláci můžou za všechno, můžou za války, můžou za to, že se špatně rozhodli, můžou za to, že připravujou pro děti prostředí a svět, který je šílený a dělají to nezodpovědně, tak mi právě proto vadí děti. Děti, když trpí a hlavně tím, že mám dcerku, která je 12 let a samozřejmě, když vidím dítě, kterému je 12 let a míň, tak si představím, že tam je ona. Je to i to, opravdu ta motivace, já už jsem to tu říkal. Já nechci, aby to zažívala, já nechci, aby se to sem dostalo. Ve výsledku ta válka je mezi Ruskem a Ukrajinou. Mohl bych si říct, že se mě to netýká. Já se hlavně bojím, aby se to netýkalo našich lidí, našich dětí. I když samozřejmě Ukrajina trpí, velmi trpí.
1: Já si vybavuju vaše reportáže z minulé zimy. Ty vypadaly jak z apokalyptického filmu. Jaká bude zima letos? Jak se připravuje Ukrajina na to, že to může být možná ještě horší?
2: S největší pravděpodobností to horší bude. Ukrajina se připravuje, sice oficiální úřady tvrdí, že jsou připravenější než loni, ale když si člověk představí, v jakém stavu ta energetická infrastruktura musí být po loňské zimě a v jakém stavu bude teď, jestli se podařilo během jara a léta cokoliv opravit, připravit, je to hodně otázek. Mám trošku se bojím, že jsme se s Honzou o tom bavili, že možná tahle zima bude zlomová pro Ukrajinu i pro Rusko. Otázkou je samozřejmě, jakým směrem zlomová. Jestli to Ukrajinu položí, nebo jestli to přežije, bude mít další sílu. To je otázka.
1: Honzo, už víš, kam pojedete, až se budete vracet do Ukrajiny?
3: Tak my budeme užívat hlavně počasí, protože podzim nám nahrává, protože jsou mlhy a déšť, takže asi využijeme východ a pokusíme zase mapovat, co se děje na frontě.
1: Děkuji vám za to, že jste byli hosty Osobnosti Plus. To byla Daria Stamatová a Jan Schirger. Děkuju.
2: Děkujem.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská a dávejte na sebe pozor.
0: Hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Export neíránské ropy z Perského zálivu je na předválečných číslech. Chorvatský soud chce předat případ billboardového bose Fischera české justici a stavební firmu na výstavbu stanice metra D. Libuš začal hledat dopravní podnik hlavního města. Zprávy Martin Matějka. Vývoz neíránské ropy z Perského zálivu se vrátil na předválečnou úroveň. Ukazují to data společnosti Kepler, která monitoruje námořní přepravu. V září podle nich ropné monarchie a Irák průměrně vyvezli nejméně 16,5 milionu barelů denně. Změnily se exportní trasy.
5: Přibližně 40% neíránské ropy se ze zálivu dostává bez překročení Hormuzského průlivu. Před válkou to bylo 17%. Spojené arabské emiráty a Saudská Arábie totiž víc využívají své ropovody vedoucí do Ománského zálivu a do Rudého moře, které kritickou úžinu obcházejí. Předběžná data navíc ukazují, že na konci září zřejmě narostl vývoz ropy i přímo přes Hormuzský průliv. Tankery cestou proplouvají s podporou americké armády. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Českobudějovický podnikatel Anton Fischer, kterého chorvatští vyšetřovatelé viní z vraždy obchodního partnera, by se mohl vrátit do České republiky. Soud v chorvatském Zadaru, kde Fischer déle než rok sedí ve vazbě, vydal usnesení o předání případu do Česka. A Českému rozhlasu to napsala mluvčí zadarského soudu Diana Grancaričová. České orgány podle ní mají 15-denní lhůtu, během které mohou převzetí případu odmítnout. Nejvyšší státní zastupitelství zatím usnesení chorvatského soudu oficiálně nedostalo. řekl Českému rozhlasu mluvčí Petr Malý. Fischerův advokát na dotazy nereagoval. Fischera stíhá i česká policie, a to kvůli útokům na lidi, kteří odstraňovali jeho nelegální billboardy. V minulosti byl členem jednoho z největších mafiánských klanů na Slovensku. Pražský dopravní podnik vyhlásil soutěž o stavební firmu na novou stanici metra D. Libuš. Měla by stát přes 3 miliardy a 750 milionů korun. Samotná stavba stanice by měla trvat zhruba 5 let. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
6: Libuš bude hloubenou stanicí metra D s ostrovním nástupištěm a dvěma vestibuly. Bude orientována v severojižním směru a vedena podél Novodvorské ulice, zhruba od úrovně Cuřínovy ulice po obchodní centrum Obzor, respektive tramvajové zastávky Libuš.
0: Libuš by mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce v roce 2032. Celá trasa metra D by měla fungovat od roku 2036.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Dluhy za sociální a zdravotní pojištění by místo soudních exekutorů mohli vymáhat pracovníci finanční správy. Změnu plánuje od roku 2028 ministerstvo financí. Slibuje si od nich úspory jak pro orgány sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, tak i pro samotné dlužníky, říká mluvčí ministerstva Gabriela Krušinová.
7: Zatímco náklady soudního exekutora mohou u veřejných pohledávek dosahovat násobně vyšších částek, při daňové exekuci vedené finanční správou činí náklady zpravidla 2% z vymáhané částky. Pro dlužníka tak může jít o úsporu v řádu tisíců až 10 000 korun.
0: Exekutorská komora plánované změny kritizuje s tím, že se pravděpodobně sníží úspěšnost při vymáhání. Ministerstvo financí to popírá. Egyptské úřady zadržely všechny členy redakce jednoho z mála nezávislých médií v zemi. 6 novinářů Sarru Matsadash viní z členství v zakázaném hnutí Muslimské bratrstvo. Informovala o tom agentura AP. Redaktoři podle úřadů výměnou za zahraniční finanční pomoc zveřejňovali smyšlené zprávy. Médium obvinění popírá. Opakované zásahy proti webu Matsadash společně odsoudili taky desítky lidskoprávních organizací. Web se soustředí na ověřování informací a investigativní žurnalistiku v Egyptě i dalších arabských zemích. Americký výbor na ochranu novinářů označuje Egypt za jednu ze zemí, kde je věznění novinářů nejčastější. V současnosti jich tam za mřížemi má být 19. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Britskému zpěvákovi Stingovi je dnes 75 let. Za dlouhou kariéru pozbíral řadu ocenění, včetně 17 prestižních cen Grammy. Největší slávy dosáhl jako člen kapely The Police. Jeho život ale neprovází jenom hudba. Sting je známý taky bojem za lidská práva nebo ochranu klimatu.
8: Do skupiny The Police přivedl Stinga americký hudebník Stuart Copeland. Předtím britský zpěvák působil v jazzových kapelách, kde díky žluto-černému svetru dostal i svou slavnou přezdívku Sting, tedy v překladu žihadlo. Do své tvorby Sting často zahrnuje i politická témata, třeba studenou válku, režim chilského diktátora Augusta Pinocheta nebo současný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Ondřej Himer, Český rozhlas.
0: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno čekejte nesouvislou kolonu, především kamionů v pravém pruhu od sjezdu na Domašov ze 168. kilometru a pomalu se sune až do omezení u odbočky na Bratislavu na 196. Osobní auta v levém pruhu projedou celý úsek rychleji. Neprůjezdná je silnice 3 u Poříčí nad Sázavou v obou směrech. V místě se převrátilo nákladní auto na bok a vysypal se z něj náklad, objíždí se přes Čerčany a Poříčí nad Sázavou. Na objízdné trase už také čekejte kolony. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat a nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Online Plus Davida Slíška.
9: Nové léky, řešení dosud neřešitelných matematických rébusů a podstatné zrychlení výzkumu, ale také obvinění z plagiátorství, záplava rychlokvašených studií plných halucinací či nesrozumitelnost AI řešení pro lidi. Jak umělá inteligence ovlivňuje vědecký výzkum? Téma pravidelného pořadu o světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provází David Slížek.
4: Online Plus.
9: U mikrofonu samozřejmě vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
0: Ahoj Davide.
9: A dnes máme tady opravdu jedno jediné téma, kterému se budeme věnovat z více stran. Věda a umělá inteligence. Začátkem září americká firma OpenAI oznámila, že 10 000 jejich AI agentů vyřešilo takzvaný Navier-Stokesův problém, matematický rebus, se kterým si matematici dosud nevěděli rady. Jenomže úžas nad objevem záhy zastínilo obvinění matematika Tristana Buckmastera, že OpenAI vycházela z jeho práce a odmítla mu přiznat zásluhy. Kolem celé té kauzy se pak vyrojila ještě celá řada dalších vyjádření a souvislostí. Myslím, že je to vlastně hodně zajímavá věc. Petře, máme teď asi měsíc od toho oznámení OpenAI. Jak se ta kauza tedy dále vyvíjela? Vyřešilo se to nějakým způsobem, ten spor Tristana Buckmastera s OpenAI, nebo to nějak jaksi vyšlo do vytracena? Co se dál stalo?
0: Něco se vyřešilo, něco se nevyřešilo. To, co se vyřešilo, je, že Clayův institut, který vypisoval ty problémy tisíciletí, mezi které Navier-Stokesova rovnice patří, uznal, že jde o řešení. To znamená, přiznal, že tento problém je vyřešený, že by někdo měl dostat cenu $1 000 000, která je na vyřešení vypsaná, ale kdo, to se neví a to je ta nevyřešená část. Protože ten spor mezi OpenAI a dvojicí matematiků z New Yorkské univerzity uzavřen nebyl. Neřekl bych, že skončil do ztracena, to se určitě nestane. Bude se hledat nějaká odpověď, ale bude se hledat složitě. Profesor Buckmaster totiž sám při řešení úlohy masivně používal umělou inteligenci od OpenAI i od Anthropiku a tím taky vzniklo vlastně to podezření, že OpenAI okopírovala část jeho práce tím, že k tomu mohla mít přístup. Hmm. Ale protože to řešení je v každém případě částečně strojové, tak se opravdu obtížně rozlišuje, kdo co udělal a neudělal. Řekl bych, jak ty s oblibou říkáš, to teprve uvidíme, tak řekl bych, že tady to přesně sedí, tohle se povleče ještě dlouho.
9: Ale tohle může být obecný problém teď, když se právě třeba při vývoji nebo v nějakém vědeckém výzkumu používají nějaké AI nástroje, rozhodnout tedy, čí byla ta zásluha, jestli to byla zásluha nějakého toho AI modelu anebo toho lidského vědce. Nebude tohleto ve vědecké komunitě teď nějak čím dál tím víc řešené téma?
0: Do značné míry je to otázka důvěry. Až do toho problému s Navier-Stokesovou rovnicí vlastně nevznikla otázka nebo nevznikl spor o to, jestli provozovatel jazykového modelu nějakým způsobem se nedívá pracujícím vědcům pod prsty a nesnaží se jim něco odcizit. Tohle je první obvinění tohoto typu. A samozřejmě tou důvěrou to otřásá. Vědci hodně používají umělou inteligenci a spoléhají na to, že je to diskrétní, že to nezasahuje nijak do jejich priorit, že od nich nikdo opisovat nemůže. Pokud se ukáže, že se na tohle spolehnout nemohou a není to dokázáno, pořád je to podezření, tak to dost asi otřese způsobem, jakým se umělá inteligence ve vědě používá.
9: No to je jedna věc, vlastně tady to možné podezření, jestli tam neunikly nějaké informace právě do toho modelu a ten pak to nepoužil třeba někam dál. Ale druhá věc je, když nějaký vědec použije nějaký právě tenhle systém, ať už jsou to ti veřejně dostupní chatboti nebo nějaké specializované nástroje a podobně, nebude pak problém s tím tedy určovat autorství nějakého případného objevu, jestli to tedy víc vyzkoumal ten lidský vědec nebo jestli větší podíl třeba na tom objevu nemá ta umělá inteligence?
0: Ano, to je otázka, která se otevírá čím dál tím víc. A nakonec konců by některé ty matematické objevy mohla provést a už provádí umělá inteligence úplně sama, nebo skoro úplně sama. Dostane zadání, vyřeš tuhle úlohu a ona ji vyřeší. Vyřeší ji ovšem po svém. To znamená často způsobem, který je pro člověka velice obtížné sledovat, rozumět mu.
10: ve vědách, které jsou orientovány praktičtěji, třeba v biologii, o které budeme dneska zřejmě taky mluvit, najít nějaký nový lék, tam se moc neřeší, jakým způsobem se k tomu došlo a jestli je to reprodukovatelné bez umělé inteligence. V matematice se to řeší velmi, je teoretická. Matematické důkazy mají hodnotu především tím, že jsou srozumitelné pro ostatní matematiky. Nicméně tohle není bezprecedentní situace. První důkaz matematický, dodnes se o něm vedou diskuze pomocí počítače, způsobem nedostupným člověku, byl podán v roce 1976, takzvaný problém čtyř barev. Zajímavá otázka, jestli na jakoukoliv mapu, na které budou rozmístěny státy, stačí na obarvení čtyři barvy, aby se nedotýkaly nikde dva státy obarvené stejnou barvou. Ano nebo ne? Tohle byla otázka dlouho otevřená. A nakonec to dvojice amerických matematiků v tom 76. roce, dávno před umělou inteligencí, vyřešila tím, že nechala počítač vygenerovat všechny myslitelné kombinace rozmístění těch tvarů států na mapě, včetně smyšlených samozřejmě, a vyzkoušeli, jestli ty čtyři barvy stačí, a zjistili, že stačí. Čili problém čtyř barev byl vyřešen a podán důkaz, ale hodně matematiků bylo a je stále rozpačitých z toho, jak ten důkaz vypadá, protože to vlastně vyřešil počítač hrubou silou, nikoli člověk, elegantní úvahou, tak jak na to byli matematici po staletí a vlastně po tisíciletí zvyklí. Umělá inteligence tohle posouvá dál, je schopná řešit problémy účinně, efektivně, ale způsobem, jakým by to nedělal člověk. Ona vlastně trochu to matematické uvažování kazí matematikům a ti jsou s tím mnohdy velmi nespokojeni, ale moc nevědí, co s tím.
9: No, vlastně i Tristan Buckmaster, on vydal takové poměrně obsáhlé veřejné stanovisko nebo prohlášení vlastně k celé téhle kauze a mimo jiné tam vlastně píše, že OpenAI k vyřešení toho Navier-Stokesova problému vydala nějakou 166 stránkovou studii a tam se právě mělo nějak vysvětlovat, jak k tomu ta AI došla, nebo těch 10 000 agentů, jak k tomu došlo. Ale i pan Buckmaster a další vědci a matematici říkají, že vlastně ta studie není pro člověka příliš srozumitelná, že vlastně není tam z toho jasné, jaké metody tedy ta AI použila, jak postupovala, co bylo hlavní, co bylo jenom třeba nějakým způsobem pomocné. Jak to, že vlastně tedy to nedokáže ta AI popsat tak, aby tomu rozuměli lidé? Já jsem si myslel původně, naivně možná laicky, že matematika opravdu je vlastně takový univerzální jazyk, že všechno se dá tam zapsat, vyčíslit, pochopit v nějakých vzorcích a podobných věcech, takže takhle to nefunguje.
10: Mělo by to takhle fungovat, ale dá se k tomu přistupovat různě. Já bych se vrátil zase k tomu starému problému čtyř barev, protože na tom se to ilustruje mnohem lépe, než na řešení parciální, diferenciální rovnice, jako je ten Navier-Stokes. Existuje jisté množství kombinací tvarů na mapě. Ukázalo se, že těch tvarů je 1936. Nechali je všechny vygenerovat počítač. Člověk by ani si nebyl jist, jestli všechny má, jestli nějaký nepřehlédl. Počítačový program to zvládne spolehlivě. A nechali všechny tyhle kombinace obarvit těmi čtyřmi barvami a přesvědčit se, že to funguje, že se nikde nedotýkají dvě plochy stejné barvy. Fajn, problém vyřešen. Člověk by tímhle způsobem ten problém neřešil, protože by to ani nedovedl. Tohle je typické počítačové řešení hrubou silou. Takhle postupuje umělá inteligence při těch důkazech. Nejde pak o to, že by ty výsledky byly spochybnitelné, oni jsou v pořádku. Jde o to, že tohle je cesta, kterou by člověk jít ani nemohl, protože jeho mysl k tomu není uspůsobená. Myslím si, že zpětně se to s velkým úsilím potom pochopit dá. Nakonec i u toho problému čtyř barev tam dlouho trvalo, než matematici ověřili, že opravdu ten důkaz platí, ale ověřili to. Ale spíš jde o to, že člověk je odsouzen do takové druhotné role. Umělá inteligence něco vymyslí a on jenom velmi pracně a na hranici svých možností se snaží pochopit, co to udělala a jestli je to pravda.
9: Už tomu asi rozumím o něco lépe. Ano, samozřejmě to řešení silové vlastně tím výpočetním výkonem je asi odlišné, než když člověk musí to nějakým způsobem vymyslet a logicky vlastně dojít nějakou cestou k tomu výsledku, protože tu výpočetní sílu vlastně nemá. Jak jsi říkal sám, tak matematici vlastně opravdu tohle docela kritizují. Našel jsem vlastně prohlášení skupiny matematiků, kteří říkají, že schopnost AI modelů najít to řešení matematických problémů ve výsledku nemusí být k ničemu, protože právě AI nedokáže z toho řešení vyvodit nějaké nové metody, poznatky, nápady nebo ideje, prostě jenom co nejrychleji dospěje k tomu výsledku. Takže to asi vlastně podtrhuje to, co jsi teďka říkal.
11: Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Mezinárodní matematická unie také vydala takzvanou Leidenskou deklaraci, ve které varuje před riziky používání AI. Kritizuje velké AI firmy mimo jiné kvůli tomu, že výsledky používají jako reklamu a PR a publikují je co nejdříve ve formě různých tiskových zpráv a blogů, aniž by prošly nějakým tradičním recenzním řízením, oponenturou nebo nějakým ověřením. Zeptám se trošku možná provokativně, není tohleto lpění na nějakém zastaralém systému, který už v době AI nebude fungovat?
10: Slovo věda může znamenat ledacos. V tom základním významu, aspoň podle mě, je to systém organizace poznatků, který je nastavený tak, že sice nevíme spoustu věcí, zůstávají neznámé, ale u toho, co víme, tak celkem jistě víme, že to víme. A ta jistota je generovaná právě způsobem práce s informacemi, že se postupuje pomalu, že nová sdělení se ověřují, že články vydávané v odborných časopisech procházejí peer review, to znamená odborníci se na ně podívají, hledají v nich chyby a teprve, když je nenajdou, tak se to může publikovat. Tohle v řadě věd, hlavně zase v těch praktičtěji zaměřených disciplínách, v těch, co mají na začátku bio, téměř ve všech, a v umělé inteligenci a v počítačových videách, už tak docela neplatí, protože se tam hodně používají takzvané preprintové servery. Hmm. Na těch má ten článek potom vnější podobu článku v recenzovaném časopise, jenom s tím rozdílem, že recenzovaný nebyl. Že tam vlastně může kdokoliv dát cokoliv. Komunita vědců sleduje tyhle servery a když se tam objeví nějaké křiklavě špatné tvrzení, mylné, tak se na to většinou přijde, ale trošku se rozvolňuje už ta přísnost toho systému vědeckého publikování. A to pořád mluvíme o věcech, které napsali lidé. Jakmile do toho vstupuje masivně AI a píše ty články, což se děje, tak je to další krok, další stupeň. Já souhlasím s tím, že to mění povahu vědy a že jí to zavádí na velice tenký led, protože se vytrácí ten moment, velice důležitý moment, že to, co víme, víme téměř jistě. To už se dneska tvrdit nedá.
9: Ano, to jsem se také vlastně setkal s kritikou, že vědecké časopisy různé jsou zavaleny velkým množstvím studií a stále vlastně rostoucím množstvím studií, ve kterých se ukazuje, že v nich výzkumníci právě využili nějakým způsobem umělou inteligenci a velmi často se v nich prý objevují falešné citace, které si ta umělá inteligence vyhalucinovala takzvaně. Je tohleto ve vědecké komunitě tedy velký problém?
10: Je. Vědecké publikování je v krizi už delší dobu, dávno před nástupem umělé inteligence, což všechno souvisí s tím, že vědci jsou motivováni, existenčně motivováni, aby publikovali hodně. Takže vedle těch seriózních publikací vzniklo celé průmyslové odvětví výroby špatných článků, predátorské časopisy. Čas od času se na to někde upozorní a některé ty časopisy se vyškrtnou z uznávaných index indexů přibydou další, je to takový boj s větrnými mlýny. A zase, dokud to všechno dělali lidé ručně, tak to mělo nějakou omezenou kapacitu. Teď máme umělou inteligenci, která těch nesmyslných, ale zdánlivě na oko pěkných článků dokáže vyrábět hodně najednou. A ta krize se prohlubuje. Navíc s tím, že vědy se dělá víc než kdykoliv v minulosti, tak drhne i ten systém peer review, protože recenzenti to prostě nestíhají. Takže zase přesouváme se spíš ke slepé důvěře, k preprintovým serverům a ke spoustě šmejdů a odpadů, kterým je to vědecké publikování čím dál tím víc zašpiněno.
9: Nakonec budou vědci potřebovat umělou inteligenci, aby z toho množství informací vybírala informace a články a studie, které stojí za to a kontrolovala, jestli v nich ten AI odpad, ten takzvaný AI slop vlastně není.
10: To už se samozřejmě děje.
9: Rozumím, no, jak to jinak zvládat, to asi není v lidských silách. Petře, ty už to zmínil sám, AI se ve světě používá vlastně v biomedicíně nebo medicíně k vývoji léků, což je taky jeden velký obor, který byl zasažen vlastně vývojem umělé inteligence. Zatím, pokud vím, nikde nebyl schválen do skutečného použití lék, který by vznikl plně právě prací nějaké umělé inteligence, ale v rámci výzkumu už se umělá inteligence používá. Já jsem četl například to o tom, že by nové metody výzkumu léků mohly najít lék třeba na Parkinsonovu nemoc nebo nějaká třeba léčba čeva zpomalující stárnutí a další věci, které zní na první pohled dost bombasticky. Může opravdu AI pomoci k výrobě nebo vlastně vývoji podobných léků?
10: Může to zrychlit. Vývoj léku je hodně komplikovaná záležitost, mnohastupňová, a tím prvním stupněm je vždycky hledání nějaké vhodné látky, vhodné chemické sloučeniny, která bude mít ten požadovaný účinek na příslušný patogen. Už dlouho se používá vedle klasického chemického a biochemického testování také takzvaná metoda in silico, kde se při počítačové simulaci zkoumá, jestli by ta látka, která nás zajímá, mohla mít požadované biochemické vlastnosti. Umělá inteligence tohle může ohromně zrychlit. Ona nevymyslí ten lék, nenajde ho, ale rychle dokáže zúžit ten počet potenciálních kandidátů. V praxi je potom obrovský rozdíl, jestli skutečně v laboratoři zkoušíš 250 sloučenin nebo 5. Když je těch 5 předvybraných, víš, že mají velikou šanci na to být účinné, tak tím ušetříš měsíce, možná roky.
9: Takže jde zase vlastně o využití té velké výpočetní síly umělé inteligence k tomu, aby prostě jak si zkoumala nějaké varianty a pak z toho něco třeba předvybrala pro ten opravdu klinický výzkum.
10: Výpočetní síly a obrovského objemu tréninkových dat. K tomuhle se nepoužívají obecné jazykové modely, ale specializované, ale jsou v zásadě podobné těm, se kterými všichni běžně pracujeme, protože biochemie a genetický kód je vlastně taky druh jazyka a dá se s tím pracovat z toho matematického hlediska velmi podobným způsobem. Ale jsou specializované na to, aby pracovali s biochemickými účinky, mají k dispozici obrovské databáze údajů o tom, jak se kdy která látka osvědčila, a z toho dovedou dobře odvozovat, jak by se mohla osvědčit a proti čemu ta další budoucí.
9: Četl jsem, že AI by mohla pomoci hlavně při výzkumu léků na velmi vzácná onemocnění, do kterých farmaceutické firmy obvykle neinvestují tolik peněz a úsilí, protože by se jim to nemuselo vyplatit ve výsledku. Je tohle to pravda?
10: Je to pravda, protože jak jsem se pokoušel naznačit, pomocí AI se dá ten vývoj zrychlit a tím pádem zlevnit. A tím ty léky, které by byly neúnosně drahé na vývoj, tak se mohou, nemusí, není to žádná záruka, ale mohou se dostat do přijatelného nákladového rámce.
11: Online Plus Davida Slíška.
9: Četl jsem také, že vlastně ty velké AI firmy se snaží vyvíjet a nabízet vědcům různé AI systémy, které jim mají právě pomoci a doplňovat je v jejich práci. Časopis Nature nedávno psal o dvou, co-scientist od Google DeepMind a Robin od firmy Future House. Nature také citoval studie, podle kterých ti AI agenti nedokáží vést výzkum sami, ale jako asistenti lidských vědců mohou pomáhat velmi dobře. Je to podle tebe cesta, jak tady AI do toho výzkumu zapojit, jako toho asistenta lidem?
10: Bez pochyby ano, zejména zase v těch vědách, kde se experimentuje a hledá nějaký konkrétní výsledek, čili v nějakém třeba základním fyzikálním výzkumu, tam se to moc nehodí, ale v chemii, v biochemii, ve farmacii, tam je to velice užitečná pomůcka, protože zrychluje práci, omezuje počet variant, které je potřeba doopravdy zkoušet v laboratoři a ano, člověk a stroj se tam může.

0: další vědecké obory, kde teď už AI nějakým způsobem pomáhá a přináší nějaké nové výsledky?
1: V různé míře. V dalších přírodních vědách může pomáhat se statistickým vyhodnocením výsledků, jejich sumarizací, hledání argumentace a psaním vědeckých článků, což je činnost problematická a na hraně, ale používá se to. V nějakém základním výzkumu, jak jsem říkal, třeba ve fyzice, tam je to podstatně složitější, protože ten se provádí hodně tradičními metodami, třeba částicová fyzika na urychlovačích. Tam se toho tolik vymyslet nedá, jak umělou inteligenci zapojit, ale pochopitelně všichni vědí, že je to mocný nástroj a hledají způsob, jak pro ní to místo najít, protože v tom tuší možnost zrychlení a to je ve vědě rozhodující, to je všechno. Přijít s objevem včas.
0: A ideálně jako první, no. Tak z toho pak vycházejí samozřejmě i ty různé spory, jako ten, o kterém jsme mluvili tady na začátku, tedy mezi matematiky a OpenAI. Jsem zvědavý, jak tohle to dopadne a pokud z toho bude nějaká zajímavá zpráva, tak se k ní zase v našem pořadu určitě vrátíme. Petře, každopádně pro dnešek ti děkuju za zajímavé povídání o tom, jak AI a věda se spolu snaží nějakým způsobem proplést, spolupracovat a neškodit si navzájem a budu se s tebou těšit zase za týden naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.
2: Je 11:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Kyjev se potýká s obrovskými dopravními problémy. Po ruských útocích na jižním mostu úřady omezily dopravu přes řeku Dněpr, která ukrajinskou metropoli dělí na západní a východní část. Auta v Kyjevě buď stojí v zácpách, nebo se pomalu posunují. Jižní most je pro dopravu úplně uzavřený a dva další jsou z bezpečnostních důvodů průjezdné jen v jednom směru. Rusko včera v noci na jižní most zaútočilo proudovými drony celkem 4x. Exploze poškodily vozovku, tunel metra a zřejmě i hlavní mostní pilíř. Při ranním ruskému dronovému útoku na vysokopodlažní bytový dům v Darnickém obvodu zahynul jeden člověk a dva lidé byli zraněni. Deník Wall Street Journal informoval o propuštění 3 výzkumníků americké společnosti OpenAI. Údajně sdíleli citlivé informace firmy s organizací, která zkoumá bezpečnost umělé inteligence. Technologická společnost v posledních týdnech zaznamenala několik případů, kdy se její modely pokusily proniknout do cizích počítačových systémů. Tento týden firma OpenAI oznámila, že kvůli obavám týkajícím se bezpečnosti ruší plánované uvedení nového modelu. Ředitel firmy Sam Altman začátkem září ze stejných důvodů oznámil, že podnik letos nevstoupí na burzu. Spojené státy přesunou část vojenské pomoci z Evropy a dalších zemí do Latinské Ameriky. O peníze v přepočtu za více než 1 000 000 000 Kč přijde mimo jiné třeba Slovensko nebo Severní Makedonie. Nově je dostanou třeba Panama, Peru nebo Kolumbie. Americký kongres přitom pomoc evropským zemím schválil už v roce 2022 kvůli válce na Ukrajině. Polsko zavádí novou daň pro ropné a plynárenské společnosti. Týká se podniků, které mají díky rostoucím cenám paliv vyšší zisky. Varšava zároveň obnovuje program subvencí na pohonné hmoty. A podle agentury PAP dnes zákon, který daň z nadměrných výnosů zavádí, a podepsal polský prezident Karol Nawrocki. Ten očekává, že díky tomu okamžitě klesnou ceny na polských čerpacích stanicích. Ministr financí Andrzej Domanský odhaduje, že už o víkendu Poláci za litr pohonných hmot zaplatí v přepočtu o 6 až 7 korun méně. Policisté se připravují na dnešní nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Podle jejich informací by se až 1000 řidičů speciálně upravených aut měli setkat dnes v Praze a zítra v Brně. Policie kvůli akci vyšla do terénu dálniční i cizineckou policii a pořádkové jednotky. Nasadí vrtulník s termovizí a drony. Po zkušenostech z okolních zemí policisté očekávají, že účastníci sjezdu budou pořádat nezákonné závody na veřejných silnicích a blokovat provoz. Dnes večer proto policejní hlídky můžou některé silnice preventivně uzavírat, aby zajistili bezpečnost. A pražská tramvajová zastávka nádraží Holešovice se dnes změnila na tematickou zastávku Knižní. Do 6 hodin večer tam lidé můžou zanechat vzkazy, vypůjčit si knihy i na

0: navštívit autorská čtení a hudební vystoupení. Přeměnu zastávky spolupořádá společnost Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí. Pokračuje její mluvčí Filip Drápal.
1: Akce se koná v rámci 30. ročníku Týdne knihoven. Navštěvníci si mohou také prohlédnout nový bibliobus Matilda městské knihovny nebo si prostřednictvím QR kódu stáhnout elektronickou knihu z e-knihovny.
0: Silničáři pracují na dálnici D1 u Bělotína na 310. kilometru u nájezdu z dálnice D48. V obou směrech se projíždí jen levým pruhem a zdržíte se obousměrně kolem 20 minut. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno čekejte nesouvislou kolonu kamionů v pravém pruhu od sjezdu na Domašov ze 168. kilometru. Pomalu se sune až do omezení u odbočky na Bratislavu na 196. kilometr. Osobní auta v levém pruhu projíždí rychleji. Neprůjezdná je silnice 3 u Poříčí nad Sázovou v obou směrech. V místě se převrátilo nákladní auto na bok a vysypal se z něj náklad. Směrem na Prahu kolona od Benešova je na půl hodiny. Směrem na Tábor je kolona od 4 kol na minimálně 20 minut. Objíždí se přes Poříčí nad Sázovou a na objízdné trase už je také velmi silný provoz. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky a nejvyšší odpolední teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Interview plus Pavlíny Nečáskové.
2: Z Evropy zaznívá stále častěji varování před dalším ruským útokem. Pozornost se upíná do sousedství ruského území, do pobaltských států. Projevuje se tam sílící nervozita z možného ruského vpádu. Jak by na invazi zareagovalo Estonsko? A věří jeho obyvatelé, že by mu Západ přišel na pomoc? O tom bude dnešní Interview Plus. Vítá vás u něj Pavlína Nečásková.
3: Interview Plus.
2: Naším hostem je finská spisovatelka s estonskými kořeny Sofi Oksanen. Vítejte na Plusu.
4: Thanks for having me.
2: V Evropě se stále častěji mluví o ruské hrozbě. Vedle hybridních útoků zaznívají ale také obavy z možného vpádu ruských vojsk. Za nejvíce ohrožené se považují pobaltské státy. Jaké reakce na tyto informace zaznamenáváte v Estonsku?
4: I think we have bigger fishes to fry, to be honest. What I mean is that we should move from using the word hybrid operation to use...
5: Myslím, že máme, abych byla upřímná, důležitější věci na práci. Tím chci říct, že bychom měli přestat používat pojem hybridní operace a používat přímá slova jako útok nebo teroristické útoky, případně státem sponzorované, ruskem sponzorované útoky proti Evropě. A pravděpodobně bychom to měli označovat jako terorismus nebo mluvit o válce proti Evropě. Protože když teď mluvíme o hybridních útocích, vlastně tak do určité míry opakuje to, co dělá Putin, když mluví o speciální vojenské operaci a vytváří dojem malého a přesně zaměřeného útoku. Jenže to, co Rusko teď dělá v Evropě, není malý a přesně zaměřený útok. Je to něco úplně jiného.
4: Well, what Russia is now doing in Europe, then it is not a small and precise attack. It is something totally different.
2: Dá se říct, že nervozita tam sílí stejně jako v jiných částech Evropy.
4: I think we are less nervous. The rest should be more nervous. I mean, if we think about Baltic states, that we have had no illusions about Putin's Russia.
5: My nejsme tak nervózní. Nervóznější byste měli být vy, ostatní. Pokud jde o pobaltské státy, od začátku 21. století nemáme o Putinovi a Rusku žádné iluze. Mě naopak vlastně vždycky překvapí, když se lidé ptají na pobaltské státy a používají přitom velmi emotivní slova. A to též platí i pro Finsko. Ve Finsku se nikdy nezrušila povinná vojenská služba na rozdíl od ostatních evropských států. My jsme nikdy její význam nespochybňovali. Máme tedy silnou armádu, silnější než v mnoha jiných státech a také mnohem početnější. Zároveň ale žijeme v éře, kdy se mění způsob vedení války. A to je rozhodně něco, na co podle mě západní země nebyly připravené. Samozřejmě nevím, jestli na to vůbec někdo mohl být připravený, protože ten vývoj je velmi rychlý. Skutečně se v tomto ohledu změnilo téměř všechno a příprava na to nebyla dostatečně rychlá.
4: Of course, I don't know if anyone could have been because the progress has been so fast, but this has really changed pretty much everything, and preparation for that hasn't been fast enough.
2: Tento týden Estonsko obvinilo Rusko ze žhářského útoku na obranou společnost v Tallinnu. Moskva to odmítá. Je v Estonsku vůbec někdo, kdo skutečně pochybuje o tom, že za takovými útoky stojí Rusko?
4: Or Norway. Thing is that in 2007, when Russia actually launched its first hybrid operation in Europe,
5: Ne. Jde o to, že v roce 2007, kdy Rusko skutečně zahájilo svou první hybridní operaci v Evropě, nebo něco, co můžeme považovat za moderní hybridní operaci či útok na evropské půdě, takzvanou krizi kolem bronzového vojáka v Estonsku, tak se o tom nějakou dobu psalo po celém světě, ale překvapivě rychle se na to zapomnělo. Jen pro kontext, šlo o sochu vojáka Rudé armády v centru Tallinnu a kolem ní vznikly nepokoje, které vyvolaly Putinovi příznivci najatí k tomuto účelu. Estonští politici tehdy říkali, že zatím stojí Rusko a že Rusko tyto nepokoje jasně podporovalo. Museli ale svá slova vzít zpět, protože zbytek světa říkal, že proto neexistuje dostatek důkazů. Pozdější vyšetřování tohoto případu ale ukázalo, že zatím Rusko skutečně stálo, jen to vyšetřování trvalo roky. Ano, přesně o tom to je. Vyšetřování je pomalé. Trvalo téměř 20 let, než se Evropa dostala do stavu, kdy je možné říct nahlas, že za určitým teroristickým útokem nebo něčím podobným stojí Rusko. Ale víte, byl to velmi pomalý vývoj. Před 20 lety byli Estonci kritizováni za to, že obvinují Rusko s příliš malým množstvím důkazů. Jenže Kreml je velmi dobrý v provádění operací takových, kde je velmi náročné dokázat, že zatím stojí právě Rusko.
4: Accuse Russia with too little proof, but the thing is, then Russia is very good at launching operations or attacks with they love if the attribution level is as low as possible.
2: Myslíte si, že Západ dělá proti těmto ruským aktivitám dost?
5: No, záleží na tom, co myslíte tím dost.
2: Měl by dělat víc?
4: It should have done more a long time ago, but I mean the frozen Russian assets, what's the thing with them?
5: Měl toho udělat už dávno víc, tak třeba zmrazená ruská aktiva. Co je s nimi? Proč nemůžeme více podpořit ukrajinskou protivzdušnou obranu? Co je za problém? Je zjevné, že tady je něco špatně. Neměli bychom Rusku dovolit, aby se snažilo proměnit Kyjev v neobydlené místo, což je teď jeho cílem. Rusko je také velmi dobré v opotřebovací válce a právě s tím se teď ve skutečnosti potýkáme. Zároveň se Ukrajina stala lídrem evropské obrany. Rozumí dronům lépe než kdokoliv jiný. A proto je Ukrajina vlastně součástí naší obrany. Ale nejsem si úplně jistá, nakolik to všem dochází. Každopádně je toho ještě hodně, co je potřeba udělat. Ale jde spíš o mentalitu a o to, že jsme při rozhodování velmi pomalí.
4: But anyway, yeah, there's a lot to be done. But it's more about, you know, the mentality. And that we are very slow in making decisions.
2: Myslíte mentalitu Evropanů?
4: Yes, that only in certain countries majority of the people seems to understand that this concerns all of us.
5: Ano, jde o to, že jen v některých zemích se zdá, že většina lidí chápe, že se to týká úplně nás všech. Musím říct, že samozřejmě ve Finsku a v pobaltských státech to není. My máme, myslím tím, že naše historie je spojená s válkou, je velmi osobní, je přítomná v každé jedné rodině. Chápu, že v mnoha jiných evropských zemí tomu tak není, tomu rozumím. A možná právě proto lidé nechápou, že to, co se teď děje na Ukrajině, je něco, co se týká i jich. Možná je těžké si představit, že ruský tank vjede přímo na jejich dvorek, ale ruský dron může jejich dvorek skutečně zasáhnout.
4: Maybe they cannot imagine that the Russian tank will roll over their backyard, but the thing is that the Russian drone can actually hit their backyard.
2: Třeba Češi ale před 4 lety na začátku války Ukrajinu poměrně hojně podporovali, posílali peníze, byli znechuceni invazí. Všechno to ale s postupem času slábne. Lidé už tolik nezajímá, co se na Ukrajině děje. Přesto, že my v Česku také víme, co to je okupace a jaké to je žít pod nadvládou Sovětského svazu, jak si to vysvětlujete?
4: Well, people have to keep on living their own life as well, but this is exactly what war of attrition is. It's not only, you know, in Ukraine, it is everywhere.
5: Lidé samozřejmě musí dál žít své vlastní životy, ale přesně o tom opotřebovávací válka je. Nejde jen o Ukrajinu, je to úplně všude. A je to něco, v čem je Rusko velmi dobré. Prostě čeká, čeká a čeká. Já nedokážu pochopit, jak může čekat tak dlouho, když jsou ty ztráty i pro něj tak vysoké. Ta čísla jsou naprosto šílená, ale Rusko prostě čeká a nechává své lidi umírat na frontě. A čeká. To je způsob vedení války, který my nedokážeme pochopit. Ale zároveň se obávám, že ho pochopit musíme.
2: Hostem Interview Plus je finská spisovatelka s estonskými kořeny Sofie Oksanen.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
2: Kdyby Rusko zítra zaútočilo na Estonsko, co myslíte, že by se stalo? Věří Estonci, že jim spojenci v Severoatlantické alianci přijdou na pomoc?
4: I think that you are, you know, you are now jumping to the wrong end. That is a very common question.
5: Myslím, že teď přeskakujete na úplně opačný konec. To je totiž velmi častá otázka, ale myslím, že bychom se měli mnohem víc zajímat o to, co se může stát v jiných evropských státech. Kolik ruských peněz proudí do různých politických stran v Evropě? To si zaslouží mnohem větší pozornost. I když jsou na Rusko uvalené sankce, finanční toky v obou směrech stále pokračují. A co kryptoměny? Existuje spousta způsobů, jak převádět peníze tak, abychom je ve skutečnosti neviděli. Tomu bychom se měli věnovat mnohem víc. Je potřeba se věnovat mnohem víc taky různým vlivovým operacím. A velkou pozornost je třeba upřít hlavně naší psychické odolnosti. Nemluvím o pobaltských státech. Tam my s mentální odolností problém nemáme. Zbytek Evropy ano. A to souvisí právě s tou otázkou války opotřebováváním. Tyhle všechny věci mě znepokojují mnohem víc než situace v pobaltských zemích. Ty jsou ve skutečnosti velmi dobře chráněny. Jsou na tom mnohem lépe než mnoho jiných částí Evropy.
4: Yeah, we should pay much more attention to our mental defense. And not, I'm not talking about Baltic states. We don't have problem with the mental defense. The rest of the Europe has.
2: No a jak by s tím měly ostatní státy lépe pracovat?
4: Well, it seems that Russia, it is very easy to Russia to hire thugs for their crimes as service operations in European countries.
5: Zdá se, že pro Rusko je velmi snadné najímat si v evropských zemích lidi, kteří za něj páchají trestnou činnost jako součást jeho operací. To znamená, že existují lidé, kterým ve skutečnosti nevadí, že za velmi malou částku dělají špinavou práci pro Rusko. Nebo mohou být natolik naivní, že si ani neuvědomují, jaká je realita. Rusku se například podařilo najmout ruské teenagery, kteří předstírají, že podporují Ukrajinu. Na to se musíme soustředit. Chci tím říct, že zvyšování povědomí i mezi lidmi, kteří si vůbec nemyslí, že se jich tato válka týká, je vlastně také součástí naší obrany.
4: Also amongst the people who don't think that this war concerns them at all, that is actually part of our, you know, our defense as well.
6: Byste říkala, že se o pobaltské státy nebojíte? O Finsko se také nebojíte?
4: I'm not worried about Finland as well because we have a very high rate on our desire to defend our own country. But the thing is, it doesn't mean that we are, you know, invincible in a way.
5: Ano, o Finsko se nebojím, protože jsme velmi odhodlaní bránit vlastní zemi. To ale neznamená, že jsme neporazitelní. Jde jen o to, že stejné triky, které Rusko používá v jiných zemích, v naší části světa nefungují. Ruské triky jsou vždy přizpůsobené konkrétním státům. Jdou po tom, co je vaším slabým místem, protože tam je nejsnažší udeřit. A jedním z důvodů, proč zaútočili na Ukrajinu, bylo také to, že Ukrajince neměli dobře přečtené, stejně jako Západ. Mysleli si, že Ukrajinci nebudou svou zemi bránit. V Rusku je velmi dobře známo, že Finové bojují, takže dobít Finsko rozhodně není procházka růžovým sadem. A to je něco, co Kreml ví moc dobře.
4: Actually it is in Russia it is quite well known that Finns fight. So it's not like a walk in the park if you want to conquer Finland. So that is something that actually they do know in Kremlin.
6: Před dvěma lety jste v rozhovoru pro český deník N řekla, že Putinově vládě se podařilo udržet válečnou náladu daleko od Moskvy. Hlavní město a elitu tak ponechávala válka v klidu. Myslíte si, že to platí dnes stále?
4: I think that people in Russia are very well aware that they are at war, but the thing is that does it change anything? You know,
5: myslím, že si dnes lidé v Rusku velmi dobře uvědomují, jak na tom jsou. A jde o to, jestli to něco mění. Víte, už jen počet obětí je vyšší, než jaký Rusko mělo. Bůh ví odkdy. Je to šílené. To znamená, že lidé si velmi dobře uvědomují, jak často se teď v zemi pohřbívá. A přesto válku podporuje většina. Oni to vědí a přesto ji podporují, což je znovu dost těžké pochopit. Většina lidí každopádně stojí za tím, co dělá Kreml. A znamená to, že kdyby Putin zítra zemřel, budou podporovat jeho nástupce a pak dalšího a dalšího vůdce. Podporují ta rozhodnutí, i kdyby třeba vedla k ukončení války. O to jde. Podporují to tak jako tak. A samozřejmě mnoho lidí ze země odešlo. Ti, kteří mohli něco změnit, odešli. A to je pro Moskvu skvělé.
4: That's the thing. They support anyway Moscow. Majority. And of course, you know, because so many people have also left the country. Those who could make the change have left the country. And that of course is excellent for Moscow.
6: Hostem Interview Plus je finská spisovatelka s estonskými kořeny Sofie Oksanen. Já bych se ráda zastavila u vaší knihy Do stejné řeky, Putinova válka proti ženám, kde se věnujete hodně sexuálnímu násilí jako nástroji ruského boje. Píšete v ní, že zůstává dlouhodobě téma znásilňování během válečných konfliktů stranou. Máte pocit, že se to dnes mění?
4: Well, we are talking about this and that's a big change compared to the previous generation. I see positive development on this field. All the time.
5: No, to, že o tom dnes mluvíme, je oproti předešlým generacím obrovská změna. Takže v této oblasti pořád vidím pozitivní vývoj. Samozřejmě k takovým zločinům by vůbec nemělo docházet. Bylo by hezké, kdyby práva žen a rovnost žen a mužů dospěly do stavu, kdyby takové zločiny byly dávno součástí historie. Bohužel tomu tak není. Přesto zároveň děláme malé krůčky vpřed. Na Ukrajině došlo došlo k několika opravdu významným případům. Pachatelé sexuálních válečných zločinů byli odsouzeni v nepřítomnosti, ale teď také došlo k prvnímu případu válečného zajatce, který byl odsouzen a potrestán. Ve své knize píšu o ženě, která povzbuzovala svého manžela, jenž bojoval na ukrajinské frontě, aby znásilňoval ukrajinské ženy za podmínek, že přitom bude používat ochranu. I ona byla odsouzena za svá slova, samozřejmě v nepřítomnosti. Ale proběhlo soudní řízení. Byla odsouzena. Něco takového se v historii válečného znásilňování ještě nikdy nestalo. Takže tohle skutečně vnímám jako, pokud jde o právo a historii válečných zločinů, je to skutečně historická věc. Tohle je vývoj správným směrem. Samozřejmě to není dokonalé, ale každopádně je to něco a je to vývoj směrem kupředu.
4: So I do see this is actually when it comes to law and the history of war crimes, then this is actually historical. This is development for better. Of course, it's not perfect, but it is anyway something, and it is a positive development.
6: Není možné dojít k definitivním počtům znásilnění během konfliktu a odhady jsou vždy pouze jenom čísla. Jak by se měly tyto válečné zločiny lépe mapovat a k čemu by se mělo přihlížet?
4: Well, I'd like to see more research on these crimes, but the thing is of course that we need to protect the victims.
5: Já bych ráda viděla víc výzkumů těchto válečných zločinů. Samozřejmě je potřeba chránit oběti a zajistit, aby byly v bezpečí. A to je něco, co je tak trochu poněkud komplikované. Můžeme zajistit, že když nám žena řekne, čím si prošla, že dokážeme ochránit její identitu, například pokud chce zůstat v anonymitě. Pak je to otázka, já to nevím. Ráda bych řekla, že to dokážeme, ale skutečně nevím. Ukrajina učí své občany, jak shromažďovat důkazy, které obstojí před soudem. To je také poměrně pozoruhodné. Také shromažďují důkazy a ty se uchovávají. A přestože jsou samozřejmě velmi přetížení tím množstvím případů, vznikají tak materiály, které zůstanou i do budoucnosti. Podstatné je to, že budou existovat důkazy o sexuálním násilí páchaném také na mužských obětech, což je doposud nezdokumentovaný válečný zločin. A to je také něco, o čem není tedy, je, ale není dostatek výzkumu. Bude do budoucna velmi důležité i pro lidi žijící v jiných konfliktech získávat víc informací a provádět víc výzkumu. Bez toho nemůžeme vzdělávat lékaře, terapeuty ani vyšetřovatele. Protože teď už nemůžeme předstírat, že se to nestalo. Příští generace už nebudou mít ten luxus vymlouvat se na to, že o tom nevěděli.
4: It didn't happen. We cannot say that there is so much evidence about the war crimes that and the next generation either they are not going to have the luxury of an excuse not knowing.
6: A napadá vás, jak by se měla Ukrajina připravit na hojení těchto traumat, až jednou válka skončí? Soudy to jsou jedna věc, ale společenské trauma mužů i žen, to je věc druhá.
4: Well, it depends a lot about the money, for example. And of course about the number of educated professionals. But it's not war traumas or war traumas.
5: Závisí to hlavně na penězích a samozřejmě také na počtu vzdělaných odborníků. A co jsou všechno traumata? Výzkum toho, co vlastně traumata jsou, je poměrně mladý. Když přemýšlíme o Finsku, patřím ke generaci, jejíž dědové si všichni nesli válečná traumata po celý život. Nebylo to tak, že by se o tom mluvilo, protože naši váleční veteráni byli vždy samozřejmě hlavně považováni za hrdiny. A představa hrdiny vám úplně nedovoluje mluvit o traumatech tak, jak bychom možná měli. Pojí se to také s domácí domácím násilím a alkoholismem. Historie domácího násilí ve Finsku se do značné míry vysvětluje právě naší válečnou minulostí. Můj finský dědeček byl válečný veterán. Chtěl s námi, dětmi, mluvit o válce, ale moje babička ho vždy zastavila. Co vím, že jeho dvojče bylo během války zastřeleno přímo vedle něj a on ho pak po zbytek svého života viděl před sebou. Válka ho tak pronásledovala až do samotného konce. Věřím, že u všech válečných veteránů to bylo a je do značné míry stejné. Válečná historie je tak pro nás ve Finsku stále velmi blízko, ale způsob, jakým jsme se vyrovnávali s válečnými traumaty, možná není tím nejlepším vzorem pro současnost. Zároveň je nutné říct, že válka národ skutečně sjednotila. Předtím jsme měli občanskou válku, která zemi rozdělila na dvě části. Ale ty další konflikty nás zase spojily. A v tomhle smyslu je to pozitivní.
4: The best model for modern day wars, but it was also something that actually united the nation, you know, because before we've had a civil war, which tore actually the country in two, but actually the Winter War and the War of Continuation then united the nation.
6: Naším hostem byla dnes finská spisovatelka s estonskými kořeny Sofie Oksanen. Děkujeme moc za rozhovor.
4: Thank you.
6: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
3: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
7: Lídři nejvyšších AI firem varují před riziky umělé inteligence. Volají taky po zpomalení jejího vývoje a regulaci. Je to ale v situaci, kdy o prvenství v AI závodí Spojené státy a Čína vůbec možné? A co by mohl překotný vývoj umělé inteligence znamenat pro dosavadní podobu demokracie? Speciálním hostem je vědec Jan Kulvajt z Centra teoretických studií.
3: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Laboratoř.
8: Jak klimatické extrémy ovlivňují potravní strategie půdních živočichů, opylovače zemědělských plodin a jak působí na škůdce.
9: Vidět vnoučata, pravnoučata pro člověka je fajn, ale když se to děje s hmyzem a se škůdci, tak nás to mrzí.
10: Na druhou stranu platí, že když máme spoustu různých dovedností, i když preferujeme jenom jednu nebo dvě z nich, tak se nám to může hodit, když se podmínky změní.
11: Dokonce i nejlepší ličtí sportovci původně nezačínali pouze se svým sportem, ale s více různými a až později se specializovali na jeden, což může být důvodem, proč jsou v něm tak dobří.
3: Laboratoř Martiny Maškové. Zítra dopoledne po 10:00 na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Při studentských demonstracích ve Francii bylo zraněných nejméně 40 ředitelů škol. Vláda z rozdmíchávání protestů obvinuje radikální levici.
13: V této fázi máme 65 zraněných pracovníků. Z toho 40 ředitelů. Lidé, kteří na ně zaútočili, nebyli jejich studenti.
12: Končí lhůta pro písemné žádosti o voličský průkaz do senátních voleb.
14: Tady počet vydaných voličských průkazů je významně menší než třeba volby prezidenta republiky nebo při volbách do poslanec. Sněmovny.
12: Novým šéfem Mezinárodní hokejové federace bude Němec Reintl. Ve volbě porazil českého kandidáta Petra Břízu. Po nehodě je neprůjezdná silnice 3 Praha-Benešov u Poříčí a bude polojasno až oblačno, na západě až zataženo, teploty do 24 stupňů. Je pátek 2. října a začínají jeho hlavní zprávy. Hezké poledne vám přeje Marek Sedláček.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Při studentských protestech ve Francii bylo zraněných 65 pracovníků škol, z toho 40 ředitelů. V televizi BFM to potvrdil ministr školství Edouard Geffre. Podle vlády se do blokád středních škol zapojuje krajní levice. Studenti si stěžují na nevhodné podmínky i na nedostatek učitelů. Znovu se střetli s policisty například v Marseille, ve Štrasburku nebo v Paříži.
15: Studenti zabarikádovali vstup na střední školu nedaleko Eiffelovy věže, házeli tam petardy a zapálili oheň. Někteří si stěžují na to, že ve školách běhají krysy, upozorní na nedostatek funkčních záchodů nebo učitelů angličtiny. Ministr školství Eduard Jeffre v televizi BFM zdůraznil, že do skupin středoškoláků pronikají i radikálové.
16: Do blokád se zapojují agresivní, násilní jedinci.
15: Podle vlády protesty rozmíchává radikální levice v čele s kandidátem v nadcházejících prezidentských volbách Jeanem Lucem Mélenchonem. Jeho strana kritizuje ostré policejní zákroky a nevhodné podmínky na školách. Martin Balucha, Radiožurnál.
17: Vývoz neíránské ropy z Perského zálivu se vrátil na předválečnou úroveň. Ukazují to data společnosti Kepler, která monitoruje námořní přepravu. V září podle nich ropné monarchie a Irák průměrně vyvezli nejméně 16,5 milionu barelů denně. Změnily se exportní trasy.
18: Přibližně 40% neíránské ropy se ze zálivu dostává bez překročení Hormuzského průlivu. Před válkou to bylo 17%. Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie totiž víc využívají své ropovody vedoucí do Ománského zálivu a do Rudého moře, které kritickou úžinu obcházejí. Předběžná data navíc ukazují, že na konci září zřejmě narostl vývoz ropy i přímo přes Hormuzský průliv. Tankery cestou proplouvají s podporou americké armády. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
17: Lidi na víc než polovině evropského kontinentu zažívali během letošního léta velmi silnou tepelnou zátěž. To odpovídá pocitové teplotě 38 stupňů Celsia nebo víc a zvyšuje se tím riziko úpalu a dalších zdravotních komplikací. Vyplývá to z dnes zveřejněných dat Evropské klimatické služby Copernicus.
19: Západní Evropa zažila vůbec nejteplejší léto, Evropa jako celek třetí nejteplejší léto v historii měření. Rekordní nebo skoro rekordní byly i vysoké teploty moří nebo naopak nízké letní průtoky v řekách, včetně Rýna, Dunaje a dalších veletoků. Paralyzovalo to mimo jiné nákladní lodní dopravu nebo chlazení některých jaderných elektráren. Požáry v Evropské unii spálily plochu dvojnásobnou oproti průměru za posledních 20 let. Extrémních projevů počasí přibývá kvůli změně klimatu, která stále zrychluje kvůli spalování uhlí, ropy a plynu, odlesňování a další lidské činnosti. Jan Kaliba, Radiožurnál.
17: Voda dál ubývá v přehradách v Česku. Historicky nejnižší přítoky má třeba Husinecká přehrada na Prachatici. V jejím zásobním prostoru zbývá necelých 8% vody. Je u ní reportérka Kristýna Baršíny.
20: Odhalené břehy Husinecké přehrady ukazují, jak výrazně voda ustoupila. Podle vodohospodářů je hladina zhruba o 7 metrů níž než obvykle. Zásobní prostor nádrže je téměř prázdný a už příští týden může hladina dosáhnout takzvaného stálého nadržení. Od tuto hranici už kvůli živočichům v nádrži klesnout nesmí. Vodohospodáři ale zároveň musí dál udržovat průtok v řece pod přehradou. Jakmile hladina této hranice dosáhne, přehrada už nebude vodu čerpat ze zásoby, ale bude vypouštět jen tolik, kolik do ní přiteče. Z Husince Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
17: Lidem zbývají poslední 4 hodiny na to, aby podali písemnou žádost o voličský průkaz. Ten můžou využít za týden u senátních voleb. Pro komunální ale neplatí. Průkazy vydávají obecní úřady. Můžou o ně zažádat voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb, ale pořád musí zůstat poblíž svého trvalého bydliště, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
21: Je třeba říci, že to vždycky je omezeno na daný senátní volební obvod. To znamená, teoreticky, pokud by jsem byl z Domažlicka, ale se na druhém konci republiky, tak tam já neodhlasuji, protože ten institut platí pouze na území toho daného senátního volebního obvodu.
17: O průkaz je ještě možné zažádat i osobně, a to až do 7. října. Čechům v zahraničí ho vydají zastupitelské úřady. Voliči ale i tak musí přijet hlasovat do Česka. Tisíce upravených tuningových aut míří do Prahy. Nelegální sraz s názvem Europe Illegal Season End 2026 odhalila policie na sociálních sítích. Očekává kvůli tomu dopravní komplikace nebo výtržnosti a na D1 na příjezdu do Prahy je reportér Jakub Vik.
22: Tady je zatím žádný
0: Na první pohled tuningová auta neprojíždí podle informací policie, ale už první z těch předpokládaných tisíců přijíždějících ze zahraničí překročila hranice a míří k Praze. Má jít o automobilové nadšence například z Německa, Rakouska nebo zemí Balkánu, kteří do metropole přijedou právě i tudy po D1. Policisté nasadili hlídky na všechny hlavní tahy v Česku. Mají k dispozici i služební Ferrari, vrtulník nebo drony. Očekávají totiž, že se srazem budou spojené nelegální závody, blokování silnic nebo výtržnosti s pyrotechnikou. Zatím ale žádné prohřešky nezaznamenali. Přesné místo srazu organizátoři do poslední chvíle tají. Z Prahy Jakub Vik, Radiožurnál.
17: Britskému zpěvákovi Stingovi je dnes 75 let. Za dlouhou kariéru posbíral řadu ocenění, včetně 17 prestižních cen Grammy. Největší slávy dosáhl jako člen kapely The Police. Jeho život ale neprovází jenom hudba. Sting je známý taky bojem za lidská práva nebo ochranu klimatu, hlavně deštních pralesů.
1: Do skupiny The Police přivedl Stinga americký hudebník Stuart Copeland. Předtím britský zpěvák působil v jazzových kapelách, kde díky žluto-černému svetru dostal i svou slavnou přezdívku Sting, tedy v překladu žihadlo. Po své tvorbě Sting často zahrnuje i politická témata, třeba studenou válku, režim chilského diktátora Augusta Pinocheta nebo současný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Ondřej Himer, Radiožurnál.
22: Světový hokej má nového šéfa. Prezidentem Mezinárodní hokejové federace se stal Němec Franz Reindl, který ve druhém kole volby na Tenerife porazil Petra Břízu o 3 hlasy. Český kandidát přitom první kolo vyhrál. Reindl povede federaci příští 4 roky. Bříza zůstává viceprezidentem federace. České fotbalisty čeká odpoledne přesun do Španělska, kde zítra nastoupí ve třetím utkání Ligy národů proti aktuálním mistrům světa i Evropy. Tým Santiho Deni zatím prohrál oba duely v elitní skupině. Doma podlehl Chorvatsku i Anglii. Obránce národního týmu Štěpán Chaloupek mluví o programu během rekordně dlouhé reprezentační přestávky.
23: Tak věděli jsme, že to bude náročný, ten program je prostě nabitej, 4 zápasy v jedné repre pauze je prostě hodně, ale kluci tady okolo, fyzouši, maséři dělají všechno pro to, aby jsme byli maximálně připravení, takže máme dobré podmínky.
22: Zápas Španělsko-Česko začne v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport zítra ve 20:45. Reprezentační přestávku pak Češi zakončí v úterý utkáním v Anglii.
24: Silnice 3 Praha České Budějovice je u Poříčí obousměrně uzavřená. Na mostě přes Sázavu převrácené nákladní auto kolony od sjezdu na 4 koli i z Benešova na 3/4 hodiny. Na D1 za Prahou směr Brno kolona od exitu 15 Velké Popovice na Šmejkalku 30 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy různě roztrhané kolony v obou pruzích za Domašovem ze 169. kilometru k D2. A na D1 z Brna do Ostravy u exitu 308 hranice provoz stažený do levého pruhu ze 3, uzavřený sjezd i nájezd na hranici, havaroval tam kamion, teď odletá vrtulník záchranné služby. Kolona z 307. kilometru 20 minut až dál do omezení u exitu 311 Bělotín, před ním je fronta i opačně na Brno z 313. kilometru opět na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
25: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
17: Bude převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech výjimečně počítejte se slabými přeháňkami. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21. To byly hlavní zprávy. Teď si poslechněte publicistiku s Věrou Štechrovou.
26: Jak extrémní bylo letošní léto a ukázalo probíhající klimatické změny? Jak pomáhají české univerzity vysokým školám na Ukrajině? A jak se na nelegální celoevropský sraz speciálně upravených aut v Praze a Brně dívá zdejší tuningová komunita? I o tom budeme mluvit. Letošní léto v Evropě se vyznačovalo extrémními vlnami veder a suchy. Na konci sezony rekordních 52% kontinentu čelilo velmi silné tepelné zátěži. Uvádí to služba pro sledování klimatu Copernicus. Řeky po celé Evropě měly v létě nejnižší letní průtoky za víc než 30 let. V západní Evropě bylo toto léto nejteplejší v historii měření s průměrnou teplotou 21,7 stupně Celsia. Ve vysílání je teď vedoucí oddělení změny klimatu Českého hydrometeorologického ústavu Radim Tolaš. Dobrý den.
27: Pěkné odpoledne.
26: V čem všem bylo toto léto v Evropě tedy mimořádné?
27: No, zhruba v tom, co jste řekli, já bych tomu dodal ještě to, že v té západní Evropě se vyskytovaly i povodně, o kterých se už moc nemluví, protože to bylo na začátku sezóny. A možná bych řekl, že se často ozývá takové zpochybňování, že 22 stupňů Celsia není zase takový problém, ale měli bychom si uvědomit, že je to 2,5 stupně Celsia nad dlouhodobým průměrem a to používáme poslední 30letí 91 až 2020 a ještě nedávno jsme používali 30letí 61 až 90 a to bychom tu odchylku měli 4 stupně Celsia. A zároveň je docela důležité si uvědomit, že i mírné zvýšení průměru znamená docela extrémní změny na okrajích spektra, to znamená v maximálních a minimálních teplotách. Uvědomme si, že v poslední době se už téměř nevyskytují extrémy v minimálních teplotách, v mrazech, ale vyskytují se hlavně maximální teploty a to významně, významně více než je vyšší než o ty 2 nebo 3 stupně Celsia, jako je tomu v průměrech.
26: My jsme teď mluvili o výšce těch teplot, ale jak je to s tím počtem dnů anebo s délkou celého toho období, které můžeme označit za nadprůměrně teplé?
27: Tak v letošním roce počet extrémně teplých dnů nejenom v České republice, ale v celé Evropě docela hodně vyskočil. Ale jedna věc jsou počty dnů, které, jak říkám, vyskočily nad obvyklé počty z minulých let, ale měli bychom si uvědomit ještě jednu věc, že v těch dnech, kdy jsme zaznamenávali například v České republice 40 stupňové vedra, tak ta vedra na 40 stupňů Celsia na těch jednotlivých lokalitách trvala celé hodiny. To nebyla nějaká špička, která by trvala 10-20 minut v odpoledních hodinách, ale v Doksanech trvala třeba 4 hodiny. Celé odpoledne jsme měli teplotu nad 40 stupňů Celsia. Samozřejmě člověk, když může, tak se schová někde a přežije to většinou, ale ekosystémy mají problémy a to je to, o čem se v poslední době hodně bavíme, že ty ekosystémy ten letošní rok hodně těžko přežívají.
26: Co bylo důvodem nebo důvody tak toho horkého léta?
27: Tak když se budeme bavit o důvodech nějakého průběhu počasí, tak samozřejmě vždycky jde o to, jak jsou rozložené tlakové útvary na severní polokouli, když se teda bavíme o severní polokouli, a jak se přesunují. To je standardní věc, nemá to se změnou klimatu nic společného, tak to jednoduše je, ale ta změna klimatu ovlivňuje právě to, odkud kam se a jak rychle ty jednotlivé tlakové útvary přesouvají. A v posledních letech můžeme vidět, že například pro střední Evropu se výrazně zvyšuje počet situací, kdy máme to jihozápadní proudění a proudí k nám extrémně teplý vzduch z Afriky, po případě z velmi teplého Atlantiku, protože i povrchová teplota evropských moří a přilehlého Atlantiku je hodně nadprůměrná. Takže je to samozřejmě přirozený proces, ale je ovlivněný právě tou probíhající změnou klimatu, že se mění ten přesun tlakových útvarů v Evropě.
26: Ono v rozsáhlých částech Evropy se letos současně vyskytovaly ta rekordní tepelná zátěž a navíc rozsáhlé sucho. Podmiňují se tyhle dva jevy vzájemně?
27: Samozřejmě, že se podmiňují, protože v okamžiku, kdy nějakou dobu neprší, tak máme sucho a pokud do toho je ještě vyšší teplota, co jsme zaznamenávali v letošním roce v extrémních počtech dní, tak se zvyšuje v krajině výpar a v okamžiku, kdy se zvyšuje výpar a neprší, tak samozřejmě ten nástup sucha je rychlejší a tu sucho potom trvá delší dobu a intenzivnější. Tak ano, samozřejmě to spolu přímo souvisí.
26: A to, že bylo extrémní teploty a zároveň nepršelo, i to spolu souvisí, protože my jsme v minulosti, mohlo být horko, ale zároveň byly bouřky.
27: A to bylo i letos a nejenom v České republice, i v té Evropě, ale musíme si uvědomit, a my to říkáme vždycky každou sezónu, že ty bouřky po extrémních teplotách přicházejí hodně regionálně omezeně, to znamená, v části Evropy, v části České republiky na několika místech napadne extrémní množství srážek a v okamžiku, kdy to nejsou ty dlouhotrvající srážky, takzvaně frontální, tak to nevyvolá nějaké velké povodně, maximálně nějaké lokální povodně. A pak v těch místech, kde ty srážky vypadly bouřkové, můžeme mít pocit, a je to oprávněný pocit, že tam je té vody dost, ale ono, když napadne velké množství vody za krátký okamžik na malou plochu, tak vlastně za prvé je to po těch teplých situacích a velká část té vody se vypaří, za druhé velká část té vody rychle odteče, protože ten příval se v té krajině nestačí udržet. Takže to spolu samozřejmě souvisí, ale musíme si uvědomovat, jakým způsobem ty srážky po těch horkých dnech vypadávají. Většinou bouřkově, tím pádem to té krajině jako celku příliš nepomáhá.
26: No a bylo tedy tohle léto, řekněme, dalším dílem do skládačky, která ukazuje tu probíhající změnu klimatu?
27: Samozřejmě, že bylo. Nemělo by nás to překvapovat, ale spíš by nás mělo překvapovat, aspoň nás odborníky to překvapuje, jak extrémní změna oproti těm předchozím rokům, kdy také jsme měli horké vlny, také byly sucha, jsme letos zaznamenávali právě v té délce trvání, kdy ta evropská statistika z Koperníku uvádí, že ty počty dní s extrémně vysokou teplotní zátěží v Evropě byly v letošním roce dvoj a i vícenásobné, takže je to překvapující, myslím si, že i pro odborníky, ale o to více by měla být překvapena veřejnost.
26: A dá se v tuhle chvíli říct, jestli to, co jsme zažívali letos v létě, byl extrém, anebo s něčím takovým bychom měli počítat i do budoucna?
27: Určitě neumíme říct a nedá se říct, že každý další rok bude horší a horší, tak to nefunguje. Ale trend je zcela jasný, my můžeme očekávat podobně nepříjemné roky z hlediska teplot a srážek, které jsme zaznamenali v letošním roce, v některém z dalších let a bude to pořád častější a častější. To znamená, můžeme v dalších 5 letech mít mírnější teplotu a mírnější průběh, ale ten extrém se vyskytne ne za 20 let nebo za 30 let, jak jsme byli zvyklí celé minulé století, že se extrémy vyskytovaly takto rozsáhle, sice nižší, než zaznamenáváme dnes, ale takto rozsáhle po nějakých desetiletích, tak teď se vyskytují co 2-3 roky a bude to takto pokračovat samozřejmě.
26: Lidé, když mluví o tom létě, tak často říkají, že v podstatě už v posledních letech není jaro, že je zima a pak jsou rovnou horka. Potvrzují to i údaje, které máte?
27: To, ano, potvrzují. Taky je to něco, co říkáme už více než 10 let, že nástup jara je teplejší a rychlejší, což vyvolává ten pocit, který vy jste zmínila, že lidé, kteří žijeme venku i v krajině, máme pocit, že jaro není. Ono to samozřejmě pořád jaro je, ale má to ještě jeden velmi nepříznivý dopad, že v okamžiku, kdy to jaro nastupuje teplejším způsobem a dříve a rychleji, tak dříve začne vegetační sezóna, rostliny dříve spotřebovávají větší množství vody a ta voda potom v té krajině zákonitě dále chybí, ještě i k tomu, o čem jsme se bavili předtím. A v okamžiku, kdy přijdou jarní mrazíky, které ve střední Evropě nemizí a ani nevymizí v dalších letech, tak ty rostliny, ekosystémy už jsou ve pokročilejším stádiu vývoje a jsou náchylnější na to, aby měli problémy s těmi mrazy. Proto ty škody po jarních mrazích se zvyšují.
26: Radim Tolaš, vedoucí oddělení změny klimatu Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuju, naslyšenou.
27: Pěkné dny.
26: Spolupráce mezi univerzitami různých zemí je běžnou součástí každodenního akademického provozu. Jsou ale země, pro které není kontakt s vysokými školami v zahraničí všední a čistě pracovní záležitostí, což v těchto letech platí i pro Ukrajinu, kam se nedávno vydal rektor brněnské Masarykovy univerzity Martin Bareš.
2: Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš navštívil Lvov v rámci festivalu České sny. Hlavně se ale na západní Ukrajině setkal s kolegy z místních univerzit ve Lvově a Ivano-Frankivsku.
4: Masarykova univerzita vědoma si svého názvu, protože Tomáš Garrigue Masaryk v roce 1921 inicioval Masarykovu pomocnou ruskou iniciativu nebo akci, tak již dlouhodobě spolupracuje například s univerzitou ve Lvově přes naši filozofickou fakultu, slavistika, bohemistika, či historie.
2: Po začátku ruské invaze se ale tato tradiční spolupráce hodně změnila.
4: Dlouhodobě pomáháme studentům a studentkám, kterých u nás studuje více než 500. Pomáháme i příchozím především akademičkám, protože jejich původní místa, například byla velmi konkrétní situace, která člověka vedla až k slzám, kdy říkala, její místo prostě neexistuje. Byla z Mariupolu.
2: Přijmout pedagožky z Ukrajiny a zvláště z univerzit na dočasně okupovaných územích, jako je ta v Mariupolu, to znamená se o ně také postarat.
4: Přicházejí typicky se svými malými dětmi, které jsou předškolního či raného školního věku, někdy se svými rodiči, pomohli jsme jim s nalezením těchto míst, postupně budováním angličtiny, češtiny, vůbec se zorientovat v tom našem systému. Kolem 100 osobností k nám přišlo a jsme za to velmi rádi.
2: Jakým konkrétním přínosem jsou pro naši vědu a pro naši univerzitu?
4: Tak v prvé řadě tam byla opravdu ta motivace poskytnout jim kontinuální možnost, aby pokračovali ve své práci anebo se zapojili do našich kolektivů vědeckých a určitě jsou velkým přínosem. Já mohu jenom říci, že jedna z těch kolegyň získala i například národní grant nebo se podílí na nových postupech ve vzdělávání, protože jdou i na pedagogickou fakultu a já myslím, že ten přínos je i v tom sdílení jiných kulturních zvyklostí s jinou historickou zkušeností.
2: Intenzivní spolupráce mezi českými a ukrajinskými univerzitami je podle rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše oboustranně prospěšná. I my se můžeme na Ukrajině lečemus naučit.
4: To znamená i v oblasti managementu nebo krizového řízení, nebo se posouvají. Bohužel je to akcentováno tou děsivou situací tady, že jsou velmi vpředu v náhradách končetin a tak dále a mají k tomu jako velmi dobrý přístup.
2: Vy jste tady ve Lvově zažili také jeden z mnoha poplachů. Jak to na vás působilo?
4: No, to je jako opravdu zážitek, který vlastně člověk určitě nechce, ale já jsem opravdu za něj vděčný, protože byť to bylo teďka několikrát po sobě, my, když už jsme se blížili k hranici, tak už nám to na našich mobilních aplikacích, které máme sebou, ukazovalo, že jako je opravdu velký atak a musí všichni do krytu, tak to jsme absolvovali teď v noci, aby to bylo jenom asi hodinu, tak není vám úplně dobře. Ale tady je potřeba si uvědomit, že my jsme to zažili jednou, nevím kolikrát, ale odjedeme odsud a zase budeme v naší bezpečné zemi. Ti lidé tady to zažívají dnes, každonočně a již skoro 5 let. A pokud to vezmu i třeba do oblasti vzdělávání, 5 let je o 1 rok více, než je studium na gymnáziu. 5 let je více než polovina docházky základní školy. 5 let je jeden celý cyklus magisterského studia. To jsou neskutečné, stresující a hrozivé situace a myslím si, že bychom si měli i v České republice uvědomit, co pro nás Ukrajina všechno dělá.
2: Brněnská Masarykova univerzita a její rektor Martin Bareš i proto pomáhají ukrajinským univerzitám s integrací do evropského vzdělávacího systému. Ze Lvova Martin Dorazín, Radiožurnál.
26: Policie se připravuje na ilegální sjezd až 1000 speciálně upravených aut, který se má dnes a zítra konat v Praze a Brně, protože v jiných zemích byl podle policie sjezd spojený se závody, blokováním dálnic i policejních aut, krádežemi dopravních značek a pyrotechnikou. Zapojí se do akce nejen dálniční a silniční policisté, ale třeba taky cizinecká policie nebo pyrotechnici. Tuning sraz je setkání lidí, kteří upravují svá auta a motorky pro jedinečný vzhled a vyšší výkon. Ve vysílání je teď Martin Appeltauer, zakladatel a technický ředitel Prague Car Festivalu, největší výstavy ve střední a východní Evropě se zaměřením na tuning, motorsport, historické i současné automobily a motocykly. Dobrý den.
5: Dobrý den.
26: Tak vy pořádáte legální sraz, ten bude na přelomu října listopadu v Praze. Tak jaký rozdíl je mezi legálním a nelegálním srazem?
5: Tak já myslím, že v prvé řadě o tom, že my jako pořadatelé jsme veřejnosti známí o tom, že se akce koná už 15. rokem a za celou tu dobu se na ní sjeli stovky účastníků a navštívilo ji několik desítek tisíc návštěvníků a v podstatě nikdy jsme nezažili žádný incident, který by připomínal cokoliv, co se dá nazvat nelegální. Takže je to sraz lidí, kteří mají rádi auta, v některých případech auta upravená, a kteří to berou z velké části jako zábavu a jako aktivitu, která jim osobně něco pozitivního přidává.
26: A obecně proč a kdo pořádá ty nelegální srazy?
5: Myslím si, že je to o lidech, kteří hledají nějakou rovinu, která je za hranou toho legálna. Není to o tom, že jsou to přímo ti tuneři nebo majitelé upravených aut obecně, ale jsou to lidi, kteří hledají adrenalin a našli ho zrovna v tom, že se nechají například honit policejní hlídkou. Ale to, že je to zrovna v tomhle tom případě spojený s tuningem, nic nevypovídá o tuningu jako takovým a o lidech, kteří se mu profesionálně věnují.
26: No, jak vysokou účast na tom dnešním nelegálním srazu v Praze vy odhadujete? Shodnete se třeba s policií, že to může být 1000 aut?
5: Já nemám vůbec žádné bližší informace, než ty, které jsou známé v médiích, a samozřejmě mohou to být 1000 aut, pokud se jedná o evropskou akci. Na druhou stranu vím, jak vypadá 1000 aut a je to velké množství, takže je to spíš všechno spekulace a stát se může cokoliv, uvidíme.
26: Jak běžné jsou nějaké tuningové závody v ulicích měst? I o tom policie mluví, že se to dělo v jiných městech?
5: Určitě se takové akce dějí, jsou to výstřelky, které jsou naštěstí velice malým zlomkem mezi všemi akcemi, které jsou zaměřené na auta obecně. To, jestli se nějaká skupina rozhodne jezdit nad hranicí povolené rychlosti a pojmenuje se to jako závod, určitě to není nic, s čím by veřejnost měla souhlasit, a je tu od toho policie, která může zakročit. Na druhou stranu věřím tomu, že většina lidí, kteří se jak tuningu věnují, tak jezdí po silnici, tak s podobnými aktivitami vlastně nemají vůbec nic společného.
26: No, to jsem se právě chtěla zeptat, proč se tahle akce podle vás spojuje s tuningem, tak asi se tam ta takzvaně vytuněná auta taky objevují, ono je to možná proto, že jsou speciálně upravená, umí tedy jezdit jinak než ta normální.
5: Já si myslím, že tady je to právě ta největší nejasnost v tom výkladu, že tuningový auto je primárně auto, který dělá něco nesprávného. Tuning jako takový je obecně úprava, ta úprava je buď to technická, nebo designová, nebo obě dvě dohromady.

0: ten výkon zkrotit, pokud to umíte. Takže tuning jako takový v tom správném úhlu pohledu je pozitivní zlepšování technických a designových vlastností. To, že zatím potom někdy sedí řidič, který to buď to neumí ovládat, anebo chce ovládat jinak, to už otázka spíš lidská než technická.
1: Jenom krátce z vašich slov slyším, že vy nejste úplně nadšený z nelegálního tuningového srazu.
0: Já nejsem nadšený z toho, že to někdo spojuje s lidmi, který já znám a s oblastí, která je mně hodně blízká. Takže nadšený určitě nejsem. Věřím tomu, že pokud se bude dít něco, co se na silnicích nebo i mimo ně dít nemá, že je dost prostředků na to, abychom se té situaci bránili, a nevěřím tomu, že záměrem většiny tunerů by bylo něčeho takového se zúčastnit. Určitě ne.
1: Martin Appeltauer, zakladatel a technický ředitel Prague Car Festivalu, největší výstavy ve střední a východní Evropě se zaměřením na tuning a motorsport. Děkuji vám, naslyšenou.
0: Já vám díky.
1: Teď už zprávy.
2: V půl jedné.
3: Český rozhlas Plus.
2: Náměstek ředitele Ústřední vojenské nemocnice Jiří Havel momentálně nevykonává svou práci. Z postu ho preventivně odstavil ředitel nemocnice Luděk Hána. Potvrdil to serveru irozhlas.cz. Rozhodl se tak kvůli zásahu vojenské policie v polovině září. Kriminalisté mají podezření na rozsáhlou trestnou činnost. Zatím nikoho nestíhají. Při studentských protestech ve Francii bylo zraněných 65 pracovníků škol, z toho 40 ředitelů. V televizi BFM to potvrdil ministr školství Edouard Geffrey. Podle vlády se blokád středních škol zapojuje krajní levice. Studenti si stěžují na nevhodné podmínky i nedostatek učitelů. Ukrajinský Kyjev se potýká s obrovskými dopravními problémy. Po ruských útocích na Jižní most úřady omezily dopravu přes řeku Dněpr. Ta ukrajinskou metropoli dělí na západní a východní část. Rusko včera a v noci na Jižní most zaútočilo proudovými drony celkem 4x. Vývoz neíránské ropy z Perského zálivu se vrátil na předválečnou úroveň. Ukazují to data společnosti Kepler, která monitoruje námořní přepravu. V září podle nich ropné monarchie a Irák průměrně vyvezly nejméně 16,5 milionu barelů denně. Změnily se exportní trasy. Pražský dopravní podnik vyhlásil soutěž na stavbu stanice metra D Libuš. Tender vypsal na částku 3 miliardy 760 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Oznámil to mluvčí podniku Daniel Šabík. Cílem je podle něj stihnout stanici postavit do roku 2032. Národní archiv v Praze otevřel výstavu o bratislavských antifonářích. Středověké hudební rukopisy z 15. a 16. století jsou součástí světového registru UNESCO Paměť světa. Expozice na Pražském Chodovci představuje taky dvě faksimilie, které odborníci vytvořili ručně původními středověkými technikami. Výstavu připravili ve spolupráci se Slovenským národním archivem. Tady jsou dopravní informace na Plusu. Na výjezdu z Prahy po D1 čekejte výraznou kolonu před omezením na mostě Šmejkalka. Od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru pojedete na 23. kilometr, teď asi kolem půl hodiny. Silnice 3 z Prahy do Benešova je neprůjezdná u Poříčí nad Sázavou. Převrátilo se tam nákladní auto, provoz odklání obousměrně přes centrum Poříčí a zdržení v obou směrech asi půl hodiny. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Kolony jsou od Domašova z kilometru 170 až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu. Na 196. kilometru zdržení v levém pruhu celkově asi 20 minut pro osobní auta. A v Praze je silný provoz na Jižní a Štěrboholské spojce vždy před Průmyslovou ulicí. Kolony jsou od sjezdu na Štěrboholy i od Lanového mostu vždy na 15 minut. Dobře dojeďte. Převažuje polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo, na západě a severozápadě Čech výjimečně slabé přehánky, teploty 20 až 24 stupňů. To byly zprávy, teď si na Plusu poslechněte páteční názory a argumenty.
3: Spor o 7letý rozpočet Evropské unie. Pondělní nedožité 90. Václava Havla.

0: či pozadí dramatu na palubě letadla do Tel Avivu. Nejenom tato témata rozebrou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím narušený poslech přeje Petr Schwarz.
1: Názory a argumenty.
0: Jedním z hlavních témat, o kterých tento týden v Praze jednal premiér Andrej Babiš s předsedkyní italské vlády Giorgio Meloniovou, byl budoucí sedmiletý rozpočet Evropské unie, který chce mít předseda Evropské rady Košta dohodnutý do konce roku. Jenže šest čistých plátců do rozpočtu, Německo, Nizozemí, Rakousko a tři skandinávské země, Švédsko, Dánsko a Finsko, hrozí vetem, pokud nebudou přijaty škrty v řádu 100 miliard eur, hlavně v zemědělských dotacích a dotacích pro chudší regiony, posílit naopak tí peníze na inovace a obranu. Itálie a Česko naopak patří do skupiny 17 zemí, které chtějí tyto dotace zachovat či ještě zvýšit. A o tom teď budu hovořit s analytikem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Dobrý den.
2: Hezký den.
3: Otázka jednoduchá. Co hrozí?
2: No, kdybych si mohl vsadit, a já jsem příznivce politických sázek, nechci nabádat, nemá se to, ale kdybych si mohl vsadit, tak se vsadím, že ten rozpočet do konce roku teda hotový nebude. Jednak je to dost ambiciozní plán ze strany předsedy Košty a za druhé je vidět na straně čistých plátců do rozpočtu, ta šestice zemí, že opravdu uhnout nechtějí, že to myslí vážně s tím tlakem a že příští Evropská rada, která nás čeká v polovině října, dost možná bude dost komplikovaná a bude tam asi debata právě o tom, zda tedy zachovat a v jaké míře ty tradiční rozpočtové položky, jako jsou dotace do zemědělské a kohezní politiky, protože si myslím, že ta situace, jaká je nyní, je v zásadě neudržitelná pro státy jako Německo, Nizozemsko a další, je pro jejich voliče v těchto zemích politicky těžko obhajitelné, že by se měl rozpočet snad navyšovat. Naopak chtějí vidět úspory. Státy jako Česko, Itálie a další se snaží na to dívat trochu jinak a říkají, vždy to nejsou vlastně tradiční kapitoly, to jsou i inovační kapitoly do jisté míry, když se na to podíváme do detailu, ale myslím si, že bude dost těžké tuhle linku držet a vysvětlovat i, protože všichni máme tak trochu máslo na hlavě v té střední a východní Evropě, těch příběhů o tom, že dotace nejsou vlastně tak úplně inovační, ale spíš často končí v kapsách, kde by neměly. Ty jsou po Evropě známé a zdaleka nejde jenom o střed zájmu Andreje Babiše, jde hlavně o Maďarsko. Konec konců, když se bavíme o Itálii, tak tam je problém s mafií. To jsou bohužel dost hluboké problémy, které dost stěžují vyjednavací pozici těchto zemí.
0: Poměrně zvláštní je situace Francie, která na jednu stranu patří mezi největší plátce, ale zároveň mezi největší nebo je největším příjemcem zemědělských dotací. Může ta být jakýmsi jazyčkem na vahách?
2: Francie má opravdu v tomto zvláštní pozici. Obávám se ale, že Emmanuel Macron jako končící prezident, jeho role je už tím faktem, že je končící prezident, dosti oslabená. Těžko samozřejmě odhadovat, co ještě bude schopen nebo nebude do toho konce svého mandátu vyjednat. Ta snaha urychlit vyjednávání je mimo jiné dána i tím, aby se dohoda stihla ještě za jeho mandátu, aby snad u té dohody nedej bože nebyl krajně pravicový prezident či prezidentka ve Francii, ale obávám se, že spíše ta debata bude na lince Německo a blok těch zemí, které si říkají sami příznivci koheze, příznivci zachování těchto tradičních kapitol.
0: To byl analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk, které děkuji.
2: Díky, hezký den.
0: Václav Havel, první český prezident, dramatik a disident, by se v pondělí dožil 90 let. Kulaté výročí jeho narození se v těchto dnech široce připomíná různými akcemi na všemožných úrovních. Význam Václava Havla pro naši zemi připomíná dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
4: Vlastně se to dalo čekat. Václav Havel bude této zemi chybět tím intenzivněji, čím víc se bude jeho smrt vzdalovat v čase. Jakoby teprve s odstupem bylo stále zřetelnější, oč jsme přišli. Příznačné přitom bylo už tenkrát, 18. prosince 2011, kdy na Hrádečku u Trutnova zemřel, že to byli hlavně mladí lidé, kteří začali na náměstích spontánně zapalovat svíčky a pokládat květiny. Narodili se do svobody a Havla v křesle prezidenta zažili jako děti. Jeho knihy a eseje mohly mít tak maximálně ve škole jako povinnou četbu. Podle zářijového průzkumu agentury Stemmark považuje 56% střední generace, to znamená tehdejší mládeže, Václava Havla za nejlepšího porevolučního prezidenta. U lidí nad 60 let je to jen 38%. Mladých od 18 do 29 let, kteří ho pozitivně hodnotí, je naproti tomu 43%. Což znamená, že se Havlův symbolický význam přenáší i na generaci, která ho v roli prezidenta nemohla osobně zažít. Jako důvod agentura Stemmark uvádí, že mladí lidé do 30 let oceňují Václava Havla především za jeho obranu lidských práv a občanskou angažovanost. Faktem je, že Václav Havel viděl i jako prezident svou odpovědnost, jak to kdysi formuloval, v tom zasazovat se jen o to, co považuje za dobré a správné. Ve svém projevu v Rudolfínu v roce 1997 kritizoval například otevřeně tehdejší politickou situaci se všemi jejími mafiánskými a korupčními praktikami. Nelíbilo se to nejen tehdejšímu premiérovi Klausovi, ale i mnoha ostatním politikům. Většinou Havlovi vytýkali, že se tváří, jako by na tom hradě už roky neseděl i on. V každém případě tím Václav Havel nastavil české společnosti zrcadlo. Jádrem problému přitom bylo a je, že první český porevoluční prezident, symbol svobody a demokracie, zůstal zároveň i symbolem zdejších nadějí, že s takovou osobností v čele, jako je on, už všechno půjde samo. Když se pak ukázalo, jak namáhavé je budovat právní stát, jak dlouho to trvá a jak ošklivé peripetie to může nabývat, stal se z Havla jako symbolu svobody, nezřídka i Havel, co by hromosvod. Podle rčení, že doma není nikdo prorokem, to měl za hranicemi podstatně jednodušší. A jeho zásluhou to měla jednodušší i Česká republika, když například v 90. letech žádala o přijetí do Severoatlantické aliance. Václav Havel byl a je ve světě symbolem nenásilného odporu a občanské odvahy chránit lidská práva. Víc než jindy je jeho příklad aktuální právě teď, v době, kdy se rozpadá dosavadní světový řád a demokracii oslabuje nástup autokratů. V Havlově skoro 50 let staré eseji Moc bezmocných je řeč o zelináři, který ve výloze denně vystavuje komunistické heslo Proletáři všech zemí, spojte se. Ne proto, že by mu věřil, ale protože se to od něj očekává. Totéž předstírají každý den miliony lidí a pomáhají tak upevňovat stabilitu systému, o kterém všichni vědí, že je založený na lži. Tuhle spoluúčast lze ale odmítnout a rozhodnout se pro život v pravdě. A to už by pro režim nebezpečné bylo. Havlova Moc bezmocných není ale jenom text o komunistické totalitě. Dnes se dá číst jako varování před okamžikem, kdy se lidé začnou přizpůsobovat moci dřív, než je k tomu moc skutečně donutí.
0: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Jaké je pozadí dramatu na palubě dubajského letadla do Tel Avivu, kde tento týden druhý pilot pobodal kapitána a s největší pravděpodobností chtěl i se 174 cestujícími a posádkou narazit letadlem do země? O tom ve svém komentáři hovoří komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
5: Krátce po výročí 11. září se odehrála jeho inovovaná obdoba, a to na saúdském nebi. Zahrnovala také izraelské pasažéry, emirátské aerolinky a ománského pachatele. Šlo vlastně o mikrokosmos daného regionu. Zpráva o lince mezi Emiráty a Izraelem by ještě před 10 lety zněla jako sci-fi. Dnes je možné unést letadlo plné izraelských turistů, kteří byli na bezstarostném výletě v zemi u Perského zálivu. Zatímco některé evropské státy jsou vůči Jeruzalému stále nepřátelštější, některé latinskoamerické, ale i arabské a muslimské státy se naopak posouvají blíž k Izraeli. a konkrétně Emiráty ze spojenectví s Izraelem vytvořili součást své bezpečnostní strategie. Teď se ocitli před dilematem, zda vydají ománského pachatele do Izraele, kde by ho nepochybně rádi vyslechli a možná i soudili. Omán vůči všem regionálním konfliktům zachovává zvláštní druh neutrality. Například s Izraelem má dlouhodobé kontakty, ale ani se nechystá ho oficiálně uznat, jak to udělali Emiráty nebo Bahrajn. V tamním zpravodajství se raději o podílu ománského občana takřka nemluví. Do zvláštního postavení se dostala Saúdská Arábie, nad jejímž územím k únosu došlo a kde by také letoun pravděpodobně havaroval, pokud by se cestujícím nepodařilo neštěstí zabránit. Saúdi nadále tvrdí, že s Izraelci jsou ochotni uzavřít mír, ale jen za naplnění řady podmínek, například vytvoření palestinského státu. Už ovšem nežádají zrušení Izraele. V tomto případě například odmítli i to, aby pro zachráněné cestující přiletěla izraelská letadla. Současně se na internetu stal virálním záběr Saúdky v černém nikábu, jak ošetřuje Izraelku v černém tílku. V této věci se projevuje dlouhodobý rozpor mezi míněním společnosti, která je silně protiizraelská, a mocenské elity, která je pragmatická a spolupráci s Izraelem nakloněná. Saúdi právě zažívají rozčarování ze situace, kdy jejich životní zájmy ohrožují pro íránští jemenští husijové, aniž by se Riádu dostalo pomoci jak z americké strany, tak od nových spojenců Pákistánu a Turecka. Saúdi si všimli, že Izraelcům se úspěšným útokem na husijské vedení podařilo husije odstrašit od ostřelování izraelských cílů. Žádat izraelskou pomoc otevřeně je však nemyslitelné. V samotném Izraeli běží odlišná debata, například co by bylo správné dělat, pokud by se unesené letadlo dostalo do izraelského vzdušného prostoru a pilot jim chtěl nalétnout do nějaké budovy ve stylu útoku 11. září. Mělo by být sestřeleno i s izraelskými pasažéry? Opozice kritizuje Netanyahua za laxnost, s níž dopustil, že izraelské cestující dopravují zcela nepověření lidé, například příslušník státu, který neuznává Izrael a pravděpodobně prošel radikalizací. Netanyahu se snaží věc využít pro sebe. Cestující hodlá vyznamenat na velké ceremonii a obecně je zřejmé, že podobné incidenty mu v nadcházejících volbách pomohou. O incidentu se příliš nemluví v palestinských médiích. Mimo jiné je to i kvůli starší historii únosů civilních letadel. Za nimiž často stáli palestinští pachatelé. Zdá se, že nejspokojenější jsou v Indii, kde se kapitán Machar stal globálním hrdinou. Jen si stěžují, že se prý v zahraničních médiích nedostatečně zdůrazňuje jeho indická národnost.
3: Slyšeli jste komentář kolegy Jana Fingerlanda.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Teď už je na řadě pravidelné páteční okénko do Ruska, dnes o návratu ke stalinským metodám. U mikrofonu je Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz.
6: 51letý Alexander Kyněv je známý ruský politolog a jeden z hlavních expertů na volby a regionální politiku v zemi. Patří k aktivním stoupencům zdravého způsobu života. Dne 24. září byl v Moskvě zadržen za účasti pracovníku tajné služby FSB. Dne 25. září ho soud poslal na 2 měsíce do vazby pro obvinění z pokusu o distribuci drog ve velkém rozsahu. Trest je 10 až 20 let. Obvinění vypadá absurdně vůči člověku, jehož odpor ke drogám je veřejně znám. Navíc se stačí podívat na oficiální ruské policejní seriály v televizi. Ukazuje se v nich bez servítků, jak ruští policisté s sebou nosí sáčky s drogami, aby zatkli občany, kteří se jim znelíbí, poté, co jim tyto drogy podstrčí. Co ale provedl Kyněv? Vždyť odmítl emigrovat a naopak čtil na ruské odpůrce režimu v exilu oheň a síru. Ačkoliv ho samotného režim v únoru 2026 ocejchoval jako zahraničního agenta za údajně nepravdivé informace o moci a volebním systému. V Rusku zůstal a veřejně rozebral volby do státní dumy ve dnech 18. až 20. září. Jenže rozebral je včetně falšování výsledků. Právě tady byl zakopaný pes. Kyňová při zadržení těžce zbyly. Byly mu diagnostikovány dvě zlomeniny holení kosti. Stav je podle lékařských informací středně těžký. Byl umístěn do nemocnice při vazební věznici. Ruské lidskoprávní zdroje označily zranění za výsledek mučení. Dne 29. září známá ruská politoložka Jekaterina Šulmanová, nyní v exilu, uvedla, že zlomení nohy i mučení elektrickým proudem použili příslušníci FSB, aby Kyňová přinutili k přiznání z vlasti zrady. Politolog mučení nepodlehl. Moskevská vězeňská zpráva oznámila prověrku. Oficiální komentář vyšetřovatelů chybí. Stav ke dni 1. října byl takový, že Kyňev zůstával ve vazbě a vinu neuznal. Proč se mi jeví tento případ jako důležitý milník na cestě transformace Putinova režimu od autoritářství k nejbrutálnější formě totality? Cynik by namítl, že Kyňova přece na místě nezabili, jako Borise Němcova nebo Alexeje Navalného, jenom mu nohu zlomili na dvou místech. Pokusím se vysvětlit rozdíl. Němcov, natož Navalny, byli přímými odpůrci Putinova vládnutí. Oba aspirovali na nejvyšší postavení v zemi a vedli proti Putinovi politický boj. Kyňev se ale ze všech sil snažil zůstat jenom nezávislým pozorovatelem, neškodným intelektuálem, který se dokonce nerozpakuje veřejně proklínat Putinovi odpůrce v exilu. Dopadl i přes tyto pokusy bídně. Režim dal najevo, že od nynějška musí každý už jen velebit vůdce. Jde o návrat ke stalinským praktikám nepodložených obvinění. Například v kauze Tuchačevský v červnu 1937 bylo 8 vysokých velitelů obviněno z předání operačního plánu Wehrmachtu a z vojenského spiknutí financovaného Německem. Téhož dne byli popraveni. V roce 1957 bylo řízení zastaveno pro absenci skutkové podstaty trestného činu. Jenže nový rok 1957 je v současném Rusku v nedohlednu.
0: To bylo páteční okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova z serveru novinky.cz. Brazílie čeká v neděli první kolo velice vyhraněných prezidentských voleb. A při pohledu na jména dvou hlavních kandidátů, jejich šance jsou podle průzkumů hodně vyrovnané, by se někdo nemusel ubránit pocitu déjà vu. Slovo má publicistka Leona Šmelcová.
7: Vyhraje Lula da Silva nebo Bolsonaro? Počkat, neslyšeli jsme ta samá jména už před 4 lety? Ano, i když rozdíl tady je. V roce 2022 kandidoval Luis Inácio Lula da Silva proti dosluhujícímu prezidentovi Jairu Bolsonárovi. Letos Lulu vyzval Jairův syn Flávio. Bolsonaro starší totiž kandidovat nemůže. Odpikává si 27-letý trest za pokus zvrátit výsledek minulých voleb. Přesto zůstává v brazilské politice přítomný. Flávio vstupuje do kampaně jako dědic otcova jména i voličského hnutí. Mimochodem, kdyby Flávio nemohl, zřejmě by ho mohl zastoupit některý z mladších bratrů, případně Macecha Michel. Všichni tři jsou politicky aktivní. 45-letý Flávio se snaží působit mírněji než jeho otec. Připomíná, že je očkovaný a žertuje, že ho manželka s dcerami převychovali. Bývalý prezident proslul hrubými výroky a otevřeným mačismem, které odrazovaly řadu voliček. a že jich je v Brazílii přes 80 milionů. V mnohém však Flávio navazuje na politický odkaz svého otce. Kampaň se nevede jen o ekonomiku a bezpečnost. Bolsonaro starší udělal z politiky také boj o morální hodnoty, o potraty, drogy, rodinu a náboženství. Jeho hnutí oslovilo sílící evangelikální komunitu. Někteří pastoři vykreslují hlasování jako střed dobra se zlem a varují před údajnou hrozbou, kterou pro víru a rodinu představuje levice. 80-letý Lula da Silva nabízí zkušenost a sociální politiku. Zdůrazňuje, že jeho vlády pomohly milionům lidí z chudoby. Jenže prezidentem je už po třetí a část Brazilců má pocit, že se jejich každodenní život zásadně nezlepšil. Přetrvává frustrace z kriminality či korupčních skandálů. Ostatně i Lula strávil necelé 2 roky za mřížemi kvůli zpronevěře. Soud ale jeho odsouzení později zrušil. Flávio je také vyšetřován v souvislosti s korupcí. Ani u něj však zatím nejde o prokázanou vinu. Nedůvěru posiluje i krize nejvyššího soudu. Soudce Alexandre de Moraes, který sehrál výraznou roli v případu proti Jairu Bolsonárovi, čelí podezřením v kauze zkrachovalé banky. Mnozí Brazilci mají pocit, že instituce nejsou nestranným rozhodčím, ale součástí politického boje. A do toho vstupují Spojené státy. Prezident Donald Trump v létě uvalil na Brazílii cla, která spojoval s procesem proti Jairu Bolsonárovi. Lula v nedávném projevu v OSN varoval před domácím i zahraničním podrýváním vůle voličů a zdůraznil, že Brazílie je suverénní země. USA sice výslovně nejmenoval, jeho vzkaz byl ale zřejmý. Paradoxně tak může americký tlak pomáhat právě jemu. Ostatně i Brazilci dávají červencové zvýšení cel za vinu spíš klanu Bolsonaru. Mnozí tak řeší, komu v neděli hodit hlas. Případně zda k volbám vůbec jít, byť v Brazílii je hlasování povinné. Už před 4 lety zůstala doma přibližně 1/5 voličů, nejvíc od roku 1998. Nadšení, které kdysi elektrizovalo davy, se vytratilo. Ostatních 13 kandidátů jakoby ani nebylo. V neděli se tak proti sobě postaví především 2 notoricky známá jména. Jenže známá jména ještě neznamenají přesvědčivé řešení. Ani Lula da Silva, ani Flávio Bolsonaro bohužel voličům neukazují, jak zastavit korupci a dostat veřejné finance pod kontrolu. Vypadá to, že se nebude rozhodovat o tom, kdo nabídne lepší budoucnost pro Brazílii, ale kdo v Brazilcích vzbuzuje menší obavy.
0: O volbě brazilského prezidenta hovořila Leona Šmelcová. Z dnešních názorů a argumentů už zbývá jen závěrečná glosa. Jazyková úprava od hudebnice a publicistky Evy Turnové.
8: Na korekturu Turnového H12 mi někdo doporučil paní Irenku ze sousední vesnice. Je to poklad. Bere si 150 korun za normostranu, ale stojí to za to, řekla mi známá. Irenka nejdřív opravovala jen čárky a překlepy, jenže těch bylo za 150 na stránku asi málo a tak se pustila do uvozovacích sloves, která jí připadala málo literární. Ve sloupku Zátiší s datlem se místo obyčejného řekl objevilo. To kouzlo je pryč, promiň, hlesla jsem teskně. Nevadí, opáčil John smířlivě. Pak přišly na řadu spojovací výrazy. Z obyčejného a bylo pro Češ a z potom zase na Češ. Začala se mít pocit, že Turnový háj napsal Alois Jirásek. Ve sloupku Absolutní přítomnost jsem popisovala, jak mi začíná vynechávat paměť a skončila větou. Chci to napsat kamarádce, ale které? Irenka z toho nejdřív udělala. Chci to napsat kamarádce, leč které? Ve druhém kole větu přepsala na chci to napsat kamarádce Lindě. V bublině stálo, čtenář si přece zaslouží vědět, o kterou kamarádku jde. Nakonec se Irena pustila do Pana Důla, textu o arrogantním technikovi, který přišel kvůli vodoměru. To už mi i zavolala. Prosím vás, on se opravdu jmenoval Důl? Ne, jmenoval se Karel Kokeš. Ale v textu je Důl, to zní poněkud hanlivě. Ano, to je schválně. Nemohl by se jmenovat raději pan Spol? Co je Spol? No, spolehlivý. No to nemohl. Dál píšete, že byl arrogantní, nemohl být prostě jen unavený. Mohl, ale dost mě dusil. Z textu také není patrné, zda mu byla nabídnuta káva. Ne, nebyla. No tak vidíte, možná to celé začalo spíš u vás. A taky by stálo za zmínku, že práce technika je fyzicky i psychicky dost náročná. Normálně doma takhle asi nemluví. No neměl by takhle mluvit nikde, hlesla jsem. Jako autorka nějakého fejetonu nemůžete vědět, co postava doopravdy prožívá, opáčila Irena. Večer mi přišla poslední bublina. Na konci vašeho textu píšete, že Karel řekl, ty futra máte umístěný úplně blbě. Tuto větu prosím vyškrtnout. Do futra se prý vůbec nepraštil. Kokešová.
0: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus. Petr Švárc.
1: Archiv Plus.
9: Valdemar Matuška, jeden z našich nejpopulárnějších zpěváků, který se v září 86 nevrátil z dovolené na Floridě domů do Husákova Československa.
10: Přátelé, teď užíváme krásné pohody. Je nám moc dobře. Já jsem si nikdy neuvědomil, jak se na ty ošklivé věci rychle zapomíná.
9: O důvodech jeho emigrace a také o tom, jak je těžké v Americe uspět v showbiznisu.
1: Archiv Plus Davida Hertla dnes po 8. večer na Plusu.
11: Dobré odpoledne, 13 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Při studentských demonstracích ve Francii bylo zraněných nejméně 40 ředitelů škol. Vláda z rozdmýchávání protestů obvinuje radikální levici. Poslanec Turek zaslal organizaci Hnutí Duha omluvu za své výroky. A inflace v eurozóně opět vzrostla, meziročně nejvyšší za poslední 3 roky. Tady je Plus a zprávy. Vítá vás Ondřej Látal. Při studentských protestech ve Francii bylo zraněných 65 pracovníků škol, z toho 40 ředitelů. V televizi BFM to potvrdil ministr školství Eduard Geffré. Podle vlády se do blokád středních škol zapojuje krajní levice. Studenti si stěžují na nevhodné podmínky i na nedostatek učitelů. Znovu se střetli s policisty například v Marseille, ve Štrasburku anebo v Paříži.
12: Studenti zabarikádovali vstup na střední školu nedaleko Eiffelovy věže, házeli tam petardy a zapálili oheň. Někteří si stěžují na to, že ve školách běhají krysy, upozorní na nedostatek funkčních záchodů nebo učitelů angličtiny. Ministr školství Eduard Geffré v televizi BFM zdůraznil, že do skupin středoškoláků pronikají i radikálové.
13: Do blokád se zapojují agresivní, násilní jedinci. Používají i dělobuchy, které si nekoupíte jen tak v lahůdkářství vedle vašeho domu. Tihle lidé mají zázemí a logistiku, díky které můžou dělat všechny tyhle věci.
12: Podle vlády protesty rozmíchává radikální levice v čele s kandidátem v nadcházejících prezidentských volbách Jeanem Lukem Melanchonem. Jeho strana kritizuje ostré policejní zákroky a nevhodné podmínky na školách. Martin Balucha, Český rozhlas.
11: Poslanec Filip Turek za motoristy se omluvil ekologické organizaci Hnutí Duha. Ta o tom informovala na svém webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a její členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Omluvu měl podle verdiktu Pražského městského soudu zaslat přímo Hnutí a zveřejnit ji na svém facebookovém profilu po dobu nejméně 7 dnů. Na Facebooku ale Turek omluvu zatím nezveřejnil.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Kyjev se potýká s obrovskými dopravními problémy. Po ruských útocích na jižní most úřady omezily dopravu přes řeku Dněpr, která ukrajinskou metropoli dělí na západní a východní část.
14: Auta v Kyjevě dnes buď stojí v zácpách, nebo se pomalu posunují. Jižní most je pro dopravu úplně uzavřený a dva další jsou z bezpečnostních důvodů průjezdné jenom v jednom směru. Rusko včera a v noci na jižní most zaútočilo proudovými drony celkem 4x. Exploze poškodily vozovku, tunel metra a zřejmě i hlavní mostní pilíř. Při raním ruském dronovém útoku na vysokopodlažní bytový dům v Darnickém obvodu zahynul jeden člověk a dva lidé byli zraněni. Oznámila kyjevská prokuratura. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
11: Meziroční míra inflace v eurozóně je nejvyšší za 3 roky. Odhaduje to unijní statistický úřad Eurostat, podle kterého inflace v září vzrostla na rekordních 3,8%. Můžou za to hlavně vyšší ceny energií a konflikt na Blízkém východě. Nejvíc hodnota peněz klesla v Litvě. Minulý měsíc zároveň Evropská centrální banka zvýšila úrokové sazby o další 0,25% bodu. Snaží se tak omezit inflační tlaky. Doprava na plusu. Na D1 je výrazné zdržení na výjezdu z Prahy do Brna. Před omezením na Šmejkalce na 23. kilometru je zdržení od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru asi půl hodiny. Silnice 3 z Prahy do Benešova je neprůjezdná u Poříčí nad Sázavou. Převrátilo se tam nákladní auto. Provoz je odkláněný obousměrně přes centrum Poříčí. Zdržení v obou směrech asi půl hodiny. V Praze je silný provoz na jižní a štěrboholské spojce vždy před Průmyslovou. Kolony jsou od sjezdu na Štěrboholy i od Lanového mostu vždy na 15 minut. Dobře dojeďte. Dále je polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Později odpoledne a večer začne oblačnost ubývat. Teploty 20 až 24 stupně, v západní polovině Čech 18 až 21, v 1000 metrech na horách dnes nejčastěji kolem 15 stupňů, na Šumavě až 18. To byly zprávy, tady je Páteční plus.
15: Dobrý den, je tady čas a prostor na rozhovor. Pozvání přijal Michal Žák, meteorolog, moderátor počasí v České televizi a také proděkán na Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den, Michale.
16: Dobrý den a děkuji za pozvání.
15: Zaměříme se především na babí léto, varování vědců před cíklícím jevem El Niño a také nebývalé intenzivní hurikánovou sezónu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
17: Jak to vidí?
15: Trvá, dosáhlo už na svůj letošní vrchol, středa byla jeho nejteplejším dnem.
16: Zřejmě ano, i včera bylo velmi teplo, teplota v Českých Budějovicích přesáhla 26 stupňů Celsia, takže opravdu letní teploty, letní dny v některých částech České republiky jsou a myslím si, že asi ten vrchol už je dosažen. To ale neznamená, že by nadcházející ty nejbližší dny měly být nějak o mnoho chladnější. Dnes nás tedy ovlivňuje rozpadající se studená fronta, takže té oblačnosti bude více a tedy slunečních paprsků méně. Proto teploty budou o trošku nižší, než byly včera, zejména na západě Čech, tam to možná bude trochu citelnější snížení, ale tak ono 19 stupňů na 2. října pořád není málo, to je dobré si uvědomit. Taková obvyklá průměrná teplota, řekněme, maximálně na začátku října je tak kolem 16 stupňů. No a zítra zase bude tepleji a slunečno, 20 až 24 stupně a není vyloučeno, že možná někde se ještě té 25 dostaneme a to vlastně se bude týkat i první poloviny příštího týdne. Ta období babího léta a v minulosti byla občas i teplejší, například vlastně nejvyšší teplota pro říjen činí 30,3 stupně Celsia, takže když se sejde vhodná konstelace, tak může ta teplota opravdu ještě být o pár stupňů vyšší, než máme teď, ale přesto ty teploty jsou výrazně nadprůměrné a hlavně to období toho babího léta letos, které máme tu současnou epizodu vlastně od minulé soboty, pokud si dobře vzpomínám.
15: Svatováclavské.
16: Tak je přesně tak, hezky to zapadá do toho svatováclavského, nebo toho označení svatováclavské se letos velice trefně hodí. Tak vlastně týden a pokud tedy tomu připočteme ty očekávané další dny, tak to bude ve finále nějakých vlastně 12 dnů babího léta v kuse a to babího léta opravdu velmi, velmi teplého.
15: Babí léto téměř všude, až na Sněžku, tedy, no, protože zasáhl tam orkán s nárazy větru rychlosti až 128 km za hodinu.
16: To je pravda, ono ten vítr od jeho východu byl v minulých dnech poměrně silný, zejména na hřebenech severních hor, ty nárazy přesahovaly i 100 km za hodinu, docela dost to foukalo třeba i na Českomoravské vrchovině, nebo taky na Frýdlantském výběžku, ve Frýdlantském výběžku na severu Čech. A ono vlastně je to docela, řekněme, pověstné nebo spojené typicky s tou povětrnostní situací, kterou máme, tedy tlaková výše nad severovýchodní Evropou, tlaková níže nad Evropou západní nebo nad východním Atlantikem. A mezi těmito dvěma tlakovými útvary k nám na jedné straně proudí ten teplý vzduch od jihu ze Středomoří, případně někdy i ze severní Afriky. Na druhé straně Občas právě nad naším územím nebo nad střední Evropou se vytvoří trochu větší rozdíl tlaku, takzvaný tlakový gradient, a to znamená potom i ten potenciálně silnější vítr, který pak je lokálně, zejména v těch, řekněme, orograficky příznivých oblastech, jako je právě Českomoravská vrchovina nebo ty severní hory, lokálně zesilován, proto tam ten vítr trochu fouká silněji, ale na většině území tak silný vítr samozřejmě nebyl.
15: Sledujeme ještě dozvuky tropického léta, promítá se vlastně do příjemných teplot i mimochodem vyhřátá moře letos až určitě, příliš.
16: Ano, ano, je to tak, určitě ano. Ono vlastně, ta moře kolem Evropy byla mimořádně teplá a stále v tuto chvíli ještě většina moří kolem našeho kontinentu je nadprůměrně teplá, zejména západní polovina Středomoří, tam opravdu ty teploty stále ještě jsou, někde kolem 26, lokálně mají i 27, 25 stupňů Celsia, což na začátek října je velmi teplo, takže to naakumulované teplo se samozřejmě potom uvolňuje do okolí a přispívá k těm vysokým teplotám v oblasti kolem toho Středozemního moře a samozřejmě potom také i, když se dá ten vzduch do pohybu, tak to napomáhá tomu, že ty vyšší teploty jsou dosahovány i dále od těch mořských břehů. Mimochodem, když už jsme u těch jihoevropských zemí, řekněme, tak vlastně v těch minulých dnech nebo v tom minulém týdnu třeba ve Španělsku teploty dosáhly ještě ke 40, bylo to vlastně nejpozdější 40, která kdy byla na Pyrenejském poloostrovu zaznamenána. Mimořádně vysoké teploty byly i ve Francii, ale třeba i v Německu, a nešlo jenom o ty maximální denní teploty, ale třeba i o noční minima. V Německu v noci na včerejšek na některých stanicích teplota neklesla pod 17 stupňů Celsia. To je taková hezká červencová noc, ale on byl už první říjen, že?
15: Nekončící
16: léto, dalo by se říci. Ne, teď se teda trochu ochladilo v tom Německu, ale je pravda, že opravdu ty teploty nad většinou evropského kontinentu i v to září byly výrazně vyšší, než odpovídá nějakému i tomu poslednímu 30letí, které samo o sobě už je poměrně teplé ve srovnání s tím uplynulým minulým stoletím.
15: Jaké klimatické oblasti by vůbec odpovídaly ty teploty, které jsme sledovali přes to léto?
16: Ono záleží, pro kterou část Evropy nebo pro kterou oblast Evropy to budeme vlastně řešit. Například, pokud se podíváme tady na střední Evropu, tak tam asi bychom se přesunuli někam do oblasti třeba střední jižní Itálie. Také záleží, jestli se díváme pouze na teploty nebo i na srážky. Pokud je to i zohlednění těch srážek, tak tam možná v některých případech je to spíš třeba takový ten střední až jižní Balkán, kde ty srážky v létě obecně jsou, řekněme, méně časté, méně intenzivní a prostě suší období tam nejsou žádnou výjimkou. A je pravda, že vlastně ve střední Evropě jsme letos opravdu měli dlouhá suchá období s vysokými teplotami. Zajímavá by byla třeba i západní Evropa, Francie, Paříž, ta by se mohla přesunout někam do Andaluzie, opravdu prostě takové to vnitrozemské území Francie, jižně od Paříže, by odpovídalo jižnímu Španělsku právě kvůli těm vysokým teplotám, ale i kvůli tomu extrémnímu suchu, se kterým se letos Francie potýkala, a samozřejmě všichni asi máme ještě v paměti ty rozsáhlé lesní požáry, které pak zpustošily části Francie, no a samozřejmě i extrémně nízké průtoky řek, které v té západní Evropě v řadě oblastí stále ještě přetrvávají.
15: I u nás. Jaká je hydrologická situace na tuzemských tocích?
16: Ta rozhodně není příznivá. Pokud se podíváme na průtoky našimi řekami, tak většinou se ve srovnání s dlouhodobým průměrem pohybují někde mezi 15 a 55%, čili je to výrazně méně než těch, řekněme, příjemných 100% nebo ideálních 100%, tak. A některé i velké řeky mají opravdu ty průtoky jenom kolem těch 20%, což je prostě opravdu málo. Velmi špatně jsme na tom obecně i se spodními vodami, respektive s podzemními vodami. Ty hladiny v mělkých vrtech jsou často mimořádně podnormální. To znamená, že vydatnost i těch pramenů je velmi jako omezená, a vzhledem k tomu, že vlastně už máme říjen, podzim, tak je důležité pro ten další vývoj, jaké vlastně srážky nás zasáhnou v průběhu podzimu a zimy a jak se to vlastně potom projeví na nějaké, řekněme, obnově nebo zlepšení stavu těchto podzemních vod, protože ty jsou velmi důležité pro zásobování řady oblastí České republiky vodou. Řada lidí má studny, které vlastně jsou napájeny těmito zdroji, a z tohoto pohledu ta situace opravdu příznivá není.
15: Vysvětluje Michal Žák, docent katedry fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a meteorolog.
1: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
15: Čím dál vědců varuje před klimatickým jevem El Niño, bude mnohem intenzivnější, než se čekalo. Svůj vrchol by měl dosáhnout za 2 měsíce, tak jak a kde se nejvíce projeví, Michale, jeho síla?
16: Tak určitě se nejvíce projeví v té bezprostřední, vlastně v tom bezprostředním okolí toho Tichého oceánu. Musíme si uvědomit, nebo připomenout trošku, že El Niño principu je vlastně o teplotních poměrech v Tichém oceánu, mořské vody v Tichém oceánu, o tom, jak vlastně se mění ty poměry v teplotě mořské vody. Přitom El Niño v té centrální a východní části Pacifiku je teplotně nadprůměrná, je tam teplejší voda než obvykle a v tom letošním roce je ta míra odchylky směrem do toho plusu mimořádná, opravdu mimořádná. Už teď jsme vlastně překonali vůbec vlastně největší odchylku, která kdy byla zaznamenána v historii těch předchozích El Niño, jestli to tak mohu říci s dovolením. To znamená, že už vlastně jsme nad tím vrcholem, ale my nejsme ještě na tom vrcholu letošního El Niño. Tak už jsme překonali ten historický rekord, ale ještě nejsme vlastně na tom vrcholu letošního, jak jste říkalo, vlastně měsíc a půl až 2 měsíce ještě může to El Niño pravděpodobně bude zesilovat, bude tedy se dál ještě ta voda ohřívat, bude ještě teplejší. Mimochodem třeba u břehu Ekvádoru, Galapágy a tak dále, tam ty odchylky teploty mořské vody se pohybují lokálně i kolem 7 stupňů proti dlouhodobému průměru. A jsme v Tichém oceánu, jsme v rovníkové oblasti, kde ty tak velké odchylky samozřejmě mají velmi dramatický dopad potom třeba na život v tom oceánu. My se často bavíme o té atmosféře, ale i o tom dění v oceánu je dobré vlastně tohleto zdůraznit. Mimochodem v Ekvádoru byla tuším předevčírem naměřena vůbec nejvyšší teplota v historii pozorování. Takže to už je ten praktický dopad opravdu toho bezprostředního okolí. Díval jsem se teď včera na průběh teploty v Limě, hlavním městě Peru, a ta vlastně už od nástupu toho El Niño je nad, každý den je teplejší, než by odpovídalo dlouhodobému průměru, čili v podstatě téměř to bude už půl roku, kdy ta teplota je vyšší. Aktuálně jsou ty odchylky třeba o 7-8 stupňů, čili je to opravdu výrazně teplejší, ale ten dopad samozřejmě se bude v těch příštích měsících ještě zesilovat, prohlubovat v té atmosféře, tedy z hlediska toho počasí. Takže můžeme očekávat, že během toho, té druhé poloviny podzima a v zimě uslyšíme opravdu o poměrně asi významných projevech třeba v oblasti Severní Ameriky. Očekává se poměrně deštivá nebo vlhká zima v jižní části Spojených států amerických. Určitě bude pokračovat i sucho na západě Pacifiku, v oblasti Indonésie, severovýchodní Austrálie, jihovýchodní Asie a v některých dalších oblastech, zejména v jižní Americe, tam v některých částech budou jednak intenzivnější srážky, zejména tedy v té západní části jižní Ameriky, jinde naopak sucha a také velmi vysoké teploty. Mimochodem, když už jsme ještě u těch teplot, zase v předchozích dnech 45 stupňů v severní Argentíně a to je tam teprve vlastně jaro.
15: Jaro. Souvisí s tímto jevem, právě se zesilováním tohoto klimatického fenoménu, v podstatě silnější hurikánová sezóna.
16: Ano, ale je tam potřeba dodat v Pacifiku.
15: Pacifiku
16: v Tichém oceánu, přesně tak. My vlastně o hurikánech mluvíme jednak v Atlantiku, ale také ve východní části Pacifiku. Když se potom přesuneme do té západní části Pacifiku, tak ty samé vlastně tlakové níže, tropické tlakové níže označujeme jako tajfuny, jenom aby bylo jasno. Takže když jsme v té východní části, tak mluvíme o hurikánech a opravdu ta letošní hurikánová sezona v Pacifiku je rekordní, vzhledem k tomu, že máme teprve začátek října, jednak kolik už těch hurikánů bylo, jak byly silné, jak dlouho existovaly a stále to vypadá, že v těch dalších dnech a týdnech se ještě další hurikány budou vytvářet a budou vznikat. Své o tom vědí třeba obyvatelé Havajských ostrovů, kteří letos byli vlastně postiženi dvěma poměrně silnými hurikány. Jedním ten přinesl vydatné srážky hlavně na ten východní hlavní ostrov, ten Big Island. Tam spadlo dokonce přes 1000 milimetrů vody. takže si dovedete asi představit, co to v tom kopcovitém terénu může udělat za škody, za paseku. Druhý potom zasáhl hlavně západní ostrovy, kde tam šlo spíše o silný vítr, takže ty dopady byly především do energetiky a výpadky dodávek elektřiny a podobně, protože tam jsou ty dráty taženy většinou venkovním venkem po sloupek, takže potom samozřejmě ten silný vítr může tyto záležitosti poškodit. No a samozřejmě částečně ty hurikány zasahují i Mexiko, zejména tu západní oblast. V těch posledních dnech možná posluchači zaregistrovali hurikán Polo, který zasáhl kalifornský poloostrov a nad Mexikem se sice rozpadl, ale ta vlhkost z toho hurikánu teď přispívá i k velmi intenzivním lokálním bouřkám nebo bouřkovým srážkám ve Spojených státech amerických. Takže ono to, že ten hurikán zanikne, neznamená, že ta vlhkost v atmosféře také zanikne, ale za příznivých okolností, vhodných podmínek může přispívat k dalším přívalovým srážkám právě třeba v té oblasti Spojených států. No a ten Polo se stal vlastně druhým nejsilnějším hurikánem v té východní části Pacifiku, takže vidíme, že už zase máme nějaké takové trošku výjimečné případy těch silných tropických cyklon a možná ještě jedna zajímavost, on velice rychle zesílil z té tropické deprese, což jsou rychlosti větru kolem 50-60 km za hodinu, dosáhl vlastně během 24 hodin toho pátého stupně, což jsou rychlosti větru přes 250 km za hodinu, což byl vlastně nejsilnější nebo nejrychlejší zesílení vůbec v historii hurikánu. Takže to je samo o sobě velice, velice výjimečné. A možná ještě jedna zajímavost, když se dělal průzkumný let do oka toho hurikánu Polo, tak ve výšce necelých 2,5 km změřili teplotu přes 30 stupňů Celsia.
17: To je neuvěřitelné.
16: To je mimořádně vysoká teplota, ano. Takže bylo by zajímavé vytáhnout ruku z toho okénka letadla a nechat se ohýbat teplotou kolem 30 stupňů.
17: Proč zůstal Atlantik ušetřen?
16: Ano, to je dobrá otázka.
17: Právě hurikánu.
16: Ono to tak bývá, když máme to El Niño, že ty podmínky nad Atlantikem jsou nepříznivé. Tam to ani tak nesouvisí s tou teplotou vody, která je zásadní vlastně pro jakoby zdroj energie, nebo zásadním zdrojem energie, nebo chce tady jakési palivo pro ty hurikány. Takže když v tom Pacifiku je El Niño, je tam tedy teplota nadprůměrná, tak je logické, že i ty hurikány mají více možností energie. V Atlantiku ale bývá při El Niño situace nepříznivá v atmosféře. A to tak, že panují často podmínky silného střihu větru. Co to znamená? To znamená, že vlastně v různých výškách fouká vítr různou rychlostí a z různého směru. Musíme si trošku uvědomit, že pro vznik hurikánu je důležité, aby vlastně ta vodní pára, která se dostává do atmosféry z teplého oceánu, skondenzovala, čili přeměnila se zase v kapalnou vodu, v mraky, jednoduše řečeno, a přitom se totiž uvolňuje ohromné množství toho tepla, latentního tepla, tak aby se tohleto odehrávalo v nějakém, řekněme, omezeném prostoru. Ale když fouká vítr v různých výškách, různou rychlostí, tak se to vlastně jakoby rozptýlí do prostoru, rozfouká do větší plochy a tím pádem ta uvolněná energie potom se neakumuluje v nějaké omezené oblasti a brání to vlastně vzniku toho hurikánu a tomu, aby se tam mohla spustit ta cirkulace vlastně odpovídající to je tlakové níži toho hurikánu. Takže to je zásadní a v některých těch minulých měsících nebo týdnech ten střih větru opravdu byl dokonce rekordně vysoký, takže to je vlastně opravdu velmi protichudný faktor pro vznik hurikánu nad Atlantikem. Vzniklo jenom pár tropických bouří v podstatě, pravděpodobně ještě nevznikl ani jeden hurikán. Tam je pravděpodobně říkám proto, protože tropická bouře Fay podle jednoho měření tam ta rychlost větru mohla přesáhnout to kritérium hurikánu, ale to se ještě bude zpětně vyhodnocovat. Takže v Atlantiku je klid a v Pacifiku je velmi bouřlivo.
17: Konstatuje meteorolog a moderátor počasí v České televizi Michal Žák.
1: Jak to vidí?
17: jak ať už hurikánová sezóna v Pacifiku, ale vůbec zesilující klimatický fenomén El Niño ovlivní nás tady v Evropě, třeba nadcházející evropskou zimu, Michal?
16: To je dobrá otázka, která se samozřejmě objevuje velice často, protože ano, ty dopady El Niño budou velmi výrazné v oblasti kolem toho Pacifiku, jak už jsme říkali, ale čím jsme dál od toho Tichého oceánu, tak tím ten vliv je slabší a Evropa je vlastně takovým kontinentem, kde ten vliv El Niño je obecně nejmenší ze všech kontinentů naší planety, protože jsme opravdu hodně daleko. Mezi Pacifikem a námi leží ještě Atlantský oceán, což je velká plocha, velmi výrazná plocha z hlediska utváření počasí, takže ty, řekněme, to dění nad Pacifikem je modifikováno děním nad Atlantikem a ten nějaký vlastně takový jakoby jasný signál, který bychom mohli přiřadit tomu El Niño, se v Evropě poměrně obtížně vyhodnocuje nebo poměrně obtížně detekuje. Takže z tohoto důvodu vlastně ten vliv toho El Niño je poměrně omezený. Obecně se dá samozřejmě říci, že když to proudění nad Severní Amerikou bude ovlivněno tím děním nad Pacifikem takovým a takovým způsobem, tak se to nějak následně projeví i nad Atlantikem, což potom souvisí i s děním v Evropě. Obecně zatím to vypadá tak, že by zejména začátek zimy, ta první polovina, a vlastně ten zbytek podzimu měl být ve znamení takového spíše teplejšího počasí, nadprůměrně teplého počasí, kdy vlastně by měli putovat do Evropy tlakové níže z Atlantiku, to znamená, že by mělo převažovat to západní, jihozápadní proudění nad Evropou, které nám přináší teplejší vzduch. Když to fouká v zimě od západu, tak je obecně teplej. A může být i vlhčej, tam tedy bude záležet, jakou konkrétní vlastně dráhou budou ty příslušné tlakové níže postupovat, jestli spíše víc na sever, nebo třeba k nám do střední Evropy, to ovlivní množství srážek. Ale ty teploty by obecně měly být spíše nadpůrměrné, což asi není příliš dobrá zpráva pro milovníky sněhu, protože když je teplej, tak i když něco padá, tak je to většinou déšť. A sněží v podstatě spíš jenom na horách a často jsou to spíš jenom ty vyšší horské polohy, kterých u nás v Česku příliš mnoho není, co si budeme říkat. Trochu lepší situace by mohla být třeba v Alpách, kde přece jenom v těch výškách kolem 1500-2000 metrů už by mohlo být chladno natolik, aby tam ty srážky byly sněhové. Ale v těch polohách nižších to asi bude trochu horší.
17: Takže bude zaděláno na další sucho a další teplo v roce 2027.
16: No, to je otázka. Ono samozřejmě ty sezónní předpovědi musíme brát opravdu s rezervou. Zejména tady v Evropě bohužel ta situace je taková, jaká je, že ta spolehlivost není tak velká, jako třeba v oblasti Severní Ameriky. Na druhou stranu pro ten závěr zimy, pro tu druhou polovinu zimy, některé modely naznačují, že by ten vliv už neměl být tak, řekněme, oteplující, ale že by se častěji mohly objevit vpády studeného vzduchu, které by pak mohly přinášet snížení i do nížin nebo do nižších poloh, ale jak říkám, to už je opravdu hodně daleko, takže to už trošku jako předbíháme a asi se na to nemůžeme příliš spolehnout. Ale jak říkáte, no, zatím to není úplně pozitivní v tom smyslu, že bychom se dočkali nějaké tlustší sněhové pokrývky, která by pak mohla zvolna odtávat a hezky obnovit ty spodní vody. To by bylo samozřejmě ideální, ale známe, že v posledních nejenom letech, možná i dekádách, příliš ideální počasí u nás nenastává.
17: Jakým směrem se tedy vůbec ubírá klima?
16: Tak ubírá se tím směrem k tomu, řekněme, stále teplejšímu klimatu, stále vyšším teplotám, což je tedy v souladu s tím, co vlastně klimatické projekce už očekávaly před několika dekádami.
17: Je to nespochybnitelné?
16: Je to
17: ten trend
16: je nespochybnitelný. Ano, ten je nespochybnitelný. Samozřejmě, pokud nedojde k nějakému vnějšímu zásahu, který vlastně leží mimo tu ten vlastní klimatický systém země, ať už ten vnější zásah způsobíme my lidé, nebo dopad meteoritu, nebo nějaká mnohutná sopečná erupce, ale to se asi dosti obtížně předpovídá. Tak ten trend je nespochybnitelný a dá se očekávat, že ty teploty budou dál stoupat. Určitě určitě řada posluchačů ví, že Evropa patří těm kontinentům, které se oteplují nadprůměrně rychle ve srovnání s tou celosvětovou hodnotou toho oteplování. Českou republiku nevýjímaje, takže i my se oteplujeme rychleji, než je tedy oteplování celého světa. Takže se dá očekávat, že do poloviny století ta teplota bude citelně vyšší, než je v současnosti, a že se tedy budeme posouvat teplotně opravdu nejenom v tom jednom roce, ale v tom dlouhodobém průměru někam třeba na úroveň středního Balkánu, střední Itálie, možná postupně. Samozřejmě velká otázka je dopad teplot a srážek, kombinace teplot a srážek, kdy tedy ten trend k tomu častějšímu výskytu sucha asi bude spíše pokračovat. A bude to souviset právě s těmi vyššími teplotami a intenzivnějším výpadem. Takže asi v tomto směru. Samozřejmě ale to neznamená, že v tom otepujícím se klimatu se občas nedočkáme v pádu studeného vzduchu. Bohužel někdy je to v nepříznivou dobu, jako třeba na jaře, kde nám to spálí kvetoucí stromy a vinou révu. Ale třeba i v zimě může přijít nějaká kalamita, která nás dokáže potrápit, ale celkově to je zatím spíše tím oteplujícím trendem.
17: Jinak Světový potravinový program upozorňuje na to, že ten klimatický jev El Niño, o kterém jsme se bavili, představuje také riziko pro zásobování potravinami, což není asi překvapující.
16: Není to překvapující. Přesně tak, protože když v řadě oblastí to počasí se chová výrazně odlišně a jsou to

0: A to, co jsme vlastně trošku i naznačili, co se tak tolik nezdůrazňuje, třeba i dopad na ten rybolov, zejména u břehu, západních břehů Jižní Ameriky, kde tedy to teplejší moře znamená výrazně nižší výnos rybolovu.
1: Konstatuje Michal Žák, meteorolog, moderátor počasí v České televizi a také proděkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Děkuji, Michale.
0: Já také děkuji a přeji hezké podzimní dny.
1: Já se připojuji, užijme si babí léto. Já se na vás těším v pondělí s Pavlem Kusatíkem. Krásný den.
2: Dobré odpoledne, půl druhé.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ministři zahraničí Česka, Rakouska a Slovenska vyjádřili Černé Hoře plnou podporu při vstupu do Evropské unie. Řekl to po společném jednání v černohorském hlavním městě Podgorici. Černá Hora je ze všech zemí usilujících o připojení k 27 v procesu nejdál. Vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění už by v Česku neměli mít na starost soudní exekutoři. Ministerstvo financí od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy, protože by měly být levnější. Kritizuje to ale exekutorská komora, podle ní se sníží úspěšnost při vymáhání dluhů. Spojené státy přesunou část vojenské pomoci z Evropy a dalších zemí do Latinské Ameriky. O peníze v přepočtu za více než miliardu korun přijde mimo jiné třeba Slovensko nebo Severní Makedonie. Nově dostanou třeba Panama, Peru a nebo Kolumbie. Světové ceny ropy dnes výrazně klesají. Severomořský Brent odepsal asi 3% a vrátil se pod hranici $100 za barel. Agentura Reuters dříve s odvoláním na svůj zdroj napsala, že Francie takto navrhla uvolnit 50 milionů barelů nafty z evropských zásob. Lanovka na Petřín v Praze od svého spuštění před 10 dny přepravila 115 tisíc cestujících. Informoval o tom pražský dopravní podnik. Dělníci lanovku opravovali 2 roky. Největší zájem měli lidé minulý prodloužený víkend, kdy se lanovou dráhou svezlo asi 47 tisíc cestujících za 3 dny. V Karviné začalo fungovat nové venkovní inhalatorium. 7 metrů vysoká dřevěná konstrukce je uvnitř napěchovaná trnkovými větvemi, po kterých stéká léčivá solanka. Do okolí se díky tomu uvolňuje jemný aerosol, který může pomáhat lidem s dýchacími obtížemi. Nachystaná je taky doprava na Plusu. Na D1 čekejte výrazné zdržení na výjezdu z Prahy do Brna. Před omezením na mostě Šmejkalka na 23. kilometru je zdržení od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru asi na půl hodiny. Silnice 3 z Prahy do Benešova je neprůjezdná u Poříčí nad Sázavou. Převrátilo se tam nákladní auto. Provoz teď odklání obousměrně před centrum Poříčí, přes centrum Poříčí a zdržení v obou směrech je asi na 30 minut. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Kolony jsou od Domašova z kilometru 170 až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Na D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Pomaleji se jede od Rudné až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení teď 15 minut celkově. V Praze je silný provoz na jižní a štěrboholské spojce vždy před Průmyslovou. Kolony jsou od sjezdu směrem na Černý most. Delší od Spořilovské. Ta je asi na 20 minut. Dobře dojeďte. Dál převažuje polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo, později odpoledne a večer začne oblačnosti ubývat. Teploty 20 až 24, v západní polovině Čech 18 až 21 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
4: A začíná půl hodina vědeckých aktualit a zajímavostí pro pátek 2. října. O čem tady dnes budeme mluvit? Evropa má za sebou mimořádně horké a suché léto. Největší řeky měly rekordně málo vody a silnou tepelnou zátěž zažila většina kontinentu. A co nová data služby Copernicus ukazují o letošním létě? Nemoci štítné žlázy trápí přes 600 tisíc Čechů. Jak poznat, že nefunguje správně a co ukážou krevní testy? Průměr, orientaci i další vlastnosti nanovláken dosud vědci často určovali ručně. Na Technické univerzitě v Liberci vyvinuli nástroj, který to má zvládnout automaticky. O kolik může analýzu nanovláken zrychlit a zpřesnit? A některé materiály z 3D tiskáren můžou při delším kontaktu s kůží způsobit svědění nebo vyrážku. Co přesně v nich lidským buňkám vadí? Dobrý poslech vám přeje.

0: Martin Matějka.
1: Věda plus.
0: Další teplotně nadprůměrné léto v řadě bylo v Evropě třetí nejteplejší a v západní Evropě dokonce úplně nejteplejší v měřené historii. Přispělo to na našem kontinentu k desítkám tisíců úmrtí a miliardovým škodám. A ode dneška máme přesnější představu, proč. Evropská klimatická služba Copernicus zveřejnila data za letní měsíce. Co ukazují, v tom se pokusíme zorientovat s Janem Kalibou, naším klimatickým zpravodajem. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Co nejpodstatnějšího nám ta nově vydaná zpráva říká?
2: Ona ukazuje, pokud bych měl tak titulkově nejdřív shrnout, řekněme, čtyři hlavní témata, tak historicky nízké průtoky na největších evropských řekách, ostatně i na těch našich v menším měřítku, potom rekordně teplé moře, zvlášť na některých místech, dvojnásobek plochy spálené požáry v Evropské unii oproti průměru za posledních 20 let a nebo také obzvlášť rozsáhlou tepelnou zátěž pro obyvatele, a pokud u toho zůstaneme, tak ten velmi silný tepelný stres, což jsou podmínky pocitové teploty nad 38 stupňů, tak to zažili lidé na 52% evropského území a silný stres, ten na 80%, hlavně v západní Evropě, jak tady padlo, nastoupila první vlna veder už v květnu, takže i délka toho extrémního tepla byla problém a z toho plynou i ty vysoké oběti na životech nad úmrtí nejméně 35 tisíc lidí, a to jsou data jen za část léta a jen v Evropské unii, tedy v části Evropy. No a pokud jde o sucho na veletocích, o kterém jsem mluvil, tak historicky nízké letní průtoky měly ty úplně největší řeky jako Dunaj a Rýn, ale i třeba Loara, Sena a další. To samozřejmě omezilo třeba nákladní dopravu, výrobu vodní energie, ale vypínaly se i jaderné elektrárny kvůli nedostatku vody nebo příliš vysoké teplotě, a to v Rumunsku, Maďarsku, ve Francii nebo ve Švýcarsku.
0: Které z projevů a důsledků takto teplého léta se přelévají do podzimu?
2: No, slyšíme teď třeba hodně to sousloví babí léto. Přiznám, že i mně je to velmi příjemné období, ale ty teploty nad 20 stupňů Celsia začátkem října, to rozhodně nejsou standardní teploty v tom dlouhodobém průměru. Těch třeba až 24 stupňů v říjnu, to je vlastně taky extrém, jen pro nás o dost snesitelnější nebo i příjemný oproti těm letním, takže vysoké teploty přetrvávají, ale i právě ty jmenované řeky se stále potýkají se suchem a kritickým nedostatkem vody. Podobně mě to leckdo z nás možná zaznamenal i u té své nejbližší řeky, třeba na Vltavě museli začít i poprvé v historii upouštět Slapskou přehradu. No a když vyrazíme třeba do Alp, tak uvidíme například ve Švýcarsku, jak drasticky rychle mizejí ledovce. Jen za letošní rok podle nové zprávy tamních vědců přišlo Švýcarsko o víc než 5% všech ledovců. To je jenom za necelý jeden ten letošní rok, na čemž se to horké léto samozřejmě také podílelo, a za posledních 5 let zmizela pětina všech ledovců ve Švýcarsku.
0: Jak to letošní velmi teplé letní období zapadá do trendu posledních roků?
2: Zapadá, řekněme úplně přesně, není to asi nic překvapivého, protože 10 nejteplejších roků v měřené historii jsme v Evropě zažili za posledních 20 let. Nabírá to i na intenzitě. Třeba pokud jde o ty vlny veder, tak 4 z 10 nejintenzivnějších jsme zažili během letošního jediného tedy léta. A ten trend vyvolaný člověkem způsobenou změnou klimatu je daný, jak připomíná expert Českého hydrometeorologického ústavu, hydrolog Martin Pecha.
3: Trend je jasný. Prostě jak ty zimy, tak ty léta se oteplují. Tam posledních 10-15 let prostě není výjimka. Roky jako celkový jsou vždycky nadprůměrný teplotně. Tam za posledních 10-15 let jsme neměli celý rok jako podprůměrný, takže tam ten trend je jasný. A zatím není jako nějaký jako signál, že by se to mělo měnit. Jo. Takže vidíme, že pak naopak v těchhle z těch, jako je třeba letos to super El Niño, tak v těchhle z těch speciálně letech to může ještě vystřelit přechodně nahoru. Jo.
2: A jak dodávají klimatologové ze služby Copernicus, trend extrémně teplých let bude pokračovat, dokud svět nepřestane se spalováním uhlí, ropy a plynu, odlesňováním a dalšími činnostmi, které přidávají uhlíkové nebo třeba metanové emise do atmosféry a oteplují ji. Z čehož vyplývají i ta potenciální řešení.
0: Dodává Jan Kaliba, klimatický zpravodaj Českého rozhlasu. Děkujeme za téma, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: Posloucháte pořád a podcast Věda Plus na Českém rozhlase Plus a jdeme na další téma. Nemoci štítné žlázy trápí podle odhadů lékařů přes 600 tisíc Čechů. Nejrozšířenějším onemocněním je její snížená funkce. Pacienty ale může trápit i funkce zvýšená nebo takzvané uzly na štítné žláze. S předsedou České endokrinologické společnosti a přednostou třetí interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Michalem Krškem o současné léčbě mluvila vědecká reportérka Andrea Skalická.
1: Upozorňují na sebe nějak ty nemoci štítné žlázy?
4: No určitě upozorňují. Více na sebe upozorní zvýšená funkce štítné žlázy. Ta má takové výraznější projevy a přivede pacienta brzo k lékaři. S tou sníženou funkcí je to většinou, takže se vyvíjí velmi pomalu. Ty příznaky ze začátku jsou hodně nespecifické. Jsou ti lidé unavení a zvlášť, když jsou to třeba lidé středního vyššího věku, tak tomu nepřikládají větší význam, ale pokud by se to nechalo být a neléčilo se to, pak ty příznaky se můžou stupňovat. Kromě té únavy, slabosti, to může být mírný přírůstek na váze, suchost, vypadávání vlasů, poruchy nehtů, zácpa, zimomřivost a podobně.
1: Takže je dobré si, řekněme, tu štítnou žlázu hlídat a i třeba aktivně o ní se svým praktikem mluvit.
4: Určitě ano. Zatím na to nejsou vlastně žádné obecně akceptované doporučené postupy, ale myslím, že zejména u žen, kdyby se třeba jedenkrát za dva, za tři roky při preventivních prohlídkách vyšetřila funkce štítné žlázy, tak by to určitě bylo užitečné. A myslím si, že úplně klíčové to je, když se žena rozhodne, že chce dítě, tak úplně optimální by bylo vyšetřit funkci štítné žlázy ještě před početím a nebo co nejdříve poté, co je gravidita diagnostikována.
1: Jak se vlastně mění ta diagnostika jako taková? Dnes je možné zjistit nemoc štítné žlázy vlastně už, pokud vím, z krve, je to tak?
4: No, záleží jakou nemoc, ale pokud se týká poruchy funkce štítné žlázy, tak v podstatě z jednoho nebo ze dvou parametrů laboratorních, které dneska máte prakticky ten den k dispozici, tak to zjistíte. Rozvíjí se trošku diagnostika, pak ta detailní, třeba vyšetření ultrazvukové se zdokonaluje, zdokonalují se klasifikační systémy těch uzlů, kdy třeba dělat punkci, kdy nedělat punkci a tak.
1: Zmínil jste ty typické uzly. Je to něco, co ty pacienty může pobolívat? Cítí oni to, že tam ten uzel se vytváří?
4: Ono záleží, uzel je takový nešikovný termín. Uzel je vlastně nějaký útvar, který v té štítné žláze je. Nejčastěji to bývají nezhoubné nádorky, takzvané adenomy, můžou to být cysty, může to být třeba i ložisko zánětlivé a může to být samozřejmě zhoubný nádor. Ale většina těch nádorů nebolí a pacient si často všimne náhodou, že se je nahmatá nebo že mu to kosmeticky vadí, že jsou vidět na krku. Nebo dneska je časté, že třeba angiologové nebo kardiologové vyšetřují ultrazvuk krčních tepen a přitom vidí, že v té štítné žláze něco je.
1: Kdy doporučujete třeba jejich odstranění?
4: No tak odstranění vždycky, když je to ten karcinom, zhoubný nádor a pak, když to těm pacientům nějak vadí, což může být kosmeticky, může to být tlak, méně často bolest, pacientovi to dělá potíže.
1: Jak velkou roli hraje v těch nemocech štítné žlázy dědičnost?
4: Záleží jak u jaké. Třeba k těm autoimunitním poruchám funkce je určitý sklon. Často vidíme v rodinách, že dcera, maminka, babička, někdy tatínek mají autoimunitní poruchu štítné žlázy nebo někdy jiné autoimunitní onemocnění. A není to taková ta jednoduchá, takzvaná monogenní dědičnost, že byste si vypočítala, s jakou pravděpodobností to může mít dítě. Je to vlastně souhra určitých genetických imunologických faktorů, které se můžou dědit. A pokud se týká nádoru štítné žlázy, tak tam vlastně vždycky je nějaká základní příčina v té genetické informaci, ale zase jednoduše dědičné, kde je známá jedna mutace genu, která se přenáší z člověka na člověka, je poměrně vzácné.
1: Je nějaká vyhlídka do budoucna, pokud jde o změnu léčby, jak se bude léčit štítná žláza třeba za 5, za 10 let?
4: No, pokud se týká těch poruch funkce, tak si myslím, že se bude léčit stejně, protože lepší substituce, než dodávat ty chybějící hormony, není. Co se ale určitě vyvine a už teď se vyvíjí, je léčba těch zhoubných nádorů a zvlášť některých těch forem, které naštěstí jsou vzácné, ale které jsou třeba více zhoubné a dneska špatně reagují na běžnou onkologickou léčbu a léčbu zářením. Ten vývoj vlastně onkologických léků je dneska tak dramatický, že za 5 let to klidně může být všechno jinak, co se týká prognózy léčby těch nádorů.
1: Dodává předseda České endokrinologické společnosti Michal Kršek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Dlouhé, úmorné hodiny rutinní práce doteď vědcům zabralo ruční měření a analýza nanovláken. Teď budou moct svůj čas a pozornost věnovat zajímavějším vědeckým úkolům. Pavel Marton z Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci vyvinul nástroj, který dokáže automaticky měřit různé vlastnosti nanovláken. Nanometr by tak mohl nejen mnohonásobně zrychlit a zpřesnit měření, ale také vědcům umožnit získat nové poznatky o jejich struktuře. Víc nám tomu řekne sám Pavel Marton z Technické univerzity. Dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Připomeňte prosím, co jsou ta nanovlákna, k čemu se používají a hlavně proč na jejich přesném změření tak záleží?
5: Tak nanovlákna si představte jako velmi jemná vlákenka s průměrem typicky od desítek po stovky nanometrů, které pak při výrobě vytvoří velmi tenkou vrstvičku, něco jako pavučina, s velkým množstvím vláken, které mají obrovský specifický povrch. A to je zajímavé pro celou řadu aplikací. Například se využívají v lékařství jako krytirán, podporující hojení nebo podpůrné struktury pro růst buněk při rekonstrukci tkání. Další velkou oblastí je filtrace kapalin, vody nebo vzduchu a využívají se také jako nosiče mikroorganismů v čističkách odpadních vod nebo při tlumení hluku. Takže těch možností je opravdu hodně. A to jsem vyjmenoval jenom malou část ze zajímavých a někdy i průlomových možností, které nanovlákna nabízejí. A teď k vaší druhé otázce, tedy pokud chceme nanovlákna cíleně připravovat a upravovat pro konkrétní použití, tak je měření jejich vlastností naprosto klíčové. Musíme velmi dobře vědět, s jakou strukturou pracujeme. Potřebujeme znát průměr nanovláken, jejich orientaci, hustotu sítě, kterou vytváří, velikost pórů a třeba i to, jestli se mezi sebou někde slepují a spoustu dalších informací, protože právě tyto parametry potom přímo ovlivňují jejich vlastnosti, například chování buněk na jejich povrchu, filtrační účinnost, pevnost a další vlastnosti. Proto je dobrá znalost struktury nanovláken předpokladem kvalitního výzkumu.
0: Dosud se nanovlákna přeměřovala ručně, což si umíme představit, že je časově velmi náročné a taky nám hrozí vyšší míra subjektivních odchylek. Jak to ruční měření probíhá a kolik času zabere?
5: Ten postup je poměrně jednoduchý, ale zároveň pracný. Protože jsou nanovlákna tak malá, není možné se na ně dívat pomocí optického mikroskopu, takže se využívá rastrovacího elektronového mikroskopu. Pomocí toho se vytvoří černobílá fotografie nanovláken a potom se přímo na monitoru počítače ručně pomocí myši označují jednotlivá vlákna a měří jejich průměr, nebo se hodnotí orientace vláken, velikost pórů, případně se hledají nějaké defekty, které při jejich přípravě vznikají. Pro opravdu spolehlivou statistiku potom potřebujeme stovky až tisíce měření a to znamená mnoho hodin práce, což je vlastně hlavní problém té metody. Prostě zabere hodně času. A další problém, jak si asi dokážete představit, a už jste to zmiňoval, je subjektivita takového měření. Hodně záleží na zkušenosti toho, kdo měření provádí. Různí lidé mohou vybrat jiná vlákna nebo vybírat spíše dobře viditelná vlákna a přehlížet komplikované oblasti, což může výsledek dále zkreslovat. Přesto bych chtěl dodat, že ruční měření je důležité, protože stereologická metoda, na které je ruční měření založené, je velmi dobře vyvinutá a vyzkoušená. A protože člověk dobře chápe kontext obrazu. Je to ale velmi náročné analyzovat velké množství snímků. A vlastně právě proto se snažíme tuhle práci co nejvíc zjednodušit, automatizovat pomocí obrazové analýzy a neuronových sítí, které jsou schopné výsledek dodat rychle.
0: O kolik váš nanometr práci na měření zkrátí a zjednoduší a jaké nové poznatky díky němu vědci získají, právě které z toho ručního měření neměli?
5: Dá se říct, že ten potenciál je zkrácení práce na jednom snímku až o hodiny a samozřejmě bychom chtěli, aby jsme dostávali přesnější informace, které umožní vědcům, kteří s nanovlákny pracují, sledovat i drobné změny, například při vývoji metod zvláknivání. A tedy, aby mohli opravovat tyto metody ještě jemněji pro konkrétní využití.
0: Nápad na sestavení nanometru jste dostal, jestli se nepletu, u obhajob diplomových prací na vaší univerzitě a jeho vývoj trval 3 roky. Která fáze byla nejobtížnější?
5: Tak je to hodně programování, ale zároveň je to spolupráce s lidmi, kteří dělají výzkum, který opravdu stojí za to. Nejnáročnější je skutečně nastavit ten program tak, aby dodával relevantní data, a o to se samozřejmě v průběhu celého toho výzkumu snažíme.
0: Pokud je ruční měření nanovláken tou nejpracnější částí výzkumu, jak to, že vyvinout něco jako váš nanometr prostě někoho nenapadlo už dřív?
5: Samozřejmě podobné kódy, podobné přístupy existují, ale zatím tady nebyly používány, protože se dobře neosvědčily v praxi. O to se tedy my snažíme, abychom dokázali dodávat vědcům informace, které jsou relevantní. My během několika sekund vlastně dostáváme velice přesnou informaci, ale to ještě neznamená, že algoritmus správně pochopil strukturu nanovláken všude. No, hlavní problém je, že mikroskopický snímek, se kterým pracujeme, je velmi složitý. Nanovlákna se překrývají, slepují, mizí pod jinými vlákny a část informace v obraze vůbec není dostupná. Algoritmus přesto někdy provede měření i v těchto místech, která by zkušený operátor při měření vyřadil z objektivních důvodů. My úspěšnost rozpoznávání kontrolujeme na datech z reálných obrázků z elektronového mikroskopu, na kterých provádíme velice detailní manuální analýzu, která jde daleko za hranice běžného měření, o kterém jsem mluvil před chvílí. Navíc výsledek vizualizujeme přímo v obraze, abychom mohli zkontrolovat, co algoritmus skutečně rozpoznal. Tedy máme dobré porovnání a představu reálné přesnosti a doufáme, že tenhle ten nástroj dobře poslouží vědcům, kteří se zabývají reálnými aplikacemi.
0: Dává Pavel Marton z Technické univerzity v Liberci. Děkujeme moc za rozhovor a přejeme hodně štěstí u dalšího výzkumu. Naslyšenou.
5: Děkuji, naslyšenou.
0: Je s vámi pořad a podcast Věda Plus na Českém rozhlase Plus a co pro vás máme v závěru. Vytiskli jste si na 3D tiskárně náramek a teď vás při jeho nošení svědí ruka. Podle odborníků z Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy to nemusí být náhoda. Otestovali běžné materiály pro 3D tisk a zjistili, že některé z nich při dlouhodobém používání negativně ovlivňují lidské buňky. A to pak může vyvolat ekzém nebo svědění. Český výzkum publikoval prestižní vědecký časopis Nature Scientific Reports.
6: Jeden z těch materiálů, které považujeme za problematický, je flex. Jsme zjistili, že po 7 dnech v kontaktu velmi odolné buňky významně poškozuje. A například u lidí, kteří jsou citliví, může vyvolat svědění nebo ekzém, pokud budou dlouhodobě nosit nějaký řemínek vytištěný z tohoto materiálu.
7: Přibližuje Jiří Dejmek z Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, zatímco v nevelké laboratoři biomedicínského centra otevírá skříně, které jsou plné materiálu pro 3D tisk.
6: Tak, tady se podívejte, jenom tyto dvě police jsou různé typy flex materiálu, je to asi 20. Jinak pokud se podíváte do ostatních skřínek těch materiálů a jejich barev a někdy i vlastností je nepřeberné množství. Všechno jsou to příměsi. A bohužel nám nikdo neřekne, z jakých příměsí to je. Je to obchodní tajemství.
7: Ale právě tyto příměsi mohou mít vliv na buňky. Jenže zatím to nikdo nezjišťoval, protože primárně jde o technické materiály, které jsou určené pro výrobu atypických součástek.
6: My jsme potřebovali materiál, kterého bychom věděli, že neškodí buňkám ve výzkumu, který jsme prováděli. Potřebovali jsme speciální pomůcku, kterou jsme chtěli vytisknout z 3D materiálu, ale nikde jsme se nebyli schopni dočíst, jaký materiál máme použít, aby to ty buňky nepoškodilo.
7: Odborníci testovali 16 variant nejběžnějších materiálů pro 3D tisk. Vytiskli si jednotlivé vzorky a zhruba 10 mm kostičky. Teď Iveta Paurová přidává k laboratorním buňkám.
8: Nyní si otevřeme laminární box, tak se nalekněte. Buňkám přidám kultivační médium a následně aplikuji testovaný vzorek.
7: Takže ho tam vlastně jakoby zasadíte do té krabičky, kde jsou ty jednotlivé dírky.
8: Ano.
7: Ten vzorek se ponořil až přímo k těm buňkám?
8: Ne. Testovaný vzorek se buněk nedotýká a je jejich těsné blízkosti.
7: Jak dlouho bude trvat, než budete vědět, co se s tím stane?
8: Buňky jsme umístili do inkubátoru a po týdenní kultivaci si vyndáme již zpracované.
7: Takže to už je jiná krabička, kterou jste tam dali před týdnem.
8: Odsajeme staré médium, odstraníme testovaný materiál a buňkám, které sedí na dně destičky, přidávám fluorescenční barvu a dojde postupné změně z fialové na růžovou.
7: Ale jen u zdravých buněk.
6: Tady vidíte, že část té barvy zůstala fialová. To znamená, že buňka nemetabolizuje, přestalo jí fungovat zažívání, je velmi pravděpodobně nějakým způsobem poškozená, protože byla vystavená toxickému materiálu.
7: Tyto změny pak Jiří Dejmek vidí přímo v buňkách, a to díky speciálnímu mikroskopu.
6: Buňky, které byly ovlivněny materiálem Flex, tak pokud se podíváme do mikroskopu, tak vidíte, že mají oteklá játra, rozhodně vypadají jinak než ty zdravé buňky.
7: Pokud se tedy právě z Flexu vytiskneme třeba náramek, může se při dlouhodobém nošení objevit na kůži vyrážka anebo svědění.
6: Nicméně je důležité poznamenat, že materiál například typu PLA, což je polymléčná kyselina, a většina ABS a ASA materiálů nevykázala žádné negativní účinky na lidské kožní buňky.
7: Odborníci proto teď budou podrobněji analyzovat pružné flex materiály pro 3D tisk. Eva Kézerová, Český rozhlas.
0: A 3D tiskárny mají za sebou podobně turbulentní vývoj, jako kdysi počítače. Také byly určeny pro průmyslové využití a dnes je to i hračka, kterou může mít doma každý. Od toho se odvíjí velké množství materiálů, se kterými lidé můžou pracovat a co z nich na 3D tiskárně vyrobí, je jen na jejich fantazii. Výzkum plzeňských odborníků, že některé vytištěné výrobky mohou být při styku s kůží problematické, probrala vědecká reportérka Eva Kézerová s Drahomírem Čatkem z Vysoké školy chemicko-technologické.
9: Určitě bych tomu věnoval pozornost, protože lidi si vytisknou kde co, ty věci si dávají na tělo, ať jsou to různé ozdoby, šperky. Může to přijít do blízkého styku se sliznicemi, dejme tomu, děti třeba budou odsucávat nějakou hračku. A jo, jasně, může to mít nějaké následky.
7: Víme, co přesně v těch materiálech, které slouží k čemukoliv, vlastně je?
9: Tak v hlavní míře by tam měly být samozřejmě polymery. Plus další látky, které nám mění například vzhled, takže budou tam nějaká barviva, pigmenty. Pak tam mohou být další látky, o kterých se třeba výrobce ani nemusí zmiňovat, které nám pomáhají upravovat viskozitu při zpracování, takže ten produkt nám třeba při zpracování lépe teče, nebo sám o sobě teče moc, takže se můžou přidávat různá plniva. Antidegradanty, aby když třeba budete mít právě tu strunu pro 3D disk někde na sluníčku, jako by vám třeba z bílé se nestala hnědá nebo nějaká zaštědlá, nažloutla, takže tam to opravdu hodně. Ty koncentrace jsou dost často velmi malinké, třeba u těch barviv to jsou ani ne procenta, to jsou desetiny procent.
7: A je to tak, že výrobci některé věci utajují před konkurencí?
9: Myslím si, že se o to pokouší, ale asi jak je známo všude, tak 3D tisk, tak tam co šlo, tak se vzájemně kradlo, že jo? Tak bude to pravděpodobně i u těch materiálů, z kterých se vyrábějí ty struny pro 3D tisk, tak určitě, když tam bude něco obtížného, a to se občas objevovalo třeba i u těch elastičtějších strun, tak samozřejmě jsou tam nějaké speciální přísady, které jsou právě třeba tajné.
7: Jsou základem pro ty 3D materiály ty klasické polymery jako polypropylen, polyetylen a tak dále, anebo jsou nějaké skutečně specifické vyrobené jenom právě pro ten 3D tisk?
9: Ten, který, řekněme, patří mezi ty běžné, je například polyetylen tereftalát, ta petka, z kterých se vyrábí láhve, tak ta je hodně využívaná v 3D tisku, ale pak je tam taková, řekněme, zvláštnost, což je polymléčná kyselina, která se mezi polymerní zpracování rozšířila právě díky 3D tisku. Předtím nebyla tak rozšířena.
7: V čem je její výhoda?
9: Ten materiál je vlastně velmi snadno tisknutelný v tom prostředí klidně i těch domácích tiskáren.
7: Podstata 3D tisku je v tom, že se vrství neustále na sebe souvislé vrstvičky, velmi jemné, tenké. Může i tento způsob výroby mít nějaký vliv na to, co se z toho konečného výrobku uvolňuje?
9: Určitě tak. Každé zpracování polymeru může ovlivnit výsledný produkt. Vlastně tady to vytváření vrstviček, tak je vlastně takové malé vytlačování, které se používá například pro výrobu trubek. Tohle máte v malinkém, tudíž vrstvíte malé rozměry materiálu, které ne vždy k sobě úplně přilnou. Navíc při tom 3D tisku vznikají jakási vlákínka v mikrorozměrech, možná i nanorozměrech. A toto všechno se může uvolňovat. Můžou tam vznikat dutinky, můžou tam vznikat prostory, zvětšuje se povrch celého toho produktu, tudíž je potom přístupnější pro buňku, stejně tak ty mikročástice, řekněme, a může to potom způsobit nějaké problémy. Když to porovnám s klasickým zpracováním, například střikováním, tam ten povrch bude malý, uzavřený a bude to podstatně bezpečnější z tohoto pohledu.
7: Proč vlastně existuje tak nepřeberné množství materiálu pro 3D tisk?
9: Většina z nich má odlišné vlastnosti. Bude to tam určitě konkurenční boj, že každý chce mít něco extra.
7: To může být ten důvod, proč jeden z materiálů může dělat problém na té ruce třeba, když se vytisnul náramek a jiný zase ne.
9: Přesně tak. Ale ještě důležité je říct jednu věc, že můžeme mít úplně stejný materiál od různých výrobců. Budu mít 4 takovéto materiály a 3 mi reakci dělat nebudou a jeden ano. Nevíme, co tam dávají ty výrobci, protože ne vše v tom bezpečnostním listě může být zapsané.
7: Vysvětluje Drahomír Čadek z Ústavu polymerů Vysoké školy chemicko-technologické, Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: A takový byl pořad a podcast Věda Plus. Poslouchat ho můžete každý všední den po 1:30 odpoledne nebo ve většině podcastových aplikacích. Za celý tým, který dnešní Vědu Plus připravil, vám za vaši pozornost děkuje Martin Matějka.
10: Novinky o přírodě i lidech. To je rozhlasová laboratoř, ve které se pravidelně setkávají vědci a herci. Znalosti expertů, vysvětlení pro lajky a špetka humoru. To je laboratoř Martiny Maškové. Každou sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích.
0: Hodin 2. října a začíná páteční odpolední Plus.
10: Český rozhlas Plus.
0: A co rozebereme v úvodní půlhodině, co vedlo kopilota letu společnosti Fly Dubai z Dubaje do Tel Avivu k napadení kapitána a zřejmě i k pokusu letoun havarovat, jak reálná je iránská stopa a proč má případ tak výrazný politický rozměr. Kybernetických podvodů v Česku přibývá. Policie letos do srpna evidovala přes 16 000 případů, meziročně skoro o 16% víc. Proč útoků dál přibývá a jak se jim bránit? A nová komedie o dvou rozdílných bratrech a jejich stárnoucí matce. Jak vzniká film Pořezat pár větví? Nejdřív ale uslyšíte zprávy, dnes odpoledne je chystá Ondřej Látal.
11: Přeju hezký pátek. Náměstek ředitele Ústřední vojenské nemocnice Jiří Havel momentálně nevykonává svou práci. Z postu ho odstavil ředitel nemocnice Luděk Hána, který to potvrdil serveru irozhlas.cz. Rozhodl se tak kvůli zásahu vojenské policie v polovině září. Kriminalisté mají podezření na rozsáhlou trestnou činnost týkající se mimo jiné veřejných zakázek nemocnice. Zatím nikoho nestíhají. Podrobnosti najdete na serveru irozhlas.cz. Poslanec Filip Turek za motoristy poslal omluvu za své výroky ekologické organizaci Hnutí Duha. Ta o tom informovala na svém webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a její členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Omluvu měl Turek podle verdiktu Pražského městského soudu zaslat přímo ekologické organizaci Hnutí Duha. Pokračuje její mluvčí Eva Pernicová.
12: Filip Turek nám do datové schránky poslal písemnou omluvu, čímž část své povinnosti splnil. Omluvu, kterou má podle rozsudku umístit také na svém Facebooku, zatím nezveřejnil. Pro nás je důležité, že soud pravomocně potvrdil, že jeho výroky o Hnutí Duha byly nepravdivé a zasáhly do pověsti naší organizace.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Premiér Indie Narendra Modi dnes mluvil se zraněným indickým kapitánem středečního letu společnosti Fly Dubai. Jejich videorozhovor podle agentury AP živě vysílali televizní stanice. Pilot Smit Machar v rozhovoru popsal, jak se snažil zabránit nehodě letadla, ve kterém letělo asi 180 cestujících. Letoun mířící z Dubaje do Tel Avivu musel nouzově přistát v Saudské Arábii potom, co se s ním pravděpodobně pokusil havarovat kopilot. Chystáme další podrobnosti v odpoledním Plusu po zprávách. Vývoz neíránské ropy z Perského zálivu se vrátil na předválečnou úroveň. Ukazují to data společnosti Kepler, která monitoruje námořní přepravu. V září podle nich ropné monarchie a Irák průměrně vyvezli nejméně 16,5 milionu barelů denně. Změnily se exportní trasy.
13: Přibližně 40% neíránské ropy se ze zálivu dostává bez překročení Hormuzského průlivu. Před válkou to bylo 17%. Spojené arabské emiráty a Saudská Arábie totiž víc využívají své ropovody vedoucí do Ománského zálivu a do Rudého moře, které kritickou úžinu obcházejí. Předběžná data navíc ukazují, že na konci září zřejmě narostl vývoz ropy i přímo přes Hormuzský průliv. Tankery cestou proplouvají s podporou americké armády. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
11: Jihokorejský prezident Lee Jae-myung plánuje kroky proti Ukrajině, pokud se Kyjev neomluví. Soul žádá vysvětlení a omluvu za vyzrazení informací v případu dvou severokorejských vojáků zadržených na ukrajinské frontě. Obě země se údajně dohodly na tom, že muže tajně převezou do Jižní Koreje. Ukrajinský prezident ale o transferu veřejně informoval na valném shromáždění OSN a podle Soulu tak narušil znění dohody.
14: Jihokorejský prezident Lee Jae-myung pohrozil Ukrajině, že pokud se Kyjev jeho zemi neomluví, Jižní Korea přijme blíže nespecifikovaná opatření. Vyzrazení takhle citlivé informace může podle jihokorejského kabinetu ohrozit i příbuzné obou vojáků v Severní Koreji. Jižní Korea nedodává Ukrajině přímo zbraně a vojenskou techniku, ale letos v červenci oznámil prezident Lee Jae-myung nový balík humanitární, zdravotnické a energetické podpory pro Ukrajinu ve výši 100 milionů dolarů. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
11: Ministři zahraničí Česka, Rakouska a Slovenska vyjádřili Černé hoře plnou podporu při vstupu do Evropské unie. Řekli to po společném jednání v černohorském hlavním městě Podgorici. Černá Hora je ze všech zemí usilujících o připojení k 27 v procesu nejdál.
15: Ministři zemí tzv. Slavkovského formátu jednali se svým černohorským protějškem Ervinem Ibrahimovičem přibližně půl hodiny. Rakouská ministrině zahraničí Beate Meinl-Reisingerová posléze poznamenala, že rozšíření Evropské unie je nejchytřejší možná investice do evropské prosperity, stability a bezpečnosti. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů řekl, že pro Česko bylo při jeho vstupování do unie důležité mít uvnitř partnera, který mu rozuměl. Ujistil, že pro Černou Horu je to právě Česko. Překážkou v začlenění do EU budou pro Černou Horu i spory s Chorvatskem, které po zemi mimo jiné žádá v přepočtu asi 60 miliard korun. Z Podgorice Dominik Tesár, Český rozhlas.
11: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Pardubicích začíná výstavba nového městského centra pro lidi bezdomova za 107 milionů korun. Do roka vznikne v areálu na Staré poště a bude z modulárních kontejnerů. Na jednom místě bude azylový dům a noclehárna pro muže, oddělená noclehárna pro ženy, denní centrum a taky ordinace lékaře pro osoby bez přístřeší. Velkou výhodou bude i bezbariérový přístup. Silničáři dnes v 9 hodin večer omezí dopravu na Pražském okruhu v tunelech Lochkov a Cholupice. V jižní části dálnice bude provoz svedený do jednoho tubusu v režimu 2+1 jízdní pruh. V uzavřeném silničním pásu provedou dělníci technologický servis a zdrsní betonový povrch. Omezení potrvají do nedělního poledne. A tady jsou na Plusu další dopravní informace. Na D1 je kolona výjezdu z Prahy směrem do Brna a začíná na 10. kilometru u sjezdu na Pražský okruh. Pokračuje pak až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. Zdržení asi 40 minut, v koloně na 13. kilometru stojí nepojízdné nákladní auto v prostředním pruhu tak opatrně. Silnice 3 z Prahy do Benešova je uzavřená u Poříčí nad Sázavou. Je to po těžké nehodě nákladního auta. Provoz odklání obou směrně přes centrum Poříčí. Zdržení v obou směrech teď asi půl hodiny. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Kolony jsou od Domašova z kilometru 170 až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu, tedy na 196. kilometr. Na D10 na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy v koloně na 44. kilometru je nehoda a kolona začíná na kilometru 39, zdržení teď asi 20 minut. V Praze je silný provoz na jižní a Štěrboholské spojce vždy před Průmyslovou ulicí, plní se i příjezdy do centra po magistrále na Nuselském mostě i ve Vilznově a regulují průjezdy tunely Blanka, kolony jsou v Radlické nebo i v Povltavské v Troji. Dobře dojeďte. Zítra bude většinou jasno anebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat místy mlhy anebo nízká oblačnost. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
10: Posloucháte Odpolední Plus.
0: A posloucháte nás 8 minut po 14. hodině, provází vás Martin Matějka. Stále není jasné, proč kopilot letu společnosti Fly Dubai z Dubaje do Tel Avivu napadl kapitána a letoun se poté začal prudce propadat. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že vyšetřovatelé prověřují možné spojení s Íránem a Teheránu pohrozil tvrdou odvetou. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu zase mluví o islamistické radikalizaci útočníka. Ani jedna z těchto verzí ale zatím nebyla veřejně doložena. Naším hostem je analytik, spolupracovník Českého rozhlasu Milan Slezák. Dobré odpoledne.
16: Dobré odpoledne.
0: Tak co skutečně víme, co se podle dosavadních zjištění odehrálo v kokpitu letu z Dubaje do Tel Avivu a co naopak stále zůstává nejasné?
16: Tak s jistotou, dá-li se to tak říci, víme to, že když ten druhý pilot napadl prvního pilota, kapitána, na palubě toho letadla a pobodal ho, tak prvnímu pilotovi se podařilo, ať byl velmi těžce raněn, doplazit se ke dveřím a otevřít je, čímž umožnil vstoupit do kokpitu čtveřici Izraelců, kteří útočníka přemohli, a jeden z nich, povoláním instalatér, ale pilný divák takového toho televizního pořadu, toho seriálu Letecké katastrofy, si dovedl poradit s kniplem a dovedl po určitou dobu ten letoun řídit. To bylo velice důležité, protože na palubě letadla byli sice ještě dva piloti, kteří měli ten stroj potom dopravit, až by doletěl do Tel Avivu, tak z Tel Avivu zpět do Duboje, ale ti nebyli v té první chvíli k dispozici, ti mohli ten stroj přebrat až ve chvíli, kdy tady naskočil ten zázračný instalatér a pomohl ty lidi, kteří byli na palubě, zachránit, až že jich nebylo málo.
0: Americký prezident Donald Trump říká, že se prověřuje možné spojení kopilota s Íránem. Víme v tuto chvíli, o co toto podezření opírá?
16: Ne, on nebyl vůbec jaksi hovorný. Vypadalo to tak, že říká, že se to nedá vyloučit, že se to přešetřuje. Samozřejmě v této chvíli by bylo bláhové upnout se jenom na jednu stopu. Musí se prověřit všechny eventuality. Ostatně to spojení s Íránem, že by bylo možné, naznačil i premiér Netanyahu. No ale v této chvíli se zdá být pravděpodobné, že jde skutečně o teroristický útok a nikoli o nějaké chvilkové pomatení smyslu nebo třeba důsledek duševní choroby, což je nicméně stopa, kterou jak se ti vyšetřovatelé ve Spojených arabských emirátech také chtějí prošetřovat.
0: A právě už jste to zmiňoval, Benjamin Netanyahu, ten tvrdí, že kopilot prošel islamistickou radikalizací. Máme proto kromě jeho vyjádření něco, co tomu nasvědčuje?
16: Nasvědčuje tomu údajně to, že někdo si dal tu práci a našel vyjádření toho útočníka na sociálních sítích, samozřejmě vyjádření z doby ještě před tím letem, a ten muž údajně na sociálních sítích napsal, že chce zabíjet židy.
0: Incident okamžitě vstoupil také do izraelské předvolební kampaně. Jak s ním tedy Netanyahu a jeho spojenci politicky pracují?
16: No tak je jasné, že to je věc, která se ve volební kampani nedá obejít, a stejně tak je jasné, že obě strany, to je Netanyahu a jeho tábor a oponenti ze současné opozice, se budou snažit voliče přesvědčit, že právě oni jsou zárukou toho, že by se něco takového nemohlo v budoucnosti opakovat, že oni jsou zárukou toho, že Izraelci budou bezpeční. U Benjamina Netanyahu je ta úloha stížená tím, že on se takto prezentoval v desetiletích mnohokrát a nakonec se ukázalo, že v tom nejdůležitějším, to je prevenci toho smrtonosného útoku ze 7. října roku 2023, selhal. Takže to není ten muž, který zaručí 100% Izraelců bezpečnost. Je to muž, který se o to může snažit, ale ne vždy to evidentně vyjde.
0: A co přesně vládě vytýká opozice v čele s Jairem Lapidem?
16: Tak co může opozice dělat? Samozřejmě bude vždycky dělat to, že zaprvé tedy řekne, že v tváří tvář nebezpečí jsme všichni Izraelci a musíme se semknout, a na druhou stranu si bude klást otázku, kterou se nicméně klade i veřejnost, jestli se opravdu udělalo všechno pro to, aby něco takového, co se stalo na palubě letu Fly Dubai, aby se tomu podařilo zabránit. A o tom, že tam byly určité mezery, mluví dokonce i premiér Netanyahu, ale ten samozřejmě říká, že právě proto, že se ty mezery nyní podařilo objevit, takže v budoucnosti už se nic takového nestane, protože ty mezery se zacelí.
0: Incident také otevřel právě tu otázku, jak jsou prověřování piloti zahraničních aerolinek mířících do Izraele. Jak tomu tedy je? Platí tam nějaký zvláštní režim prověřování?
16: Tak určitě ano, ale troufl bych si říci, že ten režim prověřování je trochu jiný v Izraeli a trochu jiný, když jsme tady v tomto regionu, a trochu jiný někde jinde. Když bychom si to vzali z odstupu, tak Oman rozhodně není země, která by proslula tím, že z ní pochází příliš mnoho teroristů, to spíše Jemen nebo Saudská Arábie. Je to země, která je relativně přátelská vůči Izraeli, říkám relativně. Na první pohled se zdá, že pilot z této země by nemohl představovat žádné bezpečnostní nebezpečí. Myslím si, že ho ti Emiráťané důkladně prověřili, ale jak je vidět, tak ne dost důkladně, protože ono je to samozřejmě velice těžké. Když máte kádrovat člověka přes sociální sítě, tak se můžete dobrat zajímavých výsledků, ale ne každého to zřejmě napadne.
0: Dává analytik, spolupracovník Českého rozhlasu Milan Slezák. Děkujeme vám za vaši analýzu a za rozhovor. Naslyšenou.
16: Také děkuji, hezký den.
0: A v tématu pokračujeme v Odpoledním plusu dál. Incident na letu Fly Dubai z Dubaje do Tel Avivu totiž znovu otevírá také otázku, jak aerolinky prověřují piloty nejen po profesní, ale také po psychické a bezpečnostní stránce. A také, co se od posádky očekává ve chvíli, kdy se problém objeví přímo na palubě. Naším hostem je dopravní psycholog, psychoterapeuta, pilot Boeingu 737 Josef Šupík. Dobrý den.
17: Dobrý den.
0: Může případ Fly Dubai vést k přísnějším kontrolám pilotů, nebo se pravidla mění, řekněme, až tehdy, když vyšetřování ukáže konkrétní slabinu systému?
17: Já myslím, že zpřísňovat systém psychologického testování pilotů je velmi složité, protože limit každého testu je, že nám ukazuje stav daného pilota v ten moment, co ho testujeme. Ale co se stane potom, co zažije, co prožije v následujících dnech, měsících, jak jste říkali v předchozích větách, kdo ho například osloví, tak ten test už nemůže nikde reflektovat.
0: Co všechno se dnes vlastně u pilota prověřuje? Jaká je třeba běžná zdravotní prohlídka, jaké je psychologické nebo bezpečnostní posuzování?
17: Takže každý pilot musí mít zdravotní prohlídku první třídy, která je komplexní a z psychologického posuzování. Nově například v Evropě a implementuje to i zbytek světa, je potřeba podstoupit psychotesty. Například na Blízkém východě je to velký standard při vstupu do obchodní letecké dopravy. To znamená, když měníme leteckou společnost, tak se testům nevyhneme.
0: A víte podle vlastních zkušeností, kde jsou právě ty limity psychologického vyšetření, jestli se při takových kontrolách vůbec dá rozpoznat člověk, u kterého hrozí násilné nebo jinak nebezpečné chování?
17: A ta výkonová stránka pilota se testuje velice snadno a jak bude performovat v práci, ta osobnostní už malinko hůř. Jak říkám, ten test dokáže měřit ten daný moment a bohužel už nemáme vlastně další následné testování nebo následnou kontrolu, nebo spíš máme neefektivní kontrolu v době, kdy pilot je zaměstnán v letecké společnosti, protože žádným psychologickým testováním procházet nemůže. To znamená, že když nastoupíte tady do kterékoliv společnosti a zůstanete tam 30 let, tak 30 let nemusíte na psychotesty, což je například u kamionáku nepřípustné.
0: Je let do Izraele, když to vezmeme z té praktické stránky, nebo obecně na Blízký východ, pro posádku v současné bezpečnostní situaci psychicky a provozně třeba jiný než běžný let po Evropě?
17: Já myslím, že provozních postupů a ty provozní postupy do Izraele byly vždycky malinko specifické z hlediska bezpečnosti a postupů a to zůstává. Myslím si, že budou více specifické, samozřejmě větší psychickou zátěží z hlediska konfliktu na Blízkém východě nebo v tamní oblasti. Takže to specifickým to vždy bylo a bude a malinko nám to přiostřuje.
0: Velkou změnu přinesla ta tragédie Germanwings v roce 2015, kdy kopilot úmyslně navedl letadlo do francouzských Alp. Co se po této události v prověřování a podpoře pilotů skutečně změnilo?
17: No, takže zásadní je vlastně to testování při změně toho provozovatele obchodní letecké dopravy, takže psychotesty při vstupu do letecké společnosti tady v Evropě například povinné a ve zbytku světa a víceméně také. A důležitou součástí je také psychologický podpůrný program, která každá letecká společnost musí poskytnout svým pilotům, což je velice dobrá věc, protože každý pilot teď anonymně může kontaktovat psychologa. My tuto službu poskytujeme 20 společnostem bez toho, že se bojí o svoji zdravotní způsobilost, protože ten psychický stav je ošemetný v tom, že jakmile vy vlastně budete komunikovat nějakou svoji obtíž, tak můžete ztratit tu zdravotní způsobilost a tím přijít o tu svoji práci, o to svoje živobytí a to je vlastně nejlimitnější v tom, proč se těžko tyhle ty témata ošetřují a těžko se s nima pracuje.
0: Když začne být na palubě někdo ze členů posádky agresivní nebo některý cestující vykazuje, prostě někdo v letadle vykazuje nějaké nestandardní chování, kdo tu situaci řídí, co je úkolem kapitána, co palubního personálu?
17: No, samozřejmě tato situace byla specifická, protože se začala udávat v kokpitu a ne v kabině. A když se ta situace děje v kabině, tak je to na palubních průvodčích a stevardkách. A vlastně posádka nemůže jakkoliv zakročit, aby neohrozila ten kokpit a nestratila ho a měla tu kontrolu nad tím letadlem. Tím pádem může komunikovat s kabinou, ale nesmí fyzicky zasáhnout. Tohle je vlastně ojedinělá událost, která vlastně si myslím, že bude iniciovat nějaké další postupy a bude zajímavé sledovat další vývoj, jak k tomu vlastně regulátoři a letecké společnosti přistoupí.
0: A právě když vy jako člověk z praxe si představíte tu událost, jak se asi mohla ve skutečnosti stát, tak co se asi tam na místě jako přímo dělo, jak v kabině, tak potom prostě na palubě toho letadla?
17: Jo, já bych asi se nerad pouštěl do jakýkoliv spekulací, protože jsem v té situaci nebyl, zvenku to vnímám jako velice, jak to říct, náročný příběh s perfektním koncem a jsem vlastně rád, že to zvládli, dostali pod kontrolu a mám z toho už dva dny velkou radost, že ještě takovéhle dobro a pospolitost lidí existuje i v takhle vypjatých situacích.
0: Dodává dopravní psycholog, psychoterapeut a pilot Boeingu 737 Josef Šupík. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
17: Naslyšenou. Děkuji za pozvání.
0: Ve 14 hodin 21,5 minuty posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. A jaké jsou dnešní ekonomické aktuality? Ceny komodit na světových trzích letos vesměs výrazně rostou, zdražily hlavně ropa, ropné produkty, zemní plyn nebo pšenice, drahé kovy ale zlevnily. Meziroční inflace v eurozóně v září vzrostla oproti srpnu o 0,6 na 3,8%. Podle Eurostatu je to nejvyšší hodnota za 3 roky. A Evropská komise uvolnila v přepočtu téměř 71 miliard korun na podporu Ukrajiny. Peníze mají zajistit fungování její veřejné správy a pokrytí finančních potřeb, zatímco se brání ruským plošným útokům. Kybernetické hrozby v Česku opět sílí, ukázal to říjnový risk radar České asociace pojišťoven, který nově upozorňuje na rizika na každý měsíc. Podle pojišťoven hrozí hlavně krádeže dat, digitální podvody a nebo falešný obsah s využitím umělé inteligence. Policie letos od ledna do srpna zaznamenala přes 16 000 skutků kybernetické kriminality, což je oproti stejnému období loni nárůst skoro o 16%. Ve vysílání teď vítám Ondřeje Kapra z odboru hospodářské kriminality kriminální policie. Dobrý den.
18: Dobrý den.
0: Jak si vysvětlujete, že pořád přibývá kybernetických podvodů? Často na ně upozorňujete vy nebo třeba i banky. V médiích vidíme příklady kybernetických útoků prakticky denně. Tak co se děje?
19: Ano, ten nárůst zaznamenáváme a bohužel za to může vlastně jednoduchá věc. Je to vlastně to, že v posledních nějakých 5-6 letech čelíme výraznému nárůstu organizovaného zločinu. V kybernetickém prostoru vlastně vidíme, že se přesouvá do toho online prostředí. A druhá věc, druhá problematická věc je to, že lidé si neustále nedávají pozor. Jednoduše přeceňují svoje vlastní síly, podceňují pachatele a tím pádem se nevzdělávají a nejsou připraveni na ty hrozby a opravdu to není otázkou inteligence odolat útoku, je to otázkou připravenosti.
0: Které typy útoků jsou nejčastější? Jen připomenu, že pojišťovny upozorňují na krádeže dat, phishing nebo falešný obsah vytvořený umělou inteligencí. Jaké data máte vy?
19: Co se týče kvantity, tak nejčastěji se můžeme setkat s podvody, které mají souvislost s inzercí, ale musíme se uvědomit, že to jsou podvody, kde ty škody nedosahují až do takových výšin, jako jiné podvody, které jsou spojeny zejména s podvodnými telefonáty, a to jsou podvody zejména právě s legendou výhodné investice anebo takzvaných falešných bankéřů, kteří využívají strachu, izolace, autority a snaží se vás zastrašit, že máte napadený bankovní účet a vylákat z vás citlivé banky informace nebo vás donutit k převodům peněz na jiné bezpečné účty v úzovkách nebo předávání peněz třeba kurýrům. Tak tady vidím velká rizika. Plus bych ještě dodal určitě, velký problém v současné době máme s phishingem přes sociální sítě, kam se nám vlastně přesouvá z takového toho klasického prostředí e-mailů, podvodných e-mailů, a máme problém s podvodnými SMS-kami, kdy pachatelé dokonce kombinují podvodné SMS zprávy právě s následnými telefonáty, kdy ty telefonáty získávají potom reálný základ.
0: Roste ten počet podvodů třeba i kvůli tomu, že lidé jsou stále náchylnějším naletět, kdo jsou vlastně nejčastější oběti podle vašich statistik?
19: No, to je právě ten problém, že lidé si obecně myslí, že takovéto útoky směřují na s proměnutím hlupáky a na seniory, ale my vidíme, že nejčastěji se setkáváme s oběťmi v té střední generaci, to znamená opravdu generaci, která by měla teoreticky vzdělávat své děti, přenášet na ně ty informace, ale právě oni jsou často terčem útoku a jak říkám, jsou to lidé, kteří jsou plně při smyslech, jsou to velmi inteligentní lidé na určitých pozicích, ale prostě podcení tu svoji přípravu, protože ta je tady velmi důležitá, to znamená vědět, že se co děje, vzdělávat se v aktuálních hrozbách a zjišťovat si, co mě může potkat, jaký telefonát mě může potkat, jaká SMS zpráva nebo jiný vektor útoku.
0: Jak je pro policii složité zachránit data nebo peníze klientů, když už podvodu naletí? Jaké máte možnosti?
19: No, je pravda, že tady jde opravdu často o řekl bych až vteřiny, to znamená, jakmile někdo už přijde o finanční prostředky, to znamená, dojde k nějakému převodu, nebo dojde k vyzrazení citlivých informací, například právě v souvislosti s bankou a s platebními prostředky, tak je nutné okamžitě kontaktovat svoji banku a banka se za určitých okolností může, ona se to pokusí, ale jestli se jí to podaří, to je v hvězdách, ale čím dřív budem kontaktovat tu svoji banku, tím je to lepší. A pak samozřejmě je tady na řadě policie a orgány činné v trestním řízení, kdyby se snažíme, aby se k těm obětem dostalo co nejvíc finančních prostředků.
0: Pojďme už jenom závěrem v krátkosti zopakovat základní prevenci, kde lidé najdou informace, aby podvodům nenaletěli.
19: Určitě doporučuji sledovat sociální sítě policie, opravdu číst varování od svých bank. Banky dobře vědí, co zrovna letí, snaží se vás opravdu varovat, čtěte ty informace a vzdělávejte se. A ještě bych doporučil kampaně Nepinday, kde si vlastně může každý vyzkoušet kybernetický test a vyzkoušet si, jestli je schopný odolat těm aktuálním hrozbám.
0: Dodává Ondřej Kapros, odboru hospodářské kriminality kriminální policie. Děkujeme moc za rozhovor, ať se daří. Naslyšenou.
19: Děkuji, nashledanou.
0: Za 3 minuty bude 14:30 a v této půlhodině odpoledního vysílání Českého rozhlasu Plus stihneme ještě jednu reportáž. Režisér Tomáš Pavlíček natáčí v Hradišťku u Štěchovic novou komedii Pořezat pár větví. Vypráví v ní příběh o vztahu dvou dospělých bratrů s rozdílnými povahami, kteří se snaží pomáhat své staré matce. Do hlavních rolí obsadil čtveřici herců Lenku Termerovou, Taťánu Dykovou, Petra Lniničku a Michala Isteníka.
20: 34, 4 poprvé.
21: Tiše všude a akce.
22: Nazdar, parto.
3: Tak jste tady.
15: Herec Michal Isteník v roli Milana Jílka právě vítá další tři postavy v jedné ze scén připravovaného filmu Pořezat pár větví.
21: Je to, myslím, charakter, kterým by většina z nás toužila být. Je to chlap, který umí být v životě šťastný. Problémy si nepřipouští a když ten problém nastane, tak on ho dokáže vyřešit jedním slovem a to je pivečko.
15: To slovo zaznělo i v té scéně, kterou jste teď před chvílí natáčeli.
22: Pakra brácha, kam zas jdeš? Proč si se mnou nedáš v klidu pivečko?
21: To je scéna, kdy se bratr vrací z nemocnice, protože si rozsekl nohu a my jsme se cestou z té nemocnice trošku pohádali a on se rozhodl, že teda dojde po svých.
22: Vidíš, brácha, kdybys nedělal vofuky, byl jsi tu rychlejc.
15: Právě vztah dvou stárnoucích bratrů má být jedním z hlavních motivů filmu. Doplňuje je u toho jejich matka v podání Lenky Termerové.
23: Má je oba dva stejně ráda, ale jednoho trochu víc. A podniká s nima takový dobrodružství, například to, že chtějí pořezat pár větví a je z toho dramatická situace návštěvou nemocnice.
15: Divák pozná, kterého z těch synů máte radši?
23: No, to jsem teda taky zvědavá.
15: Podle režiséra Tomáše Pavlíčka se všichni tři členové filmové rodiny mají navzájem rádi, ale neumí si to sdělit.
24: Děje se tam hodně konfliktů, děje se tam hodně nehod a vlastně docela dost zranění.
22: Jak jsi si zlomil nohu, když jsi skákal po tom balíku slámy?
24: A každé to další zranění nás posouvá k tomu, aby ty postavy se trošku dokázaly pousmát svým utrpením a to je vlastně vede k nějakému vykoupení.
15: On sám film vnímá

0: Bylo 14:30, posloucháte páteční odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Na řadě je další zpravodajský souhrn Ondřeje Látala.
1: Český rozhlas Plus.
2: Maximální cena nafty se o víkendu a v pondělí v Česku oproti dnešku mírně sníží. Litr nafty má zlevnit o 4 haléře, řidiči za něj zaplatí nejvýš 48 korun a 54 haléřů. Informovalo o to ministerstvo financí. Naopak litr benzínu budou smět čerpací stanice prodávat dráž, a to až o 5 haléřů. Nový strop je na 45 korunách a 97 haléřích. Policisté našli tělo pohřešované 38-leté ženy z Frýdku Místku. Před měsícem odešla z bytu bez dokladů a telefonu. Kriminalisté její tělo našli v hustě zarostlé oblasti frýdeckého lesa poblíž skládky. Vyšetřovatelé teď čekají na výsledky pitvy, která má vyloučit cizí zavinění. Ženu před událostí trápily psychické problémy, potvrdil náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
3: Volala o pomoc, ale myslím, že nemoc důrazně, že to řešila sama se sebou. Ne, nebyl nalezen dopis na rozloučenou. Doposud. Do těch míst, kde jsme ji nalezli, nás dovedly kamerové systémy, které jsme postupně měli zajištěné. Bylo 2000 hodin záznamu, takže jsme je postupně rozplétali a ukázalo nám to směr, kterým paní Jana šla, takže jsme to rozvinuli, to další pátrání tam.
2: Dva Češi zemřeli při dopravní nehodě v americkém Wyomingu, další je zraněný, informoval o tom mluvčí tuzemského ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle toho se nehodou ve spolupráci s místními úřady dál zabývá český generální konzulát v Los Angeles. Při studentských protestech ve Francii bylo zraněných 65 pracovníků škol, z toho 40 ředitelů. V televizi BFM to potvrdil ministr školství Edouard Geffrey. Podle vlády se do blokád středních škol zapojuje krajní levice. Studenti si stěžují na nevhodné podmínky i na nedostatek učitelů. V nemocnici ve Friedlandu na Liberecku dnes začala hlavní etapa modernizace. Nemocnici hrozil před časem zánik, proto ji od roku 2020 převzala krajská nemocnice Liberec. Ta teď chce friedlandský areál využít hlavně pro ambulantní a následnou péči. Kvůli tomu nechá zbourat nevyužívaný objekt bývalého dětského oddělení. Místo něj vznikne nový pavilon za 226 milionů korun, říká generální ředitel nemocnice Richard Lukáš.
4: By měl obsahovat laboratoře, ambulance a podobně a propojit ten objekt s akutním oddělením lůžkovým, kde je chirurgie, aby to bylo kompaktní, logisticky a tak dále. Cílem je tady udržet tu péči zdravotnickou minimálně ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí, které tady se budou rozvíjet.
2: Tady je další doprava Českého rozhlasu Plus. Silnice 3 z Prahy do Benešova je uzavřená u Poříčí po vážné nehodě nákladního auta. Na místě je jeřáb, silnici teď uklízí, provoz je odkláněný obousměrně přes centrum Poříčí. Zdržení v obou směrech z D1 i Benešova přes půl hodiny. Na dálnici D1 je kolona na výjezdu z Prahy směrem do Brna. Před omezením na mostě Šmejkalka před 23. kilometrem je kolona od okruhu z 10. kilometru na 50 minut. V koloně na 13. kilometru navíc stojí nepojízdné nákladní auto, je v prostředním pruhu. Na D1 jsou kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Auta stojí od Domašova z kilometru 168 až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. kilometru. Zdržení v levém pruhu je celkově asi na hodinu a hodně ucpané jsou i příjezdy do Brna po D2 z Bratislavy a taky na D52 od Mikulova. Na dálnici D10 na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy jsou kolony, začínají na 38. kilometru, zdržení k nehodě na 44. kilometry je asi na půl hodiny. V Praze je teď odpolední silný provoz na Jižní a Štěrboholské spojce vždy před Průmyslovou ulicí. Směrem na Černý most od magistrály je to na 20 minut, kolony jsou před Barandovským mostem směrem na Smíchov. A regulují průjezd tunely Blanka, kolony jsou v Radlické, Plzeňské, Patočkově nebo i v Povltavské v Troji. Dobře, dojeďte. Zítra čekáme většinou jasno, anebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat místy mlhy nebo nízká oblačnost, teploty 20 až 24 stupňů. To byly zprávy, tady je Plus a teď nabízím reprízu dnešního Pro a proti.
5: Není jednoduché být popová hvězda. Britský zpěvák Ed Sheeran, který vyprodává největší stadiony, byl dotlačen vyjádřit se k izraelsko-palestinskému konfliktu, poté co musel jeho turné opustit předskokan, rapper Macklemore. Ten se otevřeně

0: politicky angažuje v prospěch Palestinců a Izrael kritizuje za jejich údajnou genocidu. Od Eda Sheerana se pak ovšem kvůli solidaritě s Macklemorem odvrátili další muzikanti, včetně jeho doprovodné kapely, a turné se tak ocitlo v ohrožení. Ed Sheeran nakonec sehnal náhradníky a předstoupil před publikum s těmito slovy.
1: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific.
0: Co se stalo v Izraeli 7. října, je děsivé a znásobilo to století utrpení. Co se děje v Gaze, je katastrofální, neospravedlnitelné, nepřiměřené. Lápne mi srdce rozsah devastace a ztráty životů civilistů, dětských životů, řekl Sheeran. Kam se posunulo vnímání izraelsko-palestinského konfliktu? Proč se na sociálních sítích, a to i v Česku, lidé obvinují z podpory genocidy, respektive antisemitismu, když jde o jeden z nejsložitějších konfliktů vůbec? A jakou to má souvislost s válkou na Ukrajině? Přeji příjemný poslech.
2: Pro a proti Lucie Vopálenské.
0: Ve studiu Plusu srdečně vítám režiséra Robina Kvapila, autora oceňovaného snímku Velký vlastenecký výlet. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás.
0: A diskutovat bude s Davidem Šarfem, redaktorem časopisu Alarm. Vítejte.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pánové, stali jsme se svědky cenzury a potlačování svobody slova ze strany majitelů stadionů, kde bylo naplánováno Sheeranovo americké turné. A nebo je dobře, že byl rapper Macklemore z programu stažen? Možná poprosím Davida Šarfa nejdřív.
4: Jo, tak podle mě to bylo vlastně naprosto zásadní omezení svobody slova. Ten průběh té situace byl takový, že Macklemore vystoupil, něco řekl, zahrál svoje písničky a v návaznosti na toho majitel toho stadionu řekl, že vlastně by tam neměl vystupovat. A tohle to je podle mě doslova jako definice omezování svobody slova. A to si myslím, že hlavně proto, protože Macklemore ať už v těch písních nebo v tom proslovu neřekl nic, co by bylo nenávistného nebo co by jako porušovalo nějaký naprosto ty jakoby základní limity toho, že by se nemělo vyzývat jako k těm nejhorším věcem.
0: Obsah jeho slov
4: nebyl nějak nenávistný, a což potom je ve velkém kontrastu například s tím, že na těch stejných stadionech, který Macklemorovi vlastně zakázal tam vystupovat, tak na nich vystupoval před pár měsíci například rapper Kanye West, který je jako proslavený svým jako naprosto vulgárním antisemitismem. Takže v tom smyslu, že to naprosto jasný omezení svobody slova.
0: Je pravdou, že v Americe je svoboda slova téměř bezbřehá. Amerika je trošku svobodnější než Evropa v tomto směru, ale přesto bychom se asi mohli dostat i k obsahu Macklemorových písní. Jaký názor má tedy Robin Kvapil? Stali jsme se svědky potlačování svobody slova, nebo je to správné, že Macklemora někdo zastavil?
3: Mně se jednak teda nejdřív líbilo, co to vyjádření toho Sheerana, co jste pouštěli. Já si myslím, že to je tak jakoby všechno, co se k tomu dá říct. Jo. Pokud by chtěl člověk nějakým způsobem opravdu jakoby se pohybovat v nějakém diskurzu, do kterého se vleze, aniž by jako začal emočně stranit nějaký straně, tak opravdu ten Sheeran podle mě tím, jak to pojmenoval, tak to pojmenoval správně. Takže s tím bych se asi nějak ztotožnil. Já nevím, bavíme se o show businessu. Jo. Je to jakoby tohle. Myslím, že show business nikdy nebyl pole, kde se jako vytyčou nějaký etický standardy. V show business je především disciplina, ve který se vydělávají peníze. Jo, tak to je. A v okamžiku, kdy prostě Macklemore se potom rozhodl udělat si Tour Free Palestine, tak pravděpodobně pokračuje dál tímhle s tím biznisovým uvažováním. My musíme taky, když se o tom bavíme, tak nějakým způsobem vždycky se domluvit asi z jaký pozice to nahlížíme, jo, ty jednotlivý jako vztahování se k tomu. Jo, může to být vztahování se jako k módnímu trendu i v tomhle případě.
0: Pro vás je tedy to, co prezentuje Macklemore, v podstatě módní trend?
3: Nemyslím si, že by jakoby...
0: Minimálně na umělecké scéně anglofonního světa?
3: Že, ano, myslím si, že z tohohle tématu se stala móda. Já si nemyslím, že show business byl někdy v dějinách něco, co udává nějaký morální standardy.
0: No, mě ještě přeci jen zajímá jeden aspekt věci. Tady mluví Robin Kvapil o módě. Vy jste sám, Davide Šarfe, napsal, že ten postoj, vlastně ta protiizraelská kritika, ta se mainstreamizovala, stala se v podstatě mainstreamem. S tím asi lze souhlasit, ale je v pořádku, pokud se umělecká scéna zastane repera, který je otevřeně protiizraelský, v roce 2014 vystoupil s umělým nosem v obleku, co by ta nejhloupější karikatura žida, a ve svém hitu mluví o genocidě Palestinců v Gaze. Nezavání to už prostě nějakou jako čistě politickou, antiizraelskou, až téměř jako antisemickou kampaní?
4: Myslím, že tam jako hodně věcí, na které odpovědět v té otázce. To nejzávažnější obvinění, který jste zmínila, podle mě to jediný závažný obvinění, který jste zmínila, je ten jeho kostým z toho roku 2014, který jako bez pochyby je antisemický. Ten rapper se za to omluvil, on to používal k nějakému, on tvrdil, že to použil k tomu, aby prošel davem nepozorovaně, a pak se jako za to omluvil, že to prostě bylo nevhodný. Jo? Tak to mi přijde, že jako je ta jedna věc, která se týká doopravdy antisemitismu, a všechno ostatní se antisemitismu netýká. Kritizovat Izrael neznamená být antisemický. Stát Izrael nemá nárok na veškeré židovské obyvatelstvo, na všechny židy na světě, tak to prostě není. A ukazují to, ať už jsou to protesty, které proti tomu, co se dělo v Gaze už vlastně od začátku, tak vlastně proti tomu třeba ve Spojených státech protestovali židovská organizace jako Židovský hlas za mír, a zároveň to vlastně vidíme i v těch jako velkých,
0: tak
4: velkých
0: ale
4: číslech.
0: Na kampusech amerických vysokých škol se také ocitali židovští studenti v poměrně hodně nepříjemné situaci vůči těm, kdo demonstrovali za Palestince, že?
4: A tak tam, že to téma jakoby je citlivý, a neříkám, že to je jakože všechno bylo vždycky v rukavičkách, ale myslím, že to, co jsem chtěl říct, jsou ty velký čísla, které se týkají toho židovského obyvatelstva ve Spojených státech, kde podle průzkumu Washington Post z roku 2025, tak podle tohoto průzkumu 39% amerických židů označuje to, co páchá Izrael v Gaze, za genocidu, 61% amerických židů to označuje za válečné zločiny. Podle mě jako je dost silný důkaz na to, že bychom těm lidem měli věřit v to, že židé nemají, nerovná se prostě Izrael. To je
0: to samozřejmě.
3: Myslím, že to je tak, no. Já myslím, že je dobrý, že jako nějaký hloupej kostým židovský jste sám vyhodnotil jako nějaký projev antisemitismu, to je v pohodě. Myslím si, že to je úplně na úrovni toho, jak když tady Konvička jezdil s tím velbloudem po Václaváku přestrojený za Araba. Jo. To bylo podle mě úplně stejně debilní, a tam to zase byl projev nějakého rasismu, kterým se ten Konvička nějak netajil. A kdyby v té chvíli byl nějaký americký turista, protože on tam vykřikoval ještě nějaký Allahu Akbar, tvářil se, že se vyhodí do vzduchu, a on ho zastřelil, tak ho podle mě ani nemohli zavřít tehdy. To znamená, tyhle dva projevy jsou asi stejně hloupí, a na tom se určitě shodneme.
0: Co
3: k tomu dodat?
0: Zajímá mě, co chudák Ed Sheeran, chudák v úvozovkách, on chtěl jen zpívat o lásce a o přátelství, ale za vyhození McLemora si vysloužil opravdu nesmírný tlak od muzikantů i lidí z celého světa. Považujete ten tlak tedy za přiměřený, za správný, Davide Scharfe?
4: Já si myslím, že ten tlak je správný, podle mě, na to můžu mít různý názory, podle mě správný, ale myslím, že je hlavně oprávněný, protože to není tak, že by Ed Sheeran jenom zpíval a najednou ho někdo jakoby začal tlačit ke zdi, aby nám řekl, co si myslí o Gaze.
0: A jak to tedy je?
4: Je to tak, že přišel vlastně ten jako požadavek na to vyhodit toho McLemora z toho turné. A toho McLemora se na to turné Ed Sheeran nejdřív sám pozval. Mm-hmm. Pozval se ho tam, i když věděl, že McLemore takhle vyjadřuje dlouhodobě. Ty písně o tom, jakoby, který o tom má, jsou, nevím, už dva roky starý třeba. Přesně. Takže to není žádná novinka. On si ho tam pozval a potom vlastně podlehl tomu tlaku a řekl si, jo, dobře, abych si to nerozházel tady s bohatým majitelem stadionu, tak toho McLemora vyhodím. A myslím si, že za to čelí té kritice.
0: Čili dá
3: a
0: se
3: ten
0: říci,
3: McLemore
0: že
3: se to zase jakoby zkapitalizuje, že jo?
0: Ano, a Ed Sheeran tedy dostal, co si zasloužil, měl být chytřejší, měl si buď rozmyslet pozvání McLemora, nebo pak tedy sklízí to, že nemůže být vlastně úplně neutrální?
3: Já si myslím, že je možný se na nějakých věcech jakoby domluvit předem, že třeba ten předskokan může říct, o co plánuje v rámci toho turné, kde vlastně opravdu je předskokanem jakoby věci, která se toho primárně netýká. Mně to přijde jako takový neúctivý. Přijde mně to podobný, jak když byla třeba nějaká...
0: Co přijde neúctivý?
3: No, přijde mně blbý jako s někým se nedomluvit a potom udělat nějaký takovýhle výrazný akt v téhle problematické věci. Jako, tak je to vlastně jako nějakým způsobem únos té věci. Podobně, když byla třeba demonstrace proti Izraeli, tak přišla nějaká holka v mikině 1972, mluvila tam na té demonstraci. To byl jasně antisemický odkaz, protože v tom roce na olympiádě vystříleli židovský družstvo, a v podstatě takhle podle mě tu protiizraelskou demonstraci unesla směrem k té který je zas antisemický. Takže myslím, že ti pořadatelé si toho asi nevšimli, protože kdyby si toho všimli, předpokládám, že by někoho se nechat projevat antisemicky na té demonstraci nenechali. Takže myslím, že tohle se nedělá prostě.
4: Já na to můžu reagovat, jako mi přijde zásadní u těch umělců a těch požadavků na ty umělce, je to, že já myslím, že ty umělci musí očekávat, že to od nich budou, že od nich jako budou lidi chtít vyjádření v té situaci, kdy ty umělci se vyjadřují ke spoustě jiných věcem, což je prostě případ toho Eda Sheerana, který jakoby má celou jakoby historii politických nějakých vyjádření a podpor nějakých politiků třeba dokonce a potom prostě jakoby je podle mě úplně na místě, že ty fanoušci potom očekávají, když vzhledem k tomu, co se děje v Gaze, kolik tam prostě bylo zabitých lidí, civilistů, dětí, co všechno tam bylo zničený, tak jako já úplně chápu, že ty lidi požadujou to, aby ty umělci jako na to měli ne takový postoj, že vyjdou vstříc někomu.
0: David Scharf to chápe. Chápete to i vy, Robine. Myslíte si, že opravdu v té situaci, v jaké tady teď jsme, nebo my ne, my tři, ale situace, jaká se odehrává v Gaze a v rámci izraelsko-palestinského konfliktu, takže megastar typu Eda Sheerana se musí vyjádřit, že nemůže zůstat neutrální?
3: Já myslím, že v žádném případě člověk jakoby nemá kapacitu na to, aby se vyjadřoval úplně ke všem konfliktům. Těch konfliktů je po světě strašně moc. Ed Sheeran se třeba jasně vyjádřil ke konfliktu na Ukrajině. To je vlastně tady to téma, tohle téma, který tady řešíme, tak mě na něm nejvíc baví, že vlastně strhlo pozornost od toho, co se nás bezprostředně týká, což je válka na Ukrajině, směrem k tomuhle konfliktu, který je taky hrozný. V žádném případě není tak černobílej jako ukrajinská válka a vlastně tam přesměrovává tu pozornost. A tam se třeba Ed Sheeran vyjádřil jasně, tam on podpořil Ukrajinu. Já si myslím, že je hloupost chtít po všech umělcích, aby se vyjadřovali ke všem konfliktům. To je prostě, proč
0: by to měli
3: dělat?
0: Já si vzpomínám, Robine, že v našem českém prostředí mnozí lidé špatně snášeli, že Karel Gott, Helena Vondráčková nebo Michal David v podstatě sloužili komunistům, když proti nim nevystupovali. Ale oni se hájili, speciálně Karel Gott, tím, že chtěli jenom zpívat a rozdávat radost. Takže jako je, či není v pořádku chtít jenom zpívat a poskytovat de facto únik od reality?
3: Já nevím, já se ve své práci snažím jako vyjadřovat dost konkrétně angažovaně, to znamená, že mě pole show businessu jako míjí a v podstatě mě nezajímá, jak jsem řekl na začátku, vyvozovat z něho nějaký jakoby morální předpokládatelný standardy, si myslím, že je úplně naivní, jako pokud se někdo jenom zpívá a nic neříká, je to jeho věc, ale jak říkáme, Ed Sheeran třeba k některým věcem se postavil, myslím si, že není jeho povinnost se postavit úplně ke všem. Chápu, že teďka je v tom kontextu opravdu ten konflikt jako Izrael, Palestina ten trendující. Jo? Je to ta móda, jak jsme se o tom už bavili. Ale nemyslím si, že jeho povinnost nutně k tomu zaujmout stanovisko. Navíc, jak k tomu chcete zaujmout jednoznačný stanovisko? Ten konflikt opravdu má přece spoustu odstínů. Začal 7. říjnem, kdy prostě Hamas systematicky znásilňoval, vraždil a tak dál.
0: Pro někoho ani 7. říjnem nezačal, začalo dost dřív, ale Davide Scharfe, není třeba skutečnost, že k žádnému hromadnému vracení lístku jako nedošlo důkazem, že lidé chtějí spíš Eda Sheerana jako hudebníka, než jako nějakého politického aktivistu. Že zkrátka, jak říkal Robin Kvapil, nemusí se ani megastar nutně vyjádřit úplně ke všemu a dát názor úplně na vše.
4: Já jsem toho to nikdy neřekl, já jsem řekl, že to jakoby je to, že to lidi očekávají to vyjádření, je pochopitelný vzhledem té situace, který byl Ed Sheeran, který jakoby umožnil vyhození svého předskoka, na kterého se předtím sám najel. To je jakoby, já neříkám, že to Ed Sheeran jakoby musí dělat vždycky za všech okolností. Já taky nemám nějaký extra vysoký morální mínění o show businessu, v tom se s panem Kvapilem shodneme. Jako mně přijde vlastně...
0: Je pro vás ta otázka kolem Gazy natolik jednoznačná, že si myslíte, že každý by se teda měl umět vyjádřit?
4: Ne, to já neříkám, že by se měl umět vyjádřit každý, ale myslím si, že ta otázka není až tak složitá, jak to třeba Ed Sheeran potom podával v tom svém prohlášení, kde řekl, že to je nejsložitější konflikt na světě, jestli se nepletu, nebo něco takového. Myslím si, že ten konflikt nezačal za prvý 7. říjnem, jak vy jste zmínil.
3: Tuhle fázi toho konfliktu.
4: Jasně. Já nevím, mně přijde, že ta situace je jako natolik drastická, můžeme se opakovat ty čísla, prostě 74 tisíc zabitých lidí, to je ten nejkonzervativnější odhad, který uznala i izraelská armáda, z toho je 21 tisíc dětí. V Gaze je prostě nejvíc dětských amputací jakoby na celém, jako v poměru na obyvatelstvo na celém světě. Jo, v Gaze byl nějakou dobu hladomor, v nějakou dobu tam vypukla dětská obrna, což je prostě nemoc, kterou jsme v 19. století vymítili. Jo, tohoto všechno se jakoby v Gaze, tyhle ty všechny hrozné věci se v Gaze děly.
0: Taky jste zatím nezmínil nic, co se dělo zase naopak proti Izraeli, ale...
3: A to je jakoby důležitá součást toho příběhu, jo. Ty čísla jsou hrozný, ten samozřejmě, že nikdo nespochybňuje, že to, co se děje v Gaze, já myslím, že to určitě nespochybňuje ani Ed Sheeran, konec konců to řekl v tom vyjádření, jo. Ale potom on říká správně, že ten konflikt opravdu velmi složitý je, protože a to, kdybychom se o tom bavili a nechtěli bychom se hádat, a já se s váma nechci hádat dneska vůbec, tak bychom se podle mě jako dlouho ničeho nedobrali, jo. Navíc v té složitosti toho konfliktu, kolik se vyzná podle vás v České republice lidí doopravdy, jakoby dobře?
4: Já myslím, že není potřeba se v tom konfliktu jakoby vyznat, jo, až tak moc.
0: Myslím, že to je to jenom emocema, jo. To
4: není, ne, já myslím, že to, jakoby, myslím, že ty základní informace existují, jsou jakoby všude v médiích, to, ty základní informace všichni víme. A to, co, to v čem podle mě jako tahleta, to rámování ty otázky na to, že je to nějaký složitý konflikt, který musíme vyvažovat nějaký dvě strany, tak podle mě to jakoby úplně přehlíží ten základní fakt, který platí jak pro ty Spojené státy, tak pro nás. A to je to, že jakoby naše vlády a naše průmysly úplně jakoby jednoznačně podporují tu jednu stranu, takže já jakoby vlastně...
0: Tak teď jste zase přeskočil někam dál, ale ono opravdu je to složité a opravdu vy říkáte, jakože to je samozřejmé, že tady jsou čísla, ano, čísla tady jsou a některá čísla lidi nepopírají, jiná čísla jsou předmětem asi hádek, ale jako jednoduché to určitě není, z vašeho pohledu je. Dobře, nechcete se hádat, ale kam se tedy ta debata vlastně, protože tenhle pořad nemá být o meritu věci, tady o samotném izraelsko-palestinském konfliktu, ale kam se ta...
3: To opravdu nevyřešíme.
0: No, tam se ta... No, jistě, že ne, ale kam se ta debata vůbec jako posunula? Nakolik jsou lidé schopni nebo naopak neschopni vůbec se o tom nějak věcně bavit?
3: Já vám nabídnu jako svoji interpretaci, která mě vlastně na tom trápí v kontextu toho, co já, čemu já se věnuju a co já tady jakoby žiju. Já opravdu vnímám, jak ta debata stáčí pozornost třetím rokem od toho konfliktu na té Ukrajině, jakoby dramatickým způsobem. A teďka my se ovšem v podstatě, co se hodně, ta debata je nejvíc vyhrocená samozřejmě v onlineovém prostředí, protože ten Facebook nějakým způsobem, a nejenom Facebook, takhle funguje ty sítě, jo. A my se pohybujeme v prostředí prostě, kdy s náma vede fašistický Rusko, prostě, který vede konflikt, který je černobílej, který zautočilo na Ukrajinu a zabíjí tam prostě lidi pátým rokem. Vede s náma hybridní válku. A myslím si, že tenhle konflikt Izrael-Gaza, který je mnohem složitější, tak se stal jedním jakoby z polarizačních témat, do kterých to Rusko intenzivně přisypává peníze. Ostatně třeba...
0: Takže i za tou debatou o Gaze třeba vidíte zájmy Ruska? Chápu to dobře?
3: Pochopitelně, pokud někdo jakoby odkloní svoji pozornost. Lidi kolem levice podporovali Ukrajinu. Když se podíváte na ty... A to je dobře, myslím, že ji podporují doteď. Já myslím, že jakoby ta podpora uvnitřní se jakoby nestratila. Ta vnější, když se podíváte na jejich facebookový profily, tak mnohý z nich už opravdu třetím rokem k tomu jako nic moc nenapsali. Jo. Zatímco těch příspěvků k té Gaze je prostě ohromný množství. A já tomu rozumím, protože to téma, to prostě, když vidíte ty obrázky, tak je to jako emoční téma. Pokud lidi, je velká
0: obrázky
3: tendence...
0: z Ukrajiny jsou vidět také, ale je to možná na Davida Šarfa. Vy tu levicovou scénu možná budete znát lépe. Souhlasil byste s interpretací Robina Kvapila, že se tady pozornost vlastně odlévá od ukrajinského konfliktu, který je pro nás tady teď a tady daleko důležitější?
4: Jo, tak já nesouhlasím takoby s vícero věcma. Nesouhlasím za prý svou základní premisou. Jakože když se člověk podívá na stránky českých médií velkých, když se podívá na hlavní zprávy na všech televizních stanicích.
3: Já jsem mluvil o levici. Jakoby o lidech z levice, o tom já jsem mluvil.
4: Jo, ale jste mluvil, že se jako odvádí pozornost nějak obecně. OK, dobře. Takže a myslím si, ale
0: já jsem to taky pochopila jako o levici.
4: A když to teda vztáhnu k nějaký tady jakoby abstraktní levici, nevím, jakoby furt by mi přišlo, že byste to mělo jako hodně upřesnit, ale myslím si, že
3: můžem to zkusit. No.
4: Když se to, pokud to jako já to vnímám prostě tak i ze své pozice, že prostě kritizuju to, jak tu současnou zahraniční politiku naší vlády. A jakoby já se shoduju s panem Kapilem v jeho hodnocení Ruska a myslím si, že v tomhletom ohledu jakoby nemám problém s tím, co dělá naše vláda ve vztahu k Ukrajině. Mám problém s tím, co dělá naše vláda ve vztahu k Izraeli. Takže jakoby to je ten důvod, proč jakoby kritizuju to, co jakoby je špatně. To mi přijde, že jakoby...
3: Bohužel mám problém s tím, co dělá naše současná vláda ve vztahu k Ukrajině, velký teda. A mám bohužel problém i s tím, jak moc ta věc, která se nás bytostně týká, tak se vlastně tímhle s tím jakoby rozmělňuje. Já vlastně v tom primární moje východisko v těchto těch diskuzích je, že mě opravdu trápí tenhle aspekt té věci. A myslím, že je potřeba se o tom takhle prostě bavit. No. Hmm.
0: Jinak mimochodem, asi budete souhlasit, když řeknu, že Izrael se ocitá pod stále větším a větším tlakem. Ano, česká vláda je kritizována tady zdejší levicí nebo těmi, kdo velmi prožívají problém v Gaze emočně a nedivím se jim, když se mluví o desítkách tisíc obětí na straně Palestinců, tak ale vlastně tenhle tábor názorový kritizuje Izrael, ale zajímá mě, jestli se ocitá pod stejně silným tlakem i ta palestinská strana a Hamas. Davide Scharfe.
4: Tak já myslím, že ten, jako ten postoj nějaký globální veřejnosti k Hamásu a k tomu, co Hamás spáchal 7. října, se jako nemění. Tam je, tam jako by ten, tam je podle mě ten
0: já postoj. Já se ptám na to srovnání, jestli ten tlak na Hamás je třeba adekvátní jako tomu tlaku na Izrael.
4: No já bych zase řekl to s tím, co jsem říkal, jakoby všechny západní vlády podporují politicky nebo posílají zbraně Izraeli, nikoli v Hamásu, proto jakoby se bavíme o tom, že tlačíme na Izrael, protože Izrael je ten náš v uvozovkách spojenec podle všech vyjádření našich politiků.
3: No já myslím, že je strašně dobře, že žádný vlády neposílají zbraně Hamásu. Hamas je proboha teroristická organizace, která prostě naprosto to, co dělají Rusové na okupovaných územích Ukrajiny, tak dělal Hamas, když vtrhl 7.10. do Izraele. Ještě si to natáčeli tam. A je stejná ta práce s tou mediální stopou. Rusové si taky natáčejí ženy, které znásilňují, byť se tím jakoby usvědčují z válečných zločinů, tak oni se natáčí, dávají to do skupin a tím jakoby budují tu komunitu. Jo. To přesně podle tohohle stejného scénáře postupoval ten Hamas. A jako na tomhle opravdu se klidně nezhodnu, že je dobře, že nikdo neposílá peníze na zbraně Hamásu. Jo. To, v tom jsem já úplně, v tom mám zrovna úplně jasno. Ale no víte, co? No.
0: Mě ještě možná na závěr zajímá.
4: Já bych chtěl ujasnit, že jsem neřekl, že má nějaká vláda posílat zbraně Hamásu.
0: Jako... Ale samozřejmě ne. Ale v Česku máme skupiny, hlavně mladých lidí, kteří útok ze 7. října 2023, teď bude výročí, dokonce oslavovali. A o spojení těch dvou zmíněných cílů, jako mám teď na mysli Izrael a Ukrajina, můžeme mluvit třeba ohledně žhářského útoku na pardubický areál LPP Holding. Ta společnost měla vlastně vazby jak na Izrael, tak na ukrajinský obranný sektor. Já se jenom ptám, jestli nezachází ta radikalizace ve jménu Palestiny třeba už trochu daleko. Jaký názor má Robin Kvapil?
3: K tomhle případě určitě zachází, teď zapálit jakoby továrnu, ještě navíc bej tak blbej, že zapálíte továrnu s tím, že si myslíte, že jednáte proti Izraeli a v podstatě poškodíte nějaké věci, které mají pomáhat Ukrajině. To je samozřejmě úplně otřesný. A přijde mě v tomhle konkrétním případě mě přišla neuvěřitelná jakoby ta vlna podpory, třeba u Alarmu, který jakoby relativizoval ten útok, protože... chápete, tam, nebo v deníku referendu přirovnali jako k partizánům, jo? Tak to je asi stejná analogie, jak kdyby Gabčík s Kubišem zapálili za druhé světové války továrnu na výrobu letadel pro RAF, jo? To je bizarní a tohle zlehčovat to je podle mě nepřijatelný, tam jsem si taky v tom jistý.
0: Aha, tak tady poslední slovo bude mít David Scharf, nebylo to zlehčování toho problému, který vyústil nakonec na útok na LPP Holding?
4: Já myslím, že to zlehčování nebylo v kontextu té debaty, ve které se vlastně velmi rychle začaly v médiích objevat závěry o tom, že to je teroristický útok, což prostě proto nejsou žádný důkazy, o tom budou rozhodovat nejspíš soudy, takže to mi
0: stejně jako budou mezinárodní soudy mimochodem rozhodovat o tom, jestli v Gaze se odehrála genocida, válečné zločiny a tak dále. O tom také zatím nikdo nerozhodl.
3: Ale v tom teda píšete vždycky to slovo genocida. Tak já bych taky v tom počkal třeba na rozhodnutí těch soudů. To si myslím, že v tomhle případě vidíme tu zapálenou továrnu, ale jako jasně, máte pravdu, ano, počkáme si na rozhodnutí
0: počkáme
3: soudu.
0: Počkáme si. Pánové, více už se nám do pořadu nevejde. David Scharf z Alarmu byl hostem dnešního Pro a proti a Robin Kvapil, režisér velkého vlasteneckého výletu. Díky. Mějte se pěkně, naslyšenou.
3: Moc děkuji.
0: A od díky. Mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
2: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
5: Lídři nejvyšších AI firem varují před riziky umělé inteligence. Volají taky po zpomalení jejího vývoje a regulaci. Je to ale v situaci, kdy o prvenství v AI závodí Spojené státy a Čína vůbec možné? A co by mohl překotný vývoj umělé inteligence znamenat pro dosavadní podobu demokracie? Speciálním hostem je vědec Jan Kulvajt z Centra teoretických studií.
2: s moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Hodin. Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Dobrý poslech vám přeje Martin Matějka.
2: Český rozhlas Plus.
6: A co rozebereme v následujících minutách, francouzské školy dál ochromují blokády a násilnosti. Zraněno bylo už 40 ředitelů a vláda tvrdí, že protesty rozdmíchává radikální levice. Na čem své obvinění staví a proč se nedaří situaci uklidnit? A Baťa příští rok ukončí výrobu obuvi ve svém posledním závodě ve střední Evropě. Co to znamená pro české obuvnictví a proč se výroba bot v Česku přestává vyplácet? A vymáhání dluhů na pojistném se má od roku 2028 změnit. Agendu chce stát přesunout od soudních exekutorů k finanční správě. Bude nový systém skutečně levnější? Teď ale uslyšíte zprávy s Ondřejem Mátalem.
7: A přeju vám klidný závěr pracovního týdne. Při studentských protestech ve Francii bylo zraněných 65 pracovníků škol, z toho 40 ředitelů. V televizi BFM to potvrdil ministr školství Edouard Geffré. Podle vlády se do blokád středních škol zapojuje krajní levice. Studenti si stěžují na nevhodné podmínky i na nedostatek učitelů. Znovu se střetli s policisty třeba v Marseille, ve Štrasburku anebo v Paříži.
8: Studenti zabarikádovali vstup na střední školu nedaleko Eiffelovy věže, házeli tam petardy a zapálili oheň. Někteří si stěžují na to, že ve školách běhají krysy, upozorní na nedostatek funkčních záchodů nebo učitelů angličtiny. Ministr školství Edouard Geffré v televizi BFM zdůraznil, že do skupin středoškoláků pronikají i radikálové.
9: Do blokád se zapojují agresivní, násilní jedinci. Používají i dělobuchy, které si nekoupíte jen tak v lahůdkářství vedle vašeho domu. Tihle lidé mají zázemí a logistiku, díky které můžou dělat všechny tyhle věci.
8: Podle vlády protesty rozmíchává radikální levice v čele s kandidátem v nadcházejících prezidentských volbách Jeanem Lucem Mélenchonem. Jeho strana kritizuje ostré policejní zákroky a nevhodné podmínky na školách. Martin Balucha, Český rozhlas.
7: Další detaily nabídneme v odpoledním vysílání Plusu po zprávách. Maximální cena nafty se o víkendu a v pondělí oproti dnešku mírně sníží. Litr nafty má zlevnit o 4 haléře, řidiči za něj zaplatí nejvýš 48 korun a 54 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak litr benzínu budou smět čerpací stanice prodávat dráž, a to až o 5 haléřů. Nový strop je na 45 korunách a 97 haléřích za litr. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření potrvají nejméně do konce měsíce. Vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění v Česku už by neměli mít na starost soudní exekutoři. Ministerstvo financí od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy. A to proto, že by měli být levnější. Kritizuje to ale exekutorská komora. Podle jejího prezidenta Jana Mlynarčíka se sníží úspěšnost při vymáhání dluhů.
10: Přestože finanční správa vlastní data o své efektivitě nezveřejňuje, expertní analýzy odhadly její hrubou úspěšnost mezi 8 až 13%. Soudní exekutoři dosahují úspěšnosti mezi 35 až 40%. Rozdíl je tedy zásadní.
7: Ministerstvo financí odmítá, že by se efektivita při vymáhání zhoršila. Finanční správa podle ní bude na vymáhání dostatečně připravena. A taky k tomu řekneme v pátečním odpoledním Plusu víc už za chvíli.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Evropská komise uvolnila v přepočtu téměř 71 miliard korun na podporu Ukrajiny. Peníze mají zajistit fungování její veřejné správy a pokrytí finančních potřeb, zatímco se brání ruským plošným útokům. V pořadí osmou platbu schválila Rada Evropské unie potom, co Ukrajina provedla reformy v několika oblastech, včetně justice, energetiky a dopravy. Spojené státy přesunou část vojenské pomoci z Evropy a dalších zemí do Latinské Ameriky. O peníze v přepočtu za více než miliardu korun přijde mimo jiné třeba Slovensko nebo Severní Makedonie. Nově dostanou třeba Panama, Peru anebo Kolumbie. Americký kongres přitom pomoc evropským zemím schválil už v roce 2022 kvůli válce na Ukrajině.
11: Americké ministerstvo zahraničí tvrdí, že peníze budou užitečnější v Latinské Americe, kde pomohou bojovat proti pašerákům drog a chránit panamský průplav. Demokratická senátorka Jean Shaheenová a kongresman Gregory Meeks s tím ale nesouhlasí. V dopise ministru zahraničí Marku Rubiovi upozornili, že vláda porušuje zákon, protože kongres peníze výslovně určil na podporu Ukrajiny a jejich sousedů. V přepočtu jde zhruba o 1 miliardu korun a krok přichází ve chvíli, kdy Pentagon zvažuje omezit americké základny v Evropě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
7: Tady jsou zprávy pátečního odpoledního plusu. Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolena voda je ode dneška znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily, že neobsahuje nadlimitní množství olova, splňuje hygienické limity. Lidé ze zasažených oblastí tak můžou vodu opět používat k pití i vaření. Testování vzorku bude pokračovat i dál, říká technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup.
12: Testování pokračuje v nezmenšeném rozsahu, tak jako po celou tu dobu krize, kterou jsme měli. Já už doufám, že už olovo jsme vyplavili ven, teď na zdrojích i na síti už máme vodu nezávadnou.
7: Omezení pro 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli platilo kvůli nadlimitním hodnotám olova ve vodě od čtvrtka minulého týdne. V Karviné začalo fungovat nové venkovní inhalatorium. 7 metrů vysoká dřevěná konstrukce je uvnitř napěchovaná trnkovými větvemi, po kterých stéká léčivá solanka. Do okolí se díky tomu uvolňuje jemný aerosol, který může pomáhat lidem s dýchacími obtížemi. Inspirací pro karvinské inhalatorium byla podobná zařízení v sousedním Polsku, kde jsou takové volně přístupné stavby poměrně běžné, říká autorka Ivana Kuchařová.
13: Byli jsme v Polsku se podívat asi na 3 místa. Já jsem to viděla víceméně poprvé, protože jsem to ještě nikdy nezažila, takže to byla úplně jako premiéra. Spouští se to po těch větvičkách, které to teda tříští. To jsou teda trnkové větve, to jsou speciální větve, protože jsou tvrdé, vydrží dlouho a zároveň jsou ostré, jsou tam trny, takže vlastně by měli tu vodu tříštit jako nejlépe, aby se tady dobře inhalovalo.
7: Přidáme taky dopravní informace v odpoledním plusu. Dobré odpoledne. Silnice 3 z Prahy do Benešova je uzavřená u Poříčí. Je to po vážné nehodě nákladního auta. Na místě je jeřáb, silnici uklízí, provoz je teď odkláněný obousměrně přes centrum Poříčí. Zdržení v obou směrech z D1 Benešova přes 45 minut. Na D1 je kolona na výjezdu z Prahy směrem do Brna. Před omezením na mostě Šmejkalka před 23. kilometrem je kolona od okruhu z 10. na 50 minut. V Praze se spává Kbelská ulice z Letňan do Hloubětína. U Novopatské nehoda kamionu s osobním autem, zdržení teď přes půl hodiny. A silný provoz je na Jižní a Štěrboholské spojce vždy před Průmyslovou ulicí směrem na Černý most od magistrály na 20 minut. Kolony jsou i před Barandovským mostem směrem na Smíchov. Dobře, dojeďte. Zítra má být většinou jasno anebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat místní mlhy a nebo nízká oblačnost. Během odpoledne se má rozpouštět. Teploty zítra 20 až 24 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 16. Na Šumavě naměří většinou až 19 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
9: A to v 15 hodin 8 minut dnes s Martinem Matějkou. Při studentských protestech ve Francii bylo zraněných 40 ředitelů škol. V televizi BFM to potvrdil ministr školství Edouard Geffrey. Vláda z rozdmíchávání demonstrací obvinuje radikální levici. A detaily má teď ve studiu Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
4: Také zdravím, hezké odpoledne.
9: Studentské protesty odstartovaly po celé Francii začátkem týdne. Kde jsou ty střety dnes nejvážnější?
4: Ty střety jsou znovu napjaté v několika francouzských městech. Od Štrasburku, Rennes, Marseille a samozřejmě taky v Paříži. Jak je slyšet, tak studenti znovu zabarikádovali vstup u několika škol, konkrétně u několika škol nedaleko Eiffelovy věže, zapálili popelnice, taky přímo vchod do jedné z těch škol a házeli petardy.
9: V této fázi máme 65 zraněných pracovníků, z toho 40 ředitelů. Většina z nich mi říká, že lidé, kteří na ně zaútočili, nebyli jejich studenti.
4: Tenhle hlas, který jsme slyšeli, tak to je právě ministr školství Edouard Geffrey, který mluví o těch těch studentských protestech, mluvil také o konkrétních počtech už zadržených. Víme, že, a to jsou čísla, teda právě vycházejí z vlády, že ty počty zadržených se pohybují kolem 600, a to je číslo, které bylo aktualizované dnes dopoledne, konkrétně v 11 hodin. Těch nepokojů skutečně se objevuje několik, hlásí je víc než 560 škol po celé zemi, po celé Francii. Taky policie se zabývá jedním konkrétním incidentem ze včerejška, a to, že vlastně skupina lidí, která protestovala u jedné školy v Paříži, tak se vrhla na policistku, stážistku, která zvedala rádio, policejní rádio, a vlastně ji pronásledovali, pak ji schodili na zem, kde ji skopali, a to je tedy incident, kterým se zabývá vláda. Ministr vnitra Laurent Nunez ho odsoudil a jako za velmi brutální čin.
14: Jaké mají studenti požadavky a proč se vládě nedaří protesty uklidnit?
4: Těch požadavků je hned několik. Studenti si stěžují na nevyhovující podmínky, často upozorňují třeba na špínu ve školách, na to, že po chodbách pobíhají krysy, šváby, na to, že skutečně tam jsou podmínky, které neodpovídají tomu zázemí, které by měly mít. Taky si stěžují na to, že těch věcí, které tam v podstatě je problematických, je opravdu spoustu, od nedostatečného vybavení, to znamená, že několik týdnů trvá objednat zařízení, vybavení, například závěsy, že mají několik set studentů na pár funkčních záchodů, to je taky velký problém. Stěžují si taky na přeplněné třídy, nedostatek učitelů, například nedostatek učitelů angličtiny. A jedním z těch důvodů, proč se ty demonstrace nedaří uklidnit, jsou, že ty požadavky se jednoduše kupí, že je neřešily jednotlivé vlády v minulosti, a pak taky další faktor je, že do těch demonstrací se zapojují taky radikálové. To jsem viděl, když jsem byl ve Francii ještě jako zpravodaj, tak do těch jednotlivých demonstrací často míří radikálové. Ve Francii se mi říká Black Bloc, to jsou takové skupiny černě oděných lidí, člověk jim nevidí do tváře, protože nosí kapuce, nosí brýle, a to jsou lidé, kteří na ty demonstrace přijdou skutečně z toho důvodu, aby mlátili, aby rozbíjeli, a není tam žádný vlastně faktický požadavek, skutečně spíše to násilí a vandalismus.
14: Francouzská vláda obvinuje z rozdmíchávání protestů radikální levici. Jaké k tomu má důkazy a jak na toto obvinění odpovídají levicoví politici?
4: Vláda, konkrétně ministr školství Edouard Geffrey, poukazují na tu logistiku. To, že skutečně je to promyšlené, že je to organizované, a i taky vlastně ten způsob, to vybavení těch jednotlivých demonstrujících odpovídá tomu, že tam je možná něco víc než jenom studenti, protože ty někteří demonstrující používají dělobuchy, které, jak přesně řekl ministr školství Edouard Geffrey v tom rozhovoru, který jsme poslouchali v televizi BFM, tak mluvil o tom, že dělobuchy si jen tak nikdo nekoupí. On použil termín vlahůtkářství vedle obchodu. Takže to jsou skutečně zbraně, můžeme říct, nebo pyrotechnika, těžká pyrotechnika, kterou by studenti si jen tak nezaopatřili. A pak se samozřejmě mluví také o té organizaci. Z dokumentu, ze kterého cituje dnešní deník Le Figaro, taky vyplývá, že 29. září, tudíž ještě tento týden, konkrétní den, se do demonstrací napříč celou Francií zapojilo zhruba 20 politiků a právě té radikální levice. Bavíme se o demonstracích, těch blokádách jednotlivých škol v Lille, Clermont-Ferrand, Avignonu, Toulouse, ale taky třeba Alby. Naproti tomu, a ty se spal i na tu reakci konkrétně těch politiků, tak koordinátor Nepodajné Francie Manuel Bompard v televizi LCI ta obvinění ze zapojení politiků radikální levice do těchto demonstrací odsoudil, odmítl, s tím, že vláda přilívá oheň do těch demonstrací, že přilívá olej do těch demonstrací, odsoudil ostré policejní zákroky, ale zároveň taky připustil, že politici právě Nepodajné Francie skutečně dochází na ty demonstrace, ale ne, že by je chtěli vyhrotit, ale že tam komunikují s těmi studenty, ale podle té jeho interpretace to bylo z toho důvodu, že jednoduše mluví s těmi demonstranty, s těmi studenty. Co se taky ukazuje jako fakt, je, že i tito politici nebo tyto protesty se odehrávají samozřejmě v klíčové době před prezidentskými volbami, které Francii čekají v příštím roce, konkrétně v dubnu a v květnu příštího roku. A samozřejmě pak vláda i opozice poukazují na to, že radikální levice může zneužít tyto demonstrace právě k těm politickým účelům.
14: Martin Balucha z naší zahraniční redakce, dříve zpravodaj Českého rozhlasu ve Francii. Díky za aktuální informace a tvůj podrobný rozbor. Naslyšeno.
15: Také děkuji, naslyšeno, hezký den.
14: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus, za minutu bude čtvrté na čtyři. A jdeme na české téma. Společnost Baťa má příští rok postupně ukončit výrobu obuvi ve svém závodě v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišťsku. Ten je přitom jedinou továrnou obuvnického gigantu ve střední Evropě. Firma uvádí, že provoz závodu, který loni vyrobil zhruba 150 tisíc párů bot, už za současných podmínek není rentabilní. Rozhodnutí o ukončení provozu by se mělo dotknout 92 zaměstnanců továrny. Proměny českého obuvnictví a podrobněji probereme s Kateřinou Horákovou, výkonnou ředitelkou České obuvnické a kožedělné asociace. Dobrý den.
16: Dobrý den, zdravím vás i vaši posluchače.
14: Značka Baťa je historicky s českým obuvnictvím neoddělitelně spojená. Jak symbolické je proto ukončení výroby v jejím posledním závodě ve střední Evropě?
16: No, určitě je to složitá situace a nelehká otázka, která tady zasáhla spoustu českých výrobců a i naši členové a výkonný výbor hnedka reagovali na tu situaci, když to zjistili, a samozřejmě jsme z toho smutní, protože kapacity českých výrobců se neustále snižují a ta situace je složitá, o čemž vlastně napovídá i to uzavření toho závodu, takže určitě, no, je to věc, kterou čeští obuvníci nenesou lehce.
14: Znamená uzavření Dolního Němčí opravdu definitivní konec výroby obuvi značky Baťa v Česku?
16: No, pokud my víme, tak je to jediný závod, který Baťa zatím v Česku má. Nejsme si jistí, jak je to třeba s opravami obuvi a tak podobně, ale jako kam až tu výrobu jsou schopni přenést, nebo jestli to v nějakých menších sériích, které dokážou nějakým způsobem zachovat, to opravdu nevíme, k tomu nemám úplně interní informace.
14: Společnost Baťa tedy ten krok obhajuje tím, že závod v Dolním Němčí už není za současných podmínek rentabilní. Co dnes podle vás nejvíc prodražuje výrobu obuvi v Česku?
16: Tak výroba obuvi je jako poměrně složitá. Když si to představíme jako kvalitní kožené obuvi, to může být třeba až 200 jednotlivých operací podle toho typu té výroby a výrobní technologie, takže ji určitě prodražuje to jednak samozřejmě pracovní síla, rostoucí náklady na zaměstnance, kterých zároveň není dostatek kvalifikovaných u nás v Česku, pak to jsou samozřejmě náklady na energie, materiálové náklady, kdy spoustu komponent pro obuv dneska ti výrobci už musí nakupovat mimo Českou republiku, takže ta situace určitě není jednoduchá a vyrobit kvalitní obuv něco stojí.
14: Baťa zároveň říká, že závod byl stavěný pro velkosériovou výrobu, která už neodpovídá současné poptávce. Jak se tedy poptávka po obuvi podle vás změnila? Co mohla mít společnost podle vás na mysli?
16: Pokud se týče velkosériové výroby, tak ta se dneska odehrává výhradně v Asii. To je obecně známá věc, která je dána tím, že vlastně ti asijští výrobci mají, jako jsou schopni produkovat obrovské objemy výroby, mají rozsáhlé dodavatelské řetězce, technologické know-how, nižší výrobní náklady, takže to je určitě to, co dneska pomáhá stanovovat tu cenu, a vlastně čeští nebo obecně i evropští výrobci v dnešní době nejsou schopni konkurovat cenou tady těmto asijským výrobcům, a zároveň spotřebitelé prostě dneska hledí primárně na cenu, takže to ovlivňuje i to, jaké vlastně rozsahy objemy výroby jsme schopni v Česku produkovat.
14: Právě, a co se týče té poptávky, tak s čím to souvisí? Musely by být ty boty prostě o dost dražší, protože boty si prostě musí každý kupovat vlastně pořád.
16: No, je to tak, boty, pokud vlastně jako jsou vyráběny v nějaké jako kvalitě, tak ta kvalita samozřejmě něco stojí a české firmy to nejsou schopny za stejných cenových podmínek právě z těch různých důvodů, které jsem uvedla u těch asijských výrobců, to v té cenové relaci nejsou dneska schopni produkovat. Když se na to podíváte třeba z pohledu dovozu, tak do Evropské unie se dneska dováží boty v průměrné hodnotě 10 euro, zatímco když evropský výrobce exportuje svou obuv do zahraničí, tak ta hodnota té boty je 52 euro nebo nebo téhle páru. Takže prostě toto má vliv na to, jaký velké objemy jsme schopni tady v Česku vyprodukovat, ale hlavně prodat.
14: Dodává Kateřina Horáková, výkonná ředitelka České obuvnické a kožedělné asociace. Děkujeme za rozhovor a za vaši analýzu. Naslyšenou.
16: Taky děkuji, naslyšenou.
14: Je s vámi odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus v 15 hodin 19 minut. Jdeme na další reportáž. Dluhy na sociálním a zdravotním pojistném už by nemuseli vymáhat soudní exekutoři, jako je tomu dnes. Ministerstvo financí je chce od roku 2028 nahradit pracovníky finanční správy, kteří by agendu převzali. Od změn si ministerstvo slibuje mimo jiné i finanční úspory. A to jak pro zdravotní pojišťovny, tak i pro samotné dlužníky.
15: V současnosti smí vymáhat nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění orgány sociálního zabezpečení a samotné zdravotní pojišťovny. Když ale sami neuspějí, svěří vymáhání soudním exekutorům.
17: Dnes při vymáhání využíváme kombinaci vlastních nástrojů daňové exekuce a soudních exekutorů. Současné nastavení považujeme za funkční a efektivní.
15: Říká za Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu mluvčí Elenka Mazurová. Od roku 2028 to ale má fungovat jinak. Dluhy by měla vymáhat finanční správa, která to podle ministerstva financí zvládne levněji.
18: Zatímco náklady soudního exekutora mohou u veřejných pohledávek dosahovat násobně vyšších částek, při daňové exekuci vedené finanční správou činí náklady zpravidla 2% z vymáhané částky. Pro dlužníka tak může jít o úsporu v řádu tisíců až 10 000 korun.
15: Říká mluvčí ministerstva Gabriela Krušinová a dodává další výhodu.
18: Finanční úřady se navíc primárně snaží s dlužníky komunikovat ještě před zahájením exekuce a využívají nástroje, jako jsou například splátky anebo posečkání.
15: Změny se ale nelíbí exekutorské komoře. Podle jejího prezidenta Jana Mlynarčíka mimo jiné proto, že někteří exekutoři přijdou o zakázky.
19: Z přibližně 140 soudních exekutorů v Česku jich vymáhá pohledávky zdravotních pojišťoven asi 30. Ti nepochybně přijdou u část své práce. Skutečné a mnohem širší důsledky ale pocítí celá společnost.
15: Klesne podle něj například efektivita vymáhání. Finanční správa totiž na rozdíl od soudních exekutorů může využívat jen zlomek nástrojů. Zpravidla se omezuje jen na blokaci peněz na bankovním účtu nebo srážky ze mzdy, dodává Jan Mlynarčík.
19: Přestože finanční správa vlastní data o své efektivitě nezveřejňuje, expertní analýzy odhadli její hrubou úspěšnost mezi 8-13%. Soudní exekutoři dosahují úspěšnosti mezi 35-40%. Rozdíl je tedy zásadní.
15: S tím ale Gabriela Krušinová z ministerstva financí nesouhlasí.
18: Finanční správa je na převzetí této agendy odborně, technicky i personálně vybavena a její kapacity umožní efektivnější správu pohledávek i jejich celorepublikové rozložení. Obavy z poklesu efektivity nebo miliardových výpadků příjmu zdravotních pojišťoven proto nepovažujeme za důvodné.
15: Zdravotním pojišťovnám každopádně současný stav vyhovuje. Například pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, suverénně největší zdravotní pojišťovnu v zemi, je klíčové zachování alespoň současné úrovně vymahatelnosti pohledávek, říká mluvčí Lucie Mjarková.
20: Konkrétní dopady případného převodu vymáhání nedoplatků na sociálním a zdravotním pojištění na finanční správu bude možné objektivně vyhodnotit až po schválení finální podoby legislativy a nastavení jednotlivých procesů.
15: VZP loni zahájila daňové exekuce dohromady za téměř 6 miliard korun. Vymoct se jí podařilo asi 1,5 miliardu. Před zahájením exekucí se pojišťovna podle své mluvčí vždy snaží klienty přimět k zaplacení jinou cestou. Prioritou je podle ní včasná komunikace s plátci a upozorňování na vznikající nedoplatky. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
14: A jste s námi 7 minut před 15:30. Na jeden nádech se dá potopit i do více než 100-metrové hloubky. Na Kypru je teď takových ponorů k vidění spousta. Právě se tam koná 35. mistrovství světa ve freedivingu. Třetí den soutěže reprezentovaly i dvě české závodnice. A více se dozvíme od naší spolupracovnice Marie Sýkorové, která je přímo na místě. Dobrý den.
21: Dobrý den.
14: Vy jste byla přímo na lodi, odkud se dnes závodilo. V jaké disciplíně ženy soutěžily a co při ní musí zvládnout?
1: Ano, tak dnes se soutěžilo, freediverky se spouštěly do hloubek, a to s ploutvemi. Lano mají zavěšené mnohdy až do hloubky 100 metrů nebo i více. Jak je patrné, tak se potápí poměrně daleko od břehu, a to tak 8 až 10 kilometrů od břehu Kypru, tedy v místech, kde je už velká hloubka. Dnes atakovala Maďarka Zofia Terecik světový rekord, a to v hloubce 113 metrů. Otočila se ovšem ve 101 metrech, a tak první místo zatím v průběžném pořadí získala Ukrajinka Natalia Žarková se svými 106 metry a ziskem bílé karty. Jedná se tedy o disciplínu s ploutvemi.
14: Jak si dnes vedly české závodnice, jaké jejich výkony obstály v konkurenci ostatních?
1: Ano, je pravda, že dnes se ukázaly na startovišti, řekněme, dvě Češky. Soutěžily, byla to Jindřiška Martinková, která měla nahlášených 64 metrů do hloubky, tedy s ploutvemi. Nakonec ale její pokus nebyl uznán. Těsně před 11. hodinou dopoledne pak závodila Irena Váňová, česká rekordmanka, které se povedl nahlášený ponor do hloubky 83 metrů a má tak 10. místo na světě. Když jsem to viděla, tak Irena skutečně vyplavala se zářivým úsměvem a jak mi potom řekla, tak se cítila moc dobře, a to i přesto, že dole byly v podstatě takové spodní proudy. Jinak ženy absolvovaly už i ponor bez ploutví, to bylo ve středu, tam Jindřiška Martinková vytvořila svůj osobní rekord na moři z 26 metry a Irena Váňová se potopila do hloubky 47 metrů, opět tedy bez ploutví. Mezi muži pak máme také jednoho zástupce, a tím je Pavel Soukup, ten se potápěl zatím v jedné disciplíně, bylo to včera, a sice v disciplíně bez ploutví, kdy získal 14. místo se svými 58 metry pod vodou.
14: Je to už 35. světový šampionát ve freedivingu. Je letošní ročník něčím jiný než ty předchozí nebo unikátní?
1: Ano, je, totiž je to za těch 35 let největší mistrovství, tedy nejpočetnější. Je tady na 170 závodnic a závodníků, těch registrovaných, a to z 50 zemí světa. Co je zajímavé, tak jsou národní rekordy. Těch padlo hned několik, a to hned ty první dny, protože mnozí jsou za svůj stát na mistrovství. Samozřejmě nominováni jsou zde poprvé. Viděli jsme tak rekord třeba marocký, libanonský, švýcarský, slovinský, nebo také maďarský, kdy v disciplíně bez ploutví zvítězila Zofia Terecik se svými 78 metry. V mužské kategorii stejné disciplíně pak uspěl Petar Klovar s 96 metry ponoru bez ploutví. Jak mi vysvětlila Irena Váňová, tak sice padají národní rekordy tady, ale už méně ty světové. Totiž na mistrovství světa, jako je právě toto, se spíš více hledí na to, aby se závodnice a závodníci soustředili na samotný ponor a zvládli ho technicky správně, získali bílou kartu, a méně se potom prostě riskuje.
14: Freediving může někdo považovat za extrémní sport. Jaká jsou při tak hlubokých ponorech vlastně hlavní rizika?
1: Asi každý freediver nebo freediverka by vám řekli, že se jedná o extrémní sport, pokud se dělá špatně a hlavně ne podle pravidel. Když budete totiž jezdit autem a neřídit se dohodnutými pravidly, tak také riskujete, hazardujete, a je to extrémní. Vše totiž závisí na cviku a hledání osobní dovednosti. Freediving zatím není tolik rozšířený, a proto se možná v určitých principech zdá, že jako člověk neví, co se přesně děje a jak se má ve vodě chovat, moc se neví, a tudíž neznalost budí obavy a strach. V zásadě ale platí, že soutěže, jakým je právě mistrovství světa, jsou nejbezpečnější, protože je zde největší stupeň bezpečnostních opatření.
14: Jak vypadá tedy takový závod? Jak je při závodě zajištěná bezpečnost? Kdo je ve vodě připravený zasáhnout, když má závodník třeba při výstupu problém?
1: Ano, tak vlastně, abych to tak nějak popsala, všichni absolvují zahřívací ponor, takzvaný warm-up. Samotný ponor má pak přesný čas, kdy přibližně 4 minuty se každý freediver připravuje už o svého lana a musí se zrelaxovat. To je samozřejmě absolutní klid, je totiž u freedivingu úplně podstatná záležitost, podstatná věc. Kolem je několik záchranářů, ve vodě jeden porodce, na lodi pak je další porodce, který odpočívá spočítává přesný čas. Vše tedy pod absolutním dohledem hned několika osob, nejen tedy záchranáři, porodci, ale samozřejmě i lékařské týmy. A navíc je zde i sonar a teď i podvodní kamery, které sjíždí do hloubky s potápěčem, tedy do té hloubky, kterou každý potápěč a každá potápěčka nahlásí dopředu. Všichni freediveři musí tedy na začátku nahlásit tuto hloubku a do té by se měli ponořit, utrhnout bílou vlaječku a s tou se vynořit, postupně plavat nahoru. Samozřejmě při vynoření se hlavně dbá na ten první nádech, ten je samozřejmě nejdůležitější. Pokud správně vynoří, sundá nosklip i brýle a řekne I am OK, může od rozhodčího získat bílou kartu a ponor se mu počítá.
14: Máme poslední minutu, tak co mistrovství se do kyperského Limassolu opakovaně vrací, proč právě sem, co zdejší podmínky nabízejí pro hluboké ponory?
1: Tak je to, řekla bych, pragmatické, protože ještě teď tady panují poměrně stabilní teploty a to jak vzduchu, tak i vody, i když dnes tady poměrně pršelo nad ránem a pak i tedy v polovině závodu, jinak je voda v podstatě stabilní mezi 26 a 20 stupni a pak samozřejmě v těch velkých hloubkách teplota ještě klesá a teplota pak má vliv na to, jak se freediveři cítí. I to může ovlivnit jejich výkon, i to může ovlivnit právě to, když se stoupí dolů a pak se zase vynořují nahoru a mnohdy se může stát i takzvaný blackout. Sem na Kypr je to pro mnohé závodnice a závodníky navíc zvlášť z Evropy ještě dostupná vzdálenost.

0: Ministři zahraničí Česka, Rakouska a Slovenska vyjádřili Černéhoře plnou podporu při vstupu do Evropské unie. Řekli to po společném jednání v černohorském hlavním městě Podgorici. Černá Hora je ze všech zemí usilujících o připojení k 27 v procesu nejdál. Vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění už by neměli mít na starost soudní exekutoři. Ministerstvo financí je od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy, protože by měli být levnější. Kritizuje to ale exekutorská komora. Podle ní se sníží úspěšnost při vymáhání dluhů. Vývoz neíránské ropy z Perského zálivu se vrátil na předválečnou úroveň. Ukazují to data společnosti Kepler, která monitoruje námořní přepravu. V září podle nich ropné monarchie a Irák průměrně vyvezly nejméně 16,5 milionu barelů denně. Změnily se exportní trasy.
1: Přibližně 40% neíránské ropy se ze zálivu dostává bez překročení Hormuzského průlivu. Před válkou to bylo 17%. Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie totiž víc využívají své ropovody vedoucí do Ománského zálivu a do Rudého moře, které kritickou úžinu obcházejí. Předběžná data navíc ukazují, že na konci září zřejmě narostl vývoz ropy i přímo přes Hormuzský průliv. Tankery cestou proplouvají s podporou americké armády. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Premiér Indie Narendra Modi dnes mluvil se zraněným indickým kapitánem středečního letu společnosti Fly Dubai. Jejich videohovor podle agentury AP živě vysílali televizní stanice. Pilot Smit Machar v rozhovoru popsal, jak se snažil zabránit nehodě letadla, ve kterém letělo asi 180 cestujících. Letoun mířící z Dubaje do Tel Avivu musel nouzově přistát v Saúdské Arábii potom, co se s ním pravděpodobně pokusil havarovat kopilot. Ten námach včera zaútočil nožem. Lanovka na Petřín v Praze od svého spuštění před 10 dny přepravila 115 tisíc cestujících. Informoval o tom pražský dopravní podnik. Dělníci lanovku opravovali 2 roky. Největší zájem měli lidé minulý prodloužený víkend, kdy se lanovkou svezlo asi 47 tisíc cestujících za 3 dny. Tady je čerstvá doprava v odpoledním plusu. Silnice 3 z Prahy do Benešova je stále neprůjezdná u Poříčí. Po těžké nehodě nákladního auta provoz zůstává odkláněný obousměrně přes centrum města. Zdržení v obou směrech zde jedničky i Benešova teď přes 45 minut. Na D1 je stále velké zdržení na výjezdu z Prahy do Brna. Kolona začíná už u okruhu na 10. kilometru. Pokračuje do omezení na kilometr 23. Celkově je to asi na hodinu. Na D1 je velké zdržení taky na příjezdu do Brna z Prahy. Auta stojí od Domašova z kilometru 168 až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu. Zdržení v levém pruhu pro osobní auta celkově asi 45 minut. Na D8 je kolona na příjezdu do Prahy z Ústí, kolona je od sjezdu na Zdiby až do Kbelské ulice, k nehodě u Novopatské, zdržení celkově asi 40 minut. Na Barandovském mostě v Praze jsou komplikace směrem jižní spojka. V polovině mostu je nepojízdné auto v levém pruhu, kolona je z Dobřížské ulice. A regulují průjezd tunely Blanka, kolony jsou tak v Radlické, Plzeňské, Patočkově a nebo i v Povltavské ulici v Troji. Dobře, dojeďte. Zítra bude většinou jasno anebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 20 až 24, na horách kolem 16 stupňů. To byly zprávy a tady je repríza Interview Plus.
2: Z Evropy zaznívá stále častěji varování před dalším ruským útokem. Pozornost se upíná do sousedství ruského území, do pobaltských států. Projevuje se tam sílící nervozita z možného ruského vpádu. Jak by na invazi zareagovalo Estonsko? A věří jeho obyvatelé, že by mu Západ přišel na pomoc? O tom bude dnešní Interview Plus. Vítá vás u něj Pavlína Nečásková.
3: Interview Plus.
2: Naším hostem je finská spisovatelka s estonskými kořeny Sofi Oksanen. Vítejte na Plusu.
4: Thanks for having me.
2: V Evropě se stále častěji mluví o ruské hrozbě. Vedle hybridních útoků zaznívají ale také obavy z možného vpádu ruských vojsk. Za nejvíce ohrožené se považují pobaltské státy. Jaké reakce na tyto informace zaznamenáváte v Estonsku?
4: I think we have bigger fishes to fry, to be honest. What I mean is that we should

0: move from using the word hybrid operation to use.
1: Myslím, že máme, abych byla upřímná, důležitější věci na práci. Tím chci říct, že bychom měli přestat používat pojem hybridní operace a používat přímá slova jako útok nebo teroristické útoky, případně státem sponzorované, ruskem sponzorované útoky proti Evropě. A pravděpodobně bychom to měli označovat jako terorismus nebo mluvit o válce proti Evropě. Protože když teď mluvíme o hybridních útocích, vlastně tak do určité míry opakujeme to, co dělá Putin, když mluví o speciální vojenské operaci a vytváří dojem malého a přesně zaměřeného útoku. Jenže to, co Rusko teď dělá v Evropě, není malý a přesně zaměřený útok. Je to něco úplně jiného.
0: What Russia is now doing in Europe, then it is not a small and precise attack. It is something totally different.
2: Dá se říct, že nervozita tam sílí stejně jako v jiných částech Evropy.
0: I think we are less nervous. The rest should be more nervous. I mean, if we think about Baltic states, that we have had no illusions about Putin's Russia.
1: My nejsme tak nervózní. Nervóznější byste měli být vy, ostatní. Pokud jde o pobaltské státy, od začátku 21. století nemáme o Putinovi a Rusku žádné iluze. Mě naopak vlastně vždycky překvapí, když se lidé ptají na pobaltské státy a používají přitom velmi emotivní slova. A to též platí i pro Finsko. Ve Finsku se nikdy nezrušila povinná vojenská služba na rozdíl od ostatních evropských států. My jsme nikdy její význam nespochybňovali. Máme tedy silnou armádu, silnější než v mnoha jiných státech a také mnohem početnější. Zároveň ale žijeme v éře, kdy se mění způsob vedení války. A to je rozhodně něco, na co podle mě západní země nebyly připravené. Samozřejmě nevím, jestli na to vůbec někdo mohl být připravený, protože ten vývoj je velmi rychlý. Skutečně se v tomto ohledu změnilo téměř všechno a příprava na to nebyla dostatečně rychlá.
0: Of course, I don't know if anyone could have been, because the progress has been so fast, this has really changed pretty much everything, and preparation for that hasn't been fast enough.
2: Tento týden Estonsko obvinilo Rusko ze žhářského útoku na obranou společnost v Tallinnu. Moskva to odmítá. Je v Estonsku vůbec někdo, kdo skutečně pochybuje o tom, že za takovými útoky stojí Rusko?
0: Or Norway. Thing is that in 2007, when Russia actually launched its first hybrid operation in Europe,
1: Ne. Jde o to, že v roce 2007, kdy Rusko skutečně zahájilo svou první hybridní operaci v Evropě, nebo něco, co můžeme považovat za moderní hybridní operaci či útok na evropské půdě, takzvanou krizi kolem bronzového vojáka v Estonsku, tak se o tom nějakou dobu psalo po celém světě, ale překvapivě rychle se na to zapomnělo. Jen pro kontext, šlo o sochu vojáka Rudé armády v centru Tallinnu a kolem ní vznikly nepokoje, které vyvolaly Putinovi příznivci najatí k tomuto účelu. Estonští politici tehdy říkali, že zatím stojí Rusko a že Rusko tyto nepokoje jasně podporovalo. Museli ale svá slova vzít zpět, protože zbytek světa říkal, že proto neexistuje dostatek důkazů. Pozdější vyšetřování tohoto případu ale ukázalo, že zatím Rusko skutečně stálo, jen to vyšetřování trvalo roky. Ano, přesně o tom to je. Vyšetřování je pomalé. Trvalo téměř 20 let, než se Evropa dostala do stavu, kdy je možné říct nahlas, že za určitým teroristickým útokem nebo něčím podobným stojí Rusko. Ale víte, byl to velmi pomalý vývoj. Před 20 lety byli Estonci kritizováni za to, že obvinují Rusko s příliš malým množstvím důkazů. Jenže Kreml je velmi dobrý v provádění operací takových, kde je velmi náročné dokázat, že zatím stojí právě Rusko.
0: Accuse Russia with too little proof, but the thing is, then Russia is very good at launching operations or attacks with they love if the attribution level is as low as possible.
2: Myslíte si, že Západ dělá proti těmto ruským aktivitám dost?
1: No, záleží na tom, co myslíte tím dost.
2: Měl by dělat víc?
0: It should have done more a long time ago, but I mean the Russian, frozen Russian assets, what's the thing with them?
1: Měl toho udělat už dávno víc, tak třeba zmrazená ruská aktiva. Co je s nimi? Proč nemůžeme více podpořit ukrajinskou protivzdušnou obranu? Co je za problém? Je zjevné, že tady je něco špatně. Neměli bychom Rusku dovolit, aby se snažilo proměnit Kyjev v neobydlené místo, což je teď jeho cílem. Rusko je také velmi dobré v opotřebovací válce a právě s tím se teď ve skutečnosti potýkáme. Zároveň se Ukrajina stala lídrem evropské obrany. Rozumí dronům lépe než kdokoliv jiný. A proto je Ukrajina vlastně součástí naší obrany. Ale nejsem si úplně jistá, nakolik to všem dochází. Každopádně je toho ještě hodně, co je potřeba udělat. Ale jde spíš o mentalitu a o to, že jsme při rozhodování velmi pomalí.
0: And that we are very slow in making decisions.
2: Myslíte mentalitu Evropanů?
0: Yes, that only certain in certain countries majority of the people seems to understand that this concerns all of us.
1: Ano, jde o to, že jen v některých zemích se zdá, že většina lidí chápe, že se to týká úplně nás všech. Musím říct, že samozřejmě ve Finsku a v pobaltských státech to není. My máme, myslím tím, že naše historie je spojená s válkou, je velmi osobní, je přítomná v každé jedné rodině. Chápu, že v mnoha jiných evropských zemích tomu tak není, tomu rozumím. A možná právě proto lidé nechápou, že to, co se teď děje na Ukrajině, je něco, co se týká i jich. Možná je těžké si představit, že ruský tank vjede přímo na jejich dvorek, ale ruský dron může jejich dvorek skutečně zasáhnout.
2: Třeba Češi ale před 4 lety na začátku války Ukrajinu poměrně hojně podporovali, posílali peníze, byli znechuceni invazí. Všechno to ale s postupem času slábne. Lidé už tolik nezajímá, co se na Ukrajině děje. Přesto, že my v Česku také víme, co to je okupace a jaké to je žít pod nadvládou Sovětského svazu, jak si to vysvětlujete?
0: Well, people have to keep on living their own life as well, but this is exactly what war of attrition is. It's not only, you know, in Ukraine, it is everywhere.
1: Lidé samozřejmě musí dál žít své vlastní životy, ale přesně o tom opotřebovávací válka je. Nejde jen o Ukrajinu, je to úplně všude. A je to něco, v čem je Rusko velmi dobré. Prostě čeká, čeká a čeká. Já nedokážu pochopit, jak může čekat tak dlouho, když jsou ty ztráty i pro něj tak vysoké. Ta čísla jsou naprosto šílená, ale Rusko prostě čeká a nechává své lidi umírat na frontě. A čeká. To je způsob vedení války, který my nedokážeme pochopit. Ale zároveň se obávám, že ho pochopit musíme.
2: Hostem Interview Plus je finská spisovatelka s estonskými kořeny Sofie Oksanen.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
2: Kdyby Rusko zítra zaútočilo na Estonsko, co myslíte, že by se stalo? Věří Estonci, že jim spojenci v Severoatlantické alianci přijdou na pomoc?
1: Myslím, že teď přeskakujete na úplně opačný konec. To je totiž velmi častá otázka, ale myslím, že bychom se měli mnohem víc zajímat o to, co se může stát v jiných evropských státech. Kolik ruských peněz proudí do různých politických stran v Evropě? To si zaslouží mnohem větší pozornost. I když jsou na Rusko uvalené sankce, finanční toky v obou směrech stále pokračují. A co kryptoměny? Existuje spousta způsobů, jak přeskakovat převádět peníze tak, abychom je ve skutečnosti neviděli. Tomu bychom se měli věnovat mnohem víc. Je potřeba se věnovat mnohem víc taky různým vlivovým operacím. A velkou pozornost je třeba upřít hlavně naší psychické odolnosti. Nemluvím o pobaltských státech. Tam my s mentální odolností problém nemáme. Zbytek Evropy ano. A to souvisí právě s tou otázkou války opotřebováváním. Tyhle všechny věci mě znepokojují mnohem víc než situace v pobaltských zemích. Ty jsou ve skutečnosti velmi dobře chráněny. Jsou na tom mnohem lépe než mnoho jiných částí Evropy.
0: Yeah, we should pay much more attention to our mental defense. And not, I'm not talking about Baltic states. We don't have problem with the mental defense. The rest of the Europe has.
2: No a jak by s tím měly ostatní státy lépe pracovat?
0: Well, it seems that Russia, it is very easy to Russia to hire thugs for their crimes as service operations in European countries.
1: Zdá se, že pro Rusko je velmi snadné najímat si v evropských zemích lidi, kteří za něj páchají trestnou činnost jako součást jeho operací. To znamená, že existují lidé, kterým ve skutečnosti nevadí, že za velmi malou částku dělají špinavou práci pro Rusko. Nebo mohou být natolik naivní, že si ani neuvědomují, jaká je realita. Rusku se například podařilo najmout ruské teenagery, kteří předstírají, že podporují Ukrajinu. Na to se musíme soustředit. Chci tím říct, že zvyšování povědomí i mezi lidmi, kteří si vůbec nemyslí, že se jich tato válka týká, je vlastně také součástí naší obrany.
0: Also amongst the people who don't think that this war concerns them at all, that is actually part of our, you know, our defense as well.
2: Vy jste říkala, že se o pobaltské státy nebojíte. O Finsko se také nebojíte.
0: I'm not worried about Finland as well because we have a very high rate on our desire to defend our own country. But the thing is, it doesn't mean that we are, you know, invincible in a way, but
1: ano, o Finsko se nebojím, protože jsme velmi odhodlaní bránit vlastní zemi. To ale neznamená, že jsme neporazitelní. Jde jen o to, že stejné triky, které Rusko používá v jiných zemích, v naší části světa nefungují. Ruské triky jsou vždy přizpůsobené konkrétním státům. Jdou po tom, co je vaším slabým místem, protože tam je nejsnažší udeřit. A jedním z důvodů, proč zaútočili na Ukrajinu, bylo také to, že Ukrajince neměli dobře přečtené. Stejně jako Západ. Mysleli si, že Ukrajinci nebudou svou zemi bránit. V Rusku je velmi dobře známo, že Finové bojují, takže dobít Finsko rozhodně není procházka růžovým sadem. A to je něco, co Kreml ví moc dobře.
0: Actually it is in Russia it is quite well known that Finns fight. So it's not like a walk in the park if you want to conquer Finland. So that is something that actually they do know in Kremlin.
2: Před dvěma lety jste v rozhovoru pro český deník N řekla, že Putinově vládě se podařilo udržet válečnou náladu daleko od Moskvy. Hlavní město a elitu tak ponechávala válka v klidu. Myslíte si, že to platí dnes stále?
0: I think that people in Russia are very well aware that they are at war, but the thing is that does it change anything? You know,
1: myslím, že si dnes lidé v Rusku velmi dobře uvědomují, jak na tom jsou. A jde o to, jestli to něco mění. Víte, už jen počet obětí je vyšší, než jaký Rusko mělo. Bůh ví odkdy. Je to šílené. To znamená, že lidé si velmi dobře uvědomují, jak často se teď v zemi pohřbívá. A přesto válku podporuje většina. Oni to vědí a přesto ji podporují, což je znovu dost těžké pochopit. Většina lidí každopádně stojí za tím, co dělá Kreml. A znamená to, že kdyby Putin zítra zemřel, budou podporovat jeho nástupce a pak dalšího a dalšího vůdce. Podporují ta rozhodnutí, i kdyby třeba vedla k ukončení války. O to jde. Podporují to tak jako tak. A samozřejmě mnoho lidí ze země odešlo. Ti, kteří mohli něco změnit, odešli. A to je pro Moskvu skvělé.
0: That's the thing. They support anyway Moscow. Majority. And of course, you know, because so many people have also left the country. Those who could make the change have left the country. And that of course is excellent for Moscow.
2: Hostem Interview Plus je finská spisovatelka s estonskými kořeny Sofie Oksanen. Já bych se ráda zastavila u vaší knihy Do stejné řeky, Putinova válka proti ženám, kde se věnujete hodně sexuálnímu násilí jako nástroji ruského boje. Píšete v ní, že zůstává dlouhodobě téma znásilňování během válečných konfliktů stranou. Máte pocit, že se to dnes mění?
0: Well, we are talking about this and that's a big change compared to the previous generation. I see positive development on this field all the time.
1: No, to, že o tom dnes mluvíme, je oproti předešlým generacím obrovská změna. Takže v této oblasti pořád vidím pozitivní vývoj. Samozřejmě k takovým zločinům by vůbec nemělo docházet. Bylo by hezké, kdyby práva žen a rovnost žen a mužů dospěly do stavu, kdyby takové zločiny byly dávno součástí historie. Bohužel tomu tak není. Přesto zároveň děláme malé krůčky vpřed. Na Ukrajině došlo k několika opravdu významným případům. Pachatelé sexuálních válečných zločinů byli odsouzeni v nepřítomnosti, ale teď také došlo k prvnímu případu válečného zajatce, který byl odsouzen a potrestán. Ve své knize píšu o ženě, která povzbuzovala svého manžela, jenž bojoval na ukrajinské frontě, aby znásilňoval ukrajinské ženy za podmínek, že přitom bude používat ochranu. I ona byla odsouzena za svá slova, samozřejmě v nepřítomnosti. Ale proběhlo soudní řízení. Byla odsouzena. Něco takového se v historii válečného znásilňování ještě nikdy nestalo. Takže tohle skutečně vnímám jako, pokud jde o právo a historii válečných zločinů, je to skutečně historická věc. Tohle je vývoj správným směrem. Samozřejmě to není dokonalé, ale každopádně je to něco a je to vývoj směrem kupředu.
0: Of rape, nor in war rape. So I do see this is actually when it comes to law and the history of war crimes, then this is actually historical. This is development for better. Of course, it's not perfect, but it is anyway something, and it is a positive development.
2: Není možné dojít k definitivním počtům znásilnění během konfliktu a odhady jsou vždy pouze jenom čísla. Jak by se měly tyto válečné zločiny lépe mapovat a k čemu by se mělo přihlížet?
0: Well, I'd like to see more research on these crimes, but the thing is of course that we need to protect the victims.
1: Já bych ráda viděla víc výzkumů těchto válečných zločinů. Samozřejmě je potřeba chránit oběti a zajistit, aby byly v bezpečí. A to je něco, co je tak trochu poněkud komplikované. Můžeme zajistit, že když nám žena řekne, čím si prošla, že dokážeme ochránit její identitu, například pokud chce zůstat v anonymitě. Pak je to otázka, já to nevím. Ráda bych řekla, že to dokážeme, ale skutečně nevím. Ukrajina učí své občany, jak shromažďovat důkazy, které obstojí před soudem. To je také poměrně pozoruhodné. Také shromažďují důkazy a ty se uchovávají. A přestože jsou samozřejmě velmi přetížení tím množstvím případů, vznikají tak materiály, které zůstanou i do budoucnosti. Podstatné je to, že budou existovat důkazy o sexuálním násilí páchaném také na mužských obětech, což je doposud nezdokumentovaný válečný zločin. A to je také něco, o čem není tedy, je, ale není dostatek výzkumu. Bude do budoucna velmi důležité i pro lidi žijící v jiných konfliktech získávat víc informací a provádět víc výzkumu. Bez toho nemůžeme vzdělávat lékaře, terapeuty ani vyšetřovatele. Protože teď už nemůžeme předstírat, že se to nestalo. Příští generace už nebudou mít ten luxus vymlouvat se na to, že o tom nevěděli.
0: It didn't happen. We cannot say that there is so much evidence about the war crimes that and the next generation either they are not going to have the luxury of an excuse not knowing.
2: A napadá vás, jak by se měla Ukrajina připravit na hojení těchto traumat, až jednou válka skončí? Soudy to jsou jedna věc, ale společenské trauma mužů i žen, to je věc druhá.
0: Well, it depends a lot about the money, for example. And of course about the number of educated professionals. But it's not war traumas or war traumas.
1: Závisí to hlavně na penězích a samozřejmě také na počtu vzdělaných odborníků. A co jsou všechno traumata? Výzkum toho, co vlastně traumata jsou, je poměrně mladý. Když přemýšlíme o Finsku, patřím ke generaci, jejíž dědové si všichni nesli válečná traumata po celý život. Nebylo to tak, že by se o tom mluvilo, protože naši váleční veteráni byli vždy samozřejmě hlavně považováni za hrdiny. A představa hrdiny vám úplně nedovoluje mluvit o traumatech tak, jak bychom možná měli. Pojí se to také s domácím násilím a alkoholismem. Historie domácího násilí ve Finsku se do značné míry vysvětluje právě naší válečnou minulostí. Můj finský dědeček byl válečný veterán. Chtěl s námi, dětmi, mluvit o válce, ale moje babička ho vždy zastavila. Co vím, že jeho dvojče bylo během války zastřeleno přímo vedle něj a on ho pak po zbytek svého života viděl před sebou. Válka ho tak pronásledovala až do samotného konce. Věřím, že u všech válečných veteránů to bylo a je do značné míry stejné. Válečná historie je tak pro nás ve Finsku stále velmi blízko, ale způsob, jakým jsme se vyrovnávali s válečnými traumaty, možná není tím nejlepším vzorem pro současnost. Zároveň je nutné říct, že válka národ skutečně sjednotila. Předtím jsme měli občanskou válku, která zemi rozdělila na dvě části. Ale ty další konflikty nás zase spojily. A v tomhle smyslu je to pozitivní.
0: The best model for modern day wars, but it was also something that actually united the nation, you know, because before we've had a civil war, which tore actually the country in two, but actually the Winter War and the War of Continuation then united the nation.
2: Naším hostem byla dnes finská spisovatelka s estonskými kořeny Sofie Oksanen. Děkujeme moc za rozhovor.
0: Thank you.
2: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
3: Komentáře, analýzy a reportáže ze zahraničních médií v rozsahu a kvalitě, jakou na rozhlasových vlnách jen tak nenajdete. To je Svět ve 20 minutách. Témata, která většině českých médií unikají nebo se jich bojí. V sobotu po 1 hodině odpoledne a v neděli po 7 hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Radiokniha.
4: Svatého Františka z Assisi, jeho život a dobu popsal v uznávané historické biografii prominentní italský historik Franco Cardini. Svět se přitom nevykresluje jako idealizovanou barvotiskovou postavu. Naopak se snaží o realistický pohled na Františka jako člověka. Zasadil tak svědcův život do reálného kontextu hospodářských, politických a náboženských poměrů ve středověké Itálii. Ústředním motivem knihy je pak otázka Františkova spolubratra Matea, proč právě ty, proč celý svět běží za tebou.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Radioservis vás zve na křest knihy Jak to bylo doopravdy. Společně s autorkou Ivanou Denčevovou pokřtí knihu kněz Zbigněv Čendlik, ombudsman Českého rozhlasu Milan Pokorný a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Těšíme se na vás v úterý 6. října v 17 hodin v Radiokafé Vinohradská 12 v Praze. Osobnost plus.
5: Inspiraci hledá i v městské hromadné dopravě. Jsem pozorovatelský typ, hrozně ráda poslouchám cizí rozhovory, říká spisovatelka a terapeutka Iva Hač-Musa, která bude hostem Osobnosti plus. Její román Krávy bude jako jeden ze tří reprezentovat českou literaturu na knižním festivalu ve Frankfurtu nad Mohanem. Jak se připravuje na prezentaci své nové knihy a jak vážný problém je zhoršující se duševní zdraví českých dětí.
3: Osobnost plus Světlany Vitovské zítra po 10:30 dopoledne na Plusu.
6: 16 hodin, pátek 2. října je s vámi Odpolední plus a dobrý poslech vám přeje Martin Matějka.
3: Český rozhlas plus.
6: Co v této hodině rozebereme? Vývoz ropy z Perského zálivu se téměř vrátil na předválečnou úroveň, trasy se ale změnily a Irán z nich prakticky vypadl. Jak se ropa ze zálivu dostává do světa a proč zůstává drahá? Může starostka odejít na mateřskou nebo by měla z funkce odstoupit? Právě o tom se teď přou Japonci. Proč je skloubení kariéry a rodiny v Japonsku stále tak citlivé téma? A komunální volby se blíží, strany se schovávají za místní uskupení, kampaň se vrací z internetu do ulic a někde se řeší i volební turistika. Jaké trendy provází letošní komunální volby? Nejdřív jsou tu zprávy s Ondřejem Mátalem.
7: Dobré odpoledne. Náměstek ředitele ústřední vojenské nemocnice Jiří Havel momentálně nevykonává svou práci. Z postu ho odstavil ředitel nemocnice Luděk Hána, který to potvrdil serveru iRozhlas.cz. Rozhodl se tak kvůli zásahu vojenské policie v polovině září. Kriminalisté mají podezření na rozsáhlou trestnou činnost týkající se mimo jiné i veřejných zakázek nemocnice. Zatím nikoho nestíhají. Podrobnosti se dočtete na serveru iRozhlas.cz. Poslanec Filip Turek za motoristy poslal omluvu za své výroky ekologické organizaci Hnutí Duha. Ta o tom informovala na svém webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a její členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Omluvu měl Turek podle verdiktu Pražského městského soudu zaslat přímo ekologické organizaci Hnutí Duha. Pokračuje její mluvčí Eva Pernicová.
8: Filip Turek nám do datové schránky poslal písemnou omluvu, čímž část své povinnosti splnil. Omluvu, kterou má podle rozsudku umístit také na svém Facebooku, zatím nezveřejnil. Pro nás je důležité, že soud pravomocně potvrdil, že jeho výroky o Hnutí Duha byly nepravdivé a zasáhly do pověsti naší organizace.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Kyjev se potýká s obrovskými dopravními problémy. Po ruských útocích na jižní most úřady omezily dopravu přes řeku Dněpr, která ukrajinskou metropoli dělí na západní a východní část.
9: Auta v Kyjevě dnes buď stojí v zácpách, nebo se pomalu posunují. Jižní most je pro dopravu úplně uzavřený a dva další jsou z bezpečnostních důvodů průjezdné jenom v jednom směru. Rusko včera a v noci na jižní most zaútočilo proudovými drony celkem čtyřikrát. Exploze poškodily vozovku, tunel metra a zřejmě i hlavní mostní pilíř. Při raním ruském dronovém útoku na vysokopodlažní bytový dům v Darnickém obvodu zahynul jeden člověk a dva lidé byli zraněni. Oznámila kyjevská prokuratura. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
7: Meziroční míra inflace v eurozóně je nejvyšší za 3 roky. Odhaduje to unijní statistický úřad Eurostat, podle kterého inflace v září vzrostla na rekordních 3,8%. Můžou za to hlavně vyšší ceny energií a konflikt na Blízkém východě. Nejvíce hodnota peněz klesla v Litvě. Minulý měsíc zároveň Evropská centrální banka zvýšila úrokové sazby o další 0,25%. Snaží se tak omezit inflační tlaky. Libie zažívá další vlnu protestů. V zemi roste nespokojenost kvůli zdražování a špatným pracovním podmínkám. Po tom, co nedávný protest dělníků omezil těžbu ropy, vyhlásili celostátní stávku, taky libyští učitelé požadují vyšší platy a lepší vybavení škol.
10: Nejdřív pořádali demonstrace před školami a vládními budovami v hlavním městě Tripolisu. Nyní odborový svaz učitelů vyhlásil celostátní stávku napříč veřejnými školami. Jde o nejnovější nepokoj v zemi, která se potýká s nestabilitou i 15 let po povstání a intervenci Severoatlantické aliance vedoucí k svržení režimu Muammara Kadáfího. Země je posledních 10 let rozdělená mezi soupeřící kabinety na západě a východě. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
7: Počet obětí epidemie eboly v Demokratické republice Kongo překročil 4 000. Ukazují to nejnovější údaje konžské vlády. I přes zprávy o mírném zlepšení situace z minulého měsíce se nemoc i dál šíří po východním Kongu. Epidemie krvácivé horečky, způsobená kmenem Bundibugyo, je nejsmrtelnějším v dějinách země. Potvrzených případů nákazy virem je více než 8 000 v 7 konžských provinciích. Přes 2 000 lidí se z nemoci vyléčilo. Ministři zahraničí Česka, Rakouska a Slovenska vyjádřili Černé Hoře plnou podporu při vstupu do Evropské unie. Řekli to po společném jednání v černohorském hlavním městě Podgorici. Černá Hora je ze všech zemí usilujících o připojení k 27 v procesu nejdál.
11: Ministři zemí tzv. Slavkovského formátu jednali se svým černohorským protějškem Ervinem Ibrahimovičem přibližně půl hodiny. Rakouská ministryně zahraničí Beate Meinl-Reisingerová posléze poznamenala, že rozšíření Evropské unie je nejchytřejší možná investice do evropské prosperity, stability a bezpečnosti. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů řekl, že pro Česko bylo při jeho vstupování do unie důležité mít uvnitř partnera, který mu rozuměl. Ujistil, že pro Černou Horu je to právě Česko. Překážkou v začlenění do EU budou pro Černou Horu i spory s Chorvatskem, které po zemi mimo jiné žádá v přepočtu asi 60 miliard korun. Z Podgorice Dominik Tesár, Český rozhlas.
7: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Britskému zpěvákovi Stingovi je dnes 75 let. Za dlouhou kariéru pozbíral řadu ocenění, včetně 17 prestižních cen Grammy. Největší slávy dosáhl jako člen kapely The Police. Jeho život ale neprovází jenom hudba. Sting je známý taky bojem za lidská práva anebo ochranu klimatu, hlavně deštných pralesů.
12: Do skupiny The Police přivedl Stinga americký hudebník Stuart Copeland. Předtím britský zpěvák působil v jazzových kapelách, kde díky žluto-černému svetru dostal i svou slavnou přezdívku Sting, tedy v překladu žihadlo. Do své tvorby Sting často zahrnuje i politická témata, třeba studenou válku, režim chilského diktátora Augusta Pinocheta nebo současný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Ondřej Himer, Český rozhlas.
7: 7 minut po 16. přidáme dopravní informace v odpoledním plusu. Silnice 3 z Prahy do Benešova je u Poříčí už opět otevřená. Kolem nehody u Poříčí už se dá projet a kolony se dávají do pohybu. Zdržení teď asi 20 minut a bude se zkracovat. Na D1 zůstává dlouhá kolona na výjezdu z Prahy do Brna. Začíná už u okruhu na 10. kilometru. Pokračuje do omezení na kilometr 23. Celkové zdržení asi hodinu. Na D1 je velké zdržení taky na příjezdu do Brna z Prahy. Auta stojí od Domašová z kilometru 168 až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu. Zdržení v levém pruhu pro osobní auta celkově asi 3/4 hodiny. V Praze je lepší situace v Kbelské z Letňan do Hloubětína. U Novopatské už obě nehody odklidily a kolony z D8 od Zdib se rozjíždí. A regulují průjezd tunely Blanka, kolony jsou v Radlické, Plzeňské, Patočkově nebo i Povltavské v Troji. Dobře dojďte. Zítra bude většinou jasno anebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat místní mlhy anebo nízká oblačnost. Během dopoledne se rozpustí a teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
6: Posloucháte Odpolední Plus. A posloucháte nás v 16 hodin 8 minut. Hezké odpoledne vám přeje Martin Matějka. Surová rupa z Perského zálivu je zpět, teče ale trochu jinak, než byl trh zvyklý před začátkem války. Takový závěr udělali analytici společnosti Kepler, která monitoruje námořní přepravu poté, co se podívali na data ze září. Ropné monarchie a Irák průměrně vyvezli 16,5 milionu barelů denně. Téměř žádnou ropu na vývoz teď ale zřejmě v Perském zálivu nenakládá do tankerů Irán. A my jsme teď ve spojení s naší blízkovýchodní zpravodajkou Českého rozhlasu Janou Karasovou. Dobré odpoledne.
13: Pěkné odpoledne.
6: Jak se tedy teď ropa z Perského zálivu dostává do světa?
13: Tak výrazně posílil vývoz ropovody, které ten hormuzský průliv obcházejí. Ten kratší je ropovod Spojených arabských emirátů do Ománského zálivu a především ten druhý je saudský ropovod Východ-Západ do přístavu Janbu v Rudém moři. Ještě v únoru takto proudila méně než pětina té neíránské ropy ze zálivu. Teď už je to ale podle dat společnosti Kepler nejspíš 40%. Zbylých zhruba 10 milionů barelů ropy denně, ale stále fyzicky proplouvá hormuzským průlivem. Ale i tato cesta se proměnila. Dřív tanker naložil ropu v zálivu, proplul úžinou a doplul do své cílové destinace, kde ropu vyložil. Teď ale podle analýzy satelitních snímků a třeba taky dat z přístavu převážel jakýsi kivadlový systém, kdy velkokapacitní tanker často nejspíš pomocí americké armády převeze ropu přes tu kritickou úžinu. Následně ji přeloží do dálkových plavidel, které ji dovezou k odběratelům.
6: Jak moc toto nové rozložení exportních cest proměnilo to, kdo ropu ze zálivu odebírá?
13: Takto přesměrování saudské ropy přes arabský poloostrov do přístavu Janbuji výrazně přiblížilo k Evropě a Egypt, Evropa, ale obecně širší Středomoří téměř zdvojnásobili svůj podíl na těch odběrech ropy zhruba na 16%. Kupující se ale celkově změnili méně než trasy. V srpnu stále nejvíce ropy, 84%, odebírala Asie, tedy ropy ze zálivu. Na tu předválečnou úroveň se přibližně vrátil i indický dovoz ropy z Blízkého východu. Indie byla výrazně zasažená dopadem prvních měsíců té americké války proti Íránu, který měla na omezení vývozu ropy. A když se podíváme, které země teď vyváží nejvíc, tak je to Saudská Arábie, následovaná Spojenými arabskými emiráty, které můžou využívat právě ty ropovody. Potom je tam Irák a taky Bahrajn a Kuvajt a Katar. Ty ale závisí právě jenom na té dopravě přes Hormuzský průliv. Na trhu tedy zřejmě stále chybí ty necelé 2 miliony barelů denně, které vyvážel Irán a u kterého to podle více analytiků vypadá, že jeho vývoz se Spojeným státům opravdu podařilo zablokovat už několik týdnů, ta situace trvá.
14: Když ropa proudí, proč je stále tak drahá?
13: Tak přestože čísla vývozu se zřejmě dostala už na ten předválečný stav nebo dostávají, situace v terénu je velmi odlišná a dál nejistá. Trh třeba stále počítá s rizikem, že ty dodávky zase něco zkomplikuje. A například ta zmiňovaná překládka z lodi na loď je sama o sobě dražší. Těch velkokapacitních tankerů není navíc neomezené množství, takže lodní společnosti si můžou účtovat vyšší ceny a zdražilo i pojištění pro lodě kvůli tomu, že Hormuzský průliv stále zůstává nebezpečnou zónou. I včera hlásila britská agentura pro námořní bezpečnost, že má informace o nejméně jednom tankeru zasažené neznámým projektilem. A stabilnější návrat na ta předválečná čísla se ukazuje v těch předběžných datech teprve v posledních dnech, takže tato ropa je zřejmě ještě někde na moře a teprve míří k odběratelům.
14: A dají se tou drahou ropou vysvětlit i vysoké ceny nafty u benzínových pump?
13: Jenom částečně nafta a další rafinované produkty jsou na trhu stále nedostatkovým zbožím. I země zálivu totiž neexportovaly jen tu surovou ropu. Část té vytěžené suroviny rovnou zpracovaly a pak je přes Hormuzský průliv teprve vyvážely. Jenže ty odvetné údery Iránu v prvních měsících války poškodily rafinérie v zálivu a u nafty a u dalších ropných produktů data neukazují, že by se vývoz nějak zpamatovával. A na situaci na tom celosvětovém trhu má výrazný vliv třeba i poškození rafinérské infrastruktury v Rusku. To navíc prodloužilo zákaz vývozu ropy, tedy nafty, i na říjen. Podle zdrojů agentury Reuters vývoz nafty, ne tedy přímo její výrobu, teď ještě navíc omezila i Čína. Evropa, kromě svých výrobních kapacit, proto stále víc závisí na Spojených státech. Tam se ale rafinérie blíží své výrobní kapacitě. Americká administrativa navíc taky hrozí tím zákazem vývozu, pokud by Evropa neuvolnila část svých zásob nafty. Evropská komise dnes tyto výhrušky odmítla. Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič řekl, že Unie usiluje o nějaké snižování ceny nafty v koordinovaným postupem se Spojenými státy.
14: Tolik blízkovýchodní zpravodajka Českého rozhlasu Jana Karasová. Díky za informace. Naslyšenou.
13: Pěkný den, naslyšenou.
14: Ladíte odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus v 16 hodin 13,5 minuty. V zahraničí zůstáváme dál, ale víc na východ. Japonská starostka města Javata v prefektuře Kyoto Soko Kawata se stala první úřadující starostkou zemi, která nastoupila na mateřskou. V polovině září porodila dceru a během její nepřítomnosti město vede její zástupce. Její rozhodnutí vyvolalo v Japonsku výraznou debatu. Vedle podpory zazněla i kritika, že pokud se chce věnovat dítěti, měla by z funkce odstoupit. A to v zemi, která se dlouhodobě potýká s velmi nízkou porodností. Téma teď probereme s japanologem Janem Sýkorou z Ústavu asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
15: Dobré odpoledne.
14: Proč právě rozhodnutí jedné starostky odejít na mateřskou vyvolalo v Japonsku tak silnou odezvu? Co nám ty reakce říkají o současné japonské společnosti?
15: No, ta velká reakce nebo ostrá reakce byla vyvolána zřejmě faktem, že zaprvé je to žena, která zastávala zastupitelskou funkci A za druhé, což je v Japonsku stále ještě výjimkou, ona byla ve svých 33 letech před 3 lety zvolena vlastně nejmladší starostkou ženou tedy v dějinách Japonska a zároveň tedy se rozhodla pro tedy skloubení toho výkonu funkce s tedy mateřstvím, což je v Japonsku naprosto bezprecedentní.
14: Jak složité je dnes v Japonsku vlastně skloubit rodičovství s profesní kariérou? S jakými překážkami se ženy po narození dítěte nejčastěji setkávají?
15: Ano, tady asi musíme rozlišovat mezi obecným zákoníkem práce a postavením, které měla právě paní Shouko Kawata, protože zákoník práce řeší otázku mateřské dovolené například u zaměstnanců veřejné správy, ale neřeší u volených zástupců. To znamená, že podle zákoníku práce ona vlastně na tu mateřskou dovolenou nemá z zákona nárok. Takže tam je určité právní vákuum, čili to je první důvod. No a tím druhým důvodem je samozřejmě současná demografická situace, kdy Japonsko se dnes potýká s katastrofálním propadem porodnosti. Současná třeba úhrnná plodnost, což je počet dětí, které porodí žena za dobu své biologické aktivity, je 1,37 dítěte tedy. Takže na to, aby se vůbec udržel současný stav populace, tak je zapotřebí tento ukazatel minimálně na hodnotě 2. Ano.
14: Pokračujte, dokončíte myšlenku.
15: Jen jsem chtěl říct, takže samozřejmě se i vláda snaží vytvářet podmínky pro to, aby tady bylo možnost skloubit tedy tu pracovní pozici žen s mateřstvím. Je to spojováno především s bývalým premiérem Abe Shinzoem, který v roce 2013, tuším v září, vyhlásil program takzvané Womenomiky, a s cílem, že do roku 2020 by na vedoucích pozicích mělo být 30% žen a samozřejmě je tam vytvořen i tedy ten právní předpoklad pro to, aby o ně bylo postaráno i v případě mateřství, to znamená mají nárok na těch 16 týdnů mateřské dovolené.
14: Jak případ starostky Kawaty souvisí s dlouhodobě nízkou porodností v Japonsku? Může vytvořit nějaký precedens pro další ženy ve vedoucích funkcích?
15: No, ona sama dokonce reaguje na ty výtky, které hovoří o tom, že je to bezprecedentní případ a že měla vlastně oznámit to, nebo v okamžiku, kdy oznámila to těhotenství, tak měla odstoupit ze funkce. A ona sama říká, že se snaží tento precedens právě vytvořit, aby se ukázalo, že ženy mohou být i na volených funkcích a přitom mohou být plnohodnotnými matkami. Ale máte pravdu, že ta celková společenská atmosféra a i vlastně pracovní vytížení, které se očekává zejména od těch lidí, kteří zastávají vyšší manažerské pozice, tak nedává příliš prostoru věnovat se plnohodnotně oběma vlastně funkcím, to znamená jak rodičovské funkci, tak zároveň výkonu té manažerské funkce.
14: Právě jakou roli v rozhodování Japonců o rodině a dětech hraje pracovní kultura, třeba dlouhá pracovní doba nebo očekávání velkého pracovního nasazení?
15: Osobně si myslím, že tady jsou velké rozdíly, jestli hovoříme o městech, jako je Tokio nebo Osaka, která jsou hodně už ovlivněna i západní kulturou, myslím pracovní kulturou, anebo jestli mluvíme o tedy menších městech, kde přece jenom převažuje ještě takový ten paternalistický vztah mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Popřípadě, jestli hovoříme o nadnárodních firmách nebo o firmách, které mají nějaký mezinárodní přesah, anebo jsou to čistě japonské drobné podniky, takže v těch jaksi internacionalizovaných prostředích už nebývá to úplně zvykem, ale bývají případy, kdy i vysoce postavené manažérky jsou schopny i třeba mít dítě u sebe v kanceláři v době tedy té mateřské dovolené, ale pořád je to spíše výjimka. Pořád převažuje ta představa o tom, že ty manažerské funkce by měly zastávat především muži.
14: A jak se dnes v japonských rodinách dělí péče o děti a domácnost mezi ženy a muže? Do jaké míry stále přetrvává třeba, řekněme, takzvané tradiční rozdělení rolí?
15: Tam zase hraje velkou roli, o jaké rodině mluvíme. Je pravdou, že současná nejmladší generace, to je takzvaná Z generace, tak třeba ze 60% dokonce vykazují nebo odpovídají v různých dotazníkových šetřeních, že nechtějí vůbec vstupovat do oficiálních manželských vztahů. Ale je pravdou, že u těch nejmladších ročníků dneska už převažuje i názor na sdílení tedy rolí v rodině, ale bohužel ten společenský tlak častokrát těm mladým manželům nebo mladým mužům nedovoluje se věnovat třeba těm nebo sdílet ty rodičovské povinnosti právě proto, že to pracovní zatížení je váže mimo rodinu.
14: Dodává Jan Sýkora, japanolog z Ústavu asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Děkujeme vám za analýzu a za rozhovor. Naslyšenou.
15: Děkuji za pozvání. Pěkné odpoledne.
14: 16 hodin, 20 minut posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus a tematicky se vracíme do Česka. Tisíce upravených tuningových aut míří do Prahy nelegální sraz s názvem Europe Illegal Season End odhalila policie na sociálních sítích. Očekává kvůli tomu dopravní komplikace nebo výtržnosti. A na D1 na příjezdu do Prahy je náš reportér Jakub Vejk. Dobré odpoledne.
16: Hezké odpoledne, já číhám na křižovatce magistrály a Spořilovské spojky. Je tu velmi silný provoz, a to jak do centra, tak i z centra města. Mezi těmi stovkami aut a kamionů jsem ale zatím vlastně nezahlédl nějaké opravdu křiklavé nebo na první pohled tuningové auto, třeba s polepy a s různými doplňky. U několika projíždějících aut bych si to ale možná nějakou tu úpravu asi typl. Už od dopoledne, ale podle policistů postupně překračují hranice zahraniční účastníci, a to hlavně z Německa, no a pak taky z Rakouska a zemí Balkánu, takže dost pravděpodobně postupně do Prahy projedou právě tudy po D1. Přesné místo srazu organizátoři do poslední chvíle tají, další účastníci, a tím pádem i policie se to nejspíš dozví až zhruba kolem 8 hodiny večer. Každopádně mělo by nejspíš jít o nějakou velkou odstavnou plochu nebo možná parkoviště u některé z obchodních zón.
14: Jakube, jak snad legálním srazem bojují policisté?
16: Policisté nasadili hlídky vlastně na všechny hlavní tahy v Česku, nejenom tady kolem Prahy, ale opravdu v celé zemi. Zapojují se nejen dálniční a silniční policisté, ale vzhledem k těm zahraničním účastníkům třeba taky cizinecká policie a nebo pyrotechnici. No a mají k dispozici třeba služební Ferrari, vrtulník a nebo drony. Policisté totiž očekávají různé s tím srazem spojené komplikace a výtržnosti, které se vlastně objevily při těch minulých ročnících v jiných zemích. Jde třeba o nelegální závody, blokování silnic, objevily se třeba taky krádeže nebo poškození dopravního značení, anebo taky právě výtržnosti s hlasitou hudbou anebo s pyrotechnikou.
14: No a jaké prohřešky při takových akcích policisté často objeví?
16: Co se týče jízdy, tak jde o ty nelegální závody, překročení povolené rychlosti nebo nebezpečnou agresivní jízdu, případně o hlučnou jízdu, anebo třeba taky takzvané driftování. U samotných aut pak automobiloví nadšenci často upravují jejich motor, výfukový systém, podvozek nebo nasazují neschválené pneumatiky a nebo mají zatmavená okna. Detaily k tomu říká mluvčí policejního prezídia Violeta Canosky.
17: Problém je ale v tom, že každé vozidlo bylo vyrobeno, testováno a schváleno za určitých technických podmínek. Tyto nepovolené zásahy mohou změnit jeho jízdní vlastnosti, stabilitu nebo ovladatelnost. Upravené výfuky mohou navíc způsobovat nadměrný hluk a zvyšovat emise.
16: Policisté pak vlastně zamezí další jízdě, a to buď odtažením nebo botičkou. V případě těch dalších zmíněných prohřešků samozřejmě udělují pokuty anebo body. No a k tomuto mám poměrně čerstvou informaci. Zatím se policistům podařilo takto zastavit dvě auta přijíždějící právě z ciziny. První řidič přišel právě o osvědčení o registraci vozidla, a to z důvodu nějakých neschválených úprav. No a druhý chycený vlastně neměl za volant vůbec usednout, jelikož mu ještě nebylo 18.
14: Na D1 na příjezdu do Prahy náš reportér Jakub Vik číhá na přijíždějící tuningová auta na jejich nelegální sraz s názvem Europe Legal Season End 2026. Jakube, díky za informace. Naslyšenou.
16: Díky, hezký den.
3: Posloucháte Odpolední Plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
14: Teď je 16 hodin 24 minuty a v tomto čase pro vás máme v Odpoledním plusu tradičně literární téma. Po 40 letech od svého vzniku se čeští čtenáři dočkali zásadního románu estonské literatury Sedmé jaro pomíru. Autobiograficky laděný román spisovatelky Vivi Luik je zaveden na estonský venkov v počátku 50. let minulého století. V překladu literárního vědce Vladimíra Macury musel na své české vydání čekat dlouhé roky. Až teď vychází v revidované podobě v nakladatelství Via Baltica a víc nám už poví kolega Ivan Malý. Dobré odpoledne.
18: Krásné odpoledne.
14: Název románu odkazuje na Sedmé jaro pomíru. V čem je tento mír ironický nebo zdánlivý pro tehdejší Estonce?
18: No, název knihy je zřejmě takový jinotaj. Ono je sice 7 let pomíru nebo 7 let od konce druhé světové války, ale v Estonsku skutečný mír nenastal. Země je okupovaná Sovětským svazem, probíhá v ní partizánský boj a společnost drtí stalinský teror. Takže ten mír je spíš takový jen a pouze papírový.
14: Hlavní hrdinkou, jestli se nepletuje, malá dívka, jak vnímá tehdejší svět kolem?
18: Vnímá je čistě smyslově, vlastně jako dítě. Ty rozpadající se usedlosti po deportovaných sousedech pro ní nejsou místem tragédií, ale místem pro dětské hry, místa plná tajemství. Dobovou sovětskou rétoriku a hesla, které přivychovají dospělé, vnímá jako jakási magická zaříkávadla. Je to vlastně příběh, který nestojí na nějakém patosu, ale na konfrontaci dětské zvídavosti, který se odehrává v ruinách starého světa.
14: Kdo to byli lesní bratři a jakou roli v příběhu hrají? Román vyšel právě poprvé v 80. letech 20. století.
18: Byli to estonští partizáni nebo protisovětští bojovníci. Oni nebyli pouze v Estonsku, byli v celém Pobaltí již od půlky 40. let 20. století a bojovali právě proti okupaci Pobaltí Sovětským svazem. Ta už nenastala vlastně až po druhé světové válce, ale už během ní v roce 1940. A skrývali se v lesích a bojovali proti Sovětskému svazu dlouhé roky. Někteří z nich i ti v Estonsku vydrželi i třeba 40 let se schovávat v estonských lesích. No a v očích malé dívky tito lesní bratři jsou napůl taková mýtická stvoření, napůl strašidelné, napůl hrdinské bytosti. A je to i proto, že vlastně lesní bratři jsou v těch rodinách, v té tehdejší každodennosti zdrojem takových šeptaných zpráv. O nich se vlastně dospělí povídají jen a pouze tehdy, když si myslí, že děti už spí, i když třeba ještě nespí. A právě i to je další zdroj, proč jsou pro malé nejen dívky tehdejší doby vlastně takové kouzelné bytosti a řekněme vstupenka do nějakého zakázaného světa.
14: Jak jsme říkali, román vyšel poprvé v 80. letech 20. století, tak kdo je právě jeho autorka Vivi Luik?
18: Je to vlastně letos 80-letá klasička estonské literatury, ta již v 60. letech zazářila jako básnířka ve věku vlastně řekněme nějakých 18-20 let. Její literární dílo je dneska přeloženo do více než 20 jazyků a to je pro estonskou literaturu opravdu něco velkolepého. Možná bychom tady pro posluchače jenom měli lehce zmínit, že Estonci mají asi tak 1 milion obyvatel, tedy méně než kolik je obyvatel dnešní Prahy. Mezinárodně se však proslavila právě prózou v polovině 80. let. Je to román Sedmé jaro pomíru. A další její významný román má i českou stopu. Jmenuje se Krása historie, vyšlo v roce 1991 a propojuje pražské jaro roku 68 s estonskou zpívající revolucí na konci 80. let. A právě předzvěstí této zpívající revoluce občas bývá i označován právě román Sedmé jaro pomíru.
14: Ivane, proč kniha v překladu Vladimíra Macury vychází až teď?
18: No, je to poměrně dlouhý příběh. Macura, literární vědec, překladatel, propagátor estonské literatury a vlastně hlavně poezii, Vivi Luik překládal už od první půlky 70. let a o románu Sedmé jaro pomíru o tom věděl, a že je významný už od té půlky 80. let a pravděpodobně první verzi toho překladu měl už hotovou v druhé půlce nebo na konci 80. let, ale právě ty politické změny po roce 1989, které do té doby takzvaným literaturám Sovětského svazu, byť to nebyly literatury ruské, úplně nepřálo, tak román, byť měl vyjít někdy v 90. letech, tak nevyšel a bohužel se na konci 90. let ocitl jako pozůstalost právě Vladimíra Macery v památníku literárního písemnictví a z jeho pozůstalosti vychází právě deska, takže je to téměř po 40 let.
14: No a proč číst dnes pobaltskou literaturu reflektující dobu sovětské okupace?
18: No, to je samozřejmě otázka, možná proto, že právě pobaltská literatura, nejen ta, která evokuje právě třeba ta 50. léta v Pobaltí nebo Estonsku, ukazují českému čtenáři i jinou takovou historickou zkušenost dalších malých evropských národů ve 20. století. Pobaltské země si prošly velice tvrdým údělem ve 20. století, o kterém se v české populaci ku podivu podle mě moc neví a už méně mluví. Jejich srážky s těmi totalitními režimy, jak s tím totalitním režimem nacistickým, tak s tím totalitním režimem, zvláště řekněme sovětského typu, po roce 1944, respektive 1945, měly ještě tragičtější následky než zkušenost právě naše. Byť to vlastně geograficky nejsou příběhy zas až tak moc vzdálené těm příběhům naším, řekněme, ze střední Evropy. Prostě přinášejí českému čtenáři jinou optiku evropských dějin.
14: Zásadní román estonské literatury Sedmé jaro po míru spisovatelky Vivi Luik a mluvil o něm kolega Ivan Malý. Díky za to, naslyšenou.
18: Děkuji také.
14: Je 16:30, posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Na řadě je další zpravodajský souhrn od Ondřeje Látala.
3: Český rozhlas Plus.
7: Maximální cena nafty se o víkendu a v pondělí v Česku oproti dnešku mírně sníží. Litr nafty má zlevnit o 4 haléře, řidiči za ní zaplatí nejvýš 48,54 Kč. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak litr benzínu budou smět čerpací stanice prodávat dráž, a to až o 5 haléřů. Nový strop je na 45 korunách a

0: RG. Podle toho se nehodu ve spolupráci s místními úřady dál zabývá český generální konzulát v Los Angeles. Argentina spustí jako první země Jižní Ameriky program na získání občanství pomocí investic. Oznámil to argentinský ministr hospodářství Luis Caputo na síti X. Argentinské občanství bude možné získat nevratným příspěvkem ve výši v přepočtu přes 7 milionů korun anebo nákupem státních dluhopisů v hodnotě v přepočtu za víc než 17 milionů korun. V nemocnici ve Friedlandu na Liberecku dnes začala hlavní etapa modernizace. Nemocnici hrozil před časem zánik, proto ji od roku 2020 převzala krajská nemocnice Liberec. Ta teď chce friedlandský areál využít hlavně pro ambulantní a následnou péči. Ve zprávách na Plusu taky doprava. Na D1 zůstává dlouhá kolona na výjezdu z Prahy do Brna před omezením na mostě Šmejkalka. Před 23. kilometrem se popojíždí od okruhu z 12. kilometru. Zdržení teď asi 50 minut. Na D1 komplikace taky směrem z Brna do Prahy. Ve zúžení na 24. kilometru stojí nepojízdný kamion a tvoří se kolona z kilometru 27 je na čtvrt hodiny. Na D1 je velké zdržení i na příjezdu do Brna z Prahy. Auta stojí od Domašova z kilometru 160. Až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu. Zdržení v levém pruhu pro osobní auta celkově asi 3/4 hodiny. Na D8 je kolona na příjezdu do Prahy s Ústí nad Labem. Od sjezdu na Zdiby až do Kbelské. Kolona se ale zkracuje, nehoda v Kbelské už nepřekáží. Teď se zdržíte do 25 minut. V Praze se rozjíždí kolony v Kbelské do Hloubětina. Nehoda u Novopatské nepřekáží. Vázne provoz na jižní spojce směrem na Černý most. Jsou to kolony od Spořilovské za Průmyslovou na 35 minut. 20 minut se jede v koloně i na jižní spojce od Vídeňské k Barrandovskému mostu. A dál regulují průjezd tunely Blanka. Kolony jsou tedy v Radlické, Plzeňské, Patočkově anebo i v Povltavské ulici. Dobře, dojeďte. Sobota bude většinou jasná anebo skoro jasná. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat místní mlhy anebo nízká oblačnost. Během dopoledne se bude rozpouštět. Teploty zítra 20 až 24, na horách kolem 16, na Šumavě až 19 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Posloucháte Odpolední Plus. A pokračujeme skoro 4 minuty po 16:30. Dobrý poslech vám přeje Martin Matějka. Už za týden půjdou lidé v Česku k volbám do obecních zastupitelstev. Volit se bude ve více než 6 000 městech a obcích a v určitých okrscích budou lidé vybírat také svoje zástupce do Senátu. Český statistický úřad zaregistroval do letošních komunálních voleb přes 22 000 kandidátních listin. O mandát se bude ucházet zhruba 190 000 kandidátů, což je méně než při posledních komunálních volbách. Politické analytičky Terezy Friedrichové z výzkumné agentury NMS Market Research jsme se v ranním vysílání zeptali, jak se vlastně měří volební úspěch v komunálních volbách, kde kandiduje tolik politických subjektů a přitom často jen v jedné obci nebo regionu.
2: Je to extrémně náročné, je to vlastně z toho důvodu, který jste řekla. Vlastně ty kandidátky jsou extrémně roztříštěné, v každých městech kandidují jiné koalice a proto to je v podstatě nemožné, proto vlastně i agentury, i my, i ostatní výzkumné agentury se zaměřujeme třeba na ta největší města, Praha, Ostrava, Plzeň, Brno, tam to je ještě relativně jednoduché, ale vlastně na nějaké jako obecné úrovni nebo na úrovni České republiky my vlastně vůbec nedokážeme zachytit tady tuhle rozdrobenost a ten důvod je ještě jeden a to je samotné hlasování, jak se vlastně křížkuje u voleb komunálních, to do toho taky vnáší vlastně velký prvek nejistoty, takže my vlastně nevíme, jak to dopadne. To vlastně nevíme nikdy, ale teď to nevíme ještě víc.
1: Řekla Tereza Friedrichová z výzkumné agentury NMS Market Research v ranním vysílání. Politický reportér serveru Seznam zprávy Václav Dolejší v našem vysílání komentoval trendu takzvaných skrytých stran, kdy členové typicky parlamentních partají kandidují v jiných uskupeních společně s nezávislými kandidáty. Tento fenomén podle Dolejšího letos výrazně zesílil.
3: Tenhle trend pozoruju tak už dvoje volby zpátky, kdy pod těmi krycími názvy kandidují politici z tradičních stran. Je to taky daný tím, že ty tradiční strany jsou prostě u veřejnosti ty značky jako takové nepopulární, neoblíbené, na tu komunální úroveň se vyloženě nehodí. Ale letos to opravdu, bych řekl, úplně explodovalo, zrovna o tom dneska píšu článek a vezměme si, že paradoxně ty opoziční strany

0: které říkají, že chtějí leštit své vlastní značky a ty brandy, tak speciálně oni kandidují pod krycími názvy. Jenom taková ODS třeba v Praze kandiduje překvapivě pod názvem Spolu pro Prahu, společně s TOP 09, anebo třeba v Ostravě ODS kandiduje pod krycím názvem Srdcová, což je taková slovní hříčka se srdcem a s tou zkratkou Ostravy OVA. No a v Brně myslím, že to je taky v koalici s TOP 09, takže snaží se to ty tradiční strany hodně skrývat, někdy je to takové bizarní ty názvy, někdy jsou takové roztomilé, velmi často tam vidíme Pro město, Za lepší město a podobně.
1: Podotýká politický reportér serveru Seznam zprávy Václav Dolejší. Na další trend letošních voleb upozornila Anna Šavit z katedry marketingové komunikace a public relations Fakulty sociálních věd. Souvisí podle ní s novými evropskými pravidly pro politickou reklamu. Třeba velké platformy jako Google nebo Meta kvůli novým pravidlům značně omezily možnosti politické reklamy. A podle Anny Šavit se proto kampaň částečně přesunula z online do veřejného prostoru.
2: Ta kampaň je letos mnohem více viditelná a do velké míry se opět vrátila do ulic. Různé jako stánky do posledního momentu se ta kampaň jako dělá, jsou vidět ve velkých městech i v malých, hodně plakátů. Zároveň je letos i ta kampaň, bych řekla, poměrně jakoby hezky barevná, ale určitě je více viditelná než před několika, než vlastně ty minulé komunální volby, což může být ten dopad toho, že prostě nelze tak využívat ten online prostor.
1: To byla expertka na politický marketing z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a členka týmu Solovo Institut Ivany Tykač a Anna Šavit. A ještě jeden jev jsme v ranním vysílání probrali, a to takzvanou volební turistiku, tedy přehlášení si bydliště za účelem získání volebního práva v daném okrsku. Podle zjištění Seznam zpráv je třeba v krušnohorské obci Moldava se zhruba 150 voliči, nejméně 20 lidí hlášených na adresách, kde podle vedení obce fakticky nežijí. A v posledních týdnech přicházejí další lidé, kteří si chtějí trvalý pobyt v Moldavě nově přihlásit. Jak to, že to české právo umožňuje, to vysvětlil právník Ondřej Preuss z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
3: Stačí vlastně ten příslušný krok učinit těsně před volbami, to znamená evidovat se ke dni voleb, vlastně respektive toho hlasování. To znamená, je to opravdu jako formální přístup. A je to důsledek toho, že v České republice je poměrně unikátní, když to srovnáme s zahraničím, ten institut toho trvalého pobytu nebo trvalého bydliště, jak se někdy říká, což je opravdu jako formální vlastně evidence, kterou vede stát v zásadě a která často nekoresponduje právě s tím, kde je to skutečné bydliště, to znamená, kde ten člověk se skutečně dlouhodobě zdržuje a má nějaké pouto, což je většinou používáno v zahraničí právě třeba i pro to volební právo, zatímco u nás se vychází z té formální evidence a tím prostě vznikají tyto, řekněme, třecí plochy.
1: Vysvětlil účelovou turistiku před komunálními volbami právník Ondřej Preuss. Připomenu, že komunální volby a volby do části Senátu jsou už za týden. S vámi odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. V 16 hodin skoro 40 minut se teď tematicky přesouváme do zahraničí. Americký stát Kalifornie uzákonil minimální věk pro vstup do manželství, a to na 18 let. Může se to zdát zvláštní, ale tuto hranici dosud nemá stanovenou většina z 50 amerických států. Kalifornie je teprve 18. státem, který tento minimální věk pro svatbu stanovil. Zákon o tom tento týden podepsal kalifornský guvernér Gavin Newsom. Sňatky s nezletilými přitom nejsou ve Spojených státech úplně ojedinělým jevem. A další informace k tomu přidáme s Pavlem Novákem ze zahraniční redakce. Dobrý den.
4: Pěkné odpoledne.
1: Proč je to tak převratné, že Kalifornie uzákonila minimální věk pro uzavření manželství na 18 let?
4: No, protože to není ve Spojených státech úplně běžné, že se tam mohou vdávat a ženit jenom dospělí. Ještě před 10 lety tam neplatil limit 18 let v žádném z 50 států. Od roku 2018 jej postupně zavedlo 17 států. Díky tomu zákonu, který byl teď přijatý v Kalifornii, tedy od 1. ledna, jich bude 18. Věkový limit limit 18 let mají hlavně státy v takzvané Nové Anglii, to znamená na severovýchodním pobřeží Spojených států, ale také ve státě Oregon nebo Washington na západním pobřeží a také ve státech Missouri nebo Oklahoma, Minnesota, Michigan, to jsou státy zase v oblasti Velkých jezer na středozápadě. Ve 32 státech ale může být ženichovi nebo nevěstě 17 nebo 16 let a ve státech Kansas nebo Hawaii dokonce jenom 15. A většinou k uzavření takového manželství mezi nezletilým a třeba dospělým člověkem stačí souhlas rodičů. Někdy je k tomu potřebný je také souhlas soudu. V Kalifornii, v Novém Mexiku a ve státě Mississippi tam neexistuje dodnes žádné věkové omezení. V Kalifornii tedy bude od 1. ledna těch 18 let. Podle organizace Unchained at Last, což by se dalo přeložit jako konečně zbavené okovů, která usiluje o zákaz dětských sňatků v celých Spojených státech, tak se v Kalifornii ročně uzavřelo kolem 9 000 manželství, hlavně nezletilých dívek s dospělými muži.
1: Jak častá jsou manželství nezletilých ve Spojených státech? Jsou nějaká data? Kolik jich je?
4: Jsou, ale ta poslední známá statistická data jsou z roku 2021. Ve 20 letech předtím bylo uzavřených skoro 315 tisíc manželství s nezletilými. To znamená přes 15 tisíc sňatků ročně takových. Od roku 2018 už ale jenom vlastně 33 států potom povolovalo ty svatby lidí mladších 18 let, takže ten počet sňatků se postupně snižoval, jak se zvyšoval ten počet států, které zaváděly tento limit. Organizace Unchained at Last vydala loni takovou studii, kde říká, že nejčastěji se uzavírají manželství s nezletilými ve státech Utah, Nevada a Idaho. V Nevadě to bylo 6 z tisíce mladistvých ročně vstoupilo do manželství. Různé spolky a nadace, které bojují za zákaz sňatků s dětmi, poukazují na to, že ti nezletilí mohou být manželství vystaveni domácímu násilí, sexuálnímu násilí nebo vlastně odejdou ze školy, nedostudují a v pozdějším věku jim třeba hrozí chudoba nebo psychické poruchy a jak ještě nejsou zletilí, tak ani nemohou sami požádat o rozvod toho manželství.
1: Jak jsme říkali, dospělost jako hranici pro vstup do manželství nemá ani polovina amerických států. Čím argumentují zastánci zachování toho nižšího věku pro uzavření sňatku?
4: I když se Spojené státy připojily k plánu OSN z roku 2016, že do roku 2030 eliminují ta manželství s dětmi, tak stále tam jsou zastánci zachování té současné praxe a ti tvrdí, že by to byl zásah do rodičovských práv nebo do náboženských svobod. Argumentují tím, že rodiče mají právo rozhodovat o tom, kdo si vezme za ženu nebo za muže jejich dítě. To je takový argument, který zní trošku jako z 19. nebo možná ještě dřívějšího století. Například ve státě Wyoming, tam lidé mohou uzavírat manželství už v 16. a jeden republikánský poslanec tam prosazoval názor, že chránit děti před manželstvím může odradit 19-leté rodiče vychovávat společně děti pod jednou střechou. Tamní zákonodárci potom došli k závěru, že věk pro vstup do manželství se má krýt s věkem, kdy je člověk fyzicky vyspělý natolik, aby mohl mít vlastní děti. Nutno připomenout, že stát Wyoming, to je nejméně lidnatý stát ve Spojených státech, má necelých 600 tisíc obyvatel, ale přitom je větší než třeba v Evropě Rumunsko. Ta hustota obyvatelstva je tam velmi malá, proto tam možná jsou takovéhle názory.
1: V některých zemích je ale problém manželství nezletilých mnohem větší než ve Spojených státech. Kde je tento jev nejrozšířenější?
4: Je to v Indii, v nejlidnatější zemi na světě. Podle údajů dětského fondu OSN UNICEF, tam vstoupí do manželství 1,5 milionu dívek ročně. Když je manželství před 18. rokem nezákonné, to tam tak platí, tak přesto Národní průzkum o zdraví rodin ukázal, že 1 z 5 žen se vdala už před svými 18. narozeninami. A OSN odhaduje, že v celém světě je každý rok 12 milionů nezletilých nevěst, které vstupují do manželství.
1: Tolik Pavel Novák ze zahraniční redakce, který byl také zpravodajem Českého rozhlasu ve Spojených státech. Děkujeme za téma. Naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Ladíte odpolední vysílání Českého rozhlasu plus ve 16:45 se vracíme zpátky k českým tématům. Zemědělce trápí vysoké ceny pohonných hmot, na některých místech stouply meziročně o více než polovinu. Jeden stroj přitom může spotřebovat až 200 litrů nafty každý den. Regulace cen, kterou vláda včera zavedla farmářům, zatím příliš nepomohla. Zvýšené náklady mají podniky třeba na Benešovsku.
5: S předsedou statku do mašín Janem Bursíkem jsme u čerpací stanice přímo na statku. Vy jste říkal, že i kdybyste teď chtěli natankovat, takže vlastně není co. Tady ta obrovská nádrž.
6: Takhle je to dvoupláštový.
5: Zní to dutě.
6: Standardně by v této nádrži tohle dobou bylo třeba dejme tomu 5000 litrů nafty. Aktuálně tam není ani tisícovka, protože čekám s nákupem na vhodnější dobu.
5: Pokud se podíváme teď na aktuální cenu po tom, co stát zavedl regulaci cen a taky snížil o 2 koruny 35 haléřů spotřební daň, tak poznal jste to?
6: Ano, klesla o těch 2 koruny 35, ale i tak je to prostě obrovská suma, protože ta cena je tak vysoká, že meziročně to stejně stoplo 55 až 60%, takže je to opravdu velice výrazná nákladová položka.
5: Neplánujete třeba omezovat nějaké práce, které nejsou úplně nezbytné právě kvůli té drahé naftě?
6: Ono už není opravdu kam šát, upřímně řečeno. Samozřejmě se snažíme zbytečně nejezdit, zbytečně nenechávat nastartovaný stroje a tak dále.
5: Za obrovský problém označuje vysoké ceny nafty i podnik ve Zdislavicích. Za 14 dní spotřebují jeho stroje 20 000 litrů nafty. Loni nakupoval touto dobou v průměru za 26 korun za litr. Letos je to ke 40 korunám a ani snížení spotřební daně situaci podle vedení příliš nezachrání. Drahá nafta má dopady i na malé farmáře. Jsem teď v Jeníkově a s traktorem s valníkem, který je plný brambor, přijíždí na statek Tomáš Hájek. Možná na úvod mě by zajímalo, kolik má takový traktor spotřebu?
7: Tak tam může být ta denní spotřeba třeba okolo 200 litrů nafty, no.
5: Tak a vy jste se na mě poctivě připravil, když jsem říkala, že se vás budu ptat na ceny nafty a jak se u vás promítly.
7: Minulý rok byly ty ceny mezi 28 až 26 tady korunama, jo.
5: A když se podíváme na letošní rok, tak tady začaly ty ceny extrémně stoupat tedy od srpna, kdy tady máte cenu tedy z června, to bylo 27,85 a v srpnu to už bylo přes 36 korun a dostali jste se, tady se dívám, až ke 40 korunám za litr.
7: Nejdražší vlastně byla i v září 40, 75 halířů.
5: A tedy při té vaší spotřebě za ten rok, tak jaký to bude v součtu rozdíl?
7: Bude tam rozdíl zhruba nějakých 120 tisíc. Peníze to samozřejmě jsou, ale co se dá dělat, no?
5: Promítnout drahou naftu do cen produktů prý zemědělci nemohou, protože ceny si neurčují oni, ale odběratelé. Z Benešovská Věra Hájková, Český rozhlas.
8: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: A teď jste s námi v 16 hodin 48,5 minuty. Už 40 let uplynulo letos od okamžiku, kdy se populární český zpěvák Valdemar Matuška rozhodl nevrátit z dovolené na Floridě a zůstal ve Spojených státech. Emigraci Valdemara Matušky a také to, jak se o ní mluvilo, teď krátce připomene David Hertl.
9: Jako první se o odchodu Valdemara Matušky do exilu dozvěděli posluchači Svobodné Evropy 2. září 1986 odpoledne. Ještě téhož dne večer odvysílala další zahraniční stanice Hlas Ameriky rozhovor, ve kterém se redaktor Pavel Pecháček Valdemara Matušky ptal, co jej k emigraci vedlo.
10: Tak já jsem poprvé uvažoval nad odchodem z republiky asi tak před 2 lety, kdy mě pozvali na vnitro a řekli, abych se zodpovídal z toho, co jsem řekl na jevišti. Měli teda konkrétní dotazy a dověděl jsem se, že nějaký soudruh z Českých Budějovic si na mě stěžoval rozsáhlým dopisem. No, asi měl pravdu, ale svojí. Já vím, co to je, když jsem nesměl zpívat, já už jsem to zažil a není to nic příjemného. Lidi se totiž chtějí bavit a já se s lidma hrozně rád bavím. A někdy mám takový pocit, jako měl pan Vlasta Burian, když říkal, mně se chce něco říct. A já to asi řekl. A tak se stalo, že jsem na konci sezony řekl, letos houby nezbírat.
11: Já si myslím, že tomuhle asi rozumějí lidé v Československu líp, než my tady ve Spojených státech.
10: No jistě, no tak to jsou takové prostě věci, které rozumějí u nás, že se stal ten Černobyl, tak se zdálo, že jako se nebudou jíst ani borůvky a tak dále. Lidi teda chvíli koukali a pak se začali hrozně chechtat. Vidíte se, já vím, že se vám to třeba zdá být jako maličkost, ale tam, kde má cenzura ještě svoji cenzuru, je to úplně jiné. Tak já jsem se rozhodl, že vemu rodinu a odjedem. No. To víte, že Československo bude vždycky naše rodná zem, jak jsem to vždycky velice často zpívala.
9: Matuškova manželka Olga Blechová později v obsáhlém rozhovoru pro Svobodnou Evropu vysvětlovala, jak se v husákovském Československu připravovali Matuškovy pořady.
12: Když se řekne, uděláme nový program, tak se napíše program. Ten jde na schválení. Schválej program a vyškrtaj z toho věci, které se tam nesmějí říkat. Pak se pronajme divadlo a bez obecenstva jenom před porotou se udělá ten program. Těch pět nebo deset
13: jako
12: lidí...
13: Na sucho.
12: Těch pět nebo deset lidí poslouchá, jak teda konkrétně, že Valdemar jednotlivý ty věci říká. V tom najdou ještě další podtext, na co nepřišli z psanýho textu. Tak to najdou v tom, když on to řekne a na něco dá důraz, něco potlačí, tak vyškrtají další várku. A pak je premiéra a tam se jdou zase podívat a vyškrtají ještě zbytek na to, co reagovali lidi. A to je ten konec, s čím se potom může koncertovat.
9: Pro řadu obyvatel Československa byla Matuškova emigrace v roce 1986 v podstatě nepochopitelnou událostí. Mimořádně oblíbený zpěvák, navíc ověnčený titulem zasloužilého umělce, který podle mínění mnohých takzvaně měl všechno.
14: Někomu se zdá, že když má chatu, auto, že to je všechno. Může se někomu i v Sovětském svazu zdát, že když má dvakrát týdně maso, že to je vlastně to nejlepší, co může být. Proto říkám, že není nic velkého a malého, leč při srovnání. My jsme skutečně měli všechno, co by si jako někdo myslel, že jako, co už víc chcete, ale neměli jsme to zásadní, co pro nás bylo snad nejdůležitější. Já jsem člověk, který když přijde na plac, myslím tím jeviště, chci se bavit s lidma, chci jim říkat to, co já cítím, chci jim říct i to, co oni někdy cítí.
12: A ty lidi na to čekali.
14: A najde se tam vždycky někdo, kdo je něčím poznamenaný a vždycky vás udá.
9: V exilu vydal Matuška 3 desky a měl téměř 80 koncertů. Do vlasti se poprvé přijel po 4 letech podívat v únoru 1990. Více o Valdemaru Matuškovi a jeho emigraci se dozvíte dnes večer po 20. hodině v pořadu Archiv Plus.
1: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Za 7 minut bude 17 hodin a v čase docela stihneme ještě jeden rozhovor. Falešný web Českého rozhlasu, profily na sociálních sítích řízené umělou inteligencí, smyšlené dokumenty z ministerstva a absurdní lži o zabírání území. Praktiky, ze kterých představitelé Česka i Polska podezřívají ruskou propagandu. Těšínsko v posledních týdnech čelilo dezinformační kampani s jediným cílem poštvat proti sobě Čechy a Poláky a pohraniční vztahy ve skutečnosti, ale vypadají úplně jinak. Město rozdělené řekou od zítřka opět spojí Mezinárodní divadelní festival Bez hranic a to už po 35. Ve vysílání je teď s námi na dálku organizátorka jeho české části Petra Slováček Rypinová ze spolku Člověk na hranici. Dobrý den.
15: Dobrý den, zdravím vás všechny z Českého Těšína.
1: Na sociálních sítích se objevily uměle vyvolené provokace, které chtěly poštvat Čechy proti Polákům. Vy naopak už léta přímo na hranici pořádáte festival, který oba státy spojuje skrze umění. Proč vůbec Těšínský divadelní festival v 90. letech vznikl?
15: Tak ano, náš festival se vlastně i kdysi jmenoval Na hranici a momentálně Bez hranic, takže myslím si, že my jsme zrovna příkladem, že opravdu kultura právě ve městě Na hranici spojuje a nerozděluje. Samozřejmě jsme také zaznamenali takové ty hlášky, o kterých jste mluvil dříve, ale myslím si, že opravdu pro nás je důležité, aby divadlo, které tady společně návštěvníkům nabízíme, bylo takovým kulturním mostem mezi Čechy a Poláky, mezi Poláky a Čechy a samozřejmě mezi všemi, kteří se našich představení budou chtít účastnit.
1: Jak vypadají poslední přípravy den před zahájením? Kolikrát teď třeba během jednoho dne přejdete z Českého Těšína přes hranici do Polského Těšína a zpátky?
15: Tak přípravy jsou opravdu intenzivní. Já osobně moc nemám ráda ty poslední dny před tím slavnostním zahájením. Pak jak už se to rozjede a všechno jede tak, jak má, tak je to takový nějaký lepší pocit. Ale samozřejmě my vzhledem tomu, že festival organizujeme jako čeští partneři a polští partneři, tak naše kontakty jsou momentálně denodenní a nejenom na té osobní bázi, ale e-maily, telefony a samozřejmě i ty osobní návštěvy, protože hrajeme na několika místech v obou Těšínech, jak v divadle Adama Mickiewicze ještě v Češině, tak v Těšínském divadle a ještě na dalších místech vlastně po obou stranách hranice. Takže kontakty ano, intenzivní a zítra se těšíme už, že to tak začne.
1: Na festival míří divadelní soubor z Česka i Polska, dorazí ale i hosté z Ameriky. Jaké zahraniční divadlo na Těšínsku přivítáte?
15: Přivítáme divadlo z Chicaga a bude to takové zvláštní představení, protože vlastně v letošním roce je v Polsku rok Poloni, to znamená Poláku, kteří žijí v zahraničí. Takže proto máme tady divadlo z Chicaga, takže to vlastně přijíždí Američani, kteří zahrají polskou hru s polskými titulky. A musím říct, že o toto představení byl velký zájem a vlastně bylo vyprodané během úplně pár dní. Ale je to takový jeden z elementů programu, protože opravdu máme krásný program český i polský, takže můžeme pozvat v podstatě na každé představení z těch 23, které nabízíme v rámci 9 dní festivalových.
1: Hlavní motiv letošního ročníku tvoří lidská svoboda a překonávání bariér. Jaké inscenace nabídne právě česká scéna?
15: Tak v podstatě úplně, když to vezmu úplně od začátku a od těch prvních let, kdy festival vznikl, tak vlastně na festivalu se objevovaly hry Václava Havla. Takže pro nás vlastně na každém z těch 35 festivalů by měl být nějaký zástupce, buď hra nebo cokoliv, co se týkalo vlastně tvorby, díla nebo stvárnění knih Václava Havla. Takže my to máme tak i letos a vlastně přijíždí s tímto poselstvím Národní divadlo z Prahy, Laterna Magica, představením Perpetuum Havel, na což se moc těšíme a vlastně úplně super je to, že je to představení, které je vhodné v podstatě pro každého, protože je tam minimum slov a v podstatě pohyb, emoce, takže jsme zvědaví, co to bude vyvolávat v našich návštěvnících, protože opravdu jsou z obou stran hranice.
1: No a z jakých měst právě a s jakým programem přijíždějí právě polští sousedé?
15: Polský program je taky dobrý, jako v každém roce vlastně festivalovém, přijíždí divadla z Poznaní, z Varšavy. Vlastně tím, že hrajeme v divadle Adama Mickiewicze, které je krásným velkým divadlem, tak tam je akorát jediná komplikace taková, že polská divadla třeba na rozdíl od českých divadel opravdu potřebují 2 dny na to, aby přijeli, aby se postavili a potom zahráli představení, takže toho polského programu je trošku míň. Nicméně je opravdu velmi kvalitní a myslím si, že dohromady úplně s tím českým to dává krásný jeden celek.
1: No a co témata v polské části programu, jaká převládají?
15: Máme taky hodně program takový monodramatický. Máme tam setkání s mistry, máme tam slavné osobnosti polské a myslím si, že ten program je opravdu tak bohatý, že těžko to zhrnout do pár vět. Kdo bude mít zájem, prosím, směřujte se na naše webové stránky borderfestival.eu, kde je program úplně dopodrobná popsán.
1: Tolik organizátora české části Mezinárodního divadelního festivalu Bez hranice v Českém Těšíně Petra Slováček-Rypěnová ze spolku Člověk na hranici. Děkujeme vám za rozhovor a za představení programu, ať se akce vydaří. Mějte se hezky, naslyšenou.
15: Děkujeme, naslyšenou.
13: Pri Bohemia Radio, audiofestival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Posloucháte závěr odpoledního plusu, co pro vás máme v našem vysílání dál, třeba po 17. hodině pořad 20 minut Radiožurnálu. Teď už také končí páteční proudové vysílání Českého rozhlasu Plus. Za všechny, kteří ho připravili a odvysílali, vám za vaši pozornost děkuje Martin Matějka a přejeme dobrý poslech našeho dalšího programu.
16: Český rozhlas Plus. Zprávy.
17: Dluhy na sociálním a zdravotním pojištění by měla nově vymáhat finanční správa. Na stavbu stanice metra D. Libuš vyhlásil pražský dopravní podnik tender za skoro 4 miliardy korun. Rusko se podle ukrajinského prezidenta Zelenského snaží vypudit Ukrajince z Kyjeva. Tady je Páteční plus a zprávy. Dobrý den vám přeje Ondřej Látal. Vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění už by neměli mít na starost soudní exekutoři. Ministerstvo financí od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy, protože by měly být levnější. Kritizuje to ale exekutorská komora. Podle jejího prezidenta Jana Mlynarčíka se sníží úspěšnost při vymáhání dluhů.
18: Přestože finanční správa vlastní data o své efektivitě nezveřejňuje, expertní analýzy odhadli její hrubou úspěšnost mezi 8 až 13%. Soudní exekutoři dosahují úspěšnosti mezi 35 až 40%. Rozdíl je tedy zásadní.
17: Ministerstvo financí odmítá, že by se efektivita při vymáhání zhoršila. Finanční správa podle ní bude na vymáhání dostatečně připravená. Pražský dopravní podnik vyhlásil soutěž na stavbu stanice metra D. Libuš. Tender vypsal na částku 3 miliardy 760 milionů korun bez DPH. Oznámil to mluvčí podniku Daniel Šabík. Cílem je podle něj stihnout stanici postavit do roku 2032 tak, aby mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce. Linka D propojí náměstí Míru s Písnicí. Celá trasa by měla podle aktuálního harmonogramu začít fungovat v roce 2036.
16: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
17: Rusko nepřestává dnem i nocí ze vzduchu útočit na Kyjev. Opakované zásahy jednoho z mostů přes Dněpr a omezení dopravy na dvou dalších mostech způsobily v několika milionové ukrajinské metropoli dopravní kolaps.
19: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovoru pro španělský list El País prohlásil, že Rusko chce Ukrajince vypudit z Kyjeva podobně jako na začátku invaze v roce 2022. Když nemáte hlavní město, nemáte zemi, myslí si Rusové, ale to není pravda. Ukrajina není jenom Kyjev a hlavní město je stále silné, ujistil novináře Zelenský. Ruské drony včera a dnes v noci poškodily hlavní pilíř jižního mostu, vozovku, svodidla a ochranou zeď tunelu metra. Situací v dopravě a ochranou mostu se dnes zabývá Ukrajinská bezpečnostní rada. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
17: Evropská komise uvolnila v přepočtu skoro 71 miliard korun na podporu Ukrajiny. Peníze mají zajistit fungování její veřejné správy a pokrytí finančních potřeb, zatímco se brání ruským plošným útokům. V pořadí osmou platbu schválila Rada Evropské unie potom, co Ukrajina provedla reformy v několika oblastech, a to včetně justice, energetiky a dopravy. Spojené státy přesunou část vojenské pomoci z Evropy a dalších zemí do Latinské Ameriky. O peníze v přepočtu za více než miliardu korun přijde mimo jiné třeba Slovensko nebo Severní Makedonie. Nově dostanou třeba Panama, Peru anebo Kolumbie. Americký kongres přitom pomoc evropským zemím schválil už v roce 2022 kvůli válce na Ukrajině.
20: Americké ministerstvo zahraničí tvrdí, že peníze budou užitečnější v Latinské Americe, kde pomohou bojovat proti pašerákům drog a chránit panamský průplav. Demokratická senátorka Jean Shaheenová a kongresman Gregory Meeks s tím ale nesouhlasí. V dopise ministru zahraničí Marku Rubiovi upozornili, že vláda porušuje zákon, protože kongres peníze výslovně určil na podporu Ukrajiny a jejich sousedů. V přepočtu jde zhruba o miliardu korun a krok přichází ve chvíli, kdy Pentagon zvažuje omezit americké základny v Evropě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
17: Máme taky dopravu na plusu. Na D1 zůstává dlouhá kolona na výjezdu z Prahy do Brna před omezením na mostě Šmejkalka. Před 23. kilometrem se popojíždí od okruhu z 12. kilometru. Zdržení teď asi 50 minut. Na D1 jsou komplikace i směrem z Brna do Prahy. Ve zúžení na 24. kilometru stojí nepojízdný kamion. Tvoří se kolona z kilometru 27 a je asi na čtvrt hodiny. Na D1 velké zdržení na příjezdu do Brna z Prahy. Auta stojí od Domašova z kilometru 168 až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu. Zdržení v levém pruhu pro osobní auta celkově asi 45 minut. V Praze vázne provoz na jižní spojce ve směru na Černý most. Jsou kolony od Spořilovské za Průmyslovou asi na půl hodiny. Regulují průjezd tunely Blanka. Kolony jsou tedy jak v Radlické, Plzeňské, Patočkově nebo i po Vltavské ulici v Troji. Hodně silný provoz je v oblasti Palmovky, Proseku nebo taky okolí křižovatky Jarov, ucpané směrem z centra. Na Pražském okruhu silný provoz z letiště na D1 z plzeňské D5 od Rudné k Ořechu. Zdržení v koloně teď asi 30 minut. Dobře dojeďte. V noci bude jasno až polojasno, zpočátku místy zvětšená oblačnost. Během noci se hlavně v severozápadní polovině Čech vytvoří místy mlhy anebo nízká oblačnost. Teploty 10 až 5, ojedině kolem 3 stupňů Celsia. A babí léto bude pokračovat i o víkendu. Má být slunečno a beze srážek. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu teploty v sobotu vystoupají až ke 24 stupňům. V neděli začne od západu postupně přibývat oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku se objeví až od poledne. I tak se teploty dostanou až ke 23 stupňům. Podle meteorologa Štefana Hanžáka se ale v noci na sobotu i na neděli můžou ojediněle objevit přízemní mrazíky a místy taky mlhy.
0: Teploty v noci klesnou na 10 až 5 stupňů, ojediněle to může být i kolem 3 stupňů Celsia a objeví se i přízemní mrazíky. Zítra přes den většinou jasná nebo skoro jasná obloha, zpočátku zejména ráno a dopoledne ještě možnost hlavně na severozápadě mlh a nízké oblačnosti.
17: Dodal Štefan Hanžák z Českého hydrometeorologického ústavu. To byly zprávy na Plusu, teď 20 minut Radiožurnálu.
21: Jak konsolidovat veřejné finance? Může se ještě výrazněji změnit návrh státního rozpočtu na příští rok? Jak účinná je opětovná vládní regulace cen pohonných hmot? Hostem 20 minut, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ekonom Michal Skořepa, předseda výboru pro rozpočtové prognózy a analytik České spořitelny. Rozhovor natáčíme v 15:30. Dobrý den.
22: Dobrý den.
21: Vývoj veřejných financí a státního rozpočtu je podle prezidenta Petra Pavla alarmující. Navrhovaný deficit rozpočtu na příští rok ve výši 386 miliard korun je podle něj mimořádně vysoký a varující do budoucna. Souhlasíte?
22: Souhlasím s tím, že ten deficit je daleko vyšší, než by měl být z různých hledisek. Ono po deficitu nebo po hospodaření vlády můžeme chtít různé věci, z různých pohledů se na to můžeme dívat, z hlediska řešení krizí, řekněme, nebo z hlediska investic do budoucna a podobně. Ale vlastně, ať se podíváme z kteréhokoliv hlediska, tak je to výrazně víc, než by to teoreticky mělo být. To je první věc, ale to
21: Vy jste odhadoval nějakých maximálně 370 miliard.
22: Ale tak to byla taková soutěž, hodně střelba od boku, protože tam je prostě velký, řekl bych, velký interval byl k dispozici, co se všechno mohlo přihodit. Ale druhá věc, já bych řekl, nejde jenom o to jedno číslo, které samo o sobě je daleko vyšší, ale ještě pořád není fatální. Ano. Konec konců to vidíme, to vysvědčení nám dávají ratingové agentury, které teď v poslední době jedna nás trošku pokárala, druhá nás naopak skoro se dá říct pochválila, ne za ty deficity přímo, ale celkově
21: možná
22: za
21: to, co se děje.
22: Takže to samo to číslo jako vůbec není hezké, ale myslím si, že není zas úplně tragické, ale horší je jako ten celkový trend, zejména bych řekl, který se odráží v legislativě, která má za úkol v Česku tahle ta čísla nějakým způsobem hlídat a která letos byla výrazně rozvolněná. A to na mě působí dojmem, že prostě pokud jsme byli schopni tohle udělat, tak do budoucna můžeme být schopni udělat mnoho dalších kroků tímhle směrem a to už by byl průšvih.
21: Den před tímto vyjádřením se prezident na Hradě setkal s experty na veřejné finance, kteří se shodují v tom, že se tyto finance vyvíjejí neudržitelným směrem a situace je vážná. A bylo by podle nich lepší nepříznivý trend obrátit dříve než později. Je to ale za té současné politické konstelace reálné?
22: No tak to asi vidíme všichni, nebo respektive mnozí z nás si přečetli, řekněme, vládní prohlášení, ve kterém je celá řada, řekněme, závazků nebo slibů spíš na té straně výdajové. Dá se skoro až říct paradoxně, řekl bych, že zatím ta vláda trochu v některých oblastech i brzdí, čili myslím si, že to teoreticky mohlo být asi i horší, kdyby skutečně do toho šlápla tak, jak je to napsáno v tom prohlášení. Teď mám na mysli třeba důchodovou reformu, respektive její jakoby revokaci nebo rozmělnění. Tam vidím určité váhání, zaplať pámbu, aspoň v téhleté oblasti, protože ta by byla asi zdaleka nejdražší z toho všeho, co vidíme. Ale jinak zkrátka dobře, je tady nějaké vládní prohlášení, byly tady nějaké předvolební sliby, potřebná část českých voličů prostě s tím souhlasila. Takže v tomhle smyslu je ta vláda dostala zelenou a víceméně dělá to, co po ní ty voliči chtěli, a tak z tohohle pohledu se obávám, že to mnoho lepší asi nebude.
21: Prezident navzdory vysokému navrženému schodku ocenil, že plánovaný státní rozpočet je relativně transparentní. Opravdu?
22: Tak to, to je možná trošičku narážka na to, co se tady dělo během té předchozí vlády, toho mandátu, kde panu ministru Stanjurovi a tím pádem potažmo celé vládě se vytýkala celá řada takových jaksi triků různých. Takže v tomhletom smyslu já bych řekl asi, že ta situace je možná o trochu lepší, minimálně když se vrátíme, to si asi mnozí z nás vzpomenou, prostě 40 miliardové v připravovaném rozpočtu státního fondu pro dopravní infrastrukturu, tak to je skutečně jako trik už jako z mého pohledu úplně nepochopitelný, co ta předchozí vláda připravila vlastně v tom návrhu. Čili tam, řekl bych, tentokrát asi tam takovéhle nonsensy nebo nesrovnalosti nejsou, ale jsou tam bohužel jiné problémy, na které možná třeba i v celku slušně vidět, ale prostě být by tam neměli.
21: Petr Pavel varoval, že pokud se nic nezmění, můžeme poměrně rychle, možná už od konce tohoto volebního období, narazit na pomyslnou zeď. Co by to znamenalo? Co by se dělo potom?
22: No tak těch zdí je několik. Já přesně nevím, jakou měl pan prezident na mysli. Jedna z věcí je ta česká v legislativě, takzvaná dluhová brzda, 55% zadlužení vůči HDP. To je taková zítka, řekl bych, velmi chatrná, která se dá rozkopnout úplně stejně, jako byly rozkopnuty ty dosavadní hranice. A já osobně ani teda upřímně řečeno si nejsem úplně jistý, jestli zrovna tohleto číslo je úplně to nejdůležitější. Z mého pohledu daleko důležitější je názor finančních trhů a investorů, kteří následují v tom mezinárodním srovnání. Zatím vycházíme pořád velmi dobře, když se podíváme na to, co se děje ve Francii, v Polsku, řekněme, ve Spojených státech, tak oproti tomu jsme pořád ještě premianti. Je to bohužel je to tak, že i ta česká situace, ta česká cesta je v podstatě pořád ještě relativně opatrná, ale prostě přijde čas, pokud my půjdeme dál touhletou cestou, jak jsme se teď vydali, tak prostě přijde čas možná za 5, za 10, za 15 let. Kdy narazíme na zeď ne tu českou zákonu, která možná v té době už bude dávno zrušená, protože prostě někomu nebude vyhovovat, ale pořád tam bude ta zeď, kterou my rozhodně zrušit nemůžeme, a to je prostě názor, postoj těch investorů, kterým jde o jejich vlastní peníze, a ti nám začnou říkat: přátelé, ale to už přeháníte, tady je dluh jako hrom, není dán investicemi, to znamená, budoucí stav české ekonomiky nebude zřejmě tak dobrý, aby ti vaše děti, vaši vnukové byli schopni snadno tenhle dluh zaplatit. My vám přestáváme věřit, my vám učíme, ale už ne za dnešních 5%, ale třeba za 10%, a najednou se ten dluh začne zatraceně prodražovat, a to je pro mě ta úplně nejdůležitější zeď.
21: Prezident volá po solidní odborné debatě. Kdo by ji mohl organizovat a kdo by se jí měl účastnit, aby měla smysl? Mohl by být moderátorem třeba právě prezident?
22: Tak já si hlavně myslím, že debata už probíhá do značné míry. Jak veřejná, toho je dokladem tento váš pořad, spousta dalších pořadů. To prezidentovo veto a případně i senátní veto, si myslím, že spoustu lidí upozornilo na to, že tady se děje něco nestandardního, něco, jaksi, kde relevantní autority mají své pochybnosti. Myslím si, že se prostě debatuje. Odborná debata asi by mohla zesílit, to je pravda, protože já třeba i se občas, když se setkám s kolegy, kteří tuhle oblast řeší, tak občas narážíme na to, že některé věci ani sami vlastně nevidíme úplně stejně, že si úplně jaksi nejsme na stejné stránce. Možná, že vycházíme trošku z jiných předpokladů, třeba ohledně kvality českých investic a tak dále. Čili z tohohle pohledu asi tam je určitě nějaký prostor, ale třeba za nějakých 10 dní je debata Centra pro veřejné finance, což je pracoviště v rámci Karlovy univerzity, které teda budu mít tu čest se účastnit, tak zrovna právě by se měly tyhle jaksi předpoklady možná srovnat. Takže já si myslím, že problém není v tom, že by nebyla debata. Problém je v připravenosti českého voliče na tuhle tu otázku základní. Tam vidím velký problém, a to už léta. Já jsem před nějakými 20 lety napsal učebnici finanční gramotnosti a už tehdy tam byla část makroekonomická. Já tomu říkám obecně voličská gramotnost. Prostě když jdeme k volbám, tak abychom měli hrubou představu, co je možné, co není možné, co je dobře, co je špatně, jestli je možné prostě dnes hospodařit na účet budoucích generací do nekonečna, nebo se nám to jednoho dne nevymstí. Jestli to náhodou není bezohlednost, prostě dneska dnešní naše běžné výdaje, které těm budoucím generacím vůbec na nic nebudou, oni o nich nebudou vědět, jestli tahle složenka, kterou jim posíláme, jestli si prostě zaslouží nebo ne, jestli to je jenom nevědomost, že mnozí z nás to jako nechápou, tenhle princip. Že prostě,
2: a nebo sobectví.
22: A nebo je to prostě sobectví, je nám to jedno, protože prostě s námi se taky někdo nemazlil a tak dál. Tam si myslím, že je největší prostor, takže vlastně ve školství stručně řečeno. Myslím si, že český volič průměrný prostě nezná tyhle věci, neorientuje se v tom a podle toho to vypadá.
2: Vládní fiskálně strukturální plán počítá v roce 2028 se snížením schodku veřejných financí na 2% HDP, což podle Národní rozpočtové rady v dnešních cenách představuje asi 130 až 140 miliard korun. Je to možné? Toho dosáhnout?
22: No možné je to určitě. Možné je lecos. Stejně tak, jako je možné ty deficity zvyšovat, jak to vidíme, tak stejně tak je možné je snižovat. Otázka zní, jestli je to politicky průchodné. A to by možná si myslím i bylo, pokud by prostě ta vláda, kterou máme teď u moci, měla dostatečnou takovou tu politickou odvahu a marketingovou sílu, schopnost prostě těm lidem to vysvětlit. My jsme vám sice něco slíbili, ale teď se ukazuje klidně to svést třeba i na tu předchozí vládu, i kdyby to nebylo košer, ale prostě na něco to svést a těm lidem vysvětlit, že prostě není možné takhle utrácet, že je potřeba šetřit, je potřeba skrouhnout peníze tuhle tamhle, teď nebudu nic konkrétního jmenovat, abych nějakou zájmovou skupinu zbytečně neroztekal, ale otázka zní, jestli prostě vláda tahle ta, jestli já bych jí to hrozně rád chtěl věřit. A paní ministryně financí, kudy chodí, tudy zdůrazňuje, že to je myšleno naprosto vážně, ten obrat prudký. Že ano, ještě letos se bude hodně utrácet, příští rok ještě víc, ale v tom dalším roce už se bude zatraceně šetřit. Ale podle mého názoru, když prostě turista slibuje, že půjde na sever a vyrazí na jih, tak já mu to prostě nevěřím, ten sever. To se můžeme podívat a to jsou úplně podle z mého pohledu zbytečnosti, třeba i symbolické, řekněme dálniční známka, valorizace ceny dálniční známky. Všichni víme, že všechno zdražuje prostě. I ten provoz na silnicích, oprava toho silničního celého aparátu prostě něco stojí každý rok víc. Proč zamrazovat prostě tuhle tu valorizaci? Proč to teda nenechat tím dosavadním způsobem běžet a proč si takhle přikládat dál a dál na ten deficit, aby byl ještě větší?
2: Ekonom Michal Skořepa je hostem 20 minut Radiožurnálu. Dluh vládních institucí v Česku ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně stoupilo více než 215 miliard korun na zhruba 3 biliony 840 miliard. Míra zadlužení tedy vzrostla asi o desetinu procentního bodu na 43,8% HDP. Vláda opakuje, že v rámci Evropy je to relativně málo. Co vy na to souhlasíte?
22: Tak je to málo. Otázka zní, jestli tohle srovnání je košer. Zaprvé, já bych trošku varoval před tím dívat se na tahle ta mezičísla v rámci roku, protože každá vláda vždycky má poměrně slušný prostor pro to určité věci zaplatit 31. března nebo 1. dubna. Prostě o pár dní jinak a v tu ránu se to ocne v jiném období a najednou prostě ta čísla jsou hezčí nebo horší, takže já si myslím, že daleko podstatnější jsou vždycky ta celoroční, která jsou k dispozici po skončení toho daného roku, to je první věc. Ale obecně platí, že zatím ta česká čísla jsou pořád ještě velmi pěkná, ale to v srovnání musíme být opatrní, protože my tím, že nejsme v eurozóně, tím nechci říct, že bychom tam měli být, ale jednou z nevýhod toho, že nejsme v eurozóně, je, že jsme tak trošku jako taková malá lodička relativně na tom rozbouřeném moři, kdežto spousta jiných evropských zemí už je schovaná na tom tankeru velkém, který se nazývá euro nebo eurozóna, a v tomhle tom smyslu my jsme trošku jaksi citlivější na ty pohyby nálad na finančních trzích a musíme být opatrnější. Čili srovnávat se s tím, co se děje třeba i na Slovensku, nebo řekněme v té Francii, v Německu, ve Španělsku, v Portugalsku, je trošku jaksi nebezpečné, protože my jsme nahatější na tom trhu.
2: Vy jste na to asi dvakrát narazil. Ratingová agentura S&P před týdnem zlepšila výhled dlouhodobého ratingu České republiky ze stabilního na pozitivní. Díky čemu?
22: Já si myslím, že to bylo proto, že celkově česká ekonomika je ve vcelku velmi slušné pozici i konec konců sentiment podle různých měřítek, která máme k dispozici, je dobrý, čili panuje tady vcelku dobrá nálada. Teď se můžeme dlouze bavit, proč to tak je, ale prostě i v mezinárodním evropském srovnání vychází, že Česko se cítí dobře v celku, v průměru. Samozřejmě jsou tady lidé, kteří jsou na tom hodně špatně, ale v průměru se cítíme ve srovnání třeba s Němci, kteří jsou vysloveně jaksi v depresi už celých několik let, tak my máme našlápnuto na vcelku slušnou budoucnost, právě se ukazuje, že třeba i ta naše závislost na Německu není tak velká. Takže to jsou ty důvody a ta fiskální politika, která tady, myslím si, se nikomu nějak extra moc nelíbí na těch finančních trzích, tak je spíš braná jako, že zatím nepředstavuje tak velké riziko, aby bylo nutno tenhle ten vcelku pozitivní celkový obrázek jako skrouhnout na nějaký neutrál. Čili proto tam je ten výhled, že možná ten rating dokonce se třeba i zlepší. Leda, že by ten fiskál začal skutečně haprovat, například by se neřídil tím plánem, kde je to šetření během 2 let, tak pak si myslím, že by ten postoj té ratingové agentury se mohl výrazně změnit.
21: Ona pochválila mimo jiné účinnou měnovou politiku České národní banky.
22: Já si myslím, že Česká národní banka dlouhodobě je, jak si postupuje velice solidním způsobem. Jsou detaily, o kterých se můžeme jaksi bavit a debatovat a kritizovat, ale celkově si myslím, že v mezinárodním srovnání, jak přímo v té měnové politice, to znamená tlak proti inflaci. Přestože jsou tady politické tlaky opačným směrem, tak čo nebo mně přijde, že jim docela velmi pěkně odolává. Tak i třeba co se týče regulace finančního sektoru, tam všude patří vlastně spíš by se dalo říct k maličko konzervativnějším. Takže ano, myslím si, že čo nebo je instituce, na kterou dlouhodobě můžeme být pyšní.
21: A co to tady fakticky znamená, ten zlepšený výhled dlouhodobého ratingu?
22: No tak zejména pokud by se to pak nakonec podařilo, ale i když je tam už jenom zatím tenhle ten takový signál nápadný, tak pro spoustu investorů...
21: Taková jemná pochvala.
22: Taková jemná, přesně tak, pochvala zatím není na papíře, na tom vysvědčení, zatím jenom tak proletla tou třídou, tak vlastně pro mnoho investorů je to znamení, aha, Česko možná dokonce bude do budoucna i lepším dlužníkem, než jsme si zatím mysleli. Pojďme zkusit nějaké ty peníze přelít do českých státních dluhopisů nebo třeba i do českých firem. No a jakmile je větší zájem o ty dluhopisy, tak je možnost je prodat za vyšší cenu neboli za nižší výnosy, nižší úrokové sazby. Čili život nám to zlevňuje. Dosavadní kázeň a velmi slušný výkon a pořádek, který tady v mnoha věcech relativně máme, ať se to možná nezdá, tak v tom mezinárodním srovnání to tak je. Tak tyhle ty věci, ta naše dosavadní kázeň vlastně nám zlevňuje budoucí život, protože nám zbytek světa je ochoten půjčovat o něco levněji, než kdyby tady všechno bylo jaksi v rozkladu.
21: Jak se díváte na znovu zavedení regulace ceny pohonných hmot? Je to efektivní nástroj?
22: No tak ten rozsah, v jakém to je uděláno, já si myslím, je relativně symbolický. To je první věc. Čili jako vlastně to opatření, myslím si, že nemá žádnou ukrutně velkou sílu. To je za B, co se týče domácností, tak tam si vůbec nejsem jistý, že něco takového by se mělo podnikat, protože prostě pořád něco zdražuje. Není to tak dávno, co bylo drahé máslo a mléko a vejce a kdesi cosi, tak teoreticky v tomhletom jaksi vzorci bychom měli začít regulovat, když na to přijde prostě ceny všeho dalšího, to by byl konec prostě tržní ekonomiky. Takže co se týče domácností, tam já bych byl skoro i proti, ale co se týče firemního sektoru, ten bohužel je ve prudké konkurenci se zbytkem, řekněme, Evropy nebo minimálně s okolními státy.
21: Ale i tam jsou ceny pohonných hmot vysoké.
22: Jsou, ale v mnoha případech jsou z různých důvodů třeba nižší a ty místní vlády přikročují, teď myslím čerstvě Polsko přikročilo k nějaké poměrně ostré regulaci, takže tam si myslím je prostor pro docela slušnou debatu, přestože učebnicové vzato by se tohle dělat nemělo, je to chucpe pro správného liberálního ekonoma, prostě ať si to trh zařídí, když je ropa drahá, no tak se bude míň jezdit a tak dále, míň vyrábět výrobky z ropy a podobně, ale prostě v dnešním světě, kde spousta zemí do toho sahá, tak mám jisté pochopení, protože i česká vláda prostě do těchto cen sahá.
21: Posloucháte 20 minut radiožurnálu s ekonomem Michalem Skořepou. Nejrychleji rostoucím daňovým příjmem pro státní rozpočet byla daň z příjmu fyzických osob. Jak tomu přispělo zvýšení mezd a platů?
22: No tak zásadním způsobem, protože samozřejmě to je hlavní zdroj, pak tam jsou příjmy z podnikání a podobně, ale z hlediska jako čistě objemového je to ten nejdůležitější faktor, takže to, že v Česku relativně svižně rostou mzdy, potom vede k tomu, že relativně svižně roste i příjem z tohoto zdroje. A to nás zase vrací, nebo jak si otvírá to celé nové zajímavé téma českého trhu práce, který je dlouhá léta extrémně napjatý. Česká míra nezaměstnanosti je nejnižší v celé Evropské unii. Unii skoro pořád už někdy od roku 2016 zhruba.
21: Což pro makroekonomiku není úplně ideální.
22: To vůbec není ideální. Já právě říkám, tohle není rozhodně soutěž, kde bychom chtěli tímhle způsobem vyhrávat. A ten trh práce nakonec vždycky na to zareaguje na závěr tím, že přece jenom ti zaměstnavatelé jsou nuceni relativně svižně zvyšovat ty mzdy, což se prostě děje, takže jedním z efektů je to, že tenhle ten zdroj příjmu pro státní rozpočet funguje relativně dobře.
21: Jak se projevily vyšší příjmy tedy z Evropské unie, ty meziročně vzrostly o více než 18%?
22: No tak to se těžko hodnotí, protože to je takový pítel blech, který se rozběhne v té ekonomice na spoustu nejrůznějších jaksi adres a mám obavu, a to je další krásné téma, efektivnost českých investic, že spousta těchto těch peněz, to konec konců už jsou, to jsou ty pověstné cyklostezky od nikud nikam, že spousta jich pomáhá a spousta jiných prostě nepomáhá a investuje se to jenom proto, dokud nám někdo ty peníze dává, tak pojďme to někde utratit, i kdyby to bylo úplně k ničemu.
21: No často slýcháme, když to teda zjednoduším, že se z dluhu můžeme proinvestovat. Je to pravda?
22: No, tak je to pravda, pokud si trošku ujasníme pojmy. Prostě český státní rozpočet má jednak běžné výdaje a jednak investiční nebo kapitálové výdaje. A pokud budeme hodně investovat, to znamená, ta ekonomika bude sílit, bude mít čím dál větší potenciál pro to, aby měla vysoké zisky, vysoké příjmy, vysoké mzdy a tak dále. Z toho se pak dobře platí daně. Tak pak ano, pak takovéto vysoké, kvalitní, dobře udělané investice vedou k tomu, že to zatížení je vlastně pro tu ekonomiku relativně menší, to dluho. Ale je tady ta běžná část ještě toho rozpočtu a tam je potřeba prostě nežít si nad poměry toho dnešního příjmu daňového, což se bohužel v Česku děje celá dlouhá léta, že se utrácí příliš mnoho na té běžné části, žije se nad poměry nynější. Nejsme prostě ochotni platit tolik daní, kolik si bereme naopak z toho státního a z tohle pohledu prostě můžeme investovat sebe víc, ale pokud prostě budeme hodně utrácet za ty běžné věci, jako jsou platy, jako jsou dotace, jako jsou sociální dávky, tak se z toho nikdy nevymaníme.
21: Bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS a člen sněmovního výboru pro obranu Ivan Bartoš za Piráty kritizují zrušení zakázky na 185 obrněných vozidel za bezmála 25 miliard korun. Je to z pohledu ekonoma správný krok? Je to úspora?
22: To si vůbec netroufám hodnotit, protože to už je hodně odborná věc, to musí zhodnotit někdo, kdo je odborník na tuhletu techniku. Já osobně, co určitě k tomu můžu říct, je, že investice do zbrojení nebo do obrany, řekněme, jsou investice jako každé jiné. Mnozí z nás tvrdí, co to je za investice, koupíme si stíhačku z USA. Je to investice, protože pokud budeme schopni se bránit, tak klesá riziko, že jednoho dne sem někdo vpadne a začne nás okrádat násilím a vlastně naše příjmy prostě klesnou, čili je to investice jako jakákoliv jiná, zvedá očekávaný budoucí blahobyt této země, takže z tohle pohledu určitě já jsem proto, abychom investovali i do obrany, jsem i proto, abychom investovali v souladu s těmi závazky, co máme z NATO, protože pokud to dělat nebudeme, tak si zaděláváme na nový Mnichov. Vzpomeňme si na ty pocity, které mělo Československo tehdy z Mnichova. Zradil nás, naši spojenci nás zradili. Co se stane příště, až se něco podobného bude řešit? Budou se snažit si najít výmluvu, nikomu se nechce bojovat za někoho dalšího, tak první, co řeknou, no jo, ale vy jste málo, jak si zbrojili, vy jste místo tohoto projídali ty peníze, zatímco my jsme zbrojili, takže najdou si nějakou záminku, aby nám nemuseli pomoct, takže z tohle pohledu si myslím, že zbrojení je naprosto v pořádku investice. Jestli zrovna se to týká té kauzy, o které jste mluvil, to fakt si netroufám posoudit.
21: No a víme, co bude s těmi nevyužitými penězi, které měly být z větší části původně určeny právě ještě pro letošní rok?
22: To taky nevím, to záleží na možnostech této vlády. Bohužel už ta předchozí vláda se dopouštěla různých triků právě na tomhletom poli, kde prostě třeba chystaná nová pražská nemocnice, jak víme, vlastně má být vojenská takzvaně, aby to budilo dojem, že to jsou výdaje toho správného typu, aby se to dalo započítat do toho závazku v rámci NATO. Tohle je trošku, řekl bych, taková magie rozpočtová, do které já už zase tolik nevidím a hlavně otázka potom, jak to NATO posoudí. Ono to může být na lecos, co se bude prodávat jako vojenská záležitost, ale zpětně potom ta metodika na to může říct, přátelé, to jste se přepočítali, tady jste zašli moc daleko, ale mezi námi v tomhle nejsme jediní. Jako řada států Evropy se snaží pod hlavičkou na to v úzovkách prodávat spoustu výdajů, které prostě prakticky vojenské nejsou.
21: Poslední otázka k očekávaným příjmům. Znovu zavedení elektronické evidence tržeb od příštího roku přinese kýžený efekt?
22: Já si myslím, že ano, a jsem velkým fanouškem tohle, aby to nevyznělo, že kudy chodím, tudy dštím sílu na tuhletu vládu, tak tenhle ten krok je určitě správně. Je tam velká nejistota, kolik to přesně bude, ale zrovna zase znova Centrum pro veřejné finance spočítalo ten očekávaný výnos úplně jinou metodikou a vyšlo jim shodou okolností velmi podobné číslo.
21: Nějakých 14 miliard.
22: Tak, možná to bude 10, možná to bude 18, ale myslím si, že to bude takhle ve velmi nízkých desítkách nebo vysokých jednotkách miliard, čili záchrana, pomůže to, ale záchrana toho problému s českými deficity to určitě není.
21: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s ekonomem Michalem Skořepou, předsedou výboru pro rozpočtové prognózy a analytikem České spořitelny. Moc vám děkuju, nashledanou.
22: Děkuji za pozvání.
21: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
22: Je 17:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Skupina vyspělých světových ekonomik G7 uvolní prostřednictvím Mezinárodní agentury pro energii 100 milionů barelů nafty a ropy. Oznámili to vládní představitelé jednotlivých členských zemí po dnešní videokonferenci. Nařízení začne platit okamžitě a potrvá 4 měsíce s tím, že v prvních 20 dnech na trh poputuje větší množství nafty. Cílem nařízení je stabilizace světového energetického trhu kvůli omezení dodávek ropy. Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolena voda je ode dneška znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily, že neobsahuje nadlimitní množství olova a splňuje hygienické limity. Lidé ze zasažených oblastí tak můžou vodu opět používat k pití i vaření. Testování vzorku bude pokračovat i dál. Deník Wall Street Journal informoval o propuštění tří výzkumníků americké společnosti OpenAI.

0: Jsou komplikace na jižní spojce směrem na Smíchov. Kousek před Barandovským mostem je nehoda, 3 auta v pravém pruhu. Kolona je teď od magistrály asi na 20 minut. Na D11 na výjezdu z Prahy do Hradce Králové na 2. kilometru taky řeší nehodu více aut v levém pruhu. Kolona je přes Štěrboholskou a jižní spojku od Spořilova celkově na 3/4 hodiny. Dále regulují průjezd tunely Planka, kolony jsou v Radlické, Plzeňské, Patočkové nebo i v Povltavské ulici. Hodně silný provoz je v oblasti Palmovky, Proseku a nebo taky v okolí křižovatky Jarov, je ucpané směrem z centra. Na Pražském okruhu silný provoz z letiště směrem na D1 z plzeňské D5 od Rudné k Ořechu, zdržení v koloně asi 30 minut. A na dálnici D1 na výjezdu z Prahy směrem do Brna je kolona, začíná na 13. kilometru u sjezdu na okruh a pokračuje do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. Zdržení teď přes 30 minut. Dobře dojeďte. V noci bude jasno až polojasno, zpočátku místy zvětšená oblačnost. Během noci se hlavně v severozápadní polovině Čech vytvoří místy mlhy a nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou na 10 až 5, ojediněle až na 3 stupně. Místy se můžou objevit přízemní mrazíky. A zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 24, v 1000 metrech na horách kolem 16, na Šumavě až 19 stupňů. To byly zprávy na Plusu, teď nabízíme reprízu Osobností Plus.
1: Čím déle tam jsem, tím větší mám strach. Víc vnímám i ostřelování a nebezpečí, které přichází společně s ním. Občas je těžké ukočírovat vlastní emoce, říká válečná zpravodajka České televize na Ukrajině Daria Stomatová, která společně s kameramanem Janem Schirgerem převzala stříbrnou medaili předsedy Senátu za otevírání očí a boji proti lhostejnosti. Jak spolu vybírají místa, kam pojedou natáčet a jaký příběh jim zůstane v paměti už na pořád. Oba ocenění novináři jsou hosty Osobnosti Plus. Dobrý den, vítejte v Českém rozhlase.
2: Dobré dopoledne posluchačům.
3: Dobré dopoledne.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
4: Osobnost Plus.
1: Doteď dostávala novinářské ceny Daria. Teď máte medaily oba. Co to pro tebe, Honzo, znamená?
3: Když dostávala ceny Daria, tak to byly ceny i pro mě. Já to nevnímám, to jenom, že tam je moje jméno. Vždycky, když Daria dostane cenu, je tam její jméno, vnímám to, že to je cena i pro mě, protože je to můj parťák, je to moje partnerka a přeju jí úspěch.
1: Co ti běželo hlavou, když jsi přebíral ocenění za otevírání očí a boji proti lhostejnosti?
3: To se mi moc líbí, ten důvod, ten text, protože to definuje tu moji práci a obecně i práci dalších kameramanů, který jezdí na Ukrajinu, nebo fotografů. A jsem rád, že si toho někdo všiml, protože obraz je něco, co přenáší lidem nějaké emoce, ukazuje, jak to je. Ono, když se něco říká, něco vypráví, jak to tam vypadá, tak ale ten obraz to doplňuje. A zároveň obraz ukazuje tu sílu destrukce.
1: My jsme v rádiu, ale vy jste nám přinesli ty medaile ukázat. Tak pro ty, kteří nás sledují třeba na YouTube, Dario, popiš nám tu medaili, jak vypadá.
2: Je to stříbrná medaile předsedy Senátu. Vlastně je to velká stříbrná medaile, když to tak trošku zjednoduším. Je na něm vyobrazen Valštejnský palác, součást sídla Senátu. Je to stříbrná medaile s patinou. My jsme se dlouho hádali, protože Honzův táta říkal, že tam je co, olovo v té stříbrné medaili.
3: Říkal, ježišmarja, olovo, ne? To asi ne.
1: A ona to má i druhou stranu, ta medaile.
2: Mm-hmm.
1: Tam je napsáno Parlament České republiky, Senát, ustaven 1996. Kam si ty medaile dáte?
2: No, hledáme místo doma. Samozřejmě je to moc milé, je to moc hezké to doma mít. Každá návštěva, když přijdou rodiče, rodina, tak to uvidí a uvidí vlastně, že ta naše práce není jen tak, že to, že jezdíme na Ukrajinu, že riskujeme, že to není zbytečné, protože tím vlastně nejvíc trpí naše rodiny. Hmm. Kdyby se nám něco stalo, tak myslím, že oba dva si uvědomujeme, že to je zpráva v médiích, která za měsíc už vlastně nebude skoro znát, ale naše rodiny by tím trpěly nejvíc.
1: Honzo, ty jsi říkal, že je to hořko-sladké ocenění, že kdybyste mohli točit hezké příběhy, bylo by to mnohem, mnohem lepší. Tak kdyby ti teď někdo v České televizi řekl, máte rok volno a jděte točit co chcete,

0: Kam chcete? Kam bys jel?
1: Kamkoliv, kde nebudou lidi.
0: A Dario, ty?
2: Asi tak stejně.
0: Kolikrát vás za posledního 4,5 roku napadlo, že s válečným zpravodajstvím skončíte a vrátíte se na pořád domů? Honzo.
1: Skoro na každé misi, protože my se tam střídáme ob měsíc, takže každý lichý měsíc je náš v ouzovkách. Takže na té misi, myslím si, že tak 3x, 4x přijde téma, že už se na to vykašleme. Z různých důvodů, z důvodu přetížení, z důvodu spánkové deprivace, z důvodu, že člověk vidí toho už moc. A zároveň ale si říká, že dokončit to, dojít do cíle, stále reportovat je velmi důležité a má to větší význam než nějaké naše chvilkové rozpoložení, že už toho mám plný zuby.
0: Kdo s tím přichází častěji, Dario, ty nebo Honza, že už zůstanete doma?
2: Myslím si, že spíš já. To, co popisuje Honza, je pravda. Já to mívám hlavně před odjezdem, když si uvědomuji, co všechno bych mohla udělat doma, kam bych mohla jít, s kým bych se mohla sejít, a vlastně to všechno není možné, protože každý druhý měsíc odjíždíme pryč, odsouváme všechno, co můžeme dělat doma, na potom, a pořád je to všechno na potom, a to, že to je všechno na potom po válce, to je hrozně deprimující pro člověka, když se vlastně uvědomuješ, že tvůj život je rozdělený na dvě fáze, fáze války a fáze normálnosti, a ty se snažíš skloubit ty věci dohromady a vlastně nežiješ pořádně. Ani jeden z těch životů.
0: Ty jsi v České televizi říkala, že čím déle tam jezdíš, tím větší máš strach. Kdy jsi uvědomila, že to prožíváš hůř než na začátku?
2: Zhruba tak rok zpátky přišel určitý zlom. Myslím si, že asi velkým zlomem pro mě byla návštěva Konstantinivky, kam jsme šli pěšky. Je to frontové město. Tehdy už tam nešlo jet autem kvůli dronům, tak jsme tam šli pěšky, a tehdy jsem si uvědomila v té Konstantinivce, že vlastně pravděpodobnost, že se nevrátíme, je poměrně vysoká. A čím víc jsem se začala uvědomovat ty následky, co se může stát, tak tím je to horší a horší a těžší vlastně zapnout nějakou logičnost, nějaký zdravý rozum. To, co třeba jsem vždycky obdivovala na Honzovi, tak jde mi to hodně těžce a strašně s tím bojuju poslední dobou.
0: Mění se to, Honzo, i u tebe? To vnímání nebezpečí, strachu, tak jako údary, nebo je to máš jinak?
1: Já to mám jinak, mě pomáhá, jak říká Daria, zdravý rozum, nebo možná matematika. Já si vždycky říkám, někam jdeme, podívám se na bezpečnost, zanalyzujem, proč tam jdem, protože samozřejmě riskovat musí mít nějakou váhu za nějakou informaci. No a potom si říkám, dobře, tak byly tam takové útoky, makové útoky, a vlastně spočítám si, nebo nějak dodedukuju pravděpodobnost, jaký nám hrozí nebezpečí. Třeba teďka nedávno, ono vlastně doteď, probíhají masivní útoky na Kyjev, docela intenzivní, kdy skončí poplach, začne druhý poplach. A měli jsme situaci, kdy přes noc byla balistický útok, což je ta nejhorší forma, kdy prostě lítají rakety a jenom to zasviští a během vteřiny něco bouchne. Daria se velmi bála. A já jsem jí vysvětloval, jako když my teďka pojedeme do metra, kde je mnohem bezpečněji, tak samozřejmě je to, jako kdyby jsme v bouřce někam přejížděli. Ta statistická pravděpodobnost, že by to do nás bouchlo, je jako blesk. Takže takhle ta matematika mi pomáhá vlastně si říct, že jsem relativně v bezpečí. Ve válce samozřejmě nikdo není v bezpečí.
0: Spočítal
1: a v bouřce taky ne.
0: Spočítal jsi to někdy špatně? Dostali jste se někdy do většího rizika, než si čekal?
1: No, já mám na levé ruce tetování, kde jsou města, kde mi šlo o život, nebo kde to bylo špatné.
0: Kolik jich tam máš?
1: Nebudu to počítat, je jich tam dost. Je to prostě taková pojistka, když já držím kameru levou rukou, tak se vlastně ty města na mě ukážou. Říkám si právě, aby nevyhrávalo to ego, že něco chci dokázat si. Já už se nepotřebuji nic dokázat, vidím ty města. Prostě racionálně si říct, jdu za informací, nejdu za nějakou slávou, nebo abych ukazoval, že jsem nějaký machr nebo frajer. Hmm.
0: Kdy jsi o Dariu bal nejvíc?
1: Každý den. Každý den je to moje partnerka, a jestli se mě někdo ptá, jaký mám největší strach ve válce, tak je to o Dariu a zároveň potom o svoji dcerku, která je doma. Protože ji vidím jednou za měsíc a zároveň se bojím, aby nemusela zažívat to, co zažívají děti na Ukrajině.
0: Dario, a kdy ty jsi prožila největší strach o Honzu?
2: Já mám o Honzu pořád strach. Možná to je i ono, že on dokáže racionálně vyhodnotit situaci, ale u mě vždycky naskakuje, a co když? A co když tohle? A co když se budeme přesouvat a zrovna v tu chvíli? A teď vidím všechny ty záběry, co vidím pravidelně na sociálních sítích nebo v reálu, kde jede auto a jen tak kvůli tomu, že protivzdušná obrana někde blízko se střelí bezpilotní letoun, tak na to auto dopadnou trosky a ten člověk v tom autě zemře. Tak jaká je pravděpodobnost, že se to stane nám? A snažím se to taky racionálně nějakým způsobem zdůvodňovat, ale jde mi to hodně těžce a o Honzu mám strach vlastně o svůj vlastní úsudek. Spíš mám strach o něj kvůli sobě, že já třeba budu postupovat nějak špatně, že udělám nějakou chybu a díky tomu může nastat problém.
0: Válku provází smrt. Ty jsi v rozhlase mluvila o tom, že cítíš její blízkost, že ji od sebe pořád odháníš, ale někdy si říkáš, co když přijde i pro tebe, že to je zlomový okamžik, se kterým pořád pracuješ. Jak často na tohle myslíš?
2: Myslím na to často, ale začala jsem na to myslet často v době, kdy nám začaly umírat lidi, které známe. Protože člověk, když jezdí do těch míst, tak má občas pocit, že je nesmrtelný, že je vlastně Bůh. Že pokaždé, když se vrátíš, tak máš pocit euforie, opojení, adrenalinu a začínáš mít pocit, že jsi nesmrtelný nebo nesmrtelná. To je to nebezpečí. Ale ve chvíli, kdy vidíš, že ti lidé, o kterých jsi myslela, že jsou nesmrtelní, kteří zažili spoustu cest na frontovou linii, je to třeba náš kamarád Sláva Ilčenko, dobrovolník, který zahynul na Božího tloni v prosinci, taky jsem si myslela, že je nesmrtelný, protože jsem viděla, kolik věcí udělal, kolik lidí zachránil, starých, mladých, kolika lidem pomohl a pak se prostě jednou nevrátil. A když si tohle uvědomíš, tak najednou máš pocit, že stejně tak se nemusíš vrátit ani ty.
0: Proto má Honza ta tetování asi. Jak se dá pohybovat bezpečně pro novináře v Ukrajině, kde všechno, co se hýbe, může být terč, protože o tom mluví i dobrovolníci, kteří vozí humanitární pomoc, že jakmile se něco hne, tak je tam dron. I oni mají strach. Jak to děláte vy, abyste se maximálně chránili, abyste ale dojeli tam, kam potřebujete?
1: No, my máme dvě volby. Buď se budeme co nejvíc skrývat, anebo nejvíc se budeme ukazovat. Budeme se chovat jako civilisti. My jsme si zvolili formu, že budeme se chovat co nejvíce civilně, nebudeme na sebe vůbec upozorňovat, i když je to samozřejmě problém, protože technika, kterou sebou vozím, tak z dálky může vypadat jako zbraň. Kamera, malá kamera, která má 3 kilo, tak pro vojáka, když je vzdálený třeba kilometr, nebo pro operátora dronu, může na první pohled to vypadat, že to je nějaké RPG. Takže samozřejmě ty problémy jsou velké a zároveň i hodně vysíláme. Ať používáme Starlink, mobilní signál a nebo třeba i mikrofony bezdrátový, tak my ve chvíli, kdy děláme živý vstup, tak jsme jak maják na té frontové pozici a vlastně v tom rádiovém spektru svítíme velmi, velmi daleko.
0: Drony nemusí jenom zabíjet, ale můžou i pomáhat. Ty jsi, Dario, teď na sítích zveřejňovala informaci, že do okupovaných Olešek v Chersonské oblasti nedávno drony doručily 4 tuny potravin. Kolik lidí a v jakých podmínkách tam žije?
2: Říká se, že v Oleškách je to kolem 2000 lidí. Mezi nimi by mělo být i 50 dětí, ale samozřejmě ty údaje jsou hodně zhruba, protože nikdo nemá informace o tom, kolik lidí tam denně umírá, jaká je obecně situace, protože to spojení s Oleškami je velmi těžké. A problém je v tom, že tím, jak je to v okupované oblasti, tak ruská armáda, jednoduše řečeno, využívá obyvatele, civilisty jako živý štít a samozřejmě nechtějí ustoupit ani Ukrajinci, dohodnout se na nějakém příměří. Takže ve chvíli třeba, když jede nějaká ruská kolona, ukazují Rusové, že to je humanitární pomoc pro místní obyvatele, tak Ukrajinci téměř vždy tuší, že tam dopravují vojáky třeba nebo nějakou pomoc třeba pro ty vojáky, kteří tam jsou, pro ty Rusy. V tom je velký problém. Říká se, že tam není vůbec nic. Není tam jídlo, není tam voda, není tam žádná lékařská pomoc, léky. A je až neuvěřitelné si možná představit, že v dnešní době v 21. století může existovat vůbec někde taková vesnice, takové město, které je kompletně odřízlé od všeho, co by mohlo pomoct.
0: Honzo, ty jsi říkal, že jste teď točili s vojáky, kteří se vracejí na frontu pro zbytky zbraní, které se dají ještě použít a znovu vrátit na frontu. To je na tom armáda tak špatně, že musí posílat vojáky i do takového rizika, protože oni jsou snadným terčem pak pro ruské vojáky.
1: Ano, no, jako válka je vlastně o zdrojích, o ekonomice. Je to možná hnusný, když to takhle řeknu, tam o životy nejde, ale jde o ekonomiku. Kdo prostě není schopen už vyrábět zbraně, tak ten prohrává. Ukrajina samozřejmě měla ze začátku války velké problémy, díky dodávkám ze západu se víceméně jí daří nějak držet obranu, ale samozřejmě ty dodávky nechodí pravidelně a musí samozřejmě nějak opravovat to, co mají. Což je velmi nebezpečné, protože samozřejmě Rusové to vědí, takže dost často využívají toho, že třeba nějakou houfnici jenom poškodí, tím vlastně namlsají v uvozovkách ty vojáky, který pro tu techniku jdou ji vyzvednout, zachránit, protože je samozřejmě velmi drahá. No a samozřejmě, až ty vojáky vidí, tak potom začne znova na ně útočit. Takže jejich práce je velmi důležitá. Jsou to vojáci, kteří už třeba prošli bojovým nasazením, ale třeba psychicky nebo zdravotně na to nejsou dobře, tak vlastně jsou teďka v týlu. Ale že by to bylo méně nebezpečné, nebo tak se říct, rozhodně nedá.
0: Říká Jan Schirger, kameraman České televize, který je s Dariou Stomatovou, hostem Osobnosti Plus.
3: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Dario, jste pověrčivý. Máte nějaký rituál před natáčením, nebo na to není čas?
2: Já jsem hodně pověrčivá. Nosím sebou, vozím sebou na Ukrajinu v kufru totem, takovou malou sošku, kterou mám paradoxně z Kamčatky. Je to taková babička, která už je vyšisovaná sluníčkem a všem možným a zapatlaná, zalepená, ale věřím v to, že když ji budu mít sebou, tak to vždycky bude všechno v pohodě. Je to zvláštní, ale člověk možná potřebuje mít svoje rituály ve válce, potřebuje mít nějaké nastavení, taky i ten systém, vlastně systematizace práce, kdy víme, že každé ráno, pondělí, středa, pátek máme vstup do studia 6, že vstávám v 7 ukrajinského času, že mám půl hoďky na přípravu, že jedeme na místo. Víš, vlastně všechno tohle ti pomáhá nějakým způsobem fungovat dál, protože máš nějaký rytmus. Já třeba se přiznám osobně, já nejsem člověk, který by byl vlastně takový jako, co se týče pravidel nebo ranního vstávání a podobně, jsem velký chaotik, Honza to může potvrdit, Honza to má obráceně, takže často se stává, že mě kope do těch věcí, ale pak následně zjišťuju, že podobné rituály jsou docela dobrou pomocí, aby se člověk z toho nezbláznil.
0: Ty máš taky nějaký rituál, Honzo?
1: Já mám rituál vstát a dokopat Dary do práce.
2: To je jeho pravidelný rituál.
0: Vy nejste jenom kolegové v práci, ale jste taky partneři. Je to při téhle práci výhoda nebo nevýhoda? Nemáte kvůli tomu o sebe větší strach?
2: Určitě jo. Určitě máme. Je to výhoda i nevýhoda. Už nemáme ty hranice, které mívají kolegové, že se třeba nedovolí něco říct, protože se nejsou tak blízcí. To v nás neplatí. My si řekneme úplně všechno.
0: Vy trávíte spoustu času v autě. Jedete třeba 8 hodin. Tak Honzo, poháráte si častěji jako partneři anebo jako kolegové?
1: Já ani nevím, ale jako upřímně a asi posluchači si dokáží představit, já jsem tady 24-7 na Ukrajině v extrémním prostředí a potom 24-7 doma. Když jí řeknu, ať jde za maminkou, tak mi řekne, že jí bude smutno. No. Tak to je jako, je to šílený.
0: To vypadá jako ideální vztah, Dario.
1: No ne, u nás
2: vypadá,
1: to
2: ale
1: ráno se milujeme, na oběd se nesnášíme, večer se zase milujeme, na cestě zpátky jsem jí vysadil na autobusový zastávce, protože sama chtěla.
2: Já jsem vystoupila, nevysadil mě jenom pro
1: ano,
2: správnost.
1: Ano, sama vystoupila, ukázala mi takové prosté gesto a já jsem si natočil, že tam je dobrovolně a odjel jsem. Jak jsem vyjel asi 5 nebo 10 metrů, tak mi bylo smutno a strach jsem měl o ní, tak jsem se otočil, asi za 2 minuty jsem přijel a ona v takovém nafouknutým postojem a chůzí nastoupila do toho auta a pokračovali jsme sem dál domů. Jako
0: tak. Když přijdete domů, jak dlouho vám trvá, než se zase vrátíte do toho normálu? Protože to si asi nikdo neumí představit, jak je to těžké, že měsíc co měsíc musíte měnit i to, co děláte, i to nastavení. To přece není úplně snadná věc, Dario.
2: No je to horší a horší, je to těžší a těžší. Teď třeba po návratu to bylo o něco těžší tím, že vlastně jsme byli na východě Ukrajiny, Hned jsme přijížděli, 2 dny jsme přijížděli do Česka, skoro jsme nespali, ráno jsme začali zařizovat právě celou tu událost, že půjdeme do toho Senátu a máš pocit z fronty na ples. To jsou 2 úplně diametrálně rozdílné věci, rozdílný světy, rozdílní lidi a najednou se vlastně musíš přeformátovat na něco hezkého, něco milého z toho hnusu, ze kterého se vlastně vracíš. Hodně těžké. Každý zvuk, každý letadlo, cokoliv slyšíš, tak všechno tě to vrací zpátky. Každá siréna, první týden a první středu v měsíci, všechno tě to vrací zpátky. Všechny zvuky, všechny pachy, je to prostě pořád do kolečka a je těžký se s tím srovnat.
0: Daria říkala, že někdy je pro ní těžké, aby ukočírovala vlastní emoce. Honzo, ty to vždycky vidíš optikou té kamery. Jak ty prožíváš emoce a spustilo se ti někdy uvnitř něco, co si neuměl zastavit?
1: No, já jsem cholerik, Daria je flegmatik. My jsme úplně odlišný povahy. Takže někdy to pomáhá, někdy je to horší. Já prožívám věci velmi intenzivně, ale zase i velmi intenzivně, jak se říká, rychle nastartuju, rychle schladnu. Myslím si, že Daria ty pocity vnímá mnohem hloubš, déle a déle nad nima přemýšlí. Nedá se říct, ono všechno přichází trošku se zpožděním. My třeba i řešíme v práci, jestli máme si vzít dovolenou. My říkáme, no když my si vezmeme dovolenou, je otázka, jestli se vrátíme. Já jestli se zastavím, možná už se nerozjedu. Zároveň, když my si vezmeme dovolenou, tak už jenom to, že měsíc jsme doma, jsme mimo kontakt, mimo tu realitu té Ukrajiny, tak nám utíká plno věcí. Měsíc ve válce je jak rok tady. A je to vidět i na změně lidí. My když se vrátíme sem, tak ty lidi víceméně jsou stále stejní, ale když jsme na Ukrajině, tak ty lidi jsou jiní. Už jenom měsíc, 30 dní.
0: Jak vás změnila válka za ty 4,5 roku?
2: No, změnila hodně, obrovsky. Já si ani nevzpomínám, jaká jsem byla před válkou. To ani nejde, to jsou 2 různé osoby. Daria před válkou, Daria během války a už vím, že nikdy vlastně se nezměním zpátky. To je, válka je Rubikon, který už se nedá překročit zpátky. Vím, že už do konce svého života si budu rozumět hlavně s lidma, kteří tu válku zažili. Že nikdy člověk z civilu mě už vlastně nepochopí. Že mi vždycky bude líp s těma lidma, se kterýma jsem to prožila. Je to děsivé si to uvědomovat, ale na druhou stranu možná, nevím, ten prožitek války je taky svým způsobem i hodně naplňující ve smyslu, že člověk chápe, co je život, co je smrt a asi víc věcí si uvědomuje, ale hodně, hodně změnilo, no.
0: Co ty, Honzo?
1: Já jenom doplním Daria je skvělý člověk a proč jsem si ji vybral a proč stále mám energii, abych vlastně s ní tam jezdil.
0: A vrací se pro ní na tu zastávku.
1: A vracím se pro ní na tu zastávku, přesně tak. Je to z toho důvodu, a já jsem to už i někde říkal, Daria rozhodně do války nepatří. Rozhodně to není člověk, který by ve válce měl být, ale právě proto by tam měl být. My samozřejmě, některý kluci, většinou to mají ty kluci, tak si hrajou s pistolkama, mají rádi adrenalin a nějakým způsobem je to láká, bizarně. Daria nesnáší válku, nesnáší utrpení. O to víc myslím, že tam má být. A já si myslím, že jí to nezmění. Ona je velmi dobrý člověk, v jádru dobrý člověk. A přistupuje k tomu zpravodajství, válečnímu zpravodajství svým osobitým způsobem. Takže to je moje motivace. Pokud ona bude furt stejná a stále je, tak já tam s ním budu jezdit.
0: Dobře, a já jsem se ptala, jak to změnilo tebe, protože ty pořád mluvíš o Darie, ale pojďme se zaměřit i na tebe. Ty jsi důležitá součást týmu. Tak ty na sobě necítíš žádnou změnu?
1: Já na sobě cítím ohromnou únavu. Ale každý má svoji roli. Moje role je být kameraman, být oporou Dary. Já tu roli přijmul. Daria přijala svoji roli váleční zpravodajky a na tento dotaz bude čas, až válka skončí.
0: Máte nějaký příběh, který víte, že už z té hlavy nikdy nedostanete, něco, co vás zasáhlo tak hluboce, že prostě už se s tím nedá rozloučit, Dario?
2: Jsou to všechny příběhy, které točíme. Nedá se si prostě říct, tak ten jeden příběh. Samozřejmě jsou příběhy, nad kterými přemýšlím víc, protože třeba nevím, co s těmi lidmi je teď. Tak člověka to nutí pořád myslet na to. Táta hledá syna, asi jeden z nejsilnějších příběhů. S Juriem jsme se snažili v poslední době se skontaktovat, protože máme tu plaketu, kterou jsme dostali za tu audiovizuální tvorbu, za nejlepší audiovizuální dílo od nadace OSF. Chtěli jsme mu ji předat, ale nemůžeme se s ním spojit. Proto nad tím přemýšlím, protože bych chtěla ho navštívit, chtěla bych zjistit, jak na tom je, co se s ním děje, ale mám pocit, že vlastně všechno, co se dělo předtím, tak odříz, včetně nás. Hodně mě to mrzí a je těžký se s tím srovnat.
0: Honzo, ty máš něco takového, co se ti vrací?
1: Teď se mi se stává cynik a upřímně, když to řeknu, že dospěláci můžou za všechno, můžou za války, můžou za to, že se špatně rozhodli, můžou za to, že připravujou pro děti prostředí a svět, který je šílený a dělají to nezodpovědně, tak mi právě proto vadí děti. Děti, když trpí a hlavně tím, že mám dcerku, která je 12 let a samozřejmě, když vidím dítě, kterému je 12 let a míň, tak si představím, že tam je ona. Je to i to, opravdu ta motivace, já už jsem to tu říkal. Já nechci, aby to zažívala, já nechci, aby se to sem dostalo. Ve výsledku ta válka je mezi Ruskem a Ukrajinou. Mohl bych si říct, že se mě to netýká. Já se hlavně bojím, aby se to netýkalo našich lidí, našich dětí. I když samozřejmě Ukrajina trpí, velmi trpí.
0: Já si vybavuju vaše reportáže z minulé zimy. Ty vypadaly jak z apokalyptického filmu. Jaká bude zima letos? Jak se připravuje Ukrajina na to, že to může být možná ještě horší?
2: S největší pravděpodobností to horší bude. Ukrajina se připravuje, sice oficiální úřady tvrdí, že jsou připravenější než loni, ale když si člověk představí, v jakém stavu ta energetická infrastruktura musí být po loňské zimě a v jakém stavu bude teď, jestli se podařilo během jara a léta cokoliv opravit, připravit, je to hodně otázek. Mám trošku se bojím, že jsme se s Honzou o tom bavili, že možná tahle zima bude zlomová pro Ukrajinu i pro Rusko. Otázkou je samozřejmě, jakým směrem zlomová. Jestli to Ukrajinu položí, nebo jestli to přežije, bude mít další sílu. To je otázka.
0: Honzo, už víš, kam pojedete, až se budete vracet do Ukrajiny?
1: Tak my budeme užívat hlavně počasí, protože podzim nám nahrává, protože jsou mlhy a déšť, takže asi využijeme východ a pokusíme zase mapovat, co se děje na frontě.
0: Děkuji vám za to, že jste byli hosty Osobnosti Plus. To byla Daria Stamatová a Jan Schirger. Děkuju.
2: Děkujem.
0: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská a dávejte na sebe pozor.
3: Téma Plus.
4: V roce 1983 došlo k největšímu únosu Čechoslováků.
5: Pak se tam začali objevovat vojáci, ty nám začali střílet do baráku, pak do toho domu vtrhli, řekli, že máme jít s nima.
4: Jak byste se v takové situaci zachovali vy?
6: Nemůžete si myslet, že můžete udělat všechno, ale zase na druhou stranu si musíte věřit, že lecos udělat můžete.
4: Unesení, uvěznění, zajatí. Příběhy Čechů zadržených v zahraničí. Díl první, Angola.
3: Téma Plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Studentské protesty ve Francii dnes zasáhly zhruba 600 škol. Vláda nepřesvědčila odbory, aby demonstrace zastavily.
8: Nepolevíme, dokud nebudeme mít konkrétní odpovědi na naše požadavky. Zatím je to takové plácání do větru.
7: Do Prahy míří automobiloví nadšenci s tuningovými auty. Policisté odhalili první přestupky.
9: Dělal jsem vejfuk kvůli tomu, aby to šlo naladit a podvozek, aby to zatáčelo.
7: Novým šéfem světového hokeje je Němec Reindl. Petr Bříza zůstává viceprezidentem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna trvá zdržení před Šmejkalkou ze 13. kilometru. A zítra bude jasno i skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Je pátek 2. října. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmelová.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Studentské protesty v Paříži a v okolí hlavního města dosud způsobily škody v přepočtu za 170 milionů korun. Potvrdila to šéfka oblasti Île-de-France Valérie Pécressová. Studenti dnes znovu zapalovali popelnice, vchody do škol a házeli petardy. Demonstrace se odehrávaly u zhruba 600 škol po celé Francii. Ministr školství Édouard Geffré přijal zástupce studentských odborů.
8: Nepolevíme, dokud nebudeme mít konkrétní odpovědi na naše požadavky. požadavky. Zatím je to takové plácání do větru.
10: Uvedl předseda svazu středoškoláků Rajat Rany, který vyzývá k dalším protestům příštím týdnu. Odsoudil násilí a vandalismus a upřesnil, že se do demonstrací zapojují i radikálové zvenčí. Ministerstvo vnitra odsoudilo několik brutálních útoků na policisty. V Paříži neznámí útočníci pronásledovali policejní stážistku, shodili ji na zem a skopali. Ve městě Belfort zase radikálové do bezvědomí zbyli policistu v civilu. Martin Balucha, Radiožurnál.
7: Ministři zahraničí Česka, Rakouska a Slovenska vyjádřili Černé Hoře plnou podporu při vstupu do Evropské unie. Řekli to po společném jednání v černohorském hlavním městě Podgorici. Černá Hora je ze všech zemí usilujících o připojení k 27. v procesu nejdál.
11: Ministři zemí takzvaného slavkovského formátu jednali se svým černohorským protějškem Ervinem Ibrahimovičem přibližně půl hodiny. Rakouská ministryně zahraničí Beate Meinl-Reisingerová posléze poznamenala, že rozšíření Evropské unie je nejchytřejší možná investice do evropské prosperity, stability a bezpečnosti. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů řekl, že pro Česko bylo při jeho vstupování do unie důležité mít uvnitř partnera, který mu rozuměl. Ujistil, že pro Černou Horu je to právě Česko. Překážkou v začlenění do EU budou pro Černou Horu i spory s Chorvatskem, které po zemi mimo jiné žádá v přepočtu asi 60 miliard korun. Z Podgorice Dominik Tesár, Radiožurnál.
7: Policisté zaznamenali první prohřešky účastníků nelegálního celoevropského tuningového srazu s názvem Europe Illegal Season End 2026. Ten dnes začíná v Praze a zítra pokračuje v Brně. Policisté odhalili například nelegální úpravy aut, očekávají taky třeba nelegální závody nebo výtržnictví. Na akci míří ze zahraničí tisíce aut.
12: Jsme na dálnici D1 na příjezdu do Prahy a na jedné z čerpacích stanic právě teď policisté zastavili řidiče ve fialovém Fordu.
13: Auto bude zakázána další jízda. Výfuk byl kompletně nahrazen volně průchozími díly trubkami, které nemají jakýkoliv parametry a vlastnosti. Mají mít schválené díly.
12: Řidič Daniel taky upravil podvozek auta.
9: Mění to jízdní vlastnosti. To auto se nekymácí, víc drží na silnici. Jako můžu prudce zatočit ve 170 bez toho, abych se bál, že to auto něco udělá, co vím, že by nemělo dělat.
12: Čili jezdíte 170?
9: Ne, možná, ale to auto dokáže takhle fungovat.
12: Jakub Vik, Radiožurnál.
7: Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu odolena voda je ode dneška znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily, že neobsahuje nadlimitní množství olova a splňuje hygienické limity. Lidé ze zasažených oblastí tak můžou vodu opět používat k pití i k vaření. Testování vzorků bude pokračovat i dál, říká technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup.
14: Testování pokračuje v nezmenšeném rozsahu, tak jako po celou tu dobu krize, kterou jsme měli. Už doufám, že už olovo jsme vyplavili ven, teď na zdrojích i na síti už máme vodu nezávadnou.
7: Omezení pro 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli platilo kvůli nadlimitním hodnotám olova ve vodě od čtvrtka minulého týdne.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
7: Babí léto bude pokračovat i o víkendu, bude slunečno a beze srážek. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu teploty v sobotu vystoupají až ke 24 stupňům. V neděli začne od západu postupně přibývat oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku se objeví až odpoledne. I tak se teploty dostanou až ke 23 stupňům. Podle meteorologa Štefana Hanžáka se ale v noci na sobotu i na neděli můžou ojediněle objevit přízemní mrazíky a místy taky mlhy.
15: Teploty v noci klesnou na 10 až 5 stupňů, ojediněle to může být i kolem 3 stupňů Celsia a objeví se i přízemní mrazíky. Zítra přes den většinou jasná nebo skoro jasná obloha, zpočátku zejména ráno a dopoledne ještě možnost hlavně na severozápadě mlh a nízké oblačnosti.
7: Dluhy za sociální a zdravotní pojištění by místo soudních exekutorů mohli vymáhat pracovníci finanční správy. Změny plánuje od roku 2028 ministerstvo financí. Slibuje si od nich úspory jak pro orgány sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, tak i pro samotné dlužníky, říká mluvčí ministerstva Gabriela Krušinová.
16: Zatímco náklady soudního exekutora mohou u veřejných pohledávek dosahovat násobně vyšších částek, při daňové exekuci vedené finanční správou činí náklady zpravidla 2% z vymáhané částky. Pro dlužníka tak může jít o úsporu v řádu tisíců až 10 000 korun.
7: Exekutorská komora plánované změny kritizuje s tím, že se pravděpodobně sníží úspěšnost při vymáhání. Ministerstvo financí to popírá. V Karviné začalo fungovat nové venkovní inhalatorium. 7 metrů vysoká dřevěná konstrukce je uvnitř napěchovaná trnkovými větvemi, po kterých stéká léčivá solanka. Do okolí se díky tomu uvolňuje jemný aerosol, který může pomáhat lidem s dýchacími obtížemi. Inspirací pro karvinské inhalatorium bývá podobná zařízení v sousedním Polsku, kde jsou takové volně přístupné stavby poměrně běžné, říká jeho autorka Ivana Kuchařová.
17: Byli jsme v Polsku se podívat asi na 3 místa. Já jsem to viděla víceméně poprvé, protože jsem to ještě nikde nezažila, takže to byla úplně jako premiéra. Spouští se to po těch větvičkách, které to teda tříští. To jsou teda trnkové větve, to jsou speciální větve, protože jsou tvrdé, vydrží dlouho a zároveň jsou ostré, jsou tam trny, takže vlastně by měli tu vodu tříštit jako nejlépe, aby se tady dobře inhalovalo.
18: Čeští fotbalisté letí do Španělska, kde zítra čeká další utkání v elitní divizi Ligy národů. Úřadující světové šampiony vyzvou v Oviedu. Utkání má výkop ve 8:45 večer a přímý přenos nabídneme na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Petr Bříza obhájil funkci viceprezidenta Mezinárodní hokejové federace a zůstává tak druhým nejvýše postaveným mužem světového hokeje. Předtím český kandidát neuspěl ve volbě prezidenta, ve kterého o 3 hlasy porazil Němec Franz Reindl. Hokejový Třinec hájí první příčku v tabulce. Tipsport Extraligy v 7. kole přivítal před svými fanoušky Litvínov. Stav a čas dodá David Procházka.
19: Už jsme za polovinou základní hrací doby, Třinec vede nad Litvínovem 2-1. Jak se vyvíjí zápas Vítkovice Karlovy Vary, poví Lukáš Kaleta.
20: Po první třetině Karlovy Vary vedou ve Vítkovicích 1-0. Otak Utvirt je na utkání Pardubic a Plzně.
21: Pátá minuta utkání a platí Pardubice Plzeň bez brany 0-0. Teď Kladnohradec Králové a Petr Kadeřábek.
22: Končí 6. minuta, Kladno hraje s Hradcem Králové, zatím bez branek 0-0. David Nekvinda vidí duel Komety s Mladou Boleslaví.
23: 8. minuta zápasu, Kometa Brno, Mladá Boleslav 0-0. Liberec hostí Olomouc a u toho je František Kuna.
24: Liberec Olomouc v 6. minutě, zatím bez branek. Z Liberce František Kuna, Radiožurnál.
25: Na D1 zdržení od Popovic, Ostrovačic i u Bělotína. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna popojíždí kolona k omezení na mostu Šmejkalka. Aktuálně se brzdí před Popovicemi okolo 13. 14. kilometru, zdržení stále více než půlhodinové. A krátí se před Brnem ve směru z Prahy. Nesouvislá fronta převážně kamionů v pravém pruhu se sune od Ostrovačice z kilometru 177. Osobní auta zpomalují v okolí Kývalky na stém 82. chvílemi i mezi výstavy a sjezdem na Bratislavu. Na D1 u Bělotína na kilometru 311 by dnes mělo skončit omezení v obou směrech, zatím se stále projíždí vždy pouze jedním pruhem kolony na 15 až 20 minut z obou směrů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
26: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na horách kolem 16. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je publicistika s Věrou Štechrovou.
27: Proč se bouří středoškolští studenti ve Francii a proč jejich protesty přerostly v násilí v ulicích? Proč si dát pozor na služby placené přes prémiové SMSky? A jak dopadla jedna z největších operací Národní protidrogové centrály za 35 let její existence? I o tom budeme mluvit. Ve Francii pokračují násilné studentské blokády a protesty. Policie za dnešek zatkla už 600 osob, zaznamenala i případy polévání učitelů benzínem nebo vyhrožování napadené policistce smrtí. Protesty se odehrávají ve stovkách škol, v zemi jich je 3700. K protestům středoškoláků se mnohde připojili i studenti vysokých škol s požadavkem na více peněz do vzdělávání. A například i v centru Paříže dnes provolávali hesla, která vyzývala k solidaritě mezi středo- a vysokoškoláky. Já teď vítám ve vysílání Pavlínu Kopskou, státní úřednici na francouzském ministerstvu financí. Dobrý den.
28: Dobrý den z Paříže.
27: Tak studenti jsou údajně nespokojení se stavem školství ve Francii. Co si pod tím představit?
28: Tak hlavní požadavky studentů jsou právě taková třeba zastaralost škol, zejména pak taky absence učitelů. Spousta těch gymnazistů říká, že jsou třeba v posledním ročníku, tedy maturitním, a jejich učitel španělštiny či matematiky chybí, nikdo ho nenahradil, takže absolutně nemají možnost pak odmaturovat. Poukazují na takovou jako sociální nespravedlnost, že v některých gymnáziích není žádný problém a v jiných je zase v zimě, oni trpí zimou a v létě jim velké teplo, protože ty budovy jsou zastaralé, takže to jsou asi v kostce ty jejich největší stížnosti a požadavky.
27: A co bylo přímou rozbuškou těch současných protestů? Bylo něco takového, co je spustilo?
28: Já bych neřekla, že by byla nějaká rozbuška, že se něco konkrétního stalo. Byla to taková ta celková nespokojenost. Už tento týden v úterý byla stávka státních úředníků, takže oni už se k tomu také právě ty studenti přidali a vyjadřovali se. A pak to tedy v tu čtvrtek a dnes přešlo v takové vlastně i násilné a velice brutální protesty v ulicích a před těmi hlavně gymnáziemi a jak jste již uvedli, také studenti vysokých škol se k tomu přidávají.
27: A týkají se ty protesty hlavně velkých měst nebo už i těch menších?
28: Tak hlavně tedy se mluví o velkých městech, mluvilo se o Nantes, což je v západní Francii, včera tam byly velice, velice tvrdé ty protesty, Toulouse a samozřejmě Paříž, ale už také samozřejmě se mluví o menších městech, byl nějaký velký incident v Territoire Belfort, což je na zase východní části Francie, což tam nejsou zase takové metropole.
27: Prefekti departementů vydali večer nařízení, které zakazovalo dnes demonstrace v blízkosti středních škol. Dodržel se ten zákaz?
28: Obecně asi určitě ne. Já co můžu konstatovat hlavně ze zpráv televizních a z rozhlasu, studenti demonstrovali. Já sama bydlím vedle takového odborného učiliště, kde je tedy včera, kdybyste mi zavolali včera dopoledne, tak byste měli přímý přenos těch protestů. Plály tady popelnice a policie zasáhla slzným plynem. Přímo tedy ve mé ulici a dnes jsem měla pocit, když jsem ráno vstávala, že je to klidnější. Takže asi záleží na situaci v každém tom liceu.
27: A mají ty studentské protesty nějaké vedení? Sformulovali studenti třeba nějaké požadavky?
28: Ano, studenti, jak francouzská tradice, mají své odbory, takže dva představitelé těch studentských odborů dnes již se sešli s ministrem školství Eduardem Joffre a s ním začali tedy hovořit a nastavit nějaký dialog s těmi požadavky, o kterých jsem se zmínila. Výstup z těch jednání nebo z toho setkání s tím ministrem bylo spíš zklamání od těch dvou představitelů těch studentských odborů a uvedli, že tedy budou v těch protestech pokračovat a na úterý opět svolávají protesty spojené i se stávkou.
27: A je situace ve školství něco, o čem se vědělo, že je problematické, něco, co by si třeba nějaká politická strana vzala za cíl, že to zlepší? Byl to problém, o kterém se mluvilo?
28: Ano, samozřejmě. Já si myslím, že obecně ještě ty protesty jsou v těch kontextu vyjednávání rozpočtu na příští rok, který samozřejmě obsahuje velké škrty vzhledem k katastrofální ekonomické situaci Francie. Takže teď si to samozřejmě strany připisujou k tomu, že vlastně Macronova vláda za tuhle tu situaci může a jedině Macronova vláda musí odstoupit. A plus tedy ještě je tady ve hře ta extrémní levice s tím Jean-Lucem Mélenchonem, který je kandidát na prezidenta, který se už deklaroval. A ten vlastně ty studenty z těch nepokojích podporuje a podporuje ty protesty právě proti té současné vládě.
27: A ten rozpočet, který se v současné době tvoří na příští rok, byly tam velké škrty ve školství, nebo...
28: Byly tam, byly tam samozřejmě škrty a tam, kde by se mělo posílit právě platy úředníků, protože učitelé jsou státní úředníci, tak k tomu právě nemá dojít a to bylo oznámeno tento týden, takže si myslím, že to s tím určitě také souvisí, to vyjednávání toho rozpočtu a sám ministr školství právě studentům, těm představitelům těch odborů řekl, že se bude muset obrátit také na ministra, který to podmění za rozpočet, s tím, že s ním bude tedy projednávat, co by se dalo v tom rozpočtu změnit a zlepšit.
27: Francie je země, kde se protestuje poměrně často a demonstruje, tak jak násilné jsou v tomto kontextu ty současné protesty? Je to něco výjimečného?
28: Já si myslím, že to je překvapivě hodně násilné, protože když vlastně jsou zprávy o tom, že byl popálen ředitel gymnázia nebo nějak ohrožen policista a vyhrožuje se právě i učitelům nebo ředitelům, kteří pomalu se bojí jít do těch škol. Jde o to také, že vlastně ty studenti samozřejmě se přiklání k protestům nenásilným, k dialogu a tak, ale jde o to, že vlastně k těm studentům se to můžou připojit různé živly, které toho využívají a rozmíchávají ten neklid a tu vlastně to ty nepokoje, kdy pak vlastně dojde k zapálení popelnic a vlastně útokům na zaměstnance těch gymnázií a těch škol.
27: Budeme to dál sledovat. Pavlína Koupská, státní úřednice na francouzském ministerstvu financí. Děkuju, naslyšenou.
28: Naslyšenou, děkuju vám.
27: Mobilní operátoři v Česku začali blokovat některé služby, které využívají placené prémiové SMSky. Odpověděli tak na desítky stížností uživatelů a dosud zastavili 8 problematických služeb, a to těch, které zákazníky dostatečně jasně neinformují, že si aktivují předplacenou službu, která jim bude pravidelně strhávat z účtu řádově desítky korun. Za regulérních podmínek je přitom takzvaná prémiová SMS standardní platební metoda, využívaná například pro nákup jízdenek, parkování nebo pro digitální obsah. A mobilní operátor zajišťuje jen technické zpracování platby a její zahrnutí do vyúčtování zákazníka. Na pochybné praktiky některých společností s prémiovými SMS-kami upozornil před pár dny investigativní youtuber Janek Rubeš, spoluautor projektu Kluci z Prahy, který je teď ve vysílání. Dobrý den.
0: Dobrý den i vám, dobrý večer.
27: Tak je možné, že mnoho posluchačů slyší slovo prémiová SMS-ka vůbec poprvé, tak co to je, na jakém principu to pracuje?
0: Je možné, že o tom slyší poprvé, ale taky je možné, že jsou mezi těmi lidmi, který já jsem poslední měsíce obvolával a strhávají se jim peníze za něco, co se sice jmenuje luxusně premium SMS, ale je to doba, je to věc téměř, která patří do doby kamenný. Je to nějaký způsob, jak vy si můžete strašně draze zaplatit něco skrz váš telefonní účet. A je to drahý z toho důvodu, že si z toho bere peníze hrozně moc různých účastníků. Je to operátor, je to agregátor a ještě ta služba na tom samém konci.
27: Když teď někdo říká, tak co mám udělat, abych zjistil, jestli takového něco neplatím, co musí udělat?
0: Obrátit se na svého operátora, protože ten jediný ví, jestli máte takovýhle služby aktivní a dokáže okamžitě zastavit. Já jsem skutečně volal stovkám a stovkám lidí, kteří vůbec netušili, že se jim strhává 99 korun týdně. Často je to způsobený služebním telefonem, často ty lidi mají víc telefonů pohromadě, takže ten účet je vysoký, takže ta částka je paradoxně vlastně tak nízká, že se tam jednoduše ztratí. Takže obrátit se na operátora a zablokovat prémium SMS.
27: A jak člověk narazí na tu zjevně neférovou nabídku služby přes tu prémiovou SMSku a jak to, že si zjevně nemusí všimnout, co přesně odklikne?
0: Funguje to tak, že těch variant je strašně moc. Já jsem slyšel vše možný, narazil jsem na to přes maminku, pak jsem zjistil, že i táta do toho spadnul a další kamarádi. A vy někam zadáváte vaše číslo v domnění, že to děláte u někoho, koho znáte. Takže věrnostní program do obchodu a lidi často psali a renomovaný jména firem. Říkali, já jsem dával číslo sem do tohohle supermarketu. Já jsem říkal, to není možný, že by supermarket je chtěl podvést. A v tu chvíli tyhle lidi tam vložejí svoji reklamu, kde vy zadáváte vlastní číslo k ním a ve chvíli, kdy zadáte to číslo k ním, tak se aktivuje pak ten proces tý premium SMS a toho předplatného, který vy vůbec nechcete.
27: A dá se mluvit jednoznačně o podvodu, nebo je to zkrátka spíš chyba na straně zákazníků, protože si nedávají pozor, jakou nabídku nebo službu přijímají?
0: Jasně, pojďme prosím nepranířovat lidi, kteří byli podvedení, tím bych začal. A lidi si samozřejmě mají dávat pozor, být obezřetní, ale na druhé straně jsou lidi, kteří se z nich snaží dostat peníze. A pokud to množství těch lidí je tak obrovský, který jsou tímhle s tím zasažený, a já jsem s nima mluvil, tak oni jednoznačně hovořili o podvodu.
27: To znamená, že oni platí za něco, co třeba vůbec nečerpají? Říkali jsme, že zastavili zatím 8 problematických služeb, tak lidé vůbec nemusí tu službu čerpat.
0: To je vtip 8 služeb. Já vůbec nechápu, co ty operátoři, jestli to je jako žert těch služeb. Jenom já, který jsem zmínil, který v té své reportáži, jsou desítky těch služeb. A ta služba je jenom kouřová clona. Kolem té služby si dejte velký uvozovky. Vůbec tady nejde o žádnou službu. Jde jenom o to strhávat 99 korun týdně lidem, kteří to nevědějí. To je, o co tady běží.
27: A pokud si člověk zablokuje u svého operátora ty prémiové SMSky, nemůže se stát, že potom ale neplatí něco, k čemu se zavázal, aniž by to věděl a že se dostane tím do problému?
0: Ne. Určitě zablokovat prémium SMSky, teď jsem asi vám nerozuměl, ty lidi vůbec jako tu věc nechtějí, to znamená, že někdo jim bude klepat do účtu.
27: Rozumím, ale
0: nechtějí
27: něco odklikli a jestli náhodou neodklikli třeba to, že se zavazují k tomu, že něco budou takhle platit, když to odebírají, i když to neodebírají.
0: To už je pro právní činu, ale určitě, ať to operátor zablokuje a hlavně operátor to musí defaultně zablokovat všem, přece není možný, aby operátoři věděli o tom, že tady jsou lidi, kterým odchází 99 korun a v tichosti tak jako říkal, no tak když se ozvou, tak my s tím něco uděláme. Hmm. Takhle to nejde.
27: Vy jste říkal, že těch 8 problematických služeb, které mobilní operátoři v Česku začali blokovat, je směšné číslo. Tak jaké by bylo řešení? Zrušit třeba tu vůbec tu prémiovou SMSku?
0: Jasně, já si myslím, že prémiová SMSka znova je úplný nesmysl a patří to do doby kamenný, ale to řešení je, že operátoři musí defaultně vypnout, aby si lidi mohli do téhle pasti spadnout. To znamená, pokud chcete si předplatit za 99 korun odkazy na hry zdarma někde, tak jo, ale jděte si do své samoobsluhy u vašeho operátora a tam si klikněte, já si chci tohle z toho za 400 korun měsíčně předplácet. Ale ne, že někdo vám pokoutně vloží SMSku a vy na to omylem někde kliknete. Takhle to přece nemůže fungovat.
27: A je to tak, vy jste říkal, že z toho mají peníze i ti mobilní operátoři z toho provozování té služby?
0: Mají. Já neznám ty konkrétní částky, opět, oni to vědí. Já se tady poslední 3 měsíce snažím koukat někomu do karet, který do nich vidí a já se tak jako každý týden se přibližu a říkám víc a víc jim. A mi říkají, no to máš pravdu. Samozřejmě, že něco z toho mají. Kdyby z toho ty operátoři nic neměli, tak už to dávno vyply. Je to jenom na nich.
27: Zkusíme se zeptat i mobilních operátorů. Janek Rubeš, youtuber z projektu Kluci z Prahy. Děkuju, naslyšenou.
0: Díky, mějte se. Naschle.
27: 2 nelegální laboratoře tuny konopí a hašiše a 1000 litrů chemikálií našli policisté při sérii operací zaměřených hlavně na kanabinoidy. Jejich celkovou hodnotu odhadují na 330 milionů korun. Zadrželi také hotovost, kryptoměnu i drahé kovy za zhruba 60 milionů. Kriminalisté při operacích také zadrželi a obvinili 3 cizince a stíhají i 3 právnické osoby. Část trestné činnosti této skupiny se podle policie odehrávala v Polsku. Ve vysílání je teď ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Fridrich. Dobrý den.
1: Hezký podvečer.
27: Tak jak velkou část trhu v Česku podle vás tato výroba zásobovala? Jak zásadně byl zasažený ten trh se syntetickými kanabinoidy?
1: Tak on to není úplně typicky nelegální trh v tom smyslu, že by se odehrál pouze v nějaké latenci a že by byl takový ten, který je označován za typicky nelegální. Zde se pohybujeme na pomezí legálního obchodování s produkty z konopí, které jsou deklarovány jako sběratelské předměty, které byly pro tu koncovou spotřebu obohacovány syntetickými kanabinoidy. A ty firmy, kterých se ta trestní řízení týkají, tak byly poměrně velkými hráči na trhu české.
27: Vy jste už řekl, že ty produkty byly běžně distribuovány do kamenných prodejen prostřednictvím online labídku i automatů. A sám jste teď říkal, že jde o jakési pololegální látky, tak čím se tedy ti výrobci a provozovatelé provinili? Na základě čeho vy jste zabavovali ty látky?
1: Je to tak, že ty produkty byly uváděny na trh jako nějaké nespecifické výrobky, jejichž vlastně smysl jejich uvádění na trh není úplně zřejmý, což je tedy základním předpokladem u tohoto typu výrobku a míjíme tím třeba vrcholíky technického konopí nebo předbalené jointy, které se tvářily jako produkty z technického konopí do 1% THC. v důsledku poměrně rozsáhlé vlny intoxikací, zejména nedospělých osob, které si zakoupily tyto výrobky a měly velmi jako problematické zdravotní stavy, tak jsme se zaměřili na ty výrobky samotné a zjistili jsme, že jsou sekundárně obohacovány právě syntetickými kanabinoidy. Z nich některé jsou na seznamu návykových látek, některé jsou na seznamu zařazených psychoaktivních látek a potom je velká skupina látek, které byly vytvořeny právě proto, aby obcházely platnou legislativu.
27: Bylo to zboží určené pro český trh nebo mělo jít také do zahraničí?
1: Tak ti výrobci vlastně paralelně saturovali poptávku v České republice, prostřednictvím distribučních firm dodávali do kamenných prodejen, do online nabídky, do těch automatů a zároveň reagovali na objednávky online ze zahraničí do mnoha evropských zemí.
27: Vy jste těmi zajištěnými produkty a surovinami naplnili 36 kamionů, jak jste uvedli. Co s tím zbožím teď bude?
1: No teď probíhá velmi masivní zkoumání všech těch zajištěných výrobků, protože proto, abychom mohli prokazovat obsah těch účinných látek, tak je samozřejmě ve všech těch výrobcích musíme odzkoumat.
27: Znamená to, že vy musíte zjistit, co z toho zboží je legální a nelegální a nějak pololegální?
1: My musíme prokázat přítomnost konkrétních látek, protože náš právní řád pracuje s výčtovými seznamy, takže ta chemická charakteristika, která je na těch seznamech zakázaných látek, se musí skrýt s tím laboratorním zjištěním a potom to můžeme kvalifikovat jako protiprávní jednání na úseku nelegálních návykových látek. Ano.
27: Jakou roli v té výrobě a v tom obchodě hráli ti zadržení a obvinění cizinci?
1: Ti zde za zahraniční kapitál naprosto cíleně vybudovali strukturu výrobní, vývojovou, inovační, která směřovala prostě k rozjetí velkého biznesu s tímhle typem produktu.
27: Byl to biznis mimochodem, z kterého odváděli daně, to asi ne?
1: No z té části, kterou deklarovali jako legální, tak z toho odváděli nějaké daně, nicméně to je předmětem ještě šetření, ta finanční stopa.
27: Vy jste uvedli, že v těch provozech byly zaměstnány desítky lidí, především cizinců, kteří často pracovali ve vysoce rizikovém toxickém prostředí. Co se stalo s nimi?
1: Tak ty tam figurují pouze v pozici svědků, protože oni že v dobré víře vykonávali nějakou pracovní činnost na nějakých podmínek pro své zaměstnavatele. Nicméně my jsme cítili potřebu zdůraznit ty podmínky, protože po naměření těch koncentrací toxických látek v těch provozech výrobní, kdy ti lidé maximální ochranou pomůcku byl respirátor obyčejný, tak a naši specialisté se tam pohybovali v přetlakových oblecích z důvodu toho, že tam byla vysoká koncentrace toxických rakovinotvorných látek, tak s těmi se stane pouze to, že budou vyslechnuti nebo převážná většina z nich už byla vyslechnuta jako svědci v této věci.
27: Jakub Fridrich, ředitel Národní protidrogové centrály Policie České republiky. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
1: Já děkuji za pozvání. Hezký večer.
27: A teď už zprávy.
26: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel příští týden nebude volit do zastupitelstva obce Černouček, kde má trvalé bydliště. Informovala o tom jeho kancelář. Jako důvod uvedla soukromou zahraniční cestu, na kterou dnes Pavel odjel. Prezidenta podle Hradu chyba v plánování mrzí. V pracovním programu bude pokračovat v pondělí 19. října, kdy přijme velvyslance. Volby budou příští pátek a sobotu. Do Senátu se letos v Pavlově obvodu nevolí. Skupina vyspělých světových ekonomik G7 uvolní prostřednictvím Mezinárodní agentury pro energii 100 milionů barelů nafty a ropy. Oznámili to vládní představitelé jednotlivých členských zemí po dnešní videokonferenci. Nařízení začne platit okamžitě. Potrvá 4 měsíce s tím, že v prvních 20 dnech na trh poputuje větší množství nafty. Cílem nařízení je stabilizace světového energetického trhu kvůli dodávkám ropy omezeným v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Evropská komise uvolnila v přepočtu téměř 71 miliard korun na podporu Ukrajiny. Peníze mají zajistit fungování její veřejné správy a pokrytí finančních potřeb, zatímco se brání ruským plošným útokům. V pořadí osmou platbu schválila Rada Evropské unie poté, co Ukrajina provedla reformy v několika oblastech, včetně justice, energetiky a dopravy. A silničáři dnes v 9 hodin večer omezí dopravu na Pražském okruhu. V tunelech Lochkov a Cholupice v jižní části dálnice bude provoz svedený do jednoho tubusu v režimu 2+1 jízdní pruh. V uzavřeném silničním pásu provedou dělníci technologický servis a zdrsní betonový povrch. Omezení potrvají do nedělního poledne. Fotbalistům Španělska bude v zítřejším duelu Ligy národů s Českem v Oviedu chybět střelec vítězného gólu.

0: kilometru až do zúžení na Šmejkalce. Trasu pojedete přes půl hodiny. Náhradní cesty po staré Benešovské 603 i po 107 na Popovice, následně Mirošovice, jsou plynule průjezdné. Naopak zaplnily se oba příjezdy do Mnichovic, jak od Strančic, tak od Bříčan. Na D1 z Prahy do Brna provoz slábne, pomaleji se jede od Kývalky z kilometru 182. Výraznější zdržení pak čekejte na úrovni Popůvek na 185. Odtud ke sjezdu na D2 pojedete okolo 20 minut. A na D1 u Bělotína protáhli omezení až do zítřejšího poledne na kilometru 311. Měli původně silničáři skončit dnes v podvečer. Zúžení do jednoho pruhu vždy v obou směrech tak ještě nějakou dobu potrvá. Z obou stran aktuálně čekejte 10 až 15 minut navíc. A pojďme do Prahy, k Belská směrem z Letňan dolů do Hloubětí na kousek před Novopackou. Tam řeší nehodu nákladního a osobního auta, blokují pravý pruh, kolona na 10 minut. Další zelená vlna za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách nejčastěji kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Spor o sedmiletý rozpočet Evropské unie, pondělní nedožité devadesátiny Václava Havla či pozadí dramatu na palubě letadla do Tel Avivu. Nejenom tato témata rozebrou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím narušený poslech přeje Petr Schwarz.
1: Názory a argumenty.
3: Jedním z hlavních témat, o kterých tento týden v Praze jednal premiér Andrej Babiš s předsedkyní italské vlády Giorgou Meloniovou, byl budoucí sedmiletý rozpočet Evropské unie, který chce mít předseda Evropské rady Košta dohodnutý do konce roku. Jenže šest čistých plátců do rozpočtu, Německo, Nizozemí, Rakousko a tři skandinávské země, Švédsko, Dánsko a Finsko, hrozí vetem, pokud nebudou přijaty škrty v řádu 100 miliard eur, hlavně v zemědělských dotacích a dotacích pro chudší regiony, posílit naopak tí peníze na inovace a obranu. Itálie a Česko naopak patří do skupiny 17 zemí, které chtějí tyto dotace zachovat či ještě zvýšit. A o tom teď budu hovořit s analytikem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Dobrý den.
4: Hezký den.
3: Otázka jednoduchá. Co hrozí?
4: No, kdybych si mohl vsadit, a já jsem příznivce politických sázek, nechci nabádat, nemá se to, ale kdybych si mohl vsadit, tak se vsadím, že ten rozpočet do konce roku teda hotový nebude. Jednak je to dost ambiciozní plán ze strany předsedy Košty a za druhé je vidět na straně čistých plátců do rozpočtu, ta šestice zemí, že opravdu uhnout nechtějí, že to myslí vážně s tím tlakem a že příští Evropská rada, která nás čeká v polovině října, dost možná bude dost komplikovaná a bude tam asi debata právě o tom, zda tedy zachovat a v jaké míře ty tradiční rozpočtové položky, jako jsou dotace do zemědělské a kohezní politiky, protože si myslím, že ta situace, jaká je nyní, je v zásadě neudržitelná pro státy jako Německo, Nizozemsko a další, je pro jejich voliče v těchto zemích politicky těžko obhajitelné, že by se měl rozpočet snad navyšovat. Naopak chtějí vidět úspory. Státy jako Česko, Itálie a další se snaží na to dívat trochu jinak a říkají, vždyť to nejsou vlastně tradiční kapitoly, to jsou i inovační kapitoly do jisté míry, když se na to podíváme do detailu, ale myslím si, že bude dost těžké tuhle linku držet a vysvětlovat, protože všichni máme tak trochu máslo na hlavě v té střední a východní Evropě, těch příběhů o tom, že dotace nejsou vlastně tak úplně inovační, ale spíš často končí v kapsách, kde by neměly, ty jsou po Evropě známé a zdaleka nejde jenom o střet zájmu Andreje Babiše, jde hlavně o Maďarsko. Konec konců, když se bavíme o Itálii, tak tam je problém s mafií. To jsou bohužel dost hluboké problémy, které dost stěžují vyjednavací pozici těchto zemí.
3: Poměrně zvláštní je situace Francie, která na jednu stranu patří mezi největší
5: největší plátce, ale zároveň mezi největší nebo je největším příjemcem zemědělských dotací. Může ta být jakýmsi jazyčkem na vahách?
4: Francie má opravdu v tomto zvláštní pozici. Obávám se ale, že Emmanuel Macron jako končící prezident, jeho role je už tím faktem, že je končící prezident, dosti oslabená. Těžko samozřejmě odhadovat, co ještě bude schopen nebo nebude do toho konce svého mandátu vyjednat. Ta snaha

0: urychlit vyjednávání, mimo jiné dána i tím, aby se dohoda stihla ještě za jeho mandátu, aby snad u té dohody, nedej bože, nebyl krajně pravicový prezident či prezidentka ve Francii, ale obávám se, že spíše ta debata bude na lince Německo a blok těch zemí, které si říkají sami příznivci koheze, příznivci zachování těchto tradičních kapitol.
1: To byl analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk, které děkuji.
0: Díky, hezký den.
1: Václav Havel, první český prezident, dramatik a disident, by se v pondělí dožil 90 let. Kulaté výročí jeho narození se v těchto dnech široce připomíná různými akcemi na všemožných úrovních. Význam Václava Havla pro naši zemi připomíná dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
2: Vlastně se to dalo čekat. Václav Havel bude této zemi chybět tím intenzivněji, čím víc se bude jeho smrt vzdalovat v čase. Jakoby teprve s odstupem bylo stále zřetelnější, oč jsme přišli. Příznačné přitom bylo už tenkrát, 18. prosince 2011, kdy na Hrádečku u Trutnova zemřel, že to byli hlavně mladí lidé, kteří začali na náměstích spontánně zapalovat svíčky a pokládat květiny. Narodili se do svobody a Havla v křesle prezidenta zažili jako děti. Jeho knihy a eseje mohli mít tak maximálně ve škole jako povinnou četbu. Podle zářijového průzkumu agentury STEM/Mark považuje 56% střední generace, to znamená tehdejší mládeže, Václava Havla za nejlepšího porevolučního prezidenta. U lidí nad 60 let je to jen 38%. Mladých od 18 do 29 let, kteří ho pozitivně hodnotí, je naproti tomu 43%. Což znamená, že se Havlův symbolický význam přenáší i na generaci, která ho v roli prezidenta nemohla osobně zažít. Jako důvod agentura STEM/Mark uvádí, že mladí lidé do 30 let oceňují Václava Havla především za jeho obranu lidských práv a občanskou angažovanost. Faktem je, že Václav Havel viděl i jako prezident svou odpovědnost, jak to kdysi formuloval, v tom zasazovat se jen o to, co považuje za dobré a správné. Ve svém projevu v Rudolfínu v roce 1997 kritizoval například otevřeně tehdejší politickou situaci se všemi jejími mafiánskými a korupčními praktikami. Nelíbilo se to nejen tehdejšímu premiérovi Klausovi, ale i mnoha ostatním politikům. Většinou Havlovi vytýkali, že se tváří, jako by na tom hradě už roky neseděl i on. V každém případě tím Václav Havel nastavil české společnosti zrcadlo. Jádrem problému přitom bylo a je, že první český porevoluční prezident, symbol svobody a demokracie, zůstal zároveň i symbolem zdejších nadějí, že s takovou osobností v čele, jako je on, už všechno půjde samo. Když se pak ukázalo, jak namáhavé je budovat právní stát, jak dlouho to trvá a jak ošklivé peripetie to může nabývat, stal se z Havla jako symbolu svobody, nezřídka i Havel, co by hromosvod. Podle rčení, že doma není nikdo prorokem, to měl za hranicemi podstatně jednodušší. A jeho zásluhou to měla jednodušší i Česká republika, když například v 90. letech žádala o přijetí do Severoatlantické aliance. Václav Havel byl a je ve světě symbolem nenásilného odporu a občanské odvahy chránit lidská práva. Víc než jindy je jeho příklad aktuální právě teď, v době, kdy se rozpadá dosavadní světový řád a demokracii oslabuje nástup autokratů. V Havlově skoro 50 let staré eseji Moc bezmocných je řeč o zelináři, který ve výloze denně vystavuje komunistické heslo Proletáři všech zemí, spojte se. Ne proto, že by mu věřil, ale protože se to od něj očekává. Totéž předstírají každý den miliony lidí a pomáhají tak upevňovat stabilitu systému, o kterém všichni vědí, že je založený na lži. Tuhle spoluúčast lze ale odmítnout a rozhodnout se pro život v pravdě. A to už by pro režim nebezpečné bylo. Havlova moc bezmocných není ale jenom text o komunistické totalitě. Dnes se dá číst jako varování před okamžikem, kdy se lidé začnou přizpůsobovat moci dřív, než je k tomu moc skutečně donutí.
1: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Jaké je pozadí dramatu na palubě dubajského letadla do Tel Avivu, kde tento týden druhý pilot pobodal kapitána a s největší pravděpodobností chtěl i se 174 cestujícími a posádkou narazit letadlem do země? O tom ve svém komentáři hovoří komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
3: Krátce po výročí 11. září se odehrála jeho inovovaná obdoba, a to na saúdském nebi. Zahrnovala také izraelské pasažéry, emirátské aerolinky a ománského pachatele. Šlo vlastně o mikrokosmos daného regionu. Zpráva o lince mezi Emiráty a Izraelem by ještě před 10 lety zněla jako sci-fi. Dnes je možné unést letadlo plné izraelských turistů, kteří byli na bezstarostném výletě v zemi u Perského zálivu. Zatímco některé evropské státy jsou vůči Jeruzalému stále nepřátelštější, některé latinskoamerické, ale i arabské a muslimské státy se naopak posouvají blíž k Izraeli. A konkrétně Emiráty ze spojenectví s Izraelem vytvořili součást své bezpečnostní strategie. Teď se ocitli před dilematem, zda vydají ománského pachatele do Izraele, kde by ho nepochybně rádi vyslechli a možná i soudili. Omán vůči všem regionálním konfliktům zachovává zvláštní druh neutrality. Například s Izraelem má dlouhodobé kontakty, ale ani se nechystá ho oficiálně uznat, jak to udělali Emiráty nebo Bahrajn. V tamním zpravodajství se raději o podílu ománského občana takřka nemluví. Do zvláštního postavení se dostala Saúdská Arábie, nad jejímž územím k únosu došlo a kde by také letoun pravděpodobně havaroval, pokud by se cestujícím nepodařilo neštěstí zabránit. Saúdi nadále tvrdí, že s Izraelci jsou ochotni uzavřít mír, ale jen za naplnění řady podmínek, například vytvoření palestinského státu. Už ovšem nežádají zrušení Izraele. V tomto případě například odmítli i to, aby pro zachráněné cestující přiletěla izraelská letadla. Současně se na internetu stal virálním záběr Saúdky v černém nikábu, jak ošetřuje Izraelku v černém tílku. V této věci se projevuje dlouhodobý rozpor mezi míněním společnosti, která je silně protiizraelská, a mocenské elity, která je pragmatická a spolupráci s Izraelem nakloněná. Saúdi právě zažívají rozčarování ze situace, kdy jejich životní zájmy ohrožují pro iránští jemenští husijové, aniž by se Riádu dostalo pomoci jak z americké strany, tak od nových spojenců Pákistánu a Turecka. Saúdi si všimli, že Izraelcům se úspěšným útokem na husijské vedení podařilo husije odstrašit od ostřelování izraelských cílů. Žádat izraelskou pomoc otevřeně je však nemyslitelné. V samotném Izraeli běží odlišná debata, například co by bylo správné dělat, pokud by se unesené letadlo dostalo do izraelského vzdušného prostoru a pilot jim chtěl nalétnout do nějaké budovy ve stylu útoku 11. září. Mělo by být sestřeleno i s izraelskými pasažéry? Opozice kritizuje Netanyahua za laxnost, s níž dopustil, že izraelské cestující dopravují zcela nepověření lidé, například příslušník státu, který neuznává Izrael a pravděpodobně prošel radikalizací. Netanyahu se snaží věc využít pro sebe. Cestující hodlá vyznamenat na velké ceremonii a obecně je zřejmé, že podobné incidenty mu v nadcházejících volbách pomohou. O incidentu se příliš nemluví v palestinských médiích. Mimo jiné je to i kvůli starší historii únosů civilních letadel. Za nimiž často stáli palestinští pachatelé. Zdá se, že nejspokojenější jsou v Indii, kde se kapitán Machar stal globálním hrdinou. Jen si stěžují, že se prý v zahraničních médiích nedostatečně zdůrazňuje jeho indická národnost.
1: Slyšeli jste komentář kolegy Jana Fingerlanda.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Teď už je na řadě pravidelné páteční okénko do Ruska. Dnes o návratu ke stalinským metodám. U mikrofonu je Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz.
5: 51letý Alexander Kyněv je známý ruský politolog a jeden z hlavních expertů na volby a regionální politiku v zemi. Patří k aktivním stoupencům zdravého způsobu života. Dne 24. září byl v Moskvě zadržen za účasti pracovníku tajné služby FSB. Dne 25. září ho soud poslal na 2 měsíce do vazby pro obvinění z pokusu o distribuci drog ve velkém rozsahu. Trest je 10 až 20 let. Obvinění vypadá absurdně vůči člověku, jehož odpor ke drogám je veřejně znám. Navíc se stačí podívat na oficiální ruské policejní seriály v televizi. Ukazuje se v nich bez servítků, jak ruští policisté s sebou nosí sáčky s drogami, aby zatkli občany, kteří se jim znelíbí, poté, co jim tyto drogy podstrčí. Co ale provedl Kyněv? Vždyť odmítl emigrovat a naopak čtil na ruské odpůrce režimu v exilu oheň a síru, ačkoliv ho samotného režim v únoru 2026 ocejchoval jako zahraničního agenta za údajně nepravdivé informace o moci a volebním systému. V Rusku zůstal a veřejně rozebral volby do státní dumy ve dnech 18. až 20. září. Jenže rozebral je včetně falšování výsledků. Právě tady byl zakopaný pes. Kyněva při zadržení těžce zbyli. Byly mu diagnostikovány 2 zlomeniny holení kosti. Stav je podle lékařských informací středně těžký. Byl umístěn do nemocnice při vazební věznici. Ruské lidskoprávní zdroje označily zranění za výsledek mučení. Dne 29. září známá ruská politoložka Jekaterina Šulmanová, nyní v exilu, uvedla, že zlomení nohy i mučení elektrickým proudem použili příslušníci FSB, aby Kyněva přinutili k přiznání z vlastizrady. Politolog mučení nepodlehl. Moskevská vězeňská zpráva oznámila prověrku. Oficiální komentář vyšetřovatelů chybí. Stav ke dni 1. října byl takový, že Kyněv zůstával ve vazbě a vinu neuznal. Proč se mi jeví tento případ jako důležitý milník na cestě transformace Putinova režimu od autoritářství k nejbrutálnější formě totality? Cynik by namítl, že Kyněva přece na místě nezabili, jako Borise Němcova nebo Alexeje Navalného, jenom mu nohu zlomili na 2 místech. Pokusím se vysvětlit rozdíl. Němcov, natož Navalny, byli přímými odpůrci Putinova vládnutí. Oba aspirovali na nejvyšší postavení v zemi a vedli proti Putinovi politický boj. Kyněv se ale ze všech sil snažil zůstat jenom nezávislým pozorovatelem, neškodným intelektuálem, který se dokonce nerozpakuje veřejně proklínat Putinovi odpůrce v exilu. Dopadl i přes tyto pokusy bídně. Režim dal najevo, že od nynějška musí každý už jen velebit vůdce. Jde o návrat ke stalinským praktikám nepodložených obvinění. Například v kauze Tuchačevský v červnu 1937 bylo 8 vysokých velitelů obviněno z předání operačního plánu Wehrmachtu a z vojenského spiknutí financovaného Německem. Téhož dne byli popraveni. V roce 1957 bylo řízení zastaveno pro absenci skutkové podstaty trestného činu. Jenže Nový rok 1957 je v současném Rusku v nedohlednu.
1: To bylo páteční okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova z serveru novinky.cz. Brazílie čeká v neděli první kolo velice vyhraněných prezidentských voleb. A při pohledu na jména dvou hlavních kandidátů, jejich šance jsou podle průzkumů hodně vyrovnané, by se někdo nemusel ubránit pocitu déjà vu. Slovo má publicistka Leona Šmelcová.
6: Vyhraje Lula da Silva nebo Bolsonaro? Počkat, neslyšeli jsme ta samá jména už před 4 lety? Ano, i když rozdíl tady je. V roce 2022 kandidoval Luis Inácio Lula da Silva proti dosluhujícímu prezidentovi Jairu Bolsonárovi. Letos Lulu vyzval Jairův syn Flávio. Bolsonaro starší totiž kandidovat nemůže. Odpikává si 27-letý trest za pokus zvrátit výsledek minulých voleb. Přesto zůstává v brazilské politice přítomný. Flávio vstupuje do kampaně jako dědic otcova jména i voličského hnutí. Mimochodem, kdyby Flávio nemohl, zřejmě by ho mohl zastoupit některý z mladších bratrů, případně Macecha Michel. Všichni tři jsou politicky aktivní. 45-letý Flávio se snaží působit mírněji než jeho otec. Připomíná, že je očkovaný a žertuje, že ho manželka s dcerami převychovali. Bývalý prezident proslul hrubými výroky a otevřeným mačismem, které odrazovaly řadu voliček. A že jich je v Brazílii přes 80 milionů. V mnohém však Flávio navazuje na politický odkaz svého otce. Kampaň se nevede jen o ekonomiku a bezpečnost. Bolsonaro starší udělal z politiky také boj o morální hodnoty. O potraty, drogy, rodinu a náboženství. Jeho hnutí oslovilo sílící evangelikální komunitu. Někteří pastoři vykreslují hlasování jako střet dobra se zlem a varují před údajnou hrozbou, kterou pro víru a rodinu představuje levice. 80-letý Lula da Silva nabízí zkušenost a sociální politiku. Zdůrazňuje, že jeho vlády pomohly milionům lidí z chudoby. Jenže prezidentem je už potřetí a část Brazilců má pocit, že se jejich každodenní život zásadně nezlepšil. Přetrvává frustrace z kriminality či korupčních skandálů. Ostatně i Lula strávil necelé 2 roky za mřížemi kvůli zpronevěře. Soud ale jeho odsouzení později zrušil. Flávio je také vyšetřován v souvislosti s korupcí. Ani u něj však zatím nejde o prokázanou vinu. Nedůvěru posiluje i krize nejvyššího soudu. Soudce Alexandre de Moraes, který sehrál výraznou roli v případu proti Jairu Bolsonárovi, čelí podezřením v kauze zkrachovalé banky. Mnozí Brazilci mají pocit, že instituce nejsou nestranným rozhodčím, ale součástí politického boje. A do toho vstupují Spojené státy. Prezident Donald Trump v létě uvalil na Brazílii cla, která spojoval s procesem proti Jairu Bolsonárovi. Lula v nedávném projevu v OSN varoval před domácím i zahraničním podrýváním vůle voličů a zdůraznil, že Brazílie je suverénní země. USA sice výslovně nejmenoval, jeho vzkaz byl ale zřejmý. Paradoxně tak může americký tlak pomáhat právě jemu. Ostatně i Brazilci dávají červencové zvýšení cel za vinu spíš klanu Bolsonaru. Mnozí tak řeší, komu v neděli hodit hlas. Případně zda k volbám vůbec jít, byť v Brazílii je hlasování povinné. Už před 4 lety zůstala doma přibližně 1/5 voličů, nejvíc od roku 1998. Nadšení, které kdysi elektrizovalo davy, se vytratilo. Ostatních 13 kandidátů jakoby ani nebylo. V neděli se tak proti sobě postaví především 2 notoricky známá jména. Jenže známá jména ještě neznamenají přesvědčivé řešení. Ani Lula da Silva, ani Flávio Bolsonaro bohužel voličům neukazují, jak zastavit korupci a dostat veřejné finance pod kontrolu. Vypadá to, že se nebude rozhodovat o tom, kdo nabídne lepší budoucnost pro Brazílii, ale kdo v Brazilcích vzbuzuje menší obavy.
1: O volbě brazilského prezidenta hovořila Leona Šmelcová. Z dnešních názorů a argumentů už zbývá jen závěrečná glosa. Jazyková úprava od hudebnice a publicistky Evy Turnové.
7: Na korekturu Turnového H12 mi někdo doporučil paní Irenku ze sousední vesnice. Je to poklad. Bere si 150 korun za normostranu, ale stojí to za to, řekla mi známá. Irenka nejdřív opravovala jen čárky a překlepy, jenže těch bylo za 150 na stránku asi málo a tak se pustila do uvozovacích sloves, která jí připadala málo literární. Ve sloupku Zátiší s datlem se místo obyčejného řekl objevilo. To kouzlo je pryč, promiň, hlesla jsem teskně. Nevadí, opáčil John smířlivě. Pak přišly na řadu spojovací výrazy. Z obyčejného a bylo pro Češ a z potom zase na Češ. Začala se mít pocit, že turnový háj napsal Alois Jirásek. Ve sloupku Absolutní přítomnost jsem popisovala, jak mi začíná vynechávat paměť a skončila větou. Chci to napsat kamarádce, ale které? Irenka z toho nejdřív udělala. Chci to napsat kamarádce, leč které? Ve druhém kole větu přepsala na chci to napsat kamarádce Lindě. V bublině stálo, čtenář si přece zaslouží vědět, o kterou kamarádku jde. Nakonec se Irena pustila do Pana Důla, textu o arrogantním technikovi, který přišel kvůli vodoměru. To už mi i zavolala. Prosím vás, on se opravdu jmenoval Důl? Ne, jmenoval se Karel Kokeš. Ale v textu je Důl, to zní poněkud hanlivě. Ano, to je schválně. Nemohl by se jmenovat raději pan Spol? Co je Spol? No, spolehlivý. No to nemohl. Dál píšete, že byl arrogantní, nemohl být prostě jen unavený. Mohl, ale dost mě dusil. Z textu také není patrné, zda mu byla nabídnuta káva. Ne, nebyla. No tak vidíte, možná to celé začalo spíš u vás. A taky by stálo za zmínku, že práce technika je fyzicky i psychicky dost náročná. Normálně doma takhle asi nemluví. No neměl by takhle mluvit nikde, hlesla jsem. Jako autorka nějakého fejetonu nemůžete vědět, co postava doopravdy prožívá, opáčila Irena. Večer mi přišla poslední bublina. Na konci vašeho textu píšete, že Karel řekl, ty futra máte umístěný úplně blbě. Tuto větu prosím vyškrtnout. Do futra se prý vůbec nepraštil. Kokešová.
1: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus. Petr Švárc.
4: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz. 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Cenový strop na naftu mírně klesne, u benzinu se naopak o pár haléřů zvýší. Jižní Korea je připravená zavést proti Ukrajině neupřesněná opatření kvůli vyzrazení údajné dohody o vojácích z KLDR. Třinečtí hokejisté vedou v extralize nad Litvínovem. Na D1 z Prahy do Brna před omezením na Šmejkalce popojíždí dlouhá kolona a zítra bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Maximální cena nafty se o víkendu a v pondělí oproti dnešku mírně sníží. Litr nafty má zlevnit o 4 haléře. Řidiči za něj zaplatí nejvýš 48 korun a 54 haléře. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak litr benzinu budou smět čerpací stanice prodávat dráž, a to až o 5 haléřů. Nový strop bude 45 korun a 97 haléřů na litr. Jihomoravští policisté dnes ukončili jízdu dvěma cizincům, kteří mířili na tuningový sraz v Praze a v Brně. Jednomu odebrali osvědčení o registraci auta kvůli neschváleným úpravám. Druhý, 17-letý řidič, neměl řidičský průkaz. Policie kvůli srazu od včera častěji kontroluje hlavně dálnice D1 a D2 a další významné silnice na jihu Moravy. Zítra se mají účastníci přesunout z Prahy do Brna. Policisté budou kontrolovat také odpočívadla, čerpací stanice a další místa, kde by se mohli řidiči shromažďovat. Na sraz Europe Elegant Season End by mohly podle policistů dorazit až tisíce upravených vozidel. Jihokorejský prezident Lee Jae-myung plánuje kroky proti Ukrajině, pokud se Kyjev neomluví. Seul žádá vysvětlení a omluvu za vyzrazení informací v případu dvou severokorejských vojáků zadržených na ukrajinské frontě. Obě země se údajně dohodly na tom, že muže tajně převezou do Jižní Koreje. Ukrajinský prezident ale o transferu veřejně informoval na valném shromáždění OSN a podle Soulu tak narušil znění dohody.
9: Jihokorejský prezident Lee Jae-myung pohrozil Ukrajině, že pokud se Kyjev jeho zemi neomluví, Jižní Korea přijme blíže nespecifikovaná opatření. Vyzrazení takhle citlivé informace může podle jihokorejského kabinetu ohrozit i příbuzné obou vojáků v Severní Koreji. Jižní Korea nedodává Ukrajině přímo zbraně a vojenskou techniku, ale letos v červenci oznámil prezident Lee Jae-myung nový balík humanitární, zdravotnické a energetické podpory pro Ukrajinu ve výši 100 milionů dolarů. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
8: Policisté našli tělo pohřešované 38-leté ženy z Frýdku Místku. Před měsícem odešla z bytu bez dokladů a telefonu. Kriminalisté její tělo objevili v hustě zarostlé oblasti frýdeckého lesa poblíž skládky. Vyšetřovatelé čekají na výsledky pitvy, která má vyloučit cizí zavinění. Ženu před událostí trápily psychické problémy, potvrdil náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
10: Volala o pomoc, ale myslím, že nemoc důrazně, že to řešila sama se sebou. Ne, nebyl nalezen dopis na rozloučenou. Do posud. Do těch míst, kde jsme ji nalezli, nás dovedly kamerové systémy, které jsme postupně měli zajištěné. Bylo 2000 hodin záznamu, takže jsme je postupně rozplétali a ukázalo nám to směr, kterým paní Jana šla, takže jsme to rozvinuli, to další pátrání tam.
11: Hokejisté Litvínova přijeli v 7. kole Tipsport Extraligy na led lídra tabulky Třince. Stav a čas řekne David Procházka.
12: 7 minut před koncem třetí třetiny Třinec Litvínov 3-1. Vítkovice Karlovy Vary a Lukáš Kaleta.
13: Karlovy Vary vedou ve Vítkovicích 3-0 po dvou odehraných třetinách. Otagut Firt a Pardubice Plzeň.
14: 28. minuta utkání a Pardubice z Plzní prohrávají poměrem 0-1. Teď Kladno, Hradec Králové a Petr Kadeřábek.
15: 30. minuta, Kladno hraje s Hradcem Králové nerozhodně. 2-2, duel Komety s Mladou Boleslaví, vidí David Nekvinda.
16: 33. minuta zápasu, Kometa Brno, Mladá Boleslav 1-1. Liberec hostí Olomouc a to sleduje František Kuna.
11: I tady je to nerozhodně, Liberec Olomouc 0-0. Z Liberce František Kuna, Radiožurnál.
17: Na D1 z Prahy do Brna před Šmejkalkou ani s přicházejícím večerem provoz neslábne. Kolona se sune chvílemi už od nájezdu z Říčan z 12. kilometru. Do zastavení se brzdí ve všech třech pruzích v okolí sjezdu na Popovice na 15. Do zúžení je to stále na více než 40 minut. Na D1 před Brnem od Prahy naopak už relativně klid. Silnější provoz trvá přímo na průtahu městem, a to mezi sjezdy na Výstaviště a Bratislavu. D1 před omezením u Bělotína na kilometru 311 a zdržení už pouze ve směru Přerova do Ostravy. Za sjezdem na hranice z kilometru 309 naberete 10 minut. V Praze v Blance potíž ve směru z Břevnová do Troji. Kousek za sjezdem na Dejvice blokuje pravý pruh osobní auto, před ním kratší fronta. Následně pojedete pomaleji i v úseku mezi Letnou a Novou Povltavskou. V půlce Strahovského tunelu z Břevnova na Smíchov nehoda dvou osobních aut v pravém pruhu. Tam je to zatím bez kolony. Naopak ve Kbelské z Letňan do Hloubětína popojíždí téměř 20-minutová, a to od sjezdu z Cínové. Příčinou je kolize v pravém pruhu kousek před Novopatskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Zítra čekáme slunečno, ráno hlavně na severozápadě Čech míst mlhy a teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Volby 2026. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
20: Kdo vyhraje bitvu o Prahu?
21: 9. a 10. října zvolíte primátora Prahy, který povede vaše město další 4 roky.
22: Do pražského zastupitelstva letos kandiduje celkem 24 subjektů.
21: Právě nedostupné bydlení je jeden z největších problémů, který trápí metropoli.
23: Nové vedení převezme město v době velkých dopravních staveb.
24: Další otázkou je cena veřejné dopravy.
19: Kde bydlet a kde parkovat? Hlavní témata pražských voleb. Kdo v nich zvítězí a ovládne hlavní město? A co s ním pak udělá? Ptám se na to politoložky a expertky na politický marketing Marcely Konrádové z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je pátek 2. října. Ahoj Marcelo, vítej ve Vinohradské 12.
17: Ahoj Matěj.
19: Jsou tu zase volby, budou za týden a my dnes budeme spolu hledat nového pražského primátora. Zmíníme u toho 7 kandidátů a kandidátek ze stran a hnutí, které teď byly v zastupitelstvu nebo v posledních průzkumech dostávají největší šanci se do zastupitelstva dostat. A začnu byty. Minimálně 2 kandidáti na primátora už totiž museli řešit svoji bytovou kauzu. Nejčerstvěji v těch posledních týdnech Tomáš Portlík z ODS, kandidující za Spolu, veřejně se přihlásil k méně nemovitostem, než ve skutečnosti vlastní a oponenti, tak to tak bývá, samozřejmě mu to dávají takzvaně sežrat právem.
17: Já co bych řekla, tak u této kauzy je potřeba rozlišovat mezi tím, co musí politik uvést do zákonného registru a tím, co se od něj vlastně očekává v politické komunikaci. Protože když pan Portlík říká, že zákonné povinnosti splnil, tak to vůbec nechci rozporovat, nicméně pro politickou komunikaci je důležitá transparentnost. A ta byla právě neuvedením některých jeho nemovitostí z pohledu novinářů, voličů, občanů narušena, protože bydlení je opravdu jako jedno z těch velkých témat nejenom letošních voleb, ale vedle bezpečnosti, vedle dopravy, možná i školství, si myslím, že to je jakoby jedno z těch opravdu největších, které se v pražské a nejenom pražské komunální politice prostě hodně řeší v České republice.
19: On tvrdí nebo říká, že podává pravidelně přiznání do registru ministerstva spravedlnosti, protože je současně starostou na Praze 9, proto jsou tedy na něj kladena i přísnější kritéria a odmítá tedy, jak si sama říkala, porušení čehokoliv. On v nějaké anketě pro Mladou frontu dnes řekl, že těch bytů je prostě méně než ve skutečnosti. Potom se zjistilo, že má přes firmu, že vlastní další 3 byty. On se teď hájil taky v superdebatě iDNESu, kde o těch svých bytech znovu mluvil a kde se řešilo teda, co všechno vlastní nejenom on, ale i všichni ostatní kandidáti, ty hlavní. Motoristka Klára Sovová přiznala, jsem bohatá, mám desítky bytů. Mimochodem zdanění investičních bytů by do budoucna mohlo snižovat i schodek státního rozpočtu. Byť třeba SPD je proti, jako tomu mluvil i další kandidát na primátora Milan Urban, ale je to něco, o čem třeba Alena Schillerová, ministryně financí z ANO, přemýšlí. Ty byty a to vlastnictví hodně bytů a to, že je někdo bohatý a přizná to, je to handicap pro ty volby v Praze nebo je to značka úspěchu?
17: Tady je zajímavé, že velké množství investičních bytů nemusí být samo o sobě nějakým politickým handicapem. Ono opravdu záleží na tom, jaký příběh kolem toho kandidát, respektive kandidátka vytvoří. Takže když paní Sovová to vlastnictví prezentuje jako důkaz svého podnikatelského úspěchu a otevřeně říká, jsem bohatá, tak to vlastně může některým voličům iniciovat, že bude správně vlastně hospodařit i dál, že vlastně bude schopna rozvíjet Prahu v tomto sektoru. Zároveň ale v Praze probíhá jistý politický spor o to, zda velké množství investičních nebo prázdných bytů nepřispívá k nedostupnému bydlení. A tam už potom vlastně vznikají ty třecí plochy, protože když se podíváme na téma bydlení obecně v letošních volbách, tak tam je velmi široká shoda na tom, že se to musí nějakým způsobem řešit. Jo? Tam není otázka toho, že by někdo si myslel, že bydlení je tady v pořádku a pojďme řešit třeba zrovna dopravu. Tam jde o to konkrétní řešení. Konkrétní kroky, které se mají učinit, kterým směrem.
19: Kterým směrem? K těm směrům samozřejmě mám spoustu poznatků, ale ještě jenom dopovím ten příběh o těch minimálně 2 kandidátech na primátora, co už museli řešit svou bytovou kauzu, protože tím druhým, a to je všeobecně známá věc, a taky jsme to řešili ve Vinohradské 12, Ondřej Prokop, ANO, nakonec není kandidátem za hnutí ANO na primátora, protože kvůli bytové kauze skončil, nahradil ho pan Hušbauer. Nicméně v zásadě všichni ti kandidáti mají 1, 2, 3 nemovitosti, tu a tam někdo rekreační nemovitost. Někde ve středních Čechách například a podobně. A teďka mají ty velké plány s byty v Praze s výstavbou bytů. Ty jsi říkala, že krize bydlení to je jedno z těch hlavních témat, možná to nejdůležitější, které se řeší.
17: Určitě ano, protože třeba v průzkumu Stemmark z letošního srpna hodnotilo téměř 80% Pražanů dostupnost bydlení jako velmi špatnou. Více než polovina jí dala nejhorší známku. To je poměrně zajímavé. Otázku ale vlastně taky je, co s tím ten primátor může dělat.
19: No.
17: A zrovna u pražského magistrátu je to extrémně složité a myslím si, že někteří voliči se v tom právě nevyznají. Co řeší magistrát, co řeší městská část, co třeba musí řešit stát prvně, aby to mohla potom řešit Praha.
19: No, nějaké legislativní změny, ale nicméně ten primátor určitě může tlačit něco, nastavovat vizi, určovat nějaký směr, kdyby to
17: určitě
19: nechtěl, tak to ani
17: Praha může stavět na svých pozemcích, rozhodovat o městském bytovém fondu, ovlivňovat územní plánování a tak dál a tak dál. Máme tady metropolitní plán, máme pražskou developerskou společnost, která vznikla už v roce 2021, je hodně spjata s dalším kandidátem, o kterém jsme ještě nemluvili, s panem Hlaváčkem, takže
19: kandidátem za starosty.
17: Přesně, ano. Tak děkuji. Není to o tom, že by aby zrovna v tomhle tématu ti kandidáti nemohli nic udělat, ale není to tak jednoduché. Oni nemůžou tlačit na developery, oni můžou využívat to, co patří Praze.
19: K těm plánům. Pirátka Tereza Nýslerová, o níž jsme ještě taky nemluvili, chce být primátorkou pro bydlení, doslova. Slibuje 10 000 bytů ročně, to není rozhodně málo, miliardy z evropských peněz do té výstavby chce sehnat, městské byty chce právě i Petr Hlaváček, jehož mateřská strana má v gesci onu zmíněnou pražskou developerskou společnost, která skutečně už existuje řadu let, 5-6 let, má plány na spoustu nových bytů, ale na ty první, na asi 22 prvních bytů získala povolení teprve letos v létě a nelíbí se to například právě Janu Hušbauerovi z ANO, dalšímu kandidátovi na primátora. On kritizuje pana Hlaváčka za to, že prostě jenom mluví zatím o plánech, ale ty skutky jako takové se ještě nestaly.
17: Určitě. A tady dostáváme vlastně do toho další rozměr a to je mateřská strana. Protože, jak už jsem před chvíličkou řekla, tak ne všechno může vyřešit pražská komunální politika. Máme tady jedno z nejsložitějších a nejdéle trvajících stavebních povolování. Ano. Takže když pan Hlaváček nebo paní Nýslerová, která se o tom taky v některých debatách zmiňovala, vlastně hájí to, že sice PDS, tedy ta pražská developerská společnost, vznikla už před těmi 5-6 lety a teprve teď získala první stavební povolení. Takže to je jakoby v uvozovkách normální délka toho procesu, že to prostě nejde urychlit. Stejně jako hájili prodražování některých velkých investičních zakázek.
19: Samozřejmě, třeba Vltavskou filharmonii.
17: Buď, anebo třeba Barandovský most a tak dál. Ale tam jde o to, že v ten moment vlastně získáváme ten rozměr, co mohli udělat jejich straničtí kolegové na těch vyšších nebo jiných úrovních. A ta kampaň v ten moment se z té komunální politiky v podstatě přesunuje k velkým celostátním tématům, jako je zrovna stavební povolování.
19: A vyznají se v tomhletom voliči? Ty si sama říkala, že v tom možná mají trošku guláš, co teda může ten či onen, protože pak do toho skutečně přicházejí ty plány a každý má tak trochu jiné. Pan Hušbauer, zmínili jsme ho tady, by do bytů rozpouštěl třeba to obrovské bohatství Prahy, které je teď vyčísleno na cirka asi 200 miliard korun. Ono to rozhodně není málo. Mimochodem, ano, teď teda podle Seznam zpráv má určitý plán, jak sebrat mimo jiné Praze peníze z daní, protože Aleně Schillerové se možná nelíbí, kolik teda peněz Praha má, respektive jak s nimi hospodaří nebo nehospodaří, protože je prostě má na účtě. Tomáš Portlík chce zase spolupracovat s investory a uvolňovat pozemky pro výstavbu. A ještě Adam Scheinherr, a ten tu dosud nebyl zmíněn z Prahy sobě, tak ten říká, že Praha má stavět nejméně 500 bytů ročně. Motoristé zase nestavili žádné byty, respektive město by podle nich nemělo nic stavět.
17: No a právě tady se ukazuje problém pro voliče, jak si ho naznačil, protože když kandidát řekne postavíme tisíce bytů nebo Praha má 200 miliard, tak to zní strašně jednoduše a je to ale vlastně v podstatě heslo. Ve skutečnosti je zatím komplikovaný systém, když jsme u toho bydlení pozemku, územního plánování a já nejsem na to vůbec expert a nechci zacházet do tohoto detailu. Takže nejde ani tak o to, že by se voliči vyznali nebo nevyznali, spíš si myslím, že je pro ně v tom heslu a v té volební kampani, což teda jsem schopná nějakým způsobem okomentovat více než to bydlení jako takové, tak co je reálný závazek toho budoucího primátora, co je politický cíl, co je vlastně příslib budoucí spolupráce na těch jiných úrovních a tak dál. A tohle si myslím, že je pro ně velice nečitelné. To, že když někdo něco slíbí, tak zatím nestojí jenom ten jeden jediný člověk, že opravdu ta spolupráce různých aktérů a nejenom politických je opravdu velice složitá
19: a nutná.
17: A nutná, ale co chce ten volič? No on chce ten výsledek, zvlášť v komunální politice, a teďka to není jenom o Praze. On chce mít spravené chodníky. On chce, aby mohl zaparkovat před svým domem. On chce, aby byly vynesené popelnice.
19: A aby měl kde bydlet.
17: Aby měl kde bydlet, samozřejmě. A tady narážíme na jako opravdu velký problém, protože některé z těch věcí, třeba zrovna řešení bydlení nebo doprava, prostě trvají. Takže když to jeden primátor, starosta, zastupitel, radní, já nevím, kdo začne, tak velice často za to nesklízí tu smetanu. Ale hlavně taky se k tomu potom váže ta kritika, když už se něco děje. No je to opravdu velice
19: metropolitní plán taky vznikal napříč x volebními obdobími přes 10 let, takže myslím ten pražský nedávno schválený.
0: Mám 10bodový akční plán pro zlepšení dostupnosti bydlení, který jsem připravil.
2: Založili jsme pražskou developerskou společnost. Ta je pod krizi. Ta organizace pracuje asi na 8000 bytech.
3: Město by nemělo stavět v žádném případě, ale má si nechat stavět.
19: No není na druhou stranu pro tebe jako pro expertku na marketing, politický marketing a politickou komunikaci jako takovou vlastně dobrou zprávou, že ale ty plány jsou, že to nejsou jenom nějaká obyčejná TikToková pětivteřinová videa, kterými se ti kandidáti chlubí, ale že přichází s akčními plány na to, jak třeba tu bytovou problematiku změnit?
1: Pro mě ano. Otázkou je, jak to vnímají voliči, jestli jsou schopní v přehlcenosti informací, přehlcenosti kampaní a politiky si to načíst.
19: No tak na to jsou i debaty, které jsou v médiích, včetně toho, co vysíláme.
1: Určitě,
19: my na Českém
1: rozhlasu. Ale mám pocit, že minimálně v těchto volbách konkrétních, o kterých se teď bavíme, se politika, politická témata vlastně nevytratila, což hodnotím prostě pozitivně. Spíše je otázka toho, jak to potom zabalit komunikačně do té kampaně, aby to opravdu nevyznělo jako prázdný slib nebo dokonce nějaký populismus, protože ono je hrozně jednoduché říct, jak jsme to tady zažili, že vysázíme milion stromů, ale ona ta realita prostě opravdu je poměrně složitá.
19: No nicméně kampaň kampaňuje i tak, protože se objevují ta videa a šarvátky třeba na sociálních sítích mezi kandidáty a podobně. Portlík mluví o tempu pro Prahu, Hlaváček napsal lidem osobní růžový dopis, ukazuje na sítích památky. Adam Scheinherr má svou písničku Scheinherr Like a Diamond, což je teda jednoznačná aluze na Rianu a její song, nicméně už se hádá, a to mě překvapilo, hádá se s právními zástupci majitelů práv právě na ten text písně o tom, jestli vůbec něco takového měl a mohl publikovat. Co udeřilo z kampaně do očí tebe nebo do uší?
1: Nebylo toho málo, na druhou stranu nemám pocit, že by tady bylo něco, co jsme dosud neměli třeba i na jiných úrovních v politickém marketingu a v kampaních. Velmi silně se letos pracuje s osobní politickou značkou. Pražské volby jsou silně personalizované, liší se potom i třeba tím, jestli ten kandidát na primátora, respektive kandidátka na primátora má za sebou pomoc třeba politiků z celostátní úrovně.
19: Jan Lipavský je poradce Tomáše Portlíka, bývalý ministr zahraničí, zvolený do sněmovny za ODS. A když mluvíš o té známosti, jenom promiň, Adamu Scheinherrovi v tom videu, kde se zpívá ta píseň, tak kadeřnice říká, vás přece vůbec nikdo nezná, tak i o té známosti to asi je. Ne?
1: No on se ostříhal a opravdu ta změna image, prostě já jsem ho taky nepoznala na první dobrou.
19: Ale ne, že je to i o tom, jestli prostě ti lidé, když říká, že to je silně personalizované,
1: no, určitě.
19: Ti lidé ty kandidáty znají.
1: Možná v té pražské politice je to trošičku jiné, když bychom rozlišili magistrát a městskou část a úplně jiné by to zase bylo, kdybychom porovnávali Prahu a nějaké prostě 20-tisícové město, kde se s tím politikem můžete potkat na náměstí při nějaké kulturní akci. Na druhou stranu, já si myslím, že opravdu, a už jsme se o tom i bavili, a u té komunální politiky je potřeba mít jakoby nějaký program, nějakou hodnotu, nějakou vizi, spojit to s tou osobností a teprve potom jít k těm emocím. A potom to zabalit do toho sdělení, potom vlastně na ně narážet na těch náměstích, ale bez toho, abyste měli jakoby ten plán a nějakou silnou osobnost, to prostě nejde. Nejde to nejenom v komunální politice, ale nejde to velmi těžko a prostě ta doba je teďka tak udělaná, že ta osobní politická značka je opravdu strašně důležitá.
19: Jan Hušbauer zase nasadil trumpovskou čapku s nápisem Silná Praha, s Babišem se taky Prahou prošel, nadávali společně na, a teď budu citovat, protože ty slova použili oni, na bezdomovce, na žebráky, a na obecně nepořádek v ulicích s motoministrem Borisem Šťastným, mimochodem, který taky kandiduje v komunálkách, tak pan Hušbauer se hádá o nočním zákazu prodeje alkoholu ve večerkách, protože pana ministra pro prevenci mrzí, že by si nedal pivo po práci, což by si samozřejmě dát mohl, jenom by si musel zajít někam do restaurace nebo do baru.
1: A nebo by ho měl koupený doma.
19: Jaký vliv může vůbec to primátorské klání mít na vládní soudržnost?
1: Podle mě samotná předvolební přestřelka nebo negativní kampaň bude mít na soudržnost vlády spíše omezený vliv. Mnohem zajímavější to podle mě ale začne být po volbách, protože pak už nepůjde jen o to, kdo měl lepší kampaň, ale kdo s kým bude ochoten vytvořit koalici, kdo získá primátora a jednotlivé posty v radě. No, protože pražská politika už ukázala, že to nemusí být vůbec jednoduché, když si vezmeme stav před 4 roky, tak tam trvalo téměř 5 měsíců. Co se týče tady těch vztahů, tak ta kampaň, já bych ji hodně oddělila od toho, co se bude dít, až budeme znát výsledky voleb za týden.
19: Jestli jsme mluvili o politicích, kteří mají problémy s byty, tak třeba Adam Scheinherr dělá kampaň jako řidič autobusu a načapali ho, jak má zaparkovaný svůj reklamní vůz na smyčce, kam můžou jenom vozy MHD. Psali o tom Novinky s tím, a to je pěkný dovětek, že kandidát Prahy sobě pak sám prostřednictvím svého mluvčího začal hlásit přestupky jiných kandidátů. A tak se přišlo třeba na to, že údajně Portlík jel na skútru pruhem pro autobusy a Hušbauer v tom svém obřím jeepu jel protisměrem někde na parkovišti. I špatná reklama je dobrá reklama, nebo?
1: Může být, záleží, jaký příběh se zase kolem toho vytvoří. Za mě to bylo vlastně trošku zbytečné. Udělala bych to trošičku jinak. Tam byl problém v tom, že tento konkrétní kandidát si vytvořil image kolem určitého tématu, takže jeho vlastní pochybení bylo jako velmi citlivé a snažil se z toho vybruslit, ale za mě takovým jako mateřská škola řešením. Na druhou stranu, není to úplně poprvé této kampani, protože pan Portlík, který teď řeší kauzu s byty, vlastně na začátku kampani se vysmíval, poukazoval na kauzu s nezveřejněním bytu u pana Prokopa, což byl původní kandidát, tedy hnutí ANO, poté nahrazen někdy v srpnu panem Hušbauerem.
5: No, diskutovat můžeme o té závažnosti, ale ty jsi mluvila o tom, že když si někdo udělá PR kolem jednoho tématu, měli jsme tu Terezu Nýslerovou, která, jak říká, chce být primátorkou pro bydlení. Adam Scheinherr by zase chtěl být tedy primátorem pro dopravu.
1: Ano.
5: Mohl by jim chtít být i Portlík třeba nebo Hušbauer s tím, jaké ty reformní plány mají ohledně parkovacích zón.
6: A myslím si, že všichni cítíme, že tou reformou ty zóny musí prostě projít. Není možné,
7: když jedu ze čtyřky na dvojku, tak tam chci mít možnost zaparkovat jako normální Pražan.
5: Ale skutečně ten titul primátor pro dopravu, ten používá Adam Scheinherr.
6: Ten problém je hlavně na příjezdu do Prahy, protože z jiných krajů přijíždí 60% řidičů, 40% MHD.
5: On mluví o metru O, on slibuje klimatizované tramvaje, nezastírá nutné zdražení MHD, teda to nezastírají ani pánové Portlík nebo Hlaváček. Pan Urban, který kandiduje za SPD, by naopak MHD zlevňoval a motoristé chtějí dokonce MHD zdarma.
9: Pro Pražany zdarma.
10: Takže vy byste lítačku úplně zrušili?
9: Ne, protože třeba například turista by si ji mohl koupit.
5: Tak ti, kteří říkají, že se zdražovat bude muset, neriskují příliš, protože zdražovat cokoliv a říct to před volbami, to je sebevražda, ne?
1: No, sebevražda ne, je to riskantní, sebevražda určitě ne. Protože volič slyší hlavně na slovo zdražit a vyvolá to v něm tu negativní emoci. Ale znovu, bylo by vlastně strašně smutné si myslet, že voliči slyší jenom na to jedno slovo. Já opravdu vřele doufám, i kdyby si nečetli celý ten program, že minimálně jako mi nacítili atmosféru těch jednotlivých kandidátů a jejich programů a ví, co za tím slibem stojí, protože ono, to zdražení jako takové má nějaké opodstatnění.
5: Takže tam asi hrají roli hlavně tři věci, tři aspekty, totiž samozřejmě inflace, pak vůbec politika té dané strany a toho člověka jako takového, který kandiduje, a třetí věc, vůbec ty širší debaty, a spadá to do těch širších debat o tom, kdo co má platit za různé formy dopravy v Praze.
1: Ano, tak. A důležité v té politické komunikaci té lince je vysvětlit, přesvědčit, argumentovat. Jo? Není to jenom o tom, že dáme to heslo a jdeme od něho pryč. Takhle by to nemohlo fungovat. Takhle fungují populistická hesla a to nechceme.
5: A když mluvím o těch širších plánech, tak ODSka, ta je proti omezení transitní dopravy v centru, Piráti jsou zase pro. Jan Hušbauer mluví o dopravním pekle Pirátů, které tu bylo v minulých letech. Naprosto věčným tématem už je třeba dostavba vnějšího okruhu Prahy, která spadne asi na naše děti. Hušbauer nadává na neprůjezdnost Prahy a tak dále, takže vedle bydlení to vypadá skoro, že ta doprava je tím druhým nejdůležitějším tématem voleb.
1: Určitě souhlasím, navíc je pro voliče velmi konkrétní, protože každý se nějakým způsobem setká s nějakou kolonou, parkováním nebo MHD, které jede pozdě nebo je špinavé nebo prostě cokoliv. V jednom z letošních průzkumů byla hned po bydlení dokonce doprava označena jako ten druhý největší problém Pražanů, ano, no, Prahy. A zajímavé je, že tady se opravdu střetávají odlišné vize.
5: Ale úplně.
1: Úplně, ale úplně. A spor není o tom, jestli Praha potřebuje lepší dopravu. Na tom se zase stejně jako u toho bydlení shodne skoro každý. Spor je o tom, jak má vypadat, jestli má Praha hlavně lépe umožnit pohyb aut, nebo část lidí motivovat, aby auto vůbec nepotřebovali. Ano. A to už je poměrně zásadní politický rozdíl, na kterém se to potom dost láme.
5: A do toho ještě přicházejí vlaky, protože pan Hlaváček mluví o tom, že nebo rád by tlačil železnici, a Klára Sohová zase říkala teď naposled v debatě na CNN Prima News, že by nejradši vzala velký sud ředidla a smazala všechny ty zbytečné cyklopruhy na těch hlavních tazích. Tak to je ještě další rozměr. Cyklo, vlaky a auta. A auta musí někde parkovat? A parkování. O tom jsme měli samostatnou epizodu s ekonomem Alešem Rodem, protože výstavba parkovacích domů, pan Hušbauer je prosazuje, Nýslerová taky, ale chce jenom na periferii. Hlaváček by parkování zdražoval a ubíral každý rok o nějaké to procento. Zdražování chce i Scheinherr a Nýslerová. Druhé auto dokonce trojnásobně, zdražit druhé auto v rodině. A o zdražování nechce slyšet Hušbauer, není to prý řešení, ani třeba SPD.
1: No, ale pořád je to kombinace témat. A témat, o kterých voliči mají pocit, že se jich dotýkají a že jim rozumí. nebo třeba kapacita škol a tak dále, a tak dále. Mohli bychom vlastně na to nabalovat další témata. A ano, každý volič bude přikládat větší váhu jinému tématu, jiné třeba sekci toho tématu, takže někdo v dopravě bude spíše řešit autodopravu a jiný zase bude chtít řešit více MHD, ale není to tak, že by něco jednoznačně dominovalo.
5: Není to tak, že jenom tahle ta strana mi slibuje více parkovacích míst a parkovacích domů a já ji proto budu volit, že by jenom ta doprava vyhrála.
1: Já osobně si to nemyslím. Ano, může to být ta třešnička na dortu, takové to finální. Ano, tady mám třeba 2-3 strany, 2-3 kandidáty, kteří jsou mi zhruba stejně sympatičtí nebo jsou nějakým způsobem jako na stejné úrovni, ale pro mě je důležité toto téma a z tohoto výběru já nakonec díky tomuto tématu vyberu. Ale nemyslím si, že by to bylo to první, na co se ten volič podívá. A navíc my tady hodně mluvíme o tématech. Párkrát jsme zmínili jako důležitost toho kandidáta a je tady potom ještě ta značka stranická, kterou reprezentují. A ta v ten moment tady toho finálního rozhodování může taky hrát roli.
5: Dobře, a když mluvíš o té značce, já se k tomu dostanu, tak když Hužbauer i Portlík chtějí teď zjednodušit parkovací zóny a rozpracují to téma dopravy ještě na závěr. Hužbauer chce dvě zóny, Portlík de facto jednu a dynamické ceny pro návštěvníky a proti podobným parkovacím reformám se třeba ostře staví Adam Scheinherr, tak když Portlík a Hužbauer chtějí velké parkovací reformy a neříkám, že chtějí to samé, ale vidím tam nějaké podobné znaky, tak neznamená to, že třeba jenom na základě spojenectví v dopravě by šla upéct koalice ODS, ano?
1: No, na papíře můžeme si udělat 100 různých variant. Je opravdu zajímavé, že Portlík, jak ano, osobně i politicky poměrně skeptický.
5: On to vylučuje, no.
1: A zároveň velmi ostře říká, že si neumí představit pokračování pirátského vedení dopravy.
5: Ano.
1: Takže když hledáme možné povolební partnery, tak vlastně může být důležitější právě tohle rozložení vztahu než samotný průnik u parkování. A pak si myslím ještě, že je dobré rozlišovat dvě věci. Programový průnik a politickou důvěru. Takže ODS a ANO se sice můžou shodnout na parkování, rozvoj infrastruktury nebo, já nevím, rychlejší výstavbě, ale povolební koalice vzniká až z mnohem širší dohody a také z toho, kdokoliv získá mandátu, kdo bude ochoten s kým sednout k jednomu stolu a kdo koho navrhne na to konkrétní místo. Takže tam jakoby ta personální stránka věci bude hrát taky důležitou roli. A to my teďka nevíme.
5: My víme, že to zatím vypadá, že se teoreticky rýsuje, i přesto, kdyby náhodou ANO třeba vyhrálo ty pražské volby, že se spíš rýsuje ta koalice STAN spolu?
1: Podle mého názoru to není možné vyloučit, protože pokud bych vzala programové průniky a zároveň tady dostupná data voličských preferencí, tak by jim to za předpokladu, že máme zase, řekněme, těch 65 zastupitelů, protože tam není fixně daný počet, tak by to mohlo stačit. Nicméně musíme si počkat ten týden ještě. A tím pádem by novým pražským primátorem mohl být pan Portlík nebo pan Hlaváček.
5: Pan Hlaváček je, myslím, favoritem sázkovek v tuhle chvíli. Ty by ses na něj vsadila?
1: Já zásadně nesázím.
5: Dobře. Tak moc díky, že jsi přišla, že jsme o tom mohli mluvit.
1: Já děkuji, přeji hezký den.
5: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska politoložka Marcela Konrádová a řešili jsme pražské volby. Mimochodem, zástupci mnoha stran a hnutí kandidujících do pražského zastupitelstva přijali pozvánku do debat, které odvysílá Radiožurnál a Plus, a to příští týden od pondělí do čtvrtka po 18. hodině. Naslyšenou v pondělí.
12: Posloucháte Český rozhlas Plus.
13: Neměli jste čas sledovat v týdnu zprávy? Máte informační deficit, protože potřebujete vědět, co se stalo v Česku i v zahraničí? Český rozhlas Plus právě pro vás připravuje pořad Týden Plus. Uslyšíte v něm reportáže, rozhovory i analýzy toho nejdůležitějšího, co se stalo v uplynulých 7 dnech a co rozhodně potřebujete vědět. Poslouchejte v sobotu po 6. hodině večer a v neděli po 9. hodině dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. A pak také v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
14: Grand Café Orient. Jediná kubistická kavárna na světě. Jako výraz modernity a revolty přichází i k nám na přelomu 19. a 20. století kubismus. Nejprve ve výtvarném umění, nakonec ale zaujme i architekty. Rozklad formy objektu na základní tvary, úhly a ostré hrany dovolí i tehdy ještě nový materiál – beton. Mezi lety 1910 až 14 tak začíná skupina architektů, především na podnět Pavla Janáka, experimentovat hlavně v Praze s kubistickým tvaroslovím.
8: Vznikla skupina výtvarných umělců, která začala vydávat svůj časopis Umělecký měsíčník, a k té skupině se přidali i někteří architekti a taky teoretici. Z těch architektů to byl vedle Janáka ještě Josef Gočár, dále potom Vlastislav Hofmann a Josef Chochol, který býval označován za vlastně nejradikálnějšího kubistu.
14: Vyjmenovává hlavní představitele kubismu historik architektury Zdeněk Lukeš. Jednou z nejvýznamnějších kubistických staveb a první v Praze je dům u Černé Matky Boží v Celetné ulici, dokončený roku 1912. Josef Gočár ho původně navrhuje jako multifunkční dům s kancelářemi, kavárnou, obchody a byty na místě dvou pozdně barokních domů. Charakteristické prvky najdeme na vstupním

0: Čechách je kavárna uzavřena pro nemodernost a celé vybavení je zničeno. Nevhodné využívání a devastace celého objektu pokračovala až do začátku 90. let 20. století, kdy se rekonstrukce ujal architekt Karel Prager.
1: Kavárnou, kavárnou.
0: Jediná kubistická kavárna na světě, Grand Café Orient, byla znovu otevřena po náročné rekonstrukci podle dochovaných černobílých fotografií v roce 2005. Poctou unikátnímu architektonickému stylu je i místní specialita. Kubistický, tedy skutečně hranatý věneček.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: A začíná půl hodina vědeckých aktualit a zajímavostí pro pátek 2. října. O čem tady dnes budeme mluvit? Evropa má za sebou mimořádně horké a suché léto. Největší řeky měly rekordně málo vody a silnou tepelnou zátěž zažila většina kontinentu. A co nová data služby Copernicus ukazují o letošním létě? Nemoci štítné žlázy trápí přes 600 000 Čechů. Jak poznat, že nefunguje správně a co ukážou krevní testy? A průměr, orientaci i další vlastnosti nanovláken dosud vědci často určovali ručně. Na Technické univerzitě v Liberci vyvinuli nástroj, který to má zvládnout automaticky. O kolik může analýzu nanovláken zrychlit a zpřesnit? A některé materiály z 3D tiskáren můžou při delším kontaktu s kůží způsobit svědění nebo vyrážku. Co přesně v nich lidským buňkám vadí? Dobrý poslech vám přeje Martin Matějka.
2: Věda plus.
3: Další teplotně nadprůměrné léto v řadě bylo v Evropě třetí nejteplejší a v západní Evropě dokonce úplně nejteplejší v měřené historii. Přispělo to na našem kontinentu k desítkám tisíců úmrtí a miliardovým škodám. A ode dneška máme přesnější představu, proč. Evropská klimatická služba Copernicus zveřejnila data za letní měsíce. Co ukazují? V tom se pokusíme zorientovat s Janem Kalibou, naším klimatickým zpravodajem. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
3: Co nejpodstatnějšího nám ta nově vydaná zpráva říká?
4: Ona ukazuje, pokud bych měl tak titulkově nejdřív shrnout, řekněme, čtyři hlavní témata, tak historicky nízké průtoky na největších evropských řekách, ostatně i na těch našich v menším měřítku, potom rekordně teplé moře, zvlášť na některých místech, dvojnásobek plochy spálené požáry v Evropské unii oproti průměru za posledních 20 let a nebo také obzvlášť rozsáhlou tepelnou zátěž pro obyvatele a pokud u toho zůstaneme, tak ten velmi silný tepelný stres, což jsou podmínky pocitové teploty nad 38 stupňů, tak to zažili lidé na 52% evropského území a silný stres, ten na 80%, hlavně v západní Evropě, jak tady padlo, nastoupila první vlna veder už v květnu, takže i délka toho extrémního tepla byla problém a z toho plynou i ty vysoké oběti na životech nad úmrtí nejméně 35 tisíc lidí a to jsou data jen za část léta a jen v Evropské unii, tedy v části Evropy. No a pokud jde o sucho na veletocích, o kterém jsem mluvil, tak historicky nízké letní průtoky měly ty úplně největší řeky jako Dunaj a Rýn, ale i třeba Loara, Sena a další. To samozřejmě omezilo třeba nákladní dopravu, výrobu vodní energie, ale vypínaly se i jaderné elektrárny kvůli nedostatku vody nebo příliš vysoké teplotě, a to v Rumunsku, Maďarsku, ve Francii nebo ve Švýcarsku.
3: Které z projevů a důsledků takto teplého léta se přelévají do podzimu?
4: No, slyšíme teď třeba hodně to sousloví babí léto. Přiznám, že i mně je to velmi příjemné období, ale ty teploty nad 20 stupňů Celsia začátkem října to rozhodně nejsou standardní teploty v tom dlouhodobém průměru. Těch třeba až 24 stupňů v říjnu, to je vlastně taky extrém, jen pro nás o dost snesitelnější nebo i příjemný oproti těm letním, takže vysoké teploty přetrvávají, ale i právě ty jmenované řeky se stále potýkají se suchem a kritickým nedostatkem vody, podobně. Mě to leckdo z nás možná zaznamenal i u té své nejbližší řeky. Třeba na Vltavě museli začít i poprvé v historii upouštět Slapskou přehradu. No a když vyrazíme třeba do Alp, tak uvidíme například ve Švýcarsku, jak drasticky rychle mizejí ledovce. Jen za letošní rok podle nové zprávy tamních vědců přišlo Švýcarsko o víc než 5% všech ledovců. To je jenom za necelý jeden ten letošní rok, na čemž se to horké léto samozřejmě také podílelo. A za posledních 5 let zmizela pětina všech ledovců ve Švýcarsku.
3: Jak to letošní velmi teplé letní období zapadá do trendu posledních roků?

0: Zapadá, řekněme úplně přesně, není to asi nic překvapivého, protože 10 nejteplejších roků v měřené historii jsme v Evropě zažili za posledních 20 let. Nabírá to i na intenzitě. Třeba pokud jde o ty vlny veder, tak 4 z 10 nejintenzivnějších jsme zažili během letošního jediného tedy léta. A ten trend vyvolaný člověkem způsobenou změnou klimatu je daný, jak připomíná expert Českého hydrometeorologického ústavu, hydrolog Martin Pecha.
1: Trend je jasný. Prostě jak ty zimy, tak ty léta se oteplují. Tam posledních 10-15 let prostě není výjimka. Roky jako celkový jsou vždycky nadprůměrný teplotně. Tam za posledních 10-15 let jsme neměli celý rok jako podprůměrný, takže tam ten trend je jasný. A zatím není jako nějaký jako signál, že by se to mělo měnit. Jo. Takže vidíme, že pak naopak v těchhle z těch, jako je třeba letos to super El Niño, tak v těchhle z těch speciálně letech to může ještě vystřelit přechodně nahoru. Jo.
0: A jak dodávají klimatologové ze služby Copernicus, trend extrémně teplých let bude pokračovat, dokud svět nepřestane se spalováním uhlí, ropy a plynu, odlesňováním a dalšími činnostmi, které přidávají uhlíkové nebo třeba metanové emise do atmosféry a oteplují ji. Z čehož vyplývají i ta potenciální řešení.
2: Dodává Jan Kaliba, klimatický zpravodaj Českého rozhlasu. Děkujeme za téma, naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
2: Posloucháte pořád a podcast Věda Plus na Českém rozhlase Plus a jdeme na další téma. Nemoci štítné žlázy trápí podle odhadů lékařů přes 600 tisíc Čechů. Nejrozšířenějším onemocněním je její snížená funkce. Pacienty ale může trápit i funkce zvýšená nebo takzvané uzly na štítné žláze. S předsedou České endokrinologické společnosti a přednostou třetí interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Michalem Krškem o současné léčbě mluvila vědecká reportérka Andrea Skalická.
3: Upozorňují na sebe nějak ty nemoci štítné žlázy?
4: No určitě upozorňují. Více na sebe upozorní zvýšená funkce štítné žlázy. Ta má takové výraznější projevy a přivede pacienta brzo k lékaři. S tou sníženou funkcí je to většinou, takže se vyvíjí velmi pomalu. Ty příznaky ze začátku jsou hodně nespecifické. Jsou ti lidé unavení a zvlášť, jsou to třeba lidé středního vyššího věku, tak tomu nepřikládají větší význam, ale pokud by se to nechalo být a neléčilo se to, pak ty příznaky se můžou stupňovat. Kromě té únavy, slabosti, to může být mírný přírůstek na váze, suchost, vypadávání vlasů, poruchy nehtů, zácpa, zimomřivost a podobně.
3: Takže je dobré si, řekněme, tu štítnou žlázu hlídat a i třeba aktivně o ní se svým praktikem mluvit.
4: Určitě ano. Zatím na to nejsou vlastně žádné obecně akceptované doporučené postupy, ale myslím, že zejména u žen, kdyby se třeba jedenkrát za dva, za tři roky při preventivních prohlídkách vyšetřila funkce štítné žlázy, tak by to určitě bylo užitečné. A myslím si, že úplně klíčové to je, když se žena rozhodne, že chce dítě, tak úplně optimální by bylo vyšetřit funkci štítné žlázy ještě před početím a nebo co nejdříve poté, co je gravidita diagnostikována.
3: Jak se vlastně mění ta diagnostika jako taková? Dnes je možné zjistit nemoc štítné žlázy vlastně už, pokud vím, z krve, je to tak?
4: No záleží jakou nemoc, ale pokud se týká poruchy funkce štítné žlázy, tak v podstatě z jednoho nebo ze dvou parametrů laboratorních, které dneska máte prakticky ten den k dispozici, tak to zjistíte. Rozvíjí se trošku diagnostika, pak ta detailní, třeba vyšetření ultrazvukové se zdokonaluje, zdokonalují se klasifikační systémy těch uzlů, kdy třeba dělat punkci, kdy nedělat punkci a tak.
3: Zmínil jste ty typické uzly. Je to něco, co ty pacienty může pobolívat? Cítí oni to, že tam ten uzel se vytváří?
4: Ono záleží, uzel je takový nešikovný termín. Uzel je vlastně nějaký útvar, který v té štítné žláze je. Nejčastěji to bývají nezhoubné nádorky, takzvané adenomy, můžou to být cysty, může to být třeba i ložisko zánětlivé a může to být samozřejmě zhoubný nádor. Ale většina těch nádorů nebolí a pacient si jich často všimne náhodou, že se je nahmatá nebo že mu to kosmeticky vadí, že jsou vidět na krku. Nebo dneska je časté, že třeba angiologové nebo kardiologové vyšetřují ultrazvuk krčních tepen a přitom vidí, že v té štítné žláze něco je.
3: Kdy doporučujete třeba jejich odstranění?
4: No tak odstranění vždycky, když je to ten karcinom, zhoubný nádor a pak, když to těm pacientům nějak vadí, což může být kosmeticky, může to být tlak, méně často bolest, pacientovi to dělá potíže.
3: Jak velkou roli hraje v těch nemocech štítné žlázy dědičnost?
4: Záleží jak u jaké. Třeba k těm autoimunitním poruchám funkce je určitý sklon. Často vidíme v rodinách, že dcera, maminka, babička, někdy tatínek mají autoimunitní poruchu štítné žlázy nebo někdy jiné autoimunitní onemocnění. A není to taková ta jednoduchá, takzvaná monogenní dědičnost, že byste si vypočítala, s jakou pravděpodobností to může mít dítě. je to vlastně souhra určitých genetických imunologických faktorů, které se můžou dědit. A pokud se týká nádoru štítné žlázy, tak tam vlastně vždycky je nějaká základní příčina v té genetické informaci, ale zase jednoduše dědičné, kde je známá jedna mutace genu, která se přenáší z člověka na člověka, to je poměrně vzácné.
3: Je nějaká vyhlídka do budoucna, pokud jde o změnu léčby, jak se bude léčit štítná žláza třeba za 5, za 10 let?
4: No pokud se týká těch poruch funkce, tak si myslím, že se bude léčit stejně, protože lepší substituce, než dodávat ty chybějící hormony, není. Co se ale určitě vyvine a už tak se vyvíjí, je léčba těch zhoubných nádorů a zvlášť některých těch forem, které naštěstí jsou vzácné, ale které jsou třeba více zhoubné a dneska špatně reagují na běžnou onkologickou léčbu a léčbu zářením. Ten vývoj vlastně onkologických léků je dneska tak dramatický, že za 5 let to klidně může být všechno jinak, co se týká prognózy léčby těch nádorů.
3: Dodává předseda České endokrinologické společnosti Michal Kršek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Dlouhé, úmorné hodiny rutinní práce doteď vědcům zabralo ruční měření a analýza nanovláken. Teď budou moct svůj čas a pozornost věnovat zajímavějším vědeckým úkolům. Pavel Marton z Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci vyvinul nástroj, který dokáže automaticky měřit různé vlastnosti nanovláken. Nanometr by tak mohl nejen mnohonásobně zrychlit a zpřesnit měření, ale také vědcům umožnit získat nové poznatky o jejich struktuře. Víc nám k tomu řekne sám Pavel Marton z Technické univerzity. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Připomeňte prosím, co jsou ta nanovlákna, k čemu se používá a hlavně proč na jejich přesném změření tak záleží?
6: Tak nanovlákna si představte jako velmi jemná vlákenka s průměrem typicky od desítek po stovky nanometrů, které pak při výrobě vytvoří velmi tenkou vrstvičku, něco jako pavučina, s velkým množstvím vláken, které mají obrovský specifický povrch. A to je zajímavé pro celou řadu aplikací. Například se využívají v lékařství jako kryptyrán, podporující hojení nebo podpůrné struktury pro růst buněk při rekonstrukci tkání. Další velkou oblastí je filtrace kapalin, vody nebo vzduchu a využívají se také jako nosiče mikroorganismů v čističkách odpadních vod nebo při tlumení hluku. Takže těch možností je opravdu hodně. A to jsem vyjmenoval jenom malou část ze zajímavých a někdy i průlomových možností, které nanovlákna nabízejí. A teď k vaší druhé otázce, tedy pokud chceme nanovlákna cíleně připravovat a upravovat pro konkrétní použití, tak je měření jejich vlastností naprosto klíčové. Musíme velmi dobře vědět, s jakou strukturou pracujeme. Potřebujeme znát průměr nanovláken, jejich orientaci, hustotu sítě, kterou vytváří, velikost pórů a třeba i to, jestli se mezi sebou někde slepují a spoustu dalších informací, protože právě tyto parametry potom přímo ovlivňují jejich vlastnosti, například chování buněk na jejich povrchu, filtrační účinnost, pevnost a další vlastnosti. Proto je dobrá znalost struktury nanovláken předpokladem kvalitního výzkumu.
5: Dosud se nanovlákna přeměřovala ručně, což si umíme představit, že je časově velmi náročné a taky nám hrozí vyšší míra subjektivních odchylek. Jak to ruční měření probíhá a kolik času zabere?
6: Ten postup je poměrně jednoduchý, ale zároveň pracný. Protože jsou nanovlákna tak malá, není možné se na ně dívat pomocí optického mikroskopu, takže se využívá rastrovacího elektronového mikroskopu. Pomocí toho se vytvoří černobílá fotografie nanovláken a potom se přímo na monitoru počítače ručně pomocí myši označují jednotlivá vlákna a měří jejich průměr, nebo se hodnotí orientace vláken, velikost pórů, případně se hledají nějaké defekty, které při jejich přípravě vznikají. Pro opravdu spolehlivou statistiku potom potřebujeme stovky až tisíce měření a to znamená mnoho hodin práce, což je vlastně hlavní problém té metody. Prostě zabere hodně času. A další problém, jak si asi dokážete představit, a už jste to zmiňoval, je subjektivita takového měření. Hodně záleží na zkušenosti toho, kdo měření provádí. Různí lidé mohou vybrat jiná vlákna nebo vybírat spíše dobře viditelná vlákna a přehlížet komplikované oblasti, což může výsledek dále zkreslovat. Přesto bych chtěl dodat, že ruční měření je důležité, protože stereologická metoda, na které je ruční měření založené, je velmi dobře vyvinutá a vyzkoušená. A protože člověk dobře chápe kontext obrazu. Je to ale velmi náročné analyzovat velké množství snímků. A vlastně právě proto se snažíme tuhle práci co nejvíc zjednodušit, automatizovat pomocí obrazové analýzy a neuronových sítí, které jsou schopné výsledek dodat rychle. Hmm.
5: O kolik váš nanometr práci na měření zkrátí a zjednoduší a jaké nové poznatky díky němu vědci získají, právě které z toho ručního měření neměli?
6: Dá se říct, že ten potenciál je zkrácení práce na jednom snímku až o hodiny a samozřejmě bychom chtěli, aby jsme dostávali přesnější informace, které umožní vědcům, kteří s nanovlákny pracují, sledovat i drobné změny, například při vývoji metod nanovlákňování. A tedy, aby mohli opravovat tyto metody ještě jemněji pro konkrétní využití.
5: Hmm. Nápad na sestavení nanometru jste dostal, jestli se nepletu, u obhajob diplomových prací na vaší univerzitě a jeho vývoj trval 3 roky. Která fáze byla nejobtížnější?
6: Tak je to hodně programování, ale zároveň je to spolupráce s lidmi, kteří dělají výzkum, který opravdu stojí za to. Nejnáročnější je skutečně nastavit ten program tak, aby dodával relevantní data a o to se samozřejmě v průběhu celého tohoto toho výzkumu snažíme.
5: Pokud je ruční měření nanovláken tou nejpracnější částí výzkumu, jak to, že vyvinout něco jako váš nanometr prostě někoho nenapadlo už dřív?
6: Samozřejmě podobné kódy, podobné přístupy existují, ale zatím tady nebyly používány, protože se dobře neosvědčili v praxi. O to se tedy my snažíme, abychom dokázali dodávat vědcům informace, které jsou relevantní. My během několika sekund vlastně dostáváme velice přesnou informaci, ale to ještě neznamená, že algoritmus správně pochopil strukturu nanovláken všude. No, hlavní problém je, že mikroskopický snímek, se kterým pracujeme, je velmi složitý. Nanovlákna se překrývají, slepují, mizí pod jinými vlákny a část informace v obraze vůbec není dostupná. Algoritmus přesto někdy provede měření i v těchto místech, která by zkušený operátor při měření vyřadil z objektivních důvodů. My úspěšnost rozpoznávání kontrolujeme na datech z reálných obrázků, z elektronového mikroskopu, na kterých provádíme velice detailní manuální analýzu, která je daleko za hranice běžného měření, o kterém jsem mluvil před chvílí. Navíc výsledek vizualizujeme přímo v obraze, abychom mohli zkontrolovat, co algoritmus skutečně rozpoznal. Tedy máme dobré porovnání a představu reálné přesnosti a doufáme, že tenhle ten nástroj dobře poslouží vědcům, kteří se zabývají reálnými aplikacemi.
5: Dodává Pavel Marton z Technické univerzity v Liberci. Děkujeme moc za rozhovor a přejeme hodně štěstí v dalšího výzkumu. Naslyšenou.
6: Děkuji, naslyšenou.
5: Je s vámi pořád a podcast Věda Plus na Českém rozhlase Plus a co pro vás máme v závěru. Vytiskli jste si na 3D tiskárně náramek a teď vás při jeho nošení svědí ruka. Podle odborníků z Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy to nemusí být náhoda. Otestovali běžné materiály pro 3D tisk a zjistili, že některé z nich při dlouhodobém používání negativně ovlivňují lidské buňky. A to pak může vyvolat ekzém nebo svědění. Český výzkum publikoval prestižní vědecký časopis Nature Scientific Reports.
7: Jeden z těch materiálů, které považujeme za problematický, je flex. Jsme zjistili, že po 7 dnech v kontaktu velmi odolné buňky významně poškozuje. A například u lidí, kteří jsou citliví, může vyvolat svědění nebo ekzém, pokud budou dlouhodobě nosit nějaký řemínek vytištěný z tohoto materiálu.
8: Přibližuje Jiří Dejmek z Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, zatímco v nevelké laboratoři biomedicínského centra otevírá skříně, které jsou plné materiálu pro 3D tisk.
7: Tak, tady se podívejte, jenom tyto dvě police jsou různé typy flex materiálu, je to asi 20. Jinak pokud se podíváte do ostatních skřínek, těch materiálů a jejich barev a někdy i vlastností je nepřeberné množství. Všechno jsou to příměsi. A bohužel nám nikdo neřekne, z jakých příměsí to je. Je to obchodní tajemství.
8: Ale právě tyto příměsi mohou mít vliv na buňky. Jenže zatím to nikdo nezjišťoval, protože primárně jde o technické materiály, které jsou určené pro výrobu atypických součástek.
7: My jsme potřebovali materiál, kterého bychom věděli, že neškodí buňkám ve výzkumu, který jsme prováděli. Potřebovali jsme speciální pomůcku, kterou jsme chtěli vytisknout z 3D materiálu, ale nikde jsme se nebyli schopni dočíst, jaký materiál máme použít, aby to ty buňky nepoškodilo.
8: Odborníci testovali 16 variant nejběžnějších materiálů pro 3D tisk. Vytiskli si jednotlivé vzorky a zhruba 10 mm kostičky teď Iveta Paurová přidává k laboratorním buňkám.
9: Nyní si otevřeme laminární box, tak se nalekněte. Buňkám přidám kultivační médium a následně aplikuji testovaný vzorek.
8: Takže ho tam vlastně jakoby zasadíte do té krabičky, kde jsou ty jednotlivé dírky.
9: Ano.
8: Ten vzorek se ponořil až přímo k těm buňkám?
9: Ne. Testovaný vzorek se buněk nedotýká a je jejich těsné blízkosti.
8: Jak dlouho bude trvat, než budete vědět, co se s tím stane?
9: Buňky jsme umístili do inkubátoru a po týdenní kultivaci si vyndáme již zpracované.
8: Takže to už je jiná krabička, kterou jste tam dali před týdnem.
9: Odsajeme staré médium, odstraníme testovaný materiál a buňkám, které sedí na dně destičky, přidávám fluorescenční barvu a dojde postupné změně z fialové na růžovou.
8: Ale jen u zdravých buněk.
7: Tady vidíte, že část té barvy zůstala fialová. To znamená, že buňka nemetabolizuje, přestalo jí fungovat zažívání, je velmi pravděpodobně nějakým způsobem poškozená, protože byla vystavená toxickému materiálu.
8: Tyto změny pak Jiří Dejmek vidí přímo v buňkách, a to díky speciálnímu mikroskopu.
7: Buňky, které byly ovlivněny materiálem Flex, tak pokud se podíváme do mikroskopu, tak vidíte, že mají oteklá játra, rozhodně vypadají jinak než ty zdravé buňky.
8: Pokud se tedy právě z Flexu vytiskneme třeba náramek, může se při dlouhodobém nošení objevit na kůži vyrážka anebo svědění.
7: Nicméně je důležité poznamenat, že materiál například typu PLA, což je polymléčná kyselina, a většina ABS a ASA materiálů nevykázala žádné negativní účinky na lidské kožní buňky.
8: Odborníci proto teď budou podrobněji analyzovat pružné flex materiály pro 3D tisk. Eva Kézerová, Český rozhlas.
2: A 3D tiskárny mají za sebou podobně turbulentní vývoj, jako kdysi počítače. Také byly určeny pro průmyslové využití a dnes je to i hračka, kterou může mít doma každý. Od toho se odvíjí velké množství materiálů, se kterými lidé můžou pracovat a co z nich na 3D tiskárně vyrobí, je jen na jejich fantazii. Výzkum plzeňských odborníků, že některé vytištěné výrobky mohou být při styku s kůží problematické, probrala vědecká reportérka Eva Kézerová s Drahomírem Čatkem z Vysoké školy chemicko-technologické.
10: Určitě bych tomu věnoval pozornost, protože lidi si vytisknou kde co, ty věci si dávají na tělo, ať jsou to různé ozdoby, šperky. Může to přijít do blízkého styku se sliznicemi, dejme tomu, děti třeba budou odsucávat nějakou hračku. A jo, jasně, může to mít nějaké následky.
8: Víme, co přesně v těch materiálech, které slouží k čemukoliv, vlastně je?
10: Tak v hlavní míře by tam měly být samozřejmě polymery. Plus další látky, které nám mění například vzhled, takže budou tam nějaká barviva, pigmenty. Pak tam mohou být další látky, o kterých se třeba výrobce ani nemusí zmiňovat, které nám pomáhají upravovat viskozitu při zpracování, takže ten produkt nám třeba při zpracování lépe teče, nebo sám o sobě teče moc, takže se můžou přidávat různá plniva. Antidegradanty, aby když třeba budete mít právě tu strunu pro 3D disk někde na sluníčku, aby vám třeba z bílé se nestala hnědá nebo nějaká zaštědlá, nažloutla, takže tam to opravdu hodně. Ty koncentrace jsou dost často velmi malinké, třeba u těch barviv to jsou ani ne procenta, to jsou desetiny procent.
8: A je to tak, že výrobci některé věci utajují před konkurencí?
10: Myslím si, že se o to pokouší, ale asi jak je známo všude, tak 3D tisk, tak tam co šlo, tak se vzájemně kradlo, že jo? Tak bude to pravděpodobně i u těch materiálů, z kterých se vyrábějí ty struny pro 3D tisk, tak určitě, když tam bude něco obtížného, a to se občas objevovalo třeba i u těch elastičtějších strun, tak samozřejmě jsou tam nějaké speciální přísady, které jsou právě třeba tajné.
8: Jsou základem pro ty ty 3D materiály, ty klasické polymery jako polypropylen, polyetylen a tak dále, anebo jsou nějaké skutečně specifické vyrobené jenom právě pro ten 3D tisk?
10: Ten, který, řekněme, patří mezi ty běžné, je například polyetylen tereftalát, ta petka, z kterých se vyrábí láhve, tak ta je hodně využívaná v 3D tisku, ale pak je tam taková, řekněme, zvláštnost, což je polymléčná kyselina, která se mezi polymerní zpracování rozšířila právě díky 3D tisku. Předtím nebyla tak rozšířena.
8: V čem je její výhoda?
10: Ten materiál je vlastně velmi snadno tisknutelný v tom prostředí klidně i těch domácích tiskáren.
8: Podstata 3D tisku je v tom, že se vrství neustále na sebe souvislé vrstvičky, velmi jemné, tenké. Může i tento způsob výroby mít nějaký vliv na to, co se z toho konečného výrobku uvolňuje?
10: Určitě tak. Každé zpracování polymeru může ovlivnit výsledný produkt. Vlastně tady to vytváření vrstviček, tak je vlastně takové malé vytlačování, které se používá například pro výrobu trubek. Tohle máte v malinkém, tudíž vrstvíte malé rozměry materiálu, které ne vždy k sobě úplně přilnou. Navíc při tom 3D tisku vznikají jakási vlákínka v mikrorozměrech, možná i nanorozměrech. A toto všechno se může uvolňovat. Můžou tam vznikat dutinky, můžou tam vznikat prostory, zvětšuje se povrch celého toho produktu, tudíž je potom přístupnější pro buňku, stejně tak ty mikročástice, řekněme, a může to potom způsobit nějaké problémy. Když to porovnám s klasickým zpracováním, například střikováním, tam ten povrch bude malý, uzavřený a bude to podstatně bezpečnější z tohoto pohledu.
8: Proč vlastně existuje tak nepřeberné množství materiálu pro 3D tisk?
10: Většina z nich má odlišné vlastnosti. Bude to tam určitě konkurenční boj, že každý chce mít něco extra.
8: To může být ten důvod, proč jeden z materiálů může dělat problém na té ruce třeba, když se vytisnul náramek a jiný zase ne.
10: Přesně tak. Ale ještě důležité je říct jednu věc, že můžeme mít úplně stejný materiál od různých výrobců. Budu mít 4 takovéto materiály a 3 mi reakci dělat nebudou a jeden ano. Nevíme, co tam dávají ty výrobci, protože ne vše v tom bezpečnostním listě může být zapsané.
8: Vysvětluje Drahomír Čadek z Ústavu polymerů Vysoké školy chemicko-technologické, Eva Kézrová, Český rozhlas.
2: A takový byl pořad a podcast Věda Plus. Poslouchat ho můžete každý všední den po 1:30 odpoledne nebo ve většině podcastových aplikacích. Za celý tým, který dnešní Vědu Plus připravil, vám za vaši pozornost děkuje Martin Matějka.
11: Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Dlouhodobému podfinancování možná budou muset vysoké školy přijímat méně studentů. Španělští poslanci zamítli vládní návrh na zvýšení ochrany nájemníků. Hokejisté Třince vyhráli i 7. extraligový zápas v sezóně a vyrovnali rekord právě Litvínova. A zítra bude jasno, až skoro jasno, teploty až 24 stupňů.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů, a to už v příštím roce. Na důsledek dlouhodobého podfinancování upozorňuje Česká konference rektorů, která se na tom opětovně shodla po 2denním zasedání. Kritický pak má být rok 2028, říká předseda konference a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
13: Podle těch průzkumů je to zhruba 14 dní stará informace, takže meziročně jsme nabrali o 8% studentů nově zapsaných více, ale ty finanční prostředky, které nám narostly, jsou o 3%. Samozřejmě nemůže to být jedna ku jedné, ale to je méně jak polovina počtu studentů. To se někde projevit bohužel musí.
12: Ministr školství Robert Plaga za ANO dnes připomněl, že si je podfinancování vědom a pro roky 2028 a 2029 už vyjednal zvýšení vždy o 1 miliardu korun. Rektoři ale potřebují navýšení o 3 miliardy ročně. Jednat o tom chtějí i s vládou. Justiční databáze a weby soudů jsou po několika denním výpadku znovu plně dostupné. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že technické potíže odstranilo. Výpadek zasáhl například databáze Infosoud a Infojednání nebo weby Nejvyššího správního soudu. Problémy podle ministerstva způsobila závada na hardwaru. Úřad zároveň připustil, že výpadek ukázal na dlouhodobý technologický dluh v IT infrastruktuře justice. Poslanci španělského parlamentu dnes zamítli dva vládní dekrety, které měly zvýšit ochranu nájemníků. Vláda premiéra Pedra Sancheze dekrety navrhla po nuceném vystěhování madridské seniorky z bytu, které vyvolalo masivní protesty po celé zemi. Vládní dekrety měly zajistit snadnější přístup k bydlení, cenově dostupnější nájmy nebo zastavit vystěhovávání z bytů. Dnešní hlasování je pro španělského premiéra velkým neúspěchem a tamní média spekulují o možnosti vyhlášení předčasných voleb. Demonstranti za lepší bytové podmínky zároveň plánují pokračovat v protestech. Pražský dopravní podnik vyhlásil soutěž o stavební firmu na novou stanici metra D Libuš. Měla by stát přes 3 miliardy a 750 milionů korun. Samotná stavba stanice by měla trvat zhruba 5 let, pokračuje mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
14: Libuš bude hloubenou stanicí metra D s ostrovním nástupištěm a dvěma vestibuly. Bude orientována v severojižním směru a vedena podél Novodvorské ulice, zhruba od úrovně Cuřínovy ulice po obchodní centrum Obzor, respektive tramvajové zastávky Libuš.
12: Libuš by mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce v roce 2032. Celá trasa metra D by měla fungovat od roku 2036.
15: Třineční hokejisté si v 7. kole pojistili první příčku tabulky Tipsport Extraligy a vyrovnali historicky nejúspěšnější vstup Litvínova do nového ročníku nejvyšší domácí soutěže. 7. výhru ze 7 úvodních zápasů oceláři zapsali právě proti severočeskému soupeři, kterého zdolali 3-2. Vítkovice pak podlehli Karlovým Varům 0-3. Stav a čas utkání Pardubice Plzeň doplní Otagu Twirt.
16: 10,5 minuty do konce třetí třetiny a Pardubice vedou nad Plzní 3-2. Jak to vypadá v souboji? Kladno, Hradec Králové, to ví Petr Kadeřábek.
17: Úplně stejně, 53. minuta, Kladno, Hradec Králové, 3-2. Duel Kometa Mladá Boleslav a David Nekvinda.
18: 55. minuta zápasu Kometa Brno Mladá Boleslav 2-2. Liberec hostí Olomouc, je u toho František Kuna.
19: Do konce třetí třetiny zbývá odhrát 11 minut. Liberec vede nad Olomoucí 2-0. Z Liberce František Kuna, Radiožurnál.
20: Chodec na D1 u Domašova a kolona před Šmejkalkou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zbystřete před sjezdem na Domašov. Na 167. kilometru na úrovni čerpací stanice 9 křížů hlásíte chodce.
21: U 9 křížů, přímo na úrovni 9 křížů benzínky. Jde o středovém pruhu.
20: Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále počítejte s dlouhým zdržením. Před mostem Šmejkalka budete ze 14. kilometru popojíždět ve všech pruzích 40 minut. Na pražském okruhu z letiště na D1 čekejte překážku. Na 21. kilometru se v levém pruhu střetla 3 osobní vozidla. V koloně od sjezdu z D5 se zdržíte 10 minut. A na 16. z Mladé Boleslavy do Jičína dejte pozor za Horním Bouzovem. U Červenského rybníku se střetlo auto s chodcem. Na místo jedou záchranáři a hasiči. V menší koloně od Mladé Boleslavy se zdržíte do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
11: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
11: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
22: Byla to tehdy pro socialistické Československo rána. Jeden z nejpopulárnějších zpěváků, Valdemar Matuška, zůstal na přelomu srpna a září 86 ve Spojených státech. Jak se tehdy o této události hovořilo, to vám dnes připomene a od mikrofonu dobrý poslech přeje David Hertl.
11: Archiv Plus.

0: Vysíláme rozhlasové noviny, kterými vás budou provázet hlasatelé Helena Wernerová a Jaroslav Hausdor. Úvodem přehled hlavních zpráv. Soudruzi Gustáv Husák a Lubomír Štrougal zaslali nejvyšším představitelům Vietnamu Chong Tiňovi a Pham Van Dongovi blahopřejný telegram ke státnímu svátku jejich země. Soudruh Lubomír Štrougal odletěl na oficiální návštěvu Kanady. V Harare začala 8. vrcholná konference hnutí nezúčastněných zemí na nejvyšší úrovni. Své odhodlání přispět k zachování míru vyslovili pracující na mnoha místech naší vlasti. Na našich školách začal nový školní rok.
1: Bylo to 1. září jako každé jiné. Mluvilo se o tom, že je nutné šetřit palivy a že nepříznivé počasí komplikuje dokončení žní. A jedinou novinkou bylo, že v září 86 byl na školách zaveden nový vyučovací předmět – informatika. Jenže do toho klidu přišla už 2. září překvapivá zpráva. I když zachytili ji pouze pravidelní posluchači Svobodné Evropy, redaktor Sláva Volný v legendárním pořadu Události a názory odvysílal po 18. hodině, asi jako vůbec první, informaci, že Valdemar Matuška s manželkou Olgou se nevrátili z dovolené na Floridě a požádali o azyl ve Spojených státech. A pak to šlo rychle. Ještě večer ve 21 hodin odvysílal rozhovor s Matuškou Hlas Ameriky.
2: A nyní vysíláme telefonický rozhovor Pavla Skály se zaslouženým umělcem Valdemarem Matuškou.
3: Pane Matuško, naši posluchači už vědí, že jste se svou rodinou, manželkou Olgou Blechovou, také známou zpěvačkou, a 9letým synem Valdemarem požádali o politický azyl ve Spojených státech. Proč jste to udělali?
4: Tak já jsem poprvé uvažoval nad odchodem z republiky asi tak 2 lety, kdy mě pozvali na vnitro a řekli, abych se zodpovídal toho, co jsem řekl na jevišti. Měli teda konkrétní dotazy a dověděl jsem se, že nějaký soudruh z Českých Budějovic si na mě stěžoval rozsáhlým dopisem. Nejenom teda na vnitru, ale i na Pragu koncertu a na ministerstvu kultury. No, já vím, co to je, když jsem nesměl zpívat, já už jsem to zažil a není to nic příjemného. Lidi se totiž chtějí bavit a já se s lidma hrozně rád bavím. A někdy mám takový pocit, jako měl pan Vlasta Burian, když říkal, mně se chce něco říct a já to asi řeknu. A tak se stalo, že jsem na konci sezony řekl, letos houby nezbírat.
3: Já si myslím, že tomuhle asi rozumějí lidé v Československu líp, než my tady ve Spojených státech.
4: No jistě, no tak to jsou takové prostě věci konkrétní, které rozumějí u nás, že se stal ten Černobyl, tak se zdálo, že jako se nebudou jíst ani borůvky a tak dále. Lidi teda chvíli koukali a pak se začali hrozně chechtat. Vidíte se, já vím, že se vám to třeba zdá být jako maličkost, ale tam, kde má cenzura ještě svoji cenzuru, je to úplně jiné. Tak já jsem se rozhodl, že vemu rodinu a odjedeme.

0: to bude vždycky naše rodná země, jak jsem to vždycky velice často zpívala. Tak si myslíme, že s Holinkou, a teda doufám, že naši posluchači nás budou mít možnost slyšet na stanici Praha 3.
1: Čili vlastně ten pán z Českých Budějovic svým dopisem tak trochu přispěl k tomu vašemu rozhodnutí, že přece jen zůstanete ve Spojených státech.
0: No, ono to nebylo jenom tohle, víte, ono to jsou ještě různý jiný věci. Pojďte se, když každou chvíli na vás někdo vybavne s něčím, já nejsem ten typ, který by stál na jevišti a přemýšlel o tom, co můžu říct a co nemůžu říct. Tam je fůra lidí, kteří třeba to berou úplně jinak. Já třeba řeknu něco, co si myslím, že vůbec není proti ničemu a lidi se začnou chechtat a teprve mi dochází, co jsem vlastně řekl. Ono to opravdu je složitý a když člověk dává jenom pozor, tak potom to představení nestojí za nic.
1: Pane Matuško, co chcete ve Spojených státech dělat?
0: No já nic jiného neumím než zpívat, tak bych chtěl pokračovat dál.
1: Ovšem, začínat ve 54 letech ve Spojených státech není nejjednodušší, i když předpokládám, že vy už Spojené státy trochu znáte z nějakých předchozích návštěv.
0: No jistě, ale ono taky jako končit ve 54, to taky není žádná legrace.
1: Co teď dělá váš 9letý syn Valdemar? Právě začal...
0: Můj 9letý syn nastoupil do školy 25. a strašně se mu tam líbí. Jsou tam moc prý fajnový děti, který se s ním baví. On má teda výhodu proti mně, a teda Olinka umí anglicky, že ano, ale proti mně, že on teda bude umět anglicky daleko a dřív a daleko líp.
2: Valdemar Matuška pro Hlas Ameriky v rozhovoru s Pavlem Skálou, což byl pseudonym Pavla Pecháčka. To bylo úterý 2. září 86 a o den později zřadil rozhovor s Valdemarem Matuškou také české vysílání BBC z Londýna. Po telefonu Valdemar Matuška, u mikrofonu nezapomenutelný Karel Kincl.
3: Pokud vím, měl jste na tenhle týden naplánované koncerty v Československu. Co prosím vás děláte na Floridě?
0: Na Floridě se opalují. A čekám, až dostanu zelenou kartu.
3: Co to znamená?
0: Co to znamená, že budu moct třeba pracovat.
3: To znamená, že jste se rozhodl emigrovat do Spojených států.
0: No, dá se to tak říct, rozhodl jsem se zůstat tady.
3: Mohl byste prosím pěkně vysvětlit důvody, které vás k tomu vedly?
0: Když člověk nemůže na jevišti říkat to, co chce, neustále ho někdo za to honí a musí právě říkat důvody, proč to říkal, když má zpívat písničky, které už téměř nic neříkají, protože každý text je 3x, 4x obrácený a každý slovo, který prostě se někomu nelíbí, musí člověk vysvětlovat. Pak vás ta práce nebaví a nemá cenu v ní pokračovat.
3: Vy jste se o politiku, pokud vím, nikdy zvlášť nezajímala, nestaral.
0: Jenže... politika vůbec nezajímala a myslel jsem si, že teda jako lidi, kteří politiku dělají, nebude zajímat, co se dělám já, jenže jsem se strašně mýlil. Já jsem neodešel z republiky proto, protože se mi vždycky ještě podařilo nějakým vhodným způsobem jako něco lidem říct. Ale když se 2 lety si už začali stěžovat jako přímo na vnitru, že jsem řekl to a to a mě potom honili a ptali se mě, co jsem tím myslel. Já jsem říkal, já jsem tím nemyslel vlastně prakticky nic. A ono to mi neříkejte, to přece jenom něco jste myslel. Já říkám, no tak myslet musím. A tak jako jsem začal zjišťovat, že už to nejde. A jak se říká i půl litr, když jenom do něj kape po kapkách, tak prostě přeteče.
2: Tady malá odbočka. Prošel jsem v Ústavu pro studium totalitních režimů celou složku věnovanou Valdemaru Matuškovi a žádný udavačský dopis z první poloviny 80. let jsem nenašel. Materiály státní bezpečnosti obsahují mnoho písemností ze 60. let, kdy na Matušku pilně donášela řada jeho kolegů z divadel a od filmu, ale z let 80. nic. Tím neříkám, že si Matuška vymýšlí, ale jen to, že onen slavný dopis z Českých Budějovic na své objevení teprve čeká. Ale dejme znovu slovo Valdemaru Matuškovi a Karlu Kinclovi.
3: Jak si teď představujete budoucnost svou a své rodiny?
0: Chtěl bych zpívat. To znamená, že budu muset zpívat i druhé polovině posluchačů, který mě zase dlouho neslyšeli.
3: Jaroslav Hudka zpívá v jedné své písničce, že emigrace sice znamená, že člověk se znova narodí, ale bez nároku na dětství, na období takových těch bezstarostných životních příprav. Narodit se znova bez nároku na dětství ve věku 54 let, to je dost opožděně, nemyslíte? Já to říkám z vlastní zkušenosti, aby bylo jasné.
0: Jistě, všichni máte s tímhletím zkušenosti, který já teprve získávám. Vám už se i zdálo, že vás odtáhli zpátky do Československa. Moje heslo zní znova a lepší.
3: Počítáte tedy s tím, že zvlášť zpočátku to bude pro vás, pro všechny, moc a moc náročné?
0: Podívejte se, já nevím, jestli znáte moje začátky v Praze. Ty byly velice těžký a velice náročný. Já jsem prožil i to, že jsem už byl velice známý člověk a pak jsem rok nesměl dělat. Kvůli blbině, kterou si někdo vymyslel, ale soudruzi tomu věřili. Zakázali mi pracovat. Když někomu zakážete práci, to je vlastně jako, když mu zakážete dýchat. Teda myslím tím práci, kterou opravdu má rád a kterou dělá s láskou a chutí a odpovědí.
2: Pro dohasínající Husákův režim byla emigrace jednoho z nejpopulárnějších zpěváků mírně řečeno trapnou záležitostí. Soudruzi zareagovali podle osvědčené šablony. Nejprve emigranta totálně zostudit a v zápětí se tvářit, že nikdy nebyl. Už 2. září 86 stáhla stanice Praha z vysílání pořad Písně a šanzony. Mělo jít o písničky Valdemara Matušky a místo něj zpívala skupina Plavci. A 4. září vyšel v Rudém právu slavný komentář Václava Doležala. Dodnes nevím, zda jde o skutečné jméno nebo o pseudonym některého osvědčeného prorežimního komentátora. Ten komentář měl název Morální pád jednoho zpěváka a autor v něm přiznával, že o emigraci Valdemara Matušky se dozvěděl z Hlasu Ameriky. Prorokoval mu velké zklamání a divil se, co tak oblíbeného zpěváka k emigraci vedlo. A to bylo všechno. Následovalo absolutní mlčení, stažení Matuškových desek z prodejen, likvidace připravené desky s názvem Jsem svým pánem, zákaz hraní skladeb v televizi a rozhlasu, vymazání písniček z filmů a televizních pořadů a odebrání titulu Zasloužilý umělec, který byl Matuškovi udělen v roce 1980.

0: Emigrace Valdemara Matušky byla zajímavá tím, že odešel člověk ve zralém věku, možná už za vrcholem popularity a bez pochyby sociálně zcela zajištěný. To, že se z Československa v 80. letech vytratili tenisté Ivan Lendl nebo Martina Navrátilová, zpěvačka Jana Kratochvílová nebo herec Pavel Kříž, to se vědělo, ale většinou šlo o mladé lidi, na které ve světě mohla čekat lepší kariéra. Ostatně ve stejný den, kdy vešlo ve známost, že Matuška zůstal na Floridě, se z mistrovství Evropy v plavání v Madridu nevrátil do republiky držitel několika medailí Josef Hladký. Valdemar Matuška to asi nejlépe vystihl oním přirovnáním k půl litru, do kterého jen kape, ale on jednou prostě přeteče. V jeho případě to bylo v létě 86. A vůbec nešlo o to, že v Československu takzvaně měl všechno, což mu vytýkali lidé, kteří jeho emigraci nerozuměli. Americký zpravodaj Svobodné Evropy Karel Jezdinský se na to Matušky a jeho manželky zeptal na podzim 87, kdy zpěvák hodnotil první rok po emigraci. Tenhle rozhovor je u nás málo známý, jen prosím omluvte místy zhoršenou technickou kvalitu.
1: Nadhodil jste ve svém dotazu, že se zdálo někomu, že jsme měli všechno.
2: Měli?
1: Jistě, že ano, ale není nic malého a velkého, leč při srovnání.
3: Odpovězte teď jedné dámě nebo soudružce z Rudého práva, která před časem napsala, že co se tedy dá dělat, jak jste se špatně odměnil socialistickému státu, který se o vás tak dobře staral.
1: Někomu se zdá, že když má chatu, auto, že to je všechno. Může se někomu i v Sovětském svazu zdát, že když má dvakrát týdně maso, že to je vlastně to nejlepší, co může být. Proto říkám, že není nic velkého a malého, leč při srovnání. My jsme skutečně měli všechno, co by si jako někdo myslel, že jako co už víc chcete. Přitom jsme neměli chatu, my jsme o ní nestáli. Ale neměli jsme to zásadní, co pro nás bylo snad nejdůležitější. Já jsem člověk, který když přijde na plac, myslím tím jeviště, chci se bavit s lidma, chci jim říkat to, co já cítím. Chci jim říct i to, co oni někdy cítí.
2: A lidi na to čekali.
1: A najde se tam vždycky někdo, kdo je něčím poznamenaný a vždycky vás udá.
0: A ještě jeden důvod k Matuškově emigraci. Dnes už se na to skoro zapomnělo, ale ono to opravdu nebylo jen tak být v socialistickém Československu zpěvákem, hovoří Olga Blechová.
2: Lidi možná už si to v Československu málo uvědomujou. A pro nás teda tady, i když nemáme tolik, co jsme měli tam, tak je to nade všechno, protože nemáme strach jít na jeviště, kdy někdo bude Valdemarovi říkat, to jsi tam dneska neměl říkat. Prosím tě, tohle už tam neříkej. Prostě měli jsme pořád strach. A on si nikdy nedal říct. Vždycky tam něco řekl, co nebylo napsaný. Protože málo kdo z posluchačů třeba ví, jak to tam chodí. Když se řekne, uděláme nový program, tak se napíše program. Ten jde na schválení. Schválej program a vyškrtaj z toho věci, které se tam nesmějí říkat. Pak se pronajme divadlo a bez obecenstva jenom před porotou se udělá ten program. Těch pět nebo deset
3: jako
2: lidí...
3: Na sucho.
2: Těch pět nebo deset lidí poslouchá, jak teda konkrétně, že Valdemar jednotlivý ty věci říká. V tom najdou ještě další podtext, na co nepřišli z psaného textu. Tak to najdou v tom, když on to řekne a na něco dá důraz, něco potlačí, tak vyškrtají další várku. A pak je premiéra a tam se jdou zase podívat a vyškrtají ještě zbytek na to, co reagovali lidi. A to je ten konec, s čím se potom může koncertovat.
0: Posluchače v Československu ale tehdy především zajímalo, jak se Matuškovi aktuálně daří. A tak přišla řeč i na to.
1: Když jsme sem přijeli, teda do Spojených států tím myslím, tak jsme hned natočili první dlouhohrající desku lidových a národních písniček. To byla velice zajímavá práce s americkýma muzikantama dělat moravský a slovenský a český národní a lidový písničky, ale muzikanti jsou vlastně na světě všichni stejný. Problém byl, jak jsem říkal už jednou, akorát s názvama. Jak říkali čerešničkám?
2: Čerešnikrs.
1: To je hezký název. Rožnovský hodiny neřekl vůbec nikdy nikdo. Raineráček, to se jim líbilo, to bylo hezký. No, ta deska vyšla vlastně kdy?
2: Začátkem tohohle roku.
3: To znamená 1987, protože člověk nikdy neví, kdy tento rozhovor bude vysílán.
2: No, no.
3: Jsme to upřesnili.
1: To je dobře.
2: Takže v tomhle roku jsme vlastně natočili dvě desky, protože teďka vyšla ještě před měsícem naše vánoční deska.
1: Kde už zpívá Valdík. Náš Valdík jako solista.
2: My jsme vydali první desku ve spolupráci. Museli jsme najít někoho, kdo to bude financovat, protože jsme na to neměli. Ale dopadlo to všechno výborně. Desky se výborně prodávají. A pak jsme udělali turné velice úspěšný přes Kanadu a Spojené státy. 22 představení. Myslím, že hodně lidí se o tom dozvědělo z Hlasu Ameriky. A dneska máme po koncertě v New Yorku, který byl podle teda Hlasu lidí velice úspěšný, takže máme z toho velikou radost. A díky teda tomu, že Valdemar má tolik příznivců tady, tak nám není nijak těžko a všechny ty dopisy a ta skutečnost, že teda se všem líbí naše představení, tak nám to vynahradilo.
0: Valdemar Matuška nepředstíral, že odešel do Spojených států proto, aby se stal slavným zpěvákem. Měl své publikum, složené z českých a slovenských exulantů. Někteří ho znali, jiní si k němu cestu našli. Od září 86 do března 1990 vydal celkem 3 desky a měl 3 dlouhá koncertní turné, dohromady asi 75 představení.
1: Abyste mohl dělat skutečně umění, musíte mít za sebou určitou základnu. To, co děláme my, to je lidová zábava vlastně. A jestliže děláme koncerty, a udělali jsme jich 22, najeli jsme 24 tisíc kilometrů, byli jsme v Houstonu, byli jsme v Dallasu, byli jsme v Denveru, byli jsme v San Diego, v Los Angeles, v San Francisco,
3: Šupy, Arizona, Texas.
1: Ano, Vancouver, Edmonton, Calgary, Albertě to byla Regina. Že?
2: Ne, to je Saskatchewan.
1: Saskatchewan, no.
2: A to je jedno.
1: Prostě celý ten kontinent se takhle objeli a všude jsme našli výborný lidi, výborný posluchače. Tím jsme se dostali teda do takové situace, že jsme si mohli zařídit dům, že jsme prostě si tady udělali nový domov. A tím pádem můžeme potom vložit do studia a do té práce určitý peníze, aby jsme mohli udělat třeba to, že jsme udělali tuhle ten zájezd veliký, nám umožnilo, že jsme mohli vydat už velice slušnou nahrávku LP desku Vánočních koled, protože tam už je v daleko větší orchestr a už to je prostě, i tam zbory jsou. A,
2: musíme pronajímat studio na všechno, co budeme točit.
1: A to je nesmírně drahý.
2: A v angličtině si musíme natočit pilotní snímky, který nemůžeme počítat, že Čechoslováci, nemyslíme si, ty mají zájem o Valdovi.
1: Písničky,
2: které znají. Čili my musíme mít peníze a nějaký kapitál na to, abychom mohli začít v angličtině si pronajímat studio a začít to někomu nabízet. Takže teďka si myslíme, že pomaloučku jsme se k tomu dopracovali, že budeme se moct do toho dát.
0: Matuškovi určitě přemýšleli, zda by bylo možné prorazit na americké country scéně. Svědčí o tom málo známá nahrávka z jednoho z jejich koncertů.
4: A tak jsme si říkali, dobře, my to zkusíme zaspívat anglicky, ale zase jsme si říkali, nemůžeme na Američany rovnou vypálit, jako, že to oni třeba ze zdvořilosti by zapláceli a my bychom se nedověděli, jestli to je dobrý nebo ne. Tak jsme říkali, musíme to zkusit na kamarádech. No a tak, když vás máme takhle pěkně pohromadě, víte, tak jsme si říkali, kdo jsou vaši kamarádi, vy, tak to na vás zkusíme. No, a vy nám potom řeknete, jak to vypadá.

0: Valdemar Matuška později v 90. letech přiznal, že uspět ve světě amerického showbiznisu prostě nebylo možné a druhé housle hrát nechtěl. Po roce 1990 ale pravidelně přijížděl domů na koncertní turné i jednotlivé koncerty. Některé jeho pobyty byly docela dlouhé, například v roce 2004 byl v České republice 170 dní. Ale ten první návrat 26. února 1990, ten byl slavný.
1: Po 4 letech působení ve Spojených státech dnes přiletěl do Prahy Valdemar Matuška s manželkou a synem. Populární zpěvák vystoupí 6. března na koncertě v pražské Lucerně a pak se vrátí do Ameriky. Hned po příletu Valdemar Matuška hovořil o revolučních událostech v Československu a o tom, že Amerika už o naší zemi opět ví. Prezident Václav Havel tam podle jeho slov vyhrál na celé čáře.
0: Mimochodem, lístky na ten první koncert Valdemara Matušky po 4 letech v Praze byly vyprodány během 2 hodin. Naposledy před publikem vystoupil v Praze v červenci 2007, zemřel v červnu 2009 a na pohřeb mu přišlo 15 000 lidí. Jeho ostatky byly uloženy v Praze na Vyšehradě. Vzpomínku na emigraci Valdemara Matušky pro vás připravil a příjemný poslech našich dalších pořadů přeje od mikrofonu David Hertl.
2: 20.30 Český rozhlas Plus zprávy.
3: Prezident Petr Pavel příští týden nebude volit do zastupitelstva obce Černouček, kde má trvalé bydliště. Informovala o tom jeho kancelář. Jako důvod uvedla soukromou zahraniční cestu, na kterou dnes Pavel odjel. Prezidenta podle Hradu chyba v plánování mrzí. V pracovním programu bude pokračovat pondělí 19. října, kdy přijme velvyslance. Volby budou příští pátek a sobotu. Do Senátu se letos v Pavlově obvodu nevolí. Vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění už by neměli mít na starost soudní exekutoři. Ministerstvo financí je od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy. Slibuje si od toho větší efektivitu a taky úspory. Exekutorská komora s tím nesouhlasí. Podle ní se naopak úspěšnost při vymáhání dluhů sníží. Ministerstvo financí kritiku odmítá. Meziroční míra inflace v eurozóně je nejvyšší za 3 roky, odhaduje to unijní statistický úřad Eurostat, podle kterého inflace v září vzrostla na rekordní 3,8%. Můžou za to hlavně vyšší ceny energií a konflikt na Blízkém východě. Nejvíc hodnota peněz klesla v Litvě. Minulý měsíc zároveň Evropská centrální banka zvýšila úrokové sazby o další 0,25%. Snaží se tak omezit inflační tlaky. A silničáři dnes v 9 hodin večer omezí dopravu na Pražském okruhu. V tunelech Lochkov a Cholupice v jižní části dálnice bude provoz svedený do jednoho autobusu v režimu 2+1 jízdní pruh. V uzavřeném silničním pásu provedou dělníci technologický servis a zdrsní betonový povrch. Omezení potrvají do nedělního poledne. Hokejisté Třince porazili v Tipsport Extralize Litvínov 3-2. I po 7. naplno bodovali a vyrovnali rekord soutěže v počtu výher na úvod ročníku. V dalších zápasech 7. kola Karlovy Vary vyhráli ve Vítkovicích 3-0, Liberec zvítězil nad Olomoucí 2-0 a Pardubice nad Plzní 4-2. Z duelu Kladno Hradec Králové se hlásí Petr Kadeřábek.
4: Žurnál. Rozhodují nájezdy, teď začíná 4. série za stavu 3-3. Se rozjíždí Robert Kousal a může rozhodnout o vítězství Hradce Králové, které tak zatím ale nečiní. Stále probíhají nájezdy. Za stavu 3-3 se prodlužuje zápas Kladno Hradec Králové. Z Kladna Petr Kadeřábek, Radiožurnál. My můžeme pokračovat.
3: A z duelu Brno Mladá Boleslav se hlásí David Nekvinda.
5: I v Brně rozhodnou samostatné nájezdy. Zápas skončil po prodloužení 2-2 mezi Kometou Brno a Mladou Boleslaví. Samostatné nájezdy začnou za okamžik. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
6: Kolona na D1 u Mirošovic a omezení na pražském okruhu u Jesenice. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice se stále zdržíte v koloně. Ze 17. kilometru budete popojíždět do omezení před mostem Šmejka.

0: zjistíte komplikaci?
1: Směrem na Karlovy Vary, kousek za odbočkou na Horní Hrad, stojí auto někde, jedno je tam tak příkopu, druhý tam u toho je, to teď čerstvý, nikdo tam u toho zatím ještě není žádný IZS.
0: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: V noci se ochladí na 10 až 5 stupňů, ojediněle až na 3 stupně a objevit se mohou i přízemní mrazíky. A zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Nové léky, řešení dosud neřešitelných matematických rébusů a podstatné zrychlení výzkumu, ale také obvinění z plagiátorství, záplava rychlokvašených studií plných halucinací či nesrozumitelnost AI řešení pro lidi. Jak umělá inteligence ovlivňuje vědecký výzkum? Téma pravidelného pořadu o světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provází David Slížek.
2: Online Plus.
4: U mikrofonu samozřejmě vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
5: Ahoj Davide.
4: A dnes máme tady opravdu jedno jediné téma, kterému se budeme věnovat z více stran. Věda a umělá inteligence. Začátkem září americká firma OpenAI oznámila, že 10 000 jejich AI agentů vyřešilo takzvaný Navier-Stokesův problém, matematický rebus, se kterým si matematici dosud nevěděli rady. Jenomže úžas nad objevem záhy zastínilo obvinění matematika Tristana Buckmastera, že OpenAI vycházela z jeho práce a odmítla mu přiznat zásluhy. Kolem celé té kauzy se pak vyrojila ještě celá řada dalších vyjádření a souvislostí. Myslím, že je to vlastně hodně zajímavá věc. Petře, máme teď asi měsíc od toho oznámení OpenAI. Jak se ta kauza tedy dále vyvíjela? Vyřešilo se to nějakým způsobem, ten spor Tristana Buckmastera s OpenAI, nebo to nějak, jak si vyšlo, dovytracená? Co se dál stalo?
5: Něco se vyřešilo, něco se nevyřešilo. To, co se vyřešilo, je, že Clayův institut, který vypisoval ty problémy tisíciletí, mezi které Navier-Stokesova rovnice patří, uznal, že jde o řešení. To znamená, přiznal, že tento problém je vyřešený, že by někdo měl dostat cenu $1 000 000, která je na vyřešení vypsaná, ale kdo, to se neví a to je ta nevyřešená část. Protože ten spor mezi OpenAI a dvojicí matematiků z New Yorkské univerzity uzavřen nebyl. Neřekl bych, že skončil do ztracena, to se určitě nestane. Bude se hledat nějaká odpověď, ale bude se hledat složitě. Profesor Buckmaster totiž sám při řešení úlohy masivně používal umělou inteligenci od OpenAI i od Anthropicu a tím taky vzniklo vlastně to podezření, že OpenAI okopírovala část jeho práce tím, že k tomu mohla mít přístup. Hmm. Ale protože to řešení je v každém případě částečně strojové, tak se opravdu obtížně rozlišuje, kdo co udělal a neudělal. Řekl bych, jak ty s oblibou říkáš, to teprve uvidíme, tak řekl bych, že tady to přesně sedí, tohle se povleče ještě dlouho.
4: Ale tohle může být obecný problém teď, když se právě třeba při vývoji nebo v nějakém vědeckém výzkumu používají nějaké AI nástroje, rozhodnout tedy, čí byla ta zásluha, jestli to byla zásluha nějakého toho AI modelu anebo toho lidského vědce. Nebude tohleto ve vědecké komunitě teď nějak čím dál tím víc řešené téma?
5: Do značné míry je to otázka důvěry. Až do toho problému s Navier-Stokesovou rovnicí vlastně nevznikla otázka nebo nevznikl spor o to, jestli provozovatel jazykového modelu nějakým způsobem se nedívá pracujícím vědcům pod prsty a nesnaží se jim něco odcizit. Tohle je první obvinění tohoto typu. A samozřejmě tou důvěrou to otřásá. Vědci hodně používají umělou inteligenci a spoléhají na to, že je to diskrétní, že to nezasahuje nijak do jejich priorit, že od nich nikdo opisovat

0: nemůže, pokud se ukáže, že se na tohle spolehnout nemohou. A není to dokázáno, pořád je to podezření. Tak to dost asi otřese způsobem, jakým se umělá inteligence ve vědě používá.
1: No to je jedna věc, vlastně tady to možné podezření, jestli tam neunikly nějaké informace právě do toho modelu a ten pak to nepoužil třeba někam dál. Ale druhá věc je, když nějaký vědec použije nějaký právě tenhle systém, ať už jsou to ti veřejně dostupní chatboti nebo nějaké specializované nástroje a podobně, nebude pak problém s tím tedy určovat autorství nějakého případného objevu, jestli to tedy víc vyzkoumal ten lidský vědec nebo jestli větší podíl třeba na tom objevu nemá ta umělá inteligence?
0: Ano, to je otázka, která se otevírá čím dál tím víc a nakonec konců by některé ty matematické objevy mohla provést a už provádí umělá inteligence úplně sama nebo skoro úplně sama, dostane zadání, vyřeš tuhle úlohu a ona ji vyřeší. Vyřeší ovšem po svém, to znamená často způsobem, který je pro člověka velice obtížné sledovat, rozumět mu. Ve vědách, které jsou orientovány praktičtěji, třeba v biologii, o které budeme dneska zřejmě taky mluvit, najít nějaký nový lék, tam se moc neřeší, jakým způsobem se k tomu došlo a jestli je to reprodukovatelné bez umělé inteligence. V matematice se to řeší velmi, je teoretická. Matematické důkazy mají hodnotu především tím, že jsou srozumitelné pro ostatní matematiky. Nicméně tohle není bezprecedentní situace. První důkaz matematický, dodnes se o něm vedou diskuze pomocí počítače, způsobem nedostupným člověku, byl podán v roce 1976, takzvaný problém čtyř barev. Zajímavá otázka, jestli na jakoukoliv mapu, na které budou rozmístěny státy, stačí na obarvení čtyři barvy, aby se nedotýkaly nikde dva státy obarvené stejnou barvou. Ano nebo ne? Tohle byla otázka dlouho otevřená. A nakonec to dvojice amerických matematiků v tom 76. roce dávno před umělou inteligencí vyřešila tím, že nechala počítač vygenerovat všechny myslitelné kombinace rozmístění těch tvarů států na mapě, včetně smyšlených samozřejmě, a vyzkoušeli, jestli ty čtyři barvy stačí a zjistili, že stačí. Čili problém čtyř barev byl vyřešen a podán důkaz, ale hodně matematiků bylo a je stále rozpačitých z toho, jak ten důkaz vypadá, protože to vlastně vyřešil počítač hrubou silou, nikoli člověk, elegantní úvahou, tak jak na to byli matematici po staletí a vlastně po tisíciletí zvyklí. Umělá inteligence tohle posouvá dál, je schopná řešit problémy účinně, efektivně, ale způsobem, jakým by to nedělal člověk. Ona vlastně trochu to matematické uvažování kazí matematikům a ti jsou s tím mnohdy velmi nespokojeni, ale moc nevědí, co s tím.
1: No vlastně i Tristan Buckmaster, on vydal takové poměrně obsáhlé veřejné stanovisko nebo prohlášení vlastně k celé téhle kauze a mimo jiné tam vlastně píše, že OpenAI k vyřešení toho Navier-Stokesova problému vydala nějakou 166 stránkovou studii a tam se právě mělo nějak vysvětlovat, jak k tomu ta AI došla nebo těch 10 000 agentů, jak k tomu došlo. Ale i pan Buckmaster a další vědci a matematici říkají, že vlastně ta studie není pro člověka příliš srozumitelná, že vlastně není tam z toho jasné, jaké metody tedy ta AI použila, jak postupovala, co bylo hlavní, co bylo jenom třeba nějakým způsobem pomocné. Jak to, že vlastně tedy to nedokáže ta AI popsat tak, aby tomu rozuměli lidé? Já jsem si myslel původně, naivně možná laicky, že matematika opravdu je vlastně takový univerzální jazyk, že všechno se dá tam zapsat, vyčíslit, pochopit v nějakých vzorcích a podobných věcech, takže takhle to nefunguje.
0: Mělo by to takhle fungovat, ale dá se k tomu přistupovat různě. Já bych se vrátil zase k tomu starému problému čtyř barev, protože na tom se to ilustruje mnohem lépe, než na řešení parciální diferenciální rovnice, jako je ten Navier-Stokes. Existuje jisté množství kombinací tvarů na mapě. Ukázalo se, že těch tvarů je 1936. Nechali je všechny vygenerovat počítač. Člověk by ani si nebyl jist, jestli všechny má, jestli nějaký nepřehlédl. Počítačový program to zvládne spolehlivě. A nechali všechny tyhle kombinace obarvit těmi čtyřmi barvami a přesvědčit se, že to funguje, že se nikde nedotýkají dvě plochy stejné barvy. Fajn, problém vyřešen. Člověk by tímhle způsobem ten problém neřešil, protože by to ani nedovedl. Tohle je typické počítačové řešení hrubou silou. Takhle postupuje umělá inteligence při těch důkazech. Nejde pak o to, že by ty výsledky byly spochybnitelné, oni jsou v pořádku. Jde o to, že tohle je cesta, kterou by člověk jít ani nemohl, protože jeho mysl k tomu není uspůsobená. Myslím si, že zpětně se to s velkým úsilím potom pochopit dá. Nakonec i u toho problému čtyř barev tam dlouho trvalo, než matematici ověřili, že opravdu ten důkaz platí, ale ověřili to. Ale spíš jde o to, že člověk je odsouzen do takové druhotné role. Umělá inteligence něco vymyslí a on jenom velmi pracně a na hranici svých možností se snaží pochopit, co to udělala a jestli je to pravda.
1: Už tomu asi rozumím o něco lépe. Ano, samozřejmě to řešení silové vlastně tím výpočetním výkonem je asi odlišné, než když člověk musí to nějakým způsobem vymyslet a logicky vlastně dojít nějakou cestou k tomu výsledku, protože tu výpočetní sílu vlastně nemá. Jak jsi říkal sám, tak matematici vlastně opravdu tohle docela kritizují. Našel jsem vlastně prohlášení skupiny matematiků, kteří říkají, že schopnost AI modelů najít to řešení matematických problémů ve výsledku nemusí být k ničemu, protože právě AI nedokáže z toho řešení vyvodit nějaké nové metody, poznatky, nápady nebo ideje, prostě jenom co nejrychleji dospěje k tomu výsledku. Takže to asi vlastně podtrhuje to, co jsi teďka říkal.
2: Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Mezinárodní matematická unie také vydala takzvanou Leidenskou deklaraci, ve které varuje před riziky používání AI. Kritizuje velké AI firmy mimo jiné kvůli tomu, že výsledky používají jako reklamu a PR a publikují je co nejdříve ve formě různých tiskových zpráv a blogů, aniž by prošly nějakým tradičním recenzním řízením, oponenturou nebo nějakým ověřením. Zeptám se trošku možná provokativně, není tohleto lpění na nějakém zastaralém systému, který už v době AI nebude fungovat?
0: Slovo věda může znamenat ledacos. V tom základním významu, aspoň podle mě, je to systém organizace poznatků, který je nastavený tak, že sice nevíme spoustu věcí, zůstávají neznámé, ale u toho, co víme, tak celkem jistě víme, že to víme. A ta jistota je generovaná právě způsobem práce s informacemi, že se postupuje pomalu, že nová sdělení se ověřují, že články vydávané v odborných časopisech procházejí peer review, to znamená odborníci se na ně podívají, hledají v nich chyby a teprve, když je nenajdou, tak se to může publikovat. Tohle v řadě věd, hlavně zase v těch praktičtěji zaměřených disciplínách, v těch, co mají na začátku bio téměř ve všech a v umělé inteligenci a v počítačových videách, už tak docela neplatí, protože se tam hodně používají takzvané preprintové servery. Na těch má ten článek potom vnější podobu článku v recenzovaném časopise, jenom s tím rozdílem, že recenzovaný nebyl, že tam vlastně může kdokoliv dát cokoliv. Komunita vědců sleduje tyhle servery a když se tam objeví nějaké křiklavě špatné tvrzení, mylné, tak se na to většinou přijde, ale trošku se rozvolňuje už ta přísnost toho systému vědeckého publikování. A to pořád mluvíme o věcech, které napsali lidé. Jakmile do toho vstupuje masivně AI a píše ty články, což se děje, tak je to další krok, další stupeň. Já souhlasím s tím, že to mění povahu vědy a že jí to zavádí na velice tenký led, protože se vytrácí ten moment, velice důležitý moment, že to, co víme, víme téměř jistě. To už se dneska tvrdit nedá.
1: Ano, to jsem se také vlastně setkal s kritikou, že vědecké časopisy různé jsou zavaleny velkým množstvím studií a stále vlastně rostoucím množstvím studií, ve kterých se ukazuje, že v nich výzkumníci právě využili nějakým způsobem umělou inteligenci a velmi často se v nich prý objevují falešné citace, které si ta umělá inteligence vyhalucinovala takzvaně. Je tohleto ve vědecké komunitě tedy velký problém?
0: Je. Vědecké publikování je v krizi už delší dobu, dávno před nástupem umělé inteligence, což všechno souvisí s tím, že vědci jsou motivováni, existenčně motivováni, aby publikovali hodně. Takže vedle těch seriózních publikací vzniklo celé průmyslové odvětví výroby špatných článků, predátorské časopisy. Čas od času se na to někde upozorní a některé ty časopisy se vyškrtnou z uznávaných indexů, přibydou další, je to takový boj s větrnými mlýny. A zase, dokud to všechno dělali lidé ručně, tak to mělo nějakou omezenou kapacitu. Teď máme umělou inteligenci, která těch nesmyslných, ale zdánlivě na oko pěkných článků dokáže vyrábět hodně najednou a ta krize se prohlubuje. Navíc s tím, že vědy se dělá víc než kdykoliv v minulosti, tak drhne i ten systém peer review, protože recenzenti to prostě nestíhají. Takže zase přesouváme se spíš ke slepé důvěře, k preprintovým serverům a ke spoustě šmejdů a odpadů, kterým je to vědecké publikování čím dál tím víc zašpiněno.
1: Nakonec budou vědci potřebovat umělou inteligenci, aby z toho množství informací vybírala informace a články a studie, které stojí za to a kontrolovala, jestli v nich ten AI odpad, ten takzvaný AI slop vlastně není.
0: To už se samozřejmě děje.
1: Rozumím, no, jak to jinak zvládat, to asi není v lidských silách. Petře, ty už to zmínil sám, AI se ve světě používá vlastně v biomedicíně nebo medicíně k vývoji léků, což je taky jeden velký obor, který byl zasažen vlastně vývojem umělé inteligence. Zatím, pokud vím, nikde nebyl schválen do skutečného použití lék, který by vznikl plně právě prací nějaké umělé inteligence, ale v rámci výzkumu už se umělá inteligence používá. Já jsem četl například to o tom, že by nové metody výzkumu léků mohly najít lék třeba na Parkinsonovu nemoc nebo nějaká třeba lék léčiva zpomalující stárnutí a další věci, které zní na první pohled dost bombasticky. Může opravdu AI pomoci k výrobě nebo vlastně vývoji podobných léků?
0: Může to zrychlit. Vývoj léku je hodně komplikovaná záležitost, mnoha stupňová a tím prvním stupněm je vždycky hledání nějaké vhodné látky, vhodné chemické sloučeniny, která bude mít ten požadovaný účinek na příslušný patogen. Už dlouho se používá vedle klasického chemického a biochemického testování také takzvaná metoda in silico, kde se při počítačové simulaci zkoumá, jestli by ta látka, která nás zajímá, mohla mít požadované biochemické vlastnosti. Umělá inteligence tohle může ohromně zrychlit. Ona nevymyslí ten lék, nenajde ho, ale rychle dokáže zúžit ten počet potenciálních kandidátů. V praxi je potom obrovský rozdíl, jestli skutečně v laboratoři zkoušíš 250 sloučenin nebo 5. Když je těch 5 předvybraných, víš, že mají velikou šanci na to být účinné, tak tím ušetříš měsíce, možná roky.
1: Takže jde zase vlastně o využití té velké výpočetní síly umělé inteligence k tomu, aby prostě jak si zkoumala nějaké varianty a pak z toho něco třeba předvybrala pro ten opravdu klinický výzkum.
0: Výpočetní síly a obrovského objemu tréninkových dat. K tomuhle se nepoužívají obecné jazykové modely, ale specializované, ale jsou v zásadě podobné těm, se kterými všichni běžně pracujeme, protože biochemie a genetický kód je vlastně taky druh jazyka a dá se s tím pracovat z toho matematického hlediska velmi podobným způsobem. Ale jsou specializované na to, aby pracovali s biochemickými účinky, mají k dispozici obrovské databáze údajů o tom, jak se kdy která látka osvědčila, a z toho dovedou dobře odvozovat, jak by se mohla osvědčit a proti čemu ta další budoucí.
1: Četl jsem, že AI by mohla pomoci hlavně při výzkumu léků na velmi vzácná onemocnění, do kterých farmaceutické firmy obvykle neinvestují tolik peněz a úsilí, protože by se jim to nemuselo vyplatit ve výsledku. Je tohle to pravda?
0: Je to pravda, protože jak jsem se pokoušel naznačit, pomocí AI se dá ten vývoj zrychlit a tím pádem zlevnit. A tím ty léky, které by byly neúnosně drahé na vývoj, tak se mohou, nemusí, není to žádná záruka, ale mohou se dostat do přijatelného nákladového rámce.
2: Online Plus Davida Slíška.
1: Četl jsem také, že vlastně ty velké AI firmy se snaží vyvíjet a nabízet vědcům různé AI systémy, které jim mají právě pomoci a doplňovat i v jejich práci. Časopis Nature nedávno psal o dvou, co-scientist od Google DeepMind a Robin od firmy Future House. Nature také citoval studie, podle kterých ti AI agenti nedokáží vést výzkum sami, ale jako asistenti lidských vědců mohou pomáhat velmi dobře. Je to podle tebe cesta, jak tady AI do toho výzkumu zapojit, jako toho asistenta lidem?
0: Bez pochyby ano, zejména zase v těch vědách, kde se experimentuje a hledá nějaký konkrétní výsledek, čili v nějakém třeba základním fyzikálním výzkumu, tam se to moc nehodí, ale v chemii, v biochemii, v farmacii, tam je to velice užitečná pomůcka, protože zrychluje práci, omezuje počet variant, které je potřeba doopravdy zkoušet v laboratoři a ano, člověk a stroj se tam může velice dobře doplňovat. Těch systémů, které tohle dovedou, je hodně, kromě těch, který jsi jmenoval. Mnohé jsou úzce specializované na nějakou dílčí oblast, zejména té biochemie, molekulární biologie, a přináší to už v tuhle chvíli velmi pěkné výsledky.
1: My jsme doteď vlastně mluvili hlavně o dvou oborech, o té matematice a pak o medicíně nebo biochemii. Jsou nějaké další vědecké obory, kde teď už AI nějakým způsobem pomáhá a přináší nějaké nové výsledky?
0: V různé míře. V dalších přírodních vědách může pomáhat se statistickým vyhodnocením výsledků, jejich sumarizací, hledání argumentace a psaním vědeckých článků, což je činnost problematická a na hraně, ale používá se to. V nějakém základním výzkumu, jak jsem říkal, třeba ve fyzice, tam je to podstatně složitější, protože ten se provádí hodně tradičními metodami, třeba částicová fyzika na urychlovačích. Tam se toho tolik vymyslet nedá, jak umělou inteligenci zapojit, ale pochopitelně všichni vědí, že je to mocný nástroj a hledají způsob, jak pro ní to místo najít, protože v tom tuší možnost zrychlení a to je ve vědě rozhodující, to je všechno. Přijít s objevem včas.
1: A ideálně jako první, no. Tak z toho pak vycházejí samozřejmě i ty různé spory, jako ten, o kterém jsme mluvili tady na začátku, tedy mezi matematiky a OpenAI. Jsem zvědavý, jak tohle to dopadne a pokud z toho bude nějaká zajímavá zpráva, tak se k ní zase v našem pořadu určitě vrátíme. Petře, každopádně pro dnešek ti děkuju za zajímavé povídání o tom, jak AI a věda se spolu snaží nějakým způsobem proplést, spolupracovat a neškodit si navzájem. A budu se s tebou těšit zase za týden naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.
2: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
3: Lídři nejvyšších AI firem varují před riziky umělé inteligence. Volají taky po zpomalení jejího vývoje a regulaci. Je to ale v situaci, kdy o prvenství v AI závodí Spojené státy a Čína vůbec možné? A co by mohl překotný vývoj umělé inteligence znamenat pro dosavadní podobu demokracie? Speciálním hostem je vědec Jan Kulvajt z Centra teoretických studií.
2: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Laboratoř.
4: Jak klimatické extrémy ovlivňují potravní strategie půdních živočichů, opylovače zemědělských plodin a jak působí na škůdce.
5: Vidět vnoučata, prapravnoučata pro člověka je fajn, ale když se to děje s hmyzem a se škůdci, tak nás to mrzí.
6: Na druhou stranu platí, že když máme spoustu různých dovedností, i když preferujeme jenom jednu nebo dvě z nich, tak se nám to může hodit, když se podmínky změní.
7: Dokonce i nejlepší ličtí sportovci původně nezačínali pouze se svým sportem, ale s více různými a až později se specializovali na jeden, což může být důvodem, proč jsou v něm tak dobří.
2: Laboratoř Martiny Maškové. Zítra dopoledne po 10:00 na Plusu. Nejen co, ale taky proč. Analýzy, komentáře, rozhovory, diskuse. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Voda z vodojemu Odolena voda je opět pitná. Vzorky při odběrech opakovaně splnily hygienické limity. Epidemie eboli v Demokratické republice Kongo nekončí. Počet obětí překročil 4 tisíce. Třinečtí hokejisté zvítězili v extralize nad Litvínovem 3-2 a vyrovnali jeho rekord. A zítra bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolena voda je ode dneška znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily, že neobsahuje nadlimitní množství olova a splňuje hygienické limity. Lidé ze zasažených oblastí tak můžou vodu opět používat k pití i k vaření. Testování vzorků bude pokračovat i dál. Omezení pro 12 obcí ze zhruba 15 000 obyvateli platilo kvůli nadlimitním hodnotám olova ve vodě od čtvrtka minulého týdne. Ve dvou bytových domech v Klížské ulici v Ústí nad Labem zůstává asi 6 dospělých. Majitelka domy prodala a lidé se smlouvami do konce září se musí odstěhovat. Zbývajícím lidem už město podle vedoucí odboru sociální péče Lenky Konečné Jaremové zařídilo náhradní bydlení v Krupce na Teplicku. Čekají už jen na mimořádnou okamžitou pomoc od úřadu práce na zaplacení kaucí, doplňuje mluvčí magistrátu Marek Lukinič.
9: Situace se týkala 144 osob a odbor sociální péče se o ní dozvěděl 7. září. Hned začal koordinovat spolupráci mezi magistrátem, obvodem a neziskovými organizacemi. Nabídku ubytování obdrželi všichni, někteří ji odmítli.
8: Majitelé včera domy odpojili od vody. Město tam podle Jaremové přistavilo cisternu s pitnou vodou, protože v domech ještě byly děti. Ty tam už teď nejsou. Další cisternu město nepřistaví a nájemníky o tom informovalo. Zástupce bývalé majitelky David Obořel už dnes nechtěl situaci komentovat. Počet obětí epidemie eboli v Demokratické republice Kongo překročil 4 tisíce. Ukazují to nejnovější údaje tamní vlády. I přes zprávy o mírném zlepšení situace z minulého měsíce se nemoc i dál šíří po východním Kongu. Epidemie krvácivé horečky způsobená kmenem Bungi Bugio je nejsmrtelnější v dějinách země. Potvrzených případů nákazy virem je více než 8 tisíc v 7 provinciích Konga. Přes 2 tisíce lidí se z nemoci vyléčilo. Babí léto bude pokračovat i o víkendu, bude slunečno a bez srážek. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu teploty v sobotu vystoupají až ke 24 stupňům. V neděli začne od západu postupně přibývat oblačnost, na Moravě a ve Slezsku se objeví až odpoledne. I tak se teploty dostanou až ke 23 stupňům. Podle meteorologa Štefana Hanžáka se ale v noci na sobotu a na neděli můžou ojediněle objevit přízemní mrazíky a místy i mlhy.
10: Teploty v noci klesnou na 10 až 5 stupňů, Ojediněle to může být i kolem 3 stupňů Celsia a objeví se i přízemní mrazíky. Zítra přes den většinou jasná nebo skoro jasná obloha, zpočátku zejména ráno a dopoledne ještě možnost hlavně na severozápadě mlh a nízké oblačnosti.
11: Hokejisté Třince zvítězili nad Litvínovem 3-2 a po 7. kole Tipsport Extraligy jsou v tabulce stále první a bez ztráty bodu. Touto bilancí vyrovnali 2 roky starý rekord soutěže, který se stejnou bilancí vytvořil právě Litvínov. O výhře nad Severočechy tentokrát podle asistenta třineckého trenéra Jiřího Rašky rozhodl povedený začátek utkání.
12: Jsme před zápasem apelovali na dobrý vstup, protože ty zápasy předtím to nebylo ideální, co si myslím, že se nám podařilo. Soupeře jsme dostávali pod tlak, dovolím říct, a dobrým forčekem. Dali jsme kotouče, jen škoda, že jsme neodskočili možná na více branek, protože ty šance tam byly v předbrankovém prostoru, jsme nějakým dorážkám se dostali.
11: Na poslední příčku extraligy klesla Olomouc po porážce v Liberci 0-2. Mladá Boleslav totiž prohrála v hale Komety Brno 2-3 až po nájezdech. Hradec Králové zvítězil na ledě Kladna také po nájezdech 4-3, Vítkovice podlehly Karlovým Varům 0-3 a Pardubice si poradili s Plzní 4-2.
13: Nehoda na D7 u Středokluk a kolona na D1 u Mirošovic. Na dálnici D7 ze Slaného do Prahy zbystřete za sjezdem na Středokluky. Na 4,5 kilometru hlášena nehoda vozidla, projíždí se bez komplikací jedním pruhem. Na D1 z Prahy do Brna stále dlouhé zdržení za sjezdem na Velké Popovice. Z 18. kilometru pomalu jedoucí kolona ve všech pruzích až do omezení před Šmejkalkou. Popojíždět budete 20 minut. Silnice 22 mezi Klatovy a Domažlicemi za Bezděkovem komplikace za odbočkou na Struhadlo. Za horizontem se střetlo osobní a nákladní vozidlo. Na místě zásah hasičů a záchranářů silnice uzavřená. Objíždět lze přes Soustov. A na silnici 20 z Písku do Plzně dejte pozor za chocenicemi. Zpravodaj tam hlásí střet auta se zvěří.
14: Těsně před sedulí Chocenická Lhota je auto stříbrnej Peugeot stražená Krnka, blokuje to jízdní pruh ve směru na Plzeň.
13: Projíždí se Kyvadlově, policie jede na místo. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Dcera historika Josefa Borovičky a současně neteř Jiřího Voskovce. To jsou kořeny Adriany Borovičkové. Do širšího povědomí vstoupila jako editorka, která se zásadním způsobem zasloužila o uchování rodinné paměti a korespondence rodu Voskovců a Vachsmanů. Její práce jsou dodnes také klíčovým pramenem pro historiky a teatrology, kteří zkoumají život a dílo Jiřího Voskovce v emigraci. V roce 2002 zaznamenal životní příběh Adriany Borovičkové Milan Hanuš pro pořad z cyklu Pamětníci.
2: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

Já mám na psacím stole trvalé fotografii z roku 1909, tak to prosím osobně nepamatuju. A na té fotografii stojí můj otec se svými přáteli na Novotné lávce. A když přihlednete blíž, tak vidíte, že tam jsou bratři Čapkové, František Langer, profesor Matějíček, architekt Hofmann. A tohle byli nejbližší, nebo někteří z dobrých přátel mého otce. A já jsem nakonec vyrůstala v prostředí, kde co člověk, to nějaké známé jméno. Já to považuji za nezasloužený štěstí, že jsem se v tomhle prostředí, aniž jsem tušila, že je to něco mimořádného, to si dítě neuvědomí. No to mě udělalo.

0: Při každém setkání s paní Adriánou Borovičkovou přemýšlím o tom, čemu se trochu staromilsky říká prvorepublikánský duch. Vždy znovu se ujišťuji, že nezmizel, že je stále tady a že v podání mé vypravěčky vůbec nestárne. Vysoká kultura zcela přirozeného střihu. Tentokrát jsme se ale sešli tak trochu pracovně nad rukopisem jejího nového překladu, o kterém bude ještě řeč. Ostatně, co zmůže osmdesátka proti chuti do života. Rukopis jsme ale brzy odložili. Vklouzli jsme do vyprávění.
1: No tak já pocházím po mamince z rodu Voskovců, kombinovaných malířem Pinkasem, potom jsem napsala teda to povídání. A z otcovy strany, tam to bylo složitější, můj dědeček Borovička se narodil ještě jako syn robotníka. Nicméně vyštudoval gymnázium, poněvadž si ovšim pan farář, pak vyštudoval filozofickou fakultu a já mám doma dokonce jeho index. A z toho byste nepoznal, co vlastně on nakonec dělal. On byl nakonec profesor češtiny a němčiny, ale on poslouchal vůbec všechno. On poslouchal historii, archeologii, k Purkyňovi chodil na přednášky. Byl to pozoruhodný člověk, který 2 dny před smrtí z nemocnice psal mému otci, já se tu strašně nudím, pošli mi nějakou učebnici španělštiny. Bylo mu 82.
0: Ona je vlastně známější, ta větev vaší matky vlastně. Že?
1: Ano, protože můj tatínek patřil k těm vědcům, který vůbec neměl potřebu publikovat například. On dokonce i nerad přednášel, což mi jeho žáci nikdy nechtěli věřit, máš přednášel prý skvostně. Ale on byl takový ten učenec, který chce vědět. No ovšem byl obklopen tolika fantastickými lidmi, že kdyby nebyl on pozoruhodná osobnost, tak by se s ním asi nekamarádili. A pro mě rodina, vy jste se ptal na rodinu, já nevím, proč jsme sklouzli jinam. Rodina byla spíš ta rodina maminčina, protože tam bylo strašně moc lidí. Dědeček byl ze 7 bratří, takže ono se to násobilo. A pořád tam někdo byl a chodil tam a prostě tam byla ta rodina. My jsme byli táta, máma a já. Ale za to byla ta spousta těch přátel.
0: Vzpomínky na svou rodinu, a to zejména na rodinu z matčiny strany, vydala paní Adriana Borovičková knižně s názvem Voskovec a Vaxmani z rodinné kroniky a dopisů. A protože je to kniha všeobecně dostupná i známá, vydalo ji nakladatelství Lidové noviny v roce 1996, rozhodli jsme se, že tentokrát půjdeme spíše po otcových stopách. Svatba rodičů se konala v roce 1920. Mladý historik Josef Borovička, budoucí univerzitní profesor, požádal tehdy o ruku slečnu Adriánu, vyhlášenou krasavici z dobré rodiny Vaxmanů, později Voskovců. Jak se vlastně seznámili?
1: Tak to přesně nevím, ale z různých památek, fotografií, korespondenci vím, že měli některé společné známé, například právě bratry Čapky. Takže nějakým způsobem je seznámili.
0: Jaké máte vzpomínky právě na ten okruh přátel?
1: No, já mám pocit, když o tom teď přemýšlím, že tehdy se lidi víc scházeli, když všichni nějakým způsobem pracovali, ale nějak měli víc času. A u nás byly často návštěvy, nedělali se s nima žádný štráchy, dostali to, co zrovna bylo doma. Neříkám, že byli všichni abstinenti, vždycky tam byla lavička vína, ale rozhodně se míň pilo, než se pije teďko. A mám pocit, že dospělí lidi byli tenkrát veselější. Vymýšleli si legrace, samozřejmě, že taky se mluvili vážné věci a To byla ohromná věc, pač já jsem byla tichý, poslušný dítě a bylo mi tudíž od malička dovoleno sedět v té společnosti, než mě strčili do postele. No tak nejdřív jsem jen tak poslouchala, ale poměrně brzo jsem si už z toho mohla něco vybrat.
0: Máte nějakou živou vzpomínku na takovou personu nebo osobnost tehdejší? Vy jste se zmiňovala třeba i o Masarykovi.
1: No tak to je kapitola sama o sobě, ale když teda nějaká osobnost, na kterou si vzpomínám s velkou láskou, to byl Josef Šíma, malíř Šíma, velký přítel rodiny, nejdřív maminčiny, ale pak se spřátelil s tátou, který jezdil každý rok do Prahy, pak žil v Paříži a vyměňoval si ateliér se Zrzavým. A Zrzavý měl ateliér v domě, kde já bydlím. Už tehdy jsem bydlela. Takže když přijel Šíma do Prahy, tak byl víc u nás než kde jinde. A když jsem se s ním sešla v roce 67, myslím, v Paříži. Tak to bylo absolutně, jako když jsme se viděli včera. Měla jsem tehdy sebou svou 15-letou dceru, která okamžitě se s ním spřátelila taky. A to byl jeden z nejpozoruhodnějších, nejbaječnějších lidí, který jsem poznala. A pokud je o Masaryka, táta trávil téměř všechny víkendy v Lánech a snad dokonce byl i jednou za ním v Topolčankách. A já jsem na to byla strašně pyšná. Ovšem o těch rozhovorech jsem se nedověděla nic a myslím, že se nedověděl nikdo, protože můj otec byl neobyčejně diskrétní v těchto věcech, ale vím, že v jeho pozůstalosti, která je teď v památníku písemnictví, jsou poznámky ze všech těchto rozhovorů, protože tatínek to nikdy nemohl zpracovat, protože krátce po Masarykově smrti přišli Němci a krátce po konci války přišli bolševici, nepřicházelo to v úvahu. Ale říkali mi historici, kteří to viděli, že je to něco mimořádně pozoruhodného, že se tam dověděli spoustu věcí. Tak to existuje.
0: Čili to čeká na nějakého mladého historika, který by si na tom udělal, založil kariéru a ano, slávu.
1: Ano, jenomže já znám, to je jedna z těch nevýhod vysokého věku, já znám sice tatínkovi žáky, ale ty jsou přibližně v mém věku, ty už se do toho nikdo nepustí a já už ty mladý historiky neznám, ale to ještě musím nějak snad zařídit.

0: Ještě se vraťme k té fotografii úvodní. Předpokládám, že všichni ti zúčastnění, ti
1: ano.
0: kolegové, přátelé vašeho otce, jsou vlastně plus minus z jedné generace. Čili předpokládám, že zažil už i první světovou válku.
1: Ano, tatínek se narodil 1885. Čili bylo mu okolo 30 let za války. Táta dokonce podepsal i manifest českých spisovatelů, což jsem se dověděla v 68. roce, když v nějakých novinách jsem se dočtla, že ještě žijou asi tři ty
0: signatáři.
1: A mezi nimi jsem našla tátu. Za první odboj dostal válečný kříž od pana prezidenta Masaryka, za druhý nedostal nic a za třetí seděl v bolševickém kriminálu.
0: Vraťme se teda k tomu prvnímu. Za co teda dostal to státní vyznamenání, víte? Nebo?
1: Nikdy o tom nechtěl mluvit. Šlo o tu takzvanou mafii, dodávání nejrůznějších zpráv ven, tak si to představuju.
0: On to byl tedy, předpokládám, velký republikán, že?
1: Ano, byl to velký republikán, velký demokrat.
0: A jak se formovala jeho kariéra, teda myslím kariéra historika a učitele?
1: On začal v archívu, v zemském archívu. Po první válce byl krátkou dobu v ministerstvu školství a tam vymyslel nějaký systém archivní, který ale ne úplně byl přijat a toho mrzelo, protože on studoval nejenom historii v Praze, ale mezi tím si odskočil na dva roky do Vídně na takovou nějakou školu právě pro archiváře a pomocné vědy historické. Poslední dva roky studií udělal za rok a ještě musel poprosit jednoho pana profesora, aby mu nedal jedničku, protože nechtěl zlatý hodinky od císaře pána. Tak takovým otci já jsem měla imponovat prostým vyznamenáním na gymnáziu. Ale on měl takový zvláštní přístup, když jsem se ho ptala, kdy vládnul nějaký, tak on mi na to říkal, no tak přemýšlej, kdo byl v té době ve Francii, kdo byl v té době v Anglii, a já s vyvalenýma očima, protože on říkal, že data si pamatovat je úplně zbytečný, že stačí vědět, v které třetině kterého století to bylo, a to, že se nejlíp pozná s tím, kde, ale tak nás nikdy nikdo dějepis neučil.
0: Ty souvislosti. A do jakého skupiny historiků, protože tady na té fotografii chybí nějaký další historik, že?
1: Nejblíž si snad byl s Chaloupeckým, protože táta začal přednášet v Bratislavě na univerzitě. Od té doby mu někteří jeho přátelé říkali Punkva, protože on se neodstěhoval, jsme se do Bratislavy a on vždycky odjel na 14 dní a pak zase byl 14 dní v Praze. A to znamená, že nechodil do té kavárny, kde se scházel s přáteli, že vždycky zmizel a zase se vynořil, tak mu říkali Punkva. Zajímavé, že k nám historici nechodili, ačkoliv se s řadou historiků přátelil, chodil s nima do hospody, nebo teda do kavárny, ale historikové moc k nám nechodili, spíš kumštíři všelijací.

0: Měli bychom se zmínit i o té slavné dvojici V plus V. Ti taky patřil vlastně do vaší rodiny.
1: No velmi. Všem v Osvobozeném divadle se hrálo denně, čili večer je nikdy nikdo neviděl. A ti přátelé, kteří se u nás shromažďovali, tak ty chodili večer po práci, že jo. A jelikož jsem byla dítě občas odkládané k babičce, tak Vericha jsem vídala v Ostrovní ulici.
0: Ano. Bydli. Vy v té své knize také píšete hodně o tom prostředí nejen pražském, ale i sázavském, které vytvářelo takový kolorit.
1: Ano, do Sázavy jsme jezdili. A spousta těchto lidí tam jezdila aspoň na den, na dva. Prostě tam byly otevřené dveře všem přátelům.
0: Co vaše gymnaziální léta? Kam jste chodila na gymnázium?
1: Já jsem chodila na gymnázium Elišky Krásnohorské.
0: Říkáte to s patřičnou pýchou
1: no,
0: do dne?
1: No všem nejstarší, první dívčí gymnázium ve střední Evropě, nebo aspoň v Rakousko-Uhersku. Už jsme taky slavili 100 let od založení. Bylo to právě, když jsem já byla 50 let po maturitě v Růzi. Já jsem si vždycky myslela, že chodit na gymnázium je ztráta času, že mám tolik jiných zájmů. Dokonce jsem na maturitním večírku řekla svým spolužačkám, že až budu jednou vykládat, jak to bylo na škole báječný, že mě můžou ukamenovat.
0: A právě k tomu dochází.
1: A už se stalo, že jsem jim, ale to už je dost hodně dávno, to je, když začala chodit moje dcera na gymnázium, tak jsem na schůzce kamarádek řekla, račte začít kamenovat, protože to bylo něco tak ohromného. My jsme měli každý den 5 hodin vyučovacích, včetně soboty, pravda. No ale potom bylo volno. Potom jsme chodili na výstavy, do divadel, do biografů, na koncerty, na rande a na všecko byl čas. Když začala moje dcera chodit do gymnázia bolševického tříletýho, že jo, nesmyslnýho, tak 7 hodin denně měla vyučování, potom musela se učit, já nevím, jaký příšerný nesmysly. A ačkoliv vyrůstala teda vedle mýho táty, tak pořád ještě tahle generace, co přišla po nás, je polovzdělaná. My jsme se toho té škole naučili, ani nevíme jak.
0: Nechtěl tatínek z vás mít historičku třeba?
1: Asi chtěl, ale byl neobyčejně moudrej. Když jsem mu řekla, že budu studovat přírodní vědy, tak to přijal. Ale k těm jsem se dostala až úplně později a náhodou. Já jsem dokonce hrála ochotnický divadlo. Já jsem hrála, já vždycky se směju a říkám, že jsem jediná tady, která může říct, že před 70 lety jsem hrála divadlo se Stelou Zázvorkovou. My jsme hráli divadla už jako skautky malí. A vždycky to mě vždycky strašně bavilo. Potom jsem někdy v septýmě, jsem se octla v jakýsi skupině bubenečský. To bylo taky ohromný, to bylo. No už to bylo za války. A my jsme připravili večer současných básní. A měli jsme tu drzost, že jsme na to pozvali Seiferta, Horu, Halase a Holana a pana profesora Pražáka. Alberta Pražáka, aby nám tam něco řekli. A oni všichni přišli a říkali nám nádherné věci. Nejlepší byl Holan, který začal tím, že řekl, dámy a pánové, ani chvíli nemyslím, že jste sem přišli kvůli poezii. To nám bylo 18, 19.
0: Tak se přišli pokochat nejen ochotnickým divadlem, ale i dívčí krásou, že?
1: No já nevím, ale pan profesor Pražák nás pozval do Mánesa, do klubu umělců, aby jsme to tam převedli ještě jednou. A my měli tu drzost, že jsme tam přišli. Teď tam byl už herci, všecko možné a mezi najednou 2 z těch dívek z té skupiny, který chtěli ten rok dělat zkoušku na konzervatoř, zjistili, že tam sedí ředitel konzervatoře. No tak nasadili všecky páky. A když to skončilo, tak ten pan ředitel přišel ke mně. jestli jako nepomýšlím na to jít na konzervatoř. Že jsem byla výborná a já jsem mu řekla, no není divu, pane doktore, teď jsem vaše žačka. On vyvalil oči a já jsem mu řekla, že v 31. roce na skautském džemborí režíroval takovou davovou scénu, kde jsem hrála pravěké dítě.
0: Rozeznal váš dramatický nebo komediální talent taky Jiří Voskovec? On byl o 17 let mladší, starší samozřejmě, ano. Vy jste byla jeho neteř. Jak se utvářel vůbec váš vztah k němu? Nebo?
1: No to bylo něco úžasného. On totiž, dokud já jsem se nenarodila, tak on byl to dítě v rodině, že až byl o 10 let mladší než moje maminka, o 12 let mladší než jeho druhý bratr. A to děti vycítějí takový věci. Já jsem vždycky měla takový jako malá předtím, že on není tak úplně dospělý. A že jsme spojenci. Takže, no já jsem ho strašně milovala. Od malička do konce. On byl neuvěřitelný. Jednu věc včas udělal, a to já nevím, to má snad každý, že si pamatuje člověka, který první s ním začal mluvit jako s dospělým. To je strašně důležité.
0: A vás spojovala taková hravost, ještě vy jako dítě, a on
1: no
0: říká...
1: No ovšem, to... já jsem hodně často bývala na obědě u babičky ze školy a Jirka teda tam obědval taky. Už jen to, že se na mě šklebil přes stůl, nebo že jsme neměli rádi stejný...
0: Hrál divadlo.
1: Ano. My jsme oba měli stejný chuti, respektive nechuti k jídlu, a u babičky se prostě nemohlo říct, tohle já nejím. Nechutná ti to, tak si to vemeš míň. Pamatuju se, že občas se mi stalo, když jsem tam měla jít na oběd z gymnázia, že na mě Jirka čekal před školou a říkal, je to hrozný, dneska bude šedozelená, říkal Limpopo, to byla jedna polívka, kterou jsme neměli rádi. A vzal mě do automatu a tam mi dal řízek. A pak jsme přišli na oběd a říkali jsme, děkuji jenom trochu, já dneska nemám hlad. Babička se podívala na Jirku a na mě a řekla, vy maškary, to byla její největší. Takže i takovýhle věci dělám. Ale o tom, že já hraju divadlo, ani náhodou jsem mu nic neřekla. To bych se byla styděla. Jenom jsem mu napsal, to už jsem mu napsala do Ameriky, že mám hrát Mimi v Loupežníkovi s těma ochotníkama. Oni nás pak nám zakázali samozřejmě. To už nešlo, až jsme udělali při těch básničkách. Jsme se jim nezalíbili.
2: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.

pořadu Pamětníci nám paní Adriana Borovičková vypráví o svém životě, o příběhu svého otce, historika Josefa Borovičky a o svém strýci Jiřím Voskovcovi.

0: Jak vůbec na vaši rodinu a na otce zapůsobil Mnichov, rozbití republiky a potom protektorát?
1: No to byla tragédie, to byla prostě, bylo to hrozný. Všichni jsme věděli, že ta válka bude a že ten Hitler musí dostat na frak a všem vůbec jsme si neuměli představit, co to je. Já se pamatuju, že jsem někdy v 30. letech četla, taková malá knížka to byla, a byla to o začátcích Hitlerovy tý, a líčil tam, co dělal se svými odpůrci v těch koncentrácích a tak. A musím říct, že jsme všichni byli přesvědčeni, že ten autor to trochu přehnal, aby to mě, a že jsme říkali, kdyby to nebyl tak přehnal, tak to bylo působivější. No to byla cesta růžovým sadem proti tomu, co potom zkusili naši lidi a všichni ostatní. Tehdy se začala jaksi tvořit rodina tradici, že musí být vždycky někdo zavřený, že? Mm-hmm. Můj dědeček Voskovec byl zavřený za první světové války jako ruský podaný. Za války byli zavřený sourozenci Jiřího Voskovce, teda Prokop a moje máma. Na Zaboršeka byl zavřený můj tatínek a mezi tím Jirka Voskovec v Ellis Islandu, no tak...
0: Mm-hmm. Za co to bylo? Proč byli zavření?
1: Protože byli sourozenci Jiřího Voskovce. Mm-hmm. To byl zvláštní koncentrák na

0: Kyjova, tak nejdřív museli Rusové dobít Kyjov a potom teda se nějakým způsobem vraceli domů po válce. No
1: a vy jako dívka si teda na tu odbojovou činnost tajnou ilegální tatínka nevzpomínáte?
0: Ne, to on uměl vždycky všechno. Co nechtěl, aby lidi věděli, tak to nevěděli. Táta jako univerzitní profesor po zavření vysokých škol dostal takzvaný, no bylo to méně než penze, čili hrozně málo peněz a nesměl nic dělat. Takže my jsme měli strašně málo peněz a málo času, takže jako sednout a uvažovat. A já jsem se nakonec dostala do výzkumního ústavu vodohospodářského, nově zavedeného bakteriologického oddělení a mně se ta práce jednak líbila a za druhý, původně se vždycky myslelo, že já budu studovat jazyky, protože mi to nedělalo potíže. A já jsem o tom tak zase moc nepřemýšlela, co budu dělat. No a teď jsem měla pocit, že to, co se dělá v tom vodohospodářském ústavě, je užitečný, okamžitě užitečný a ne někde nějaký jazyky vyučovat nebo překládat nebo tak. Tak jsem šla studovat i přírodní vědy, který jsem vyštudovala.
1: To už mluvíte teda po válce.
0: Ano. Obhájila jsem dokonce disertační práci, ale už jsem se nedostala k rigorozum, až byl táta zavřený. Takže jsem až do penze, tedy dělala jsem vysokoškolskou práci za středoškolský plat a byla jsem vděčná, že to můžu dělat.

0: to období 45 až 48 vy jste přece jenom už asi i vnímala tu společenskou politickou atmosféru?
1: No ovšem, protože ještě jsme zapomněli na jednoho tátova přítela, to byl Hubert Trypka, který byl původně historik, sice mladší než táta, ale...
0: Byl v té nejvyšší politice.
1: Ale my jsme ho znali celý, toho jsem taky znala celý život, jako novináře. On byl zahraniční novinář v Lidových novinách. No a po válce teda byl ministr a bydlel dva kroky od nás, takže tam jsem s tátou chodila a ty rozbírali situaci. Táta byl u národních socialistů, když se blížila volba Beneše za prezidenta, po panu prezidentovi Masarykovi. A to nějak význačné osobnosti, některé vstoupily do národně socialistické strany, která se považovala za Benešova jako takový gesto. Vím, že v novinách byl, v Českém slově vyšel článek, který byl nadepsán, co osoba, to osobnost. A táta ho pověsil na záchodě, ten článek, aby si to každý uvědomil. No, ale jinak on říkal, že každý spolek, do kterého on vstoupí, se rozpadne, že on je hrozný anarchista. Nebyl ve straně.

0: Ne, Hubertově a no patrně je volil, že jo.
1: Jak potom na vaši rodinu dolehl únor, kdy byl otec zatčen?
0: No, 49.
1: Čili krátce.
0: Prosinci 49. Odsoudili ho na 8 let jako člena skupiny. Tu skupinu tvořilo i s tatínkem 13 lidí a z těch zbylých 12, on 11 viděl na poprvé při procesu. To byly ty opravdu vykombinovaný. Ty, samozřejmě, že šlo o to, že byl Rybkův přítel a mu snad poslal nějaký papíry. Tomu procesu se pak říkalo Malá Horáková, to byly zbytky. Já se pamatuju, že jsem večer co večer poslouchala ten proces s paní Horákovou, kterou jsem taky znala samozřejmě, báječná ženská. To jsem poslouchala jednak, až jsem chtěla vědět, jak to dopadne, jednak jsem čekala, když se tam ozve jméno Borovička, samozřejmě, že se tam odstlo a po nějaký době po tom procesu byl souzen otec a já jsem se vůbec nedověděla, kdy je proces. No a odsoudili ho na 8 let a po 4 letech jsem já, štáta nechtěl nic prosit, požádala, aby byl propuštěn na podmínku, což se stalo.
1: Navštěvovala jste ho ve vězení, kde byl uvězněn?
0: Ano, tatínek byl všude. Na Pankráci, na Borech, v Ilavě a nakonec v Kartouzích. Mm-hmm. Ta Ilava byla nejpříšernější, to byla strašná návštěva, ještě k tomu to byla první neděle po měnové reformě a já jsem měla peníze jenom na osobní vlak. Ta návštěva byla ještě obtížnější než jinde, poněvadž nejen, že jsme byli metr od sebe, ale ještě ten dozorce se postavil mezi nás a nemohli jsme si dohromady nic říct. To bylo jak zlej sen. Ty Kartouzy byly taky strašný jako kriminál, ale tam byl táta nejradši, protože když tam přišel, tak tam v jedné cele byly asi 4 mladí kluci, který chytli, když utíkali přes hranice. A oni už tam byli dlouho a zařídili si to, že dostali tátu do té cely. A on byl šťastný, že není mezi starýma lidma. Pan říkal, že ty starý lidi byli tak hrozný v tom kriminále a pořád jenom nadávali a říkal samej pračlověk Janeček. Když to tady byl u těch mladých kluků, který byli šťastní, že ho tam mají a za to, že on jim vypravoval 1000 věcí a historii a tohleto, tak za ně dělali všechny těžké práce. A tak tam jako to bylo snesitelné, ovšem, když mi říkal, že on takhle, ani mama, ani tatínek nevykládali hrůzy z kriminálu, nikdy. Jenom občas jim něco uteklo. Mm-hmm. Vím, že říká tatínek, že když se ráno zbudili, takže jim stál, na podlaze stály 2 cm vody, jak to tam bylo vlhký, no, jako žádná radost to nebyla.
1: Jak to nesl, podlomilo ho to?
0: No vůbec ne. On byl naprostý nezmar, bylo mu skoro 70, když ho pustili a okamžitě 3 neděle jsme ho viděli ráno a večer, pak musel všecko oběhat a všecky známí potkat a dovědět se, co a jak, chodil na vejlety.
1: Měl takový společenský deficit, pravděpodobně.
0: Ano, určitě. Mm-hmm. Neustále pracoval, ovšem nemohl nikdy nic publikovat. Dost pomáhal i těm mladým historikům, těm svým žákům, který byli u nás neustále.
1: Dožil se otec potom 60. let a 68. a tanků a...
0: Teda musím říct, že ten 68. rok přijímal trošku méně nadšeně, trošku nedůvěřivě. Ty lidský tváři se smál, říkal, kde by ji vzali?
2: My dva nic nemáme, nic neznamenáme, ze století do století jdem. Ti, co něco mají, ti nám nic nedají, tak hledáme zaslíbenou zem.

0: Každý z nás něco má, co občas tlačívá.
1: Co mu dělá na tvář vrásky.
0: Každý z nás starost má, v sobě ji ukrývá.
1: Pro peníze nebo z lásky.
0: Rozdělme bolesti rovným dílem.
1: A pak dejme se za jedním cílem.
0: Všichni se sejdeme

0: Říká se, že do čítanek a učebnic se ti nejvzácnější lidé, pěšáci dějin, nevejdou. Rozhodně se tam nevejdou všichni, kdo utvářeli kulturní klima, ze kterého žijeme a čerpáme dodnes. Patřil k nim i Josef Borovička. A k těmto pěšákům patří také jeho dcera, která se nakonec stala překladatelkou, jak si to otec přál.
1: No tak začalo to tím, že jsem pořád málo vydělávala a že jsem si při zaměstnání přivydělávala. A všem to jsem překládala odborné články. Z angličtiny, z frančiny, z němčiny, hlavně z angličtiny. No a co byl můj první překlad? Rybka, který když emigroval, tak nějaký francouzský nakladatel ho požádal, aby napsal vzpomínky na únor. On to psal česky, jeho francouzská manželka to přeložila do frančiny a ten český rukopis se ztratil. Takže tady existoval jenom ten francouzský, takže to vlastně byla první věc, kterou jsem překládala. Uvědomila jsem si, že umím přeložit i knihu.
2: Tuším, že se jmenuje Únorová tragédie.
1: Francouzsky to bylo Pražský puč. Myslím, že Únorová tragédie. Pak se najednou začaly objevovat. Nejhorší bylo překládat pana Rupníka, protože překládat někoho, kdo umí tak dobře česky, tak to jsem měla vichr, ale on byl celkem spokojený. Já si netroufám na román moc. Jsem si vždycky myslela, že bych to tak docela neuměla.
2: No ale na jeden jste si troufla, ještě teda nevydaný.
1: No ano, na ten jsem si troufla, protože když jsem tu knihu přečtla, tak jsem byla hluboce přesvědčená, že to musí být česky.
2: Co je to za knihu?
1: Je to kniha od Marka Altera, psáno Halter, francouzská, jmenuje se to Abrahamova paměť a je to historie židovské rodiny od roku 70 po Kristu až do současné doby. Je to kniha, která je opravdu ohromná, je to kniha o neuvěřitelném vytrvání, tradicích, snášenlivosti a nesnášenlivosti. A je to román, není to román, to mi ani nepřišlo. Ale nikdo to nechce vydat, protože je to tlustý a nejsou peníze.
2: Abrahamova paměť, jak je to vlastně s pamětí dneska? I u té mladší generace například.
1: No tak já vám řeknu, já jsem z toho trochu vyděšená, protože pozvali mě do televize na nějaké povídání o druhé republice. Mladý režisér. Já jsem zjistila, že on vůbec o ní nic neví. To není proti němu. On se ptal, že jo, ale teď to není tak dávno. Ale vůbec nikdo z mladých lidí neví, že tu bylo něco jako druhá republika. Že se odtrhli tehdy Slováci. Je to nikdy nikdo nenaučil, tak já nevím, já se vůbec nevyznám v počítačích a těchto těch věcech. Říkám si, že to už se snad učit nemusím. Píšu tuškou na papír a jde to, ale myslíte, že může všechny tyhle ty mašiny, že můžou nějakým způsobem k paměti pomoct? Já myslím, že ne. A je to proto, že například, když jsem já byla malá, tak rodiče měli přece jenom čas mi vypravovat. Já jsem neměla čas vypravovat svý dceři dlouhý historie, co jsme všechno zažili. Nám se vypravovalo. Taky se četly věci o tom, co si člověk měl pamatovat. No a teď pak se to všecko sesypalo. Už za války to bylo těžký, no za bolševika to byla tragédie. Naše generace měla to ohromné štěstí, že zažila tu první republiku, že jsme se toho dost naučili. No pak už to nestálo za nic, protože za války, no tak jsme museli hledat nějaké zaměstnání, aby nás neodvezli do Reichu. Spousta děvčat se vdala. Potom konci války, tak jsme koukali rychle studovat. No pak přišli bolševici a spadla klec, že jo. A ta generace po nás, ta má jednu hroznou nevýhodu, jednak měli špatný školy, jednak neumějí řeči, poněvadž říkali k čemu, když jsme tady zavřeni, jak v tom, hodně jich to říkalo. A teďka už jim je 50. Tak snad generace mých vnuků, tedy mého vnuka, by mohla to mít nějak trošku lepší.
2: Ještě se vraťme k té rodině. Jak to potom bylo s vaším vztahem k Jiřímu Voskovcovi? On byl teda za velkou louží, ale ty vztahy se úplně nepřerušily.
1: Vůbec se nepřerušily a byly čím dál tím lepší, čím jsem byla dospělejší. Já jsem jich plno těch dopisů uveřejnila. Samozřejmě já jsem se mu absolutně ze vším svěřovala a on na všechno reagoval a to tam není v těch dopisech, do toho nikomu nic není. Ale například jsem byla pyšná na to, že jsem byla první, který Jirka napsal, že se bude ženit. Ta historie s těma jeho třema ženama, jo? Tak pravda, s první se rozved. Tu si vzal, protože byla podobná svý sestře a to byla jeho první láska. No to byl omyl. Druhá mu umřela a třetí mu dosloužila k smrti. Pro Krista Pána, co je na tom za pikantérii? Ale každej se na to ptá s vyvalenýma očima. No a když si teda měl brát tuhle Kristýnu, tak mi to napsal a napsal mi, že jsem první, ať to zatím nikomu neříkám. Dřív než Verichovi mě to napsal. Představte si tu slávu. Hmm. Takhle jsme byli spolu kamarádi.
2: Dovedete si svůj život představit bez toho rodinného kořene takového, který máte bez té?
1: No asi ne. No představit si svůj život jinak to neumím.
3: Více než sláva, víc než polní tráva, je občanská svoboda. Nikdy se nezdaří, zavřítí v žaláři, svoboda se nepodá. Na nás neplatí ni pouta okovy, ni řetězy, pouta zrezatí a svoboda v řetězech nevězí. Ta spoutat se nedá, vždycky bourat se dá hlavou. Pouta zrezatí, staré železo na nás neplatí. Na nás neplatí, ni pouta okovy, ni řetězy. Pouta zrezatí a svoboda v řetězech nevězí. Ta spoutat se nedá, vždycky bourat se dá hlavou pouta.

0: Loučí se s vámi pro tuto chvíli Milan Hanuš.
1: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
2: Herec, komik, textař, zpěvák, básník, hudebník, režisér, dramatik, výtvarník. Napadne vás ještě něco jiného, když se řekne Jiří Suchý? Je autorem více než 1300 písňových textů a počet divadelních her, které napsal, už překročil číslo 120. Narodil se 1. října 1931 a tak si snadno spočítáte, kolikáté velmi kulaté narozeniny oslavil. Připomenu jen, že v roce 1957 napsal hudbu i text písničky Pro tebe, kterou někteří hudební historikové hodnotí tak, že to byla první skutečně moderní československá pop music. Tu původní verzi napsal Jiří Suchý pro Josefa Zímu.

0: zpíval, jiné zpívám dneska jen a jen pro tebe.
1: Ale o hudbě si povídat nebudeme, připomeneme si Jiřího Suchého v roli komentátora nebo spíš glosátora. Vydáme se do roku 1989. Jiří Suchý se tehdy k událostem hodně vyjadřoval. V sobotu 25. listopadu 89 položil reportér Vladimír Pavrovský Jiřímu Suchému otázku, jak prožívá současné dny.
2: Prožívám je tím, že pracuju pro blaho těch ideí, kterým věřím. Jednak se kontaktuju se studentama ve školách a je to nádherný, ty lidi mladí, kteří všichni se narodili prakticky v tomto zřízení a nic jiného nepoznali. A najednou se v nich probudila taková obrovská touha a potřeba se svobodně vyjádřit a tím vlastně demonstrujou, že pocit svobody je člověku dán vlastně. To je někde vnitru, to se nedá naučit, zase nedá se to odnaučit. Tak tuhle tu lekci mě denně uštědřujou mladí lidi ve školách a taky v divadle, poněvadž každý večer v divadle diskutujeme a ty diskuze jsou nádherný a plný krásných myšlenek. Z každého toho večera by se dala vydat knížka snad, co tam ty lidi říkají a tak.
3: Lidé vás berou samozřejmě nejenom jako herce, ale hlavně jako člověka ducha, jako spisovatele a podobně. To znamená, co vy myslíte, že je nejdůležitější pro umělce v těchto dnech?
2: Vytrvat v tom, co jsme my vlastně nezačali, co začali ty mladí lidi. Tak je teď v tom nenechat a neochabovat, poněvadž myslím si, že všechno je na dobré cestě a že snad se blíží doba, kdy tenhle ten trochu nemocnej a rozeklanej národ se konečně spojí a dá dohromady.
1: O den později zavolala Jiřímu Suchému z mnichovské redakce Rádia Svobodná Evropa Lída Rakušanová. Jen rychle doplním souvislosti. Sobota 25. listopadu 89 byla dnem masové protikomunistické demonstrace v Praze na Letné, kde se sešlo asi 800 tisíc odpůrců tehdejšího režimu. Jiří Suchý byl na tribuně, měl promluvit, ale nepromluvil. Proč?
4: Včera jsem byl na Letenské pláni, stál jsem tam na tribuně a celá řada lidí, kteří mají rádi semafor, mě později říkala, že byli zklamaní, že jsem nic v podstatě neřekl. Já jsem skutečně nic neřekl ze dvou důvodů. Ten první důvod byl nedostatek času. Byl jsem požádán, abych nic neříkal, poněvadž tam byla řada řečníků ještě přede mnou i po mně. A potom vzniklo tam takové přání všeobecný, aby ten tok projevu byl přerušen písničkou a aby jsme si spolu s tím půlmilionovým sborem zaspívali písničku Ach, synku, synku. Tak jsme to uskutečnili. Chtěl jsem tam cosi říct a řekl jsem to potom večer na mítinku v divadle Semafor, kde se sešlo samozřejmě podstatně méně lidí než na Lezenský pláni. A chtěl jsem říct toto, a já teď využívám toho, že jako můžu mluvit. Existuje totiž takový hezký výrok. Křivá hůl vrhá křivej stín. Nesnažme se narovnat stín. To znamená, že věci se musí řešit ve svým principu a ne v důsledku. A to je to, co se právě teďka dneska v těchto dnech děje. Smutný a krásný zároveň na tom je, že to začala ta nejmladší generace. Smutný je na tom to, že nás přeskočili vlastně, poněvadž my jsme byli na řadě. A krásný je to, že nás přeskočili a že se toho ujali.
5: To máte přesně pravdu. Já myslím, že štěstí naší generace je v tom, že jsme měli aspoň skvělý děti.
4: No, to je pravda, to je pravda. Jeden z odstoupivších představitelů řekl před několika dny, nikde na světě děti neurčují, kdo jim bude vládnout. A já myslím, že s tím se dá souhlasit, ale bylo by třeba to doplnit. Já si myslím, že skutečně děti nemůžou určovat, kdo jim bude vládnout, ale myslím si, že nespravedlivě zmlácený děti mají právo určit, kdo jim vládnout nebude. A to se taky stalo.
1: Když Jiří Suchý v roce 2021 slavil devadesátiny, řekl hezkou větu, pozvolna mě opouští mládí. tak ať je to opravdu pozvolné.
6: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů. Chybí jim peníze v rozpočtu na příští rok. Skupina zemí G7 uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy. Hokejisté Karlových Varů v extralize zvítězili po druhé za sebou bez obdržené branky, tentokrát ve Vítkovicích. A zítra bude jasno i skoro jasno, teploty až do 24 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Navrhovaný rozpočet pro veřejné vysoké školy na příští rok je podle rektorů nedostatečný. Univerzitám podle nich chybí peníze na to, aby zvládli přijmout rostoucí počet studentů. Upozornila na to Česká konference rektorů s tím, že jde o důsledek dlouhodobého podfinancování. Ministr školství Robert Plaga z ANO situaci vnímá a snaží se ji napravit, říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
8: Pan ministr Plaga rozhodně nebere obavy týkající se přijímání nových studentů s ohledem na demografický vrchol na lehkou váhu, snaží se ale tento stav změnit a proto provozní financování na vzdělávací činnost v návrhu rozpočtu pro rok 2027 roste o miliardu a pokrývá demografický nárůst.
7: Navýšení o 1 miliardu korun ale podle České konference rektorů nestačí. Aby školy zvládly rostoucí náklady, potřebovaly by podle ní zhruba 3x tolik. Celkem by pak měly mít příští rok k dispozici asi 36 miliard korun, zhruba o 300 milionů méně než letos. Skupina vyspělých světových ekonomik G7 uvolní prostřednictvím Mezinárodní agentury pro energii 100 milionů barelů nafty a ropy. Oznámili to vládní představitelé jednotlivých členských zemí po dnešní videokonferenci. Nařízení začne platit okamžitě. Potrvá 4 měsíce s tím, že v prvních 20 dnech na trh poputuje větší množství nafty. Cílem nařízení je stabilizace světového energetického trhu kvůli dodávkám ropy omezeným v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Světové ceny ropy dnes výrazně klesají. Severomorský Brent odepsal asi 3% a vrátil se pod hranici 100 dolarů za barel. V nemocnici ve Friedlandu na Liberecku dnes začala hlavní etapa modernizace. Nemocnici hrozil před časem zánik, proto ji od roku 2020 převzala krajská nemocnice Liberec. Ta teď chce friedlandský areál využít hlavně pro ambulantní a následnou péči. Kvůli tomu nechá zbourat nevyužívaný objekt bývalého dětského oddělení. Místo něj vznikne nový pavilon za 226 milionů korun, říká generální ředitel nemocnice Richard Lukáš.
9: By měl obsahovat laboratoře, ambulance a podobně. A propojit ten objekt s akutním oddělením lůžkovým, kde je chirurgie, aby to bylo kompaktní, logisticky a tak dále. Cílem je tady udržet tu péči zdravotnickou minimálně ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí, které tady se budou rozvíjet.
7: Pavilon by měl být hotový do roku 2029. Nemocnice je spádová pro 24 tisíce obyvatel friedlandského výběžku. Karlovarští hokejisté v 7. kole Tipsport Extraligy vyhráli 3-0 ve Vítkovicích. Hlavní hvězdou zápasu byl brankář Dominik Frodl. Gólman Karlových Varů vychytal druhé čisté konto v řadě. Neprůstřelnost drží už více než 157 minut. Pokračuje gólman Frodl.
10: Troufnu si říct, že v první třetině tam nebylo prakticky nic, měli tam jednu možná trošku nebezpečnější střelu. Ve druhý zase měl nějakou pasáž, kdy jsme Vítkovice trošku pustili do nějakých breaků. Ve třetí třetině tam taky podle mě na konci možná nějaká 3-5 minutovka, že si tam vytvořili šance, ale myslím si, že skvělý výkon týmovej, odehráli jsme všechno tak, jak jsme měli.
7: V dalších dnešních zápasech Pardubice vyhrály nad Plzní 4-2, Liberec nad Olomoucí 2-0, Kometa Brno nad Mladou Boleslaví 3-2 po nájezdech, Kladno podlehlo Hradci Králové 3-4 taky po samostatných nájezdech, Karlovy Vary si odváží triumf 3-0 z Vítkovic, vedoucí Třinec zdolala Litvínov 3-2 a vyrovnal 7. vítězstvím jeho rekord v počtu výher na úvod soutěže.
11: Zdržení na D1 u Mirošovic a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice čekejte už jen kratší kolonu před mostem Šmejkalka. Z 21. kilometru zdržení do 10 minut. Na Pražském okruhu mezi letištěm a dálnicí D1 začalo obousměrné omezení v tunelech. Probíhá tam oprava technologií a betonového povrchu. Provoz je vždy veden tunelem o třech pruzích, kdy směrem z kopce se jede jedním pruhem. V Brně na dálnici D1 čekejte omezený průjezd. I tam pracují silničáři obousměrně na opravě silnice, a to mezi kilometry 186,5 a 187,5. Projíždí se bez většího zdržení. Na silnici 44 mezi Jeseníkem a Mikulovicemi dejte pozor při průjezdu Českou vsí. Střetla se tam dvě vozidla, na místě již policie, projíždí se bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: V noci se ochladí na 10 až 5 stupňů, ojediněle až na 3 stupně a objevit se mohou i přízemní mrazíky. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
6: Posloucháte Český rozhlas Plus.
12: Vždy druhý čtvrtek v říjnu slavíme Světový den zraku. Letos připadl na 8. října. Hostem hovoru je zkušený oftalmolog Pavel Němec. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Na světě špatně vidí přibližně 2 miliardy lidí a víc než polovina z nich nemá přístup k potřebné léčbě nebo ke korekci zraku. Z toho pohledu žijeme v luxusní společnosti.
13: No to rozhodně. Našich 10 milionů spoluobyvatel této země žije v naprosto luxusní situaci. Já jí říkám vždycky sociální lázně, sociální a zdravotní lázně. V takové situaci se nacházíme u nás.
12: I o tom se budeme povídat. Naším hostem je doktor Pavel Němec, lékařský ředitel očních klinik Lexum, prezident České sítnicové společnosti a odborný asistent první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
6: Hovory.
12: Až 80% zrakových vad a slepoty se dá předejít, nebo je lze léčit včasnou péčí, proto je tak důležitá prevence, kterou v souvislosti se Světovým dnem zraku propaguje Světová zdravotnická organizace. Je to tak?
13: Je to pravda, naprostá pravda. Dokonce v těch podmínkách těch bohatých zemí, které mají dobrou dostupnost zdravotní péče, tak vlastně dneska, když si vybavím, co říkáme pacientům, když jim říkáme, že to je špatně nebo že už je to příliš pokročilé, tak je to důsledek toho, že nepřišli včas, že tam nebyla ta prevence. Ne, že by byla nedostupná ta péče nebo že bychom na ní neměli prostředky. Je to vždycky otázka toho, nebo většinou otázka toho času, kdy přichází na vyšetření.
12: A v čem tedy obecně spočívá prevence očních chorob?
13: Prevence spočívá v tom, že a teď pomineme prosím některé kategorie, u kterých chceme pravidelnější kontroly z různých důvodů, ať už od dětského věku nebo potom v dospělosti. Ale když si představíme průměrně normálně zdravého člověka, tak pokud nemá potřebu nosit brýle, což ho přivede většinou k optometristovi nebo očnímu lékaři dříve, protože potřebuje brýle, tak zhruba kolem 40. roku věku chceme, aby začal chodit na takzvané preventivní prohlídky. Ono mimochodem ho to stejně přivede k nám, k očařům, protože zhruba v té době, někdy kolem 45. roku věku, začnou lidé potřebovat brýle na čtení. A při té příležitosti se udělá vlastně jakoby první vstupní komplexnější vyšetření. Znovu opakuji, když není důvod ho dělat dříve.
12: Čili zhruba od toho 40. roku věku bychom měli podstoupit preventivní vyšetření zraku. Jak často? Potom.
13: No. A tady nastává situace, která zase rozdělí ty pacienty. Ti, kteří přichází skutečně se zdravýma očima jenom kvůli té refrakční vadě nebo těm brýlím na blízko, tak chodí většinou v nějakém intervalu 3 a dokonce až 5 let. A to asi až do toho 55. 60. roku věku, kdy už to zkracujeme ten interval. Ale pak jsou tady obrovské velké skupiny lidí, které chceme vidět dříve, celá diabetická populace, tedy všichni cukrovkáři, které chceme vidět a rok ideálně, v horším případě aspoň a dva roky. A potom jsou tady pacienti, u kterých už začínají některé degenerativní procesy sítnice nebo čočky a těm taky řekneme, aby přišli trošku dřív. Takže obecně interval někde kolem 3 let, když je člověk zdravý, a kratší intervaly, pokud něco najdeme.
12: Znáte pohádku Dlouhý, široký a krátkozraký z repertoáru divadla Járy Cimrmana? Mířím k tomu, jestli se dá zrak, tak říkajíc, zkazit studiem cizích jazyků.
13: Mně skoro teď připadá, že jsou to vizionáři, že tu pohádku, tedy Jára Cimrman, potažmo jeho protagonisté toho divadla, ale Jára Cimrman, že byl vizionář, že tu pohádku nazval takhle, protože vlastně přicházíme do krátkozraké civilizace pomalinku. Není to tak, že bychom přímo si zkazili oči, takové to povídání o tom, že rozsvít si lampičku, ať si nekazíš oči, uděj si větší světlo, ať si nekazíš oči. To není úplně pravda, to si ty oči jenom namáháme, ale to, že pracujeme víc do blízka, celá civilizace, znamená, že nastupuje trend výrazné krátkozrakosti. Vidíme to v některých kulturách výrazně, třeba celá středoškolská, vysokoškolská Čína je dneska téměř 100% krátkozraká. Singapur 95% krátkozrakých lidí s vyšším vzděláním. U Židů to víme už dlouhodobě, že židovská mužská populace krátkozraká kompletně. A v té euroatlantické civilizaci, tedy Evropa a Severní Amerika, tak zatím se pohybujeme v nějakém 25 až 30% pásmu krátkozrakosti napříč populací. Takže rozhodně ta práce do blízka nás dělá víc krátkozrakými.
12: Co znamenají ty současné slunečné dny s někdy až velmi ostrým slunečním svitem? Je pravda, že si s tím zdravý zrak poradí sám i bez slunečních brýlí?
13: Do jisté míry ano, protože předpokládáme, že v našich zeměpisných šířkách nedosahujeme takové světelné intenzity a odrazu světla, a to slovíčko odrazu světla je velmi důležité, abychom se museli cítit bezprostředně ohroženi. Něco jiného je trochu potom vysokohorské prostředí, odrazy od sněhu, od ledu, případně od vodních hladin. Tamto odražené světlo může být trošku intenzivnější. A pravda je, že zdravé oko má clonu, tak jako fotoaparát má clonu, a ta clona se jmenuje duhovka a v ní je díra, která se jmenuje zornice. A ta zornice pouští do oka světlo jenom tolik, nebo takovou intenzitu, která je v tu chvíli potřebná. Takže když svítí hodně slunce nebo světlo kolem vás, tak budete mít úzkou zornici. A když bude horší světelné podmínky, šerotma, nebo jenom oblačno, tak budete mít malinko širší zornici. A ještě jedna důležitá věc, ta duhovka, ať máme každý z nás jinou barvu oka, tedy jinou barvu duhovky, tak má na své zadní ploše takzvaný pigmentový list. A to je ta skutečná clona, to je ten černý závěs. A ano, existují stavy, kdy se oslabí tato vrstva, ten pigmentový list na zadní straně duhovky, a potom ta expozice světla může být vyšší. A obecně lidem říkáme, pokud máte světlejší oči, počítejte s tím, že máte méně pigmentu a jste trošku víc ohrožováni složeným zářením, nejenom tím UV.
12: Proč některé změny zraku dlouho nevnímáme a jak velkou roli v tom hraje mozek?
13: Některé nemoci nevnímáme proto, že se neprojevují typickými známkami nemoci. Typická známka nemoci je, že mě to bolí, nefunguje to, je to červený nebo teplý, anebo se změnila funkce. Tohle je klasická pětice věcí, které se pojí s nějakou nemocí. A jsou některé patologie v oku, které pacienta nebolí, nezhoršují mu zatím funkci, nejsou viditelné, oko není červené. Typicky sem patří třeba zelený zákal, glaukom, který jenom v úzovkách jenom zužuje v té první fázi zorné pole. Pacient skoro nic nevnímá, až když je to zorné pole velmi úzké. Nebo cukrovkářské změny na sítnici, diabetická retinopatie takzvaná. V těch iniciálních fázích pacient vůbec nic nemusí vědět. Dokonce pacienti, kteří už mají těžké periferní změny na sítnici z cukrovky, k nám přijdou, vidí velmi dobře, a když jim řekneme, že mají těžké změny, tak jsou překvapení a říkají, to není možné, já vidím přece úplně normálně a krásně. Takže tady je to trochu zrádné v tom oku, jsou některé patologie, které pacient skutečně může odhalit později. No a když jste se ptal na tu adaptaci, tak potom jsou některé nemoci, třeba typicky refrakční vady s pomalým vývojem, tedy ta nutnost nosit brýle, nebo třeba šedý zákal, kde se ta čočka kalí velmi pomalinku, kdy ten mozek do jisté míry může adaptovat. To znamená, že i lidé s větší refrakční vadou přijdou k nám a říkají, že vidí poměrně dobře. My sice pak konfrontujeme s tím, jak by mohli vidět lépe s dioptriema, ale oni říkají, já to vůbec nevnímám takhle špatně, já jsem si to ani nevšímal. To samý s šedým zákalem. To, že najednou vidí o dva řádky hůř, často neinterpretují jako zhoršení zraku, jenom jako přirozený vývoj, který si ani nevšimli. Hmm.
12: Co mohou signalizovat takzvané mžitky před očima, nebo takové to najednou rozostřené plovoucí vidění?
13: Mžitky, vždycky, když slyším mžitky před očima, tak vím, že to je poměrně široká věc, protože každý popisujeme věci, které se na očích dějí trochu jinak, ale obecně, kdybych měl vyjmenovat ty tři nejčastější věci asi, mžitky před očima, tak první z nich jsou věci, které pacienti nebudou, nebo naši posluchači nebudou tak dobře chápat, a to jsou změny perfúze a prokrvení. Tedy při kolísání krevního tlaku v některých situacích sníženého krevního tlaku dojde k horšímu prokrvení sítnice a mohou vznikat světelné fenomény nebo mžitky nebo barevné změny před očima, které nejsou úplně typické. Druhý velmi častý příznak je to, že likvifikuje sklivec, tedy skapalňuje se nám sklivec uprostřed oka. Tato původně pevná rozsolovitá hmota, tím, že skapalní, tak sobě vytváří zákaly a ty zákaly jsou pak viditelné, takže pacienti nebo lidé popisují potom, že mají před modrou oblohou nebo před bílou zdí plovoucí nějaký zákalky. No a je tam ještě jedna důležitá věc. Někdy se ten obraz rozpadá a mírně chvěje, u takzvané oftalmické migrény a ta zase souvisí s tím krevním tlakem. Je to opět šoková, krátkovlná nebo krátkookamžiková zastávka dodávání toho krevního dobrého zásobení sítnici. A ty receptory, protože je to nervová tkáň, je to vlastně předsunutá hlídka mozku, tak jsou poměrně hysterické, když se jim nedostává kyslíku.
12: Vy se specializujete na onemocnění sítnice a sklivce. Jaké problémy bývají nejčastější?
13: Tak my jsme teď zmínili sklivec, že skapalňuje. To je typická změna sklivce. To je, aby si to lidé uměli dobře představit, tak oko si umí představit jako kouli, jako kopačák a uprostřed toho kopačáku je sklivec. Něco jako bílek z vajíčka si to mohou představit. Jeho přirozeným vývojem je skapalňování, tvorba zákalků a odlučování od stěny oka. A právě to odlučování od stěny oka potom vytváří některé změny na sítnici, trhliny, degenerace, rozvoj takzvaných epiretinálních, tedy povrchových sítnicových membrán a jiné. No a na sítnici je to obrovské spektrum patologií. Periferní degenerativní změny, prořídnutí sítnice, věková degradace centrální části sítnice, ta dnes tak populární věkem podmíněná makulární degenerace, některé cévní poruchy, degradace zrakového nervu jako takového a potom celá plejáda úrazových a pozánětlivých změn, které se tam mohou manifestovat.
12: Doktor Pavel Němec, lékařský ředitel očních klinik Lexum a prezident České vitreoretinální společnosti, je hostem Českého rozhlasu Plus.
6: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Známé rčení oko do duše okno, co všechno je možné o našem zdraví vyčíst z očí?
13: No je to možné vyčíst hodně a dramaticky se to zvětšuje, ten poměr, co můžeme vyčíst. Asi teď všichni tuší, že narážím trošku na to, společně s vaší otázkou, že se rozvíjí různé formy screeningových programů používajících vyspělou AI vyhodnocovací techniku, která nám říká, co na té sítnici vidíme. Ale kdybych měl vypíchnout to, co z toho oka umíme vyčíst už dnes velmi dobře, tak už jsem dnes zmiňoval, že pohled a míříme tím k systémovému zdraví. Nebudeme mluvit jenom o oku, ale o zdraví celého organismu. Tak my velmi dobře umíme vyčíst a hodnotit a automaticky nechat vyhodnocovat tu cukrovkářské postižení sítnice, tedy tu cukrovkářskou retinopatii diabetickou. A mnohdy to právě ta umělá inteligence za nás udělá už dneska mnohem lépe z té prosté barevné fotografie. Druhou věc, kterou umíme poměrně dobře a čím dál víc programů to, těch automatických vyhodnocovacích systémů se na to soustředí, je hodnocení cév očního pozadí. Musíme si uvědomit, že vlastně oftalmologie, tedy oční lékařství, je jediný obor, který in natura, jenom tím, že si fotíme oční pozadí, vidí cévy a to ty velmi cenné cévy, to jsou drobnější tepny, drobnější žíly a takzvané kapilární větvení. A to všechno jsme schopni hodnotit a ty moderní digitální zobrazovací systémy mohou posuzovat, jaký je průtok těmi cévami, jaké jsou jejich takzvané lumen, tedy průsvity, a jestli tam nedochází třeba k hypertonickým změnám, sklerotickým poruchám, od toho už se pak odvozuje hyperlipidémie a tak dále. A nejnovější práce se zabývají tím, jestli náhodou z té sítnice, kromě té cukrovky, vyššího tlaku, kardiovaskulárního zdraví, nejsme schopni hodnotit ještě jiné věci, třeba vztažené k mozku. To znamená Alzheimerova choroba, některé jiné pomalé neurodegenerace a tak dále. Tam jsme zatím velmi v plenkách, ale nemylme se, ta umělá inteligence totiž nepracuje tak, že by se něco naučila, pak to říká. Ona pracuje s velkými objemy dat a vlastně umí dobře říct, co se statisticky vymyká něčemu, anebo že našla statisticky významnou množinu znaků, které se dají přiřadit k nějakému pacientovi. A pak už je na lékaři nebo na lidech, aby zvážili, jestli to náhodou opravdu nemůže být propojovací můstek, který by propojil to, co našla umělá inteligence na fotografiích, s tím, co u toho pacienta víme, že má za nemoc. Takže tam ten trend určitě směřuje.
12: A budeme tedy v dohledné době preventivně skenovat oči, podobně jako si dnes měříme doma krevní tlak?
13: 100%. O tom jsem úplně přesvědčený. Mimochodem, už teď vznikla jedna velmi hezká aktivita. My už jsme ten přístroj také testovali. Představte si takovou trochu větší telefonní budku, jmenuje se Mikajaki, ale to je jedno takových aplikací, je mnoho. A tenhle ten přístroj, ta telefonní budka nebo skříň, šatní, si to představte, v sobě združuje několik přístrojů. Pacient přijde k téhleté budce, k téhleté skříni, opře si bradu a čelo. Ovladač nebo ovládající personál zmáčkne tlačítko toho, aby se spustili diagnostické programy, které se předtím navolí. A i ten nejkomplexnější trvá zhruba 10 minut. A postupně se vystřídají ty přístroje, které jsou ve vnitřnostech toho přístroje na tom pacientovi, a vyjede z toho nějaká reportující zpráva, která má čistě screeningový charakter, to znamená rozřazuje pacienty mezi ty rizikové, nerizikové a nebo vysoce akutně rizikové. A když jsem říkal na začátku, že takový projekt už existuje, tak při Ostravské univerzitě a Ostravské fakultní nemocnici už tento přístroj instalovali a zkouší ho na první vlastně velké sérii pacientů. A já jsem přesvědčený, že tyhle přístroje jednou budou stát na ulicích jako ty staré historické budky anebo někde v supermarketu za pokladnama.
12: Na čem tedy staví moderní oftalmologické diagnostické metody?
13: Staví čím dál víc na tom, co se začalo rozvíjet zhruba před 50 lety a naznalo obrovského rozvoje. A to jsou všechny metody vyšetření, kdy se umíme podívat dovnitř do oka, ten obrázek nějakým způsobem kvalifikovat, to znamená zhodnotit jeho kvalitu a kvantifikovat, změřit jakékoliv údaje na tom očním pozadí. Dnes nejčastěji vycházíme z barevné fotografie digitálního charakteru, z takzvaného OCT vyšetření, kdy používáme laserový paprsek k tomu, aby dělal průřezy tkání a měřil vrstvu nervových vláken, průtokovost, centrální krajinu sítnice a tak dále. No a potom samozřejmě některé metody, kdy se používá kontrastní látka, to znají i z jiných lékařských oborů posluchači, kdy použijeme kontrastní látku do žilního systému a zobrazujeme si vaskulaturu, tedy cévy očního pozadí. I ta už je trošku vytlačována, tahle metoda, už nepícháme tak často tu kontrastní látku do žíly, protože ty moderní stroje si umí ty cévy zobrazit sami a umí je nakreslit vlastně, jako to bylo s tou kontrastní látkou. No a to všechno vyhodnocuje do této chvíle lékař. Sumuje se mu to v nějakém monitoru, kde si ty obrázky prohlíží. Ale právě ta nastupující umělá inteligence s velkou rychlostí vyhodnocování a samoučícím schopností do jisté míry a do velkého procenta časem nahradí ty čtenáře, ty lékaře, a nechá tu práci lékaře jenom tam, kde naznačí, že jde o patologii, kterou je potřeba zvážit a kde je potřeba vymyslet ten terapeutický zákrok.
12: Co je anti-VEGF terapie, teď jsem to zmotal, VEGF terapie, kterou jste u nás pomáhal zavádět?
13: Anti-VEGF terapie je léčba takzvané pokročilé, dneska v té klasifikaci tomu říkáme pokročilá věkem podmíněná makulární degenerace, dříve se říkalo také vlhká forma věkové degenerace sítnice, a je to léčba, která je postavená na protilátkovém systému, to znamená, my lidem do oka pícháme protilátky proti takzvanému růstovému endotelialnímu cévnímu faktoru a tím blokujeme rozvoj novotvořených cév v regionu, kde nemají vznikat. Tedy v centrální sítnici, kde teoreticky žádná novotvořená cévní hmota být nemá, tak my ji zastavujeme těma injekcema opakovanýma. No a z mého pohledu je to revoluce. Revoluce, která se před těma 20 až 25 lety odehrála, znamená, že jsme tehdejším pacientům, kterým jsme řekli, nemáme pro vás léčbu a takzvaně oslepnete, to znamená, nebudete mít centrální vidění tak dobré, abyste si byl schopen něco číst, budete se maximálně orientovat ve známém prostředí díky svému periferním pozornému poli, tak těmto pacientům od této chvíle, od těch 20 až 25 let zpátky, říkáme, je tady ta šance, pojďme začít tu léčbu včas. Když začneme včas, tak tu nemoc zastavíme na té úrovni, kde je, v některých procentech malinko vylepšíme, ale hlavně ji zpomalíme z hlediska dalšího vývoje. A když si vezmete horizont dožití našich seniorních spoluobčanů, tak je to velmi důležitá informace, jestli posledních 10 let svého života budou vidět nebo nebudou vidět na cokoliv, co si představíte. Jízdní řády, programy televize, na samotnou televizi, na svý vnoučata, na cokoliv, na co se zaměříte. Když my dva se na sebe teď koukáme, tak se neuvidíme. To, že jsem ve studiu, bych viděl, protože zorný pole mi zůstane. A tohle se kardinálně změnilo. Takže z mého pohledu anti-VGF rovná se velká revoluce.
12: A co je vitreoretinální škola, jejíž jste lektorem a spoluorganizátorem?
13: Vitreoretinální škola je, my to nazýváme bezprecedentním výukovým programem pro mladé chirurgy a kolegy, kteří se chtějí věnovat sítnicové a sklivcové problematice. Před 15 lety ji Česká vitreoretinální společnost založila. Tehdy stál u jejího zrodu tehdejší prezident vitreoretinální společnosti, pan doktor Ernest, a vlastně ji svým způsobem vydupal ze země. Když říkám, že je bezprecedentní, tak je to ve dvou formách. Za prvé, na ty 4 dny té vitreoretinální školy se sjedou v podstatě špičky vitreoretinální chirurgie a léčby z České republiky. A je to zhruba takových 15 instruktorů, kteří přijedou, aby školili 20 frekventantů. Tak si vemte, jaký to je poměr edukace jeden na jednoho téměř. Velmi intenzivní. a učili je, jak operovat, učili je teoretické základy toho všeho a připravovali si vlastně nastupující novou generaci. Já když si vzpomenu, tak prvními absolventy první vitrorotinální školy před 15 lety byli lidé, kteří dneska zastávají vedoucí pozice v mnoha nemocnicích, jsou primáři, dokonce přednosty fakultních nemocnic, takže vidíte, že to má velký efekt. A ten druhý pohled, proč je to unikátní, je ten, že to je nesmírně levný. Když porovnáme ceny vitrorotinálních škol všude jinde v cizině, tak se pohybujeme řádově níž. Takže za velmi dobré peníze dáváme lidem obrovský vzdělání.
12: Vy jste provedl více než 30 tisíc operací šedého zákalu, přes 5 tisíc vitreoretinálních operací a asi 300 transplantací rohovky. Možná ta čísla už jsou zase dál. Není to už na zápis do Guinnessovy knihy rekordů?
13: Není ani zdaleka, ani zdaleka. Někteří mý kolegové u těch sítnic si troufnu říct, že opravdu se nás jakoby nachází v té zemi takových 20-25, který takhle intenzivně ty sítnice operovali, protože už je operujeme dlouho. A ta nastupující generace nás převálcuje a změní to. Ale u toho šedého zákalu, těch katarakt, tam jsou přeborníci, který už se dneska blíží jako stovce tisíc. Jo? To, když si vezmete, že šedých zákalů se v České republice odoperuje 160 tisíc ročně, a ano, pracuje nás na tom hodně, nejsme izolovaní tak jako u té sítnice, tak přesto za 20 let, 25 let, 30 let praxe dosáhnete na čísla, která jsou úplně ještě jiná než jenom 30 tisíc nebo 40 tisíc. Takže tady byste mohli pozvat mé kolegy některé, kteří jsou ještě větším rekordmany.
12: A jak vy sám jste se vůbec k tomuto oboru dostal?
13: Je to jednoduchý, většinou si tak během toho studia medicíny si tak trošku zužujete záběr, kam byste se chtěli dostat a musí to být kombinace něčeho, co vás zaujme. Já znám spoustu mých kolegů, kteří během studií se rozhodli pro čistě teoretické obory, měli vždycky lepší hlavu evidentně než já, komplexně si pamatují více z té medicíny, protože propojují různé obory. Typickým příkladem je interna nebo pediatrie, velmi těžké obory. A pak jsou některé menší obory, více specializované a navíc přidávají třeba obrovskou porci techniky. A tohle to je vlastně věc, která mě přitáhla. Malá chirurgie, to znamená, bude se operovat, velké množství techniky, která vás obklopuje už na tom samotném operačním sále, ale třeba i z hlediska těch diagnostických metod. A potom trocha fyziky, pomlčka optiky. A tenhle to kombo mě vlastně významně oslovilo. A řekl jsem si, tohle by byl obor, který by byl pro mě dobrý. A nikdy toho nelituju. Vždycky nastane otázka, jestli bych volil někdy jinak. Možná jo, kdybych nevěděl, jak to oční vypadá. Ale protože to už dneska vím, tak bych tu volbu rozhodně opakoval znova, protože to je nádherný obor.
12: A co na očním lékařství je atraktivní pro současné mediky?
13: Současní medici, když je učím, tak se jich ptám, většinou zahajuju to povídání, aby jsme se tak trošku otrkali, tak se jich zeptám, co čtou, jakou hudbu poslouchají a čím chtějí být. A ať se nestresujou, že jsou teprve ve čtvrťáku, když nebudou vědět, že to nevadí, že jsem taky dlouho nevěděl. A oni mě téměř nikdy neodpoví, že oční, čehož já lituju, a říkám jim, děláte velkou chybu, budete mít bezstresovou nebo relativně bezstresovou práci, nepoteče moc krve, nebudou vám často umírat lidé a budou vysoce spokojení vaši pacienti, protože úspěšnost operací je obrovská, takže děláte velkou chybu. Ale vaše věc. Co je přitáhne? Já si myslím, že je přitáhne to, když se dělá ta výuka dobře, a to dnes skutečně ve spojitosti s těmi fakultkami tak je přitáhne spojení toho obrovského technického vybavení, toho progresu, toho zlepšení v technickém vybavení našich pracovišť. Ty možnosti, jak to oko zobrazit, rozpitvat do nejmenších detailů. Potom se jdu podívat na operační sále, vidí, co s nima dneska umíme dělat s těma očima operačně. A pak přichází na vizity někteří z nich, kteří se už víc trochu zajímají a vidí, jak s těmi lidmi mluvíme a jak jsou spokojení. A tahle ta kombinace všeho dohromady. Mám pocit, že jim dá takovou představu, že tohle by mohli dělat. Že to vlastně je komplexní obor, přesahující i do ostatních oblastí, neurologie, typicky úplně interny, farmakoterapie. A řeknu si, tohle by byl obor, který by byl pro mě.
12: Vrátím vám ty otázky, které kladete studentům. Co čtete a jakou hudbu posloucháte?
13: Teď, když jsem měl sen, tak jsem zrovna poslouchal Everlasta, ale jinak... To je velká náhoda, protože zrovna vydal nějakou novou desku, ale jinak všichni ví, kdo mě znají, tak oni ví, že já musím poslouchat Bruce Springsteena aspoň jednou měsíčně, takže Bruce Springsteen rozhodně, číslo jedna, i když by se dali jmenovat další YouTube a tak dále. A co jsem četl teď naposledy? Naposledy jsem, a mám ji stále ještě otevřenou, rozlinkovou knížku Faktomluva, ke které se vracím jednou za rok povinně, abych si ji znovu přečetl a připomněl si, že náš svět není tak špatný, jak ho vnímáme. Já sám jednou denně podlehnu totální depresi z toho, co se kolem nás děje a kam se svět řítí. A pak si přečtu Faktomluvu a zjistím, že to vůbec není pravda, že naše myšlení, náš mozek je nastaven na to, aby vnímal věci katastrofičtěji a hůř. než se ve skutečnosti dějí. A myslím, že každý, kdo to teď poslouchá, by si mohl otevřít aspoň první stránku téhle knihy, kde je, teď řeknu 13 nebo 12 otázek se třemi možnými odpověďmi. A když jsem si na ně odpověděl já, tak jsem se trefil jenom dvakrát. Z toho jasně vyplnul, že jsem úplný skeptik a pesimista, co se týká úrovně kvality života na tomto světě a věcí, kterých jsme za určitou dobu evoluce dosáhli. A ta celá ta kniha, ten zbytek té knihy je o tom, jak líp vnímat svět kolem nás a jak ho vidět v pozitivnějších barvách.
12: Doktor Pavel Němec, lékařský ředitel očních klinik Lexum, prezident České vitrovaretinální společnosti a odborný asistent první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, byl hostem hovoru. Moc vám děkuji a ať se vám daří. Mějte se hezky.
13: Děkuji vám za pozvání. Děkuji.
12: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
14: Osobnost plus.
15: Inspiraci hledá i v městské hromadné dopravě. Jsem pozorovatelský typ, hrozně ráda poslouchám cizí rozhovory, říká spisovatelka a terapeutka Iva Hač-Musa, která bude hostem Osobnosti plus. Její román Krávy bude jako jeden ze tří reprezentovat českou literaturu na knižním festivalu ve Frankfurtu nad Mohanem. Jak se připravuje na prezentaci své nové knihy a jak vážný problém je zhoršující se duševní zdraví českých dětí.
14: Osobnost plus Světlany Vitovské zítra po 10:30 dopoledne na Plusu. Český rozhlas plus zprávy v angličtině.
16: Czech Radio News in English. Motorists MP Filip Turek has apologized in writing to the environmental organization Hnutí Duha for saying that several people had died in the 2022 floods because the activist group had prevented the construction of a necessary dam and called its members parasites who needed to be eliminated. In the apology, Turek acknowledges that the statements were not based on fact. The Czech Defence Ministry has cancelled a tender to procure 185 armoured vehicles for the Czech Army at an estimated cost of 24.7 billion crowns. The public procurement register lists economic circumstances, including the absence of a financial analysis, among the reasons for the cancellation. After addressing shortcomings, the ministry plans to launch a new tender. And the Metronome Prague Music Festival, which had previously featured Sting, Alanis Morissette and Iggy Pop, is to end after 10 years. The main reasons for the decision include insufficient attendance and a lack of long-term strategic partners for the festival's future.
17: Weather.
16: Saturday is expected to be partly cloudy and dry around the country with daytime highs between 20 and 24 degrees Celsius. Czechs go to the ballot boxes in a week's time for municipal elections and elections to one-third of the seats in the Senate. How significant will the latter be for government leaders Ano, and what are the local polls likely to tell us about the positions of the major parties? Ian Willoughby discussed those questions with political scientist Petr Just.
18: If we could begin with the Senate elections, Ano currently have 12 of the 81 seats in the upper house. Two opposition parties, the Civic Democrats and the mayors, have more than them. How much are the Senate elections a priority for the party of Prime Minister Andrej Babiš?
19: It seems that Andrej Babiš finally realized the importance of the Senate, because now when he has the majority in the Chamber of Deputies, he considers the opposition majority in the Senate to be like an obstacle, like a blockage for the policies that he wants to impose. So this is why now he finally pushes for a much more active approach of Ano towards the Senate elections, and is even personally engaging in campaigning for some Senate candidates of Ano. So it is now clear that the Senate has become much more important for him than it was ever before.
18: Also taking place will be municipal elections. Obviously, a lot of local candidates run in those. Voters have their own local concerns. But still, can they tell us something about the support of the major parties?
19: So-called second-order elections, which means elections that take place in between the elections to the Chamber of Deputies, they are always considered as a certain referendum about the performance of the government. So it's obvious that even these Senate and local elections will be interpreted by either coalition or opposition as the referendum about the government's performance.
18: About the opposition, there's been some debate recently about who the main opposition party is. The Civic Democrats have more seats in the upper house, but the mayors have been coming ahead of them in some opinion polls. Will next weekend's elections make it any clearer who the strongest opposition

0: elections are very hardly predictable because of a lot of factors that can actually play and influence the results. But so far, it seems that the mayors would have quite hard time securing the position of the strongest party in the Senate. But there is no doubt that both mayors and ODS are doing everything to show that they are the strongest one who would be the challenger to today's government.
1: Political scientist Petr Jus. That's all from us for now. You'll find more in English at radio.cz.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Není jednoduché být popová hvězda. Britský zpěvák Ed Sheeran, který vyprodává největší stadiony, byl dotlačen vyjádřit se k izraelsko-palestinskému konfliktu, poté co musel jeho turné opustit předskokan rapper Macklemore. Ten se otevřeně politicky angažuje v prospěch Palestinců a Izrael kritizuje za jejich údajnou genocidu. Od Eda Sheerana se pak ovšem kvůli solidaritě s Macklemorem odvrátili další muzikanti, včetně jeho doprovodné kapely, a turné se tak ocitlo v ohrožení. Ed Sheeran nakonec sehnal náhradníky a předstoupil před publikum s těmito slovy.
4: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific.
3: Co se stalo v Izraeli 7. října, je děsivé a znásobilo to století utrpení. Co se děje v Gaze, je katastrofální, neospravedlnitelné, nepřiměřené. Lápme mi srdce rozsah devastace a ztráty životů civilistů, dětských životů, řekl Sheeran. Kam se posunulo vnímání izraelsko-palestinského konfliktu? Proč se na sociálních sítích, a to i v Česku, lidé obvinují z podpory genocidy, respektive antisemitismu, když jde o jeden z nejsložitějších konfliktů vůbec? A jakou to má souvislost s válkou na Ukrajině? Přeji příjemný poslech.
2: Pro a proti Lucie Vopálenské.
3: Ve studiu Plusu srdečně vítám režiséra Robina Kvapila, autora oceňovaného snímku Velký vlastenecký výlet. Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás.
3: A diskutovat bude s Davidem Šarfem, redaktorem časopisu Alarm. Vítejte.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Pánové, stali jsme se svědky cenzury a potlačování svobody slova ze strany majitelů stadionů, kde bylo naplánováno Sheeranovo americké turné. A nebo je dobře, že byl rapper Macklemore z programu stažen? Možná poprosím Davida Šarfa nejdřív.
6: Jo, tak podle mě to bylo vlastně naprosto zásadní omezení svobody slova. Ten průběh té situace byl takový, že Macklemore vystoupil, něco řekl, zahrál svoje písničky a v návaznosti na toho majitel toho stadionu řekl, že vlastně by tam neměl vystupovat. A tohle to je podle mě doslova jako definice omezování svobody slova. A to si myslím, že hlavně proto, protože Macklemore ať už v těch písních nebo v tom proslovu neřekl nic, co by bylo nenávistného nebo co by jako porušovalo nějaký naprosto ty jakoby základní limity toho, že by se nemělo vyzývat jako k těm nejhorším věcem.
3: Obsah jeho slov
6: nebyl nějak nenávistný, a což potom je ve velkém kontrastu například s tím, že na těch stejných stadionech, který Macklemorovi vlastně zakázal tam vystupovat, tak na nich vystupoval před pár měsíci například rapper Kanye West, který je jako proslavený svým jako naprosto vulgárním antisemitismem. Takže v tom smyslu je to naprosto jasný omezení svobody slova.
3: Je pravdou, že v Americe je svoboda slova téměř bezbřehá. Amerika je trošku svobodnější než Evropa v tomto směru, ale přesto bychom se asi mohli dostat i k obsahu Macklemorových písní. Jaký názor má tedy Robin Kvapil? Stali jsme se svědky potlačování svobody slova, anebo je to správné, že Macklemora někdo zastavil?
5: Mně se jednak teda nejdřív líbilo, co to vyjádření toho Sheerana, co jste pouštěli. Já si myslím, že to je tak jakoby všechno, co se k tomu dá říct. Jo. Pokud by chtěl člověk nějakým způsobem opravdu jakoby se pohybovat v nějakém diskurzu, do kterého se vleze, aniž by jako začal emočně stranit nějaký straně, tak opravdu ten Sheeran podle mě tím, jak to pojmenoval, tak to pojmenoval správně. Takže s tím bych se asi nějak ztotožnil. Já nevím, bavíme se o show businessu. Jo. Je to jakoby tohle. Myslím, že show business nikdy nebyl pole, kde se jako vytyčou nějaký etický standardy. V show business je především disciplína, ve které se vydělávají peníze. Jo, tak to je. A v okamžiku, kdy prostě Macklemore se potom rozhodl udělat si Tour Free Palestine, tak pravděpodobně pokračuje dál tímhle s tím biznisovým uvažováním.

0: my musíme taky, když se o tom bavíme, tak nějakým způsobem vždycky se domluvit asi z jaký pozice to nahlížíme, jo, ty jednotlivý jako vztahování se k tomu. Jo, může to být třeba, může to být vztahování se jako k módnímu trendu i v tomhle případě.
1: Pro vás je tedy to, co prezentuje Macklemore, v podstatě módní trend?
0: Nemyslím si, že by jakoby...
1: Minimálně na umělecké scéně Spojených států nebo anglofonního světa?
0: Myslím si, že z tohohle tématu se stala moda. Já si nemyslím, že show business byl někdy v dějinách něco, co udává nějaký morální standardy.
1: No, mě ještě přeci jen zajímá jeden aspekt věci. Tady mluví Robin Kvapil o módě. Vy jste sám, Davide Scharfe, napsal, že ten postoj, vlastně ta protiizraelská kritika, ta se mainstreamizovala, stala se v podstatě mainstreamem. S tím asi lze souhlasit, ale je v pořádku, pokud se umělecká scéna zastane repera, který je otevřeně protiizraelský. V roce 2014 vystoupil s umělým nosem v obleku, co by ta nejhloupější karikatura žida, a ve svém hitu mluví o genocidě Palestinců v Gaze. Nezavání to už prostě nějakou jako čistě politickou, antiizraelskou, až téměř jako antisemickou kampaní?
2: Myslím, že tam je hodně věcí, na který odpovědět v té otázce. To nejzávažnější obvinění, které jste zmínila, podle mě to jediný závažný obvinění, který jste zmínila, je ten jeho kostým z toho roku 2014, který jako bez pochyby je antisemický. Ten rapper se za to omluvil, on to používal k nějakým, on tvrdil, že to používal k tomu, aby prošel davem nepozorovaně, a pak se jako za to omluvil, že to prostě bylo nevhodný. Jo? Tak to mi přijde, že jako je ta jedna věc, která se týká doopravdy antisemitismu, a všechno ostatní se antisemitismu netýká. Kritizovat Izrael neznamená být antisemický. Stát Izrael nemá nárok na veškeré židovské obyvatelstvo, na všechny židy na světě, tak to prostě není. A ukazují to, ať už jsou to protesty, které proti tomu, co se dělo v Gaze už vlastně od začátku, tak vlastně proti tomu třeba ve Spojených státech protestovali židovská organizace jako Židovský hlas za mír, a zároveň to vlastně vidíme i v těch jako velkých číslech.
1: Na kampusech amerických vysokých škol se také ocitali židovští studenti v poměrně hodně nepříjemné situaci vůči těm, kdo demonstrovali za Palestince, že?
2: A tak tam, že to téma je citlivý, a neříkám, že to je pro jakože všechno bylo vždycky v rukavičkách, ale myslím, že to, co jsem chtěl říct, jsou ty velký čísla, které se týkají toho židovského obyvatelstva ve Spojených státech, kde podle průzkumu Washington Post z roku 2025, tak podle tohoto průzkumu 39% amerických židů označuje to, co páchá Izrael v Gaze, za genocidu, 61% amerických židů to označuje za válečné zločiny. Podle mě jako je dost silný důkaz na to, že bychom těm lidem měli věřit v to, že židé nemají, nerovná se prostě Izrael. To je
1: to samozřejmě.
0: Je myslím, že to je tak, no. Já myslím, že je dobrý, že jako nějaký hloupej kostým židovský jste sám vyhodnotil jako nějaký projev antisemitismu, to je v pohodě. Myslím si, že to je úplně na úrovni toho, jak když tady Konvička jezdil s tím velbloudem po Václaváku přestrojené za Araba. Jo. To bylo podle mě úplně stejně debilní, a tam to zase byl projev nějakého rasismu, kterým se ten Konvička nějak netajil. A kdyby v té chvíli byl nějaký americký turista, protože on tam vykřikoval ještě nějaký Allahu Akbar, tvářil se, že se vyhodí do vzduchu, a on ho zastřelil, tak ho podle mě ani nemohli zavřít tehdy. To znamená, tyhle dva projevy jsou asi stejně hloupí, a na tom se určitě shodneme. Co k tomu dodat?
1: Zajímá mě, co chudák Ed Sheeran, chudák v úvozovkách, on chtěl jen zpívat o lásce a o přátelství, ale za vyhození Macklemora si vysloužil opravdu nesmírný tlak od muzikantů i lidí z celého světa. Považujete ten tlak tedy za přiměřený, za správný, Davide Scharfe?
2: Já si myslím, že ten tlak je správný, podle mě, na to můžu mít různý názory, podle mě správný, ale myslím, že je jakoby hlavně oprávněný, protože to není tak, že by Ed Sheeran jenom zpíval a najednou ho někdo jakoby začal tlačit ke zdi, aby nám řekl, co si myslí o Gaze.
1: A jak to tedy je?
2: Je to tak, že přišel vlastně ten jako požadavek na to vyhodit toho Macklemora z toho turné, a toho Macklemora se na to turné Ed Sheeran nejdřív sám pozval. Mm-hmm. Pozval si ho tam, i když věděl, že Macklemore takhle vyjadřuje dlouhodobě, ty písně o tom, jakoby, který o tom má, jsou, nevím, už 2 roky starý třeba, přesně. Takže to není žádná novinka. On si ho tam pozval a potom vlastně podlehl tomu tlaku a řekl si, jo, dobře, abych si to nerozházel tady s bohatým majitelem stadionu, tak toho Macklemora vyhodím. A myslím si, že za to čelí té kritice.
1: Čili dá
0: ale
1: se říct, že
0: Macklemore si to zase jakoby zkapitalizuje, že jo.
1: A Ed Sheeran tedy dostal, co si zasloužil, měl být chytřejší, měl si buď rozmyslet pozvání Macklemora, nebo pak tedy sklízí to, že nemůže být vlastně úplně neutrální?
0: Já si myslím, že je možný se na nějakých věcech jakoby domluvit předem, že třeba ten předskokan mu může říct, co plánuje v rámci toho turné, kde vlastně opravdu je předskokanem jakoby věci, která se toho primárně netýká. Mně to přijde jako takový neúctivý. Přijde mně to podobný, jak když byla třeba nějaká...
1: Co přijde neúctivý?
0: No, přijde mně blbý jako s někým se nedomluvit a potom udělat nějaký takovýhle výrazný akt v téhle problematické věci. Jako, tak je to vlastně jako nějakým způsobem únos té věci. Podobně, když byla třeba demonstrace proti Izraeli, tak přišla nějaká holka v mikině 1972, mluvila tam na té demonstraci. To byl jasně antisemický odkaz, protože v tom roce na olympiádě vystřílili židovský družstvo a v podstatě takhle podle mě tu protiizraelskou demonstraci unesla směrem, který je zas antisemický. Takže a myslím, že ti pořadatelé si toho asi nevšimli, protože kdyby si toho všimli, předpokládám, že by někoho se nechat projevat antisemicky na té demonstraci nenechali. Takže myslím, že tohle se nedělá prostě.
2: Já na to můžu reagovat, jako mi přijde zásadní u těch umělců a těch požadavků na ty umělce, je to, že já myslím, že ty umělci musí očekávat, že to od nich budou, že od nich jako budou lidi chtít vyjádření v té situaci, kdy ty umělci se vyjadřují ke spoustě jiných věcem, což je prostě případ toho Eda Sheerana, který jakoby má celou jakoby historii politických nějakých vyjádření a podpor nějakých politiků třeba dokonce a potom prostě jakoby je podle mě úplně na místě, že ty fanoušci potom očekávají, když vzhledem k tomu, co se děje v Gaze, kolik tam prostě bylo zabitých lidí, civilistů, dětí, co všechno tam bylo zničený, tak jako já úplně chápu, že ty lidi požadují to, aby ty umělci jako na to měli ne takový postoj, že vyjdou vstříc někomu.
1: David Šarf to chápe. Chápete to i vy, Robine. Myslíte si, že opravdu v té situaci, v jaké tady teď jsme, nebo my ne, my tři, ale situace, jaká se odehrává v Gaze a v rámci izraelsko-palestinského konfliktu, takže megastar typu Eda Sheerana se musí vyjádřit, že nemůže zůstat neutrální?
0: Já myslím, že v žádném případě člověk jakoby nemá kapacitu na to, aby se vyjadřoval úplně ke všem konfliktům. Těch konfliktů je po světě strašně moc. Ed Sheeran se třeba jasně vyjádřil ke konfliktu na Ukrajině. To je vlastně tady to téma, tohle téma, který tady řešíme, tak mě na něm nejvíc baví, že vlastně strhlo pozornost od toho, co se nás bezprostředně týká, což je válka na Ukrajině, směrem k tomuhle konfliktu, který je taky hrozný. V žádném případě není tak černobílej jako ukrajinská válka a vlastně tam přesměrovává tu pozornost. A tam se třeba Ed Sheeran vyjádřil jasně, tam on podpořil Ukrajinu. Já si myslím, že je hloupost chtít po všech umělcích, aby se vyjadřovali ke všem konfliktům. To je prostě, proč by to měli dělat?
1: Já si vzpomínám, Robine, že v našem českém prostředí mnozí lidé špatně snášeli, že Karel Gott, Helena Vondráčková nebo Michal David v podstatě sloužili komunistům, když proti nim nevystupovali. Ale oni se hájili, speciálně Karel Gott, tím, že chtěli jenom zpívat a rozdávat radost. Takže jako je, či není v pořádku chtít jenom zpívat a poskytovat de facto únik od reality?
0: Já nevím, já se ve své práci snažím jako vyjadřovat dost konkrétně angažovaně, to znamená, že mě pole show businessu jako míjí a v podstatě mě nezajímá, jak jsem řekl na začátku, vyvozovat z něho nějaký jakoby morální předpokládatelný standardy, si myslím, že je úplně naivní, jako pokud se někdo jenom zpívá a nic neříká, je to jeho věc, ale jak říkám, Ed Sheeran třeba k některým věcem se postavil, myslím si, že není jeho povinnost se postavit úplně ke všem. Chápu, že teďka je v tom kontextu opravdu ten konflikt jako Izrael, Palestina ten trendující, jo, je to ta móda, jak jsme se o tom už bavili, ale nemyslím si, že jeho povinnost nutně k tomu zaujmout stanovisko. Navíc, jak k tomu chcete zaujmout jednoznačný stanovisko? Ten konflikt opravdu má přece spoustu odstínů. Začal 7. říjnem, kdy prostě Hamas systematicky znásilňoval, vraždil a tak dál.
1: Pro někoho ani 7. říjnem nezačal, začalo dost dřív, ale Davide Šarfe, není třeba skutečnost, že k žádnému hromadnému vracení lístku jako nedošlo důkazem, že lidé chtějí spíš Eda Sheerana jako hudebníka, než jako nějakého politického aktivistu, že zkrátka, jak říkal Robin Kvapil, nemusí se ani megastar nutně vyjádřit úplně ke všemu a mít názor úplně na vše.
2: Já jsem toho nikdy neřekl, já jsem řekl, že to jakoby že to lidi očekávají to vyjádření, je pochopitelný vzhledem té situace, který byl Ed Sheeran, který jakoby umožnil vyhození svého předskokana, kterýho si předtím sám najal. To je jakoby, já neříkám, že to Ed Sheeran jakoby musí dělat vždycky za všech okolností. Já taky nemám nějaký extra vysoký morální mínění o show businessu, v tom se s panem Kvapilem shodneme. Jako mně přijde vlastně...
1: Je pro vás ta otázka kolem Gazy natolik jednoznačná, že si myslíte, že každý by se teda měl umět vyjádřit?
2: Ne, to já neříkám, že by se měl umět vyjádřit každý, ale myslím si, že ta otázka není až tak složitá, jak to třeba Ed Sheeran potom podával v tom svém prohlášení, kde řekl, že to je nejsložitější konflikt na světě, jestli se nepletu, nebo něco takového. Myslím si, že ten konflikt nezačal za první 7. říjnem, jak vy jste, zmínil.
0: Tuhle fázi toho konfliktu.
2: Jasně. Já nevím, přijde, že ta situace je jako natolik drastická, můžeme se opakovat ty čísla, prostě 74 tisíc zabitých lidí, to je ten nejkonzervativnější odhad, který uznala i izraelská armáda, z toho je 21 tisíc dětí. V Gaze je prostě nejvíc dětských amputací jakoby na celém, jako v poměru na obyvatelstvo na celém světě. Jo, v Gaze byl nějakou dobu hladomor, v nějakou dobu tam vypukla dětská obrna, což je prostě nemoc, kterou jsme v 19. století vymítili. Jo, tohoto všechno se jakoby v Gaze, tyhle ty všechny hrozné věci se v Gaze děly.
1: Tak jste zatím nezmínil nic, co se dělo zase naopak proti Izraeli, ale...
0: A to je jakoby důležitá součást toho příběhu, jo. Ty čísla jsou hrozný, ten samozřejmě, že nikdo nespochybňuje, že to, co se děje v Gaze, já myslím, že to určitě nespochybňuje ani Sheeran, konec konců to řekl v tom vyjádření, jo. Ale potom on říká správně, že ten konflikt opravdu velmi složitý je, protože se o tom bavili a nechtěli bychom se hádat, a já se s váma nechci hádat dneska vůbec, tak bychom se podle mě jako dlouho ničeho nedobrali. Jo? Navíc v té složitosti toho konfliktu, kolik se vyzná podle vás v České republice lidí doopravdy? Jakoby dobře.
2: Já myslím, že není potřeba se v tom konfliktu jakoby vyznat jo. až tak moc.
1: Myslím, že to, to jenom není emocema, to potřeba?
2: To není já myslím, úplně. Že to, jakoby, myslím, že ty základní informace existují, jsou jakoby všude v médiích, to, ty základní informace všichni víme. A to v čem podle mě jako to rámování ty otázky na to, že je to nějaký složitý konflikt, který musíme vyvažovat nějaký dvě strany, tak podle mě to jakoby úplně přehlíží ten základní fakt, který platí jak pro ty Spojené státy, tak pro nás. A to je to, že jakoby naše vlády a naše průmysly úplně jakoby jednoznačně podporují tu jednu stranu. Takže já jako vlastně...
1: Tak teď jste zase přeskočil někam dál, ale ono opravdu je to složité a opravdu vy říkáte, jako, že to je samozřejmé, že tady jsou čísla, ano, čísla tady jsou a některá čísla lidi nepopírají, jiná čísla jsou předmětem asi hádek, ale jako jednoduché to určitě není. Z vašeho pohledu je, dobře, nechcete se hádat, ale kam se tedy ta debata vlastně, protože tenhle pořad nemá být o meritu věci, tedy o samotném izraelsko-palestinském konfliktu, ale kam se ta...
0: opravdu nevyřešíme.
1: No, tam se ta, no jistě, že ne, ale kam se ta debata vůbec jako posunula? Nakolik jsou lidé schopni, nebo naopak neschopni vůbec se o tom nějak věcně bavit?
0: Já vám nabídnu jako svoji interpretaci, která mě vlastně na tom trápí v kontextu toho, co já, čemu já se věnuju a co já tady jakoby žiju. Já opravdu vnímám, jak ta debata stáčí pozornost třetím rokem od toho konfliktu na té Ukrajině, jakoby dramatickým způsobem. A teďka my se ovšem v podstatě, co se hodně ta debata je nejvíc vyhrocená samozřejmě v onlineovém prostředí, protože ten Facebook nějakým způsobem, a nejenom Facebook, takhle funguje ty sítě. Jo. A my se pohybujeme v prostředí prostě, kdy s náma vede fašistický Rusko, prostě, který vede konflikt, který je černobílej, který zautočilo na Ukrajinu a zabíjí tam prostě lidi pátým rokem. Vede s náma hybridní válku. A myslím si, že tenhle konflikt Izrael-Gaza, který je mnohem složitější, tak se stal jedním jakoby z polarizačních témat, do kterých to Rusko intenzivně přisypává peníze. Ostatně, třeba
1: takže jenom, i za tou debatou o Gaze třeba vidíte zájmy Ruska? Chápu to dobře?
0: Pochopitelně, pokud někdo jakoby odkloní svoji pozornost. Lidi kolem levice podporovali Ukrajinu. Když se podíváte na ty, a to je dobře, já myslím, že ji podporují doteď. Já myslím, že jakoby ta podpora uvnitřní se jakoby nestratila. Ta vnější, když se podíváte na jejich facebookové profily, tak mnohý z nich už opravdu třetím rokem k tomu jako nic moc nenapsali. Jo. Zatímco těch příspěvků k té Gaze je prostě ohromný množství. A já tomu rozumím, protože to téma, to prostě, když vidíte ty obrázky, tak je to jako emoční téma. Pokud lidi, je velká
1: obrázky
0: tendence...
1: Obrázky z Ukrajiny jsou vidět také, ale je to možná na Davida Šarfa. Vy tu levicovou scénu možná budete znát lépe. Souhlasil byste s interpretací Robina Kvapila, že se tady pozornost vlastně odlévá od ukrajinského konfliktu, který je pro nás tady teď a tady daleko důležitější?
2: Jo, tak já nesouhlasím s vícero věcma. Nesouhlasím za prý svou základní premisou. Jakože když se člověk podívá na stránky českých médií velkých, když se podívá na hlavní zprávy na všech televizních stanicích.
0: Já jsem mluvil o levici. Jakoby o lidech z levice, o tom já jsem mluvil.
2: Jo, ale vy jste mluvil, že se jako odvádí pozornost nějak obecně. OK, dobře. Takže a myslím si...
1: Taky pochopila jako o levici.
2: A když to teda vztáhnu k nějaký tady jakoby abstraktní levici, nevím, jakoby furt by mi přišlo, byste to mělo jako hodně upřesnit, ale myslím si, že...
0: Můžem to zkusit.
2: No. Když se to, pokud to, jako já to vnímám prostě tak, i ze své pozice, že prostě kritizuju to, jak tu současnou zahraniční politiku naší vlády. A jakoby já se shoduju s panem Kaplem v jeho hodnocení Ruska, a myslím si, že v tomhletom ohledu jakoby nemám problém s tím, co dělá naše vláda ve vztahu k Ukrajině. Mám problém s tím, co dělá naše vláda ve vztahu k Izraeli. Takže jakoby to je ten důvod, proč jakoby kritizuju to, co jakoby je špatně. To mi přijde, že jakoby...
0: Já bohužel mám problém s tím, co dělá naše současná vláda ve vztahu k Ukrajině, velký teda. A mám bohužel problém i s tím, jak moc ta věc, která se nás bytostně týká, tak se vlastně tímhle s tím jakoby rozmělňuje. Já vlastně v tom primární moje východisko v těchto vlastně diskuzích je, že mě opravdu trápí tenhle aspekt té věci. A myslím, že je potřeba se o tom takhle prostě bavit. No.
1: Jinak mimochodem asi budete souhlasit, když řeknu, že Izrael se ocitá pod stále větším a větším tlakem. Ano, česká vláda je kritizována tady zdejší levicí nebo těmi, kdo velmi prožívají problém v Gaze emočně a nedivím se jim, když se mluví o desítkách tisíc obětí na straně Palestinců, tak ale vlastně tenhle tábor názorový kritizuje Izrael, ale zajímá mě, jestli se ocitá pod stejně silným tlakem i ta palestinská strana a Hamas. Davide Šarfe.
2: Tak já myslím, že ten postoj nějaký v globální veřejnosti k Hamásu a k tomu, co Hamás spáchal 7. října, se jako nemění. Tam je podle mě ten
1: postoj konzistentní. Já se ptám na to srovnání, jestli ten tlak na Hamás je třeba adekvátní jako tomu tlaku na Izrael.
2: No já bych zase řekl to s tím, co jsem říkal, jakoby všechny západní vlády podporují politicky nebo posílají zbraně Izraeli, nikoli v Hamásu, proto jakoby se bavíme o tom, že tlačíme na Izrael, protože Izrael je ten náš v uhozovkách spojenec podle všech vyjádření našich politiků.
0: No, já myslím, že je strašně dobře, že žádný vlády neposílají zbraně Hamásu. Hamas je proboha teroristická organizace, která prostě naprosto... To, co dělají Rusové na okupovaných územích Ukrajiny, tak dělal Hamas, když vtrhl 7.10. do Izraele. Ještě si to natáčeli tam. A je stejná ta práce s tou mediální stopou. Rusové si taky natáčejí ženy, které znásilňují, byť se tím jakoby usvědčují z válečných zločinů, tak oni se natáčí, dávají to do skupin a tím jakoby budujou tu komunitu. Jo. To přesně podle tohohle stejného scénáře postupoval ten Hamas. A jako na tomhle opravdu se klidně nezhodnu, že je dobře, že nikdo neposílá peníze na zbraně Hamásu. Jo. To, v tom jsem já úplně, v tom mám zrovna úplně jasno. Ale
1: Mě ještě možná na závěr zajímá...
2: Já bych chtěl ujasnit, že jsem neřekl, že má nějaká vláda posílat zbraně Hamásu.
1: Ale samozřejmě ne. Ale v Česku máme skupiny hlavně mladých lidí, kteří útok ze 7. října 2023, teď bude výročí, dokonce oslavovali. A o spojení těch dvou zmíněných cílů, jako mám teď na mysli Izrael a Ukrajina, můžeme mluvit třeba ohledně žhářského útoku na pardubický areál LPP Holding. Ta společnost měla vlastně vazby jak na Izrael, tak na ukrajinský obranný sektor. Já se jenom ptám, jestli nezachází ta radikalizace ve jménu Palestiny třeba už trochu daleko. Jaký názor má Robin Kvapil?
0: V tomhle případě určitě zachází, teď zapálit jakoby továrnu, ještě navíc bej tak blbej, že zapálíte továrnu s tím, že si myslíte, že jednáte proti Izraeli a v podstatě poškodíte nějaké věci, které mají pomáhat Ukrajině. To je samozřejmě úplně otřesný. A přijde mě v tomhle konkrétním případě mě přišla neuvěřitelná jakoby ta vlna podpory, třeba u Alarmu, který jakoby relativizoval ten útok, protože... chápete, tam nebo v deníku referendu přirovnali jako k partizánům, jo? Tak to je asi stejná analogie, kdyby Gabčík s Kubišem zapálili za druhé světové války továrnu na výrobu letadel pro RAF, jo? To je bizarní a tohle zlehčovat to je podle mě nepřijatelný, tam jsem si taky v tom jistý.
1: Aha, tak tady poslední slovo bude mít David Šarf. Nebylo to zlehčování toho problému, který vyústil nakonec na útok na LPP Holding?
2: Já myslím, že to zlehčování nebylo v kontextu té debaty, ve které se vlastně velmi rychle začaly v médiích objevat závěry o tom, že to je teroristický útok, což prostě proto nejsou žádný důkazy, o tom budou rozhodovat nejspíš soudy, takže to mi
1: stejně jako budou mezinárodní soudy mimochodem rozhodovat o tom, jestli v Gaze se odehrála genocida, válečné zločiny a tak dále. O tom také zatím nikdo nerozhodl.
0: Ale v tom teda píšete vždycky to slovo genocida, tak já bych taky v tom počkal třeba na rozhodnutí těch soudů. To si myslím, že v tomhle případě vidíme tu zapálenou továrnu, ale jako jasně, máte pravdu, ano, počkáme si na rozhodnutí
1: počkáme
0: soudu.
1: Počkáme si. Pánové, více už se nám do pořadu nevejde. David Šarf z Alarmu byl hostem dnešního Pro a proti a Robin Kvapil, režisér Velkého vlasteneckého výletu. Díky. Mějte se pěkně, naslyšenou.
0: Moc děkuji.
1: A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
3: 23 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Turek zaslal organizaci Hnutí Duha omluvu za své výroky. Španělští poslanci zamítli vládní návrh na zvýšení ochrany nájemníků. Hokejisté Litvínova prohráli v extralize na ledě vedoucího Třince 2-3. Na poslední příčku tabulky klesla Olomouc. A počasí zítra bude jasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Poslanec Filip Turek za motoristy poslal omluvu za své výroky ekologické organizaci Hnutí Duha. Ta o tom informovala na svém webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a její členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Omluvu měl Turek podle verdiktu pražského městského soudu zaslat přímo ekologické organizaci Hnutí Duha. Pokračuje její mluvčí Eva Pernicová.
5: Filip Turek nám do datové schránky poslal písemnou omluvu, čímž část své povinnosti splnil. Omluvu, kterou má podle rozsudku umístit také na svém Facebooku, zatím nezveřejnil. Pro nás je důležité, že soud pravomocně potvrdil, že jeho výroky o Hnutí Duha byly nepravdivé a zasáhly do pověsti naší organizace.
4: Poslanci španělského parlamentu dnes zamítli dva vládní dekrety, které měly zvýšit ochranu nájemníků. Vláda premiéra Pedra Sancheze dekrety navrhla po nuceném vystěhování madridské seniorky z bytu, které vyvolalo masivní protesty po celé zemi. Vládní dekrety měly zajistit snadnější přístup k bydlení, cenově dostupnější nájmy nebo zastavit vystěhovávání z bytů. Dnešní hlasování je pro španělského premiéra velkým neúspěchem a tamní média spekulují o možnosti vyhlášení předčasných voleb. Demonstranti za lepší bytové podmínky zároveň plánují pokračovat v protestech. Dva Češi zemřeli při dopravní nehodě v americkém Wyomingu. Další je zraněný. Informoval o tom mluvčí tuzemského ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle toho se nehodou ve spolupráci s místními úřady dál zabývá český generální konzulát v Los Angeles. Lanovka na Petřín v Praze od svého spuštění před 10 dny přepravila 115 000 cestujících. Dělníci ji opravovali 2 roky. Největší zájem měli lidé minulý prodloužený víkend, kdy se lanovou dráhou svezlo asi 47 000 cestujících za 3 dny, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
6: Je vidět, že efekt nového platí, protože před 2 lety, v září 2024, jsme v průměru přepravovali zhruba kolem 7 tisíc cestujících denně. Teď ten průměr je kolem 11,5 tisíc cestujících.
4: Litvínovští hokejisté prohráli v 7. kole Tipsport Extraligy v Třinci 2-3, když na jednogólový rozdíl snížili až při závěrečné hře bez brankáře. Naopak Třinec ještě v 7 úvodních zápasech nestratil ani bod a vyrovnal 2 roky starý rekord soutěže právě Litvínova. Jak může mít tým s takovou bilancí sebevědomí, říká trenér Litvínova Robert Reichl.
7: Pomůže to pro hlavu, pro to, jak pracují, jak vyhrávají. Určitě to je příjemný a byli jsme tam před 2 rokama. Vím, že tomu stopak si věří, má sílu a i když se nedaří, tak nějak ten zápas vždycky zlomí.
4: V dalších utkáních 7. kola Pardubice přehráli Plzeň, Karlovy Vary zvítězili ve Vítkovicích 3-0, Hradec Králové vyhrál na ledě Kladna 4-3 po samostatných nájezdech, Kometa Brno zdolala Mladou Boleslav 3-2 taky po nájezdech a Olomouc prohrála v Liberci 0-2 a propadla se na poslední příčku.
8: Na D1 v Brně a nehoda na 28 u Bělušic. Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy dejte pozor na průjezdu Brnem za sjezdem na výstaviště. Mezi kilometry 187 a 186,5 pracují silničáři. Projíždí se pouze levým pruhem bez většího zdržení. A v opačném směru z Prahy na Vyškov za sjezdem na výstaviště pracují silničáři mezi kilometry 193 a 194. Zde se projíždí pravým pruhem a v koloně se zdržíte 5 minut. Na silnici 28 mezi Louny a Mostem zpomalte za odbočkou na Lipčeves. Došlo tam ke střetu auta se zvěří. Vozidlo stojí na krajnici, na místě hasiči likvidují vyteklé kapaliny. Projíždí se kivadlově bez zdržení. V Praze v Čakovicích čekejte dopravní omezení v okolí obchodního centra Globus. Tvoří se zde kolony vozidel vlivem srazu tuningových vozidel. Na příjezdových komunikacích hlídky policie. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: V noci se ochladí na 10 až 5 stupňů, ojediněle až na 3 stupně a objevit se mohou i přízemní mrazíky. A zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
9: Spor o sedmiletý rozpočet Evropské unie, pondělní nedožité devadesátiny Václava Havla či pozadí dramatu na palubě letadla do Tel Avivu. Nejenom tato témata rozebrou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím narušený poslech přeje Petr Schwarz.
3: Názory a argumenty.
9: Jedním z hlavních témat, o kterých tento týden v Praze jednal premiér Andrej Babiš s předsedkyní italské vlády Giorgou Meloniovou, byl budoucí sedmiletý rozpočet Evropské unie, který chce mít předseda Evropské rady Košta dohodnutý do konce roku. Jenže 6 čistých plátců do rozpočtu, Německo, Nizozemí, Rakousko a 3 skandinávské země, Švédsko, Dánsko a Finsko, hrozí vetem, pokud nebudou přijaty škrty v řádu 100 miliard eur, hlavně v zemědělských dotacích a dotacích pro chudší regiony, posílit naopak tí peníze na inovace a obranu. Itálie a Česko naopak patří do skupiny 17 zemí, které chtějí tyto dotace zachovat či ještě zvýšit. A o tom teď budu hovořit s analytikem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Dobrý den.
10: Hezký den.
9: Otázka jednoduchá. Co hrozí?
10: No, kdybych si mohl vsadit, a já jsem příznivce politických sázek, nechci nabádat, nemá se to, ale kdybych si mohl vsadit, tak se vsadím, že ten rozpočet do konce roku teda hotový nebude. Jednak je to dost ambiciozní plán ze strany předsedy Košty a za druhé je vidět na straně čistých plátců do rozpočtu, ta šestice zemí, že opravdu uhnout nechtějí, že to myslí vážně s tím tlakem a že příští Evropská rada, která nás čeká v polovině října, dost možná bude dost komplikovaná a bude tam asi debata právě o tom, zda tedy zachovat a v jaké míře ty tradiční rozpočtové položky, jako jsou dotace do zemědělské a kohezní politiky, protože si myslím, že ta situace, jaká je nyní, je v zásadě neudržitelná pro státy jako Německo, Nizozemsko a další, je pro jejich voliče v těchto zemích politicky těžko obhajitelné, že by se měl rozpočet snad navyšovat. Naopak chtějí vidět úspory. Státy jako Česko, Itálie a další se snaží na to dívat trochu jinak a říkají, vždy to nejsou vlastně tradiční kapitoly, to jsou i inovační kapitoly do jisté míry, když se na to podíváme do detailu, ale myslím si, že bude dost těžké tuhle linku držet a vysvětlovat i, protože všichni máme tak trochu máslo na hlavě v té střední a východní Evropě, těch příběhů o tom, že dotace nejsou vlastně tak úplně inovační, ale spíš často končí v kapsách, kde by neměly, ty jsou po Evropě známé a zdaleka nejde jenom o střed zájmu Andreje Babiše, jde hlavně o Maďarsko. Konec konců, když se bavíme o Itálii, tak tam je problém s mafií. To jsou bohužel dost hluboké problémy, které dost stěžují vyjednavací pozici těchto zemí.
9: Poměrně zvláštní je situace Francie, která na jednu stranu patří mezi největší plátce, ale zároveň mezi největší nebo je největším příjemcem zemědělských dotací. Může ta být jakýmsi jazyčkem na vahách?
10: Francie má opravdu v tomto zvláštní pozici. Obávám se ale, že Emmanuel Macron jako končící prezident, jeho role je už tím faktem, že je končící prezident, dosti oslabená. Těžko samozřejmě odhadovat, co ještě bude schopen nebo nebude do toho konce svého mandátu vyjednat. Ta snaha urychlit vyjednávání je mimo jiné dána i tím, aby se dohoda stihla ještě za jeho mandátu, aby snad u té dohody nedej bože nebyl krajně pravicový prezident či prezidentka ve Francii, ale obávám se, že spíše ta debata bude na lince Německo a blok těch zemí, které si říkají sami příznivci koheze, příznivci zachování těchto tradičních kapitol.
9: To byl analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk, které děkuji.
10: Díky, hezký den.
9: Václav Havel, první český prezident, dramatik a disident, by se v pondělí dožil 90 let. Kulaté výročí jeho narození se v těchto dnech široce připomíná různými akcemi na všemožných úrovních. Význam Václava Havla pro naši zemi připomíná dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
11: Vlastně se to dalo čekat. Václav Havel bude této zemi chybět tím intenzivněji, čím víc se bude jeho smrt vzdalovat v čase. Jakoby teprve s odstupem bylo stále zřetelnější, oč jsme přišli. Příznačné přitom bylo už tenkrát, 18. prosince 2011, kdy na Hrádečku u Trutnova zemřel, že to byli hlavně mladí lidé, kteří začali na náměstích spontánně zapalovat svíčky a pokládat květiny. Narodili se do svobody a Havla v křesle prezidenta zažili jako děti. Jeho knihy a eseje mohly mít tak maximálně ve škole jako povinnou četbu. Podle zářijového průzkumu agentury STEM/Mark považuje 56% střední generace, to znamená tehdejší mládeže, Václava Havla za nejlepšího porevolučního prezidenta. U lidí nad 60 let je to jen 38%. Mladých od 18 do 29 let, kteří ho pozitivně hodnotí, je naproti tomu 43%. Což znamená, že se Havlův symbolický význam přenáší i na generaci, která ho v roli prezidenta nemohla osobně zažít. Jako důvod agentura STEM/Mark uvádí, že mladí lidé do 30 let oceňují Václava Havla především za jeho obranu lidských práv a občanskou angažovanost. Faktem je, že Václav Havel viděl i jako prezident svou odpovědnost, jak to kdysi formuloval, v tom zasazovat se jen o to, co považuje za dobré a správné. Ve svém projevu v Rudolfínu v roce 1997 kritizoval například otevřeně tehdejší politickou situaci se všemi jejími mafiánskými a korupčními praktikami. Nelíbilo se to nejen tehdejšímu premiérovi Klausovi, ale i mnoha ostatním politikům. Většinou Havlovi vytýkali, že se tváří, jako by na tom hradě už roky neseděl i on. V každém případě tím Václav Havel nastavil české společnosti zrcadlo. Jádrem problému přitom bylo a je, že první český porevoluční prezident, symbol svobody a demokracie, zůstal zároveň i symbolem zdejších nadějí, že s takovou osobností v čele, jako je on, už všechno půjde samo. Když se pak ukázalo, jak namáhavé je budovat právní stát, jak dlouho to trvá a jak ošklivé peripetie to může nabývat, stal se z Havla jako symbolu svobody, nezřídka i Havel, co by hromosvod. Podle rčení, že doma není nikdo prorokem, to měl za hranicemi podstatně jednodušší. A jeho zásluhou to měla jednodušší i Česká republika, když například v 90. letech žádala o přijetí do Severoatlantické aliance. Václav Havel byl a je ve světě symbolem nenásilného odporu a občanské odvahy chránit lidská práva. Víc než jindy je jeho příklad aktuální právě teď, v době, kdy se rozpadá dosavadní světový řád a demokracii oslabuje nástup autokratů. V Havlově skoro 50 let staré eseji Moc bezmocných je řeč o zelináři, který ve výloze denně vystavuje komunistické heslo Proletáři všech zemí, spojte se. Ne proto, že by mu věřil, ale protože se to od něj očekává. Totéž předstírají každý den miliony lidí a pomáhají tak upevňovat stabilitu systému, o kterém všichni vědí, že je založený na lži. Tuhle spoluúčast lze ale odmítnout a rozhodnout se pro život v pravdě. A to už by pro režim nebezpečné bylo. Havlova Moc bezmocných není ale jenom text o komunistické totalitě. Dnes se dá číst jako varování před okamžikem, kdy se lidé začnou přizpůsobovat moci dřív, než je k tomu moc skutečně donutí.
9: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Jaké je pozadí dramatu na palubě dubajského letadla do Tel Avivu, kde tento týden druhý pilot pobodal kapitána a s největší pravděpodobností chtěl i se 174 cestujícími a posádkou narazit letadlem do země? O tom ve svém komentáři hovoří komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
12: Krátce po výročí 11. září se odehrála jeho inovovaná obdoba, a to na saúdském nebi. Zahrnovala také izraelské pasažéry, emirátské aerolinky a ománského pachatele. Šlo vlastně o mikrokosmos daného regionu. Zpráva o lince mezi Emiráty a Izraelem by ještě před 10 lety zněla jako sci-fi. Dnes je možné unést letadlo plné izraelských turistů, kteří byli na bezstarostném výletě v zemi u Perského zálivu. Zatímco některé evropské státy jsou vůči Jeruzalému stále nepřátelštější, některé latinskoamerické, ale i arabské a muslimské státy se naopak posouvají blíž k Izraeli. A konkrétně Emiráty ze spojenectví s Izraelem vytvořili součást své bezpečnostní strategie. Teď se ocitli před dilematem, zda vydají ománského pachatele do Izraele, kde by ho nepochybně rádi vyslechli a možná i soudili. Omán vůči všem regionálním konfliktům zachovává zvláštní druh neutrality. Například s Izraelem má dlouhodobé kontakty, ale ani se nechystá ho oficiálně uznat, jak to udělali Emiráty nebo Bahrajn. V tamním zpravodajství se raději o podílu ománského občana takřka nemluví. Do zvláštního postavení se dostala Saúdská Arábie, nad jejímž územím k únosu došlo a kde by také letoun pravděpodobně havaroval, pokud by se cestujícím nepodařilo neštěstí zabránit. Saúdi nadále tvrdí, že s Izraelci jsou ochotni uzavřít mír, ale jen za naplnění řady podmínek, například vytvoření palestinského státu. Už ovšem nežádají zrušení Izraele. V tomto případě například odmítli i to, aby pro zachráněné cestující přiletěla izraelská letadla. Současně se na internetu stal virálním záběr Saúdky v černém nikábu, jak ošetřuje Izraelku v černém tílku. V této věci se projevuje dlouhodobý rozpor mezi míněním společnosti, která je silně protiizraelská, a mocenské elity, která je pragmatická a spolupráci s Izraelem nakloněná. Saúdi právě zažívají rozčarování ze situace, kdy jejich životní zájmy ohrožují pro iránští jemenští husijové, aniž by se Riádu dostalo pomoci jak z americké strany, tak od nových spojenců Pákistánu a Turecka. Saúdi si všimli, že Izraelcům se úspěšným útokem na husijské vedení podařilo husije odstrašit od ostřelování izraelských cílů. Žádat izraelskou pomoc otevřeně je však nemyslitelné. V samotném Izraeli běží odlišná debata, například co by bylo správné dělat, pokud by se unesené letadlo dostalo do izraelského vzdušného prostoru a pilot jim chtěl nalétnout do nějaké budovy ve stylu útoku 11. září. Mělo by být sestřeleno i s izraelskými pasažéry? Opozice kritizuje Netanyahua za laxnost, s níž dopustil, že izraelské cestující dopravují zcela nepověření lidé, například příslušník státu, který neuznává Izrael a pravděpodobně prošel radikalizací. Netanyahu se snaží věc využít pro sebe. Cestující hodlá vyznamenat na velké ceremonii a obecně je zřejmé, že podobné incidenty mu v nadcházejících volbách pomohou. O incidentu se příliš nemluví v palestinských médiích. Mimo jiné je to i kvůli starší historii únosů civilních letadel. Za nimiž často stáli palestinští pachatelé. Zdá se, že nejspokojenější jsou v Indii, kde se kapitán Machar stal globálním hrdinou. Jen si stěžují, že se prý v zahraničních médiích nedostatečně zdůrazňuje jeho indická národnost.
9: Slyšeli jste komentář kolegy Jana Fingerlanda.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Teď už je na řadě pravidelné páteční okénko do Ruska, dnes o návratu ke stalinským metodám. U mikrofonu je Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz.
13: 51letý Alexander Kyněv je známý ruský politolog a jeden z hlavních expertů na volby a regionální politiku v zemi. Patří k aktivním stoupencům zdravého způsobu života. Dne 24. září byl v Moskvě zadržen za účasti pracovníku tajné služby FSB. Dne 25. září ho soud poslal na 2 měsíce do vazby. pro obvinění z pokusu o distribuci drog ve velkém rozsahu. Trest je 10 až 20 let. Obvinění vypadá absurdně vůči člověku, jehož odpor ke drogám je veřejně znám. Navíc se stačí podívat na oficiální ruské policejní seriály v televizi. Ukazuje se v nich bez servítků, jak ruští policisté s sebou nosí sáčky s drogami, aby zatkli občany, kteří se jim znelíbí, poté, co jim tyto drogy podstrčí. Co ale provedl Kyněv? Vždyť odmítl emigrovat a naopak čtil na ruské odpůrce režimu v exilu oheň a síru. Ačkoliv ho samotného režim v únoru 2026 ocejchoval jako zahraničního agenta za údajně nepravdivé informace o moci a volebním systému. V Rusku zůstal a veřejně rozebral volby do státní dumy ve dnech 18. až 20. září. Jenže rozebral je včetně falšování výsledků. Právě tady byl zakopaný pes. Kyněva při zadržení těžce zbyli. Byly mu diagnostikovány dvě zlomeniny holení kosti. Stav je podle lékařských informací středně těžký. Byl umístěn do nemocnice při vazební věznici. Ruské lidskoprávní zdroje označily zranění za výsledek mučení. Dne 29. září známá ruská politoložka Jekaterina Šulmanová, nyní v exilu, uvedla, že zlomení nohy i mučení elektrickým proudem použili příslušníci FSB, aby Kyněva přinutili k přiznání z vlasti zrady. Politolog mučení nepodlehl. Moskevská vězeňská zpráva oznámila prověrku. Oficiální komentář vyšetřovatelů chybí. Stav ke dni 1. října byl takový, že Kyněv zůstával ve vazbě a vinu neuznal. Proč se mi jeví tento případ jako důležitý milník na cestě transformace Putinova režimu od autoritářství k nejbrutálnější formě totality? Cynik by namítl, že Kyněva přece na místě nezabili, jako Borise Němcova nebo Alexeje Navalného, jenom mu nohu zlomili na dvou místech. Pokusím se vysvětlit rozdíl. Němcov, natož Navalny, byli přímými odpůrci Putinova vládnutí. Oba aspirovali na nejvyšší postavení v zemi a vedli proti Putinovi politický boj. Kyněv se ale ze všech sil snažil zůstat jenom nezávislým pozorovatelem, neškodným intelektuálem, který se dokonce nerozpakuje veřejně proklínat Putinovi odpůrce v exilu. Dopadl i přes tyto pokusy bídně. Režim dal najevo, že od nynějška musí každý už jen velebit vůdce. Jde o návrat ke stalinským praktikám nepodložených obvinění. Například v kauze Tuchačevský v červnu 1937 bylo 8 vysokých velitelů obviněno z předání operačního plánu Wehrmachtu a z vojenského spiknutí financovaného Německem. Téhož dne byli popraveni. V roce 1957 bylo řízení zastaveno pro absenci skutkové podstaty trestného činu. Jenže nový rok 1957 je v současném Rusku v nedohlednu.
9: To bylo páteční okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova z serveru novinky.cz. Brazílie čeká v neděli první kolo velice vyhraněných prezidentských voleb. A při pohledu na jména dvou hlavních kandidátů, jejich šance jsou podle průzkumů hodně vyrovnané, by se někdo nemusel ubránit pocitu déjà vu. Slovo má publicistka Leona Šmelcová.
14: Vyhraje Lula da Silva nebo Bolsonaro? Počkat, neslyšeli jsme ta samá jména už před 4 lety? Ano, i když rozdíl tady je. V roce 2022 kandidoval Luiz Inácio Lula da Silva proti dosluhujícímu prezidentovi Jairu Bolsonárovi. Letos Lulu vyzval Jairův syn Flávio. Bolsonaro starší totiž kandidovat nemůže. Odpikává si 27-letý trest za pokus zvrátit výsledek minulých voleb. Přesto zůstává v brazilské politice přítomný. Flávio vstupuje do kampaně jako dědic otcova jména i voličského hnutí. Mimochodem, kdyby Flávio nemohl, zřejmě by ho mohl zastoupit některý z mladších bratrů, případně Macecha Michel. Všichni tři jsou politicky aktivní. 45-letý Flávio se snaží působit mírněji než jeho otec. Připomíná, že je očkovaný a žertuje, že ho manželka s dcerami převychovali. Bývalý prezident proslul hrubými výroky a otevřeným mačismem, které odrazovaly řadu voliček. A že jich je v Brazílii přes 80 milionů. V mnohém však Flávio navazuje na politický odkaz svého otce. Kampaň se nevede jen o ekonomiku a bezpečnost. Bolsonaro starší udělal z politiky také boj o morální hodnoty. O potraty, drogy, rodinu a náboženství. Jeho hnutí oslovilo sílící evangelikální komunitu. Někteří pastoři vykreslují hlasování jako střet dobra se zlem a varují před údajnou hrozbou, kterou pro víru a rodinu představuje levice. 80-letý Lula da Silva nabízí zkušenost a sociální politiku. Zdůrazňuje, že jeho vlády pomohly milionům lidí z chudoby. Jenže prezidentem je už potřetí a část Brazilců má pocit, že se jejich každodenní život zásadně nezlepšil. Přetrvává frustrace z kriminality či korupčních skandálů. Ostatně i Lula strávil necelé 2 roky za mřížemi kvůli zpronevěře. Soud ale jeho odsouzení později zrušil. Flávio je také vyšetřován v souvislosti s korupcí. Ani u něj však zatím nejde o prokázanou vinu. Nedůvěru posiluje i krize nejvyššího soudu. Soudce Alexandre de Moraes, který sehrál výraznou roli v případu proti Jairu Bolsonárovi, čelí podezřením v kauze zkrachovalé banky. Mnozí Brazilci mají pocit, že instituce nejsou nestranným rozhodčím, ale součástí politického boje. A do toho vstupují Spojené státy. Prezident Donald Trump v létě uvalil na Brazílii cla, která spojoval s procesem proti Jairu Bolsonárovi. Lula v nedávném projevu v OSN varoval před domácím i zahraničním podrýváním vůle voličů a zdůraznil, že Brazílie je suverénní země. USA sice výslovně nejmenoval, jeho vzkaz byl ale zřejmý. Paradoxně tak může americký tlak pomáhat právě jemu. Ostatně i Brazilci dávají červencové zvýšení cel za vinu spíš klanu Bolsonaru. Mnozí tak řeší, komu v neděli hodit hlas. Případně zda k volbám vůbec jít, byť v Brazílii je hlasování povinné. Už před 4 lety zůstala doma přibližně 1/5 voličů, nejvíc od roku 1998. Nadšení, které kdysi elektrizovalo davy, se vytratilo. Ostatních 13 kandidátů jakoby ani nebylo. V neděli se tak proti sobě postaví především 2 notoricky známá jména. Jenže známá jména ještě neznamenají přesvědčivé řešení. Ani Lula da Silva, ani Flávio Bolsonaro bohužel voličům neukazují, jak zastavit korupci a dostat veřejné finance pod kontrolu. Vypadá to, že se nebude rozhodovat o tom, kdo nabídne lepší budoucnost pro Brazílii, ale kdo v Brazilcích vzbuzuje menší obavy.
9: O volbě brazilského prezidenta hovořila Leona Šmelcová. Z dnešních názorů a argumentů už zbývá jen závěrečná glosa. Jazyková úprava od hudebnice a publicistky Evy Turnové.
15: Na korekturu Turnového H12 mi někdo doporučil paní Irenku ze sousední vesnice. Je to poklad. Bere si 150 korun za normostranu, ale stojí to za to, řekla mi známá. Irenka nejdřív opravovala jen čárky a překlepy, jenže těch bylo za 150 na stránku asi málo a tak se pustila do uvozovacích sloves, která jí připadala málo literární. Ve sloupku Zátiší s datlem se místo obyčejného řekl objevilo. To kouzlo je pryč, promiň, hlesla jsem teskně. Nevadí, opáčil John smířlivě. Pak přišly na řadu spojovací výrazy. Z obyčejného a bylo pro Češ a z potom zase na Češ. Začala se mít pocit, že Turnový háj napsal Alois Jirásek. Ve sloupku Absolutní přítomnost jsem popisovala, jak mi začíná vynechávat paměť a skončila větou. Chci to napsat kamarádce, ale které? Irenka z toho nejdřív udělala. Chci to napsat kamarádce, leč které? Ve druhém kole větu přepsala na chci to napsat kamarádce Lindě. V bublině stálo: čtenář si přece zaslouží vědět, o kterou kamarádku jde. Nakonec se Irena pustila do Pana Důla, textu o arrogantním technikovi, který přišel kvůli vodoměru. To už mi i zavolala. Prosím vás, on se opravdu jmenoval Důl? Ne, jmenoval se Karel Kokeš. Ale v textu je Důl, to zní poněkud hanlivě. Ano, to je schválně. Nemohl by se jmenovat raději Pan Spol? Co je Spol? No, spolehlivý. No to nemohl. Dál píšete, že byl arrogantní, nemohl být prostě jen unavený. Mohl, ale dost mě dusil. Z textu také není patrné, zda mu byla nabídnuta káva. Ne, nebyla. No, tak vidíte, možná to celé začalo spíš u vás. A taky by stálo za zmínku, že práce technika je fyzicky i psychicky dost náročná. Normálně doma takhle asi nemluví. No, neměl by takhle mluvit nikde, hlesla jsem. Jako autorka nějakého fejetonu nemůžete vědět, co postava doopravdy prožívá, opáčila Irena. Večer mi přišla poslední bublina. Na konci vašeho textu píšete, že Karel řekl: ty futra máte umístěný úplně blbě. Tuto větu prosím vyškrtnout. Do futra se prý vůbec nepraštil. Kokešová.
9: Glosou Evy Turnové končí páteční Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus. Petr Švárc.
3: Havel se ptá Peroutky.
16: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou. Až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
17: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
16: Příběh nepravděpodobného rozhovoru si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

Rok 1204 byl věru dobrodružný. Křižáci, kteří o dva roky dříve vypluli z Benátek, aby dobili zpět Jeruzalém, místo toho oblehli a vyplenili Konstantinopol. Od té doby se francouzští a piemontští rytíři spolu s benátskými kupci stali pány ostrovů v Egejském moři, případně celých měst na poloostrově Peloponés. Papež Innocens III. Usiloval o to, aby do tamních zemí vnesl alespoň trochu pořádku. V rámci těchto svých snah papež vyslal Valtra z Brienne na území Apulie, provincie, která v té době patřila k nejbohatším a zároveň nejvzpůrnějším. Protože nejvyšší feudální práva nad sicilským královstvím náležela papeži, vydával se Walter na výpravu formálně legitimní a požehnanou, ale o nic méně dobrodružnou. A hledal pro tuto žoldnéřskou výpravu bojovníky. V tažení, které papež nechal propagovat jako křížovou výpravu, viděl František dobrou příležitost, aby se konečně stal opravdovým rytířem a ještě jednou pro tyto své ambice nalezl u svého otce morální i ekonomickou podporu. Vyhlašované tažení do Apulie se samo od sebe zhroutilo, což by stačilo na vysvětlení, proč František neodešel. Ale říká se, že důvodů bylo víc a různých. Všechny svědcovy životopisy shodně vycházejí z tohoto jeho snu o slávě, aby ukázali, jak v něm naopak začala dozrávat konverze.

0: když se chtěl vyzbrojit pro nešťastnou asijskou válku, nebo když se chtěl vykoupit ze zajetí? Nebo to byl výsledek rozmařilého života, na kterém možná profitovali lichváři typu Petra Bernardona? Je pravděpodobné, že tento rytíř nebyl jen tak ledac kdo a zřejmě ho František i znal. Snad to byl jeden z jeho druhů ve zbrani. Syn obchodníka Petra Bernardona si pospíšil, aby ho oblékl do svých šatů. Tato epizoda je hodna obdivu a Tomáš z Čelána v této souvislosti připomíná příklad svatého rytíře Martina, který věnoval půl svého pláště chudákovi. Hned poté ale dodává, že tímto svým gestem si František zasloužil, aby ho navštívil Kristus, aby k němu promluvil. To je obvyklý motiv životopisů svatých, visitatio, sen božského původu. Bůh o sobě dává vědět, božské se zjevuje. Ve vyprávění o Františkově nočním vidění se objevuje velkolepý palác, všude nádherná zbroj, překrásná nevěsta a hlas, který ho volá jménem a ujišťuje ho, že tyto poklady jsou rezervovány pro něho. Tato scéna je hodna románů Kretiéna Stroa. A to, že ji všechny důvěryhodné prameny s menšími obměnami popisují, by mohlo znamenat, že ve skutečnosti o ní s oblibou mluvil František sám a že si tak udržoval hluboké vědomí vlastní důležitosti. Mladíkova impulzivní povaha ho pohání k činnosti. Nač ještě čekat? Zářící štěstím se připravuje k odjezdu do Apulie. Tam je jeho nejbližší cíl. Tam by mohl dosáhnout slávy a štěstí, které mu byly přislíbeny. O svém snu se zřejmě nezmiňuje a těm, kteří se podivují jeho veselí, odpovídá:
1: jsem si jistý, že se stanu velkým vladařem.
0: Nikdo neznal Františka lépe a blíže než Tomáš z Čelána, který dodává, že právě v té době se vydal na cestu. Když ale dorazil do Spoleta, přepadla ho indispozice, možná horečka běžná v nížinách se stojatými vodami. V té chvíli, v jakémsi polospánku způsobeném nemocí, se ho hlas, snad stejný jako v prvním snu, ptá, co chce dělat. Jet do Apulie? Ale proč by měl opustit pána a následovat služebníka? Na otázku vyjádřenou slovy rytíře Pavla Starsu, pane, co chceš, abych učinil, dostává odpověď: vrať se do svého města, tam ti bude řečeno, co máš dělat. Je zbytečné namítat, že tato osnova snů a proroctví má přílišnou příchuť biblickou a hagiografickou. Jejím autorem byl klerik a svěřil to svým druhům, rovněž klerikům. A kleriky byli také ti, kteří to uchovávali v paměti. Železnou zeď logiky literárního žánru není možné prorazit. Zůstává ovšem zde i v dalších epizodách Františkova života důvěra, která se zdá být spontánní, ale ve skutečnosti je hluboce kulturní v antropologickém smyslu, vůči znamením, věždbám, předtuchám a symbolům, které je možno vyčíst na nebi nebo se s nimi potkat na zemi. Je to důvěra, která zůstává vždy laickou, málo dotčenou rezervovaností a podezřením, se kterými kultura kněžská pohlížela na tyto, chceme-li užít zjednodušujícího termínu, pověry.

Klamný odjezd, cesta z Asízy do Spoleta a vzápětí návrat, komplikovaná historie hlasů slyšených ve spánku, to vše se střídá s tvrdošíným mlčením nebo zdráhavou vyhýbavostí. Petr Bernardone a jeho žena se v té chvíli jistě ptali sami sebe, co se to s tím jejich chlapcem vlastně stalo. Že by ho jejich blahovůle tak rozmazlila? Nebo že by válka a vězení způsobily poruchy i duševní, vážnější, než by se na první pohled zdálo? Starý lék, ale také nová zkouška pro něho i pro jeho přátelé. Znovu slavnost, snad ještě okázalejší než ty předešlé. Ještě jednou přicházejí přátelé, aby ho ujistili o svých sympatiích, o své náklonosti, o své důvěře. Snad, aby ho vyzkoušeli, ho znovu zvolí svým pánem a on dá vystrojit velkolepou hostinu. Po večeři všichni společně výjdou do městských uliček ponořených do temnoty. Noc plná vůní, bylo to na jaře roku 1205,

0: svět se naplní zpěvem a smíchem. František jde pár kroků za ostatními, sám. V ruce svírá šaškovské žezlo krále hostiny. Tyto hory ho už zřejmě příliš nebaví. Už poznal pot a krev bitvy, zná strach a hořkou pachuť porážky. Ještě ho možná pálí ponížení zajetí, noci strávené v horečkách na vězeňské slámě, tělo pokousané od parazitů. Vzpomínka na opuchlé rty hledající misku s vodou, kterou krutý žalářník nechal schválně prázdnou. A nyní poznává i onu hořkost nemožnosti návratu k večerům tráveným s přáteli z někdejších dob, falešné veselí starých gest a obvyklých vtípků, bezmocný pocit kapitulace tváří v tvář času, který plyne a všecko proměňuje. I nás samé, i to, co nejvíc milujeme. Přátelé, ale byli to vůbec někdy opravdoví přátelé? A pokud ano, jsou jimi i dnes? Pozorují ho, pohříženého do vzdálených myšlenek, jak tomu bývá v rytířských románech, když se říká, že hrdina je tak hluboce zamyšlen, že i uprostřed hostiny vypadá, jako by spal. Vracejí se k němu, obklopí ho, ptají se, co se děje, a někdo z těch vnímavějších, který si všiml, jak se František změnil, s obavami tuto otázku opakuje. Co se děje? Sní snad o tom, že se ožení? Odpověď zní.
1: Ano, s tak vznešenou, bohatou a krásnou nevěstou, jakou jste ještě nikdy neviděli.

Pozdější komentátoři to mají lehké. Odpověď je inspirována Bohem a nevěsta, o které František sní, je nevěsta Kristova, církev. V té chvíli to ale tak jednoduché a evidentní nebylo. V projevech velkomyslnosti a neklidu, v nadšených rozhodnutích, která jsou později opouštěna, spočívá drama Františkovy osobnosti. Osobnosti nejisté, neuspokojené, poznamenané osudem, dezorientované. Zdá se mu, jako by mu s výjimkou nočních vizitací chyběla útěcha víry, prožívané alespoň o málo uvědomněleji, než by odpovídalo výchově v rodině nebo postoji běžného člověka na počátku 13. století. Evidentnější jsou jeho obavy. Neklid a nechuť, které vždy zakoušel při pohledu na ubohé, nemocné a nešťastné, kterým se ve svém dětství i mládí snažil vyhnout nebo je zaháněl štědrými almužnami, a kteří se teď před ním neustále vynořují, číhají na něho na každém rohu, vyvolávají v něm až jakousi posedlost. Ano, zkouší se modlit. Ale démon nechává defilovat před zrakem jeho fantazie jednu ubožačku z Asízy, hrůzně znetvořenou, a jestliže ho jeho stará italská pověrčivost vede k tomu, aby se zachvěl hrůzou, když potká hrbatou ženu, je to především představa fyzické degradace, stáří, bolesti, perspektivy smrti, kterou nedokáže snést. Tento lehkomyslný milovník života objevil i jeho kruté stránky, a to takřka všechny najednou. A není schopen se ovládnout tváří v tvář hrůze, kterou vyvolávají, nedokáže si nepředstavovat, jakoby vstažená na sebe, všechna myslitelná zla světa. Projevuje se tak v něm skutečnost vyjádřená slovy, kdo miluje svůj život, ztratí jej. Konverze spočívá právě v tomto. Z toho mála, co z Evangelia přečetl, zná toto dobře a opakuje si to. Aby byl člověk opravdu svobodný a šťastný, je třeba umět převrátit tyto hodnoty, dát přednost věcem hořkým před sladkými, chtít svůj život ztratit a tak ho znovu nalézt. Město 13. století, a to i město skromných rozměrů, jakým bylo Asízi, stavělo bez pochyby svým obyvatelům před oči scény bídy, nemocí, ničemností. Mimo města, na venkově, byly takovéto scény skryty v útulcích nebo soustředěny pod podloubí svatyní, ale ve městě nebyla ulice, náměstí, schodiště kostela či veřejná kašna, kde by se neodehrávaly předevšemi. Mezi těmito scénami byla jedna zvlášť hrůzná, malomocní. Hrůza byla dána i nábožensko-kulturními důvody. Malomocenství je v Bibli představováno jako nemoc zvláště nečistá, na exegetické úrovni chápaná jako obraz nemoci, která zachvacuje duši a trhá ji na kousky. Malomocenství je hřích a jeho viditelné znamení ve světě. Jestliže tedy každá nemoc byla považována za symbol hříchu a současně za trest za hříchy, pak nemocný byl naproti tomu uctíván jakožto obraz Krista trpícího na kříži za hříchy všech. Malomocný byl ovšem, aby se tak řeklo, zosobněním hříšníka absolutního, bez naděje na odpuštění. Byl to v pravém slova smyslu vyvrženec, outsider, hanba, kterou bylo třeba skrýt, a současně nebezpečí, které bylo nutno odstranit z blízkosti lidských příbytků. Jeho hnědý nebo černý šat z nejhrubší látky byl označen viditelnými červenými nebo žlutými symboly, které již z dálky prozrazovaly jeho stav. Navíc, když chodil žebrat, byl povinen neustále zvonit zvonečkem nebo klepat dřevěnou řehtačkou a tak upozorňovat na svou přítomnost. V době, kdy nemoc dospěla do pokročilého stádia, dělali znetvořené rysy obličeje a hnisající vředy na končetinách z malomocného živou mrtvolu. Ve 13. století, kdy se následkem zintenzivnění kontaktů s východním Středomořím začaly případy malomocenství množit a kdy se ještě nevědělo, že tato nemoc je s výjimkou počátečního stádia málo nakažlivá, bylo zvykem soustředovat tyto nešťastníky do zvláštních příbytků, takzvaných lazaretů. Nazývat je špitály by ovšem bylo nestoudným eufemismem. Šlo o jakési ohrady, ve kterých nemocní žili z almužen a očekávali svůj konec.

Jestliže se jakémukoli nemocnému mohlo stát, že se občas stal terčem antipatie, nešetrnosti nebo lhostejnosti, bylo zcela normální, že ve vztahu k malomocným se projevovala přímo nenávist, která bez pochyby pramenila ze strachu z nákazy, ale která byla ospravedlňována především hrůzou, kterou jejich mrtvolné postavy vyvolávaly. V průběhu 13. století byli při několika epidemiích malomocní a Židé, jistě nenáhodou takto spolu spojení, obviněni z otrávení studní. Na druhé straně se nesmí podceňovat fakt, že stavy malátnosti, nervozity, agresivity vlastní všem nemocným, zvláště obětem progresivních chorob, byly u malomocných zvláště patrné. Lékaři té doby popisovali jejich temperament jako melancholický, ovládaný černou žlučí, a tedy zachmuřený, zlostný, násilný, u kterého se stavy ochablosti střídají s výbuchy vzteku. Malomocní se zkrátka jevili jako kategorie zlých nemocných. Ostatně je obtížné najít důvody, pro které by takovými neměli být. Poblíž Asízy bylo několik leprosárií. Jedno z nich, slavné, se nacházelo poblíž kostela svatého Lazara v Arče. Třetí lateránský koncil také stanovil, že tito nešťastníci mají mít své vlastní kostely a hřbitovy.

František čekal na znamení. Neopustil práci v otcově obchodu. Naopak, musel ji kompetentně a uvědoměle vykonávat. Byl ale neklidný, rozčilený a otec si toho povšiml. Možná právě proto mu povolil nejen rytířskou výpravu do Apulie, která pak skončila bez poletu, ale umožnil mu i jinou zkušenost, ostatně v té době běžnou, pouť do Říma. Datum této cesty, která se musela uskutečnit během několika málo dní, není přesně známo, ale zcela jistě spadá do druhé poloviny roku 1205, kdy se odehrály nejdůležitější události Františkovy konverze. Syn Petra Bernardona se tedy vydal do Říma. I tam ovšem podal důkaz o své svobodomyslnosti a o svém šaškovském duchu, alespoň se to takto může jevit. V bazilice svatého Petra, překvapen a znechucen skrblictvím poutníků, hodil veškeré své peníze proti mřížce zpovědnice u hrobu apoštola Petra. Gesto bylo zřejmě pečlivě promyšlené, protože poutníci nikdy necestovali s přílišným množstvím peněz. Potom na schodišti jednoho velkého kostela odtáhl stranou místního žebráka, vyměnil si s ním šaty a začal žebrat, a to francouzsky. Proč francouzsky? Aby pod pláštíkem cizího jazyka překonal stud nad gestem, kterému tehdy ještě nebylo vlastní a připadalo mu degradující? Aby se vmísil mezi řadu poutníků ze zaalpských zemí? Každopádně tato pouť byla, alespoň po formální stránce, první autentická náboženská zkušenost v jeho životě. Zakusil zde dvě věci, které si později oblíbil. Život v pohybu, bez stálého obydlí a žebrání. Krátce před touto epizodou, nebo spíše krátce po ní, ale chronologie je zde nejistá, se přihodila další. František se projížděl na koni v okolí Assisi, když se před ním náhle objevil malomocný. Stalo se tedy to, čeho se vždy nejvíce bál, z čeho měl největší hrůzu. První impuls byl bez pochyby přitáhnout rychle otěže, obrátit koně a tryskem ujíždět. Kdo ví, zda to, co ho zastavilo, nebyl nejprve určitý druh rytířské hrdosti. Nebo to snad byla výčitka svědomí, že v bitvě u Kolestrády v roce 1202 byl zajat na útěku? A nebo snad hluboký stud a jemné obavy nad tím, že by jeho útěk ještě více ponížil chudáka, který stál před ním? Nadešla chvíle, kdy se měl poprvé utkat s nepřítelem, chtěl-li se stát opravdu rytířem Kristovým. Tím nepřítelem byl on sám, jeho hrůza z utrpení, jeho hnus pociťovaný nad hnisavými ranami nemocného. Nepřítelem byl vlastní strach. Možná, že nejobtížnější bylo překonat zápach, který se držel v blízkosti nakažených hadrů a nemytých těl. Gotické malíství to opakovalo do nekonečna. Vidí-li krásný rytíř rozkládající se těla, zacpe si nos. František místo toho slezl z koně, dal malomocnému nějaké peníze, objal ho a políbil. Co se stalo pak, nevíme. Nevíme, zda se pak rychle vyhoupl zpět na koně, nebo zda nemocný zaraženě couvl, nebo chvíli zůstali stát a hleděli si do očí, oba rozpačití a dojatí zároveň. Někteří si přispíšili s ujištěním, že ten malomocný byl ve skutečnosti Ježíš a že to později ve snu, další sen, svědci zjevil. František prý věděl, že to byl Ježíš, že to nemohl být nikdo jiný než on, a proto jako správný vazal zarazil svůj útěk a slezl z koně, protože pod hadry dobře poznal svého pána. Neboť co jste neučinili jednomu z těch maličkých, mě jste neučinili.

0: je snadné přejít na druhou stranu. František je blízko toho, aby ztratil ten život, který zbožňoval a který ho nyní již nedokáže ani nadchnout, ani uspokojit. Stačilo, aby ho odhodil, aby ho nechal za zády jako obnošený plášť. A hle, znovu ho nalezl. Nádherný a zářící jako perla, které, jak je psáno, je podobné království nebeské. Připomene si to na prahu smrti, když rediguje pro bratry svou závěť.
1: Pán řekl mně, bratru Františkovi, abych začal činit pokání takto. Když jsem vězel v hříších, zdálo se mi příliš obtížné vidět malomocné. A pán sám mne zavedl mezi ně a já jsem jim projevoval milosrdenství. A když jsem pak od nich odešel, to, co se mi zdálo hořké, změnilo se ve sladkost duše i těla. Pak jsem ještě chvíli pobyl a vyšel ze světa.
0: Toto jasné a upřímné vyznání nepotřebuje komentář, který by ho patrně zbavil přirozenosti. Postačí několik střízlivých poznámek, které osvětlí to, co by snad pro nás, moderní lidi, nemuselo být jednoznačné. Výraz vězet v hříších, který je třeba vidět v těsné spojitosti s výrazem vyšel jsem ze světa, znamená prostě život určovaný pozemskou situací a pozemskými hodnotami. Konverzio, tedy nové seřazení hodnot, vychází právě ze setkání se strašlivě trpícími malomocnými. Od té chvíle se život se všemi svými projevy zcela mění a to, co se dříve zdálo hořké, se stává sladkým. Je pravděpodobné, že šaškovské převracení světských hodnot, záplaty z hrubých látek na drahocenných šatech, burleskní intronizace jednodenního krále, to vše tvořilo jakousi přípravu, jakási učednická léta zakončená konverzí, podobně jako rytířské fantazie, které mladého Františka vedly ke snům o hrdinství a slávě, ho krok za krokem přiváděly k vrcholné disciplíně, k vítězství nad sebou samým, ve kterém spočívá pravá milícia Christi. Ovšem pravé a hluboké jádro Františkova objevu netkví v tomto ani v zásadní potřebě smíření pro sebe a milosrdné lásky pro druhé, činit pokání, prokazovat milosrdenství, jakkoliv tato potřeba je jeho okamžitým efektem. Toto jádro jednoduše spočívá v odhalení opravdovosti a konkrétnosti poselství Ježíše Krista obsaženém v Evangeliu a v použitelnosti Evangelia jako modelu života, který je možno následovat pevně a s hlubokou věrností a odmítnout tak hodnoty, které platí ve světě, kritéria a nástroje, podle kterých a pomocí kterých svět žije a soudí. Na převratné svědectví lásky, které Kristus Bůh nabízí člověku, když je ochoten za něho zemřít na kříži, František odpovídá totálním, absolutním a konkrétním odevzdáním svého života. Ve chvíli, kdy syn Petra Bernardona přitiskl své rty na deformovanou tvář malomocného, plně formuloval své vyhlášení definitivní, bezpodmínečné lásky ke Kristu na kříži. Pevné a nezvratné rozhodnutí opustit sebe samého a následovat jeho. Výzva k boji proti strachu z nákazy a smrti, prvnímu soupeři, kterého musí František zdolat na svém duchovním turnaji, nebyla ničím jiným než o ním fiat voluntas tua, buď vůle tvá, vysloveným mezi olivovníky v Asiské rovině a podobným tomu, které zaznělo v zahradě Getsemanské. Z knihy Franka Cardiniho František z Assisi připravila Blanka Kostřicová. Překlad Vítězslav Pavlík. Dramaturgie Alena Blažijovská. V režii Radima Nejedlého četl Michal Bumbálek. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.
2: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Jak to bylo doopravdy, už není jen cyklus rozhlasových pořadů. Teď dostal i stejnojmenou knižní podobu. Také v ní publicistka Ivana Chmel-Denčevová odhaluje spolu s historiky mýty, dezinformace, polopravdy nebo lži z naší historie. 21 příběhů vás přesvědčí o tom, že jednoduché pravdy v minulosti zkrátka neexistují. Publikaci Jak to bylo doopravdy autorka představí v úterý 6. října od 5 hodin odpoledne v Radiokafé na Vinohradské 12 v Praze. Ale už teď si knihu můžete koupit ve vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis. A pořady Ivany Chmel-Denčevové Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout také každé pondělí po 8. hodině večer na Plusu. Nejen události, jdeme dál. Věda, kultura, společnost. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Studentské protesty ve Francii místy přerostly v brutální útoky na policisty. Příští týden by mohly pokračovat. Policie v Praze monitoruje nelegální sraz asi tisícovky tuningových vozů. Třinečtí hokejisté vyhráli nad Litvínovem 3-2 a v extralize jsou stále bez jediné prohry. A dnes bude jasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Je sobota 3. října. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Lukáš Pastejřík.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Studentské protesty v Paříži a v okolí hlavního města už způsobily škody v přepočtu za 170 milionů korun. Potvrdila to šéfka oblasti Île-de-France Valérie Pécresová. Studenti i v pátek znovu zapalovali popelnice, vchody do škol a házeli petardy. Demonstrace se odehrávaly u zhruba 600 škol po celé Francii. Ministr školství Édouard Geffré přijal zástupce studentských odborů.
4: Nepolevíme, dokud nebudeme mít konkrétní odpovědi na naše požadavky. Zatím je to takové plácání do větru.
5: Uvedl předseda svazu středoškoláků Rajat Rany, který vyzývá k dalším protestům příštím týdnu. Odsoudil násilí a vandalismus a upřesnil, že se do demonstrací zapojují i radikálové zvenčí. Ministerstvo vnitra odsoudilo několik brutálních útoků na policisty. V Paříži neznámí útočníci pronásledovali policejní stážistku, shodili ji na zem a skopali. Ve městě Belfort zase radikálové do bezvědomí zbyli policistu v civilu. Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Skupina vyspělých světových ekonomik G7 uvolní prostřednictvím Mezinárodní agentury pro energii 100 milionů barely nafty a ropy. Oznámili to po společné videokonferenci vládní představitelé jednotlivých členských zemí. Nařízení začne platit okamžitě a potrvá 4 měsíce s tím, že v prvních 20 dnech na trh poputuje větší množství nafty. Cílem nařízení je stabilizace světového energetického trhu kvůli dodávkám ropy omezeným v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Světové ceny ropy po oznámení výrazně klesly. Severomořský Brent se vrátil pod hranici 100 dolarů za barel. Lotyši si dnes vyberou nové složení 100členného parlamentu. Za favorita voleb je považována strana Jednotná listina současného premiéra Andrise Kulbergse. Ten se stal premiérem teprve v květnu poté, co rezignovala jeho předchůdkyně. Lotyši mají na výběr z celkem 14 stran.
6: Na poslední chvíli se tématem parlamentních voleb v Lotyšsku staly i ceny pohonných hmot, které už přesahují 50 korun na litr. Dalším tématem je třeba zdravotnictví a dlouhé čekací lhůty na odborná vyšetření i konkrétní lékařské zákroky. Stav dopravní infrastruktury nebo národní bezpečnost. V Lotyšsku je asi 1,5 milionu oprávněných voličů. Více než 177 tisíc lidí už odevzdalo svůj hlas předčasně. 5 tisíc z nich využilo možnost korespondenční volby. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Zhruba 1000 aut se v Praze sjelo na nelegálním tuningovém srazu. Policie kvůli tomu výrazně posílila hlídky. Zatím nemusela řešit zásadní problémy. A v ulicích hlavního města to vše sleduje reportérka Laura Hájková.
7: Já jsem teď na Zličině, což je jedno z míst, kam účastníci srazu dorazili. První oficiální lokalitou bylo parkoviště v Čakovicích. Tam se ale kvůli koloně aut mnoho řidičů ani nedostalo. Průjezd na Zličín byl o něco klidnější. Dorazila sem různě upravená auta, která se pokoušejí teď z parkoviště odjet, ale kvůli kolonám to jde velmi pomalu. Na místě jsou taky stovky přihlížejících z různých zemí. Potkala jsem třeba účastníky z Německa. Ti mi řekli, že se jim pražský sraz líbí a překvapilo je, že je tu policie podle nich mírnější. Policistů je tu přitom opravdu hodně. Hlídky kontrolují okolí a situaci monitoroval taky policejní vrtulník. Dnes by se ilegální akce měla přesunout do Brna. Policie hodlá přijezd účastníků dál monitorovat. Z Prahy Laura Hájková, Radiožurnál.
3: Babí léto má pokračovat i o víkendu. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu teploty v sobotu vystoupají až ke 24 stupňům. V neděli pak začne od západu postupně přibývat oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku se objeví až odpoledne. Podle meteorologa Štefana Hanžáka se ale v noci na sobotu i na neděli můžou ojediněle objevit přízemní mrazíky a místy taky mlhy.
8: Teploty v noci klesnou na 10 až 5 stupňů, ojediněle to může být i kolem 3 stupňů Celsia a objeví se i přízemní mrazíky. Přes den většinou jasná nebo skoro jasná obloha, zpočátku zejména ráno a dopoledne ještě možnost hlavně na severozápadě mlh a nízké oblačnosti.
3: Současné počasí přispívá i k tomu, že se v Česku začínají šířit respirační infekce. Podle praktických lékařů oslovených Radiožurnálem tomu napomáhají změny teplot, kdy je ráno zima a během dne se výrazně oteplí. Hlavní nápor nemocných ale lékaři teprve čekají.
9: Do ordinací zatím lidé přicházejí spíš s lehčími virózami. Jak se proti něm můžou bránit, radí praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
10: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit. Jíst pestře, mít dostatek vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat, pravidelně sportovat a třeba zde nyní se jí trošku otužovat.
9: U nejmenších dětí může ale i lehčí viróza způsobit vážné komplikace.
11: Například s příjmem potravy nebo se tam mohou i objevit komplikace. Třeba s dýcháním.
9: Varuje pražská pediatrička Hana Cabrnochová. Nemocných bude s chladnějším počasím přibývat. Třeba sezóna chřipky začíná obvykle koncem roku. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
3: Ministři zahraničí Česka, Rakouska a Slovenska vyjádřili Černé Hoře plnou podporu při vstupu do Evropské unie. Řekli to po společném jednání v černohorském hlavním městě Podgorici. Černá Hora je ze všech zemí usilujících o připojení k 27. v procesu nejdál.
12: Ministři zemí takzvaného slavkovského formátu jednali se svým černohorským protějškem Ervinem Ibrahimovičem přibližně půl hodiny. Rakouská ministryně zahraničí Beate Meinl-Reisingerová posléze poznamenala, že rozšíření Evropské unie je nejchytřejší možná investice do evropské prosperity, stability a bezpečnosti. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů řekl, že pro Česko bylo při jeho vstupování do unie důležité mít uvnitř partnera, který mu rozuměl. Ujistil, že pro Černou Horu je to právě Česko. Překážkou v začlenění do EU budou pro Černou Horu i spory s Chorvatskem, které po zemi mimo jiné žádá v přepočtu asi 60 miliard korun. Z Podgorice Dominik Tesár, Radiožurnál.
3: Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolena voda je od pátku znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily, že neobsahuje nadlimitní množství olova a splňuje hygienické limity. Lidé ze zasažených oblastí tak můžou vodu opět používat k pití i vaření. Testování vzorků bude pokračovat i nadále, říká technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup.
13: Testování pokračuje v nezmenšeném rozsahu, tak jako po celou tu dobu krize, kterou jsme měli. Já už doufám, že už olovo jsme vyplavili ven, teď na zdrojích i na síti už máme vodu nezávadnou.
3: Omezení pro 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli platilo kvůli nadlimitním hodnotám olova ve vodě od čtvrtka minulého týdne. Hokejisté Třince porazili Litvínov 3-2 a i po 7 kolech extraligy jsou stále bodově 100%. Vyrovnali tak 2 roky starý rekordní vstup do sezóny právě Litvínova. Pokračuje autor 2 třineckých gólů Ondřej Kovarčík.
14: Jako každý zápas jsme chtěli najít za 3 bodama a hlavně jsme minulý zápas neměli ty začátky moc dobře, tak jsme chtěli hlavně dobře odstartovat, co se nám povedlo a dařilo se nám to držet skoro celý zápas. Jsme za to strašně vděční a za ten start. Vlastně celé léto jsme si to říkali, že ten start potřebujeme chytit a že potom se hraje líp, jenom se soustředit dál a pořád makat.
3: V dalších zápasech prohráli Vítkovice s Karlovými Vary 0-3, Kladno nestačilo po nájezdech na Hradec Králové a prohrálo 3-4. Brno porazilo Mladou Boleslav 3-2 také po nájezdech. Liberec vyhrál nad Olomoucí 2-0 a Pardubice přehráli Plzeň 4-2. Tipsport Extraliga bude dalšími zápasy pokračovat v neděli.
15: Na D1 v Brně a překážka u Slavkova. Na dálnici D1 z Prahy do Vyškova za sjezdem na výstaviště počítejte se zdržením. Na 191. kilometru dojedete do kolony. Mezi 192. a 194. kilometrem pracují silničáři. Projíždí se pouze pravým pruhem. Zdržíte se do 15 minut. Na D1 z Vyškova do Brna dejte pozor za sjezdem na Rousínov. Na 212. kilometru ve stoupacím pruhu pnepojízdné vozidlo, označené je světelnou šipkou, nákladní vozidla vybočují. Na silnici 65 mezi Rádelským Mlýnem a Jabloncem nad Nisou zpomalte za sjezdem z 35. Střetlo se tam auto se zvěří, vozidlo stojí na krajnici a místo označené majáky policie. V Praze v Sokolské směrem na Mnuselský most jeďte opatrně před křižovatkou s IP Pavlova. Střetla se tam dvě vozidla, blokují levý odbočovací pruh a na místě již policie. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Přes den čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Jak konsolidovat veřejné finance? Může se ještě výrazněji změnit návrh státního rozpočtu na příští rok? Jak účinná je opětovná vládní regulace cen pohonných hmot? Hostem 20 minut, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ekonom Michal Skořepa, předseda výboru pro rozpočtové prognózy a analytik České spořitelny. Rozhovor natáčíme v 15:30. Dobrý den.
17: Dobrý den.
16: Vývoj veřejných financí a státního rozpočtu je podle prezidenta Petra Pavla alarmující. Navrhovaný deficit rozpočtu na příští rok ve výši 386 miliard korun je podle něj mimořádně vysoký a varující do budoucna. Souhlasíte?
17: Souhlasím s tím, že ten deficit je daleko vyšší, než by měl být z různých hledisek. Ono po deficitu nebo po hospodaření vlády můžeme chtít různé věci, z různých pohledů se na to můžeme dívat, z hlediska řešení krizí, řekněme, nebo z hlediska investic do budoucna a podobně. Ale vlastně, ať se podíváme z kteréhokoliv hlediska, tak je to výrazně víc, než by to teoreticky mělo být. To je první věc, ale to
16: Vy jste odhadoval nějakých maximálně 370 miliard.
17: Ale tak to byla taková soutěž, hodně střelba od boku, protože tam je prostě velký, řekl bych, velký interval byl k dispozici, co se všechno mohlo přihodit. Ale druhá věc, já bych řekl, nejde jenom o to jedno číslo, které samo o sobě je daleko vyšší, ale ještě pořád není fatální. Ano. Konec konců to vidíme, to vysvědčení nám dávají ratingové agentury, které teď v poslední době jedna nás trošku pokárala, druhá nás naopak skoro se dá říct pochválila, ne za ty deficity přímo, ale celkově
16: možná
17: za
16: to, co se děje. Ano.
17: Takže to samotné číslo jako vůbec není hezké, ale myslím si, že není zas úplně tragické, ale horší je jako ten celkový trend, zejména bych řekl, který se odráží v legislativě, která má za úkol v Česku tahle ta čísla nějakým způsobem hlídat a která letos byla výrazně rozvolněná. A to na mě působí dojmem, že prostě pokud jsme byli schopni tohle udělat, tak do budoucna můžeme být schopni udělat mnoho dalších kroků tímhle směrem a to už by byl průšvih.
16: Den před tímto vyjádřením se prezident na Hradě setkal s experty na veřejné finance, kteří se shodují v tom, že se tyto finance vyvíjejí neudržitelným směrem a situace je vážná. A bylo by podle nich lepší nepříznivý trend obrátit dříve než později. Je to ale za té současné politické konstelace reálné?
17: No tak to asi vidíme všichni, nebo respektive mnozí z nás si přečetli, řekněme, vládní prohlášení, ve kterém je celá řada, řekněme, závazků nebo slibů spíš na té straně výdajové. Dá se skoro až říct paradoxně, řekl bych, že zatím ta vláda trochu v některých oblastech i brzdí, čili myslím si, že to teoreticky mohlo být asi i horší, kdyby skutečně do toho šlápla tak, jak je to napsáno v tom prohlášení. Teď mám na mysli třeba důchodovou reformu, respektive její jakoby revokaci nebo rozmělnění. Tam vidím určité váhání, zaplať pámbu, aspoň v téhleté oblasti, protože ta by byla asi zdaleka nejdražší z toho všeho, co vidíme. Ale jinak zkrátka dobře, je tady nějaké vládní prohlášení, byly tady nějaké předvolební sliby, potřebná část českých voličů prostě s tím souhlasila. Takže v tomhletom smyslu je, ta vláda dostala zelenou a víceméně dělá to, co po ní ty voliči chtěli. A tak z tohohle pohledu se obávám, že to mnoho lepší asi nebude.
16: Prezident navzdory vysokému navrženému schodku ocenil, že plánovaný státní rozpočet je relativně transparentní. Opravdu?
17: Tak to, to je možná trošičku narážka na to, co se tady dělo během té předchozí vlády toho mandátu, kde panu ministru Stanjurovi a tím pádem potažmo celé vládě se vytýkala celá řada takových jaksi triků různých. Takže v tomhletom smyslu já bych řekl asi, že ta situace je možná o trochu lepší, minimálně když se vrátíme, to si asi mnozí z nás vzpomenou, prostě 40 miliardové v připravovaném rozpočtu Státního fondu pro dopravní infrastrukturu, tak to je skutečně jako trik už jako z mého pohledu úplně nepochopitelný, co ta předchozí vláda připravila vlastně v tom návrhu. Čili tam řekl bych tentokrát asi tam takovéhle nonsenci nebo nesrovnalosti nejsou, ale jsou tam bohužel jiné problémy, na které možná třeba i v celku slušně vidět, ale prostě být by tam neměli.
16: Petr Pavel varoval, že pokud se nic nezmění, můžeme poměrně rychle, možná už od konce tohoto volebního období, narazit na pomyslnou zeď. Co by to znamenalo? Co by se dělo potom?
17: No tak těch zdí je několik. Já přesně nevím, jakou měl pan prezident na mysli. Jedna z věcí je ta česká v legislativě, takzvaná dluhová brzda, 55% zadlužení vůči HDP. To je taková zítka, řekl bych, velmi chatrná, která se dá rozkopnout úplně stejně, jako byly rozkopnuty ty dosavadní hranice. A já osobně ani teda upřímně řečeno si nejsem úplně jistý, jestli zrovna tohleto číslo je úplně to nejdůležitější. Z mého pohledu daleko důležitější je názor finančních trhů a investorů, kteří následují v tom mezinárodním srovnání. Zatím vycházíme pořád velmi dobře, když se podíváme na to, co se děje ve Francii, v Polsku řekněme, ve Spojených státech, tak oproti tomu jsme pořád ještě premianti. Bohužel je to tak, že i ta česká situace, ta česká cesta je v podstatě pořád ještě relativně opatrná, ale prostě přijde čas, pokud my půjdeme dál touhletou cestou, jak jsme se teď vydali, tak prostě přijde čas možná za 5, za 10, za 15 let. Kdy narazíme na zeď ne tu českou zákonou, která možná v té době už bude dávno zrušená, protože prostě někomu nebude vyhovovat, ale pořád tam bude ta zeď, kterou my rozhodně zrušit nemůžeme, a to je prostě názor, postoj těch investorů, kterým jde o jejich vlastní peníze, a ti nám začnou říkat: přátelé, ale to už přeháníte, tady je dluh jako hrom, není dán investicemi, to znamená, budoucí stav české ekonomiky nebude zřejmě tak dobrý, aby ti vaše děti, vaši vnukové byli schopni snadno tenhle dluh zaplatit. My vám přestáváme věřit, my vám učíme, ale už ne za dnešních 5%, ale třeba za 10%, a najednou se ten dluh začne zatraceně prodražovat, a to je pro mě ta úplně nejdůležitější zeď.
16: Prezident volá po solidní odborné debatě. Kdo by ji mohl organizovat a kdo by se jí měl účastnit, aby měla smysl? Mohl by být moderátorem třeba právě prezident?
17: Tak já si hlavně myslím, že debata už probíhá do značné míry. Jak veřejná, toho je dokladem tento váš pořad, spousta dalších pořadů. To prezidentovo veto a případně i senátní veto, si myslím, že spoustu lidí upozornilo na to, že tady se děje něco nestandardního, něco, jaksi, kde relevantní autority mají své pochybnosti. Myslím si, že se prostě debatuje. Odborná debata asi by mohla zesílit, to je pravda, protože já třeba i se občas, když se setkám s kolegy, kteří tuhle oblast řeší, tak občas narážíme na to, že některé věci ani sami vlastně nevidíme úplně stejně, že si úplně jaksi nejsme na stejné stránce. Možná, že vycházíme trošku z jiných předpokladů, třeba ohledně kvality českých investic a tak dál. Čili z tohle pohledu asi tam je určitě nějaký prostor, ale třeba za nějakých 10 dní je debata Centra pro veřejné finance, což je pracoviště v rámci Karlovy univerzity, které teda budu mít tu čest se účastnit, tak zrovna právě by se měly tyhle jaksi předpoklady možná srovnat. Takže já si myslím, že problém není v tom, že by nebyla debata. Problém je v připravenosti českého voliče na tuhle tu otázku základní. Tam vidím velký problém, a to už léta. Já jsem před nějakými 20 lety napsal učebnici finanční gramotnosti a už tehdy tam byla část makroekonomická. Já tomu říkám obecně voličská gramotnost. Prostě když jdeme k volbám, tak abychom měli hrubou představu, co je možné, co není možné, co je dobře, co je špatně, jestli je možné prostě dnes hospodařit na účet budoucích generací do nekonečna, nebo se nám to jednoho dne vymstí. Jestli to náhodou není bezohlednost, prostě dnešní naše běžné výdaje, které těm budoucím generacím vůbec na nic nebudou, oni o nich nebudou vědět, jestli tahle složenka, kterou jim posíláme, jestli si prostě zaslouží nebo ne, jestli to je jenom nevědomost, že mnozí z nás to jako nechápou, tenhle princip. Že prostě,
16: a nebo sobectví.
17: A nebo je to prostě sobectví, je nám to jedno, protože prostě s námi se taky někdo nemazlil a tak dál. tam si myslím, že je největší prostor, takže vlastně ve školství stručně řečeno. Myslím si, že český volič průměrný prostě nezná tyhle věci, neorientuje se v tom a podle toho to vypadá.
16: Vládní fiskálně strukturální plán počítá v roce 2028 se snížením schodku veřejných financí na 2% HDP, což podle Národní rozpočtové rady v dnešních cenách představuje asi 130 až 140 miliard korun. Je to možné toho dosáhnout?
17: No možné je to určitě, možné je lecos. Stejně tak, jako je možné ty deficity zvyšovat, jak to vidíme, tak stejně tak je možné je snižovat. Otázka zní, jestli je to politicky průchodné. A to by možná si myslím i bylo, pokud by prostě ta vláda, kterou máme teď u moci, měla dostatečnou takovou tu politickou odvahu a marketingovou sílu, schopnost prostě těm lidem to vysvětlit. My jsme vám sice něco slíbili, ale teď se ukazuje, klidně to svést třeba i na tu předchozí vládu, i kdyby to nebylo košer, ale prostě na něco to svést a těm lidem vysvětlit, že prostě není možné takhle utrácet, že je potřeba šetřit, je potřeba skrouhnout peníze tuhle tamhle, teď nebudu nic konkrétního jmenovat, abych nějakou zájmovou skupinu zbytečně neroztekal, ale otázka zní, jestli prostě vláda tahle ta, jestli já bych jí to hrozně rád chtěl věřit. A paní ministryně financí, kudy chodí, tudy zdůrazňuje, že to je myšleno naprosto vážně, ten obrat prudký. Že ano, ještě letos se bude hodně utrácet, příští rok ještě víc, ale v tom dalším roce už se bude zatraceně šetřit. Ale podle mého názoru, když prostě turista slibuje, že půjde na sever a vyrazí na jih, tak já mu to prostě nevěřím, ten sever. To se můžeme podívat a to jsou úplně podle z mého pohledu zbytečnosti, třeba i symbolické, řekněme dálniční známka, valorizace ceny dálniční známky. Všichni víme, že všechno zdražuje prostě. I ten provoz na silnicích, oprava toho silničního celého aparátu prostě něco stojí každý rok víc. Proč zamrazovat prostě tuhle tu valorizaci? Proč to teda nenechat tím dosavadním způsobem běžet a proč si takhle přikládat dál a dál na ten deficit, aby byl ještě větší?
16: Ekonom Michal Skořepa je hostem 20 minut Radiožurnálu. Dluh vládních institucí v Česku ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně stoupilo více než 215 miliard korun na zhruba 3 biliony 840 miliard. Míra zadlužení tedy vzrostla asi o desetinu procentního bodu na 43,8% HDP. Vláda opakuje, že v rámci Evropy je to relativně málo. Co vy na to souhlasíte?
17: Tak je to málo. Otázka zní, jestli tohle srovnání je košer. Zaprvé, já bych trošku varoval před tím dívat se na tahle ta mezičísla v rámci roku, protože každá vláda vždycky má poměrně slušný prostor pro to určité věci zaplatit 31. března nebo 1. dubna. Prostě o pár dní jinak a v tu ránu se to ocne v jiném období a najednou prostě ta čísla jsou hezčí nebo horší, takže já si myslím, že daleko podstatnější jsou vždycky ta celoroční, která jsou k dispozici po skončení toho daného roku, to je první věc. Ale obecně platí, že zatím ta česká čísla jsou pořád ještě velmi pěkná, ale to v srovnání musíme být opatrní, protože my tím, že nejsme v eurozóně, tím nechci říct, že bychom tam měli být, ale jednou z nevýhod toho, že nejsme v eurozóně, je, že jsme tak trošku jako taková malá lodička relativně na tom rozbouřeném moři, kdežto spousta jiných evropských zemí už je schovaná na tom tankeru velkém, který se nazývá euro nebo eurozóna, a v tomhle tom smyslu my jsme trošku jaksi citlivější na ty pohyby nálad na finančních trzích a musíme být opatrnější. Čili srovnávat se s tím, co se děje třeba i na Slovensku, nebo řekněme v té Francii, v Německu, ve Španělsku, v Portugalsku, je trošku jaksi nebezpečné, protože my jsme nahatější na tom trhu.
16: Vy jste na to asi dvakrát narazil. Ratingová agentura S&P před týdnem zlepšila výhled dlouhodobého ratingu České republiky ze stabilního na pozitivní. Díky čemu?
17: Já si myslím, že to bylo proto, že celkově česká ekonomika je ve vcelku velmi slušné pozici, i konec konců sentiment podle různých měřítek, která máme k dispozici, je dobrý, čili panuje tady vcelku dobrá nálada. Teď se můžeme dlouze bavit, proč to tak je, ale prostě i v mezinárodním evropském srovnání vychází, že Česko se cítí dobře v celku, v průměru. Samozřejmě jsou tady lidé, kteří jsou na tom hodně špatně, ale v průměru se cítíme ve srovnání třeba s Němci, kteří jsou vysloveně jaksi v depresi už celých několik let, tak my máme našlápnuto na vcelku slušnou budoucnost, právě se ukazuje, že třeba i ta naše závislost na Německu není tak velká. Takže to jsou ty důvody a ta fiskální politika, která tady, myslím si, se nikomu nějak extra moc nelíbí na těch finančních trzích, tak je spíš braná jako, že zatím nepředstavuje tak velké riziko, aby bylo nutno tenhle ten vcelku pozitivní celkový obrázek jako skrouhnout na nějaký neutrál. Čili proto tam je ten výhled, že možná ten rating dokonce se třeba i zlepší. Leda, že by ten fiskál začal skutečně haprovat, například by se neřídil tím plánem, kde je to šetření během 2 let, tak pak si myslím, že by ten postoj té ratingové agentury se mohl výrazně změnit.
16: Ona pochválila mimo jiné účinnou měnovou politiku České národní banky.
17: Já si myslím, že Česká národní banka dlouhodobě je, jaksi postupuje velice solidním způsobem. Jsou detaily, o kterých se můžeme jaksi bavit a debatovat a kritizovat, ale celkově si myslím, že v mezinárodním srovnání, jak přímo v té měnové politice, to znamená tlak proti inflaci. Přestože jsou tady politické tlaky opačným směrem, tak ČNB mně přijde, že jim docela velmi pěkně odolává. Tak i třeba co se týče regulace finančního sektoru, tam všude patří vlastně spíš, by se dalo říct, k maličko konzervativnějším. Takže ano, myslím si, že ČNB je instituce, na kterou dlouhodobě můžeme být pyšní.
16: A co to tady fakticky znamená, ten zlepšený výhled dlouhodobého ratingu?
17: No tak zejména pokud by se to pak nakonec podařilo, ale i když je tam už jenom zatím tenhle ten takový signál nenápadný, tak pro spoustu investorů...
16: Taková jemná pochvala.
17: Taková jemná, přesně tak, pochvala zatím není na papíře, na tom vysvědčení, zatím jenom tak proletla tou třídou, tak vlastně pro mnoho investorů je to znamení, aha, Česko možná dokonce bude do budoucna i lepším dlužníkem, než jsme si zatím mysleli. Pojďme zkusit nějaké ty peníze přelít do českých státních dluhopisů nebo třeba i do českých firem. No a jakmile je větší zájem o ty dluhopisy, tak je možnost je prodat za vyšší cenu neboli za nižší výnosy, nižší úrokové sazby, čili život nám to zlevňuje. Dosavadní kázeň a velmi slušný výkon a pořádek, který tady v mnoha věcech relativně máme, ať se to možná nezdá, tak v tom mezinárodním srovnání to tak je, tak tyhle ty věci, ta naše dosavadní kázeň vlastně nám zlevňuje budoucí život, protože nám zbytek světa je ochoten půjčovat o něco levněji, než kdyby tady všechno bylo jaksi v rozkladu.
16: Jak se díváte na znovu zavedení regulace ceny pohonných hmot? Je to efektivní nástroj?
17: No tak ten rozsah, v jakém to je uděláno, já si myslím, je relativně symbolický. To je první věc. Čili jako vlastně to opatření, myslím si, že nemá žádnou ukrutně velkou sílu. To je za B, co se týče domácností, tak tam si vůbec nejsem jistý, že něco takového by se mělo podnikat, protože prostě pořád něco zdražuje. Není to tak dávno, co bylo drahé máslo a mléko a vejce a kdesi cosi, tak teoreticky v tomhletom jaksi vzorci bychom měli začít regulovat, když na to přijde prostě ceny všeho dalšího, to by byl konec prostě tržní ekonomiky. Takže co se týče domácností, tam já bych byl skoro i proti, ale co se týče firemního sektoru, ten bohužel je ve prudké konkurenci se zbytkem, řekněme, Evropy nebo minimálně s okolními státy.
16: Ale i tam jsou ceny pohonných hmot vysoké.
17: Jsou, ale v mnoha případech jsou z různých důvodů třeba nižší a ty místní vlády přikročují, teď myslím čerstvě Polsko přikročilo k nějaké poměrně ostré regulaci, takže tam si myslím je prostor pro docela slušnou debatu, přestože učebnicové vzato by se tohle dělat nemělo, je to chucpe pro správného liberálního ekonoma, prostě ať si to trh zařídí, když je ropa drahá, no tak se bude míň jezdit a tak dále, míň vyrábět výrobky z ropy a podobně, ale prostě v dnešním světě, kde spousta zemí do toho sahá, tak mám jisté pochopení, protože i česká vláda prostě do těchto cen sahá.
16: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s ekonomem Michalem Skořepou. Nejrychleji rostoucím daňovým příjmem pro státní rozpočet byla daň z příjmu fyzických osob. Jak tomu přispělo zvýšení mezd a platů?
17: No tak zásadním způsobem, protože samozřejmě to je hlavní zdroj, pak tam jsou příjmy z podnikání a podobně, ale z hlediska jako čistě objemového je to ten nejdůležitější faktor, takže to, že v Česku relativně svižně rostou mzdy, potom vede k tomu, že relativně svižně roste i příjem z tohoto zdroje. A to nás zase vrací, nebo jak si otvírá to celé nové zajímavé téma českého trhu práce, který je dlouhá léta extrémně napjatý. Česká míra nezaměstnanosti je nejnižší v celé Evropské unii. unii skoro pořád už někdy od roku 2016 zhruba.
16: Což pro makroekonomiku není úplně ideální.
17: To vůbec není ideální. Já právě říkám, tohle není rozhodně soutěž, kde bychom chtěli tímhle způsobem vyhrávat. A ten trh práce nakonec vždycky na to zareaguje na závěr tím, že přece jenom ti zaměstnavatelé jsou nuceni relativně svižně zvyšovat ty mzdy, což se prostě děje, takže jedním z efektů je to, že tenhle ten zdroj příjmu pro státní rozpočet funguje relativně dobře.
16: Jak se projevily vyšší příjmy tady z Evropské unie, ty meziročně vzrostly o více než 18%?
17: No tak to se těžko hodnotí, protože to je takový pítel blech, který se rozběhne v té ekonomice na spoustu nejrůznějších jaksi adres a mám obavu, a to je další krásné téma, efektivnost českých investic, že spousta těchto těch peněz, to konec konců už jsou, to jsou ty pověstné cyklostezky od nikud nikam, že spousta jich pomáhá a spousta jiných prostě nepomáhá a investuje se to jenom proto, dokud nám někdo ty peníze dává, tak pojďme to někde utratit, i kdyby to bylo úplně k ničemu.
16: No často slýcháme, když to teda zjednoduším, že se z dluhu můžeme proinvestovat. Je to pravda?
17: No, tak je to pravda, pokud si trošku ujasníme pojmy. Prostě český státní rozpočet má jednak běžné výdaje a jednak investiční nebo kapitálové výdaje. A pokud budeme hodně investovat, to znamená, ta ekonomika bude sílit, bude mít čím dál větší potenciál pro to, aby měla vysoké zisky, vysoké příjmy, vysoké mzdy a tak dále. Z toho se pak dobře platí daně. Tak pak ano, pak takové to vysoké, kvalitní, dobře udělané investice vedou k tomu, že to zatížení je vlastně pro tu ekonomiku relativně menší, to dluhové. Ale je tady ta běžná část ještě toho rozpočtu a tam je potřeba prostě nežít si nad poměry toho dnešního příjmu daňového, což se bohužel v Česku děje celá dlouhá léta, že se utrácí příliš mnoho na té běžné části, žije se nad poměry nynější. Nejsme prostě ochotni platit tolik daní, kolik si bereme naopak z toho státního a z tohle pohledu prostě můžeme investovat sebe víc, ale pokud prostě budeme hodně utrácet za ty běžné věci, jako jsou platy, jako jsou dotace, jako jsou sociální dávky, tak se z toho nikdy nevymaníme.
16: Bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS a člen sněmovního výboru pro obranu Ivan Bartoš za Piráty kritizují zrušení zakázky na 185 obrněných vozidel za bezmála 25 miliard korun. Je to z pohledu ekonoma správný krok? Je to úspora?
17: To si vůbec netroufám hodnotit, protože to už je hodně odborná věc, to musí zhodnotit někdo, kdo je odborník na tuhletu techniku. Já osobně, co určitě k tomu můžu říct, je, že investice do zbrojení nebo do obrany, řekněme, jsou investice jako každé jiné. Mnozí z nás tvrdí, co to je za investice, koupíme si stíhačku z USA. Je to investice, protože pokud budeme schopni se bránit, tak klesá riziko, že jednoho dne sem někdo vpadne a začne nás okrádat násilím a vlastně naše příjmy prostě klesnou, čili je to investice jako jakákoliv jiná, zvedá očekávaný budoucí blahobyt této země, takže z tohle pohledu určitě já jsem proto, abychom investovali i do obrany, jsem i proto, abychom investovali v souladu s těmi závazky, co máme z NATO, protože pokud to dělat nebudeme, tak si zaděláváme na nový Mnichov. Vzpomeňme si na ty pocity, které mělo Československo tehdy z Mnichova. Zradil nás, naši spojenci nás zradili. Co se stane příště, až se něco podobného bude řešit? Budou se snažit si najít výmluvu, nikomu se nechce bojovat za někoho dalšího, tak první, co řeknou, no jo, ale vy jste málo jaksi zbrojili, vy jste místo tohoto projídali ty peníze, zatímco my jsme zbrojili, takže najdou si nějakou záminku, aby nám nemuseli pomoct. Takže z tohle pohledu si myslím, že zbrojení je naprosto v pořádku investice. Jestli zrovna se to týká té kauzy, o které jste mluvil, to fakt si netroufám posoudit.
16: No a víme, co bude s těmi nevyužitými penězi, které měly být z větší části původně určeny právě ještě pro letošní rok?
17: To taky nevím, to záleží na možnostech této vlády. Bohužel už ta předchozí vláda se dopouštěla různých triků právě na tomhletom poli, kde prostě třeba chystaná nová pražská nemocnice, jak víme, vlastně má být vojenská takzvaně, aby to budilo dojem, že to jsou výdaje toho správného typu, aby se to dalo započítat do toho závazku v rámci NATO. Tohle je trošku, řekl bych, taková magie rozpočtová, do které já už zase tolik nevidím. A hlavně otázka potom, jak to NATO posoudí. Ono to může být na lecos, co se bude prodávat jako vojenská záležitost, ale zpětně potom ta metodika na to může říct, přátelé, to jste se přepočítali, tady jste zašli moc daleko, ale mezi námi v tomhle nejsme jediní. Jako řada států Evropy se snaží pod hlavičkou na to v fuzovkách prodávat spoustu výdajů, které prostě prakticky vojenské nejsou.
16: Poslední otázka k očekávaným příjmům. Znovu zavedení elektronické evidence tržeb od příštího roku přinese kýžený efekt?
17: Já si myslím, že ano, a jsem velkým fanouškem tohohle, aby to nevyznělo, že kudy chodím, tudy dštím si na tuhle tu vládu, tak tenhle ten krok je určitě správně. Je tam velká nejistota, kolik to přesně bude, ale zrovna zase znova Centrum pro veřejné finance spočítalo ten očekávaný výnos úplně jinou metodikou a vyšlo jim shodou okolností velmi podobné číslo.
16: Nějakých 14 miliard.
17: Tak, možná to bude 10, možná to bude 18, ale myslím si, že to bude takhle ve velmi nízkých desítkách nebo vysokých jednotkách miliard. Čili záchrana, pomůže to, ale záchrana toho problému s českými deficity to určitě není.
16: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s ekonomem Michalem Skořepou, předsedou výboru pro rozpočtové prognózy a analytikem České spořitelny. Moc vám děkuju. Naschledanou.
17: Děkuji za pozvání.
16: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý po 11. dopoledne Peníze a vliv Jany Klímové a Nic osobního, prostě biznis. A ve čtvrtek Řečí peněz. K poslechu vás zvou autoři Jana Klímová, Petr Šimůnek a Václav Pešička. Všechny pořady najdete na webu Plusu, v audioportálu Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět. Posloucháte Český rozhlas Plus.
18: Volby 2026. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
19: Kdo vyhraje bitvu o Prahu?
20: 9. a 10. října zvolíte primátora Prahy, který povede vaše město další 4 roky.
21: Do pražského zastupitelstva letos kandiduje celkem 24 subjektů.
20: Právě nedostupné bydlení je jeden z největších problémů, který trápí metropoli.
22: Nové vedení převezme město v době velkých dopravních staveb.
23: Další otázkou je cena veřejné dopravy.
18: Kde bydlet a kde parkovat? Hlavní témata pražských voleb. Kdo v nich zvítězí a ovládne hlavní město? A co s ním pak udělá? Ptám se na to politoložky a expertky na politický marketing Marcely Konrádové z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je pátek 2. října. Ahoj Marcelo, vítej ve Vinohradské 12.
24: Ahoj Matěj.
18: Jsou tu zase volby, budou za týden a my dnes budeme spolu hledat nového pražského primátora. Zmíníme u toho 7 kandidátů a kandidátek ze stran a hnutí, které teď byly v zastupitelstvu nebo v posledních průzkumech dostávají.

0: povinnosti splnil, tak to vůbec nechci rozporovat. Nicméně pro politickou komunikaci je důležitá transparentnost. A ta byla právě neuvedením některých jeho nemovitostí z pohledu novinářů, voličů, občanů, narušena. Protože bydlení je opravdu jako jedno z těch velkých témat nejenom letošních voleb, ale vedle bezpečnosti, vedle dopravy, možná i školství. Si myslím, že to je jakoby jedno z těch opravdu největších, které se v pražské a nejenom pražské komunální politice prostě hodně řeší v České republice.
1: On tvrdí nebo říká, že podává pravidelně přiznání do registru Ministerstva spravedlnosti, protože je současně starostou na Praze 9, proto jsou tedy na něj kladena i přísnější kritéria a odmítá tedy, jak si sama říkala, porušení čehokoliv. On v nějaké anketě pro Mladou frontu dnes řekl, že těch bytů je prostě méně než ve skutečnosti. Potom se zjistilo, že má přes firmu, že vlastní další 3 byty. On se teď hájil taky v Superdebatě iDNESu, kde o těch svých bytech znovu mluvil a kde se řešilo teda, co všechno vlastní nejenom on, ale i všichni ostatní kandidáti, ty hlavní. Motoristka Klára Sovová přiznala: jsem bohatá, mám desítky bytů. Mimochodem, zdanění investičních bytů by do budoucna mohlo snižovat i schodek státního rozpočtu. Byť třeba SPD je proti, jako tomu mluvil i další kandidát na primátora Milan Urban, ale je to něco, o čem třeba Alena Schillerová, ministryně financí z ANO, přemýšlí. Ty byty a to vlastnictví hodně bytů a to, že je někdo bohatý a přizná to, je to handicap pro ty volby v Praze nebo je to značka úspěchu?
0: Tady je zajímavé, že velké množství investičních bytů nemusí být samo o sobě nějakým politickým handicapem. Ono opravdu záleží na tom, jaký příběh kolem toho kandidát, respektive kandidátka vytvoří. Takže když paní Sovová to vlastnictví prezentuje jako důkaz svého podnikatelského úspěchu a otevřeně říká, jsem bohatá, tak to vlastně může některým voličům iniciovat, že bude správně vlastně hospodařit i dál, že vlastně bude schopna rozvíjet Prahu v tomto sektoru. Zároveň ale v Praze probíhá jistý politický spor o to, zda velké množství investičních nebo prázdných bytů nepřispívá k nedostupnému bydlení. A tam už potom vlastně vznikají ty třecí plochy, protože když se podíváme na téma bydlení obecně v letošních volbách, tak tam je velmi široká shoda na tom, že se to musí nějakým způsobem řešit. Jo? Tam není otázka toho, že by někdo si myslel, že bydlení je tady v pořádku a pojďme řešit třeba zrovna dopravu. Tam jde o to konkrétní řešení. Konkrétní kroky, které se mají učinit, kterým směrem.
1: Kterým směrem? K těm směrům samozřejmě mám spoustu poznatků, ale ještě jenom dopovím ten příběh o těch minimálně dvou kandidátech na primátora, co už museli řešit svou bytovou kauzu, protože tím druhým, a to je všeobecně známá věc, a taky jsme to řešili ve Vinohradské 12, Ondřej Prokop, ANO, nakonec není kandidátem za hnutí ANO na primátora, protože kvůli bytové kauze skončil, nahradil ho pan Hušbauer. Nicméně v zásadě všichni ti kandidáti mají jednu, dvě, tři nemovitosti, tu a tam někdo rekreační nemovitost. Někde ve středních Čechách například a podobně. A teďka mají ty velké plány s byty v Praze s výstavbou bytů. Ty jsi říkala, že krize bydlení to je jedno z těch hlavních témat, možná to nejdůležitější, které se řeší.
0: Určitě ano, protože třeba v průzkumu STEMmark z letošního srpna hodnotilo téměř 80% Pražanů dostupnost bydlení jako velmi špatnou. Více než polovina jí dala nejhorší známku. To je poměrně zajímavé. Otázku, ale vlastně taky je, co s tím ten primátor může dělat.
1: No.
0: A zrovna u pražského magistrátu je to extrémně složité a myslím si, že někteří voliči se v tom právě nevyznají. Co řeší magistrát, co řeší městská část, co třeba musí řešit stát prvně, aby to mohla potom řešit Praha.
1: No, nějaké legislativní změny, ale nicméně ten primátor určitě může tlačit něco, nastavovat vizi, určovat nějaký směr, kdyby to
0: určitě
1: nechtěl, tak to ani
0: Praha může stavět nemůže. Na svých pozemcích, rozhodovat o městském bytovém fondu, ovlivňovat územní plánování a tak dál a tak dál. Máme tady metropolitní plán, máme pražskou developerskou společnost, která vznikla už v roce 2021, je hodně spjata s dalším kandidátem, o kterém jsme ještě nemluvili, s panem Hlaváčkem, takže
1: kandidátem za starosty.
0: Přesně
1: ano.
0: Tak, děkuji. Není to o tom, že by zrovna v tomhle tématu ti kandidáti nemohli nic udělat, ale není to tak jednoduché. Oni nemůžou tlačit na developery, oni můžou využívat to, co patří Praze.
1: K těm plánům. Pirátka Tereza Nieslerová, o níž jsme ještě taky nemluvili, chce být primátorkou pro bydlení, doslova. Slibuje 10 000 bytů ročně, to není rozhodně málo, miliardy z evropských peněz do té výstavby chce sehnat. Městské byty chce právě i Petr Hlaváček, jehož mateřská strana má v gesci onu zmíněnou pražskou developerskou společnost, která skutečně už existuje řadu let, 5-6 let, má plány na spoustu nových bytů, ale na ty první, na asi 22 prvních bytů získala povolení teprve letos v létě a nelíbí se to například právě Janu Hušbauerovi z ANO, dalšímu kandidátovi na primátora. On kritizuje pana Hlaváčka za to, že prostě jenom mluví zatím o plánech, ale ty skutky jako takové se ještě nestaly.
0: Určitě. A tady dostáváme vlastně do toho další rozměr a to je mateřská strana. Protože, jak už jsem před chvíličkou řekla, tak ne všechno může vyřešit pražská

0: komunální politika. Máme tady jedno z nejsložitějších a nejdéle trvajících stavebních povolování.
1: Ano.
0: Takže když pan Hlaváček nebo paní Nýslerová, která se o tom taky v některých debatách zmiňovala, vlastně hájí to, že sice PDS, tedy ta pražská developerská společnost, vznikla už před těmi 5-6 lety a teprve teď získala první stavební povolení. Takže to je jakoby v uvozovkách normální délka toho procesu, že to prostě nejde urychlit. Stejně jako hájili prodražování některých velkých investičních zakázek.
1: Samozřejmě, třeba Vltavskou filharmonii.
0: Buď, anebo třeba Barrandovský most a tak dál. Ale tam jde o to, že v ten moment vlastně získáváme ten rozměr, co mohli udělat jejich straničtí kolegové na těch vyšších nebo jiných úrovních. A ta kampaň v ten moment se z té komunální politiky v podstatě přesunuje k velkým celostátním tématům, jako je zrovna stavební povolování.
1: A vyznají se v tomhletom voliči? Ty si sama říkala, že v tom možná mají trošku guláš, co teda může ten či onen, protože pak do toho skutečně přicházejí ty plány a každý má tak trochu jiné. Pan Hušbauer, zmínili jsme ho tady, by do bytů rozpouštěl třeba to obrovské bohatství Prahy, které je teď vyčísleno na cirka asi 200 miliard korun. Ono to rozhodně není málo. Mimochodem, ano, teď teda podle Seznam Zpráv má určitý plán, jak sebrat mimo jiné Praze peníze z daní, protože Aleně Schillerové se možná nelíbí, kolik teda peněz Praha má, respektive jak s nimi hospodaří nebo nehospodaří, protože je prostě má na účtě. Tomáš Portlík chce zase spolupracovat s investory a uvolňovat pozemky pro výstavbu. A ještě Adam Scheinherr, a ten tu dosud nebyl zmíněn z Prahy sobě, tak ten říká, že Praha má stavět nejméně 500 bytů ročně. Motoristé tedy zase nestavili žádné byty. Respektive město by podle nich nemělo nic stavět.
0: No a právě tady se ukazuje problém pro voliče, jak si ho naznačil, protože když kandidát řekne postavíme tisíce bytů nebo Praha má 200 miliard, tak to zní strašně jednoduše. A je to ale vlastně v podstatě heslo. Ve skutečnosti je zatím komplikovaný systém, když jsme u toho bydlení pozemku, územního plánování a já nejsem na to vůbec expert a nechci zacházet do tohoto detailu. Takže nejde ani tak o to, že by se voliči vyznali nebo nevyznali. Spíš si myslím, že je pro ně v tom heslu a v té volební kampani, což teda jsem schopná nějakým způsobem okomentovat více než to bydlení jako takové, tak co je reálný závazek toho budoucího primátora, co je politický cíl, co je vlastně příslib budoucí spolupráce na těch jiných úrovních a tak dál. A tohle si myslím, že je pro ně velice nečitelné. To, že když někdo něco slíbí, tak zatím nestojí jenom ten jeden jediný člověk, že opravdu ta spolupráce různých aktérů a nejenom politických je opravdu velice složitá
1: a nutná.
0: A nutná, ale co chce ten volič? No on chce ten výsledek, zvlášť v komunální politice, a teďka to není jenom o Praze. On chce mít spravené chodníky. On chce, aby mohl zaparkovat před svým domem. On chce, aby byly vynesené popelnice.
1: A aby měl kde bydlet.
0: Aby měl kde bydlet, samozřejmě. A tady narážíme na opravdu velký problém, protože některé z těch věcí, třeba zrovna řešení bydlení nebo doprava, prostě trvají. Takže když to jeden primátor, starosta, zastupitel, radní, já nevím, kdo začne, tak velice často za to nesklízí tu smetanu. Ale hlavně taky se k tomu potom váže ta kritika, když už se něco děje.
1: No je to opravdu velice metropolitní plán taky vznikal napříč x volebními obdobími přes 10 let, takže myslím ten pražský nedávno schválený.
2: Mám 10bodový akční plán pro zlepšení dostupnosti bydlení, který jsem
3: připravil. Založili jsme pražskou developerskou společnost. Ta, organizace pracuje asi na 8000 bytech.
4: Město by nemělo stavět v žádném případě, ale má si nechat stavět.
1: No není na druhou stranu pro tebe jako pro expertku na marketing, politický marketing a politickou komunikaci jako takovou vlastně dobrou zprávou, že ale ty plány jsou, že to nejsou jenom nějaká obyčejná TikToková pětivteřinová videa, kterými se ti kandidáti chlubí, ale že přichází s akčními plány na to, jak třeba tu bytovou problematiku změnit?
0: Pro mě ano. Otázkou je, jak to vnímají voliči, jestli jsou schopní v přehlcenosti informací, přehlcenosti kampaní a politiky si to načíst.
1: No tak na to jsou i debaty, které jsou v médiích, včetně toho, co vysíláme
0: určitě,
1: my na Českém
0: rozhlasu. Ale mám pocit, že minimálně v těchto volbách konkrétních, o kterých se teď bavíme, se politika, politická témata vlastně nevytratila, což hodnotím prostě pozitivně. Spíše je otázka toho, jak to potom zabalit komunikačně do té kampaně, aby to opravdu nevyznělo jako prázdný slib nebo dokonce nějaký populismus, protože ono je hrozně jednoduché říct, jak jsme to tady zažili, že vysázíme milion stromů, ale ona ta realita prostě opravdu je poměrně složitá.
1: No nicméně kampaň kampaňuje i tak, protože se objevují ta videa a šarvátky třeba na sociálních sítích mezi kandidáty a podobně. Portlík mluví o tempu pro Prahu, Hlaváček napsal lidem osobní růžový dopis, ukazuje na sítích památky. Adam Scheinherr má svou písničku Scheinherr Like a Diamond, což je teda jednoznačná aluze na Rianu a její song. Nicméně už se hádá, a to mě překvapilo, hádá se s právními zástupci majitelů práv právě na ten text písně o tom, jestli vůbec něco takového měl a mohl publikovat. Co udeřilo z kampaně do očí tebe nebo do uší?
0: Nebylo toho málo. Na druhou stranu nemám pocit, že by tady bylo něco, co jsme dosud neměli třeba i na jiných úrovních v politickém marketingu a v kampaních. Velmi silně se letos pracuje s osobní politickou značkou. Pražské volby jsou silně personalizované, liší se potom i třeba tím, jestli ten kandidát na primátora, respektive kandidátka na primátora má za sebou pomoc třeba politiků z celostátní úrovně.
1: Jan Lipavský je poradce Tomáše Portlíka, bývalý ministr zahraničí, zvolený do sněmovny za ODS. A když mluvíš o té známosti, jenom promiň, Adamu Scheinherrovi v tom videu, kde se zpívá ta píseň, tak kadeřnice říká, vás přece vůbec nikdo nezná, tak i o té známosti to asi je. Ne?
0: No on se ostříhal a opravdu ta změna image, prostě já jsem ho taky nepoznala na první dobrou.
1: Ale ne, že je to i o tom, jestli prostě ti lidé, když říká, že to je silně personalizované,
0: no, určitě.
1: Ti lidé ty kandidáty znají.
0: Možná v té pražské politice je to trošičku jiné, když bychom rozlišili magistrát a městskou část a úplně jiné by to zase bylo, kdybychom porovnávali Prahu a nějaké prostě 20-tisícové město, kde se s tím politikem můžete potkat na náměstí při nějaké kulturní akci. Na druhou stranu, já si myslím, že opravdu, a už jsme se o tom i bavili, a u té komunální politiky je potřeba mít jakoby nějaký program, nějakou hodnotu, nějakou vizi, spojit to s tou osobností a teprve potom jít k těm emocím. A potom to zabalit do toho sdělení, potom vlastně na ně narážet na těch náměstích, ale bez toho, abyste měli jakoby ten plán a nějakou silnou osobnost, to prostě nejde. Nejde to nejenom v komunální politice, ale nejde to velmi těžko a prostě ta doba je teďka tak udělaná, že ta osobní politická značka je opravdu strašně důležitá.
1: Jan Hušbauer zase nasadil trumpovskou čapku s nápisem Silná Praha, s Babišem se taky Prahou prošel, nadávali společně na, a teď budu citovat, protože ty slova použili oni, na bezdomovce, na žebráky, na obecně nepořádek v ulicích s motoministrem Borisem Šťastným, mimochodem, který taky kandiduje v komunálkách, tak pan Hušbauer se hádá o nočním zákazu prodeje alkoholu ve večerkách, protože pana ministra pro prevenci mrzí, že by si nedal pivo po práci, což by si samozřejmě dát mohl, jenom by si musel zajít někam do restaurace nebo do baru.
0: A nebo by ho měl koupený doma.
1: Jaký vliv může vůbec to primátorské klání mít na vládní soudržnost?
0: Podle mě samotná předvolební přestřelka nebo negativní kampaň bude mít na soudržnost vlády spíše omezený vliv. Mnohem zajímavější to podle mě ale začne být po volbách, protože pak už nepůjde jen o to, kdo měl lepší kampaň, ale kdo s kým bude ochoten vytvořit koalici, kdo získá primátora a jednotlivé posty v radě. No, protože pražská politika už ukázala, že to nemusí být vůbec jednoduché, když si vezmeme stav před 4 roky, tak tam trvalo téměř 5 měsíců. Co se týče tady těch vztahů, tak ta kampaň, já bych ji hodně oddělila od toho, co se bude dít, až budeme znát výsledky voleb za týden.
1: Jestli jsme mluvili o politicích, kteří mají problémy s byty, tak třeba Adam Scheinherr dělá kampaň jako řidič autobusu a načapali ho, jak má zaparkovaný svůj reklamní vůz na smyčce, kam můžou jenom vozy MHD. Psali o tom Novinky s tím, a to je pěkný dovětek, že kandidát Prahy sobě pak sám prostřednictvím svého mluvčího začal hlásit přestupky jiných kandidátů. A tak se přišlo třeba na to, že údajně Portlík jel na skútru pruhem pro autobusy a Hušbauer v tom svém obřím jeepu jel protisměrem někde na parkovišti. I špatná reklama je dobrá reklama, nebo?
0: Může být, záleží, jaký příběh se zase kolem toho vytvoří. Za mě to bylo vlastně trošku zbytečné. Udělala bych to trošičku jinak. Tam byl problém v tom, že tento konkrétní kandidát si vytvořil image kolem určitého tématu, takže jeho vlastní pochybení bylo jako velmi citlivé a snažil se z toho vybruslit, ale za mě takovým jako mateřská škola řešením. Na druhou stranu, není to úplně poprvé. této kampani, protože pan Portlík, který teď řeší kauzu s byty, vlastně na začátku kampani se vysmíval, poukazoval na kauzu s nezveřejněním bytu u pana Prokopa, což byl původní kandidát, tedy hnutí ANO, poté nahrazen někdy v srpnu panem Hušbauerem.
1: No, diskutovat můžeme o té závažnosti, ale ty jsi mluvila o tom, že když si někdo udělá PR kolem jednoho tématu, měli jsme tu Terezu Nýslerovou, která, jak říká, chce být primátorkou pro bydlení. Adam Scheinherr by zase chtěl být tedy primátorem pro dopravu.
0: Ano.
1: Mohl by jim chtít být i Portlík třeba nebo Hušbauer s tím, jaké ty reformní plány mají ohledně parkovacích zón.
5: A myslím si, že všichni cítíme, že tou reformou ty zóny musí prostě projít. Není možné,
6: když jedu ze čtyřky na dvojku, tak tam chci mít možnost zaparkovat jako normální Pražan.
1: Ale skutečně ten titul primátor pro dopravu, ten používá Adam Scheinherr.
7: Ten problém je hlavně na příjezdu do Prahy, protože z jiných krajů přijíždí 60% řidičů, 40% MHD.
1: On mluví o metru O, on slibuje klimatizované tramvaje, nezastírá nutné zdražení MHD, teda to nezastírají ani pánové Portlík nebo Hlaváček. Pan Urban, který kandiduje za SPD, by naopak MHD zlevňoval a motoristé chtějí dokonce MHD zdarma.
8: Pro Pražany zdarma.
9: Takže vy byste Vítečku úplně zrušili?
8: Ne, protože třeba například turista by si ji mohl koupit.
1: Tak ti, kteří říkají, že se zdražovat bude muset, neriskují příliš, protože zdražovat cokoliv a říct to před volbami, to je sebevražda, ne?
0: No, sebevražda ne, je to riskantní, sebevražda určitě ne. Protože volič slyší hlavně na slovo zdražit a vyvolá to v něm tu negativní emoci. Ale znovu, bylo by vlastně strašně smutné si myslet, že voliči slyší jenom na to jedno slovo. Já opravdu vřele doufám, i kdyby si nečetli celý ten program, že minimálně jako mi nacítili atmosféru těch jednotlivých kandidátů a jejich programů a ví, co za tím slibem stojí, protože ono, to zdražení jako takové má nějaké opodstatnění.
1: Takže tam asi hrají roli hlavně tři věci, tři aspekty, totiž samozřejmě inflace, pak vůbec politika té dané strany a toho člověka jako takového, který kandiduje, a třetí věc, vůbec ty širší debaty, a spadá to do těch širších debat o tom, kdo co má platit za různé formy dopravy v Praze.
0: Ano, tak. A důležité v té politické komunikaci té lince je vysvětlit, přesvědčit, argumentovat. Jo? Není to jenom o tom, že dáme to heslo a jdeme od něho pryč. Takhle by to nemohlo fungovat. Takhle fungují populistická hesla a to nechceme.
1: A když mluvím o těch širších plánech, tak ODSka, ta je proti omezení transitní dopravy v centru, Piráti jsou zase pro. Jan Hušbauer mluví o dopravním pekle Pirátů, které tu bylo v minulých letech. Naprosto věčným tématem už je třeba dostavba vnějšího okruhu Prahy, která spadne asi na naše děti. Hušbauer nadává na neprůjezdnost Prahy a tak dále, takže vedle bydlení to vypadá skoro, že ta doprava je tím druhým nejdůležitějším tématem voleb.
0: Určitě souhlasím, navíc je pro voliče velmi konkrétní, protože každý se nějakým způsobem setká s nějakou kolonou, parkováním nebo MHD, které jede pozdě nebo je špinavé nebo prostě cokoliv. V jednom z letošních průzkumů byla hned po bydlení dokonce doprava označena jako ten druhý největší problém Pražanů, ano, no, Prahy. A zajímavé je, že tady se opravdu střetávají odlišné vize.
1: Ale úplně.
0: Úplně. A spor není o tom, jestli Praha potřebuje lepší dopravu. Na tom se zase stejně jako u toho bydlení shodne skoro každý. Spor je o tom, jak má vypadat, jestli má Praha hlavně lépe umožnit pohyb aut, nebo část lidí motivovat, aby auto vůbec nepotřebovali. Ano. A to už je poměrně zásadní politický rozdíl, na kterém se to potom dost láme.
1: A do toho ještě přicházejí vlaky, protože pan Hlaváček mluví o tom, že nebo rád by tlačil železnici, a Klára Sovová zase říkala teď naposled v debatě na CNN Prima News, že by nejradši vzala velký sud ředidla a smazala všechny ty zbytečné cyklopruhy na těch hlavních tazích. Tak to je ještě další rozměr. Cyklo, vlaky a auta. A auta musí někde parkovat? A parkování. O tom jsme měli samostatnou epizodu s ekonomem Alešem Rodem, protože výstavba parkovacích domů, pan Hušbauer je prosazuje, Nýslerová taky, ale chce jenom na periferii. Hlaváček by parkování zdražoval a ubíral každý rok o nějaké to procento. Zdražování chce i Scheinherr a Nýslerová. Druhé auto dokonce trojnásobně, zdražit druhé auto v rodině. A o zdražování nechce slyšet Hušbauer, není to prý řešení, ani třeba SPD.
0: No, ale pořád je to kombinace témat. A témat, o kterých voliči mají pocit, že se jich dotýkají a že jim rozumí. Nebo třeba kapacita škol a tak dále, a tak dále. Mohli bychom vlastně na to nabalovat další témata. A ano, každý volič bude přikládat větší váhu jinému tématu, jiné třeba sekci toho tématu, takže někdo v dopravě bude spíše řešit autodopravu a jiný zase bude chtít řešit více MHD, ale není to tak, že by něco jednoznačně dominovalo.
1: Není to tak, že jenom tahle ta strana mi slibuje více parkovacích míst a parkovacích domů a já ji proto budu volit, že by jenom ta doprava vyhrála.
0: Já osobně si to nemyslím. Ano, může to být ta třešnička na dortu, takové to finální. Ano, tady mám třeba 2-3 strany, 2-3 kandidáty, kteří jsou mi zhruba stejně sympatičtí nebo jsou nějakým způsobem jako na stejné úrovni, ale pro mě je důležité toto téma a z tohoto výběru já nakonec díky tomuto tématu vyberu. Ale nemyslím si, že by to bylo to první, na co se ten volič podívá. A navíc my tady hodně mluvíme o tématech. Párkrát jsme zmínili jako důležitost toho kandidáta a je tady potom ještě ta značka stranická, kterou reprezentují. A ta v ten moment tady toho finálního rozhodování může taky hrát roli.
1: Dobře, a když mluvíš o té značce, já se k tomu dostanu, tak když Hužbauer i Portlík chtějí teď zjednodušit parkovací zóny a rozpracují to téma dopravy ještě na závěr. Hužbauer chce 2 zóny, Portlík de facto 1 a dynamické ceny pro návštěvníky a proti podobným parkovacím reformám se třeba ostře staví Adam Scheinherr, tak když Portlík a Hužbauer chtějí velké parkovací reformy a neříkám, že chtějí to samé, ale vidím tam nějaké podobné znaky, tak neznamená to, že třeba jenom na základě spojenectví v dopravě by šla upéct koalice ODS, ano?
0: No, na papíře můžeme si udělat 100 různých variant. Je opravdu zajímavé, že Portlík, jak ano, osobně i politicky poměrně skeptický.
1: On to vylučuje, no.
0: A zároveň velmi ostře říká, že si neumí představit pokračování pirátského vedení dopravy.
1: Ano.
0: Takže když hledáme možné povolební partnery, tak vlastně může být důležitější právě tohle rozložení vztahu než samotný průnik u parkování. A pak si myslím ještě, že je dobré rozlišovat 2 věci. Programový průnik a politickou důvěru. Takže ODS a ANO se sice můžou shodnout na parkování, rozvoj infrastruktury nebo, já nevím, rychlejší výstavbě, ale povolební koalice vzniká až z mnohem širší dohody a také z toho, kdokoliv získá mandátu, kdo bude ochoten s kým sednout k jednomu stolu a kdo koho navrhne na to konkrétní místo. Takže tam jakoby ta personální stránka věci bude hrát taky důležitou roli. A to my teďka nevíme.
1: My víme, že to zatím vypadá, že se teoreticky rýsuje, i přesto, kdyby náhodou ANO třeba vyhrálo ty pražské volby, že se spíš rýsuje ta koalice STAN SPOLU?
0: Podle mého názoru to není možné vyloučit, protože pokud bych vzala programové průniky a zároveň tady dostupná data voličských preferencí, tak by jim to za předpokladu, že máme zase, řekněme, těch 65 zastupitelů, protože tam není fixně daný počet, tak by to mohlo stačit. Nicméně musíme si počkat ten týden ještě. A tím pádem by novým pražským primátorem mohl být pan Portlík nebo pan Hlaváček.
1: Pan Hlaváček je, myslím, favoritem sázkovek v tuhle chvíli. Ty by ses na něj vsadila?
0: Já zásadně nesázím.
1: Dobře. Tak moc díky, že jsi přišla, že jsme o tom mohli mluvit.
0: Já děkuji, přeji hezký den.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska politoložka Marcela Konrádová a řešili jsme pražské volby. Mimochodem, zástupci mnoha stran a hnutí kandidujících do pražského zastupitelstva přijali pozvánku do debat, které odvysílá Radiožurnál a Plus, a to příští týden od pondělí do čtvrtka po 18. hodině. Naslyšenou v pondělí.
10: Posloucháte Český rozhlas Plus. Únosy Čechů a Čechoslováků v zahraničí mapuje říjnová série Tématu Plus. Popíše únosy, zatčení a věznění, které museli v historii řešit diplomaté i policejní vyjednávači. Vypráví příběh historicky největšího hromadného únosu Čechoslováků v Angole roku 1983. Zatčení Ivana Pilipa a Jana Bubeníka na Kubě v roce 2001. Popíše únos dvou českých turistek v roce 2013 v jihozápadní pákistánské provincii Balúčistán. A vrátí se k zatčení dvou českých entomologů v Indii roku 2008. Sérii Tématu Plus Slavné únosy poslouchejte v říjnu každou sobotu po 8 hodině večer a v neděli po 11. dopoledne na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů, chybí jim peníze v rozpočtu na příští rok. Herecká asociace dnes večer rozdá ceny Itálie. Ocenění převezme 20 divadelních umělců. Fotbalový Manchester City se v kauze porušování finančních pravidel Premier League odvolal a počasí dnes bude jasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Navrhovaný rozpočet pro veřejné vysoké školy na příští rok je podle rektorů nedostatečný. Univerzitám podle nich chybí peníze na to, aby zvládly přijmout rostoucí počet studentů. Upozornila na to Česká konference rektorů s tím, že jde o důsledek dlouhodobého podfinancování. Ministr školství Robert Plaga z ANO situaci vnímá a snaží se ji napravit, říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
12: Pan ministr Plaga rozhodně nebere obavy týkající se přijímání nových studentů s ohledem na demografický vrchol na lehkou váhu, snaží se ale tento stav změnit a proto provozní financování na vzdělávací činnost v návrhu rozpočtu pro rok 2027 roste o miliardu a pokrývá demografický nárůst.
11: Navýšení o 1 miliardu korun ale podle České konference rektorů nestačí. Aby školy zvládly rostoucí náklady, potřebovaly by podle ní zhruba 3x tolik. Německo dnes slaví takzvaný Den jednoty. Připomíná 630 let od znovu sjednocení země, kdy se po desetiletích rozdělení spojilo východní a západní Německo. Hlavní oslavy letos hostí Brémy.
13: Jejich starosta Andreas Bovenschulte připomněl nejednoznačnost, se kterou je znovu sjednocení v Německu vnímané. Sociální demokrat zdůraznil rozšiřování svobod nebo nepopiratelné zkrášlování měst, které změna přinesla, ale taky dodal, že hodně lidí má podle něj stále v živé paměti vysokou nezaměstnanost nebo ztrátu významu dosavadního života. Znovu sjednocení Německa následovalo necelý rok po pádu berlínské zdi. Ten symbolizoval konec takzvané studené války vedené mezi západním blokem pod vedením Spojených států a východním blokem podřízeným Sovětskému svazu. Tomáš Havlín, Radiožurnál.
11: V Pražském národním divadle se dnes večer předávají ceny Itálie. Prestižní sošky se udělují napříč jevištními žánry od opery a baletu až po muzikál. V činohře na ně mají šanci například Stanislav Majer, Pavla Beretová nebo Lucie Žáčková. Herecká asociace rozdá také ceny za celoživotní mistrovství.
14: Člověče, tam je ve spisech celou moji minulost. Stačí, abych to strčil do kamena. Je to všecko pryč.
15: Mezi laureáty je Petr Nárožný z Pražského činoherního klubu nebo brněnská herečka Zdena Herfortová.
16: Vzmužte se, dámy. Máme přece zbraně. Své půvaby. Své podbřišky.
15: Ocenění dostane i emeritní solista státní opery Luděk Vele. Cenu České akademie divadelníků získá Miroslav Kořínek z Pražského studia Ypsilon. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
11: Fotbalový Manchester City se odvolal proti verdiktu v rozsáhlé kauze porušování finančních pravidel Premier League. Vedení desetinásobného anglického šampiona se snaží zvrátit rozhodnutí, za kterému můžou hrozit tvrdé sankce.
17: Podle nezávislé komise City přes obchodní smlouvy vykazovalo vyšší příjmy a nižší náklady, než ve skutečnosti mělo. Celkem mělo jít o více než 900 milionů liber. Klub vinu odmítá a tvrdí, že komise při rozhodování udělala zásadní chyby. Odvoláním se teď bude zabývat nezávislý tříčlenný panel. Manchester City zatím žádný trest nedostal. O případné sankci se bude rozhodovat samostatně. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
11: Manchester City po 5 kolech vede anglickou ligu a to o 3 body před obhájcem titulu Arsenálem.
18: Překážka na D1 u Velkého Beranova a omezení na D2 u Brna. Na dálnici D1 z Brna do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Velký Beranov. Na 119. kilometru stojí v připojovacím pruhu kamion s defektem a řidič mění kolo. Vozidlo označeno světelnou šipkou. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy dejte pozor za nájezdem z D1. Ve směru na Břeclav se pohybuje konvoj několika nadrozměrných vozidel s doprovodem. Na D1 z Vyškova do Brna zvyšte pozornost za sjezdem na Rousínov. Na 212. kilometru ve stoupacím pruhu nepojízdné vozidlo. Označené je světelnou šipkou, nákladní vozidla vybočují. A na dálnici D1 z Prahy do Vyškova za exitem 190 výstaviště počítejte stále se zdržením. Mezi 192. a 194. kilometrem pracují silničáři, projíždí se pouze pravým pruhem. Zdržíte se už jen do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno ráno, hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů. Tolik zprávy.
10: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
19: Czech Radio. News in English. Motorists MP Filip Turek has apologized in writing to the environmental organization Hnutí Duha for saying that several people had died in the 2022 floods because the activist group had prevented the construction of a necessary dam and called its members parasites who needed to be eliminated. In the apology, Turek acknowledges that the statements were not based on fact. The Czech Defence Ministry has cancelled a tender to procure 185 armoured vehicles for the Czech Army at an estimated cost of 24.7 billion crowns. The public procurement register lists economic circumstances, including the absence of a financial analysis, among the reasons for the cancellation. After addressing shortcomings, the ministry plans to launch a new tender. And the Metronome Prague Music Festival, which had previously featured Sting, Alanis Morissette and Iggy Pop, is to end after 10 years. The main reasons for the decision include insufficient attendance and a lack of long-term strategic partners for the festival's future. Weather.
20: Saturday is expected to be partly cloudy and dry around the country, with daytime highs between 20 and 24 degrees Celsius. Czechs go to the ballot boxes in a week's time for municipal elections and elections to one-third of the seats in the Senate. How significant will the latter be for government leaders Ano, and what are the local polls likely to tell us about the positions of the major parties? Ian Willoughby discussed those questions with political scientist Petr Just.
21: If we could begin with the Senate elections, Ano currently have 12 of the 81 seats in the upper house. Two opposition parties, Civic Democrats and the mayors, have more than them. How much are the Senate elections a priority for the party of Prime Minister Andrej Babiš?
22: It seems that Andrej Babiš finally realized the importance of the Senate, because now when he has the majority in the Chamber of Deputies, he considers the opposition majority in the Senate to be like an obstacle, like a blockage for the policies that he wants to impose. So this is why now he finally pushes for a much more active approach of Ano towards the Senate elections, and is even personally engaging in campaigning for some Senate candidates of Ano. So it is now clear that the Senate has become much more important for him than it was ever before.
21: Also taking place will be municipal elections. Obviously, a lot of local candidates run in those. Voters have their own local concerns. But still, can they tell us something about the support of the major parties?
22: So-called second-order elections, which means elections that take place in between the elections to the Chamber of Deputies, they are always considered as a certain referendum about the performance of the government. So it's obvious that even these Senate and local elections will be interpreted by either coalition or opposition as the referendum about the government's performance.
21: About the opposition, there's been some debate recently about who the main opposition party is. The Civic Democrats have more seats in the upper house, but the mayors have been coming ahead of them in some opinion polls. Will next weekend's elections make it any clearer who the strongest opposition party actually is?
22: I believe both ODF and the mayors are taking these elections as a certain way how to show that they are the strongest opposition party. As you said, the ODS has the strongest club in the Senate currently. Mayors are doing quite well in the opinion polls. However, mayors have more seats up for re-election right now, so they are risking much more. They would have to work more actively in order to beat ODS and to secure the largest Senate club, which currently doesn't seem so likely, but the Senate elections are very hardly predictable because of a lot of factors that can actually play and influence the results. But so far it seems that the mayors would have quite hard time securing the position of the strongest party in the Senate. But there is no doubt that both mayors and ODS are doing everything to show that they are the strongest one who would be the challenger to today's government.
20: Political scientist Petr Jus. That's all from us for now. You'll find more in English at radio.cz.
10: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Dobrý den. Je tady čas a prostor na rozhovor. Pozvání přijal Michal Žák, meteorolog, moderátor počasí v České televizi a také proděkán Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den, Michale.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
2: Zaměříme se především na babí léto, varování vědců před cílícím jevem El Niño a také nebývalé intenzivní hurikánovou sezónu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
10: Jak to vidí?
2: Trvá, dosáhlo už na svůj letošní vrchol, středa byla jeho nejteplejším dnem.
3: Zřejmě ano, i včera bylo velmi teplo, teplota v Českých Budějovicích přesáhla 26 stupňů Celsia, takže opravdu letní teploty, letní dny v některých částech České republiky jsou a myslím si, že asi ten vrchol už je dosažen. To ale neznamená, že by nadcházející ty nejbližší dny měly být nějak o mnoho chladnější. Dnes nás tedy ovlivňuje rozpadající se studená fronta, takže té oblačnosti bude více a tedy slunečních paprsků méně. Proto teploty budou o trošku nižší, než byly včera, zejména na západě Čech, tam to možná bude trochu citelnější snížení, ale tak ono 19 stupňů na 2. října pořád není málo, to je dobré si uvědomit. Taková obvyklá průměrná teplota, řekněme, maximálně na začátku října je tak kolem 16 stupňů. No a zítra zase bude tepleji a slunečno, 20 až 24 stupně a není vyloučeno, že možná někde se ještě té 25 dostaneme a to vlastně se bude týkat i první poloviny příštího týdne. Ta období babího léta a v minulosti byla občas i teplejší, například vlastně nejvyšší teplota pro říjen činí 30,3 stupně Celsia, takže když se sejde vhodná konstelace, tak může ta teplota opravdu ještě být o pár stupňů vyšší, než máme teď, ale přesto ty teploty jsou výrazně nadprůměrné a hlavně to období toho babího léta letos, které máme tu současnou epizodu, vlastně od minulé soboty, pokud si dobře vzpomínám.
2: Svatováclavské.
3: Tak je přesně tak, hezky to zapadá do toho svatováclavského, nebo toho označení svatováclavské se letos velice trefně hodí. Tak vlastně týden a pokud tedy tomu připočteme ty očekávané další dny, tak to bude ve finále nějakých vlastně 12 dnů babího léta v kuse a to babího léta opravdu velmi, velmi teplého.
2: Babí léto téměř všude, až na Sněžku, tedy, protože zasáhl tam orkán s nárazy větru rychlosti až 128 km za hodinu.
3: To je pravda, ono ten vítr od jeho východu byl v minulých dnech poměrně silný, zejména na hřebenech severních hor, ty nárazy přesahovaly i 100 km za hodinu, docela dost to foukalo třeba i na Českomoravské vrchovině, nebo taky na Frýdlantském výběžku, ve Frýdlantském výběžku na severu Čech. A ono vlastně je to docela, řekněme, pověstné nebo spojené typicky s tou povětrnostní situací, kterou máme, tedy tlaková výše nad severovýchodní Evropou, tlaková níže nad Evropou západní nebo nad východním Atlantikem. A mezi těmito dvěma tlakovými útvary k nám na jedné straně proudí ten teplý vzduch od jihu ze Středomoří, případně někdy i ze severní Afriky. Na druhé straně Občas právě nad naším územím nebo nad střední Evropou se vytvoří trochu větší rozdíl tlaku, takzvaný tlakový gradient, a to znamená potom i ten potenciálně silnější vítr, který pak je lokálně, zejména v těch, řekněme, orograficky příznivých oblastech, jako je právě Českomoravská vrchovina nebo ty severní hory, lokálně zesilován, proto tam ten vítr trochu fouká silněji, ale na většině území tak silný vítr samozřejmě nebyl.
4: Sledujeme ještě dozvuky tropického léta, promítá se vlastně do příjemných teplot i mimochodem vyhřátá moře letos až určitě, příliš.
3: Ano, je to tak, určitě ano. Ono vlastně, ta moře kolem Evropy byla mimořádně teplá, stále v tuto chvíli ještě většina moří kolem našeho kontinentu je nadprůměrně teplá, zejména západní polovina Středomoří, tam opravdu ty teploty stále ještě jsou, někde kolem 26, lokálně mají i 27, 25 stupňů Celsia, což na začátek října je velmi teplo. Takže to naakumulované teplo se samozřejmě potom uvolňuje do okolí a přispívá k těm vysokým teplotám v oblasti kolem toho Středozemního moře. A samozřejmě potom také i, když se dá ten vzduch do pohybu, tak to napomáhá tomu, že ty vyšší teploty jsou dosahovány i dále od těch mořských břehů. Mimochodem, když už jsme u těch jihoevropských zemí, řekněme, tak vlastně v těch minulých dnech nebo v tom minulém týdnu třeba ve Španělsku teploty dosáhly ještě ke 40, bylo to vlastně nejpozdější 40, která kdy byla na Pyrenejském poloostrovu zaznamenána. Mimořádně vysoké teploty byly i ve Francii, ale třeba i v Německu, a nešlo jenom o ty maximální denní teploty, ale třeba i o noční minima. V Německu v noci na včerejšek na některých stanicích teplota neklesla pod 17 stupňů Celsia. To je taková hezká červencová noc, ale on byl už první říjen. Že?
4: Nekončící
3: léto, dalo by se říci. Ne, teď se teda trochu ochladilo v tom Německu, ale je pravda, že opravdu ty teploty nad většinou evropského kontinentu i v to září byly výrazně vyšší, než odpovídá nějakému i tomu poslednímu 30letí, které samo o sobě už je poměrně teplé ve srovnání s tím uplynulým minulým stoletím.
4: Jaké klimatické oblasti by vůbec odpovídaly ty teploty, které jsme sledovali přes to léto?
3: Ono záleží, pro kterou část Evropy nebo pro kterou oblast Evropy to budeme vlastně řešit. Například pokud se podíváme tady na střední Evropu, tak tam asi bychom se přesunuli někam do oblasti třeba střední jižní Itálie. Také záleží, jestli se díváme pouze na teploty nebo i na srážky. Pokud je to i zohlednění těch srážek, tak tam možná v některých případech je to spíš třeba takový ten střední až jižní Balkán, kde ty srážky v létě obecně jsou, řekněme, méně časté, méně intenzivní a prostě suší období tam nejsou žádnou výjimkou. A je pravda, že vlastně ve střední Evropě jsme letos opravdu měli dlouhá suchá období s vysokými teplotami. Zajímavá by byla třeba i západní Evropa, Francie, Paříž, ta by se mohla přesunout někam do Andaluzie. Opravdu prostě takové to vnitrozemské území Francie jižně od Paříže by odpovídalo jižnímu Španělsku právě kvůli těm vysokým teplotám, ale i kvůli tomu extrémnímu suchu, se kterým se letos Francie potýkala, a samozřejmě všichni asi máme ještě v paměti ty rozsáhlé lesní požáry, které pak zpustošily části Francie. No a samozřejmě i extrémně nízké průtoky řek, které v té západní Evropě v řadě oblastí stále ještě přetrvávají.
4: I u nás. Jaká je hydrologická situace na tuzemských tocích?
3: Ta rozhodně není příznivá. Pokud se podíváme na průtoky našimi řekami, tak většinou se ve srovnání s dlouhodobým průměrem pohybují někde mezi 15 a 55%, čili je to výrazně méně než těch, řekněme, příjemných 100% nebo ideálních 100%, tak. A některé i velké řeky mají opravdu ty průtoky jenom kolem těch 20%, což je prostě opravdu málo. Velmi špatně jsme na tom obecně i se spodními vodami, respektive s podzemními vodami. Ty hladiny v mělkých vrtech jsou často mimořádně podnormální. To znamená, že vydatnost i těch pramenů je velmi jako omezená, a vzhledem k tomu, že vlastně už máme říjen, podzim, tak je důležité pro ten další vývoj, jaké vlastně srážky nás zasáhnou v průběhu podzimu a zimy a jak se to vlastně potom projeví na nějaké, řekněme, obnově nebo zlepšení stavu těchto podzemních vod, protože ty jsou velmi důležité pro zásobování řady oblastí České republiky vodou. Řada lidí má studny, které vlastně jsou napájeny těmito zdroji, a z tohoto pohledu ta situace opravdu příznivá není.
4: Vysvětluje Michal Žák, docent katedry fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a meteorolog.
10: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
4: Čím dál vědců varuje před klimatickým jevem El Niño, bude mnohem intenzivnější, než se čekalo. Svůj vrchol by měl dosáhnout za 2 měsíce. Tak jak a kde se nejvíce projeví, Michale, jeho síla?
3: Tak určitě se nejvíce projeví v té bezprostřední, vlastně v tom bezprostředním okolí toho Tichého oceánu. Musíme si uvědomit, nebo připomenout trošku, že El Niño principu je vlastně o teplotních poměrech v Tichém oceánu, mořské vody v Tichém oceánu, o tom, jak vlastně se mění ty poměry v teplotě mořské vody. Přitom El Niño v té centrální a východní část Pacifiku je teplotně nadprůměrná, je tam teplejší voda než obvykle a v tom letošním roce je ta míra odchylky směrem do toho plusu mimořádná, opravdu mimořádná. Už teď jsme vlastně překonali vůbec vlastně největší odchylku, která kdy byla zaznamenána v historii těch předchozích El Niño, jestli to tak mohu říci s dovolením. To znamená, že už vlastně jsme nad tím vrcholem, ale my nejsme ještě na tom vrcholu letošního El Niño. Tak už jsme překonali ten historický rekord, ale ještě nejsme vlastně na tom vrcholu letošního, jak jste říkalo, vlastně měsíc a půl až 2 měsíce ještě může to El Niño pravděpodobně bude zesilovat, bude tedy se dál ještě ta voda ohřívat, bude ještě teplejší. Mimochodem se u břehu Ekvádoru, Galapágy a tak dále, tam ty odchylky teploty mořské vody se pohybují lokálně i kolem 7 stupňů oproti dlouhodobému průměru. A jsme v Tichém oceánu, jsme v rovníkové oblasti, kde ty tak velké odchylky samozřejmě mají velmi dramatický dopad potom třeba na život v tom oceánu. My se často bavíme o té atmosféře, ale i o tom dění v oceánu je dobré vlastně tohleto zdůraznit. Mimochodem v Ekvádoru byla tuším předevčírem naměřena vůbec nejvyšší teplota v historii pozorování. Takže to už je ten praktický dopad opravdu toho bezprostředního okolí. Díval jsem se teď včera na průběh teploty v Limě, hlavním městě Peru, a ta vlastně už od nástupu toho El Niño je nad, každý den je teplejší, než by odpovídalo dlouhodobému průměru, čili v podstatě téměř to bude už půl roku, kdy ta teplota je vyšší. Aktuálně jsou ty odchylky třeba o 7-8 stupňů, čili je to opravdu výrazně teplejší, ale ten dopad samozřejmě se bude v těch příštích měsících ještě zesilovat, prohlubovat v té atmosféře, tedy z hlediska toho počasí. Takže můžeme očekávat, že během toho, té druhé poloviny podzima a v zimě uslyšíme opravdu o poměrně asi významných projevech třeba v oblasti Severní Ameriky. Očekává se poměrně deštivá nebo vlhká zima v jižní části Spojených států amerických. Určitě bude pokračovat i sucho na západě Pacifiku, v oblasti Indonésie, severovýchodní Austrálie, jihovýchodní Asie. A v některých dalších oblastech, zejména v jižní Americe, tam v některých částech budou jednak intenzivnější srážky, zejména tedy v té západní části jižní Ameriky, jinde naopak sucha a také velmi vysoké teploty. Mimochodem, když už jsme ještě u těch teplot, zase v předchozích dnech 45 stupňů v severní Argentíně a to je tam teprve vlastně jaro.
4: Jaro. Souvisí s tímto jevem, právě se zesilováním tohoto klimatického fenoménu, v podstatě silnější hurikánová sezóna.
3: Ano, ale je tam potřeba dodat v Pacifiku.
4: Pacifiku,
3: přesně tak. Oceánu, přesně tak. My vlastně o hurikánech mluvíme jednak v Atlantiku, ale také ve východní části Pacifiku. Když se potom přesuneme do té západní části Pacifiku, tak ty samé vlastně tlakové níže, tropické tlakové níže označujeme jako tajfuny, jenom aby bylo jasno. Takže když jsme v té východní části, tak mluvíme o hurikánech a opravdu ta letošní hurikánová sezona v Pacifiku je rekordní vzhledem k tomu, že máme teprve začátek října, jednak kolik už těch hurikánů bylo, jak byly silné, jak dlouho existovaly a stále to vypadá, že v těch dalších dnech a týdnech se ještě další hurikány budou vytvářet a budou vznikat. Své o tom vědí třeba obyvatelé Havajských ostrovů, kteří letos byli vlastně postiženi dvěma poměrně silnými hurikány. Jedním ten přinesl vydatné srážky hlavně na ten východní hlavní ostrov, ten Big Island. Tam spadlo dokonce přes 1000 milimetrů vody. takže si dovedete asi představit, co to v tom kopcovitém terénu může udělat za škody, za paseku. Druhý potom zasáhl hlavně západní ostrovy, tam šlo spíše o silný vítr, takže ty dopady byly především do energetiky a výpadky dodávek elektřiny a podobně, protože tam jsou že, ty dráty taženy většinou venkovním venkem po sloupek, takže potom samozřejmě ten silný vítr může tyto záležitosti poškodit. No a samozřejmě částečně ty hurikány zasahují i Mexiko, zejména tu západní oblast. V těch posledních dnech možná posluchači zaregistrovali hurikán Polo, který zasáhl kalifornský poloostrov a nad Mexikem se sice rozpadl, ale ta vlhkost z toho hurikánu teď přispívá i k velmi intenzivním lokálním bouřkám nebo bouřkovým srážkám ve Spojených státech amerických. Takže ono to, že ten hurikán zanikne, neznamená, že ta vlhkost v atmosféře také zanikne, ale za příznivých okolností, vhodných podmínek může přispívat k dalším přívalovým srážkám právě třeba v té oblasti Spojených států. No a ten Polo se stal vlastně druhým nejsilnějším hurikánem v té východní části Pacifiku, takže vidíme, že už zase máme nějaké takové trošku výjimečné případy těch silných tropických cyklón. A možná ještě jedna zajímavost, on velice rychle zesílil z té tropické deprese, což jsou rychlosti větru kolem 50-60 km za hodinu, dosáhl vlastně během 24 hodin toho pátého stupně, což jsou rychlosti větru přes 250 km za hodinu, což byl vlastně nejsilnější nebo nejrychlejší zesílení vůbec v historii hurikánu. Takže to je samo o sobě velice, velice výjimečné. A možná ještě jedna zajímavost, když se dělal průzkumný let do oka toho hurikánu Polo, tak ve výšce necelých 2,5 km změřili teplotu přes 30 stupňů Celsia.
4: To je neuvěřitelné.
3: To je mimořádně vysoká teplota, no. Takže bylo by zajímavé vytáhnout ruku z toho okénka letadla a nechat se ovývat teplotou kolem 30 stupňů.
4: Proč zůstal Atlantik ušetřen?
3: Ano, to je dobrá otázka.
4: Právě hurikánů.
3: Ono to tak bývá, když máme to El Niño, že ty podmínky nad Atlantikem jsou nepříznivé. Tam to ani tak nesouvisí s tou teplotou vody, která je zásadní vlastně pro jakoby zdroj energie, nebo zásadním zdrojem energie, nebo co tedy jakési palivo pro ty hurikány. Takže když v tom Pacifiku je El Niño, je tam tedy teplota nadprůměrná, tak je logické, že i ty hurikány mají více možností energie. V Atlantiku ale bývá při El Niño situace nepříznivá v atmosféře. A to tak, že panují často podmínky silného střihu větru. Co to znamená? To znamená, že vlastně v různých výškách fouká vítr různou rychlostí a z různého směru. Musíme si trošku uvědomit, že pro vznik hurikánu je důležité, aby vlastně ta vodní pára, která se dostává do atmosféry z teplého oceánu, skondenzovala, čili přeměnila se zase v kapalnou vodu, v mraky, jednoduše řečeno, a přitom se totiž uvolňuje ohromné množství toho tepla, latentního tepla, tak aby se tohleto odehrávalo v nějakém, řekněme, omezeném prostoru. Ale když fouká vítr v různých výškách různou rychlostí, tak se to vlastně jakoby rozptýlí do prostoru, rozfouká do větší plochy a tím pádem ta uvolněná energie potom se neakumuluje v nějaké omezené oblasti a brání to vlastně vzniku toho hurikánu a tomu, aby se tam mohla spustit ta cirkulace vlastně odpovídající to je tlakové níži toho hurikánu. Takže to je zásadní a v některých těch minulých měsících nebo týdnech ten střih větru opravdu byl dokonce rekordně vysoký, takže to je vlastně opravdu velmi protichudný faktor pro vznik hurikánu nad Atlantikem. Vzniklo jenom pár tropických bouří, v podstatě pravděpodobně ještě nevznikl ani jeden hurikán. Tam je pravděpodobně říkám proto, protože tropická bouře Fay podle jednoho měření tam ta rychlost větru mohla přesáhnout to kritérium hurikánu, ale to se ještě bude zpětně vyhodnocovat. Takže v Atlantiku je klid a v Pacifiku je velmi bouřlivo.
4: Jakým směrem se tedy vůbec ubírá klima?
3: Tak ubírá se tím směrem k tomu, řekněme, stále teplejšímu klimatu, stále vyšším teplotám, což je tedy v souladu s tím, co vlastně klimatické projekce už očekávaly před několika dekádami.
4: Je to nespochybnitelné?
3: Je to
4: ten trend
3: je nespochybnitelný. Ano, ten je nespochybnitelný. Samozřejmě, pokud nedojde k nějakému vnějšímu zásahu, který vlastně leží mimo tu ten vlastní klimatický systém země, ať už ten vnější zásah způsobíme my lidé, nebo dopad meteoritu, nebo nějaká mnohutná sopečná erupce, ale to se asi dosti obtížně předpovídá. Tak ten trend je nespochybnitelný a dá se očekávat, že ty teploty budou dál stoupat. Určitě řada posluchačů ví, že Evropa patří těm kontinentům, které se oteplují nadprůměrně rychle ve srovnání s tou celosvětovou hodnotou toho oteplování. Českou republiku nevýjímaje, takže i my se oteplujeme rychleji, než je tedy oteplování celého světa. Takže se dá očekávat, že do poloviny století ta teplota bude citelně vyšší, než je v současnosti a že se tedy budeme posouvat teplotně opravdu nejenom v tom jednom roce, ale v tom dlouhodobém průměru někam třeba na úroveň středního Balkánu, střední Itálie.
4: Konstatuje Michal Žák, meteorolog, moderátor počasí v České televizi a také proděkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Děkuji, Michale.
3: Já také děkuji.
10: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Britští policisté obvinili 28letého muže z přípravy teroristických činů, včetně útoku na šéfa pravicově populistické strany Reform UK Nigela Farage. Stejný muž je taky obviněný z červencové vraždy političky a členky Reform UK Envid Kombové. Soudní líčení je s ním naplánované na středu. Navigace společnosti Google navádí řidiče na pražské letiště Václava Havla po neveřejných komunikacích. Letiště proto doporučuje příjezd po dálnici D7 nebo evropské a dál pokračovat po hlavní příjezdové cestě přes Aviatickou. Jedna z chybných tras vede přes bezpečnostní vrátnici nedaleko terminálu 3 a dál uzavřeným areálem, kde se pohybují i letadla. Letiště se společností Google pracuje na nápravě. Generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová bude vyšetřovat obvinění z hromadného znásilnění studentky na Cornellově univerzitě. Ve čtvrtek to podle stanice CNN oznámila guvernérka státu Katie Hokulová s tím, že ztratila důvěru ve schopnost okresního prokurátora na případ dohlížet. A v českém a polském Těšíně začíná mezinárodní divadelní festival Bez hranic. Kromě českých a polských inscenací nabídne i divadelní soubor z amerického Chicaga. Vystoupí taky pražská Laterna Magika s hrou Perpetuum Havel. Fotbalisté Francie v Lize národů poprvé ztratili body. S Itálií remizovali 1-1. Belgie v dalším utkání elitní divize porazila Turecko 3-0. V druhé lize zaznamenal hat-trick Robert Lewandowski a pomohl k drtivé výhře Polska nad Rumunskem 6-0. V dalších zápasech druhé ligy remizovala Bosna a Hercegovina se Švédskem 1-1. Maďarsko porazilo Gruzii 1-0 a Ukrajina prohrála se Severním Irskem 0-3. Slovensko ve třetí divizi remizovalo na Faerských ostrovech 1-1. Kazachstán ve třetí lize prohrál s Moldavskem 1-2, Kypr porazil Arménii 2-0 a Lotyšsko prohrálo s Černou Horou 1-2.
18: Překážka na D1 u Velkého Beranova a omezení v tunelech na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Velký Beranov. Na 119. kilometru stojí v připojovacím pruhu kamion s defektem, řidič mění kolo. Označené vozidlo je světelnou šipkou a nákladní vozidla vybočují do levého pruhu. Na Pražském okruhu z letiště na dálnici D1 dejte pozor na omezení v Lochkovském tunelu. Pracují tam silničáři a provoz je převedený do protisměru. To samé platí i v Cholupickém tunelu ve směru z D1 na letiště. I tam se přejíždí do protisměru. Na silnici 15 mezi Litoměřicemi a Úštěkem zbystřete za Zimoří. Policie tam hlásí ležícího člověka na silnici, hlídka jede na místo. V Praze na ulici 5. května ve směru do centra za sjezdem do Nuslí zvyšte pozornost. Dopravní omezení nejprve v levém a následně po 100 metrech v prostředním a pravém pruhu. Projíždí se bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů. Tolik zprávy.
10: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Čím déle tam jsem, tím větší mám strach. Víc vnímám i ostřelování a nebezpečí, které přichází společně s ním. Občas je těžké ukočírovat vlastní emoce, říká válečná zpravodajka České televize na Ukrajině Daria Stomatová, která společně s kameramanem Janem Schirgerem převzala stříbrnou medaili předsedy Senátu za otevírání očí a boji proti lhostejnosti. Jak spolu vybírají místa, kam pojedou natáčet a jaký příběh jim zůstane v paměti už na pořád. Oba ocenění novináři jsou hosty Osobnosti Plus. Dobrý den, vítejte v Českém rozhlase.
6: Dobré dopoledne posluchačům.
7: Dobré dopoledne.
5: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
10: Osobnost Plus.
5: Doteď dostávala novinářské ceny Daria. Teď máte medaily oba. Co to pro tebe, Honzo, znamená?
7: Když dostávala ceny Daria, tak to byly ceny i pro mě. Já to nevnímám, to jenom, že tam je moje jméno. Vždycky, když Daria dostane cenu a je tam její jméno, vnímám to, že to je cena i pro mě, protože je to můj parťák, je to moje partnerka a přeju jí úspěch.
5: Co ti běželo hlavou, když jsi přebíral ocenění za otevírání očí a boji proti lhostejnosti?
7: To se mi moc líbí, ten důvod, ten text, protože to definuje tu moji práci a obecně i práci dalších kameramanů, který jezdí na Ukrajinu, nebo fotografů. A jsem rád, že si toho někdo všiml, protože obraz je něco, co přenáší lidem nějaké emoce, ukazuje, jak to je. Ono, když se něco říká, něco vypráví, jak to tam vypadá, tak ale ten obraz to doplňuje. A zároveň obraz ukazuje tu sílu té destrukce.
5: My jsme v rádiu, ale vy jste nám přinesli ty medaile ukázat. Tak pro ty, kteří nás sledují třeba na YouTube, Dario, popiš nám tu medaili, jak vypadá.
6: Je to stříbrná medaile předsedy Senátu. Vlastně je to velká stříbrná medaile, když to tak trošku zjednoduším. Je na něm vyobrazen Valštejnský palác, součást sídla Senátu. Je to stříbrná medaile s patinou. My jsme se dlouho hádali, protože Honzův táta říkal, že tam je co, olovo v té stříbrné medaili.
7: Říkal, že šmara olovo, to asi ne.
5: A ona to má i druhou stranu, ta medaile.

0: kdybyste mohli točit hezké příběhy, bylo by to mnohem, mnohem lepší. Tak kdyby ti teď někdo v České televizi řekl, máte rok volno a jděte točit, co chcete, kam bys jel?
1: Kamkoliv, kde nebudou lidi.
0: A Dario, ty?
2: Asi tak stejně.
0: Kolikrát vás za posledního 4,5 roku napadlo, že s válečným zpravodajstvím skončíte a vrátíte se na pořád domů? Honzo.
1: Skoro na každé misi, protože my se tam střídáme ob měsíc, takže každý lichý měsíc je náš v uvozovkách. Takže na té misi, myslím si, že tak 3x, 4x přijde téma, že už se na to vykašleme. Z různých důvodů, z důvodu přetížení, z důvodu spánkové deprivace, z důvodu, že člověk vidí toho už moc. A zároveň ale si říká, že dokončit to, dojít do cíle, stále reportovat je velmi důležité a má to větší význam než nějaké naše chvilkové rozpoložení, že už toho mám plný zuby.
0: Kdo s tím přichází častěji, Dario, ty nebo Honza, že už zůstanete doma?
2: Myslím si, že spíš já. To, co popisuje Honza, je pravda. Já to mívám hlavně před odjezdem, když si uvědomuji, co všechno bych mohla udělat doma, kam bych mohla jít, s kým bych se mohla sejít, a vlastně to všechno není možné, protože každý druhý měsíc odjíždíme pryč, odsouváme všechno, co můžeme dělat doma, na potom, a pořád je to všechno na potom, a to, že to je všechno na potom po válce, to je hrozně deprimující pro člověka, když se vlastně uvědomuje, že tvůj život je rozdělený na dvě fáze, fáze války a fáze normálnosti, a ty se snažíš skloubit ty věci dohromady a vlastně nežiješ pořádně. Ani jeden z těch životů.
0: Ty jsi v České televizi říkala, že čím déle tam jezdíš, tím větší máš strach. Kdy jsi uvědomila, že to prožíváš hůř než na začátku?
2: Zhruba tak rok zpátky přišel určitý zlom. Myslím si, že asi velkým zlomem pro mě byla návštěva Konstantinivky, kam jsme šli pěšky. Je to frontové město. Tehdy už tam nešlo jet autem kvůli dronům, tak jsme tam šli pěšky a tehdy jsem si uvědomila v té Konstantinivce, že vlastně pravděpodobnost, že se nevrátíme, je poměrně vysoká. A čím víc jsem se začala uvědomovat ty následky, co se může stát, tak tím je to horší a horší a těžší vlastně zapnout nějakou logičnost, nějaký zdravý rozum. To, co třeba jsem vždycky obdivovala na Honzovi, tak jde mi to hodně těžce a strašně s tím bojuju poslední dobou.
0: Mění se to, Honzo, i u tebe? To vnímání nebezpečí, strachu, tak jako udary, nebo je to máš jinak?
1: Já to mám jinak, mě pomáhá, jak říká Daria, zdravý rozum, nebo možná matematika. Já si vždycky říkám, někam jdeme, podívám se na bezpečnost, zanalyzujem, proč tam jdem, protože samozřejmě riskovat musí mít nějakou váhu za nějakou informaci. No a potom si říkám, dobře, tak byly tam takové útoky, makové útoky, a vlastně spočítám si, nebo nějak dodedukuju pravděpodobnost, jaký nám hrozí nebezpečí. Třeba teďka nedávno, ono vlastně doteď, probíhají masivní útoky na Kyjev, docela intenzivní, kdy skončí poplach, začne druhý poplach. A měli jsme situaci, kdy přes noc byla balistický útok, což je ta nejhorší forma, kdy prostě lítají rakety a jenom to zasviští a během vteřiny něco bouchne. Daria se velmi bála. A já jsem jí vysvětloval, jako když my teďka pojedeme do metra, kde je mnohem bezpečněji, tak samozřejmě je to, jako kdyby jsme v bouřce někam přejížděli. Ta statistická pravděpodobnost, že by to do nás bouchlo, je jako blesk. Takže takhle ta matematika mi pomáhá vlastně si říct, že jsem relativně v bezpečí. Ve válce samozřejmě nikdo není v bezpečí
0: spočítal
1: a v bouřce taky ne.
0: Spočítal jsi to někdy špatně? Dostali jste se někdy do většího rizika, než si čekal?
1: No, já mám na levé ruce tetování, kde jsou města, kde mi šlo o život, nebo kde to bylo špatné.
0: Kolik jich tam máš?
1: Nebudu to počítat, je jich tam dost. Je to prostě taková pojistka, když já držím kameru levou rukou, tak se vlastně ty města na mě ukážou. Říkám si právě, aby nevyhrávalo to ego, že něco chci dokázat si. Já už se nepotřebuji nic dokázat, vidím ty města. Prostě racionálně si říct, jdu za informací, nejdu za nějakou slávou, nebo abych ukazoval, že jsem nějaký machr nebo frajer. Hmm.
0: Kdy ses o Dariu bal nejvíc?
1: Každý den. Každý den je to moje partnerka a jestli se mě někdo ptá, jaký mám největší strach ve válce, tak je to o Dariu a zároveň potom o svoji dcerku, která je doma. Hmm. protože ji vidím jednou za měsíc a zároveň se bojím.

0: aby nemusela zažívat to, co zažívají děti na Ukrajině.
1: Dario, a kdy ty jsi prožila největší strach o Honzu?
2: Já mám o Honzu pořád strach. Možná to je i ono, že on dokáže racionálně vyhodnotit situaci, ale u mě vždycky naskakuje, a co když? A co když tohle? A co když se budeme přesouvat a zrovna v tu chvíli? A teď vidím všechny ty záběry, co vidím pravidelně na sociálních sítích nebo v reálu, kde jede auto a jen tak kvůli tomu, že protivzdušná obrana někde blízko se střelí bezpilotní letoun, tak na to auto dopadnou trosky a ten člověk v tom autě zemře. Tak jaká je pravděpodobnost, že se to stane nám? A snažím se to taky racionálně nějakým způsobem zdůvodňovat, ale jde mi to hodně těžce a o Honzu mám strach vlastně o svůj vlastní úsudek. Spíš mám strach o něj kvůli sobě, že já třeba budu postupovat nějak špatně, že udělám nějakou chybu a díky tomu může nastat problém.
1: Válku provází smrt. Ty jsi v rozhlase mluvila o tom, že cítíš její blízkost, že ji od sebe pořád odháníš, ale někdy si říkáš, co když přijde i pro tebe, že to je zlomový okamžik, se kterým pořád pracuješ. Jak často na tohle myslíš?
2: Myslím na to často, ale začala jsem na to myslet často v době, kdy nám začaly umírat lidi, které známe. Protože člověk, když jezdí do těch míst, tak má občas pocit, že je nesmrtelný, že je vlastně Bůh. Že pokaždé, když se vrátíš, tak máš pocit euforie, opojení, adrenalinu a začínáš mít pocit, že jsi nesmrtelný nebo nesmrtelná. To je to nebezpečí. Ale ve chvíli, kdy vidíš, že ti lidé, o kterých jsi myslela, že jsou nesmrtelní, kteří zažili spoustu cest na frontovou linii, je to třeba náš kamarád Sláva Ilčenko, dobrovolník, který zahynul na Božího tloni v prosinci, taky jsem si myslela, že je nesmrtelný, protože jsem viděla, kolik věcí udělal, kolik lidí zachránil, starých, mladých, kolika lidem pomohl, a pak se prostě jednou nevrátil. A když si tohle uvědomíš, tak najednou máš pocit, že stejně tak se nemusíš vrátit ani ty.
1: Proto má Honza ta tetování asi. Jak se dá pohybovat bezpečně pro novináře v Ukrajině, kde všechno, co se hýbe, může být terč, protože o tom mluví i dobrovolníci, kteří vozí humanitární pomoc, že jakmile se něco hne, tak je tam dron. I oni mají strach. Jak to děláte vy, abyste se maximálně chránili, abyste ale dojeli tam, kam potřebujete?
0: My máme dvě volby. Buď se budeme co nejvíc skrývat, anebo nejvíc se budeme ukazovat. Budeme se chovat jako civilisti. My jsme si zvolili formu, že budeme se chovat co nejvíce civilně, nebudeme na sebe vůbec upozorňovat, i když je to samozřejmě problém, protože technika, kterou sebou vozím, tak z dálky může vypadat jako zbraň. Kamera, malá kamera, která má 3 kilo, tak pro vojáka, když je vzdálený třeba kilometr, nebo pro operátora dronu, může na první pohled to vypadat, že to je nějaké RPG. Takže samozřejmě ty problémy jsou velké a zároveň i hodně vysíláme. Ať používáme Starlink, mobilní signál a nebo třeba i mikrofony bezdrátový. Tak my ve chvíli, kdy děláme živý vstup, tak jsme jak maják na té frontové pozici a vlastně v tom rádiovém spektru svítíme velmi, velmi daleko.
1: Drony nemusí jenom zabíjet, ale můžou i pomáhat. Ty jsi, Dario, teď na sítích zveřejňovala informaci, že do okupovaných Olešek v Chersonské oblasti nedávno drony doručily 4 tuny potravin. Kolik lidí a v jakých podmínkách tam žije?
2: Říká se, že v Oleškách je to kolem 2000 lidí. Mezi nimi by mělo být i 50 dětí, ale samozřejmě ty údaje jsou hodně zhruba, protože nikdo nemá informace o tom, kolik lidí tam denně umírá, jaká je obecně situace, protože to spojení s Oleškami je velmi těžké. A problém je v tom, že tím, jak je to v okupované oblasti, tak ruská armáda jednoduše řečeno využívá obyvatele, civilisty jako živý štít a samozřejmě nechtějí ustoupit ani Ukrajinci, dohodnout se na nějakém příměří. Takže ve chvíli třeba, když jede nějaká ruská kolona, ukazují Rusové, že to je humanitární pomoc pro místní obyvatele, tak Ukrajinci téměř vždy tuší, že tam dopravují vojáky třeba nebo nějakou pomoc třeba pro ty vojáky, kteří tam jsou, pro ty Rusy. A v tom je velký problém. Říká se, že tam není vůbec nic, není tam jídlo, není tam voda, není tam žádná lékařská pomoc, léky. A je až neuvěřitelné si možná představit, že v dnešní době v 21. století může existovat vůbec někde taková vesnice, takové město, které je kompletně odřízlé od všeho, co by mohlo pomoct.
1: Honzo, ty jsi říkal, že jste teď točili svojáky, kteří se vracejí na frontu pro zbytky zbraní, které se dají ještě použít a znovu vrátit na frontu. To je na tom armáda tak špatně, že musí posílat vojáky i do takového rizika, protože oni jsou snadným terčem pak pro ruské vojáky.
0: Ano, no, jako válka je vlastně o zdroji, o ekonomice. Je to možná hnusný, když to takhle řeknu, tam o životy nejde, ale jde o ekonomiku. Kdo prostě není schopen už vyrábět zbraně, tak ten prohrává. Ukrajina samozřejmě měla ze začátku války velké problémy. Díky dodávkám ze západu se víceméně jí daří nějak držet obranu, ale samozřejmě ty dodávky nechodí pravidelně a musí samozřejmě nějak opravovat to, co mají. Což je velmi nebezpečné, protože samozřejmě Rusové to vědí, takže dost často využívají toho, že třeba nějakou houfnici jenom poškodí, tím vlastně namlsají v uvozovkách ty vojáky, který pro tu techniku jdou ji vyzvednout, zachránit, protože je samozřejmě velmi drahá. No a samozřejmě, až ty vojáky vidí, tak potom začne znova na ně útočit. Takže jejich práce je velmi důležitá. Jsou to vojáci, kteří už třeba prošli bojovým nasazením, ale třeba psychicky nebo zdravotně na to nejsou dobře, tak vlastně jsou teďka v týlu. Ale že by to bylo méně nebezpečné, nebo tak se říct, rozhodně nedá.
1: Říká Jan Schirger, kameraman České televize, který je s Darjou Stomatovou, hostem Osobnosti Plus.
3: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Dario, jste pověrčivý. Máte nějaký rituál před natáčením, nebo na to není čas?
2: Já jsem hodně pověrčivá. Nosím sebou, vozím sebou na Ukrajinu v kufru totem, takovou malou sošku, kterou mám paradoxně z Kamčatky. Je to taková babička, která už je vyšisovaná sluníčkem a všem možným a zapatlaná, zalepená, ale věřím v to, že když ji budu mít sebou, tak to vždycky bude všechno v pohodě. Je to zvláštní, ale člověk možná potřebuje mít svoje rituály ve válce, potřebuje mít nějaké nastavení, taky i ten systém, vlastně systematizace práce, kdy víme, že každé ráno, pondělí, středa, pátek máme vstup do studia 6, že vstávám v 7 ukrajinského času, že mám půl hoďky na přípravu, že jedeme na místo. Víš, vlastně všechno tohle ti pomáhá nějakým způsobem fungovat dál, protože máš nějaký rytmus. Já třeba se přiznám osobně, já nejsem člověk, který by byl vlastně takový jako, co se týče pravidel nebo ranního vstávání a podobně, jsem velký chaotik, Honza to může potvrdit, Honza to má obráceně, takže často se stává, že mě kope do těch věcí, ale pak následně zjišťuju, že podobné rituály jsou docela dobrou pomocí, aby se člověk z toho nezbláznil.
1: Ty máš taky nějaký rituál, Honzo?
0: Já mám rituál vstát a dokopat dary do práce.
2: To je jeho pravidelný rituál.
1: Vy nejste jenom kolegové v práci, ale jste taky partneři. Je to při téhle práci výhoda nebo nevýhoda? Nemáte kvůli tomu o sebe větší strach?
2: Určitě jo. Určitě máme. Je to výhoda i nevýhoda. Už nemáme ty hranice, které mívají kolegové, že se třeba nedovolí něco říct, protože se nejsou tak blízcí. To u nás neplatí. My si řekneme úplně všechno.
1: No, vytrávíte spoustu času v autě. Jedete třeba 8 hodin. Tak Honzo, poháráte si častěji jako partneři anebo jako kolegové?
0: Já ani nevím, ale jako upřímně a asi posluchači si dokáží představit, já jsem tady 24-7 na Ukrajině v extrémním prostředí a potom 24-7 doma. Když jí řeknu, ať jde za maminkou, tak mi řekne, že jí bude smutno. No, tak to je jako, je to šílení. Jo.
1: To vypadá jako ideální vztah, Dario.
0: No ne, u nás
2: vypadá,
0: to
2: ale
0: ráno se milujeme, na oběd se nesnášíme, večer se zase milujeme, na cestě zpátky jsem jí vysadil na autobusový zastávce, protože sama chtěla.
2: Já jsem vystoupila, nevysadil mě jenom pro
0: ano,
2: správnost.
0: Sama vystoupila, ukázala mi takové prosté gesto a já jsem si natočil, že tam je dobrovolně a odjel jsem. Jak jsem vyjel asi 5 nebo 10 metrů, tak mi bylo smutno a strach jsem měl o ní, tak jsem se otočil, asi za 2 minuty jsem přijel a ona v takovém nafouknutým postojem a chůzí nastoupila do toho auta a pokračovali jsme sem dál domů. Jako tak.
1: Když přijdete domů, jak dlouho vám trvá, než se zase vrátíte do toho normálu? Protože to si asi nikdo neumí představit, jak je to těžké, že měsíc co měsíc musíte měnit i to, co děláte, i to nastavení. To přece není úplně snadná věc, Dario.
2: No, je to horší a horší, je to těžší a těžší. Teď třeba po návratu to bylo o něco těžší tím, že vlastně jsme byli na východě Ukrajiny, Hned jsme přijížděli, 2 dny jsme přijížděli do Česka, skoro jsme nespali, ráno jsme začali zařizovat právě celou tu událost, že půjdeme do toho Senátu a máš pocit z fronty na ples. To jsou 2 úplně diametrálně rozdílné věci, rozdílný světy, rozdílní lidi a najednou se vlastně musíš přeformátovat na něco hezkého, něco milého z toho hnusu, ze kterého se vlastně vracíš. Hodně těžké. Každý zvuk, každý letadlo, cokoliv slyšíš, tak všechno tě to vrací zpátky. Každá siréna, první týden a první středu v měsíci, všechno tě to vrací zpátky. Všechny zvuky, všechny pachy, je to prostě pořád dokolečka a je těžký se s tím srovnat.
1: Daria říkala, že někdy je pro ní těžké, aby ukočírovala vlastní emoce. Honzo, ty to vždycky vidíš optikou té kamery. Jak ty prožíváš emoce a spustilo se ti někdy uvnitř něco, co jsi neuměl zastavit?
0: No, já jsem cholerik, Daria je flegmatik. My jsme úplně odlišní povahy. Takže někdy to pomáhá, někdy je to horší. Já prožívám věci velmi intenzivně, ale zase i velmi intenzivně, jak se říká, rychle nastartuju, rychle schladnu. Myslím si, že Daria ty pocity vnímá mnohem hloubš, déle a déle nad nima přemýšlí. Nedá se říct, ono všechno přichází trošku se zpožděním. My třeba i řešíme v práci, jestli máme si vzít dovolenou. My říkáme, no když my si vezmeme dovolenou, je otázka, jestli se vrátíme. Já jestli se zastavím, možná už se nerozjedu. Zároveň, když my si vezmeme dovolenou, tak už jenom to, že měsíc jsme doma, jsme mimo kontakt, mimo tu realitu té Ukrajiny, tak nám utíká plno věcí. Měsíc ve válce je jak rok tady. A je to vidět i na změně lidí. My, když se vrátíme sem, tak ty lidi víceméně jsou stále stejní, ale když jsme na Ukrajině, tak ty lidi jsou jiní. Už jenom měsíc, 30 dní.
1: Jak vás změnila válka za ty 4,5 roku?
2: No, změnila hodně, obrovsky. Já si ani nevzpomínám, jaká jsem byla před válkou. To ani nejde, to jsou 2 různé osoby. Daria před válkou, Daria během války a už vím, že nikdy vlastně se nezměním zpátky. To je, válka je Rubikon, který už se nedá překročit zpátky. Vím, že už do konce svého života se budu rozumět hlavně s lidma, kteří tu válku zažili. Že nikdy člověk z civilu mě už vlastně nepochopí. Že mi vždycky bude líp s těma lidma, se kterýma jsem to prožila. Je to děsivé si to uvědomovat, ale na druhou stranu možná, nevím, ten prožitek války je taky svým způsobem i hodně naplňující ve smyslu, že člověk chápe, co je život, co je smrt a asi víc věcí si uvědomuje, ale hodně změnilo, no.
1: Co ty, Honzo?
0: Já jenom doplním Daria je skvělý člověk a proč jsem si ji vybral a proč stále mám energii, abych vlastně s ní tam jezdil.
1: A vrací se pro ní na tu zastávku.
0: A vracím se pro ní na tu zastávku, přesně tak. Je to z toho důvodu, a já jsem to už i někde říkal, Daria rozhodně do války nepatří. Rozhodně to není člověk, který by ve válce měl být, ale právě proto by tam měl být. My samozřejmě, některý kluci, většinou to mají ty kluci, tak si hrajou s pistolkama, mají rádi adrenalin a nějakým způsobem je to láká, bizarně. Daria nesnáší válku, nesnáší utrpení. O to víc si myslím, že tam má být. A já si myslím, že jí to nezmění. Ona je velmi dobrý člověk, v jádru dobrý člověk. A přistupuje k tomu zpravodajství, válečnímu zpravodajství svým osobitým způsobem. Takže to je moje motivace. Pokud ona bude furt stejná a stále je, tak já tam s ním budu jezdit.
1: Dobře, a já jsem se ptala, jak to změnilo tebe, protože ty pořád mluvíš o Darie, ale pojďme se zaměřit i na tebe. Ty jsi důležitá součást týmu. Tak ty na sobě necítíš žádnou změnu?
0: Já na sobě cítím ohromnou únavu. Ale každý má svoji roli. Moje role je být kameraman, být oporou Dary. Já tu roli přijmul. Daria přijala svoji roli váleční zpravodajky a na tento dotaz bude čas, až válka skončí.
1: Máte nějaký příběh, který víte, že už z té hlavy nikdy nedostanete, něco, co vás zasáhlo tak hluboce, že prostě už se s tím nedá rozloučit, Dario?
2: Jsou to všechny příběhy, které točíme. Nedá se si prostě říct, tak ten jeden příběh. Samozřejmě jsou příběhy, nad kterými přemýšlím víc, protože třeba nevím, co s těmi lidmi je teď. Tak člověka to nutí pořád myslet na to. Táta hledá syna, asi jeden z nejsilnějších příběhů. S Jurijem jsme se snažili v poslední době se skontaktovat, protože máme tu plaketu, kterou jsme dostali za tu audiovizuální tvorbu, za nejlepší audiovizuální dílo od nadace OSF. Chtěli jsme mu ji předat, ale nemůžeme se s ním spojit. Proto nad tím přemýšlím, protože bych chtěla ho navštívit, chtěla bych zjistit, jak na tom je, co se s ním děje, ale mám pocit, že vlastně všechno, co se dělo předtím, tak odříz, včetně nás. A hodně mě to mrzí a je těžký se s tím srovnat.
1: Honzo, ty máš něco takového? Co se ti vrací?
0: Teď se mi se stává cynik a upřímně, když to řeknu, že dospěláci můžou za všechno, můžou za války, můžou za to, že se špatně rozhodli, můžou za to, že připravujou pro děti prostředí a svět, který je šílený a dělají to nezodpovědně, tak mi právě proto vadí děti. Děti, když trpí a hlavně tím, že mám dcerku, která je 12 let a samozřejmě, když vidím dítě, kterému je 12 let a míň, tak si představím, že tam je ona. Je to i opravdu ta motivace, já už jsem to tu říkal. Já nechci, aby to zažívala, já nechci, aby se to sem dostalo. Ve výsledku ta válka je mezi Ruskem a Ukrajinou. Mohl bych si říct, že se mě to netýká. Já se hlavně bojím, aby se to netýkalo našich lidí, našich dětí. I když samozřejmě Ukrajina trpí, velmi trpí.
1: Já si vybavuju vaše reportáže z minulé zimy. Ty vypadaly jak z apokalyptického filmu. Jaká bude zima letos? Jak se připravuje Ukrajina na to, že to může být možná ještě horší?
2: S největší pravděpodobností to horší bude. Ukrajina se připravuje, sice oficiální úřady tvrdí, že jsou připravenější než loni, ale když si člověk představí, v jakém stavu ta energetická infrastruktura musí být po loňské zimě a v jakém stavu bude teď, jestli se podařilo během jara a léta cokoliv opravit, připravit, je to hodně otázek. Mám trošku se bojím, že jsme se s Honzou o tom bavili, že možná tahle zima bude zlomová pro Ukrajinu i pro Rusko. Otázkou je samozřejmě, jakým směrem zlomová. Jestli to Ukrajinu položí, nebo jestli to přežije, bude mít další sílu. To je otázka.
1: Honzo, už víš, kam pojedete, až se budete vracet do Ukrajiny?
0: Tak my budeme užívat hlavně počasí, protože podzim nám nahrává, protože jsou mlhy a déšť, takže asi využijeme východ a pokusíme zase mapovat, co se děje na frontě.
1: Děkuji vám za to, že jste byli hosty Osobnosti Plus. To byla Daria Stomatová a Jan Schirger. Děkuju.
2: Děkujem.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská a dávejte na sebe pozor.
3: Slyšeli jste z některého pořadu Českého rozhlasu Plus jen část a rádi byste se k němu vrátili? Potřebujete si důležitou pasáž znovu připomenout? Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas CZ. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ministerstvo financí chystá změny ve vymáhání dluhů za sociální a zdravotní pojištění. Jižní Korea je připravena zavést proti Ukrajině neupřesněná opatření kvůli vyzrazení údajné dohody o vojácích z KLDR. Čeští fotbalisté se v Lize národů utkají v Oviedu s mistry světa ze Španělska a počasí dnes bude jasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Dluhy za sociální a zdravotní pojištění by místo soudních exekutorů mohli vymáhat pracovníci finanční správy. Změny plánuje od roku 2028 ministerstvo financí. Slibuje si od nich úspory jak pro orgány sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, tak i pro samotné dlužníky, říká mluvčí ministerstva Gabriela Krušinová.
5: Zatímco náklady soudního exekutora mohou u veřejných pohledávek dosahovat násobně vyšších částek, při daňové exekuci vedené finanční správou činí náklady zpravidla 2% z vymáhané částky. Pro dlužníka tak může jít o úsporu v řádu tisíců až 10 000 korun.
4: Exekutorská komora plánované změny kritizuje s tím, že se pravděpodobně sníží úspěšnost při vymáhání. Ministerstvo financí to popírá. Jihokorejský prezident Lee Jae-myung plánuje kroky proti Ukrajině, pokud se Kyjev neomluví. Seoul žádá vysvětlení a omluvu za vyzrazení informací v případu dvou severokorejských vojáků zadržených na ukrajinské frontě. Obě země se údajně dohodly na tom, že muže tajně převezou do Jižní Koreje. Ukrajinský prezident ale o transferu veřejně informoval na valném shromáždění OSN a podle Soulu tak narušil znění dohody.
6: Jihokorejský prezident Lee Jae-myung pohrozil Ukrajině, že pokud se Kyjev jeho